0: budou chtít středisko prodat. Pořadu Na rovinu na radiožurnálu Sport to řekl předseda České unie sportu Jan Boháč.
1: Já očekávám, že nám sportovní svazy mohou říct, podívejte se, my už díl čekat nebudeme na ten Nymburk, tak my na valný hromadě odhlasujeme, že ho prodáme. Samozřejmě svazy by rády měly to svoje středisko, aby bylo jejich, ale svazy umí také dobře přemýšlet, taky umí uvažovat, co je pro ně jednodušší, a proto to uvádím jako jednu z možných alternativ.
2: Překážka na D1 u Rousínova a taky na D8 u Hranic. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna z Bystřete za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 219 jsou ve vozovce kusy pneumatiky, vybočuje se tam tak opatrně. Na dálnici D8 ve směru z Německa do Prahy z Bystřete za hraničním přechodem. Na kilometru 87 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. A na pražském okruhu počítejte s omezením ve směru k D1 u Černého mostu. Silničáři mezi 61. a 62. kilometrem kvůli opravě mostu uzavřeli levý jízdní pruh. Jinak je ale provoz na dálnicích a hlavních tazích v Česku plynulý. Žádné nehody ani kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Zkuste si představit Prahu za protektorátu, město plné strachu, zákazů i nejistoty. No a právě tehdy se mezi lidmi začíná šířit podivná zpráva. Po střechách a ulicích prýskáče tajemný muž, kterého nedokážou chytit ani nacisti. Jmenuje se Pérák. Nikdo neví, jestli skutečně existuje, ale jeho příběh dodává lidem naději. O více než 80 let později se tahle legenda vrací v novém audiokomiksu Past na Péráka. Tak jak vznikají moderní mýty a proč si společnost v těžkých dobách vytváří své vlastní hrdiny? I na to všechno se dnes budu ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
3: Hovory.
5: A se mnou ve studiu už herec Petr Čtvrtníček a režisér Jakub Tabery. Vítejte, pánové, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Já už jsem to řekla v úvodu. Pérák nevznikl jako komiksová postava. On se narodil v době protektorátu jako městská legenda. Tak jaký příběh se za postavou Péráka skrývá?
7: No, to je hodně složitá otázka, protože ano, je to městská legenda, ale není jenom v té Praze. Ono je zvláštní, že podobné legendy vznikají po celém protektorátu. A různě se liší. Jo, v tom, jak ten tajemný mstitel...
5: Teda takže po každé nenesou jméno Pérák.
7: Ne.
8: A v Ústí, když se ptám, v Ústí nad Orlicí to byl kdo, když to nebyl Pérák?
7: V Ústí teda nevím, to se přiznám, ale vím, že třeba v téhle oblasti operoval žiletkář, což je krásné spojení právě, který Ondřej Neff vytvořil vlastně v této postavě, v tom Pérákovi, který ho máme v té naší hře, protože on propojil vlastně ty dvě záhady. Pérák, který skáče, a toho tajemného vraha nebo útočníka, který má žiletky v rukavicích.
5: A co to vypovídá o společnosti vůbec, že si začíná v nelehkých dobách tvořit takovéhle mýty, legendy, superhrdinské postavy?
8: No nic jiného i v té době nezbylo, nebo zbylo toho málo, jak by mohli bojovat, jakým způsobem, takže i tahle ta postava, byť to někdo bral jako mýtus, jim pomáhala vlastně v takovým tom malým osobním odboji.
5: Takže blaničtí rytíři už nestačili.
8: No tak ty chrněli, že jo, ty nám moc nepomohli nikdy. Já proti ním nic nemám, ale chtěl bych vidět teda jejich výbavu.
5: Takže zpátky k Pérákovi odbrnění. Jestli tomu mám dobře rozumět, Pérák lidem poskytoval únik, útěchu...
8: Naději.
5: Naději. Pocit, že okupanti nejsou všemocní.
7: Tak, ale já bych navázal na to, co říkal Petr, že on trefil perfektní věc.
8: Fakt?
7: Že oni, jo, protože oni to opravdu používali jako... Bavíme se o době, kdy je po smrti Heidricha.
5: Ano, Reinharda.
7: A veškerý odboj se tlumí. I takový ten odboj pracuj pomalu. To byla nejčastější český odboj.
8: To já dělám pořád.
7: A oni vlastně najednou nemohli. A teď najednou se objeví něco, na co se ty, hlavně teda ženy, což je úžasný, začnou vymlouvat. Oni řeknou, ne, já do té práce večer nejdu, protože, víte, pérák. A to skutečně jsou záznamy, to není jako smyšlenka.
6: Takže nacisti to věděli o pérákovi.
7: Věděli, protože se jim těch hlášení scházelo opravdu docela hodně. A museli to řešit, protože ti podnikatelé, kteří měli ty fabriky a tak si stěžovali, že jim ty lidi nechtějí večer chodit do práce. Takže to
8: vážně?
7: Řeši. No jasně, opravdu.
8: Já jsem to teda takhle jsem to nikdy nebral. No tak to mělo ještě druhou rovinu. No. Holky, já tam najdu, je tam pérák. Fakt? A jaký pěkný. To bylo jak široko, taky ho nikdo neviděl.
6: To je fakt? Jo, no. Takže v té době, kdy nacisté ovládali média, kdy ovládali celý veřejný prostor, najednou vzniká příběh o někom, kdo jim uniká, kdo je zesměšňuje, kdo jim vzdoruje a tímhle Češi bojují taky, kromě jiného.
7: Je to tak?
6: Jestli
7: je to tak?
6: Můžu. Dobře, já to vztáhnu na současnost. Když mluvíme o dezinformacích, tak my vlastně zdůrazňujeme nebezpečí neuvěřitelných příběhů. Ale pérák, to byl vlastně taky neuvěřitelný příběh, ne?
7: Ano, a jak se říká, vždycky u těch dezinformací je dobrý, když jsou ty dvě strany. Takže dezinformace, které šly od těch nacistů o tom, jak vítězí na všech frontách, se kompenzovaly dezinformací o jakémsi tajemném mstiteli, který teda útočí na ty SSáky a záhadným způsobem je likviduje.
8: Já si myslím, že to nebyla dezinformace, to byla takový spíš přání. Jo? A já jsem ho včera viděl a určitě tam někoho podfiknul a to... To tehdy ještě ani lidi nevěděli, že existuje něco jako dezinformace. Buď to byl kec, nebo to byla propaganda.
6: Pojďte se ještě zamyslet nad tou dezinformací. Já bych to tehdy nazvala nějakým tedy mýtem, legendou, která pomáhá přežít. Tak jak se potom liší od lži, která ale už manipuluje?
7: Já bych řekl, že ta lež je s nějakým účelem konkrétním. Kdežto u toho péráka to bylo opravdu jenom takový, hele, je tady něco, co je nad náma, co je větší a dává jim jako zabrat. Jo.
8: To nebylo určitě jako důvod, nebylo někomu škodit. No škodit, ano, samozřejmě těm nacistům škodit, pochopitelně. Ale spíš to byl takový náš Janošík. Jo.
6: A myslíte, že je dnes prostor pro to, abychom si nějakého péráka, žiletkáře nebo toho Janošíka ještě vymýšleli?
8: Já myslím, že teď je spoustu obchodů se zbraněma, kde jsou daleko lepší prostředky, kterými se dá bojovat.
6: No to je takový extremistický pohled.
8: Než ta lidová slovesnost. No.
6: Na věc.
7: Já bych řekl, že jako naše cesta by měla být, aby jsme my všichni, každý jeden, byli tím superhrdinou.
8: No ne, o tom mluvím. No.
7: Ale nemyslím teda úplně, že bych si koupil kvéra, ale já myslím vnitřně, já myslím v tom, že jako ta odpovědnost tady má být a mně se zdá, že to nám chybí.
6: Takže nějaký předobraz superhrdiny zachránce, to by se nám líbilo, minimálně nám třem, mně ano.
8: No ale zase, aby jsme se na něj moc neupínali a nespoléhali na něj, jakože za nás všechno vyřeší.
7: No, já bych řekl, staníme se superhrdiny, my všichni.
6: Petře, to je výzva pro vás možná.
8: Jo, ale tak jak říkám, já dělám pomalu. Pracuji na tom, ale věřte mi.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: A mými hosty je dnes herec Petr Čtvrtníček a režisér Jakub Tabery. Audiokomiks, se kterým teď přišla Audiotéka, propojuje tedy protektorátní minulost, propojuje se současností, prolíná nejrůznější časové roviny, takže dokazuje to, že některé otázky se nám vlastně v historii vracejí bez ohledu na dobu.
8: Tak v každém případě všechno se opakuje od pravěku už. Akorát se tomu jinak říká, ale a jako lidský vztahy, ať už je to láska, nenávist a boj za přežití, to tady bylo, je a bude vždycky. Akorát budeme mít jiný prostředky po každý. No. Jako kdyby měli lovci mamutů mobil, tak taky, kde jsme mohli být, že jo?
6: Vy jste v pasti na péráka, Petře.
8: Já myslím, že tam bude tečka za to. Vy jste v pasti. Vy jste přišel do rozhlasu a jste v pasti. Já tam
6: ale
8: dělám nekudu.
6: Ale v pasti na péráka. V pasti na péráka. A tam jste namluvil postavu historika amatéra.
8: Ale
6: Nekudu.
8: Pozor, Nekudu. A Nekuda je můj kamarád, kytarista, syn Luďka Nekudy. Tak já jsem to vzal i kvůli němu.
6: Kvůli tomu jménu.
8: Jo, já mu
6: to byla role, se kterou Jakub Tabery přišel a rovnou vám ji nabídl, nebo jste si ji mohl vybrat?
8: No tak to nebylo, jako když jdu někam do obchodu, že bych si vybral. Já bych si vzal spíš tady tuhle tu červenou čočku. No já bych si vám ten Nekudu. Ne, já jsem dostal nabídku Nekudy a hned volám Ondránkovi Nekudovi, jestli to mám říct. On říkal, a co z toho budu mít já? Jsem říkal, Honě, já ti něco hodím. Takže vzal jsem to rád. A ono by, kdybych tam dostal cokoliv dalšího, tak bych to vzal, protože tam byla skvělá sestava a po mé pravici sedící režisér je záruka toho, že to dobře dopadne.
6: Koho jste si ještě vybral do týmu? Koho uslyšíme?
7: No já jsem si dovolil sestavit takový superhrdinský tým, teda doslova. Jarda Plesl, Martin Mišička, Vašek Neužil, Zdeňka Žádníková, no prostě je to...
6: Petr Stach.
8: Taky já se u těch dvou zastavím, protože kdy se vám povede, abyste se u mikrofonu potkali s panem Martinů a Smetanou, že jo? Což je Petr Stach s Vaškem Neužilem. Oni se v životě potkat nemohli, protože ty byli, já nevím, od sebe 5 let, jeden umře, druhý se narodil. Ale 19 kilometrů, Polička od Litomyšle, pozor, tak jako to bylo velmi chytře vymyšlené.
6: To je region, který patří hudbě, tady ty východní Čechy. Ale potkali jste se tady ve studiu všichni? Nebo natočili jste každý svoje role jindy?
8: Naštěstí všichni. Ještě tam byla Jubinka Krbová a Mirek Táborský. No všichni. Jednu scénu jsme dělali všichni v podstatě celý den, minimálně půl den. A to jsou radosti s těmihle kamarádama se potkat, no.
6: Já víte, já jsem si říkala, že možná člověk má víc klidu, když to točí ten svůj part sám.
8: Ne, kde pak?
6: Ne, je lepší tohle.
8: No tak je to lepší.
6: Je tam nějaká chemie vzájemná.
7: Pro režiséra
8: je fyzika.
6: I fyzika.
7: Přesně tak, jo. Pro režiséra je to dárek, když tam ty herci.
6: Ale taky fuška, ne, Jakube?
7: To je pravda.
6: Ukočírovat takovouhle partu.
7: Ale u těch vytáčených, jako když se točí po jednom, je to horší, protože vy, vlastně na mě potom je udržet vlastně to, kdo, co, jak, proč říká. A já to musím tomu herci sdělit. Když to tady, oni si to vlastně říkají sami navzájem a je to skvělý. Byla tam teda, fakt celým tělem, to je opravdu ta...
8: Byla tam převaha Davidského divadla, ještě Martin Mišička.
7: Ano.
6: A kolikrát jste musel ty svoje herce kočírovat, kolikrát jste třeba museli scénu stopovat, kolikrát jste to jeli znovu?
7: Já volím takový postup, že si nejdřív celou tu scénu vyzkoušíme, projedeme... A kde vlastně právě, to je ta výhoda, že oni stojí proti sobě, koukají na sebe, že jo, sledujou se a reagujou na sebe. A potom už jako, když to jedeme na ostro, tak víme. A pro mě je složitější ladit dohromady ty scény, než ty herce samotní. Občas samozřejmě zasáhnu, hele, tady to je vlastně trošku jinak myšleno. Ale protože dělám s takovýhle
6: herce,
7: tak, ani nejako, tak si to spíš užívám.
8: Mně stačí říct, hele, mladý, dělej to pořádně. Tohle slychám už asi 60 let a vždycky to pak udělám pořádně.
6: To.
8: Ale byli tam i mladší. Denis Šafařík, báječnej.
6: Máte nějaké poznámky v tom scénáři, Petře?
8: Já tohle to neumím. Já když mě dali tu šanci dělat v rozhlase a nějaký hry a tak dále, kde jsem dělal miniaturní věci, tak jsem vždycky v Karlíně byl, kde ty mistři měli ten scénář pokreslený všema těma barevnými a teď to jde tady nahoru, tady je to rovně a to a já jsem vždycky říkal, nezlobte se, jak vy se v tom vyznáte a ty mistři slova, ty rozhlasový bardi vždycky říkali, já už nevím. Já si to vždycky tak jako připravím a už tou přípravou vlastně jako se to učím, ale co znamená tahle žlutá čára, já už nevím. Některý samozřejmě to mají jako notový zápis, jako partituru a držej se toho naprosto přesně a některý to dělají intuitivně, já jsem se to přestal tuhle tu dovednost jako učit, i když jsem na kreslení byl dobrý a vystudoval jsem to, tak jako vzít do ruky tušku a dělat si tam u té větní skladby nějaký poznámky, to já neumím, já to dělám všechno intuitivně a zatím mi to tak nějak vychází a ten podvod mi tolerujou.
6: A co je pro herce jednodušší? Ten text se naučit a pak už opravdu hrát, vžít se do toho, anebo je jednodušší vzít si ho takhle, jak ho má před sebou, ale musíte těma očima pořád sledovat další slova, co je před vámi. Co se hlídá líp?
8: Tak v rozhlase se ty věci nemusíte učit, že jo?
6: Tam to odpadá, jako na divadle. Proces, to je jasný.
8: Ale člověk si to musí několikrát přečíst, proniknout do těch souvislostí s tou postavou, se skamarádit, aby věděl, s čím jde tím příběhem. A potom se to vždycky čte. Ale člověk už má povědomí i o těch ostatních postavách. A když si předtím přečte ještě, kdo je tam obsazený, s kým on tam vlastně bude, tak tomu taky dá něco, no.
6: A když si, Jakube, pardon, čtete ten scénář, v tomhle případě Ondřeje Neffa, už za tím textem slyšíte ty hlasy, už tam slyšíte v postavě historika Nekudy Petra Čtvrtníčka.
7: Je to tak.
6: Přehráváte si ho v hlavě.
7: Jo, mě už to jako jednou v hlavě vždycky jako proběhne, pak jsem občas překvapený, že už to vlastně není natočený. Je to tak. Občas musím, když třeba ten herec, kterýho si vysním, není dostupný, tak musím prostě přehodit tu řádku nebo na té kazetě se musím posunout jinam a přehrát si to znova, ale já mám docela štěstí, že jestli se mnou rádi lidi dělají nebo nevím, ale že docela to vychází, že to, co si vysním, nakonec klapne.
8: Já úplně vidím režiséra, jak třeba připravuje více hlasou četbu, jak se říká farmy zvířat, a on bude říkat, no a tuhle tu krávu bude dělat ale. Tady to prase, počkej, zavolejte na to prase tady tomuhle tomu.
6: Ale tak panu režiséru Tabery mu to projde, tohleto, ne?
8: Zatím mu to prošlo.
7: No, je pravda, že občas, a speciálně u dám teda, jo, když tam jsou nějaký záporačky, tak jako to nabízení není tak jako příjemný, ale oni říkají, ne, naopak, to je super, ona je zlá, to je paráda.
8: To se vždycky dělá dobře.
6: Tak pojďme ještě zpátky k Pasti na Péráka. Spisovatel, scénárista Ondřej Nev, ten pracuje v Pérákovi s velkou nadsázkou a taky s reálnými dějinami, jak jsme o tom mluvili. Jak složité potom pro vás, pro oba, bylo třeba udržet tu rovnováhu mezi respektem k historii a svobodou fantazie?
8: To bylo strašně jednoduchý, on to takhle napsal, tak já to takhle přečet a jsem za to rád.
6: No, Petr je řemeslník.
7: Ano, já to mám trošku složitější, protože kromě toho, že dělám audioknížky, jsem taky dokumentarista, věnuju se vojenské historii. A tohle byla teda, musím říct, jako poprvé pro mě výprava do takové té jako fikce, která stojí na nějakém jako historickém základě. Ohromná výhoda je právě v tom Ondřejovi, protože on přesně tenhle ten můj rozpor pochopil a vlastně posouvá záměrně ty dějiny ještě víc, než by bylo třeba, jo, když tam popisuje atentát na Heydricha, tak tam rovnou uvádí jako nesmysly, který v první fázi mě šokujou a pak si říkám, ne, to je to vlastně správně, protože my si nehrajeme na to, že to tak bylo.
6: Je výhoda trošku se ponořit do českých moderních dějin, do těch válečných, možná i poválečných, a malinko si to zase připomenout, jak to bylo s atentátem na Reinharda Heydricha a jaké události se potom všechny odehrávaly, jak to bylo s parašutisty a operací Silver A, anebo to vůbec není zapotřebí?
8: Je to strašně důležitý, stejně jak je důležitý dětem ukázat slepici, že neroste v regále někde, tak jim ukázat, co tahle ta země má za sebou, co zkusila, a že jsme tady měli i stateční lidi, jo, který aby člověk teď hledal s lucernou.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Hovory a dnes tu mám dva milé hosty, herce Petra Čtvrtníčka a režiséra Jakuba Taberyho. Tak já ještě zůstanu u věcí, které se úplně Pasti na Péráka netýkají, a to u vaší lásky k vojenské historii a u Petrovy lásky a vlastně svým způsobem filantropické činnosti, protože Petr podporuje mimo jiné třeba nadaci Matilda, která se věnuje výcviku asistenčních psů, kteří pomáhají především nevědomým. Kde máte pejska, Petře?
8: Dneska mám dva. Obě slečny, blondýnky, my jsme se s Nadeždou potkali na akci Matildy, takže proto se to spojilo. Já do rozhlasu většinou chodím a dokonce mistři zvuku už mi to tolerujou a vědí, že můj pejsek je vhodný do rozhlasu. Dneska mám obě, protože sestra má stejnou labradorku, akorát to mám pocit, že 2,5 roku starší. Takže dneska jim bude líp než ve studiu doma na zahradě, kde se budou válet po třešní. Oni čekají, ne, že jim pečený holub, ale ta třešeň vždycky spadne. Milujou tohle ovoce.
6: Petře, a vaše labradorky jsou asistenční nebo budou asistenční nebo ne?
8: Oni už na to nemají věk, aby teďkon jsou asistenční, asistují mě a zdárně. Večer se mnou jdou mě hlídat na představení Petra Zelenky Amatéři, co hrajeme na výstavišti, abych tomu udělal reklamu. Berta je se mnou všude a když je u toho i Bára, jakoby na střídavou péči, když je sestra s manželem pryč někde, tak já si s velkou chutí beru ty pejsky obě dvě k sobě.
6: A že je pravda, že si je berete na jeviště?
8: Hraje se mnou jedna, ta moje osobní, Berta, ta se mnou hraje sebou holubovou mýho osobního psa. Až jsme si říkali, co ona bude čekat v šatně, než skončí představení, když může být se mnou na jevišti a tam si bude dělat, co chce, protože to je můj pes, pes Josefa, jakoby tý postavy. A pak se mnou občas hraje i v dalších věcech hrála se mnou i ve filmu, v seriálu.
6: Dostane honorář?
8: No, nedostane nic.
6: Ani busta?
8: Busta ona nesmí, já jí suším maso sám. V bustu jsou různý koření. Ečka. Koření, co pak Ečka. Ale to, já jí suším sám maso, o kterém vím, že je dobrý, a zbyde tam jenom čistá bílkovina po usušení.
6: Jakube, vojenská historie, jak jste se k tomu dostal? Jak se režisér rozhlasových her dostane k něčemu takovému?
7: Tak ono to vlastně paradoxně je na ruby. Já jsem vlastně začal jakoby v té televizi, v téhle oblasti. K audioknížkám jsem se dostal před, pravda, už teda 12 lety dokonce. Ale ta vojenská historie mě provází vlastně od malička, protože dědeček byl legionář a furt se to tak někde jako vynořovalo. Až teda to propuklo tím, že jsem začal velmi úzce spolupracovat s Vojenským historickým ústavem. Vlastně jedna z nejlepších paměťových institucí u nás.
8: Tleskám.
6: To já taky.
7: A tam mě to drží doteď. Hmm. Já jsem spolupracoval vlastně na nové podobě armádního muzea tady na Žižkově, kousek od nás.
6: Doporučuju k návštěvě, navíc je to zdarma, skvělý tip. Ještě mi řekněte, když se to tak proberete, tu vojenskou historii tady v našich šířkách, v naší geopolitické rovině, které to období je nejzajímavější pro vás?
7: Kdybych na tohle odpověděl, tak spousta mých kamarádů se mnou přestane mluvit. Je to...
6: Buďte upřímní, přijdete sice o kamarády.
7: Já jsem, a to je Dan je i rodině hodně interesován směrem teda k té první světové válce a legionářům, protože díky nim a jejich oběti tuhle zem vlastně máme, tak jak vypadá. No,
8: teď se odečítají ty kamarádi. Ano. Teď to jde to počítadlo dolů. Ale... Ježiš, on zase mluví o těch legionářích.
7: Ne, ale,
8: souhlas.
7: Ale nejdůležitější je říct, že česká historie vojenská je nesmírně zajímavá a ve chvíli, kdy slyším někoho, kdo říká, že Češi nikdy nebojovali a že to jsou takový vlastně srágorové s proměnutím, tak bych jim přál si přečíst jednu vzpomínkovou knížku, ať už legionářů nebo našich vojáků za druhé světové války v Africe, v Tobruku. Zkuste si potom říct, že jsme nikdy nebojovali a že jsme vlastně takový jako, my jsme ty Švejkové. Mimochodem ani ten Švejk nebyl žádnej, jak bych to řekl slušně, mě nenapadá slovo.
8: Srágora. Říkám to správně. A to je to nejslušnější, co jsem mohl použít. Ano.
6: My se teď nacházíme v hodně turbulentní době. Válečné konflikty, jeden je nedaleko od nás, druhý teď na Blízkém východě. Dokážete si představit, že by se vrátila nějaká forma povinné vojenské služby?
8: Já si to umím představit, já si umím představit ledacost, ale veřejnost je krmená takovou propagandou vlastně, nechci říct proti zbraním, ale proti obraně naší vlasti, že by to bylo teda velmi složitý tohleto prosadit a národní povědomí a nějaká hrdost tady, jako to nevím, jestli by se vydoloval aspoň jako cent tohleto.
6: A je ale dost skeptický pohled.
8: No to tak je, no. Já hovořím ještě jako voják.
6: Byl jste na vojně, Petře?
8: Byl jsem na vojně a ještě mě nepřišel dopis, že mě vyřadili z armády. Takže já jsem pořád desátník armády České republiky. Dvouleták ještě. Já jsem skončil v roce 89 v Janovicích nad Úhlavou.
6: Byla to fajn vojna?
8: Jo, já na to vzpomínám rád.
6: Jakube, vy už jste
7: vojna? Já jsem modrá knížka.
6: Modrá knížka.
7: Jo, mě nechtěli. Ale na druhou stranu teda zkusím tady ten
6: pesimistický
7: pohled trošku. Za prvý si myslím, že máme skvělou profesionální armádu.
8: To máme.
7: To je hlavní odpověď, protože my bychom měli spíš pracovat na aktivních zálohách, měli bychom pracovat sami na sobě, co se týče naší kondice, a pokud by bylo možné dát si nějaké cvičení nebo něco podobného pod teda dohledem té armády, odborným dohledem, aby jsme byli trošku víc v kondici a trošku víc připravení, já si myslím, že to úplně stačí, že nepotřebujeme povinnou vojenskou službu, ale potřebujeme se trošku víc připravit na problémy.
8: Já jsem nemluvil o povinné službě, ale o tom, aby ty lidi věděli, co to je, když začne nějaký konflikt, a nedej bože na našem území, co ten člověk má dělat, co může dělat, čeho je schopen. Aby ty lidi, dejme tomu, stačí 5-týdenní kurz, jo. aby od té střílečky na mobilu přešli k vlastně k uvědomění si té situace, kdy opravdu nebude mít jako u sebe cigára, mobil a kratom, ale bude muset se bránit nějakému člověku, který je dostatečně vyzbrojený. Umře buď teď, nebo až za 10 minut, ale i za těch 10 minut může udělat nějaký ztráty na té druhé straně.
6: Já bych nechtěla končit až takhle téměř dystopicky. My jsme si povídali především o novém audio komiksu z dílny Audiotéky Past na péráka. Tak na závěr, už jenom trošku obecněji, potřebuje člověk ke svému životu spíš fakta nebo příběhy?
7: Tak tohle je vražená.
8: Příběhy z knihovny, faktografie, potřebuje... K životu potřebujete spoustu věcí, kromě potravin, vody, vzduchu, tak i nějakou knížku a nějaký hezký rozhlasový diskuse na tohleto téma.
7: Příběhy založený na faktech, to je nejlepší podle mě, ano.
6: Já děkuju, hezká tečka za dnešními hovory. Jsem moc ráda, že jste sem přišli. Herec Petr Čtvrtníček, režisér Jakub Tabery, dnes mými hosty. Pánové, ať se daří, jsem zvědavá na to, co pro nás vymyslíte zase příště. Mějte se
8: fajně, děkuju.
6: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
9: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovali jednotky protivzdušné obrany. Zmínil, že dopad trosek dronů způsobil na východním předměstí požáry několika automobilů. Letecký poplach trval přibližně 50 minut. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo vzniknout v první polovině 30. let. Zásah u vyhořelé výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně potrvá ještě několik dní. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové je uvnitř požářiště stále vysoká teplota a na místě zůstává 6 hasičských jednotek. Francie si dnes připomíná dobytí Bastily, jejíž pád odstartoval velkou francouzskou revoluci. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armáda. Technika. Prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi mohou postoupit do titulového souboje po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zas ovládli poslední dva vzájemné zápasy. Utkání v Dallasu začne v 21 hodin českého času a na Radiožurnálu Sport vám nabídneme přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Překážka na D1 u Domašova a nehoda na silnici 37 u Običtova. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 se porouchalo osobní auto. Stojí v odstavném pruhu, ale jen bliká a v okolí se pohybují chodci. Není to úplně dobře vidět, dávejte tam velký pozor. Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Křižanovem zbystřete u Sazomína. Na výjezdu z obce osobní auto havarovalo mimo vozovku a probíhají vyprošťovací práce. Projet se dá, ale provoz je omezený. Připomínáme taky, že silnice 50 zůstává uzavřená mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stále tam probíhají odklízecí práce po vážné nehodě kamionu a osobního auta. Objízdná trasa vede přes Křenovice, uzavírka by měla trvat zhruba do 4 hodin ráno. A nově čerstvá nehoda v Brně v ulici Řipská směrem směrem do centra. Záchranáři zasahují u hromadné nehody dvou nákladních a jednoho osobního auta. Vozovka je plná plechů, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Další americké údery na Irán. Odmítáme se vzdát dividendy z míru. Nezaměstnanost se drží dole, ale zaměstnavatelé ženskou část populace stále přehlížejí. A nebo historická zátěž jménem Voliň. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
10: Americká armáda v noci na pondělí podnikla další ze série úderů proti Iránu. Velitelství amerických sil v oblasti oznámilo, že novou vlnu útoků už dokončilo. Zasaženy podle něj byly iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radary, raketové a dronové kapacity i malá plavidla. Útoky také potvrdila iránská média. Podle Teheránu americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců. A ve studiu je kvůli tomu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
11: Dobrý den.
10: Donalda Trumpa zřejmě rozčílili ty výkřiky, respektive volání po jeho smrti při tom velikánském rozloučení s ajatollahem Chameneim. Je tomu tak?
11: Tak rozhodně ten pohřeb ajatolláha Chameneího velice situaci opět zhoršil a vyexcitoval na obou stranách. Na iránské straně samozřejmě tam bylo mnoho emocí v tom. Konec konců současným duchovním lídrem Iránu je Chameneího syn Močtaba, který tam slíbil Američanům pomstu všem, kdo se na útocích podíleli. A konec konců ano, Močtaba sám byl při útoku zřejmě velmi těžce zraněn. Neukazuje se na veřejnosti, jeho stav neznáme. Na tom pohřbu se objevily ve velké množství i červené vlajky symbolizující pomstu a také právě po tom pohřbu bezprostředně se zvýšil počet úderů iránských na civilní obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle iránských představitelů nedodržovaly pravidla, která Irán stanovil. Protože tady je důležité říci, že i v tom memorandu vlastně je zahrnuto to, že Irán po 60 dní jednání měl umožnit volnou plavbu průlivem, poté ovšem to nebylo dále definováno. Irán od začátku říká, že to znamená, že on má svrchovanost nad Hormuzským průlivem. To znamená, ta volná plavba je tam s velkým, velkým otazníkem a vlastně byla by jedině za podmínky nějakých poplatků Iránu. Tak to Irán chápe i s tím, že zároveň bude regulovat, kdo do toho průlivu může. To znamená, nebyly to jenom výhrůžky Donaldu Trumpovi, byly to opravdu i kroky Iránu a ty přišli v té situaci pohřbu, o kterém se ovšem vědělo dopředu. To znamená, Američané mohli počítat s tím, že k něčemu takovému dojde. Samozřejmě pohřeb takovéto osobnosti zabité Američany emoce musí vyvolat. Nyní ale je otázka opravdu, co bude dál, protože na jednu stranu Američané provedli velice silné údery na více než 300 cílů během těch dnů, ale zároveň Donald Trump si nemůže příliš dovolit dlouhou válku. Přece jenom to iránské dobrodružství je ve Spojených státech velmi nepopulární a volby, klíčové volby v polovině volebního období prezidenta se blíží, budou už v listopadu. A na to samozřejmě Irán i hraje.
10: Říká Petr Švac, díky mnohokrát.
11: Díky, naslyšenou.
10: Summit NATO v turecké Ankaře patřil kvůli kompetenčnímu sporu mezi prezidentem a vládou k asi vůbec nejsledovanějším u nás. Kvůli vnitropolitickým tahanicím by nám ale neměl uniknout jeho nejdůležitější závěr, totiž tlak Spojených států na evropské spojence nijak nepolevuje, právě naopak. To aspoň konstatuje ve svém komentáři analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
12: Jak je na tom vaše sebeúcta, když sedíte vedle Donalda Trumpa a mlčky přihlížíte, jak útočí na evropské spojence a mluví o zabírání grónského území, konfrontoval po skončení summitu NATO jeden z dánských novinářů generálního tajemníka aliance Marka Rutteho. Ostřílený nizozemský expremiér z nepříjemné otázky hladce vybruslil. Spíše rétorický dotaz, ale přesně vystihl modus operandi, v jakém se alianční schůzky po návratu Donalda Trumpa odehrávají. Evropští lídři a Kanada kolem šéfa Bílého domu našlapují po špičkách, někteří se na něj snaží udělat dobrý dojem, jiní se raději drží stranou a všichni se pokoušejí všemi silami udržet obraz alianční jednoty, zatímco Donald Trump nevybíravě spojence ostřeluje. Na trumpovské poměry však šlo o summit relativně klidný. Nedočkali jsme se tentokrát sebepoškozujících výroků o tom, že je aliance snad zbytečná nebo že by Američané nepřišli spojencům na pomoc. Vděčit za to můžeme do značné míry právě diplomatické a možná i morální akrobaci Marka Rutteho, který evropským spojencům připomíná, že Trumpova Amerika má v kritice nedostatečných výdajů na obranu přece pravdu a současně trpělivě vysvětluje Donaldu Trumpovi, že to ani s Evropou není zase tak špatné. Vždyť jsou pryč doby, kdy většina evropských zemí neplnila alianční závazky, meziročně evropské a kanadské výdaje na obranu vzrostly skoro o pětinu. A není ani tak docela pravda, že se Evropa postavila k Američanům zády při útoku na Írán. Americká armáda využívala evropská letiště. Bombardéry z nich k Íránu vzlétly 5000krát. Faktům a tvrdým datům Američané rozumějí. Praxe ukazuje, že taktika v lichocování se mívá efekt spíš krátkodobý a současný šéf Bílého domu stejně mění názory podle toho, s kým právě mluvil naposledy. A čísla mluví jasně. Hříšníků v Evropě zbyla už jen hrstka. Bohužel pro nás se mezi hlavní černé pasažéry kolektivní bezpečnosti zařadilo i Česko. Co to pro českou pozici znamená, si nakonec na vlastní kůži vyzkoušeli premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. O účast na summitu tolik stáli možná v naději, že se jim dostane nadstandardního zacházení z americké strany vzhledem k tomu, že své protrumpovské sympatie dávají oba rádi na odiv. Žádné ale nenastalo. Andrej Babiš se k jednání na čtyři oči ani k sezení u jednoho stolu při neformální večeři s Donaldem Trumpem nedostal. Stejně jako většina ostatních si s ním mimo formální zasedání mohlo vyměnit jen pár slov a jak sám přiznal, bavili se spolu jen o fotbale, filmech a jídle. Kvůli nízkým výdajům na obranu Česko na summitu vystupovalo z pozice outsidera. Není to tak docela vina jen této vlády. Byl to předchozí Fialův kabinet, kterému se i přes hlasité morální hlásání významu investic do obrany nakonec nepodařilo dosáhnout na kýžená 2% HDP po tom, co aliance část deklarovaných nákladů neuznala jako obranné výdaje. Byla to také Fialova vláda, která po dohodnutí nových aliančních závazků ve výši 3,5% HDP nedokázala přijít s žádnými dodatečnými výdaji a problém odsunula na budoucí kabinety. Připišme jí ale k dobru, že rezort obrany pod vedením Jany Černochové z ODS alespoň konečně nastartoval trajektorii výdajů správným směrem, včetně nákupů strategicky významné techniky, jako jsou bitevníky páté generace. Díl odpovědnosti za odsunutí Česka na okraj ale samozřejmě nese i současný kabinet. Česko, na rozdíl od mnoha jiných zemí, na summitu neoznámilo žádné společné nákupy nebo nové projekty. Z rozhodnutí Babišovy vlády se Česko nejen nepodílí na další finanční pomoci Ukrajině, ale nebude ani součástí aliančního balíku vojenské pomoci, až na symbolický jednorázový příspěvek do amerického programu PURL. A dál váznou i investice do vlastní bezpečnosti. Je dobře, že se Babišova vláda chce v příštím roce stát prvním kabinetem, který konečně kýžená 2% HDP výdajů na obranu naplní a přejme si, ať se jí to povede. Tou dobou ale už Česko bude mít několikaleté zpoždění. Bavit se teď máme spíš o tom, jak naplníme nový alianční závazek, který nečiní 2, nýbrž už 3,5% HDP do poloviny 30. let. A na trajektorii jeho naplnění zatím zdaleka nejsme. Babišova vláda chce podobně jako předtím ta Fialova, největší tíhu nákladů přesunout na budoucí kabinety. Pro představu, o jakých číslech se bavíme. Pokud by vláda měla nastoupit od příštího roku cestu navyšování výdajů na obranu o 0,2% ročně tak, aby v roce 2035 prolomila 3,5% hranici, musela by každý rok dodatečně nalít do obrany kolem 18 miliard korun v dnešních cenách navíc. To jsou ohromná čísla. Řekněme si otevřeně, že to nepůjde bez zadlužování a schodky rozpočtu má Česko už teď relativně vysoké, anebo bez zvyšování daní. A do toho se nikomu nechce. Česká politická reprezentace zkrátka stále zcela nevstřebala novou bezpečnostní realitu, v níž se Evropa ocitla po únoru 2022. Zvykli jsme si čerpat dividendu z míru a odmítáme se jí vzdát. Fotky s Donaldem Trumpem ze summitu Česku bezpečnost a spolehlivější spojenecké vazby nezajistí.
10: Tolik analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Nezaměstnanost v České republice patří dlouhodobě k nejnižším uvnitř Unie. Nicméně při pohledu na počet nezaměstnaných zjistíme, že v tomto směru suverénně vedou ženy. A u mikrofonu je komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
13: Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše je název knihy, v níž se autor snaží vysvětlit, že ženy a muži jsou různí. A zatímco muži mlčí a zaměřují se na výkon a úspěch, ženy si chtějí povídat a chtějí vztahy. A když náhodou žena něco řekne, co myslí jinak, muž to velmi často pochopí jako útok a naopak. Kniha je skoro 35 let stará a na realitě se přes množství dalších podobných knih, příruček a dokonce i úprav legislativy směrem k větší rovnosti pohlaví změnilo jen málo. Ženy jsou stále hůř finančně ohodnoceny a je to navíc jejich vina. Neumí si říci o větší peníze a dokonce si prý zcela cíleně vybírají hůře placené zaměstnání. Tvrdí to alespoň zástupci zaměstnavatelů, kteří mají tento v uvozovkách zlatem kovaný názor, dokonce podpořený odbornou studií. Jak jinak, jsou to přece racionální a na výkon zaměření muži. A nejde jen o rozdíly v odměňování, které jsou sice podle statistiků jedny z největších v Evropě, podle zaměstnavatelů ale skoro neexistují. Pokud se podíváme na počet nezaměstnaných, vedou ženy. A to i na českém pracovním trhu, kde dlouhodobě vládne nízká nezaměstnanost a který je tím pádem stále považovaný za napjatý. Zaměstnavatelé nemohou nikoho sehnat. Vládne zde takzvaný strukturální nesoulad mezi tím, co chtějí a jaké peníze nabízejí a co poptávají budoucí zaměstnanci. A jak už bylo řečeno, za kratší konec tahají ženy. Poněkud překvapivě jsou nejhůř zaměstnatelné ty mladé. Bez ohledu na vzdělání. Kromě statistik jsou tu i zajímavé průzkumy, které se nevěnují přímo rovnosti v odměňování či kariérním postupu. Jak je to třeba s láskou k zaměstnavateli? Podle posledního průzkumu společnosti Ipsos pro poradenskou skupinu More Czech Republic by jedničkou ohodnotilo svého zaměstnavatele 42% mužů, ale jen necelá třetina žen. Největší rozdíl je v hodnocení toho, zda společnost aktivně prosazuje rovnost mezi muži a ženami, komu firma svěřuje odpovědnost a pravomoci, respektive komu dá šanci na povýšení a koho omezuje kvůli pohlaví. Nebo abychom byli konkrétnější, na koho hůř dopadá rodičovství. Nepřekvapivě ve dvou třetinách jsou na tom ženy hůř. Až 57% žen se po rodičovské dovolené vrací na nižší pozici. Což poměrně jasně vypovídá o tom, jak se vyvíjí jejich příjem. A těm pomalejším možná i naznačuje, proč se ženy tak úplně nehrnou do rození dětí. 40% žen by také uvítalo pravidelné kontroly rozdílů v platech mezi pohlavími. V případě mužů by o podobnou věc stála jen necelá polovina. V červnu měla Česká republika promítnout do vlastní legislativy směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o transparentnosti odměňování. Novela stále neprošla parlamentem. Obsahem novely je právo zaměstnance písemně požádat zaměstnavatele o informaci o vlastní odměně a o průměrné odměně ve srovnatelné skupině prací rozdělené podle pohlaví. Zatím nic takového možné není. Nutno dodat, že Česko v tom zdaleka není samo. Proces přijetí všude brzdí tlak ze strany zaměstnavatelských svazů a hospodářských komor. Česká nezaměstnanost patří dlouhodobě k nejnižším v Evropské unii. Pracovní trh je napjatý, zaměstnavatelé dlouhodobě tlačí na dovoz pracovníků ze zahraničí. Současně ignorují část lidí, kteří by pracovat chtěli a mohli. Patří sem především ročníky nad 50 let. Ženské polovině zaměstnanců pak připravují podmínky, za něž by si ani sami rozhodně jedničku s hvězdičkou nedali.
10: Říká Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Polský premiér Donald Tusk v sobotu slíbil postavit ve Varšavě zeď paměti, která bude připomínat Poláky zahynulé ve válkách 20. století na území dnešní Ukrajiny. Učinil tak v den, kdy si Polsko připomíná krvavou neděli, kterou vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Ty se staly v roce 1943. Tusk je označil za genocidu a varoval před reakcí obou národů novými projevy nacionalismu.

0: a jasný. Organizace ukrajinských nacionalistů, posléze reorganizovaná v ukrajinskou povstaleckou armádu, od 20. let minulého století usilovala o ukrajinskou samostatnost, a to jak na Polsku, tak na sovětském komunistickém Rusku, jehož už země byla součástí. Pokud jde o Volyň patřící Polsku, přestože tam většinou žili Ukrajinci, ukrajinští nacionalisté usilovali o to, aby ji menšinových Poláků za každou cenu zbavili a připojili k Ukrajině. Z řečeného celkem samozřejmě plyne, jak obě strany ke vzniklému problému přistupují. Poláci tuto etapu vzájemných, tradičně historicky komplikovaných vztahů považují za genocidu spáchanou Ukrajinci na jejich krajanech, kdežto Ukrajinci za přirozenou součást národně osvobozeneckého boje, který úspěšně vyvrcholil až na počátku 90. let minulého století po rozpadu Sovětského svazu vznikem skutečně nezávislé a suverénní Ukrajiny. Taková je tedy historická zátěž, se kterou dnešní Ukrajina a Polsko, ač spojenci v současném ukrajinsko-ruském konfliktu, musí zápolit. Z té také vznikl nejčerstvější stranový spor, který bohužel rozpoutal Volodymyr Zelenský, když už před měsícem přiškl jedné své elitní jednotce čestný titul Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Rázem vzniklý diplomatický skandál mezi Varšavou a Kyjevem začal tím, že polský prezident Navrocký hodlal Volodymyra Zelenského zbavit řádu Bílé orlice, na což jeho ukrajinský protějšek reagoval tím, že řád sám vrátil poštou. Jeho příkladu pak následovali i tři jeho předchůdci. Korunu všemu tak nasadil premiér Tusk se svou čerstvě plánovanou polskou zdínářskou, protože ta, bude-li realizována, jen přilije oleje do ohně. Poláci i Ukrajinci by se tak jistě co nejdříve měli vydat cestou česko-německé deklarace z roku 1997, která podobný, ba identický problém řešení starých křivd pomocí křivd nových jednoznačně odmítá.
1: Hovořil Libor Dvořák. Proč je u nás národ víc než stát? Podle publicisty Karla Hvížděly asi proto, že státnost je proces utváření státu a ten byl u nás přehlušen procesem utváření národa.
2: V roce 1886 v časopise Čas nás česko-německý intelektuál Gordon Schaur vyzval, abychom si odpověděli na dvě otázky. Jsme dost silní, abychom vybudovali vlastní českou kulturu? A dále, nebylo by lepší investovat energii do kulturní práce v rámci vyspělé německé kultury? Vztah k jazyku byl a je dodnes pro nás zásadní. Vytvářel národní vědomí a stal se symbolem samostatnosti. Soustředili jsme se na literaturu. A měli jsme co dělat, protože zakladatelem české moderní poezie byl u nás Karel Hynek Mácha. Máj si však musel v roce 1836 vydat vlastním nákladem. Vytýkali mu absenci národního opelu, za kterou se jen skrývala vlastní nedostatečnost. Za první moderní prózu považujeme Babičku Boženy Němcové, která vyšla v roce 1855. Žánrově je označována za idylu, novelu, soubor či za pohádku. Důležitá pro nás byla kvůli jazyku, který byl na svou dobu neobyčejně bohatý a košatý. K románům velkých literatur měla však daleko. Koncem 60. let minulého století jsme romány Zbabělci, Sekira či Žert navázali na prvorepublikového Švejka či Válku z mloky. Stvrdili jsme svou kulturní identitu. Objevili jsme třetí prostor mezi skutečností a ideologií, který nám umožnil poznat, kdo jsme a jací jsme. Naučili jsme se okolnosti nepovažovat za nepřízeň, ale za výzvu, za podnět pro

0: nedogmatický, vždy znovu se sebou vyjednávaný dynamický postoj. Díky této zkušenosti se u nás zrodil samizdat, který nám pomohl přežít i normalizaci 70. a 80. let minulého století. Se státem a s našimi politiky jsme ale měli horší zkušenost. Stát jsme v roce 1938, 1948 ani v roce 1968 nebránili, zradili jsme ho. A bohužel po roce 1989 jsme opět ignorovali starost o utváření státu, soustředili jsme se na ekonomiku. Následky vidíme každý den. Chybí nám pevný právní rámec, který by nedovolil po volbách každé nové vládě zpochybňovat státní aparát. Velká frekvence odvolávání se na národ a národní zájmy tu slouží jen jako zástěrka, za kterou pekelná čelátka privatizuje stát místo toho, abychom privatizovali národnost, stejně jako jsme privatizovali náboženství.
1: To byl Karel Hvižděla. Obvykle titulky závěrečných pondělních glos spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa uvádíme, ale jak uslyšíte hned z kraje, nemá se to tentokrát dělat. Nicméně si aspoň neodpustím poznámku, že glosa je o tom, co by Ondřej Nef, pokud by zastával určité postavení, kvůli jedné konkrétní věci nejspíš pociťoval.
2: Dneska se do toho zamotám a začnu už u titulku mé glosy. Neznáte ho, když mě posloucháte, protože glosa se vysílá bez titulku. Leda, že by ho prozradil můj kolega a přítel Ondřej Kondrát, pokud tyto názory a argumenty, jako obvykle vždycky v pondělí, uvádí a pokazil by mi to. Glosa se jmenuje Smíšené pocity. Tenhle termín neoznačuje nic jednoznačně pozitivního, proto jsou smíšené. Jenže fejetonisté a glosátoři mají smíšené pocity rádi, protože se o nich dobře píše. Takže ven s tím. Kolem čeho, že je mám? Přijela pouť. Máme u nás ve vsi jedno takové místo, kde se pořádají poutě a cirkusáci tu staví svůj stan a koná se tu technoparty a 30. dubna se zde pálí čarodějnice. To místo je vzdálené 200 metrů vzdušnou čarou od místa, kde píšu a hlavně kde nahrávám svoji glosu pro vysílání. Hudba ve stylu dus-dus patří k poutím jako cukrová vata, lochnesky a autodrom. Z okna zahlednu přes střechy sousedních domů vrcholek jedné z hlavních atrakcí. Je to věž, vytáhnou na ní kabinky a pak se to tam všecko kymácí a točí. Raději se z okna ani nedívám, musel bych si připomenout, kdy jsem byl naposled na pouťové atrakci jako klient. Mému Davidovi bylo tehdy 10, dneska je mu 650. Vymohl si řetízkový kolotoč a že musím jet taky. Posadil jsem ho do sedačky před sebe a usmyslel jsem si, že celou dobu jízdy upřu oči na jeho záda. Nebylo to mnoho platné, špatně od žaludku, my byli ještě 3 dny a vrací se to, kdykoliv se na řetízák a cokoliv řetízáku podobného podívám. Takže jaké pak smíšené pocity? Je to snad jasné, jaký mám k pouti vztah. Má to ale rozpor, tak říkajíc mravní. Ne každému je na řetízáku špatně. Oknem neslyším jen ohavnou muziku dus-dus, ale taky nadšené vejskání. Děti i mnoho dospělých milují pouťové atrakce. Kdysi jsem napsal do dětského časopisu fejeton. Ošklivě jsem v něm hodnotil jakýsi opravdu béčkový komiks. Poslal mi pak dopis čtenář toho časopisu. Chlapeček 12letý věk připsal ke jménu. Když už jste tak starý a zapšklý, to mi psal ten chlapeček, tak aspoň nekažte lidem radost. Vzal jsem si pokárání k srdci. Kdybych byl starosta naší obce a měl vliv na události na obecním pozemku, zatrhnul bych konání poutě. Byl bych pamětliv Voltérova výroku, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do poslední kapky krve budu hájit vaše právo to říct. Pouť bych nezatrhnul, tím jsem si jist. Ale měl bych kolem toho smíšené pocity.
1: Glosa Ondřeje Nefa uzavřela pondělní vydání Názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrad.
3: Interview Plus. Ve vodní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily synice. Pohybující se masa může ohrozit ryby žijící v řece Dyji. Proč se české vodní toky a nádrže v létě mění v zelenou kaši? Přispívá k tomu klimatická změna? Pavlína Nečásková se zeptá geochemika Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny.
4: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Evropská unie uvalila sankce na Rusy zodpovědné za kybernetické útoky proti členským státům. Ministerstvo školství chystá změny v péči o děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech. Tenistka a úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková přiletěla zpátky do Česka. A počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Kvůli ruským kybernetickým útokům uvalila Evropská unie sankce na 9 lidí a 4 organizace. Po jednání ministrů zahraničí v Bruselu to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Členské státy taky odsoudily aktivity ruské federální bezpečnostní služby FSB, která kybernetické útoky řídí.
6: Evropská unie na svůj sankční seznam nově zapsala jména ruských zpravodajských důstojníků, hackerů i některých soukromých společností, uvedla Kaja Kalasová. Šéfka unijní diplomacie prohlásila, že kybernetických útoků přibývá. Rusko podniká infiltrace do vládních systémů evropských zemí a sabotáže kritické infrastruktury, například v Německu, Francii či Polsku. Unijní ministři zahraničí jednali také o velkém 21. balíku sankcí proti Rusku, který počítá například se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali proti Ukrajině. Na schválení těchto sankcí ovšem zatím shoda není. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech s různými problémy by se nově měly více oddělit. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné péči. Věcný záměr nové právní úpravy chce předložit vládě v listopadu. Vedle dětských domovů mají vzniknout například specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například se závislostmi nebo duševními problémy. Asociace náhradní výchovy chystané změny vítá, říká její předseda Miloš Picek.
7: A to nebudu nazývat přízemně nějakou selekcí, ale skutečně odborným posouzením, aby tam byli také lidé, kteří s těmito dětmi budou pracovat. Já mám v běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi se speciální pedagogikou, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
5: V České republice vyrůstá mimo vlastní rodinu téměř 29 tisíc dětí, o 14% víc než před 10 lety. V polské Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury. Půjde o první velkou instituci ESA ve středovýchodní Evropě. Zaměří se na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu dat.
8: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková už je se svou nejnovější trofej zpátky v Česku. Na pražském letišti dosedla v pondělí odpoledne.
9: Cesta byla krátká, to jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jde. Těším se na odpočinek asi nejvíc.
10: Přiznává krátce po příletu v areálu prvního ČLTK tenistka Linda Nosková, která ví, že jí grandslamový titul ten z Wimbledonu v 21 letech změní život. Už třeba podle počtu gratulací od více či méně známých lidí.
9: Pamatuju si Petr Čech třeba.
10: Kromě odpočinku Noskovou čekají ale i nějaké ty povinnosti, kromě udržování se třeba také ty mediální, i proto dnes bude čerstvá wimbledonská vítězka popat 15. hodině hostem Radiožurnálu. Čas ale bude mít také na krátkou dovolenou nebo přemýšlení, třeba kam doma v Přerově s trofejí ve tvaru talíře.
9: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se na ně budu dívat.
10: Vtipku je po návratu Linda Nosková, historicky 5. česká vítězka travnatého grandslamu v Londýně. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
11: Překážka na D1 u Domašova a nehoda na D2 v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Rosice. Na kilometru 179 stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Je u něj i odtahová služba a ve vozovce se chvílemi pohybují chodci, tak dávejte pozor. Ale každou chvíli by měly být následky odstraněny. Na D2 z Bratislavy pozor na příjezdu do Brna. Těsně před křížením s D1 se srazila dvě auta a blokují jeden jízdní pruh. Provoz je ale slabý a je to bez kolon. A na dálnici D11 směrem z Hradce Králové čekejte omezení na příjezdu do Prahy. Přímo u sjezdu na Úvaly na 8. kilometru začíná zúžení kvůli práci na mostě přes dálnici. Projíždí se jen jedním pruhem, ale ani tady kolony nevznikají. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Přes výslovné předběžné upozornění vedením úřadu jste dne 21. srpna 1970, obdobně jako 21. srpna 69, svým oblečením provokativně demonstrovala svůj záporný postoj k současnému politickému dění. Tímto svým chováním jste ztratila důvěru potřebnou k zastávání dosavadní i jiné funkce v kanceláři prezidenta republiky, a to s přihlédnutím k významnému společenskému a politickému významu úřadu. S okamžitou platností odvolávám vás z funkce samostatného referenta odboru vnitřní správy s tím, že vaši pracovní agendu předáte dle pokynu vedoucímu odboru. Současně se ruší příslib úřadu na přidělení bytu v areálu Pražského hradu.
1: Tak zněla výpověď, kterou obdržela zaměstnankyně kanceláře prezidenta republiky. Podepsal ji vedoucí odboru plánovacího, finančního a personálních záležitostí s datací 25. srpna roku 1970. S fungováním prezidentské kanceláře v období éry komunistického Československa také souvisí otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Dopisy prezidentům nebyly aktem zoufalství. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Výpovědí, kterou obdržela daná zaměstnankyně kanceláře prezidenta, jsme se ocitli v roce 1970. Jaká byla tehdejší atmosféra, co se dělo v zemi? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
2: V tom roce probíhaly stranické čistky, které si vyžádaly přes 300 tisíc vyloučení ze strany. Současně probíhaly profesní čistky, které dopadly jak na technickou inteligenci, tak na humanitní inteligenci. Spouštěly se politické procesy, jež kulminovaly o dva roky později.
1: Jakou roli v rámci historického výzkumu, kterým se vracíme do období 70. a 80. let minulého století, mají archiválie typu dopisy prezidentovi?
2: Soudím, že se jedná o velmi autentický, byť pochopitelně svým způsobem velmi subjektivní pramen, který nám dává nahlédnout nejenom do problémů, které občané v té době řešili, ale současně také ukazují limity a možnosti vzájemné interakce mezi běžným občanem a státní správou.
1: My budeme mít pohled právě občanů, kteří si stěžovali. Máme zpětnou vazbu, jak odpovídal prezident, či řekněme jeho prezidentská kancelář?
2: Ta se pochopitelně také zachovala a navíc se ukazuje, že se zachovaly i celé řady reakcí těch různých státních orgánů a správních orgánů, neboť kancelář často přeposílala ty dopisy těch občanů k vyřízení nižším orgánům.
1: Byl dopis prezidentovi tou, řekněme, poslední šancí, poslední nadějí. Někdy se říká, tonoucí se i kosy chytá pro ty stěžovatele.
2: Bezesporu ano, což dokládá celá plejáda konkrétních případů.
1: Jedním z nejčastějších témat dopisů, které přicházely prezidentovi, bylo téma byty. Poslechněme si citaci z dopisu jedné stěžovatelky, která 30. ledna 1985 Gustávu Husákovi napsala.
3: Vážení soudruzi, jako pracovnici OOR v Mostě mě v životě nenapadlo, že bych se i já mohla jednou zařadit mezi ty, kteří se na prezidentskou kancelář obrací s prosbou o pomoc nebo radu. Naše problémy nastaly, když jsme z nouze největší po narození prvního dítěte vzali byt druhé kategorie v Mostě, který byl manželovi přidělen po 12 letech trvání pracovního poměru u OPS Most. Byt nám byl přidělen v hrozném stavu a nebýt podniku OPS, jehož prostřednictvím jsme dostali nové lino, kuchyňskou linku a plynový sporák, žili bychom asi dodnes jako zvířata.
1: Jak mohla prezidentská kancelář tuto konkrétní stížnost pisatelky řešit?
2: Většinou to bylo tak, že se přímo obrátila na ten bytový odbor s dotazem, jak ta situace, pokud o to bydlení toho dotyčného, skutečně vypadá. A to často přineslo posun o několik žebříčků v pořadníku na byt.
1: Když je něčeho nedostatek, stává se z daného zboží předmět úplatku či černého trhu. A to se týkalo také bytů, o kterých jsme slyšeli, že jich byl stále nedostatek. Dopis z ledna roku 1969, jehož autor pracoval jako fotoreportér, dokládá, jak to tehdy fungovalo.
4: Nedostatečný bytový fond je rozdělován neoprávněně. Morálka občanů a důvěra v právní řád a jistotu je podlamována, neboť je výhodnější poskytnout úplatek 5, 10 i více tisíc korun za byt nebo dům bez čekání, než být zapsán do věčně předbíhaného pořadníku a okázněně očekávat splnění bytových tužeb.
1: Lidé leckdy sahali i k ostřejším výrazům a postupům.
2: Extrémním projevem byl například squatting, kdy skutečně občané se nelegálně vloupali do bytů, jež byly dlouhodobě neobsazeny, třeba po emigrantech, a potom se snažili zpětně legalizovat tento svůj krok.
1: Daný fotoreportér, který si stěžoval na korupci, uváděl, důvěra občanů v právní řád, že je podlamována. Vnímali to lidé jako poslední instanci právního řádu, kterému nedůvěřovali, když existoval zákon, že každý má nárok na byt?
2: Ono se v těch dopisech velmi často objevuje takové konstatování, že o tom soudruh prezident nejspíše neví, jaké nešvary se objevují, jak se porušuje zákon, a proto mu píší.
1: Přesto pojďme si říci, prezident v rámci odpovědi na danou stížnost mohl tedy se dotazovat, mohl něco posunout, mohl zjistit informace a některým stěžovatelům mohlo být alespoň částečně vyhověno. Ale co všichni ti ostatní, kteří se snažili bez stížnosti prezidentské kanceláři dané věci vyřešit? Nebyl to takový boj s větrnými mlýny?
2: Svým způsobem ano, ono upřímně řečeno, celá řada těchto dopisů jsou určitým voláním o pomoc od lidí, kteří nemají prostředky nebo kontakty na to, aby se k tomu bytu dostali mnohem snažším způsobem, tedy skrze korupci.
5: Vážený soudruhu prezidente, obracím se na vás se stížností na nespravedlivé postupy Československého státního filmu vůči mé osobě a prosím vás o pomoc. Konkrétně, v roce 1977 jsem začala natáčet film Kalamita, který byl dokončen teprve v roce 1980. A to díky několika svévolným přerušením a pozastavením ze strany filmového studia Barrandov, které realizaci filmu takto nezodpovědně torpédovalo. Jeho výroba se tím zdražila a pracovníci štábu byli bez náhrady poškozeni. Přestože byl film v roce 1980 hotov, byl teprve v roce 81 dán pokyn k jeho masovým kopiím a teprve v roce 82 se dostal do distribuce. Za tento film, na němž jsem 3 roky nepřetržitě pracovala, jsem dostala nejnižší možný honorář, to jest 40 tisíc korun hrubého. A hodnotící komise jej zařadila do nejnižší kvalifikační kategorie.
1: Autorkou tohoto dopisu, adresovaného jako stížnost prezidentu Československé socialistické republiky Gustávu Husákovi, byla režisérka Věra Chytilová. Dopis napsala v prosinci roku 1982. Do jaké kategorie stížností jej můžeme zařadit?
2: Spadala do 3. nejpočetnější skupiny pracovněprávních vztahů a mzdových otázek, které činily zhruba 1200 dopisů ročně.
1: Zafungoval nějak soudruh prezident Husák ve prospěch režisérky Věry Chytilové?
2: Z dochované korespondence vyplývá, že se prezidentská kancelář obrátila na Barrandov a zde došlo k odpovědi, že to ohodnocení je zcela v pořádku, neboť daný film není prý dostatečně kvalitní.
1: Několikero dopisů přišlo do prezidentské kanceláře od zaměstnankyně Československých aerolinií. Začala psát ještě prezidentu soudruhu Ludvíku Svobodovi. A citaci jedné ze stížností, která je z ledna roku 1972, si teď poslechneme.
6: Žádám tímto o pomoc při mém již déle trvajícím problému. Žádosti o zaměstnání u Československých aerolinií ve funkci pilota. Tuto záležitost řeším prakticky již 5 let a nyní, těsně před kladným vyřešením, mi bylo řečeno, že nemohu být přijata. Důvody neuvedeny žádné, anebo neurčité. Jediný důvod, protože jsem žena.
1: A dopis v tomto duchu pokračuje. Vyhověl soudruh prezident této stěžovatelce?
2: Této stěžovatelce vyhověno nebylo a ten případ je sám o sobě velmi zajímavý, neboť ona napsala více než 300 dopisů, komunikovala i s manželkou Ludvíka Svobody Irenou Svobodovou, dostalo se jí podpory od Českého a Slovenského svazu žen, ale všechno stálo a padalo na generálním řediteli ČSA, což byl bývalý velitel letky ministerstva vnitra a také osobní pilot Antonína Novotného.
6: Takže politicky dobře prověřený člověk?
2: Bezesporu a současně člověk, který měl pocit, že ženy mohou být maximálně stévardky, ale v žádném případě by neměly řídit dopravní letadlo.
6: Zcela specifickou oblastí stížností, která ilustruje postavení občanů v komunistickém Československu v daném období, bylo téma cestovních pasů. Připomeňme si, že bez takového cestovního pasu či speciální výjezdní doložky nemohli občané vůbec do zahraničí vycestovat. Uzavřené hranice přinášely nejen problémy, ale také další okruh stížností a ty nesouvisely jenom s oním cestováním, ale s tím, že rodinní příslušníci žili za hranicemi státu za onou železnou oponou. Z rakouského Grazu byl 1. srpna roku 1986 odeslán tento dopis. Jeho autorem byl stěžovatel Petr K.
7: Vážený pane prezidente, dovoluji si obrátit se na vás s žádostí o udělení milosti za trestný čin opuštění republiky. Za udělení milosti a prominutí trestu bych vám byl velice vděčen. Vzhledem k tomu, že úprava mých právních vztahů k Československé socialistické republice by zřejmě umožnila vydání vystěhovaleckého pasu mé manželce a synovi. Má manželka si žádala dosud 5x o povolení vystěhování, nicméně tyto žádosti, jakož i odvolání, byly zamítnuty s odůvodněním, že se zdržují v zahraničí bez povolení československých úřadů. Proto bych co nejdříve rád toho povolení dosáhl a tím vyřešil tuto nepříjemnou rodinnou situaci.
6: Nezákonné opuštění republiky. Připomeňme si, že tehdejší Československo bylo také signatářem prohlášení listiny lidských práv a svobod, kde je věnována pozornost i místu pobytu, i to, kde se lidé rozhodnou žít. Československo to nebralo vážně?
2: Československé úřady to opakovaně porušovaly a občané také na to v těch dopisech upozorňovali. Upřímně řečeno, při čtení bezmála tisícovky dopisů, co chodili ročně k této tématice, vidíme tu syrovou realitu mocenské zvůle a bezpráví snad asi nejintenzivněji.
6: Pokračujme v příběhu stěžovatele Petra K. O rok později se na prezidentskou kancelář obrátila následujícím dopisem jeho matka.
8: Vážení soudruzi, důvody jeho odchodu byly sociální, nikoli politické. Vysvětlil mi je při mé návštěvě v Rakousku krátce po jeho činu, kdy jsem ho chtěla přimět k návratu do vlasti a k rodině. Byla to hlavně neutěšená situace finanční, bytová a málo slibná pracovní perspektiva. Jeho manželka vystudovala speciální pedagogiku, dosáhla i vysokoškolského titulu, hledala práci. Jakmile však kádrové odbory různých organizací zjistili, že se ucházela o práci a že je ženou emigranta a žádá o vystěhování z Československé socialistické republiky, ztratili oni zájem. V současné době pracuje jako uklízečka na částečný úvazek. Od léta 1984 po překonání rozčarování, pocitu zrady a smutku žádá opakovaně o povolení vystěhování, přičemž si chce zachovat občanství Československé socialistické republiky. Žádosti mé snachy byly opakovaně zamítnuty. Chtěla by obnovit manželství, dát synovi otce, spojit rodinu.
6: Víme, jak tento příběh dopadnul?
2: Z materiálu jasně vyplývá, že do listopadu 89 se neviděli.
6: Téma rozdělených rodin je velkým a leckdy opravdu srdcebolným tématem naší soudobé historie.
2: neboť těchto příběhů jsem četl velké množství a z některých skutečně člověku běhá mráz po zádech, jako případ muže, který právě s dcerou emigroval v roce 84, kdy se prostě rozhodl spontánně zůstat v zahraničí a vlastně se svou ženou se až zase do pádu komunistického režimu neviděl.
1: Komunisté veřejně proklamovali, že jsou zastánci takzvaného scelování rodin.
2: To je pravda, ale upřímně řečeno také proklamovali, že v Československu jsou zajištěny náboženské svobody, což také nebyla pravda. A toto je klasický příklad pokrytectví, který v té době existoval.
1: Proč?
2: No hlavně proto, že se to vztahovalo na Helsinské dohody, které z pohledu komunistického režimu byly zajímavé pouze pokud jde o hospodářskou a kulturní spolupráci, ale nikoli pokud jde o lidská práva.
1: A co to scelování rodin? Proč bylo v praxi nerealizovatelné?
2: Z jednoho důvodu, protože těch žádostí bylo obrovské množství a ten systém to nezvládal organizačně zpracovat a současně se nemohou zbavit dojmu, že tam byla jistá pomstychtivost, neboť dotyční odmítli socialistický ráj a ukázali mu záda.
9: K 60 nám soudruha Gustáva Husáka předal prezident republiky jubilantovi čestný titul Hrdina Československé socialistické republiky a řád Klementa Gottwalda. Po této slavnosti na Pražském hradě blahopřál generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Československa jménem předsednictva federální vlády soudruh Lubomír Štrougal. Alois Intra tlumočil blahopřání federálního shromáždění. Gustáva Husáka přišli v den jeho 60. narozenin pozdravit členové vlády České socialistické republiky a České národní rady. Představitelé nejvyšších slovenských národních orgánů předali pozdravný dopis slovenské vlády a Slovenské národní rady. Velvyslanec soudruh Červoněnko po předání darů tlumočil pozdravy nejvyšších představitelů Sovětského svazu a oznámil rozhodnutí nejvyššího sovětu vyznamenat soudruha Gustáva Husáka Leninovým řádem.
1: Jedním z posledních dopisů, které dorazily do prezidentské kanceláře, bylo to 18. prosince roku 1989, byl dopis Rudyho U. Gustávu Husákovi ho napsal ve Spojených státech amerických.
10: Vážený soudruhu prezidente, přijměte srdečný pozdrav. Jsem od roku 1968 pryč z Československa a nyní mám zájem navštívit rodiče, kteří by byli rádi. V roce 1972 jste mi udělil milost a zjistil jsem nyní, že když jsem žádal o víza, že moje milost je zbytečná a víza nemohu dostat. Jenom v případě, že zruším československou příslušnost nebo se legálně vystěhuji z Československa. Milost jsem dostal ve věci trestného činu, za níž je komunistickou stranou bráno to, když se člověk rozhodne opustit rodnou zemi. Zrušení československého občanství je vyplacení se z rodné země. Připadá mi to jako vyplacení odpustků, proti kterému byl československý myslitel Jan Hus upálen na hranici.
1: Zopakujme si. Rudy U. žádal, aby po 21 letech se mohl setkat se svými rodiči. Co měl na mysli o ním vyplacením?
2: Měl tím na mysli jeden z požadavků pro narovnání vztahů s Československem, kdy úřady vyměřily nějakou částku, která měla pokrýt náklady na jeho třeba vzdělání nebo různé pracovní kurzy a podobně. Pro představu se v jednom případě jednalo o částku 40 000 švýcarských franků a v dopise se dotyčný, jež působil ve Švýcarsku jako lékař, snažil získat určitou slevu, neboť upozornil, že podobný obnos nemá k dispozici. Bylo mu vyhověno, ale pouze snížením částky o 500 franků.
1: Znamená to, že i to byl prvek pomstychtivosti komunistického státu?
2: Částečně ale možná to byla i snaha, jak zlepšit stav devizových rezerv.
1: S kádrovou politikou souvisí i další ze stížností, která byla adresována prezidentu republiky Gustávu Husákovi v prosinci roku 1972. Autorem dopisu stížnosti byl František H. ze slovenské Prievidzi.
11: Vážený pán prezident, obraciam sa na vás so žiadosťou o vyšetrenie krivdy páchanej na mojom dieťati. Dcéra Mária sa riadne prihlásila na štúdium na strednej zdravotníckej škole v Martine, kde prvý ročník absolvovala veľmi dobre. Aj v druhom ročníku sa učila veľmi dobre, ale 14 dní pred ukončením školského roku ju zo školy bez udania dôvodu vylúčili. Chyba som sa dopočul, že dôvodom je, že navštevuje bohoslužby a chodí do kostola. Ja nemôžem pochopiť, či je vôbec možné, aby bol u nás človek zbavený zákonných práv, ktoré zaručujú aj náboženskú slobodu.
1: Pomohla prezidentská kancelář panu Františku H., aby dcera mohla vystudovat střední školu, přestože chodila do kostela?
2: Nepomohla a není to nic neobvyklého, neboť i na konci 80. let se běžně objevovaly případy, kdy pro studium na zdravotnické nebo pedagogické škole znamenalo chození do kostela či na náboženství automatickou stopku.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, dopisy prezidentům nebyly aktem zoufalství a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
2: Pro nemalou část bezesporu byly, neboť se dostali do tak složité životní situace, že pouze prezident republiky v jejich očích jim mohl pomoci.
1: Existoval tady nějaký správní systém, nějaký soudní systém, přestože víme, že komunistický stát je velmi pokrytecký v tom, co deklaruje, jak to funguje v praxi. Ti lidé neměli možnost žádným jiným způsobem se domoci, dejme tomu, svých práv?
2: Já si myslím, že celá řada z nich si moc dobře uvědomovala, že právě tím, že se obrátí na ty nejvyšší místa, tak danou kauzu může skutečně výrazně urychlit.
1: Je něco, co vás při studiu této problematiky a jste autorem monografie na dané téma překvapilo?
2: Celá řada věcí, nejenom to, že skutečně někteří pisatelé sdíleli s prezidentem, dá se říct, celý svůj život, ale současně to, že jsem netušil, v jak velmi složité situaci se nacházeli mnozí občané v době, kdy údajně u nás již byl rozvinutý socialismus a výdobytky se mohl užívat téměř každý. Tak ukazuje se, že tomu zdaleka tak nebylo.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel Denčevová. Nejen tento pořad z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Ex Libris.
1: Jak spolupracovali i bojovali státní orgány s mafií od jejího vzniku po současnost.
0: Pokud si měla křesťanská demokracie zajistit hlasy, potřebovala k tomu bezskrupulózní mladíky, kterým platila za nepatrné služby.
1: I o tom je kniha Jacques de Saint-Victor nazvaná Neviditelná moc. Mafie a stát v moderních evropských demokraciích.
0: Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Světové ceny ropy po oznámení americké blokády íránských přístavů znovu rostou. Severomořská ropa Brent včera zdražila o 7% a barel se prodával v přepočtu za víc než 1700 korun. Spojené státy chtějí podle prezidenta Trumpa za průjezd Hormuzským průlivem vybírat poplatky. Začala hlavní část sklizně zeleniny. Podle předsedkyně Zelenářské unie Moniky Nebeské jsou výnosy zatím dobré. Plochy pro pěstování zeleniny ale ubývá. Podle statistiků loni celková výměra klesla o 4% na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Španělské úřady identifikovaly 9 lidí, kteří zemřeli při požáru na jihu země minulý týden. Informovala o tom agentura AFP. Celkem jich zemřelo 13 a u třech úřady ještě totožnost musí určit. 4 mrtví pocházejí z Británie, 3 z Belgie a po jednom pak z Francie a Španělska. O víkendu v nemocnici zemřela jedna zraněná Britka. Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. Dní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar s náskokem 2 minut a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matyáš Vacek.
3: Nehoda na D2 u Brna a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy dejte pozor na příjezdu do Brna. Před křížením s D1 na druhém kilometru vyšetřují nehodu dvou aut a projíždí se pouze jedním pruhem, kolony se ale zatím netvoří. A na Pražském okruhu počítejte s omezením ve směru k D1 u Černého mostu. Silničáři mezi 61. a 62. kilometrem kvůli opravě mostu uzavřeli levý jízdní pruh. I tady projedete bez zdržení. Kromě toho neregistrujeme žádné nehody ani omezení na hlavních tazích. Provoz je plný nulí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Nositelka Nobelovy ceny za literaturu, polská spisovatelka Olga Tokarczuk, nedávno oživila debatu o využívání nástrojů umělé inteligence v psané tvorbě. V Poznani na sebe prozradila, že se při psaní radí s generativním jazykovým modelem. Schytala za to kritiku, proč až později upřesnila, že ale všechny své knihy píše sama. Budou jí to čtenáři věřit? Kam až je možné zajít při využití AI nástrojů, aby šlo ještě o poctivé autorské dílo? Nepodílejí se spisovatelé, kteří velké jazykové modely používají de facto na krádeži? A měl by jít literární svět umělé inteligenci naproti, anebo by se jí měl bránit? Je-li to ovšem vůbec ještě možné? Přeji příjemný poslech.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské.
4: Ve studiu Plusu srdečně vítám spisovatele a publicistu Leoše Kišu alias Františka Kotletu. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A ve spojení jsme také se spisovatelkou a umělkyní Bárou Bažantovou. Hezký den, zdravíme z pražského studia. Vítejte ve vysílání.
6: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
4: Tak jak se, dámo a pane, stavíte k umělé inteligenci, konkrétně ke generativním velkým jazykovým modelům a jejich využití při psaní literárních děl? Může být AI dobrým pomocníkem, anebo by se jí měli spisovatelé spíš obloukem vyhýbat? Nejprve poprosím Leoše Kyšu.
5: Já myslím, že AI už dneska většina spisovatelů používá nějakým způsobem, ptá se jí, komunikuje s ní. Takže
4: jak
5: já
4: to víte?
5: Tak bavím se s nimi, mluvím s nimi o tom. A samozřejmě drtivá většina lidí prostě testuje nějakým způsobem umělou inteligenci, včetně šestiletých dětí. Je to něco, co je prostě všude, není to něco jako unikátního, něco nedostupného, je to prostě úplně stejně všude jako sociální sítě. Takže já myslím, že je jasný a logický, že jako většina lidí s tím přichází do kontaktu. Takže nějaká ta jako demonizace nebo jako hysterie, která jako nastala po těch prohlášeních Olgy Tokarčuk, tak si myslím, že jsou spíš jako nešťastným projevem ty literární obce, než jako nějakou jako obranou reakci,
4: co
5: která by dávala
4: na
5: smysl.
4: Mysli, jenom aby jsme
5: tak
4: to ujasnili.
5: Tak já jsem četl ty komentáře a tam dokonce bylo, jako že by měla vrátit Nobelovu cenu za literaturu, jako že se potýká s umělou inteligencí. A ta hysterie byla fakt jako šílená. Já si myslím, že potom i ta její reakce, že musela vydat prohlášení, když jako musela znova zdůraznit, že jako nepoužívá umělou inteligenci ve své práci, ve svém psaní. Že to vlastně ukázalo, jako je, jak to téma v té literární obci jako hystericky přijímáno a taky tako ta hysterie, ten strach, až jako bych řekl, jako nějaká existenciální úzkost, kterou ty literáti mají z umělé inteligence, taky způsobuje to, že vlastně oni moc neví, že se oni moc nedozvídají a ta neznalost potom způsobuje zase větší hysterii.
4: K tomu to ještě dojdeme, ale já jsem měla primárně na mysli otázku, jestli tedy se mají spisovatelé AI nástrojům spíše vyhýbat, anebo je využívat. Je podle vás, ještě se znovu obracím na Leoše Kyšu, AI hrozbou nebo příležitostí?
5: Příležitost samozřejmě.
4: Jednoznačně, jo. Tak a obracím se na Báru Bažantovou. Jak se k AI, k velkým jazykovým modelům stavíte v literárním provozu vy?
6: Já teda nevím, s jakýma literátama Leoš Kyša je v kontaktu, asi určitě s nějakýma jinýma než já, protože kolegové, se kterými spolupracuju, případně se přátelím, já rozhodně umělou inteligenci ve své tvorbě nepoužívají. A já ji taky nepoužívám. A mám pocit, že vlastně používání té umělé inteligence v rámci tvorby obrací pozornost od procesu a nějakého vnitřního růstu, který se s tím procesem pojí směrem k výsledku, který je nějakým způsobem viditelný a poměřitelný s ostatními na základě nějakých normativních kritérií a tím pádem trochu přicházíme potom o nějakou diverzitu a nedokonalost, která je nám vlastní a kterou podle
4: Počkejte,
6: mě
4: že přicházíme o diverzitu. Možná prostě může obojí existovat vedle sebe, spisovatelé, kteří prožívají ten svůj vnitřní proces a zároveň ti, kdo si pomáhají nástroji AI. Nemůže to tak být?
6: Těžko říct, já si myslím, že ta síla toho nástroje jako v nějakou chvíli prostě převálcuje. I když se podíváme na to, jak vypadají, jakým způsobem se proměňuje ten vizuální prostor kolem nás, tak vlastně vidíme, že se spíš homogenizuje, než aby jako podporoval tu různorodost, protože ta různorodost se podle mě skrývá nebo ukrývá v nějaký síle toho osobního prožitku. A jakmile prostě tam vpustíme tu AI, tak ten osobní prožitek nějakým způsobem upozadňujeme. Ale já jsem ještě chtěla říct, že ta debata okolo umělé inteligence se neodvíjí jenom v nějaký abstraktní nebo filozofický rovině, která je komplikovaná, ale že zároveň tam vyvstávají i nějaký úplně konkrétní otázky týkající se každodenního užívání umělé inteligence a jejího dopadu na životní prostředí. Ať už mluvíme o enormní spotřebě vody, o rozloze datových center, o produkci elektroodpadu a potažmo dopadu tohoto všeho na nejchudší vrstvy obyvatelstva.
4: Rozumím. A vnímáte mimochodem, paní Bažantová, tedy AI jako hrozbu pro spisovatele a pro literární praxi?
6: Jako hrozbu... Nedokážu na to asi odpovědět, protože...
4: Leoš Kyša tady zmínil v podstatě až existenciální strach, tak proto se ptám.
6: Jo, já to určitě takhle nevnímám, protože prostě já píšu, protože píšu ráda a mám pocit, že mi to, že tady ten pocit, co mám při psaní a to, co mě jako naplňuje a to, proč to dělám, mi ta umělá inteligence vzít nemůže. A vlastně potom mám pocit, že se teda, čeho se to týká, jako jo, že se to týká nějakého uplatnění na trhu práce. Nevím, mám pocit, že v tuhle chvíli to takhle nevnímám.
7: Tak já věřím a předpokládám, že oba dva, jak vy, paní Bažantová, tak Leoš Kiša, píšete rádi, že vás to baví, ale teď, co říkáte, Leoši, na ten argument sploštění různorodosti a že v podstatě tady odpadá ten osobní prožitek, že se upozadňuje. Není to tak, že i ta míra kreativity, to je totiž ta otázka, jestli ta míra kreativity se zvyšuje používáním velkých jazykových modelů, anebo umenšuje, protože tady máme co dočinění s matematickými programy na bázi pravděpodobnosti.
5: Já se obávám, že jsme se tady dostali do klasického problému vůz a koza. Olga Tokarčuk mluvila o tom, že používá umělou inteligenci jako nástroj, aby si třídbala myšlenky, aby s ní mluvila, aby s ní jako řešila třeba informace. A to je přesně to, o čem mluvím i já. A tady vlastně paní kolegyně jako mluví o psaní, o jako tvorbě přímo těch textů. A to jsou jako dva velice rozdílené nástroje.
7: Jak velký je to rozdíl?
5: Obrovský rozdíl, protože jako využívat umělou inteligenci při psaní je jako nástroj informací, jako nástroj, kde jako s ním můžete probírat nějaký téma, nebo řešit třeba, nevím, vyřešit mexický pat v nějaký situaci ve svém románu. To stejný jako zavolat kamarádovi, jako otevřít slovník. Jako
7: je to rešeršování.
5: Je to rešeršování. To znamená, že ta umělá inteligence je velice silná v tom rešeršování. A taky je velice silná třeba ve zpětní vazbě. To má v hodnocení toho textu. Ona v něm může najít třeba chyby, který klasický problém mnoha autorů. Dívka vchází do baru v červených šatech, odchází v modrých, protože mezi tím týden jste nepsali. Takže tady je umělá inteligence velice silná. To znamená, že se tady nebavíme jako o psaní textu. To jsou jako dvě úplně rozdílná mystéria. Možná by bylo jako dobrý přesně rozdělit problém vůz a koza. To znamená, já jsem celou dobu mluvil o voze, to znamená o používání umělé inteligence jako vlastně inspirativního zdroje, jako někoho, s kým komunikujete, kdo vám pomůže vyřešit nějaký problém, získat informace. Já například, když jsem psal jeden ze svých posledních románů, tak jsem potřeboval mít nějaký slova v sumerštině, protože sumersky neumím. A v Národní knihovně byl zrovna vypůjčený jako sumerský slovník, jak jsem se obrátil umělou inteligenci a velice dobře mi pomohla. A to je jako něco, co naopak jako k tomu tvůrčímu procesu pomáhá a zkvalitňuje ho, protože jsem jako nestratil spoustu času. To znamená, musíme opravdu jako v této debatě jako velmi striktně rozdělovat jako inspiraci, používání jako informačního zdroje a psaní. A to je přesně to, co se stalo s Olgou Tokarčuk, že jako vlastně ona mluvila o tom, že ji používá pro tříbení myšlenek a dostala, jak se říká u nás na Bruntásku, strašnou čočku, protože si jako všichni najednou jako dostali hysteráka, že jako za ní píše AI.
7: Problém bude v důvěryhodnosti, o které ještě budeme za chvíli mluvit, protože čtenář pak jaksi si nemusí být jistý, jestli to ta nositelka Nobelovy ceny napsala úplně sama a jenom s pomocí nějakých rešerší, anebo něco za ní něco napsal i ten stroj. Ale Báro Bažantová, přeci jen nepřistoupila byste na to, že AI nástroje mohou pomáhat spisovatelům například najít chyby, nebo jako parťák pro rešerše. Pomáhají AI nástroje tomu tvůrčímu procesu, anebo ho podle vás spíš ničí?
6: Tak já si myslím, že není důležitý, že se vracím zpátky k tomu, o čem jsem mluvila, že si myslím, že není důležitý vlastně ten samotný výsledek, jako ten proces. A tím procesem je i to, jakým způsobem přicházím k informacím, který následně používám. Já buď můžu použít tu AI, která je neuvěřitelná zkratka, ale co ta zkratka udělá? Ta zkratka vlastně mě jenom jakoby rychleji přiblíží k tomu cíli. Já si myslím, že ta složitá a komplikovaná cesta k dosažení těch cílů, kterým můžou být určitý informace, je důležitá, protože mě nutí úplně jinak reflektovat, nutí mě zpomalit a vlastně mám pocit, že to zpomalení, zvlášť mluvíme-li o tvorbě literatury, je prostě důležitý. Ale ne, a myslím si, že nejenom. Jako, myslím si, že nějaká akcelerace že to prostě není směr, který by nás hnal do nějaký lepší budoucnosti.
7: No mě by vlastně zajímalo, myslím si, že se s tím pojí otázka, proč vůbec píšete, třeba vy dva. Píšete spíš z potřeby a nutnosti, a teď nechci, aby ten druhý pól zněl nějak arrogantně, anebo jde především o to, abyste jaksi vydávali a vydělávali a živili se tím. Leoši, Kišo, co říkáte na tenhle argument, že vlastně tam je ta vnitřní potřeba, když si pomůžu tím různým dohledáváním, tak vlastně už, jako, už to jako není úplně moje vnitřní dílo?
5: Já vychovávám 5 dětí. A nemám moc času na to, jako se zabývat několik dní nebo týden prostě výzkumem sumerštiny, takže v tom případě bych tu sumerštinu prostě nepoužil. To znamená, že...
6: Jestli jako, to nebylo lepší, ale potom...
5: Nemyslím si, protože by prostě ten román o to byl potom jako chudší, protože mi to přišlo zajímavý a bylo fajn ty věci použít. To znamená, že ten proces, samozřejmě to psaní je velká zábava, je to, jak se říká, největší zábava, co si člověk může užít o samotě, a hned po masturbaci a jakoby to je ta zábava, která mě samozřejmě na tom baví, ale přesně jakoby pracovat s těmi zdroji, získávat nějaký informace, tak ta umělá inteligence může vytvořit jako třeba ten román informačně mnohem bohatší a ušetřit přesně ten čas, který pak můžu věnovat některému z těch 5 dětí.
7: Říká Leoš Kiša a v dnešním Pro a proti o využití nástrojů AI diskutujeme také se spisovatelkou Barou Bažantovou.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Mohou velké jazykové modely podle vás spisovatele nahradit? Tu otázku myslím úplně neutrálně. Jestli to na jednu stranu hrozí, ale zároveň, jestli tedy mohou ty velké jazykové modely svým způsobem odpracovat třeba i, já nevím, 10% té práce za literáty. Báro Bažantová, jak to vidíte vy?
6: Jo, tak myslím si, že pokud to budete jako vy jako tvůrce chtít, tak ten model to za vás určitě zvládne udělat. To, jaký bude ten výsledek, to je potom jako otázka, ale vůbec bych se nedívala, kdyby ten výsledek našel si svoje čtenáře. Zároveň prostě já doufám a věřím, že jsou čtenáři, kteří dokážou, kteří nějakým způsobem rozlišujou mezi tím textem, do kterého ta AI zasahuje v nějaký větší míře, anebo vůbec, a který rozlišují mezi těma textama, který prostě jsou psaný lidskou hlavou.
7: A poznáme to vůbec? Ano, už nyní existují nějaké programy pro detekci AI nástrojů v textech, ale je otázkou, jestli to poznáme do budoucna. Je i toto jedna z vašich obav, paní Bažantová?
6: Tak já si myslím, že jsou věci, o kterých se prostě, nebo jsou témata, o kterých se píše, o kterých asi umělá inteligence bude psát těžko. Teď třeba naposled můžu dát příklad z úplně skvělé knížky, kterou jsem četla od Marie Zelbové, Táňa Praha 3 Žižkov, která popisuje dospívání a vyrůstání se svou excentrickou matkou, a ta kniha je zaprvé popisuje nějaký úplně velmi niterný zážitek nebo velmi prostě niterné vzpomínky naprosto upřímným způsobem, tak takovouhle knihu, což je třeba typ literatury, kterou já oceňuju, tak si myslím, že prostě umělá inteligence Jasně. napsat nedokáže.
7: Ano, ale jiné věci, tady zase, aby jsme nemluvili o voze a o koze, umělá inteligence časem bude moct možná napsat opravdu kde co, ale je otázkou jak a proč. Ano, ale třeba literatura, jaké se věnuje Leoš Kiša, sci-fi, fantasy, tam myslíte si, že časem toto budou psát stroje?
6: Myslím si, že ty lidi, pokud budou chtít to psát, tak to budou psát stále taky. Nemyslím si, že to nutně prostě musí psát stroje. To, jestli si s tím budou schopní vydělávat, je druhá věc a otázka, která ale pro mě není prostě při té tvorbě jako zásadní, nebo to, na čem v první řadě myslím. Jo? Samozřejmě, že prostě jsem ráda, když se mi podaří nějakou knihu prodat nějakému nakladateli, ale ve chvíli, kdy ty knihy tvořím, tak prostě tohle to není jako ta primární

0: Jak to asistenta ona oslovovala. Neuškodí si v podstatě, nebo neuškodila si už na své důvěryhodnosti?
1: V tuhle chvíli ten jazykový nástroj to neumí. Oni neumí napsat jako román. Dobrý román, který má čechovou pušku, který má dramatický oblouk. On
0: na základě promptu na pokračování
1: ale
0: by se to napsat
1: dalo. V tu chvíli to musíte jako ten promptovat to jako po stránkách. Jo, a v tu chvíli je s tím mnohem víc práce, než si to napsat. To znamená, že ten opravdu není to tak, že zadáte, napiš román, ono to vyplivne. Opravdu třeba by uměla inteligence dokázala napsat Tři mušketíry, je to otázka 5-10 let. Jo, protože jako opravdu třeba ten dobrodružný román, který má několik, jako se někam větví, několik postav a ty postavy mají být konzistentní a nechat tam nějaký
0: tajemství, musí dostat zadání, musí dostat
1: ano, ale
0: zadání.
1: Ale opravdu těch zadání musí dostat strašně moc, jako víc než nakonec ten výsledek. To znamená, že ona třeba teď určitě napíše skvělou poezii a tam si myslím, že už ten rozdíl jako moc poznat není, nebo můžeme si o tom pohádat, ale ve výsledku, jako když uděláme jak jako velký test a napíšeme 50 básní od 50 básníků a 50 básní od AI, tak si myslím, že skončíme 1:1.
0: No ale proč lidé píší básně? Přece ten proces mozek,
1: ano, ale myslím,
0: mozek,
1: jde o ten výsledek,
0: ruka, tuška,
1: jakoby, jde
0: nebo
1: o ten výsledek
0: ruka,
1: a tu jeho poznatelnost. Honza Tyl, se s kterým děláme nějaký jakoby projekt právě třeba při hodnocení literatury, tak udělal takový jako program a těch programů samozřejmě víc, jsou veřejně dostupný, jako můžete projít ten text a zjistit, jako jestli na tom pracovat AI nebo ne. Vtip spočívá v tom, že ono to detekuje AI prvky nebo AI postupy u textu, který nevznikl pomocí AI, protože samozřejmě ta AI se učila na lidských textech. To znamená, že ona jako používá nějaký postupy, který používají ale ty lidi jako přirozeně. Jo, a zase naopak často třeba časem ta AI, její výsledky budou ovlivňovat to lidský psaní, takže to, že bychom jako měli mašinu a prohnali jako hej, napsala to umělá inteligence, z kolika procent, tak zjistíte, že jako falešně detekuje prvky umělé inteligence v textech, ve kterých to jako vůbec není.
0: No a teď k té důvěryhodnosti. Není vlastně ohroženo tvůrčí psaní právě v té rovině důvěry ze strany čtenářů?
1: Já si myslím, že
0: není to jako u třeba výtvarného umění a fals, protože dokonalé falzum vypadá stejně jako originál, ale jakmile se zjistí, že jde o falzum, tak prostě cena jde prudce dolů, protože to něco, co dělá tu cenu, ano, je právě ta víra.
1: Ale je otázka, jako u té literatury je důležitá hodnota pro čtenáře, jestli tomu čtenáři něco přináší nebo ne.
0: Určitě.
1: A samozřejmě, jako pokud časem budou autoři, kteří budou víc spolupracovat s umělou inteligencí i na té tvorbě, ne na těch rešerších nebo kontrole, ale i na té tvorbě. A ten výsledek bude jako dobrý a zajímavý, tak si myslím, že pro spoustu čtenářů jako to problém nebude. Protože jako nakonec jde jako o ten nápad, na začátku, kterýho stojí ten autor. To znamená, že jako teď se podívejme do otázky jako vizuální umění. Vzpomeňme si na jako Marka Duchampa a jeho fontánu. No to vzal pisoár a otočil ho a bylo to umění. A přitom vzal něco strojově vyrobeného, něco, co jako vyrobila nějaká
0: jasně,
1: firma a dal tomu nějakou jako duši.
0: Konceptuálních,
1: to znamená, že jako to vlastně
0: tvorby.
1: Podobným způsobem to jako jednou může fungovat.
0: A ztrácí to důvěra. Ztrácí to důvěru ve výtvarném umění. Ale pojďme zpátky k literatuře. My už máme málo času, tak já chci
1: jako
0: se ještě...
1: Dvě rychlý věci, no. Jakože právě co se týče tvorby té literatury. Lidi vždycky budou chtít věci od lidí. Je to přirozený. Já vždycky říkám, jako stejně jako s obálkama knih, jakoby vždycky budou chtít spíš obálku, kterou vytvoří nějaký kreslíř, kterou vytvoří nějaký umělec. A samozřejmě zároveň vedle toho budou existovat jako knihy, které budou mít jako obálky vytvořené umělou inteligencí. To znamená, že jakoby ty lidi budou chtít něco takhle a něco takhle a vždycky bude zajímavý jako sledovat vlastně, co je baví na jednom druhu tvorby, co je baví na nějakém jiném druhu tvorby. Ale do budoucna ta umělá inteligence, a teď se bavíme fakt o horizontu 5-10 let, přinese to, že jako každý se bude moct stát umělcem a spisovatelem, že každý bude moct vygenerovat svůj román, který ho baví.
0: A ale pak nám ale může hrozit záplava brakem, říkají kritici.
1: My stejně žijeme v nadprodukci obsahu, takže je to úplně jedno, my už stejně jedno, to máme dávno.
0: Báro Bažantová, obracím se na vás ještě s jedním tématem. AI v podstatě, řeknu to laicky, omlouvám se za nadsázku, vykrádá díla jiných těch, kdo psali před vámi oběma, před za poslední generace. Nestává se potom ten, kdo AI využije, v podstatě spolupachatelem? Ptám se, je či není to krádež, které bychom se teda měli v nějaké mravní rovině patrně bránit. Jaký na toto máte názor?
2: Tak myslím si, že to samozřejmě záleží potom hodně na tom, jakým způsobem tu umělou inteligenci používáme. Jo? Pokud s ní samozřejmě někdo konzultuje nějaká fakta, tak tím asi jakoby nic moc nekrade, pokud tam prostě pomáhá.

0: pomocí té AI pokouší se rozvíjet nějaký příběh a ta konzultace jako přechází do nějaký roviny, tak už to začíná být sporný. Já bych ale ještě na závěr hrozně ráda vrátila tu debatu k té mojí poznámce ohledně ekologických dopadů používání umělé inteligence, protože to je nějaká skutečná konkrétní věc.
1: Dobře, ale používáte i sociální sítě, nebo ne? Nepoužíváte internet?
0: Já nepoužívám.
1: Ani internet nepoužíváte, jo?
0: Protože... Internet používám, nepoužívám sociální sítě, ale jako bavíme se o umělé inteligenci.
1: Ano, ano.
0: Takže já nevím, já jsem dneska ráno jsem četla zprávu z univerzity OSN, která varuje ne před používáním AI, ale vyzývá k jejímu zodpovědnému užívání.
2: Rozumím.
0: Uvědomění těch dopadů na to životní prostředí. A já mám pocit, že zrovna jako použití ve volné tvorbě vlastně není nějaká nezbytná nutnost. Úplně chápu, když se AI využívá, dejme tomu v lékařství, třeba k léčbě Alzheimerovy choroby, kdy ji dokáže vydetekovat mnohem dřív, než to dokážeme pomocí nějakých přístrojů do posud existujících. Ale no.
1: To je ta rovina ekologie, já nevím, jednou větou chcete na to reagovat, ne, Leoš Kyšane. Mě v podstatě nám už se víc nedostane do pořadu, ale ještě je samozřejmě spousta dalších otázek, jestli je to, či není to poctivý postup, jestli ještě půjde o autorské dílo. Tuto debatu máme ale před sebou, že?
3: Určitě, jenom s tím využijem AI, tak časopis Atlantik získal zdrojové knihy, na kterých se cvičila umělá inteligence Facebooku. 14 z nich bylo mých, takže co se týče jakoby nějakého morálního rozsahu, tak vzhledem k tomu, že zrovna Facebook cvičil svoji umělou inteligenci na mých knihách, tak to beru tak, že já ji můžu použít. Takže.
1: Leoš Kyša, alias František Kotleta a Bára Bažantová byli hosty dnešního Pro a proti. Díky vám oběma za to. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
3: Hezký den.
1: A za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
4: 90kové léto.
5: Už první svobodné volby na jaře 1990 byly soubojem volebních strategií, průzkumů a sociologických analýz.
6: My jsme z těch výzkumů věděli, že to, co chtějí lidé slyšet, je, jak na tom reálně jsme. Protože do té doby to v jistém smyslu lakování na růžovo a lhaní komunistický, vlastně toho měli všichni plný zuby.
4: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
7: Jakob Burckhardt se narodil v roce 1818 v Bazileji do rodiny protestantského pastora. Ačkoliv po 3 roky studoval teologii, rozhodl se dál nejít ve šlépějích ani svého otce, ani dědečka. Před církevní dráhou upřednostnil dějiny umění. Tehdy nově založený obor odešel studovat do Berlína.
8: Burckhardt položil základy moderních kulturních dějin a sám se stal jedním z největších kunsthistoriků, jehož vliv a revoluční přístupy poznamenávaly tento obor po většinu 20. století.
7: Po studiích v Berlíně a Bonnu se vrátil do rodného Švýcarska, kde přednášel historii na univerzitách v Bazileji a v Curychu. V Bazileji ho také vyhledal mladý Friedrich Nietzsche. Po řadu let spolu udržovali přátelské styky a rozsáhlou korespondenci.
8: Roku 1850 vydal svou druhou knihu Ciceron, jak si užít uměleckých děl v Itálii. Dnes bychom ji mohli označit za bestseller. Po jejím vydání se stala Itálie hlavním cílem kultivovaných turistů.
7: Z vědeckého hlediska je však jeho stěžejním dílem monografie Renesanční kultura v Itálii, která mimochodem nedávno opět vyšla v českém překladu. Burckhardt dokázal celou renesanční epochu uchopit jako celek. Neupřednostňoval její politický, ekonomický ani kulturní rozměr.
8: Detailně popsal nejen politické klima doby, ale i každodenní život. Za zdroje mu sloužily nejen archivní materiály, ale i běžně dostupné kroniky. Revoluční byl jeho přístup a nové otázky, které v díle kladl.
7: Burckhardt upozornil na řadu kontrastů mezi středověkem a renesancí. Přesto renesanci nějak oproti předchozímu období nevyzdvihoval. Jeho vnímání dějin nedávalo prostor myšlence obecného pokroku či vynášení jedné epochy nad druhou.
8: Na sklonku života se začal intenzivně zabývat dějinami antického Řecka. V poslední vůli požádal svého synovce, aby spálil jeho rozsáhlou rukopisnou pozůstalost. Naštěstí se tak nestalo a po Burghartově smrti vyšla ještě řada jeho knih, mezi nimi i čtyřsvazkové řecké kulturní dějiny.
4: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, platit bude do této neděle 19. července. Do Česka dorazí velmi silné bouřky, doprovodí je i přívalový déšť a kroupy. České fotbalisty čeká říjnový duel Ligy národů ve španělském Oviedu a počasí dnes bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
9: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
10: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
9: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
11: Rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
9: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Francouzská policie zadržela dva lidi kvůli rozsáhlému požáru lesa nedaleko Paříže. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že oheň už zničil 1300 hektarů prostoru. Ministr už dříve řekl, že požár pravděpodobně někdo založil úmyslně. Z plameny dál bojují hasiči. Na místě jich zasahovalo celkem asi 800. Zapojená jsou i 4 hasičská letadla a několik vrtulníků. Meteorologové dnes varují před velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro celé území republiky od 11 dopoledne až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť, kroupy nebo silný vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
12: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
2: Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie, informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly.
13: Čeští fotbalisté své říjnové venkovní utkání Ligy národů odehrají proti Španělsku. Zápas bude hostit Oviedo na severu země. Místo konání zveřejnil Fotbalový svaz České republiky na sociální síti X.
14: Česká reprezentace hrála ve Španělsku naposledy před 4 lety. Zápas hostil stadion v Malaze, kapacitou velmi podobný tomu v Oviedu, kam se vejde přes 30 tisíc diváků. Češi jsou v nejlepší ze 4 výkonnostních úrovní Ligy národů a ve skupině se utkají vedle Španělska i s Anglií a Chorvatskem. Vedení Fotbalové asociace České republiky zatím neoznámilo jméno nového trenéra. Kouč Miroslav Koubek skončil na lavičce reprezentace na konci června, poté co s týmem nepostoupil ze skupiny světového šampionátu do play-off. Kristián Švedá, Radiožurnál.
15: Nehoda na Pražském okruhu a taky na D2 v Brně. Čerstvou nehodou čekejte na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. Za nájezdem z D11 se stala v zúžení a průjezd je pomalý. Zatím není hustý provoz a kolona je krátká, ale dá se čekat, že zdržení bude narůstat. Na D2 z Bratislavy pozor na příjezdu do Brna. Těsně před křížením s D1 se srazila dvě auta a blokují jeden jízdní pruh. Nárazově se přibrzďuje, ale ani tady zatím větší zpoždění nehrozí. A na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Křižanovem z Bystřete u Sazomína. Na výjezdu z obce osobní auto havarovalo mimo vozovku a dokončuje se tam jeho vyproštění. Zdržíte se minimálně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32 a na horách kolem 21. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Schyluje se k boji o mrtvé dřevo na území našich národních parků. V čem je dřevní hmota pro lesní ekosystém nenahraditelná? Jak v dobách tropických veder účinně předcházet lesním požárům? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z hnutí Duha. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Vláda se podle deníku N chystá v národních parcích usnadnit svoz většího množství nevytěženého dřeva. Důvodem má být ochrana proti požárům. Proč podle vás odklízení dřevní hmoty lesům naopak uškodí?
17: Tak já to vnímám trošku jako záminku, nebo silně jako záminku. Motoristé deklarovali už ve svém volebním programu, že zruší v podstatě ochranu přírodních procesů v národních parcích. Je to věc, která v podstatě nekonvenuje jejich ideologii. A vidíme i snahy někdy dostat se k ekonomickému zpeněžení dřeva, takže požár v Českém Švýcarsku, ten poslední, se stal jakousi záminkou pro ministra Červeného, že vyhlásil, že sestaví komisi, která prostě prošetří množství ponechaného dřeva v národních parcích. Tady je potřeba říci, že v podstatě smyslem národních parků je ponechat přírodu přírodě, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje. A ona funguje v cyklech, obnovuje se různými způsoby, někdy i prostřednictvím požárů. Je zřejmé, že pak, když by měly požáry v národních parcích ohrožovat lidi, ohrožovat lidská sídla, tak je potřeba zasáhnout, ale zároveň preventivní odstraňování těch mrtvých kmenů v podstatě jde zcela proti smyslu národních parků a zároveň nepřispívá ani k té prevenci požárů.
16: Ministr životního prostředí Igor Červen za motoristy tvrdí, že chce účinněji zabránit požárům v chráněných lesích právě tím, že tedy se z nich stáhne to staré uschlé dřevo. Záměr oznámil už v květnu v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko a na první dojem to nezní úplně nelogicky.
17: Na první pohled ne a řada lidí na to takzvaně skáče a uznejme, že v podstatě, když si představíte suché dřevo, souše, jak stojí někde nebo leží v přírodě, tak dává logiku, že si řekneme, že představují požární nebezpečí. Nicméně z toho, co víme o šíření lesních požárů, zejména v poslední době, kde ty vědecké poznatky jsou a kde jsou hlavně data a monitoring těch ploch, kde požáry proběhly, měření v podstatě vlhkosti v různých podmínkách toho mrtvého dřeva, tak vidíme, že v podstatě to, co je rizikovým faktorem, jsou drobné větvičky jehličí a suché trávy na zemi, v lese. No, ať už jsou to vytěžené holiny, anebo ty lesy ponechané přírodě, tak to, co je drobného spadaného na zemi, to hoří rychle a tím se požár šíří. Ty suché kmeny začnou hořet, ohoří na povrchu a v závislosti na vlhkosti dohoří zcela, ale převážně většině ohoří pouze ten povrch. Oheň na nich zůstává po nějakou dobu, ale mezi tím ten požár už je dávno, dávno někde jinde, protože, jak si říkám, šíří se po té zemi. Čili jestliže chce někdo řešit prevenci požárů, tak by musel ty národní parky vyluxovat od všeho drobného spadaného větviček, suchých listů, suché trávy a jehličí, a to není reálné.
16: No, jde o to, že
17: je tady jedna věc, která asi by v té věci mohla sehrát pozitivní roli, a to je zase tu přírodu napodobit. V oblastech, které jsou v podstatě tak, jako je to České Švýcarsko, není to Šumava, není to Podíjí, ale České Švýcarsko, to jsou v podstatě pískovcové stěny s přírodními borovými lesy, a smíšenými lesy na úbočích. A ty borové lesy se v historii vždycky obnovovaly prostřednictvím požáru. Tam ten požár je v podstatě přirozeným faktorem a v momentě, a tady by stálo za to možná napodobit to, co se dělá, nebo to, co se i dělá v některých národních parcích v Americe, v podstatě určitými řízenými požáry za kontrolovaných podmínek, kdy nehrozí šíření požáru na velké vzdálenosti, vypalovat určité, v podstatě použít ten požár jako prevenci větší, použít malý požár jako prevenci velkého požáru. Tím, že v podstatě ten požár zahoří na malé ploše, tak tam skutečně ta drobotina spadlá na zem, schoří a pomůže to obecně, naopak to pomáhá i obnově těch lesů. Takže je to přírodní v podstatě prostředek, jak se ty lesy obnovují a když se využije řízeně, tak by to mohlo pomoci i prevenci požáru v Národním parku České Švýcarsko.
16: Já bych se ale vrátil k tomu, že ve sněmovně vzniká poslanecký návrh, který má umožnit z lesů i tedy z národních parků stavovat více popadaného dřeva a zbytků po těžbě. Jde o to, že Červený chce odvážet ne všechno, ale část takzvaného mrtvého dřeva a podle něj není možné ho v lese nechávat tolik jako dřív a možná je zajímavé, že argumentoval měnícím se klimatem. Není to tak, že skutečně zejména s postupujícím suchem se budeme muset inspirovat jižnějšími zeměmi, jak tam se snaží předcházet lesním požárům?
17: V každém případě je potřeba se inspirovat, ale hlavně s tím počítat do budoucna. Ta inspirace z jižních zemích je věc, která někde funguje, někde nefunguje. Asi v našem prostředí potřeba inspirovat se spíše Spojenými státy americkými třeba než Portugalském, Španělském, kde ty lesní ekosystémy jsou mnohem vzdálenější těm našim ekosystémům, ale znovu opakuji, tady je potřeba rozlišovat preventivní opatření v hospodářských lesích, které je potřeba začít dělat a je třeba říct, že v podstatě experti obou našich lesnických fakult na tom pracují a v podstatě metodiky k tomu, jak v podstatě pěstovat odolnější lesy proti požárům tady už jsou, včetně jak co se týče druhové skladby, tak co se týče technických opatření. Nicméně v národních parcích, kde máme cílem skutečně ochranu celého přírodního cyklu, tak tam by neměla být vůbec diskuze o tom, jestli tam dřevo ponecháme nebo neponecháme. A třeba říci, že pan ministr Červený vůbec asi neví, jak to v těch národních parcích vypadá, protože vytěžit pouze část dřeva, třeba z těch přírodních zón, to technicky není možné, leda vrtulníkem.
16: No, ministr Červený prý chce hledat inspiraci právě v národních parcích ve Spojených státech, jak jste se o tom zmínil. Jaká je požární prevence v Yosemitech nebo národním parku Sequoia? Je možné, že mu v Americe budou radit, abychom tedy pokácené dřevo z lesů v národních parcích odváželi?
17: Tam v podstatě v těch národních parcích, v některých národních parcích ve Spojených státech, kde mají zkušenosti s těmi řízenými požáry, tak věřím, že mu doporučí toto, ale tam je zase potřeba se dívat, kde to aplikujeme. Je to aplikovatelné, jak jsem říkal, v Národním parku České Švýcarsko, ale už ne třeba na Šumavě nebo v Podíjí. Nebo v Krkonoších. Ale ta poučení z těch amerických národních parků určitě prospěšné bude, protože tam v podstatě se nijak nespochybňuje smysl národních parků a odtěžit ekonomicky část odumřelého dřeva, to tam nepřipadá moc v úvahu. Takže pak, když se ministr Červený bude skutečně inspirovat v těchto národních parcích, tak věřím, že to bude ku prospěchu věci. Vy jste zmínil ještě tu iniciativu poslaneckou. Tam je potřeba říct, že ta jde úplně jiným směrem než iniciativa ministra Červeného, která se týká pouze národních parků. Poslanci projednávají novelu lesního zákona a chtějí v podstatě zrušit vyhlášku nebo zrušit pověření.
16: Já bych se k té vyhlášce dostal za chviličku, dovolíte-li. Podle mluvčího národního, ne, to je v pořádku, ale měl jsem to taky v plánu se o tom bavit, jenom bych rád, ono to podle mě nezaznělo. Třeba mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák tvrdí, že pro lesní ekosystém je tlející dřevní hmota nenahraditelná. Asi by bylo dobré vysvětlit, proč.
17: Těch důvodů je řada. Na prvním místě nebo na, nebudu říkat na prvním místě, ale na jednom z předních míst je ochrana v podstatě druhů, které jsou na ty suché stromy a tlející dřevo vázané. Zhruba třetina druhů hmyzu, ptáků, hub, lišejníků, mechorostů, mikroorganismů žije v lesích jenom tam, kde mají tlející dřevo. V hospodářských lesích, kde všechno dřevo vlastně odklízíme pryč, tyto druhy nežijí. Pakliže mají národní parky plnit svoji funkci, být jakousi Noémovou archou druhů, které tady na Zemi žijí, tak pak je potřeba zachovat jim i to prostředí, ve kterém jsou schopné přežít. Další důvod je i paradoxně ten, že oni fungují nakonec preventivně proti těm požárům, protože vlastně ten kmen, kdy po uschnutí je hořlavý jenom prvních několik let po uschnutí. Postupně, jak začne tlít, jak ho prostupují houby, tak zvyšuje vlhkost a je naopak nehořlavý a tvoří zásobárnu vody. Každý v podstatě, kdo jde do lesa, když šahnete na tlející kmen, tak ho můžete dost často z něj tu vodu ždímat, i když všude kolem je sucho. Ty popadané kmeny brání erozi půdy. Ale to jsou všechno technické věci, které vidíme, proč ty tlející kmeny, proč ty toto staré dřevo, proč staré stromy jsou potřebné v tom lese. Ale oni jsou potřebné i proto, abychom vůbec viděli, jak příroda funguje, protože když z přírody odstraníte určitou potřebnou, určitou její komponentu, poměrně podstatnou, tak se nedozvíte, jak bude příroda reagovat na měnící se podmínky. Hostem, a to je ten smysl národních parků.
16: Hostem 20 minut radiožurnálu je Jaromír Bláha z Hnutí Duha. A teď k tomu, že kvůli většímu odvozu dřevní hmoty by se musela změnit vyhláška ministerstva zemědělství, která určuje, kolik zbytků po těžbě a mrtvého dřeva mají hospodáři v porostech nechat tlít nebo dožít. Je to tak, že by musela se změnit?
17: No, je to tak, že ta vyhláška zatím není vůbec vydána. Ministerstvo zemědělství mělo tu vyhlášku vydat do roku 2021, tak vlastně znělo pověření poslanců, pověření parlamentu při novele lesního zákona v roce 2019, ale ministerstvo zemědělství v podstatě ignorovalo v tomto zákonodárce a tu vyhlášku nevydalo. A od té doby v podstatě permanentně lobuje proto, aby tu vyhlášku vydat nemuselo. Ten důvod, proč vlastně poslanci zmocnili ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, byl ten, bylo to po té obrovské kalamitě celostátní, která proběhla mezi roky 2015-2018 po té kůrovcové kalamitě, kdy i poslanci slyšeli na to, že je potřeba v lesích zachovávat určitou část živin a zachovat biodiverzitu pro to, aby ty lesy byly odolnější.
16: Poslanec ANO David Pražák navrhl, aby se z lesního zákona tedy vyškrtl ten odstavec, který stanoví povinnost tuto vyhlášku vydávat. Přiznám se, že jsem netušil, že ta povinnost vlastně zatím nebyla naplněna, ale on to zdůvodnil tím, že podpory biodiverzity se dá efektivněji dosáhnout spíš dotacemi, které motivují lesníka, aby nechali stromy zetlít. Mohlo by to fungovat?
17: To by fungovat mohlo do určité míry, ale tady je potřeba rozlišovat vlastně cíle té vyhlášky, kdy ta vyhláška na jednu stranu cílí na omezení odvozu těžebních zbytků, to znamená toho, co zbyde po těžbě těch větví, kůry nebo nepoužitelného dřeva. A to je důležité, na některých lokalitách je nesmírně důležité, aby tahle ta vlastně hmota nepoužitelná dřevní tam zůstala, nebyla vytahována ven a seštěpkována, odvezena do tepláren, protože vlastně tím se vrací do půdy živiny. A ukazuje se, že poměrně rozsáhlé oblasti v České republice lesů trpí nedostatkem živin už tuto chvíli. A pak druhá část vlastně té vyhlášky by měla stanovit, kolik těch nějakých kmenů, stromů ponecháme kvůli ochraně biodiverzity. To je kvůli těm druhům, které v těch starých stromech a tlejícím dřevě žijí. A tady je potřeba rozlišovat, když chceme v podstatě chránit, jako bránit další degradaci lesních půd, tak tam skutečně musíme to omezení odvozu těch těžebních zbytků stanovit natvrdo, protože jinak to vyluxují teplárny. A mělo by se to týkat ne lesů plošně, ale skutečně jenom těch lesů, kde jsou půdy ohrožené ztrátou živin. A tady ta finanční kompenzace v podstatě moc fungovat nebude, musel by převyšovat ekonomické zisky, které plynou v podstatě ze spalování té štěpky. Ta dotace by mohla fungovat v případě těch ponechávání těch odumřelých stromů a tady my to vnímáme tak, že v podstatě ta vyhláška by podle našeho názoru měla stanovit nějaké minimum. Řekněme 5-10 stromů na hektar, které by vlastníci ponechali. A pro větší podporu biodiverzity nebo pro podporu potřebné biodiverzity by skutečně mohly zafungovat dotace.
16: Nutno poznamenat, že jsme pana poslance Pražáka zvali do tohoto pořadu, ale odmítl s tím, že prý o tom nic neví. Zvali jsme i jeho zastánkyni předsedkyni sněmovního zemědělského výboru Moniku Obornou z ANO, ale ani ona naše pozvání nepřijala. Jenom poznámka na okraj, ale co znamená, že by změna přístupu v národních parcích mohla ohrozit certifikaci šetrného hospodaření?
17: Upřímně řečeno, nevím úplně, co tímhle měla paní poslankyně Oborná, tuším, že ona to byla, kdo v deníku tohle zmínila na mysli. Tady v České republice fungují dvě certifikace. Jedna certifikace se zkratkou FSC, Forest Stewardship Council, která skutečně certifikuje nebo garantuje šetrné lesní hospodaření. A ta už má ve svých standardech v podstatě ty limity odvozu těžebních zbytků i ponechání starých stromů nastavený tak, aby to fungovalo. Takže ono by skutečně stačilo, kdyby státní lesy nebo většina vlastníků dodržovali tuto certifikaci. Nicméně většina vlastníků i naše státní lesy mají certifikaci jiným systémem, zkratkou PEFC. PEFC a tento systém v podstatě negarantuje reálně udržitelné hospodaření. Tam ty parametry v podstatě standardů jsou nastavené tak, jak jsou v lesním zákoně, a z hlediska ochrany půd ani ochrany biodiverzity tento standard nefunguje.
16: Jaromír Bláha z Hnutí Duha je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministr životního prostředí Igor Červený chce sformovat expertní skupinu, prý do ní pozve všechny vedoucí čtyř národních parků, zástupce hospodářských lesů, akademické obce a integrovaného záchranného systému. Byli jste do ní přizváni?
17: Nebyli jsme do ní přizváni. Pan ministr Červený s námi nekomunikuje, v podstatě nereagoval ani na dopis Zeleného kruhu Asociace ekologických organizací po svém zvolení, kdy její asociace žádala o schůzku. Takže komunikace ze strany ministra Červeného je nulová a nepřibírá, zdá se, experty z nevládních organizací do pracovních skupin.
16: Členem expertní skupiny má být podle Seznam zpráv kromě jiných generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který svážení suchého dřeva z lesů prosazuje. Výsledná koncepce bude asi hodně záležet na tom, jak bude ta skupina složena.
17: To určitě a bude záležet taky na tom, jak skutečně otevřená ta diskuze bude, protože skutečně těch vědeckých údajů o tom, jakým způsobem dřevo hoří, je tady k dispozici dostatek a je to možná věc, která může být i pro hasiče nová, protože ten dosavadní přístup hasičů poměrně významně modifikuje podle mého názoru právě zkušenost i třeba z těch požárů v Českém Švýcarsku, z zkušenosti s výsledky studií, které dělali vědci v Jihočeské univerzitě, například měřením vlhkosti a přímo i způsobu hoření dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva a těch tlejících kmenů.
16: No jenomže vzhledem k tomu tropickému počasí v části Evropy je obava z lesních požárů pochopitelná. Ve Španělsku oheň minulý týden ničil lidská obydlí a vyžadalo si mnoho obětí na životech. Nezdá se vám pochopitelné, že i čeští hasiči chtějí právě teď pro bezpečí lidí udělat vše, co podle jejich názoru pomůže?
17: To je logická samozřejmě. Myslím si, že bychom k tomu měli i my sami jako návštěvníci lesů přispět. Především tím, že nebudeme prostě v lese rozdělávat ohně, nebudeme kouřit, protože ten moment zapálení lesa je v naprosté většině případů způsoben neopatrností při lidském počínání. Ten další způsob, jak vznikají lesní požáry, to znamená zásahem blesku, bývá mnohem méně častý. No a potom ta opatření, která je potřeba v lesích dělat, a teď ale mluvíme o těch hospodářských lesích, nemluvíme o těch chráněných lesích, o těch rezervacích nebo národních parcích, když to je konec konců, to je naprostá většina lesů v České republice. Ta preventivní opatření by měla zahrnovat trošku myslet do budoucnosti. V podstatě upravit druhovou skladbu, tak aby to nebyly pouze ty hořlavé jehličnaté monokultury, ale smíšené a listnaté lesy, které hoří mnohem méně. Pak pracovníci třeba lesnických fakult, kteří se zabývají problematikou lesních požárů, doporučují dělat v lese a zejména v okolí obcí, jako oddělovat v podstatě obce od těch lesů určitými prorukami. pásy, ve kterých potom je možné v podstatě postup toho požáru tlumit a tak dále. Těch opatření je navržená celá řada a bylo by skutečně záhodno, kdybychom je v těch hospodářských lesích začali naplňovat.
16: Národní park Šumava chce mít do roku 2035 přes 50% rozlohy bezzásahové. Třeba Bavorský les má už teď bezzásahových 75% území. Je ta šumavská ambice dost nebo málo?
17: V podstatě odpovídá zákonu. Zákon říká, že nadpoloviční většina národního parku by měla být ponechána přírodě. Je to cílem národních parků, kvůli tomu se vlastně ty národní parky všude ve světě zřizují. Dlouhodobým cílem by pak mělo být těch 75%. Určitě je škoda, že Šumava prošla obdobím, kdy v podstatě ta snaha ponechat přírodu přírodě tam byla politicky bržděná. Ale v plánu v zásadách péče pro Národní park se počítá, že dlouhodobý cíl bude i těch 75%. Nicméně v tuhle chvíli je to, jako se ta Šumava blíží 50% a i tak tvoří v podstatě pokladnici moudrosti a pokladnici poznání, protože ta příroda nám tam ukazuje věci, které do té doby se vůbec nevěděly. Jak co se týče obnovy lesů, tak co se týče biologické rozmanitosti, tak co se týče, řekněme, i hospodaření s vodou v těch lesích. Vyvrací řadu mýtů, které jsme, nebo i starých praktik, které jsme uplatňovali v těch lesích hospodářských, a ty národní parky nám ukazují, že ta příroda to dělá jinak a že ve skutečnosti to je často jinak, než jsme si mysleli.
16: Upozornil jste na to, že stav živin v lesní půdě je mnohem horší, než se předpokládalo. Jaké proto máte vysvětlení?
17: Metodiku měření. 10 let tomu naspátek tady existovala analýza Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, která v podstatě dělila v oblasti České republiky na půdy s různou měrou ohrožení z hlediska takzvané nutriční degradace, to znamená stavu, kdy ty živiny v půdě chybí, ale když Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti dělal podrobná šetření v konkrétních lokalitách, tak se ukázalo, že skutečný obsah živin v těch půdách je významně nižší, než se předpokládalo na základě předchozích analýz. A existuje v podstatě v tuto chvíli existuje metodika Výzkumného ústavu pro lesní hospodaření, která říká, na kterých stanovištích je potřeba odvoz těch těžebních zbytků omezit a ve kterých je můžeme odvážet neomezeně, které mají ještě stále živin dostatek.
16: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Jaromírem Bláhou, expertem na ochranu lesů z Hnutí Duha. Děkuji vám, nashledanou.
17: Děkuji, přeji vám i posluchačům hezký den, nashledanou.
16: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
18: Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: With that, I conclude the session. Sesiunea Parlamentului European se suspendă. Ședința este închisă. O vară cât mai frumoasă.
20: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
21: Odklepnuto. Evropský parlament má od tohoto týdne letní pauzu a poprvé se sejde až v září. Ve funkci mají europoslanci za sebou druhý rok, jsou tedy zaběhlejší a fungování se ustálilo, i když třeba mezi českými europoslanci došlo k několika přesunům. Jak se Evropskému parlamentu daří a co před ním leží v následujících letech, to uslyšíte v tomhle díle bruselských chlebíčků.
22: Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás ze studia na Pražských Vinohradech a hostem dnešních bruselských chlebíčků je šéfredaktorka serveru Update EU, Aneta Zachová, vítej.
23: Děkuji za pozvání a zdravím naše posluchače.
22: No a vítej opět po roce, my jsme spolu vlastně před rokem mluvili o tom, jaký byl ten rok Evropského parlamentu, tak jaký byl ten druhý, je tam něco, co tě zaujalo?
23: Já si myslím, co je zajímavé určitě, je to, že ten Evropský parlament potvrzuje, řekněme, ten první rok toho svého fungování hned po volbách, které proběhly v roce 2024. Ten uplynulý rok nám jenom potvrdil, že ten Evropský parlament je skutečně velice jiný oproti tomu Evropskému parlamentu, který jsme znali z toho předchozího mandátu před rokem 2024. Jiný v tom, že je více fragmentovaný, že pokud někdo chce, řekněme, prosadit nějakou legislativu, tak mu nestačí jenom domluvit, řekněme, souhlas těch dvou největších frakcí, ale že zkrátka to potřebuje dolepit ještě nějakými dalšími europoslanci z úplně jiných táborů, vyměnit to za nějaké kompromisy, takže tam panuje úplně jiná dynamika. To platí, si myslím, i pro tu největší frakci Evropského parlamentu, pro Evropské lidovce, protože i ti se ještě, řekněme, více uhly doprava, že to dříve to byla fakt jakoby velice středová strana, tak teď je vnímám mnohem více pravicově tím, jak řekněme hlasují, tím, jak vystupují třeba na plénu. A vlastně i samotná předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola říká, že ta nestabilita je skutečně větší a že nikdo nikdy nemá jistotu, zda ten konkrétní návrh, který se hlasuje, projde, protože skutečně je zapotřebí mnohem většího úsilí ke prohlasování čehokoliv, než jak tomu bylo dřív.
21: A vlastně mě napadá, že tam jsou i takové ty, jako, já bych řekl, performativní akty, ty pokusy o odvolání Evropské komise, kterých bylo několik, což když se na to podíváme spolu historického, tak je to najednou obrovský nárůst, takže je zjevné, že takovýchhle věcí se tam děje vlastně víc.
23: Přesně tak. A co ještě kromě tady těch hlasování o nedůvěře Ursule von der Leyen, které jsou vždycky plný těch ostrých debat a velice často je to taková, řekněme, místo pro show pro francouzské europoslance, dnes tedy opoziční europoslance, ale kdo ví, jaký budou příští rok, protože samozřejmě příští rok máme ve Francii velice sledované volby prezidentské, takže uvidíme, jak se změní dynamika ve Francii, ale nyní tedy tito europoslanci velice často využívají Evropský parlament k tomu, aby to natírali nejen té své domácí vládě ve Francii a Emmanuelovi Macronovi, ale také vedení vlastně současné Evropské komise. Co bych ještě v této souvislosti zmínila, je to, že i Evropský parlament, my to vidíme i v České poslanecké sněmovně, že tak jako zhrubnul, že tam často vidíme takové jako velice ostré výměny názorů, které občas jdou až do nějakých, řekněme, překřikovaných, že ta kultura politická i tam dostává, řekněme, trošku na frak, že přeci jenom ti europoslanci jsou mnohem takový expresivnější, mnohem více vystupují pro to, aby měli nějaká pěkná videa třeba na sociálních sítích a místo toho nám ustupuje nějaká ta klasická legislativní práce, protože dříve Evropský parlament byl více, řekněme, byrokratické těleso, které připomínkovalo tu legislativu, hlasovalo, takže určitě tam byl nějaký ten politický silný prvek, ale byl takový techničtější, teď je mnohem více političtější.
21: Ono se taky měnil jednací řád nebo ten způsob debaty, tak máš pocit, že se to nějak projevilo?
23: Já si myslím, že spíše než by to změnila nějaká procedurální úprava, která teda proběhla, ale nebylo to zas tak zásadní. Myslím si, že to je spíše, řekněme, změna těch lidí, změna toho vůbec uvažování nad tím, k čemu ten Evropský parlament máme. Že to je skutečně teď pro řadu lidí takové jeviště, takové pódium. Takže to si myslím, že je mnohem důležitější než nějaká úprava pravidel.
21: No a co myslíš, že se teda na tom jevišti odehrálo za taková hlavní témata, která se nás nějak dotýkají? Mně napadá vlastně i teď se, jako bumerang se neustále vrací chat control, jedno z těch témat, které je velké, ale nevím, co ještě tebe napadá.
23: Kromě chat kontrolu, který hodně rezonoval tady v Česku společně třeba s diskuzemi o emisních povolenkách, to je taky emisní povolenky, ať už řekněme toho prvního typu nebo toho druhého typu, do toho teď asi nebudeme zapředávat, ale to jsou témata, která hodně rezonují v České republice, ve střední Evropě také, na východní části Evropy, ale řekněme, že to úplně nedominuje té agendě jako takové, ale v Česku to rezonuje, takže to byly určitě také témata, kterým se Evropský parlament zabýval a i tam jsme viděli ten jasný úklon doprava, že předtím by to bylo nemyslitelné, že takto zasahuje vlastně do už existující schválené legislativy, ale to se tam odehrávalo. na to navazuje vlastně další věc a to jsou takzvané omnibusy. Omnibusy jsou takové zjednodušující balíčky, které vydává Evropská komise, aby nějakým způsobem osekala pravidla opět od již schválené legislativy, která už třeba i platí, nabíhá, tak vlastně Evropská komise zpětně takhle zasahuje do něčeho, co už bylo schváleno. A Evropský parlament nejen, že to, řekněme, s nadšením vítá a schvaluje, ale dokonce jde až ještě nad rámec toho, co navrhuje komise a přidává do těch balíčků takové pozměňovací návrhy, které tu už existující evropskou legislativu osekávají ještě víc. Příklad jsou třeba směrnice a nařízení, které se týkají ESG, takže nějaký, řekněme, nějaké udržitelnosti, zeleného reportingu, který musí dělat firmy. Tak zkrátka Evropská komise vlastně v rámci toho omnibusu navrhla, že se zúží ten počet firem, které vlastně budou muset tato opatření plnit, že budou muset povinně reportovat. A Evropský parlament si ten návrh vzal a ještě více nám zúžil, řekněme, ten okruh těch firm, na které se to vztahuje. A to samé se děje i u řady dalších těch omnibusů, protože se netýkají jenom té zelené klimatické agendy, ale týkají se například zemědělství, týkají se digitálního prostředí, týkají se i vlastně průmyslu, třeba automobilového průmyslu. Vždycky ten Evropský parlament vezme ten návrh Evropské komise a ještě více to rozvolní, vlastně ještě více oseká ta pravidla a ty povinnosti.
22: No a přijde ti, že to nějak popisuje ten vztah mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, který vlastně i v kontextu těch pokusů o odvolání Evropské komise se asi taky mění?
23: Určitě nám to ukazuje, že Evropský parlament chce ukázat, že on je ten, kdo zjednodušuje tu legislativu, kdo dělá to prostředí jednodušší pro evropské firmy, že on je ten, kdo se bije za evropské občany a evropské podniky. Takže to tam určitě je. A kromě vlastně toho zjednodušování, tak jsme i viděli velký rozpor mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. A to na poli obchodních dohod, konkrétně co se týče obchodní dohody mezi Evropskou unií a státy Jižní Ameriky, které se vžil takový název Mercosur, kdy vlastně vyloženě Evropský parlament hlasoval zaprvé proti tomu, co říkala Evropská komise i proti tomu, co říkali členské státy a vlastně nám tak trošku bojkotoval tuto obchodní dohodu mezi EU a Mercosurem a nyní protože Evropská komise i členské státy vlastně chtěly, aby ta dohoda platila, tak trošku se pokusili vlastně obejít Evropský parlament a tu dohodu spustili přesto, že s ní nevyslovil souhlas Evropský parlament a ten se nyní vlastně s Evropskou komisí soudí za to. Takže my jsme určitě viděli i v předchozích letech spory mezi Evropským parlamentem a komisí, ale většinou to bylo kvůli tomu, že Evropský parlament měl pocit, že Evropská komise nedělá dost, že je málo aktivní v některých oblastech. Ale nyní vidíme, že Evropský parlament soudí Evropskou komisi za to, že až příliš tlačí na pilu třeba u těchto obchodních záležitostí.
22: Myslím, že i dost náročná byla. Já jsem zrovna tou dobou byl ve Štrasburku, když se dokončoval trialog k té obchodní dohodě se Spojenými státy. Tam to taky vypadalo. Vlastně všichni, s kým jsem mluvil, tak říkali, myslíme si, že se to neuzavře. Nakonec se to teda v rámci toho jednání stihlo, ale vlastně nad tím všichni kroutili hlavou, že se to vůbec povedlo.
23: Ano, a to je právě ta nejistota vlastně, o které jsme mluvili hnedka na začátku, že nikdo neví, co z toho Evropského parlamentu vlastně vyleze, že zatímco dřív to bylo tak nějak jasné, kdo bude hlasovat pro, kdo je ta opozice, kdo je, řekněme, ta většina, která to schvaluje, tak tohle už nám vůbec neplatí. A skutečně do toho i velice často vstupují různá témata, která jsou taková velice občanská, že se to týká prostě každodenního života lidí a ten Evropský parlament chce ukázat, že tady pracuje pro ty občany, což si myslím, že správně, že pak to může třeba i vést k tomu, že třeba ti lidé půjdou více volit v evropských volbách, nebo že zkrátka budou více považovat ten Evropský parlament za nějaký svůj parlament, který tam reprezentuje názor lidu. A viděli jsme to i tematicky, když jsme už tady otevřeli to téma, vlastně, co Evropský parlament vlastně řešil v tom uplynulém roce, tak to samozřejmě není jenom o Evropském parlamentu, ale i o dalších institucích, ale třeba se nám tam velice často objevuje téma krize bydlení, což je téma, se kterým vlastně dosud evropské instituce neměly vůbec nic společného. A nyní vlastně nám jak Evropská komise, tak i Evropský parlament říkají, co se má dělat pro to, aby bylo bydlení napříč Evropou dostupnější, aby ty ceny byly nižší. Takže zase v tom vidím nějakou, řekněme, novou schopnost Evropského parlamentu a konkrétních europoslanců vycítit, co ty lidi trápí, o čem se baví a přenášet to na tu evropskou půdu. Přestože třeba v oblasti bydlení zrovna Evropský parlament a evropské instituce jako celek nemají příliš možností, co s tím dělat. To je úkol, řekněme, pro ty národní vlády.
0: No ale to vlastně souvisí s tím, nebo vypadá, že to jde ruku v ruce s tím, co si popisovala, že z byrokratické instituce se stává víc ta, řekněme, politická.
23: Ano, ano, přesně tak. A ještě jedno téma bych jenom ráda zmínila, a to je samozřejmě Ukrajina a obrana. To je také něco, s čím vlastně dosud Evropský parlament neměl příliš zkušeností. Je pravda, že to už, řekněme, řeší od počátku toho svého mandátu v roce, který přišel s rokem 2024, protože už to je, řekněme, druhý mandát Evropského parlamentu, který probíhá při válce na Ukrajině, takže nám tam, řekněme, propadává od Evropské komise mnohem více návrhů, které mají posilovat evropskou obranu. Tady se bavíme především o zase zjednodušování třeba podmínek pro obranné firmy, které působí v Evropě, takže to jsou ty omnibusy, takže jeden z těch omnibusů vlastně byl i obraný takzvaně, ale jsou tam i finanční obálky, jsou tam i nové obranné programy, ať už pro vědu, výzkum, nebo i průmysl, který se věnuje právě obraně, a když už jsme u těch peněz, tak samozřejmě tam se schvalují i finanční balíčky pro Ukrajinu, takže to je také určitě téma, které bych zmínila, když se bavíme vlastně o tom, co se v tom Evropském parlamentu tematicky dělo.
0: No, když jsme mluvili o té nejistotě, tak vlastně jednou z takových postav, a už jsme se o tom bavili i loni, a to je takové dlouhodobé téma, jsou Patrioti pro Evropu, kteří právě jsou, myslím, jeden z těch důvodů té nejistoty, řekněme, protože já si pamatuju, a ta obvinění se objevují pořád, vlastně těch tradičnějších evropských frakcí, které říkají, že EPP se stále více spojuje právě s Patrioty pro Evropu proto, aby si prosadila to, co chce. Já si pamatuju v jednom z těch velmi ostrých vyjádření, teď přemýšlím, a to byla asi SND, která vyhrožovala právě šéfce Evropské komise, že teda takhle to nejde, tak mně se zdá, že to pořád jde. A že to tak pokračuje.
23: Jde to a dokonce máme poměrně takovou čerstvou kauzu z uplynulých týdnů a měsíců, kdy bruselská média, včetně Euraktivu, se kterým náš Update EU spolupracuje, tak vlastně zveřejnil informace o tom, že existuje jistá WhatsAppová skupina, nebo existovala jistá WhatsAppová skupina k legislativě, která se týkala migrace. Teď tedy nejde úplně o ten migrační pakt, o kterém jsme slyšeli hodně v uplynulých týdnech, protože nám nabíhal vlastně do praxe, ale jde tam o vlastně legislativu, která stojí mimo ten pakt, a to je navracení migrantů, kteří se nacházejí na území EU nelegálně zpět do třetích zemí a vznik takových, jako řekněme, hubů mimo Evropskou unii. A vlastně média informovala o tom, že existuje WhatsAppová skupinka, kde k této konkrétní velice citlivé legislativě, kde řešíme migraci, lidská práva, ochranu dětí, tak se koordinují europoslanci z EPP, Evropských lidovců, z Patriotů, z ECR, takže Evropských konzervativců a reformistů, česká ODSka, ale kdo tam ještě byl a co je zajímavé, je taková ta ESN, takže Evropa suverénních národů, což je frakce, jejíž součástí je třeba česká SPD a která je často označována nebo vnímána jako jenom nějaký evropský vehikl pro německou AfD, protože německá AfD vlastně se nevešla do těch patriotů kvůli svým sporům prostě s těmi francouzskými nacionalisty, takže kvůli tomu se ti nacionalisté takto rozpadli na dvě frakce a ta ESN je mnohem slabší, je tam v podstatě jenom ta AfD, SPD a pak ještě pár drobečků, řekněme, z dalších nacionalistických stran po Evropě. Ale i tyto jako vyloženě, ty už jsou jako řada z těch politiků se ESN, už jsou jako velice jako radikální, jo, že jdou i jako za hranu toho, co třeba říkají Patrioti pro Evropu. A tyto čtyři frakce se tam koordinovaly. A to způsobilo skutečně velký humbuk, a to i na německé vlastně politické scéně. Protože, že jo, v Německu tak prostě konzervativci, to znamená lidovci, kteří jsou členem EPP, tak se velice ostře vymezují proti jakékoliv spolupráci s Alternativou pro Německo, ať už na regionu, regionální úrovni nebo na celostátní úrovni a najednou se zjistí, že v Evropském parlamentu vlastně spolupracují. Takže dokonce němečtí politici kritizovali šéfa EPP, což je lidovec Bavořán Manfred Weber, za to, jak si může dovolit vlastně tady nějakou koordinaci právě s Alternativou pro Německo.
0: A přijde ti, že ten vliv patriotů v tomhle tom narůstá, nebo je tak nějak konstantní?
23: Já si myslím, že patrioti nacházejí cesty, jak se řekněme, trošku propracovat k tomu evropskému mainstreamu, jak navázat nějakou spolupráci třeba s nějakými jinými europoslanci z těch frakcí, které jsou považovány za nějaký ten střed a třeba jim trošku jako podsouvat nějaké svoje návrhy, nějaké svoje nápady. Je pravda, že třeba i mezi patrioty se najdou politici, kteří jsou konstruktivní, kteří mají nějaké pozměňovací návrhy, které prostě dávají smysl. A pokud někdo třeba z lidovců to vidí, tak samozřejmě má ochotu třeba s těmito lidmi spolupracovat, protože vlastně si říká, proč ne, nebo je tam nějaká osobní zkušenost. Ne každý zástupce patriotů je nějaký radikál, který chodí jenom prostě vykřikovat něco proti francouzské vládě a Ursule von der Leyen na plénu Evropského parlamentu. Jsou tam lidé, kteří chtějí pracovat na legislativě a právě s těmito lidmi si myslím, že se EPP snaží nějakým způsobem pracovat, protože, jak jsme si říkali na začátku, v tomto Evropském parlamentu je každý hlas dobrý a cenný, takže i proto má EPP tu větší motivaci vlastně ty patrioty do některého toho rozhodování vtahovat.
0: Tak a co Evropský parlament čeká? Víceletý finanční rámec, tam je asi cítit to, že tam nějaké spory ještě budou s komisí a s radou?
23: Přesně tak, víceletý finanční rámec, my jsme vlastně teď na začátku těch vyjednávání, protože teprve před pár týdny jsme viděli nějaká konkrétní čísla, se kterými přišlo kyperské předsednictví v Radě EU, teď už máme irské předsednictví a europoslanci jako velice, velice se jim nelíbí ty návrhy, které jsou nyní na stole, ať už tady co padá napříč členskými státy, tak co vzešlo od Evropské komise, takže tam si myslím, že Evropský parlament jako bude hodně ukazovat jako zuby a lokty a další jako ostré části těla, aby ukázal Evropské komisi, že potřebuje souhlas Evropského parlamentu a že ten Evropský parlament to nedá zadarmo, bez nějakých kompromisů. Tam se to hodně týká i toho zemědělství. Vlastně už jsem to taky zmiňovala, byly zemědělské protesty. Francouzští europoslanci jsou velice hlasití a Francie a zemědělství samozřejmě, tak to jde v ruku v ruce, takže tam můžeme očekávat ještě možná dramatičtější debaty, než jsme viděli třeba v uplynulých měsících okolo migrace a obchodních dohod s Mercosurem například. Stanovisko Evropského parlamentu je výrazně odlišné od toho návrhu Evropské komise a bude hodně zajímavé sledovat, co se podaří tedy Evropskému parlamentu vlastně zlomit na tom původním návrhu Evropské komise. A potom tam máme i další obchodní dohody, když už jsme tady u těch čísel, tak vlastně na podzim třeba Evropský parlament, respektive nejprve jeho výbor pro mezinárodní obchod, bude řešit další série obchodních dohod, jako je obchodní dohoda s Indií, to je obrovský trh, bude řešit obchodní dohodu s Indonésií, s Austrálií, takže tam toho máme zase hodně. Uvidíme, co se bude dít na poli EU a Spojených států amerických, tam samozřejmě je to velká neznáma, nikoli kvůli Evropské unii, ale kvůli Spojeným státům americkým. Dále se bude řešit určitě ještě vztah Evropské unie s Čínou. Tam je pravda, že Evropský parlament nemá mnoho cest nebo nástrojů, jak zasáhnout do toho. Spíše řekněme o té obchodní stránce, celní stránce a tak podobně. Ale vztah Evropské unie a Číny si myslím, že bude jako obrovské téma následujících měsíců, nejen pro Evropský parlament. A co nás ještě čeká na podzim, je další projev Ursuly von der Leyen o stavu Evropské unie, takže to nám zase dá, řekněme, nějakou příležitost vyslechnout si, navnímat tu dynamiku mezi Evropským parlamentem a Ursulou von der Leyen. A co nás ještě čeká, je, že vždy po 2,5 letech v Evropském parlamentu se volí nový předseda Evropského parlamentu. ten horizont 2,5 let je nastavený kvůli nějaké historické dohodě mezi lidovci a socialisty, největšími frakcemi Evropského parlamentu, kteří se vlastně střídali v tom vedení a vždycky prostě to bylo 2,5 roku socialisti, 2,5 roku lidovci, ale nám se to narušilo a vlastně Roberta Metsola už teď vlastně má za sebou 2 období. Ona nastupovala vlastně po tom, co nečekaně umřel socialista Sassoli. Takže nyní je to Roberta Metsola, velice silná osobnost, viditelná osobnost, ale i oblíbená osobnost díky tomu, že ona umí mluvit s těmi svými kolegy v tom Evropském parlamentu a dokáže nějak jako naslouchat těm jejím komentářům a pak to třeba i reflektovat při vedení těch velkých plenárních schůzí nebo při, řekněme, jako ordinaci té práce Evropského parlamentu. A ona zatím mlží ohledně toho, by měla zájem třeba pokračovat tam třetím mandátu. Bylo by to docela neobvyklé na Evropský parlament, takže uvidíme, zda se nám tam třeba bude rýsovat nějaký nový lídr Evropského parlamentu, nebo zda vlastně to bude nadále Roberta Metsola kvůli tomu, že je zkrátka mezi europoslanci napříč frakcemi oblíbená.
21: A na závěr nějaká drobnost, nějaká perlička vlastně třeba úplně nesouvisící s legislativou, která tě zaujala za ten poslední rok. Napadá tě něco?
23: Ještě možná, když jsme řešili třeba ty české europoslance, tak co jsou ještě takové perličky, je to, že europoslanci, kromě toho, že jsou teda političtější a hlasitější a vidíme to teď či dál tím více v Česku, tak se naučili lépe využívat evropský rozpočet, bych řekla. Že zatímco řada z nich jako předtím tam.

0: poslanecké kanceláři někde ve sklepě, prostě v bytě, což myslím si odhalil server neovlivní.cz. A nedívila bych se k tomu, kdyby se třeba v následujících měsících objevilo podobných kauziček více, protože, jak říkám, ti europoslanci čeští se možná trošku více naučili v těchto záležitostech v Bruselu a ve Štrasburku chodit.
1: Tak předjímá Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Děkuju, že se za náma přišla.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Těšíme se zase za týden.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jaké jsou dopady změny klimatu?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Povodně, hurikány nebo vlny veder a sucho patří do přirozeného cyklu země a v přírodě se tyto události vyskytují odjakživa.
4: Na východě Spojených států zůstává po pátečnímu déru hurikánu přes 2,5 milionu domácností bez proudu. Bouře pojmenovaná Helene.
5: Po silnici tu teče silný proud vody.
6: V Moravskoslezském a Olomouckém kraji platí od odpoledne stav nebezpečí.
3: Vědci ale upozorňují, že kvůli změně klimatu jsou tyto události častější a intenzivnější.
7: Počet obětí ničivých záplav stoupl ve Španělsku na 155. Nejhorší zůstává situace ve Valencii.
3: Vyšší koncentrace emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, narůstající globální průměrná teplota nebo zvedání hladin moří totiž přidává planetě energii, kterou potřebuje ventilovat. A kvůli zhoršenému životnímu prostředí nebo tomu, jak do něj lidé zasahují, se navíc oslabují přírodní systémy, které dopad živelních událostí umějí zmírňovat.
4: Severem americké Kalifornie se dál rychle šíří rozsáhlý lesní požár.
8: Policie z jeho založení podezřívá 42letého muže.
9: Změna klimatu za posledních 20 let výrazně překreslila mapu rekordních vln veder.
10: Ano, to téměř jistý, že vlny veder v současném klimatu přicházejí častěji.
3: Extrémní události jako požáry nebo povodně si pamatujeme výrazněji, hlavně když je sami zažijeme a zasáhnou například náš majetek nebo zdraví. Klimatické změny se ale projevují i plíživě a v delším časovém úseku, připomíná Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu.
11: Třeba Česká republika se oteplila o 2 stupně za posledních 60 let. Dlouhodobé trendy zaznamenáváme mnohem složitěji, protože těch je složitější si všimnout, ale jsou také významné.
3: Říká Ondráš Přibyla. Důsledkem dlouhodobých trendů potom může být překročení bodů zlomu.
11: Bod zlomu zná každý, kdo se houpal někde na židli, nebo každý, kdo lezel po stromě. Příklady bodů zlomu. České smrkové lesy byly schopny vydržet a být tady vlastně dlouho, jsou tady 100 let, ale postupně se změnou teplot, která potom způsobuje, že kůrovci se vyvíjí rychleji, mají více generací a s teplotním stresem a stresem způsobeným suchem se ty podmínky pro české smrkové lesy staly neudržitelné a vlastně došlo k jejich velkým plošným rozpadům.
3: Vysvětluje Ondráš Přibyla. Dopady změn klimatu v přírodě se potom logicky projevují i v zemědělství a podepisují se na dostupnosti potravin.
7: Na světových trzích letos prudce zdražily kakao a káva. Důvodem je hlavně špatné počasí.
11: Příkladem, o kterém v poslední době slyšíme skoro každý rok, jsou jarní mrazíky.
4: Jahodárny, například vykvetlé rostliny, zakrývají textilií. Mráz může poškodit taky ovocné stromy.
11: Jiným příkladem je pěstování vína. Obecně, čím je v dané oblasti tepleji, tím více se pěstuje červeného vína a méně bílého. A moravští vinaři už přecházejí z bílého vína na červené víno.
3: Říká Ondráš Přibyla. U jiných plodin to ale může mít fatálnější následky. Například, když v roce 2021 zničily záplavy v Pákistánu skoro 30%,

0: 10% celkové úrody rýže. Takový výpadek musela země nahradit nákupem ze zahraničí, což logicky zvedlo ceny této komodity na světových trzích. V posledních letech zase stoupla cena olivového oleje, a to kvůli vlnám veder a sucha, která sužují Španělsko.
1: Souhrnně to popisuje Evropská centrální banka, která vydala zprávu, kde říká, zvýšená inflace potravin, to znamená to, že potraviny zdražují rychleji než ostatní komodity, nese silný signál klimatické změny.
0: Dodává Ondráš Přibyla. Další vyčíslení škod a nákladů, které změna klimatu přináší, nabízejí záznamy pojišťoven. V přímořských oblastech vzrůstá cena pojištění nemovitostí a například ve vybraných oblastech Spojených států amerických už pojišťovny odmítají uzavírat smlouvy proti hurikánům nebo záplavám. To sráží hodnotu těchto budov a omezuje jejich majitele ve splácení hypoték. Raději se pak z takových oblastí vystěhovávají a snaží se začít nový život jinde. Existují ale i méně přímočaré dopady změny klimatu. Pokračuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
1: Například to, že když je velké sucho, jako byly v roce 2022 ve Francii, tak není možné provozovat jaderné elektrárny na plný výkon, protože jaderná elektrárna je parní stroj a vlastně potřebuje vodu v řece.
0: Upozorňuje Ondráš Přibyla. Dlouhé vlny letních veder a znečištěné ovzduší také negativně ovlivňují zdraví lidí a obecně zhoršují kvalitu života. Usychání lesů zase nenávratně mění krajinu, v níž byli lidé zvyklí žít.
2: Ex libris.
3: Jak spolupracovali i bojovali státní orgány s mafií od jejího vzniku po současnost.
2: Pokud si měla křesťanská demokracie zajistit hlasy, potřebovala k tomu bezskrupulózní mladíky, kterým platila za nepatrné služby.
3: I o tom je kniha Jacques de Saint-Victor nazvaná Neviditelná moc. Mafie a stát v moderních evropských demokraciích.
2: Ex libris dnes po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Ruská revolucionářka Alexandra Kolontajová byla významnou postavou socialistického a feministického hnutí počátku 20. století. Do širšího povědomí vstoupila především jako vůbec první žena zastávající roli velvyslance.
5: Narodila se v roce 1872 do bohaté a konzervativní petrohradské rodiny. Vystudovala v Curychu ekonomii a statistiku, znala se s předními německými socialistickými politiky, například Rózou Luxemburkovou či Karlem Kautským. Horlivě se účastnila stávkového hnutí v západních zemích a podněcovala vznik levicových ženských organizací. Věřila, že ženy mají být sociálně nezávislé a ve všech ohledech rovné mužům. Totéž se snažila prosazovat i politicky.
4: Revoluce v Rusku způsobila převratné změny a výrazně proměnila vnímání ženy v tamní společnosti. Krátce po jejím vypuknutí se konala ženská konference, kterou svolali Alexandra Kolontajová, Inesa Armandová, Leninova milenka a Naděžda Krupská, jeho manželka.
5: Na setkání mohly stovky žen mluvit o svých problémech a požadavcích. Diskutovali otevřeně o potřebě volného času na kojení či mateřskou péči. Trápila je těžká práce, kterou museli vykonávat na poli a v továrnách místo mužů, kteří padli v první světové válce. Ostatně v roce 1917 tvořili jen v Petrohradě téměř polovinu pracovní síly právě ženy.
4: Kolontajová působila v letech 1917 až 1918 na postu ministryně pro sociální péči. Stala se tak první ženou v ruské dělnické radě s politickou funkcí. V prvních porevolučních letech zavrhovala tradiční manželství, které označovala za buržoázní přežitek. Tvrdila, že pohlavní styk je pro ni totéž, jako vypít sklenici vody. V následující dekádě se ale rozešla s dělnickou opozicí, postupně přestala obhajovat i volnou lásku a vstoupila do diplomatických služeb jako vůbec první žena na postu velvyslance na světě.
5: Sovětský svaz zastupovala v Mexiku, Švédsku a stala se i členkou sovětské delegace ve Společnosti národů. Na přelomu 40. a 50. let pracovala jako poradkyně na ministerstvu zahraničí. Zemřela v Moskvě v roce 1952.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Americká armáda třetí den v řadě útočila na Irán. Spojenci Ukrajiny chtějí posílit dodávky systémů protivzdušné obrany. Na cyklistické Tour de France čeká závodníky náročná horská etapa a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo pouřkami, teploty do 30 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu, informovala o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin našeho času obnoví blokádu íránských přístavů. Írán pak zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 lidí je zraněných, z toho 4 vážně. Informovalo to Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů tu s tím, že si země vyhrazuje právo na odpověď. Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters zásah dvou supertankerů potvrdili. Prezident Petr Pavel s manželkou přijme mladé politiky a političky, setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladší generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
8: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
6: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
9: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
10: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
9: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. Cestu si po ní zkrátí denně stovky lidí a poprvé se po ní projdou nebo projedou dnes odpoledne. Dělníci dokončili o 2 týdny dřív, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun.
11: Volném dní čeká cyklisty na Tour de France náročná 10. etapa. Ta vychází na francouzský státní svátek, den dobytí Bastily.
12: Organizátoři slavného závodu každoročně naplánují na státní svátek atraktivní horskou etapu. Ta dnešní do Le Lioranu měří přes 166 kilometrů. Ve druhé části je hned 6 vrchařských prémií a dohromady cyklisté překonají 3900 výškových metrů. Ve žlutém trikotu pro vedoucího muže je dál obhájce vítězství Slovinec Tadej Pogačar, který vede o necelé 3 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším Čechem je 24. Matyáš Zvacek. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
13: Překážka na D5 u Prahy a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D5 směrem z Plzně z Bystřete na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Rudnou na 1,5 kilometru stojí nákladní auto s defektem, tak s tím počítejte. Nehodu čekejte na Pražském okruhu ve směru D1 za Černým mostem. Za nájezdem z D11 se stala v zúžení a průjezd je pomalý. Zatím není úplně hustý provoz a kolona je krátká, ale dá se čekat, že zdržení bude narůstat. A na 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem se začínají tvořit obousměrné kolony před omezením u Záhoří. Provoz je tam kyvadlový, kolony od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zpočátku bude hlavně na východě ještě skoro jasno, postupně čekejte velkou oblačnost a na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách pak bude kolem 21. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
5: Tak tedy vítejte v 90. letech, v době, kdy se měnilo skoro všechno. Samozřejmě nejvíc asi politický systém, tehdy ještě federálního Československa. Na samém začátku 90. let, v červnu 1990, se konaly první skutečně svobodné volby po mnoha letech. Co myslíte, obešly se bez skandálu? Možná si tu dobu ještě pamatujete a odpovíte si sami. A pokud vás zajímá, co se tehdy kolem voleb dělo, dozvíte se to v repríze pořadu z cyklu Jak to bylo doopravdy, už za chvíli. Ještě předtím si ale připomeneme skutečnou atmosféru jara 1990, tak jak ji prostřednictvím ukázek z dobového rozhlasového vysílání zaznamenal pořad Archiv Plus, který v roce 2015 připravil Jan Sedmidubský.
7: Archiv Plus.
14: Dobrý večer, posloucháte hlavní zpravodajskou relaci Československého rozhlasu Rozhlasové noviny, kterými vás budou provázet hlasatelé Jiří Hrubec a Květa Tůmová. Úvodem přehled nejdůležitějších zpráv dnešního dne. Prezident republiky Václav Havel hovořil dnes s představiteli romské občanské iniciativy o současné situaci, kdy Romy ohrožuje napadení ze strany skinheads. Na Václavském náměstí v Praze dnes manifestovali 10 000 občanů za pravdu o komunistické straně Československa. Tři pobaltské země, Estonsko, Litva a Lotyšsko, podepsali dohodu, která obnovuje předválečnou Baltskou radu. Slavnostní zahajovací koncert 45. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro zahájí Česká filharmonie cyklem Bedřicha Smetany Má vlast pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Komentář v dnešních rozhlasových novinách je věnován včerejšímu jednání federální vlády o některých finančních úpravách v dopravě.
15: K poslechu Archivu Plus vás vítá Jan Sedmidubský. Záznam takzvaných headlineů neboli hlavních zpráv, který jste slyšeli, pochází z května 1990 a poskytuje poměrně dobrou rámcovou představu o tom, čím žilo zpravodajství Československého rozhlasu z domova i ze zahraničí právě v tom politicky horkém máji 1990. Bylo to období hektické a mimořádně bouřlivé, jak doma, tak doslova v celém světě. Michail Gorbačov odcestoval do Kanady a Spojených států, zatímco doma mu Boris Jelcin mydlil schody. V Polsku se schyloval k volbám a stávkovali železničáři. Německo horečně jednalo o svém znovu sjednocení a snažilo se k tomu získat souhlas vítězných mocností druhé světové války a především Sovětského svazu, kterému slíbilo významnou hospodářskou pomoc. Po Baltí se začalo od Sovětského svazu trhat. U nás se lecos, co od té doby považujeme za samozřejmé, tehdy teprve utvářelo. A naopak, mnohé zdánlivě neotřesitelné jistoty brali za své. Tak třeba takové parlamentní volby, dnes je považujeme za samozřejmost, dokonce je nemalá část občanů s gustem ignoruje, nebo se přinejmenším nad svou volbou nijak dohloubky nezamýšlí. Tehdy se na ně každý těšil jako na svátek. Naopak existenci Československa spochybňoval málo kdo, kromě menšiny slovenských nacionalistů. Přitom idea společného státu i jeho praktické fungování už začínalo nenápadně podléhat prvním známkám eroze. Stačí si vzpomenout na nový název republiky, se kterým se sotva kdo stačil zžít a který nešel do úst ani novinářům, natož obyčejným lidem. Česká a Slovenská federativní republika. Pamatujete? Byly ty republiky dvě nebo jedna? Ve skutečnosti tři. A zlověstně zní třeba tato zpráva z 28. května.
16: Česká ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová, místopředseda federálního shromáždění Zdeněk Jičínský a další význační právníci jednali dnes v Praze o demokratickém a právním státě. Poukazovali na nutnost, že je zapotřebí obrátit se nejen k demokratickým základům minulosti, ale hlavně konfrontovat návrhy na nový právní řád se současnou praxí demokratických států ve světě. Problematikou našeho státního uspořádání se z mezinárodního hlediska zabýval český generální prokurátor Pavel Rychetský. Zdůraznil, že ostatní státy budou požadovat jasné vztahy mezi našimi republikami a jednotný postoj federace. Podle jeho názoru je existence silného soustátí dvou suverénních států problematická. Pavel Rychetský poukázal na trpké zkušenosti některých dvounárodnostních států, například Kypru, a nevyloučil ani prospěšnost referenda, zda naše národy chtějí žít ve společném státě.
15: Přitom bylo zřejmé, že zvlášť před volbami se prezident Václav Havel a premiér Marián Čalfa maximálně snažili získat podporu pro věc demokracie nejen v českých zemích, ale i na Slovensku. Tak euforického přijetí jako v polovině května 1990 se federálnímu prezidentovi a premiérovi možná dostalo na Slovensku naposled.
17: Zvučka ohlásila dnešné vydanie rozhlasových novín. Pri ich počúvaní vítam z bratislavského štúdia aj poslucháčov Národného okruhu Praha. Prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václav Havel spolu s predsedom federálnej vlády Marianom Čalfom pokračovali dnes v návšteve Slovenska. Súhrnú informáciu o ich pobyte pripravili spravodajcovia Marian Ondáš, Pavol Svetoň a Tibor Sabol.
18: 17. máj 1990 Prešov 8 hodín 50 minút a rovnako ako na Liptove v Turci v stredoslovenskom kraji vítajú Václava Havla v Prešove.
19: Z Nasarisu a vítajte u nás ako dom.
20: Takto sa začala cesta prezidenta vo východoslovenskom kraji. V Prešove sa stretol s premiérom Marianom Čalfom a spoločne navštívili odevné závody kapitána Nálepku, známeho výrobcu pánskych i detských odevov Lee Cooperiek. Dnešný program pána prezidenta i predsedu federálnej vlády bol taký bohatý, že sme ho absolvovali takmer v pokluse. Priznáme sa, že sme skoro ani nestačili zachytiť všetko to, čo sme tu videli a počuli, a to len preto, že okolo vzácnych hostí bolo stále veľmi veľa ľudí. Predsa však aspoň na okamih sme stihli zaznamenať aj takéto stretnutie.
21: Jsem přijel prostě proto, že navštěvuji a chci dovoleb navštívit všechny kraje. Ještě jsem ve všech nebyl, tady jsem sice byl, ale ještě jsem nebyl prezidentem. Byl jsem tady několik dní před svou volbou, tak chci už v této funkci navštívit postupně všechny kraje naší republiky. Takže to je hlavní důvod mé návštěvy, že?
22: Lidi však nezaujímali jen politické otázky, ale aj ekonomické a sociální. Byl na to priestor, ale byla aj příležitost. A čo povedali?
19: Nadrieme sa tu a málo zarobáme. Strašne málo zarobíme tu. A drina je to. 8 hodín tu, tak rýchlo šijeme, tvrdý materiál je.
22: Koľko zarobíte za túto jednotvárnu prácu?
19: 1700, 1900.
22: Podľa vás to stačí? Nie, nestačí.
19: Je, veľmi málo to je. Na dnešné pomery veľmi málo.
22: Bolo veľa príležitostí sa porozprávať. Takéto a podobné súhlasné, ale aj protichodné názory počúval aj Marián Čalfa. Iste aj oni poslúžia pri formovaní novej ekonomickej a sociálnej politiky. Nie je to prvýkrát, čo premiér sprevádzal prezidenta.
23: Aké je to chodiť na pracovné návštevy s prezidentom?
21: No, ja by som povedal, že je to výborná vec. Jednak je to obrovská skúsenosť, jednak ľudia našeho pána prezidenta majú radi, takže je človek účastníkom takého mimoriadne bezprostredného, veľmi srdečného vzdušia.
23: No a potom sme sa ponáhľali ešte pred konvojom aut do Bardejova, ktorý bol ďalšou zastávkou prezidenta a premiéra. Okolo 45 kilometrov dlhej cesty stáli stovky ľudí. V Raslaviciach, prvej dedine na hraniciach Bardejovského okresu, vítala hosti reská ľudová muzika.
18: Zastavujeme sa v prvej dedine v Bardejovskom okrese v Raslaviciach a taká tu je veselá atmosféra. Ako vítate pána prezidenta?
19: Sme strašne šťastní. Dúfame, že sa nám ho podarí zastaviť aspoň na veľmi krátku chvíľočku, lebo ho máme všetci strašne rádi, aj pána prezidenta, aj pána premiéra Čalfu.
18: Čo by ste mu chceli povedať?
19: Že mu držíme palce, aby bol stále takto s nami ako teraz, aby bola stále taká šťastná a krásna chvíľa v našej vlasti.
15: Nebyla to jediná návšteva Václava Havla v českých, moravských a slovenských krajích. Václav Havel stačil během května 1990 procestovat mimo jiné Liberec, Tábor, Olomouc, Prostějov. K tomu si připočítejme přilehlá města a vesnice. A pochopitelně to byly další návštěvy. Ta nejdůležitější byla zřejmě ve Štrasburku v Radě Evropy, kde Havel navrhl, můžeme to nazvat třeba v rámci svého romantického období, zrušit nebo aspoň radikálně přetransformovat stávající dva vojensko-politické bloky. Varšavské smlouvě v té době zbýval sotva rok a čtvrt života. Severoatlantickou alianci naštěstí čekala, po nezbytné změně kurzu, poměrně smysluplná budoucnost, ze které těžíme dodnes. Tady je reakce rozhlasových zpravodajů na Havlovo vystoupení ve Štrasburku. Mimochodem si všimněte, jakou pozornost tehdy v západním tisku vystoupení československého prezidenta na půdě důležité evropské instituce vzbudilo. Reakce na Havlův projev přinesly zpravodajové z Bonu, Moskvy, Londýna a Washingtonu. Takové časy se hned tak nevrátí. Jinou doba byla skutečně převratná. K jejímu koloritu patří, že tito zpravodajové bez výjimky ještě před půl rokem poctivě svými zprávami a komentáři plnili veškerá možná usnesení a směrnice rodné strany.
16: Nejprve hovoří zpravodaj ve Spolkové republice Německo Jiří Halousek.
0: Přestože hlavním tématem západoněmeckých sdělovacích prostředků je nadále sjednocení Německa, návštěvě československého prezidenta Václava Havla ve Štrasburku věnují nemalou pozornost. Druhý televizní program včera večer v obsáhlé reportáži připomněl, že před 10 měsíci hovořil ze stejného místa v Radě Evropy Michail Gorbačov, který tehdy nastínil projekt Evropského domu. Teď s podobnou velkorysou iniciativou vycházející z nejnovějších změn na našem kontinentu přišel československý prezident. Bonský list generál Anzeiger dnes přináší na první stránce snímek z přivítání Václava Havla dětmi z evropských zemí a zdůrazňuje, že prezident České a Slovenské federativní republiky vyzval k likvidaci všech jaderných zbraní krátkého doletu, protože občané Polska, Československa a NDR mohou stěží pochopit, proč tyto rakety míří na ně. List Frankfurta Allgemeine Zeitung se obsáhle zabývá návrhem na vytvoření Evropského bezpečnostního společenství, které by zahrnulo všechny státy Helsinské konference, a všímá si slov Václava Havla, že zárodkem tohoto systému by se mohl stát Severoatlantický pakt se svými demokratickými strukturami. Podmínkou k tomu ovšem je, aby předtím změnil svou nynější vojenskou doktrínu a název.
16: A jak zaznamenali zasedání Rady Evropy ve Štrasburku sovětské sdělovací prostředky, to je otázka pro moskevského zpravodaje Lubomíra Šišáka.
1: Nezaregistrovali nijako v dnešných sovětských deníkoch, nie dokonca ani len krátkej agentúrnej správy alebo informácie od sovětských spravodajcov vo Francúzsku o tomto zasadaní. To isté možno povedať aj o tunajšom informačnom okruhu agentúry TAS, na ktorý je napojený ďalekopis v našej redakcii. O zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu, tým pádom i o vystúpeniach na ňom, vrátane prejavu nášho prezidenta, ani slovo. Hovorí sa, že aj žiaden ohlas je ohlas, tiež o niečom svedčiaci. A tak odpoveď na vašu otázku by som mohol zakončiť takisto otázkou, že by štrasburské zasadanie bolo pre sovietske oznamovacie prostriedky málo zaujímavé. Veď vybudovanie spoločného celoeurópskeho domu, o ktorom sa v Štrasburgu hovorilo, patrí ku kľúčovým aspektom zahraničnej politiky Sovietskeho zväzu.
15: Takže v Moskvie k Havlovým iniciativám mlčeli. Těžko říct, zda cudně, nervózně nebo s tichým úžasem, co si to ten odrzlý intelektuál z Pražského hradu vlastně dovoluje. Navrhovat nějaké rušení nebo transformaci mocenských struktur prvního řádu, jakými na to i Varšavská smlouva bez pochyby byly. Je tu ovšem ještě jedno vysvětlení, možná to nejprostší. V Moskvě prostě měli svých starostí dost, jak o tom svědčí jeden z mnoha telefonátů moskevského zpravodaje.
3: Zatímco Nikolaj Ryžkov v Kremlu oznamoval záměr vlády zdražit nejprve chléb a výrobky z mouky a později i další zboží, podnikli Moskvané a návštěvníci sovětského hlavního města doslova útok na obchodní síť. Podle dnešního vydání listu moskevský komsomolec se za pár hodin prodali měsíční zásoby oleje a másla, tříměsíční zásoba hladké mouky, lidé nakoupili 8x víc krup, než bylo zvykem, a z obchodu zmizelo i 200 tun soli. Jak jsem dnes viděl, v potravinářských obchodech nakupují lidé sůl i těstoviny až po 5 kilech. Jejich spěch je motivován také oznámením, že od zítřka je při nákupu potravin a některých druhů spotřebního zboží nezbytné prokázat se dokumentem o stálém bydlišti v Moskvě nebo moskevské oblasti. Moskevský sovět lidových poslanců schválil toto opatření s tím, že do 2 týdnů bude zaveden zvláštní lístkový systém nebo jiná forma regulace prodeje. Odmítavé hlasy proti zdražení základních potravin přinášejí sovětské sdělovací prostředky i z dalších částí země.
15: Nešlo jen o hospodářství, ale také a možná především o geopolitiku. Toho jara se Michailu Gorbačovovi impérium už doslova sypalo pod rukama. V Moskvě probíhal sjezd lidových poslanců, na kterém se k moci už dral Boris Jelcin, který zcela najel na politiku ruské samostatnosti v rámci skomírajícího Sovětského svazu. Zásadním problémem pro Gorbačova bylo Pobaltí. Všechny 3 pobaltské země, uchvácené Stalinem v předvečer tzv. Velké vlastenecké války, se začaly vehementně hlásit o právo na samostatnost a Moskva neměla reálnou šanci tomu zabránit, pokud nechtěla tyto snahy utopit v krvi. Zbývaly ekonomické nástroje, z dnešního hlediska spíš otravné obstrukce, jako byla hospodářská blokáda nebo, co nám to jenom připomíná, snaha ovládnout v jednotlivých pobaltských zemích parlamenty a média pomocí ruských menšin. Zprávy o pobaltské politice z poloviny května 1990 jsou dodnes mimořádně napínavé. Berme to jako takové malé okénko do času, kdy, podle dnešního ruského prezidenta, premiéra a znovu prezidenta Vladimíra Putina, docházelo k největší geopolitické katastrofě 20. století, myšleno tedy k rozpadu Sovětského svazu.
2: Litevská premiérka Kazimíra Prunskyjeneová jednala dnes v Bonnu se západoněmeckým spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem a s ministrem zahraničí Hansem Dietrichem Genscherem. Také tyto rozhovory byly věnovány možnostem řešení sporu mezi Vilniusem a Moskvou. Jak známo, Helmut Kohl, stejně jako François Mitterrand, nedávno vyzval Litvu, aby zmrazila vyhlášení nezávislosti a zahájila dialog se sovětským vedením. Prunskyjeneová vyjádřila po rozhovoru s kancléřem uspokojení a prohlásila, že se jí dostalo z jeho strany podpory v rámci možného.
4: Litevská vláda rozšíří příští týden úsporná opatření zaměřená na snížení spotřeby pohonných hmot. Od pondělí bude v Litvě zcela zastaven prodej benzínu pro soukromá osobní vozidla. Kritická situace s pohonnými hmotami se vytvořila v této pobaltské republice poté, kdy 18. dubna Moskva přerušila přísun ropy do jediné litevské rafinérie Mažejkaj. Litevští představitelé dnes potvrdili, že Moskva nadále uskutečňuje vůči Litvě vedle hospodářské blokády i blokádu vízovou. Obdržet od sovětských úřadů povolení k cestě do Litvy je mimořádně obtížné.
8: V centru Rigy došlo dnes k vážnému incidentu, když se početná skupina osob demonstrujících proti nezávislosti Lotyšska pokusila obsadit budovu parlamentu republiky. Podle mluvčího Lotyšské lidové fronty přišlo několik set lidí, převážně důstojníků a praporčíků sovětské armády, znovu demonstrovat před sídlo parlamentu. Po potyčkách se skupinou stoupenců nezávislosti zcela ovládli okolí budovy a v úmyslu obsadit parlament jim zabránili až přivolané oddíly milice. Podnětem k demonstraci byly letáky schazované z vrtulníku, ve kterých tzv. Rada internacionální fronty, sdružující především rusky mluvící aktivisty, vyzývala na dnešek k mítinkům a stávkám.
10: V důsledku sovětské hospodářské blokády vyšly dnes v Litvě všechny noviny v malém formátu a omezeném rozsahu. Podle litevského rozhlasu byly navíc v noci na dnešek poškozeny tiskárny i redakční prostory ve vilniuském tiskovém středisku. Přestože budovu hlídají vojáci, vandalové v ní vyrazili dveře a rozbili okna. Ode dneška si také už řidiči osobních vozů v Litvě nemohou koupit žádný benzin. Zásobování se značně zhoršilo i v Lotyšsku. Premiér Ivars Godmanis prohlásil, že pro každého občana bude přídělovým systémem zajištěno nezbytné minimum a podotkl, že ve srovnání s celkovým zásobováním v Sovětském svazu je situace v Lotyšsku ještě normální.
3: Do těchto chvíl je už v estonském hlavním městě Tallinnu zaregistrováno více než 2000 mladých lidí pro oddíly domobrany. Je to jedna z odpovědí na večerní pokus asi 2000 účastníků mítinku ruského obyvatelstva, organizovaného v Tallinnu Radou pracovních kolektivů a Interfrontem, obsadit budovu republikového parlamentu a současně do ní proniknout. Manifestující dav vyjadřoval nesouhlas s nedávno vyhlášenou nezávislostí Estonska a zazněly také ultimativní požadavky na odstoupení předsedy parlamentu Arnolda Rjutela a předsedy vlády Edgara Savisaara. Ten nakonec v rozhlase vyzval Estonce, aby přišli bránit parlament. Tisíce lidí během pár minut skutečně zabránili pokusu o obsazení budovy. O vzniklé situaci jedná i teď v Tallinnu parlament a vláda. Ruské obyvatelstvo Estonska pohrozilo svoláním stávky na pondělí 21. května v případě nesplnění požadavků z mítinku. Hovoří se navíc o společném postupu těchto sil po baltských republik. Jak mi teď v podvečer řekl v telefonickém rozhovoru ředitel estonské tiskové agentury ETA Aimar Jugaste, jsou v republice střeženy všechny významné budovy, parlament, vláda, rozhlas a televize, tiskárny. Mezi ruským obyvatelstvem ale nepanuje jednota. Dnes při jednání poslanců jeden ze zástupců ruskojazyčné skupiny Ravnije Prava odsoudil večerní útok na budovu parlamentu a distancoval se od něj. Hovoří se také o tom, že předseda estonské vlády Edgar Savisaar požádal amerického ministra zahraničí Jamesa Bakera, aby při svých současných moskevských rozhovorech s Edwardem Ševarnadzem podpořil estonské úsilí o nezávislost.
15: Pojďme zpátky domů do tehdejšího Československa. V zemi se začala, a asi to nebylo jen v souvislosti s blížícími se volbami, měnit atmosféra a přibývaly konflikty. Poprvé se vyrojili čeští skinheadi a Romové začali mít obavy o svou bezpečnost. Československá policie se teprve učila tyto situace zvládat a k její razanci nepřispěl zřejmě ani fakt, že se nacházela ve stavu transformace, kde si v mrtvém bodě mezi starou VB a novým policejním sborem demokratického státu. Bouřili se i vězni, možná si ještě mnozí vzpomenou na tehdejší březnovou vzpouru v takzvaně nápravně výchovném zařízení, jak se tehdy věznicím říkalo, v Leopoldově na Slovensku, při níž bylo zabito 5 dozorců. V Praze pak propukla vzpoura v Ruzini právě v květnu. Výmluvný je rozhovor rozhlasových novin s federálním ministrem vnitra. Červené barety tentokrát dostali pochvalu.
9: Podrobnostem k pondělnímu zásahu útvaru rychlé pomoci ve věznici v Praze Ruzini byla věnována dnešní tisková konference federálního ministerstva vnitra. Novináři viděli videozáznam ze zásahu a dozvěděli se mimo jiné i to, že příslušníci speciální jednotky nebyli vybaveni střelnými zbraněmi. Mohli použít pouze zbraní s plastikovými střelami nebo imitační prostředky. V závěru tiskové konference se redaktor Luboš Lidický zeptal federálního ministra vnitra Richarda Sachera.
11: Pan ministře, na pondělní tiskové konferenci na Pražském hradě zazněl názor, že je třeba zavést pořádek nejen mezi vězni, ale také mezi příslušníky sboru nápravné výchovy. Jak je váš názor, názor ministra?
12: No, já si myslím, že to je názor velice správný, protože příslušníci sboru nápravné výchovy, tam se vlastně nic neděje, tam jsou stále titíž lidé. A i když jsem jednal s těmi vězni v Leopoldově, no tak právě o těchto věcech taky hovořili. Říkají, tady se cosi změnilo a lidé zůstávají stále titíž.
11: Takže prakticky v Ruzini byla porušena disciplína.
12: No já se domnívám, že zcela nepochybně to ukazují nejenom dokumenty, ale i svědecké výpovědi, kdy neplnili příslušníci sboru nápravné výchovy své povinnosti, jak by plnit měli. Vždyť na ně se vztahuje zákon o SMB.
11: A jak hodnotíte zásah?
12: Zásah hodnotím perfektně. Byli tady nedávno představitelé takových jakýchsi protiteroristických komand ze Spojených států a když jsme jim ukazovali zásah v Leopoldově, který prováděli příslušníci teda útvaru rychlého nasazení, no tak to vysoce oceňovali a říkali, za podobným zásahem jsme nechali 350 mrtvejch.
11: Takže tentokrát v uvozovkách červené barety si zaslouží pochvalu ministra.
12: No já si myslím, že v každém případě, ale představte si, kdyby jeden člověk spadl ze střechy dolů.
9: Tolik federální ministr vnitra Richard Sacher k pondělnímu zásahu útvaru rychlého nasazení v nápravně výchovném zařízení v Praze Ruzini. Na tiskové konferenci ovšem byla položena také řada dotazů, k jejichž zodpovězení není ministerstvo vnitra kompetentní a na které by měli poskytnout odpověď především pracovníci Českého ministerstva spravedlnosti, kteří za vězeňství zodpovídají. Jde v neposlední řadě o to, že po několik dní se mohli vzbouření vězni bez jakýchkoliv zábran domlouvat se svými příbuznými a známými před branou věznice nebo přijímat balíčky. Nebezpečí, že do věznice mohly být spolu s alkoholem propašovány například i zbraně, je zcela evidentní.
15: V souvislosti s policií stojí za to i tato zpráva z 9. května.
13: Na základě otevřeného dopisu Petra Úla federálnímu ministrovi vnitra Richardu Sacherovi byla zahájena celostátní akce demontáže odposlouchávacího zařízení zbytů signatářů Charty 77 a představitelů dalších nezávislých iniciativ, kteří byli v posledních 20 letech pronásledováni. Zvláštní skupina ministerstva vnitra dnes provedla kontrolu v bytě ústředního ředitele ČTK Petra Úla. Ve dvou místnostech objevila elektronické odposlechové zařízení, které už bylo mimo provoz. Podle názoru odborníků byly mikrofony namontovány pod parapety asi před 15 až 20 lety a zapojeny do sběrného uzlu na půdě sousedního domu. V nedávné době uzel někdo demontoval. Odhalování nezákonného odposlechu v Praze i ve všech krajích republiky dále pokračuje, protože není k dispozici příslušná dokumentace.
15: Jak už bylo řečeno, blížily se volby a bylo to znát. Některé politické strany se začaly vymezovat proti volební kampani s argumentem, že nemají odpovídající prostor ve vysílání rozhlasu a televize. Ono to ovšem bylo těžké. Připomenutí půl roku od 17. listopadu se pochopitelně nemohl obejít bez vyzdvižení úlohy Občanského fóra, což se zároveň nedalo dost dobře oddělit od volební kampaně téhož subjektu. Byl to prostě jakýsi volební bonus pro vítěze revolučního listopadu. K situaci se nakonec 28. května vyjádřil i mluvčí prezidenta Michail Žantovský.
5: Na jednu z otázek, jak prezident Václav Havel hodnotí dosavadní průběh předvolebního boje, tiskový mluvčí Michail Žantovský odpověděl.
6: Pan prezident pochopitelně z těch některých výstřelků, insinuací a hašteření není šťastný. Zároveň si uvědomuje, že po 50 letech totality je to daň, kterou platíme za naši politickou neskušenost. A ví také dobře, že podobné jevy provázejí předvolební kampaň i v demokraciích 200 a více let starých. Něco jiného je ovšem, když někdo, jako se tomu stalo v dnešním svobodném slově, napadá volby, jejich princip a jejich svobodnost jako takové. Doktor Petr Topinka považuje 5% uzavírací klauzuly za, cituji, absurditu v našich volebních zákonech. Ani nemusím snad připomínat, že na této absurditě jsou založeny volební zákony ve Spolkové republice Německo a v celé řadě dalších evropských zemí. Dále napadá průzkumy veřejného mínění předvolební, jakožto pochybné, s tím, že se vychází jen ze stovek názorů, což je prý příliš malý počet pro zjištění názorového spektra. Cituji, suma sumárum pochybné výsledky anket, cílená propaganda proti malým stranám a částečně proti historickým politickým stranám a existence absurdní uzavírací klauzule jsou neklamným znamením, že svobodné volby v roce 1990 nebudou tak docela svobodné. To se 11 dní před volbami na jejichž charakteru, přípravě a na jejichž volebním zákoně se podílely všechny politické strany, všechny politické síly zastoupené v tomto parlamentu, nedá kvalifikovat jinak než jako nehoráznost.
15: Na závěr a na odlehčení si dopřejeme úryvek z rozhovoru s Pavlem Landovským. Pochází z cyklu Opožděné rozhovory.
7: Pane Landovský, mnohokrát jsem slyšel legendu o tom, jak jste snědl ve volební místnosti volební lístky. Jak tomu ve skutečnosti bylo?
14: No blbost, buď to o mě rozšířili tuhletu blbost estébáci, nebo prostě lidovka, která vždycky potřebuje svého hrdinu a tak, aby to bylo směšný, u piva, hospoda sežral lísky a tohle, ale v podstatě, že se ani na ně nezlobím, ale jsou hloupí, že jo, protože snad mě někdo nepovažuje takového blba, že bych takovou věc udělal, protože vím, že existují hlavní dva volební zákony, tedy maření voleb, a nedovolená agitace ve volební místnosti. Ani jednu z těch věcí jsem neudělal. To udělali oni. Samozřejmě já jsem spěchal a musím tady trošku teďka pomluvit svoji ženu, která vždycky jde všude na poslední moment. Taky k těm volbám v roce 71 šla na poslední moment, ale netušila, co já mám za lubem. Já jsem měl za lubem, že tedy věci jako volby beru vážně. Přišel jsem tam, říkám, tak mi ukažte ty lísky, dobrý den, pane, jsem tenkrát slavný, že? Tak jsem vzal ty lísky, říkám, tak se na to podíváme, kde pak máte ty životopisy. Říkám, ne, to takhle, vemte, tady to hoďte, my tady jsme se rozhodli, že budeme volit manifestačně, říkám, že jsme se rozhodli beze mě, já budu volit, jak budu já chtít, protože, a už jsem věděl, že ten člověk porušuje zákon nedovolená agitace ve volební místnosti. Tak jsem si řekl, tak prosím vás, a kde je plenta? Říkal, to my jsme jako, tu plentu je na chodbě, ale my jsme se rozhodli, říkám, no tak já budu volit za plentou. Tak přinesli plentu, to už bylo moc, Pak tam nebyla tuška, pak byla tuška zlomená, tak jsem říkal, no tak vidíte, tak přece to musím vyškrtat tady u vás na stole, protože tam nemáte ani tušku, ani plentu, nic. A už za mnou přišel takhle soused z Vokovický 48, byl to oficír, ale dobrý chlap takovej, já ho tam znal, a on byl v té volební komisi a říkal, prosím vás, nechte to, prosím vás, nehojte to tam, stojí vám to za to, takhle na poluby. No, a to tiše, jako mi to říkal, říkám, podívejte se tamhle u okna, já říkám, no to já nemůžu, podívejte se, tady je paní Fučíková, to já prostě nesnáším, protože to je člověk, který v podstatě žije z legendy něčeho, co vůbec není prokazatelný, tu já prostě volit nebudu, škrcem jí. Pak jsem tam našel jednoho udavače z ulice, tak toho jsem taky škrt, pak jsem říkal, tady ta paní dětská doktorka, tu já znám, to je slušná ženská, to si myslím, že je tak. Ale to byla už úplně jako v těch nejnižších. Tak, tyhle ty dva lidi jsem zaškrt, jakože je budu volit. Vhodil jsem to tam a teďka prostě ten přišel jako za mnou celé ten nešťastný. Důstojně říká, no tak to teda jste to mám, pan Androvský, to jste nám teda dal. Říkám, co pak. Říká, víš, máme takovou soutěž tady mezi volebníma okrskama, že bylo oni 99,9%, a já jsem, a to mě nahrál na smeč, to už jsem, říkám, no to se musíte rozhodnout, buď jsou to volby nebo soutěž. A už jsem jel. Takže v podstatě mě to stálo asi 10 let života, ale nelituju toho vůbec.
15: Samotným volbám, které se konaly 8. a 9. června 1990, se budeme v Archivu Plus věnovat v jednom z příštích vydání pořadu. Na tom dnešním technicky spolupracovala Valéria Racmanová a příjemný poslech dalších pořadů vám teď přeje Jan Sedmidubský.
17: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
20: Volby v červnu 1990 byly prvními opravdu svobodnými volbami na našem území po mnoha desetiletích. Se vším, co ke svobodě patřilo, tedy i se skandály. Více už řekne Ivana Chmeldenčevová v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy, který připravila s historičkou a politoložkou Adelou Gjuričovou v roce 2020.
21: Strany jsou pro straníky, občanské fórum je pro všechny. S námi do Evropy.
22: I tato hesla symbolizovala, oč šlo ve volbách v červnu roku 1990. Otázkou, tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je, obešly se tyto první svobodné volby bez skandálu? Ze studia zdraví Ivana Chmeldenčevová. Byla tato hesla příznačná pro tehdejší situaci? Otázka pro hosta pořadu, doktorku Adélu Gjuričovou, historičku z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
24: Ta dvě hesla byla určitě nejúspěšnější. Patřila vítěznému subjektu, tedy občanskému fóru. A všichni dobře slyšíme, že přestože tehdy nebyl ještě rozvinutý politický marketing tak jako dnes, tak ta hesla také nevyjadřovala žádné hluboké politické cíle nebo programové priority. Nepoužívala vlastně žádný politicko-institucionální slovník nebo ekonomický slovník. Bylo toto rozhodování s námi nebo zpátky do minulosti. A ten útok na politické strany obecně samozřejmě byl veden od občanského fóra nejenom proti straně komunistické, ale i proti všem ostatním konkurentům. Proto byl tenhle slogan vnímán dost bolestně. A ten návrat do Evropy, ten také neměl nic společného s nějakou evropskou identitou. Byl to naprosto vágní příslib ekonomické prosperity, kterou ten konec komunistické minulosti měl také přinést.
22: V čem či proč byly právě tyto volby tak zásadními?
24: Tyto volby byly už požadavkem těch listopadových a prosincových týdnů. To bylo strašně důležité a my jsme na to možná trochu zapomněli v těch pozdějších obrazech, ale když vidíte výstavy fotografií z listopadové revoluce, tak naprosto nepředstavitelnější obchody, čistírny a vše možné špeluňky jsou jako oblepeny požadavky svobodných voleb. Konaly se vlastně relativně pozdě. V některých východoevropských zemích ty volby proběhly už na jaře, ale o to měly být důležitější. Měli totiž zvolit konečně svobodný parlament, který měl přijmout novou ústavu pro Československo.
0: text jedné z nejproslulejších skladeb z tvorby Plastic People of the Universe z počátku 70. let začínal Komu je dnes 20, chce se mu hnusem zvracet. A končil Jen ten, co mu je 60, může již se sklerózou klidně spát. Ti, kterým je dnes 60 a nebo ještě i 50 a nemají sklerózu, si možná při vzpomínce na volby kandidátů Národní fronty aspoň trochu vybaví onen nepříjemný pocit kolem žaludku, který tehdy měli a nebo mohli mít. Účast na volbách za komunistického režimu byla bez pochyby velmi potupnou zkušeností.
22: Napsal historik Oldřich Tůma. Jak vnímat onu potupnou zkušenost, jak autor konstatoval?
24: Takže naprostá většina lidí, kteří tehdy v Československu žili, chodila volit někoho, o koho neměla zájem. Ty volby vypadaly tak, že se konaly jednou za 4 roky. Volilo se zároveň do všech parlamentů i do národních výborů. Ale volila se jenom jedna takzvaná společná kandidátka Národní fronty, tedy nebylo z čeho vybírat.
22: Co ono právo volit a zároveň také právo být volen?
24: Existovalo samozřejmě na papíře, ale nestalo se, že by se někdo prosadil jako nezávislý kandidát. Komunistická strana jenom úplně krátce před rokem 89 v těch přestavbových změnách krátce experimentovala s volbami z více kandidátů, ale i ty velmi pečlivě vybírala ona.
22: Publicista Petr Maximilián Husák ve své knize Česká cesta ke svobodě popisuje dané období takto.
16: První měsíce roku 1990 se kromě rozehrané pomlčkové války nesly ve znamení veselého zúčtování s komunismem. Bouraly se pomníky, bysty komunistických pohlavárů se prodávaly sběratelům kuriozit, ulice dostávaly nová jména. Uklízely se rudé hvězdy, stahovaly se rudé prapory. Rudé knížky se trhaly, pálily, splachovaly, opouštěly. Hledali se noví hrdinové, formovala se nová elita. Země byla náhle plná disidentů a bojovníků proti komunismu. Hlučný antikomunismus předváděli zejména ti, kdo před několika týdny z důvodu osobní zaneprázdněnosti nestačili vyprovodit režim cinkajícími klíči na náměstích. Proti hlavním reziduím komunistického režimu, mafiím soudružských bratrstev v podnicích, však nikdo nebojoval.
22: Jaké nové politické strany v té době vznikaly?
24: Vznikla jich sice celá řada, ale ve volbách, přinejmenším v českých zemích, byly vlastně nejvýznamnější ty staré a staronové strany. Občanské fórum bylo nové uskupení a volby vyhrálo, ale kromě něj vlastně uspěly zejména a dlouhodobě uspěly zejména strany staré nebo staronové. Strana komunistická, strana lidová, velmi nadějně vypadala strana socialistická a samozřejmě obnovení sociální demokraté. Kromě nich ale opravdu vznikly strany nové, byly to ti moravští autonomisté anebo česká specialita strana Přátel piva.
18: Aniž bychom chtěli dělat účet Bezostinského, přesto se osmělíme představit vám budoucí kandidáty za stranu Přátel piva. Do České národní rady bude kandidovat Viktor Vaníček a do sněmovny národů Josef Kropáček. Ačkoliv zde sedíme bez piva, přesto mohli byste povědět něco k programu strany Přátel piva?
19: Strana Přátel piva jde do voleb s jasným a srozumitelným programem. Nejde nám o to získat za každou cenu voliče, jde nám o to získat občany této země, kteří se ještě nerozhodli pro konkrétní politickou stranu, aby přišli k urnám a volili.
18: Co ty by si k tomu dodal, Pepiku?
23: No, z toho důvodu jsme také volili volební program převážně na bázi sociální politiky. Nezapomínáme ovšem ani na hospodářskou politiku, zahraniční politiku, neposlední řadě na ekologii.
22: Lze vůbec zobecnit, jací lidé zakládali tyto strany, či kdo se dostával do jejich čela?
24: Byli to opravdu lidé jako my. Strany byly relativně in. Ostatně i ta volební účast byla obrovská a zároveň naděje s tím spojené byly naprosto nesplnitelné. Nějakým způsobem to měly být lidé kvalitnější, odbornější, pracovitější a zároveň měli zůstat outsidery a neměli mít s politikou žádnou zkušenost, protože to by znamenalo, že byli předtím komunisté. Rozpor, který nešlo překlenout.
22: Přesto objevovali se na o něch kandidátkách členové komunistické strany nebo bývalí členové?
24: Bývalí samozřejmě, ale šlo o to, že se všichni museli tvářit, že překonávají komunistickou minulost a to právě tím, že vstupují do nové strany a kandidují do nového parlamentu.
22: Jaký vůbec politický volební systém nastavit?
1: Jaký systém by měl být tím nejúspěšnějším? Otázek tehdy byla celá řada. Píše o tom jeden z představitelů tehdejšího občanského fóra Petr Pidhart v knize Po 89. Podtitul má Kdo jsme? Dodávám s otazníkem.
2: Rozhodnutí pro systém poměrného zastoupení, pro které jsem koncem prosince 1989 a začátkem ledna 90 sám ve vedení občanského fóra agitoval, bylo možná jedno z nejzávažnějších rozhodnutí, které občanské fórum přijalo. Mohli jsme bez námitek s výjimkou protestů komunistů prosadit systém většinový. Volby uspořádat co nejdříve, nikoliv až v červnu 1990. A stanovit čtyřleté, nikoliv jen dvouleté volební období. Zaručili bychom tak zcela dominantní vliv na průběh transformace těch sil, které stály u zrodu občanského fóra. Ale na druhé straně bychom potlačili, respektive zabrzdili rozvoj politické plurality.
24: Tohle je trochu přibarvené. Rozhodnutí o volebním systému padlo při jednání kulatých stolů a tam právě nesedělo jenom občanské fórum. Tam se muselo občanské fórum dohodnout i s těmi ostatními menšími stranami, které by na většinový systém také těžko přistupovaly. Občanské fórum muselo také převálcovat velký odpor z regionu, kde zněly hlasy právě pro většinový systém. Ale je pravda, že se podařilo ten poměrný systém vzít jako základ budování nové demokracie a určitě to je správně.
1: Řekněte, co mluví ve prospěch právě poměrného zastoupení? Víme, co je v neprospěch. Leckdy roztříštěnost hlasů, podíváme-li se na období první republiky, ta byla také jistým symbolem a inspirací, tak právě ta je charakterizována neuvěřitelným množstvím koalic a velkým počtem stále nově vznikajících vlád.
24: Ano, tohle je určitě slabina poměrného systému, ale ten systém většinový, kdy v každém tom malém obvodu zvítězí ten jeden dominantní kandidát či kandidátka, tak ten je zase velmi slabý v reprezentování nějakých menšin. Nikdy byste nedostala do parlamentu jediného romského poslance ve většinovém systému, nedostala byste tam skoro žádné ženy a nedostala byste tam ani další menšiny.
1: Jak se dívat na to období čtyřleté? A dvouleté. Petr Pidhart vzpomínal, že kdyby bylo čtyřleté, že by vznikla jakási stabilita. Všichni si zřejmě umíme představit, co lze tak zvládnout za 2 roky, než se rozkoukáme, naplánujeme, uděláme, tak už končíme.
24: Určitě to je dáno jenom tou obrovskou neskušeností tehdejší politické elity, která neznala ten cyklus, že přesně sotva ustavíte politické instituce, tak už máte zase před volbami. Ale zároveň nestabilitu v sobě občanské fórum neslo a bývalo by se rozpadalo klidně celé 4 roky, jen pomaleji.
1: V čem bylo občanské fórum tak jiné, tak odlišné oproti dalším kandidujícím?
24: Občanské fórum bylo skutečně revolučním hnutím. Jednak vyrůstalo z disidentského hnutí a mělo v sobě tedy takovou tu všeobsažnost, ale i to právě reprezentování různých skupin. Vzpomeňme, že na těch revolučních tribunách vždycky musel stát jeden dělník, jeden herec, jeden spisovatel, zpěvačka a tak dále. Čili to byl vlastně ten princip takového toho až národ do frontovního reprezentování. Ale zároveň pro klasickou institucionální politiku to byla časová bomba. Občanské fórum se začalo rozpadat okamžitě po volbách.

0: Ano, jak jste slyšeli, my jsme tady ve studiu připraveni s novým upřesněním volebního odhadu. Možná, že to celou tu budoucí diskusi obrátí trošičku jiným směrem. Budeme se zabývat odlišnostmi mezi tím, jak volilo město a jak volil venkov. Tak už je tam máme, jsou komplexní, tedy abychom to mohli srovnat.
1: Tak jsou to výsledky volby do sněmovny lidu za celou naši federaci.
0: Tam občanské forum zdaleka nedosahuje tolik, ale zase jako na, v tom celkovém celostátním měřítku.
2: Na druhé straně tam je určitý nárast hlasů pro křesťanských demokratů.
0: I lehce tam narostly hlasy pro komunistickou stranu. A ku podivu nepřipadá mi ani tak vysoké zastoupení spojenectví zemědělců a venkova.
3: Občanské fórum stále ještě s mnoha politickými skupinami uvnitř sebe slavně vyhrálo volby. Avšak už na ustavujícím zasedání parlamentu se začaly vlastně hlásit ty strany uvnitřněj o svou vlastní stranickou identitu. Začalo se opravdu rozpadat už v tom pozdním červnu 1990.
4: Muselo to tak být, když si připomeneme, že se v občanském fóru setkali lidé, kteří navazovali také na disidentské uskupení Charty 77 a byli to lidé politických ideových preferencí od, řekněme, křesťanů až po komunisty.
3: Ještě větší úlohu tady hrál už ten půl rok politiky, kterou měli za sebou. Právě v těch zvolených parlamentech mohl najednou vyhřeznout ten obrovský vztek na kabinetní vyjednávání celého prvního půl roku nové demokracie. A přesně tohle pak využil také Václav Klaus, když začal stavět tu konečně funkční, efektivní politickou stranu na troskách občanského fóra, které potopil.
4: Co vůči osobnosti občanského fóra, jednou z nich byl Václav Havel, který v podstatě zvolením prezidenta v prosinci roku 89 opouští občanské fórum.
3: Václav Havel občanské fórum sice formálně opustil,

0: Ve svém projevu, který odvysílala Československá televize 5. června roku 1990.
1: Poslední volby, hodné vůbec toho názvu, byly v naší zemi v roce 1946. Ani tyto volby však nebyly úplně svobodné, protože si voliči mohli vybrat jen z těch stran, které jim byly předem vybrány a které byly předem ohraničené rámcem tzv. Národní fronty, tohoto prvního zárodku budoucí totality. Kdybychom tedy měli být přesní, museli bychom říci, že poslední svobodné volby v naší zemi byly před druhou světovou válkou. To, čeho se budeme účastnit tento pátek a tuto sobotu, je tedy pro naprostou většinu z nás naprostá novinka. Je to zároveň první velká zkouška naší znovu se rodící demokracie. Tyto volby budou vskutku svobodné. Budou tudíž i dobrovolné.
0: První velká zkouška rodící se demokracie to byla. A také se objevil problém. Již v květnu roku 1990 vyšel v rakouském týdeníku Profil článek, jehož název zněl Bomba z Prahy.
2: Měla to být bomba z Prahy, protože se jednalo o senzační odhalení, technicky řečeno únik informací z ministerstva vnitra, tehdejšího československého, že vůdce jedné z těch bývalých satelitních stran, strany Lidové, Josef Bartončík, spolupracoval vědomě se státní bezpečností. To v té době, v leckterém případě, stačilo k úplné likvidaci něčí veřejné kariéry. Ale atmosféra května 1990 byla možná ještě nabitější starostmi o zvýhodněnost komunistické strany té volební soutěži. Oni přece měli ty majetky, spoustu financí na kampaň a tak dále. Tohle tedy byl ten největší problém volební kampaně. Pražský prokurátor Sokol tehdy prohlásil, že bude propagaci komunistické ideologie brát jako propagaci fašismu, jako trestně právní kvalifikaci propagace fašismu. Dokonce bylo vydáno zákonné opatření předsednictva federálního parlamentu, které začalo vlastně prověřovat majetek politických stran a v té nejvřelejší kampani opravdu probíhaly prověrky na stranických sekretariátech. Něco nepředstavitelného, ale něco, co vlastně překrylo tu první fázi Bartončíkovy bomby.
0: Přesto z Rakouska se informace rozšířila také v Československu. Václav Havel později, bylo to v knižním rozhovoru, prosím stručně, a vedl ho s ním publicista Karel Hvížďala, řekl.
1: O mnohaleté a placené práci tehdejšího už nového předsedy KDU-ČSL a místo předsedy federálního shromáždění pana Bartončíka pro státní bezpečnost jsem se dozvěděl asi týden před volbami. I hned jsem ho pozval a mezi čtyřma očima jsem mu navrhl, aby se vzdal svých funkcí i kandidatury ze zdravotních důvodů. On s tím souhlasil. Taky asi nestál o skandál. Uchýlil se do nemocnice, odkud mi pak volal, aby potvrdil, že udělal to, na čem jsme se domluvili. Já odjel uklidněn do Moskvy. Snad to byla schůzka Varšavské smlouvy, už nevím. Ale ještě tam jsem se dozvěděl, že pan Bartončík se žádné funkce nevzdal a kandiduje dál.
0: Bylo či nebylo to porušení zákona?
2: Tehdy to rozhodně tak nebylo kvalifikováno, ale byl to určitě významný zásah do voleb. Pro nás je to určitě výborné přiblížení tehdejší atmosféry, v které to, že náměstek ministra vnitra označuje něčí bezcharakternost a celý národ hovoří o porušení slibu daném Václavu Havlovi mezi čtyřma očima. Tady vidíte, jak jako charismatická ta autorita byla.
0: Dodejme, že bývalý důstojník státní bezpečnosti Miroslav Machatý řekl o panu Bartončíkovi, že byl tajným spolupracovníkem špičkového charakteru, že o té skutečnosti, že jejím tajným spolupracovníkem věděl, spolupracoval dobrovolně a vyvíjel značnou osobní aktivitu. Jak vůbec k tomu mohlo dojít? Poněvadž na straně jedné komunistická strana, státní bezpečnost, ministerstvo vnitra, boj o archívy státní bezpečnosti, lustrační zákon, veřejnost tak citlivá právě na zmínky o té represivní prodloužené ruce komunistů.
2: Zrovna ta Bartončíkova aféra je opravdu zcela zvláštní případ. V tom, že sám Bartončík nikdy nepopíral velmi čilé kontakty se státní bezpečností, ale vždycky dodával samozřejmě z titulu své funkce krajského tajemníka Lidové strany. On tedy vyjevoval, že netřeba si představovat za každým spolupracovníkem nebo člověkem pravidelně kontaktovaným státní bezpečností nějakého padoucha. On samozřejmě předstíral, že hrál se státní bezpečností nějaké velmi dobré hry. Ale také na tom je napadne, že náměstek ministra vnitra neřeší problém úniku informací z ministerstva vnitra a že se nikdo nepodivuje tomu, že řídící důstojník Machatý najednou přijde do federálního shromáždění a tam vypovídá, promiňte, ale to je celé institucionální podivnost.
0: Jaké byly důsledky těchto voleb, dodal

0: dalších let.
1: Asi lze říct, že to byl počátek rozpadu Československa, i když tím byla už samotná listopadová revoluce. Pro mě je asi z hlediska právě těch politických institucí nejdůležitější říct, že jediným velkým skandálem, který se tam opravdu stal, bylo to, že ty výsledky byly do nějaké míry ignorovány. Federální vládu sestavoval prakticky Václav Havel, předem říkal, kdo má být premiérem, také se jim stal, ani na chvilku neuvažoval, že by jmenoval premiérem předáka vítězného hnutí. Tohle to všechno pak zadělávalo na velkou politickou restrukturalizaci a také na ten rozklad Československé federace.
0: Dobíhá nás to?
1: Určitě ano. Prezidenti ještě stále zkoušejí ignorovat výsledky voleb a určovat, kdo bude premiérem, ale dnes se mnohem víc rozčilujeme než tehdy.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Obešly se první svobodné a demokratické volby po pádu komunistického režimu bez skandálu a stejná otázka také pro hosta pořadu, doktorku Adélu Juričovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Úplně neobešly. Ale podle mě ten skandál nebyl skandál Bartončíkův, ale právě ten skandál, že se sestavovaly vlády bez ohledu na volební výsledky. Ale zároveň to přineslo tu krásnou věc, že se začaly úplně nově ustavovat rovnováhy mezi politickými institucemi ve státě. Začal velký boj parlamentů právě proti prezidentovi, vlády si začaly hledat svou pozici vedle parlamentů.
0: Je z toho nějaké poučení do současnosti?
1: Určitě ano. Nenechávat se unášet charismatickými autoritami a uvědomovat si, jaká je úloha jednotlivých institucí ve státě a jaká je úloha volebních výsledků.

0: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Jacques Le Goff je považován za jednoho z nejvýznamnějších historiků 20. století. Rozhodně je nejpřekládanějším historikem školy Annales, která v druhé polovině 20. století fundamentálně přeměnila způsob vnímání dějin a bádání o nich.
2: Rodák z jeho francouzského Toulonu v 70. letech vystřídal Fernanda Brodéla ve vedení proslulé École des études en sciences sociales. Badatelsky se specializoval na historickou antropologii středověké západní Evropy. Pouštěl se i do tehdy nezvyklých témat výzkumu, jako je například idea očistce nebo role snů a imaginace v myšlení středověkého člověka.
1: Pro nás není bez zajímavosti, že v letech 1947 a 48 studoval na Karlově univerzitě. Přesně o 50 let později mu pak pražská alma mater udělila čestný doktorát. V českém překladu vyšlo také 14 jeho knih, což není pro zahraniční historiky běžné.
2: Jacques Le Goff zemřel v roce 2014 ve věku 90 let. Do poslední chvíle si udržel životní elán a jeho spolupracovníci ho přirovnávali vitalitou i tělesnou stavbou k obrovi Gargantovi z jeho milované knihy od Françoise Rabelaise.
3: Dobré ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus.
3: Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes projednají poslanci. Ukrajinské hlavní město Kyjev se stalo terčem ruských raketových útoků. Ministerstvo školství chystá změny v péči o děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech. V úterý 14. července vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
4: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenské správy města Timur Tkačenko uvedl, že úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že zasahovaly jednotky protivzdušné obrany. Zmínil, že dopad trosek dronů způsobil na východním předměstí požáry několika aut. Letecký poplach trval přibližně 50 minut, zatím nejsou hlášené žádné oběti. Lídři 9 evropských zemí se včera v Paříži že dohodli s Ukrajinou na vytvoření koalice proti balistickým střelám. Společná protiraketová obrana podle nich může pomoci k ochraně celé Evropy.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například závislostmi. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být umístěné děti, které spáchaly trestnou činnost. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v Paříži. Dopoledne se akce na bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ještě pohled na silnice. Na dálnici D7 kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na druhém kilometru je omezení do jednoho pruhu. Kolona má asi kilometr, zdržíte se 10 minut. Silný provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Zpomaluje se u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 a pomaleji se pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. A v Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Před sjezdem na Běchovice řeší nehodu a kolona je z Černého mostu na 15 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude na jihovýchodě zpočátku ještě skoro jasno, jinak má převažovat velká oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 90 km za hodinu. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čeká repríza Interview Plus.
5: Automobilový koncern Volkswagen chystá výrazné omezení výroby, ve hře je masové propouštění a zavírání továren. Tradiční německý výrobce neobstojí v cenové konkurenci, zvlášť s auty vyrobenými v Číně. Jaký vliv to bude mít na českého výrobce Škodu Auto, který je součástí koncernu? A jak by měl reagovat tuzemský průmysl navázaný na německou ekonomiku? Začíná pondělní Interview Plus, při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
0: Interview Plus.
5: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, bývalý ředitel Škody Auto pro vnější vztahy, ekonom Radek Špicar. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Nedávno jste označil škrty ve Volkswagenu, tedy zamýšlené škrty, včetně úvah o propouštění až 120 tisíc zaměstnanců, za dobrou zprávu. V čem je dobrá a pro koho?
6: Já chápu, že to může znít paradoxně, když se pozitivně hovoří o propouštění, ale ona to opravdu dobrá zpráva bude, pakliže k tomu opravdu dojde, a to z toho důvodu, že Volkswagen takovou ozdravnou kůru potřebuje, potřebuje ji už mnoho let. Minulé vedení několik představenstev zpátky už to jasně propočítalo, jasně doložilo, nicméně ty změny byly nedostatečné, protože se proti tomu samozřejmě zbouřily odbory, částečně také politici, kteří zasahují vzhledem k vlastnické struktuře Volkswagenu do fungování té firmy. Neustále se to tím pádem odkládalo, ale já si opravdu myslím, že ta situace v tuhle chvíli už opravdu takovýto razantní krok vyžaduje. A pakliže by se nestal, tak by do budoucna měl koncern mnohem větší problémy, nežli je bude mít, pakliže k tomu opravdu dojde.
5: Pakliže. Podle zpráv z minulého týdne, ale dozorčí rada o propouštění zaměstnanců ještě nerozhodla. Proti jsou pochopitelně odbory, jak jste říkal, ale nejsou sami. Myslíte si, že vedení koncernu najde odvahu to propouštění prosadit později?
6: Já si myslím, že ano, protože to je opravdu potřeba. Tam opravdu dochází k situaci, kdy Volkswagen je druhá největší automobilka na světě. První je stále Toyota. To znamená, že nejvíc vozů na světě vyrobí Toyota, proto je číslem jedna. Ale Volkswagen číslo dva, který tedy vyrobí méně vozů, tak má dvojnásobný počet zaměstnanců. To znamená, ta efektivita tam úplně není. Myslím, že pokud bychom porovnali, a nejen Volkswagen, ale obecně západní automobilky, například s těmi svými čínskými konkurenty, tak tam vidíme digitalizaci, automatizaci, robotizaci nebo využívání umělé inteligence ve výrobě v Číně už v tuhle chvíli mnohem pokročilejší a účinnější, což samozřejmě vede k tomu, že minimálně třeba finanční zdraví těch firm je o něco lepší a západ se v tomhle prostě musí poučit a musí přidat.
5: Šéf koncernu Oliver Blume o budoucnosti Volkswagenu řekl, že je třeba, teď cituji, co nejlépe využívat synergie napříč všemi značkami a regiony, snížit náklady a dál zvyšovat efektivitu. Dá se z téhle řeči pochopit, oč se ve firmě hraje, co se děje?
6: Já si myslím, že určitě. On samozřejmě velmi správně poukazuje na to, že především ty německé závody, co se týká zaměstnanosti, co se týká platů, co se týká odstupných, si prostě v dnešní době už žijí trochu nad poměry a že je potřeba to fungování zefektivnit a je potřeba se podívat na ty, kteří to dělají lépe a lépe to v tuhle chvíli dělá kromě jiných, například Škoda Auto v České republice, která, když jsem pro ní několik let pracoval, tak se mi to nelíbilo, protože jsem samozřejmě čekal že můj manažerský plat navázaný na bonus koncernu, když se bude koncernu na Škodě skvěle dařit, tak bude bobtnat a bude se navyšovat. A kolegové mi vždycky řekli, že takhle Škodovka nefunguje. Škodovka prostě takovým tím baťovským způsobem šetří, když se daří, aby potom ty peníze mohla využít, když se nedaří. No, to znamená, ona se vždycky držela velmi racionálně, pragmaticky při zemi. Nikdy se nepustila ideologicky třeba do jednoho technologického směru s tím, že prostě řekla, ten zbytek, to už nás nezajímá, to je minulost a tak dále. Prostě taková ta česká chytrost, opatrnost, inovace v rámci zákona, to je to, co z ní dělalo firmu, kterou je, a to se teď ukazuje jako velmi šťastné.
5: A jak je možné, že tohle má dceřiná společnost Škoda Auto a nemá to ta matka?
6: Já si myslím, že tohle není obecně problém Volkswagenu, to je problém bohatých společností, velkých korporací, které prostě rostou takovým způsobem, že v nějaké fázi přestanou myslet na to, že neporostou tímhle způsobem navždy, že se podmínky na trhu mění a že, jak se říká v biznisu, je potřeba s tím trhem dýchat. To znamená, že když se přestane dařit, že se objeví nová technologie, ve které třeba nejste šampionem, tak je potřeba redukovat pracovní sílu nebo něco změnit v tom fungování té firmy. Ty velké koncerny v tomhle mají obrovskou nevýhodu, jsou těžkopádné, tím kormidlem otočit je prostě strašně těžké. No a když se tam navíc ještě neuvažuje čistě biznisově, ale je v tom také politika, tak o to je to potom samozřejmě těžší.
5: Dozorčí rada koncernu se rozhodla, že Volkswagen by mohl omezit modelovou nabídku na polovinu. Dá se zobecnit, co je ta polovina modelů značky, kde si firma zachovává konkurenceschopnost a kde ji naopak ztratila, tak já nevím, jestli jsou to benzíny, dýzly, elektromobily,
6: tak tohle
5: lacnější,
6: vůbec, to byste musel tady vyspovídat někoho z koncernu a oni to vědí velmi dobře, na jakých modelech vydělávají, na jakých modelech nevydělávají. Je prostě důležité, aby našli tu odvahu říct si, prostě na těchto modelech nevyděláváme, není možné, abychom je udrželi, přestože v nějakém závodě nám umožňují zaměstnávat x tisíc lidí. A aby tohle bolestivé rozhodnutí, které ale dělá mnoho jiných automobilek na světě, aby ho prostě udělali taky.
5: Vy setrvale dlouhodobě kritizujete koncern za to, že se nebyl schopen odhodlat k ozdravné kůře. Teď k ní zdá se opět ne zcela došlo, zatím se o tom mluví. Co podle vás by vedení koncernu donutilo jednat razantně?
6: Já si myslím, že k tomu teď opravdu dojde, protože ta situace je skutečně vážná. A já jsem vlastně podobnou situaci viděl v mnoha jiných firmách, ať už v České republice, nebo v Evropě, nebo celosvětově. To dilema je vždycky stejné. Když máte 60 zaměstnanců a jako firma zjistíte, že fungujete neefektivně, že čelíte konkurenci, která některé věci dělá rychleji, lépe, levněji, tak prostě víte, že musíte propustit 10 lidí například, abyste to prostě ustál. A to dilema je, že buď to teď těch 10 propustíte a těch 50 tu práci bude mít i nadále, a nebo budete doufat, že se to nějak prostě samo vyřeší. V těch 60 lidech to udržíte ještě další 2-3 roky, ale pak může přijít o práci všech těch 60 lidí. Tak tohle je prostě situace.
5: To jsem se chtěl zeptat. U malé firmy, lidově řečeno, zavřete krám. Ale tahle velká firma je, jak se říká v angličtině, too big to fail.
6: No tak to, na to pozor. Já si myslím,
5: čili
6: že
5: příliš velká na to, aby zkrachovala.
6: Já jsem přesvědčen o tom, že Volkswagen tohle zvládne, že se tady vůbec nebavíme o tom, že by prostě skončil koncern Volkswagen a stáhnou sebou všechny své dcery a tak dále. Ta situace není takhle vážná. A on dělá skvělá auta, konkurenceschopná. Podívejte se, kdo je číslo jedna v prodejích na evropském trhu. Řeknu, že Škoda Auto je dvojka, což je fantastické, to je potřeba zmínit. Nicméně prostě je potřeba tuhle ozdravnou kůru udělat. A například u některých amerických firm víme, že too big to fail, možná v bankovním světě, tam je to trošku něco jiného, tam ten stát musí pomáhat, aby prostě udržel ten v oběhu ty penězovody, které jsou klíčové. Ale měli jsme tady určitě velké firmy, o kterých jsme si mysleli, že nikdy neopustí trh penem například. A podívejte se, vzpomenete si na ně, už jsou prostě v propadlišti dějin. Takže tohle není případ Volkswagenu, ale určitě bych nesázel na to, že je-li někdo opravdu velký, tak se mu nemůže nikdy nic stát, to rozhodně ne.
5: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ekonom Radek Špicar.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Volkswagen donedávna vlastně dotoval výrobu doma v Německu vysokými zisky v Číně. To ale přestalo platit. Proč vlastně?
6: Tohle je jeden z těch hlavních důvodů, proč si vlastně Volkswagen mohl dovolit. Ten welfare state uvnitř těch závodů a zaměstnanost a odstupné a platy a benefity a tak dále. Protože opravdu v té Číně on byl před těmi desítkami let první. On vlastně učil Číňany vyrábět auta, kupovat auta, používat auta, vydělával na tom mnoho desítek let obrovské peníze a to z něj dělalo jednu prostě z nejsilnějších značek na světě. V čínský trh se ale výrazně změnil. My jsme je to naučili dělat tak dobře, že teď už...
5: Žák přerostl učitele?
6: Do značné míry si to troufám tvrdit. Teď dělají prostě skvělá auta a došlo tam také k jedné věci, kterou ale šlo předpokládat. Číňané prostě tenkrát, tak jako Češi po listopadu 89, a když to lidem vysvětluji, tak vlastně říkám, nedivte se těm Číňanům, oni se vlastně chovají úplně stejně jako my. Vzpomeňte si, kdo si chtěl koupit Škodovku v roce 91. Všichni chtěli Audi, Mercedesy, Volkswageny, protože jste tím získal status. Jo? Bylo to prestižní, prostě jezdit tím západním vozem po té, co jsme žili na tom východě za tou železnou oponou. Číňané taky chtěli kupovat ty západní vozy, oni byli kvalitnější, prostě, ale dodávalo jim to tu prestiž. Teďka ale čínská národní hrdost značně narostla. Oni už chtějí podporovat vlastní průmysl, vlastní značky. Ty se to naučili, takže opravdu za stejné peníze nebo levnější nabízejí opravdu srovnatelnou kvalitu, někdy dokonce v některých částech lepší. Navázány to samozřejmě je velmi nepříjemná situace s velkými otazníky do budoucna, nicméně já v tomhle věřím v adaptabilitu českých podnikatelů obecně a českých dodavatelů v rámci automobilového průmyslu, oni budou schopni ty výpadky nahradit někde jinde, protože ne všem automobilkám se daří tak špatně.
5: Dokázal byste krátce vysvětlit, jak je možné, že koncern Volkswagen vydělává na autech necelá 3%, ale jeho česká část, Škoda Auto, dosahuje ziskovosti přes 8%. Čím to je?
6: Celá řada důvodů jsou to...
5: Ty nejdůležitější?
6: No, modely, které prodáváte, marži, jakou na nich máte, a to není to jenom to, jaké vozy prodáváte a kolik na nich vyděláte, je to také to, jak funguje ta firma. No, to znamená, jakým způsobem nakládáte s pracovní silou, jak chytře nebo nechytře investujete, jestli naskočíte na jednu technologii a řeknete, že to je ta jediná správná a zbavíte se ne vždycky z úplně biznisových důvodů nějakých jiných technologií a tak dále. V tomhle Škodovka, jak jsem říkal na začátku, byla vždycky velmi racionální, pragmatická.
5: Vy naznačujete, že ta dceřinka Škoda Auto je chytřejší než Volkswagen.
6: Ale zase má to trošku jednodušší, protože ona třeba nevyvíjí některé technologie, které jsou mírně drahé, ona si netáhne za sebou prostě 600 tisíc zaměstnanců, což je prostě obrovské číslo. Důležitý je třeba vztah s odbory. Odbory ve Škodě Auto jsou tvrdé, my jsme zažili s Martinem Jánem jako velmi tvrdá kolektivní vyjednávání, ale vždycky jsem měl pocit, že chápou situaci firmy, že jsou schopni prostě tlačit, ale ne za nějakou rozumnou mez. Já mám třeba pocit, že opravdu v Německu odbory jdou někdy až příliš daleko a neuvědomují si tu rovnici, kterou jsem se tady snažil popsat. To znamená propustit 10, abyste z těch 60 zachránil 50 versus držet další 2-3 roky 60 a potom to úplně zabalit. Jo, tak to taky rozhoduje, jakého máte partnera třeba na straně odboru. Já si opravdu myslím, že třeba v České republice, a netýká se to jenom Škodovky, moje zkušenost vlastně z tripartity, protože my jsme součástí tripartity, my na tripartitě jako Svaz průmyslu a dopravy zastupujeme zaměstnavatele, i tam ty diskuze nejsou jednoduché, jsou občas velmi vyhrocené, ale málo kdy se mi

0: nestane, že bych řekl, tak teď už to opravdu přehnali, to bude poškozovat českou ekonomiku. To opravdu se stalo snad jednou, dvakrát.
1: A když srovnáte plány, které se týkají elektromobility, celého koncernu a Škody Auto, vychází vám taky, že Škodovka v tomhle byla rozumnější?
0: No, to je toho samozřejmě součástí. A vzpomeňte si na ty debaty, když se ukázalo, že koncern rozhodl, že Škoda Auto bude ještě dost dlouho vyrábět spalovací motory. A teď, pane Vizino, z toho neobviňuji mas, ale spoustu novinářů psalo, a je to tady prostě. Škodovka odepsaná. Bude to žumpa, kde budou ty poslední spalováky a pak to celé prostě Volkswagen zavře.
1: Vás se to dotklo, vy to zmiňujete.
0: No, dotklo se mě to hodně, protože já jsem tomu čelil. Říkali, tak pane Špicere, podívejte se, prostě je to konec. Nejsme dostatečně progresivní, nepatří nám budoucnost. A já jsem říkal, přátelé, to tak vůbec není. Naopak. Jako, Škoda Auto si velmi chytře pořídila takzvané hybridní výrobní linky, to znamená, ona na nich může vyrábět jak spalovací motory, pakliže by se ukázalo, že budou mít větší budoucnost, nežli si možná někdo myslí, což se teď ukazuje. Zároveň může vyrábět elektromobily, pakliže se ukáže, že to je trend budoucnosti, což je, byť pravděpodobně nastoupí pomaleji, nežli se očekávalo. Takže ona si prostě díky tomuhle rozhodnutí, částečně svému, částečně koncernovému, dokázala uhájit pozici, kdy si může vybírat to nejlepší s obou světů. To znamená, neřekneme, tak elektromobily a nic jiného, všechno předtím bylo špatně, jdeme tímhle směrem. Ne, takhle Škodovka nikdy nefungovala a nefunguje a to si myslím, že je jeden z těch důvodů, proč se jí teď tak dobře daří.
1: Já se na to také ptám, protože současná česká vláda není nějak horlivá v rozvoji obnovitelných zdrojů a něco podobného platí i pro rozvoj elektromobility. Víme, že vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek je přesvědčen, že právě sázka na elektromobilitu evropské automobilky poškodila. Není případ Volkswagenu důkazem, že má Filip Turek pravdu?
0: No tak zrovna na tom Volkswagenu jsme si tady, myslím, v posledních, nevím, 10-15 minutách řekli, že těch důvodů je opravdu jako celá řada. Jo? Že je to neefektivní fungování uvnitř koncernu, je to ztráta Číny, nezmínili jsme...
1: Čili nebyla to ideologická slepota.
0: Nezmínili jsme Ameriku a Trumpova cla, která ničí německý automobilový průmysl obecně. Těch důvodů je mnohem víc, ale to, jak vypadá regulace a legislativa týkající se přechodu na čistou mobilitu, to znamená především na elektromobily, si myslím, že evropskému automobilovému průmyslu skutečně nepomohla, takže v tomhle směru souhlasím a myslím si, že je potřeba ji revidovat a to, co je pozitivní na Evropské unii, je, že když se ukáže, že nějaké rozhodnutí prostě bylo uděláno v době, která se změnila, že není racionální, že způsobuje více škody nežli užitku, tak Evropská unie je schopná ho změnit. Změnili jsme ho v souvislosti s Euro 7, kde si to česká vláda opravdu odpracovala, takže já věřím, že i co se týká nástupu elektromobility a všech těch cílů, které jsou s tím spojené, tak bude ještě možné o tom s Evropskou unii vést diskuzi a že dojde ještě k nějakým změnám.
1: Hostem Interview Plus je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ekonom Radek Špicar. Podle deníku Handelsblatt koncern uvažuje o uzavření celých továren v Německu s tím, že by výrobu některých tamních modelů mohly převzít i závody v Česku a na Slovensku. Dá se to vykládat tak, že bychom mohli my nebo Slovensku na úsporách Volkswagenu vlastně vydělat?
0: Je to určitě možné, já už jsem říkal, prostě co se týká třeba efektivity fungování, tak Kvasinský závod je tuším na naprosté špičce celého koncernu, Škoda Auto je na tom podobně skvěle, takže samozřejmě, když potřebujete vymyslet, jak fungovat efektivně, ušetřit peníze, tak se nabízí, abyste posílil svoji přítomnost v lokalitě, která to umí. Nicméně tady bych trochu varoval, teďka už je to mimo tu diskuzi Škoda a koncern Volkswagen, tady se objevují státy, které proto, aby získali nové investice, dělají více než Česká republika. Je to například, aby jsme nechodili mimo Evropskou unii, je to například Rumunsko, které nabízí dostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly, energie, které jsou levnější, rychlejší stavební povolení a tak dále. To znamená, i my musíme dávat pozor, aby jsme se nestali obětí tohoto trendu. Teď na ně můžeme vydělat, protože se může výroba stěhovat z Německa do České republiky, ale pak, když bychom usnuli na Vavřínech, tak jako kdysi Německo a ty domácí úkoly jsme si neplnili, efektivní fungování trh práce, levné energie, rychlé stavební povolení, všechny tyhle věci, tak by se nám mohlo stát, že za pár let prostě nejenom západní investoři, ale ty čeští řeknou, tak přátelé, prostě žijeme si tady nad poměry, ta výroba je tady neefektivní, nedává smysl a jdeme do Rumunska.
1: To by se opakoval ten německý scénář.
0: Přesně tak, a to se prostě může stát. Ono je možné s tím něco dělat, aby se to nestalo, ale je potřeba na tyhle lekce toho západu myslet a opravdu proto také něco udělat, aby jsme se nestali za pár let tím pomyslným Německem a od investice a pracovní místa jsme nepřišli ve prospěch těch, kteří se budou snažit více, jako například teď Rumunsko.
1: Ještě abychom uzavřeli to téma vztahu mezi Volkswagenem a Škodovkou. Odborník na automobilový průmysl Petr Knap řekl v dnešní Vinohradské 12, že se škrty Škodovky nemusí dotknout. Souhlasíte?
0: To říká Škodovka sama. A já jsem tady už několikrát zopakoval, takže to není názor Radka Špicera, který je samozřejmě naprosto irrelevantní. To je oficiální prohlášení Škody Auto. V tuhle chvíli prostě my fungujeme výborně. To, co teď řeší Volkswagen, se nás netýká a ohrožovat nás to nebude, což je, myslím, důležitá zpráva.
1: A teď mi řekněte to propouštění až 120 tisíc zaměstnanců, jak se o tom mluví, a zavírání továren v Německu. Zatím jsou to jen spekulace. Co by tyhle nejhorší scénáře znamenaly pro sociální smír v Německu?
0: Jak říkám, ono opravdu někdy propustit 100 tisíc zaměstnanců z více než 500 000 zaměstnanců je sociálně odpovědnější, nežli se snažit udržet veškerá pracovní místa a potom ohrozit celou tu firmu jako celek.
1: To tak odbory asi nevidí, ale...
0: No, tak dobře, to možná tak nevidí, ale takhle je potřeba se na tu situaci dívat. Jo. A 100 tisíc lidí je samozřejmě strašně moc. Já to absolutně nemarginalizuji. Já jako vím, co to znamená vytvořit jedno jediné pracovní místo na konkurenčním trhu. Není to jednoduché. Jsem vděčný za každého člověka, který najde tu odvahu odejít ze zaměstnaneckého poměru do zaměstnavatelského, vytvořit práci pro kohokoliv, byť by to byl on sám, co by živnostník. Takže tohle vůbec neberu na lehkou váhu, ale opravdu někdy je to potřeba. A prostě koncern Volkswagen se nechoval takhle racionálně, pragmaticky, efektivně, a pokud se teď tak začne chovat, tak to bude prostě dobrá zpráva, což zdůrazňuji a vracím se tím na začátek toho našeho dnešního rozhovoru.
1: Víme ale, jaké by byly sociální náklady takového kroku, toho drastického snížení zaměstnanců, nebyly by třeba vyšší než případné zisky toho efektivnějšího zeštíhleného Volkswagen?
0: Zase podívejme se na to, jaká je situace na trhu práce. Německo nemá pracovní sílu. Je situace stejná jako u nás. My máme prostě nedostatek pracovní síly. To znamená, pakliže ti lidé, a to je opravdu obrovské téma i pro Českou republiku, budou schopni projít, já se omlouvám za ty anglické výrazy, tím reskillingem a upskillingem, to znamená česky řečeno rekvalifikací, tak se pro ně místo na německém pracovním trhu, tak jako by se pro ně našlo místo na českém pracovním trhu, najde. Ta demografie je neúprosná. Teď přeci víte, jak stárne populace, my nemáme pracovní sílu. To znamená, že jakékoliv propouštění v situaci české nebo německé ekonomiky není takovou katastrofou, jako bylo v minulosti, protože ta pracovní místa jsou. To, co je těžké, a to zase absolutně to netrivializuje, je těm lidem dopřát takovou rekvalifikaci, která jim umožní pracovat na těch nových pracovních místech. A to, co je vlastně strašně důležité říci, ti lidé, pakliže tu rekvalifikací projdou, tak získají lepší pracovní místa. To, co je problémem českého i německého průmyslu v tuhle chvíli, je, že my zaměstnáváme obrovské množství lidí na pracovních místech, které jsou za A fyzicky velmi náročné, za B špatně placené a za třetí nevyžadují žádnou kvalifikaci. Vy nemůžete postavit moderní ekonomiku, růst produktivity, růst konkurenceschopnosti na takovýchto pracovních místech. Ty musíte důsledně digitalizovat, automatizovat a robotizovat, jak říkal Baťa, prostě práci strojů, myšlení lidem. Takže uvolněte lidi z těchto pracovních pozic, dopřejte jim, dodejte jim nové kompetence a znalosti a dejte je na pracovní pozice, které budou fyzicky méně náročné, budou lépe placené, ale nějakou tu novou rekvalifikaci nebo kvalifikaci budou potřebovat. To se může stát a ukazuje to mnoho zemí, že tahle změna je možná, a když se povede, tak na tom opravdu vydělají všichni, včetně těch, kteří opustí prostě výrobní linku nějaké výrobní firmy průmyslové.
1: Já vás poslouchám a říkám si, která z těch zúčastněných stran by takhle měla argumentovat, jestli koncern, politici...
0: Ale všichni, protože prostě to je to naše tripartitní jednání. My se v té Strakovce prostě jednou měsíčně vždycky zahádáme do krve, ale vždycky jsem měl opravdu za těch posledních 30 let pocit, že si všichni uvědomujeme, že jsme na jedné lodi. To není tak, jakože na jedné lodi jdou odbory, na jedné lodi jede vláda a na jedné jsou zaměstnavatelé nebo management těch firm. My jsme přece na jedné lodi. A ten výsledek, který samozřejmě je ovlivněný různými zájmy. Zaměstnavatel má jiné zájmy, zaměstnanci mají jiné zájmy, politici mají jiné zájmy, ale. Prostě oni, a to je naše role, najít ten průsečík a ten kompromis, který prostě bude znamenat, že to bude fungovat a že se v tom kompromisu najdeme všichni. Jako pokud by jedna strana přetlačila tu druhou, tak je to špatně. To je prostě to evropské, máte tři úhly trojúhelníku. Environmentální, sociální a ekonomický. A pakliže jeden nějak výrazně zvýhodníte, třeba ten environmentální, na úkor sociálního a ekonomického, tak to prostě nebude fungovat. Takže to, po čem my voláme, je... V rámci těch trojuherníků, ať už jsou tripartitní, nebo prostě sociálně, ekonomicko, environmentální, pojďme dělat rozumnou, racionální, vyváženou politiku. Pak to může fungovat. Jinak to nebude fungovat.
1: Vy jste tady ve shodě s tím, co řekla šéfka Sdružení německého autoprůmyslu Hildegard Millerová. Ona řekla, všechny strany se musí chovat zodpovědně a chápat, že snaha pouze o záchranu pracovních míst může ve výsledku uškodit všem. Tak ona říká, apeluje na zodpovědnost a rozumnost.
0: Ano, já též.
1: To dobře, ale tak Zdá se tedy, že jsme před konfliktem sociálním, nějakým, možná ekonomickým, tak jak vypadá to rozumné řešení?
0: To rozumné řešení je zase širokospektrální. Už první krok byl udělán, to znamená racionalizace těch modelů. Když se podíváte na nejmenovanou automobilku, jsme ve veřejnoprávním médiu, takže nebudu to značku jmenovat, tak ta těch modelů, které si můžete naklikat na tom internetu, má opravdu málo a nezdá se, že by to nějak dramaticky prostě snižovalo její prodejnost. Takže tohle je první krok, na tom už shoda existuje, pojďme na té shodě stavět prostě ty další, které budou problematičtější. Je potřeba pravděpodobně omezit výrobu v některých závodech, kde je nerentabilní, je potřeba propustit některé lidi, nahradit je roboty, je potřeba se zamyslet nad tím, kde prodávat a potom, a to bude těžké, a to je pro mě úplně nejtěžší, je potřeba změnit fungování vlastně mentality evropských zaměstnavatelů a firm obecně. Když se podíváte na to, co umí Američané, co umí Číňané, tak vy zjistíte, že to nejsou jenom technologie jako využití umělé inteligence v praxi v temných továrnách v Číně, kde se nesvítí a netopí, protože už tam žádní lidé nejsou. Pracují tam roboti. Ono je to změna vlastně mentality, kterou si vyžaduje ta nová ekonomika. Dnešní auto už se neprodává výhradně kvůli tomu, že skvěle lícují plechy, že nevrže. To auto se prodává kvůli skvělému softwaru. Kvůli tomu, že vlastně mladí lidé se, když jdou po ulici, obklopení tím virtuálním světem, tak se nemusí s tím virtuálním světem rozloučit, když nastoupí do toho auta. A já už sám jsem si na to zvykl. Já nechci prostě, když poslouchám z mobilu během procházky Spotify, nastoupit do auta a někde tam lovit prostě nějakého novou hitparádu. Ne, já chci, aby to auto prostě okamžitě navázalo na ten virtuální svět venkovní a provázelo mě stejně. Já chci samoředitelný systém. To znamená, bavíme se o softwaru a vyvíjet software, to je úplně jiná disciplína, než dobře slícovat plechy. A v tomhle tedy musím říct, že speciálně tedy Evropa a Němci se chovají až příliš jako tradičně, inženýrsky. Jo? A ta doba je jiná a je potřeba se tomu přizpůsobit.
1: No a tou změnou mentality.
0: To je změna mentality.
1: O zákaznické mentalitě. Ta se děje jak generačním posunem?
0: Určitě, ale také se děje tím, že jim nabídnete něco, co pro ně má smysl. Já vždycky říkám, elektromobilita je výborná věc. Já vidím ty výhody, považuji za nesmírně legitimní. Myslím si, že elektromobilitě patří budoucnost, ale těžko můžete lidi nacpat nějakým zákonem do elektromobilů ze 100%, když budou mít drahou energii. Já všem politikům říkám, chcete lidi nacpat do elektromobilů, snižte cenu elektřiny v Evropě. A až elektricky budou lidé jezdit o polovinu levněji než ve svých spalovacích motorech, tak nemusíte dělat vůbec nic. Jakákoliv regulace a zákazy budou úplně zbytečné, protože to lidi, protože jsou chytří, pragmatičtí, racionální, udělají sami a udělají to rádi.
1: Hostem Interview Plus byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, ekonom Radek Špicar. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem dobrou chuť, tedy když jsem tady už teď.
1: Za pozornost děkuji, Petr Vizina.
2: Pěkné ráno, je 6:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americká armáda znovu zaútočila na Írán. Během třetí noci úderů v řadě zazněly na několika místech Íránu exploze. Írán pak zasáhl dva tankery plující v ománských vodách v Hormuzském průlivu pod vlajkou Spojených arabských emirátů. Při útoku zemřel jeden indický člen posádky a dalších 8 je zraněných. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů. O dálničních známkách bude dnes jednat poslanecká sněmovna. Ministerstvo dopravy navrhlo, aby se jejich cena každý rok automaticky nezvyšovala. Za tu roční by tak řidiči platili 2570 korun i v příštích letech. Slevy pro nízkoemisní auta zůstanou platné i nadále. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě dnes skončí dvoudenní návštěvu Izraele. Dopoledne se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem zahájí česko-izraelské fórum. Poté ministři podepíší společné prohlášení. Šéf české diplomacie také očekává, že české a izraelské společnosti podepíší několik memorand a kontraktů. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. V Pamploně na severu Španělska končí oslavy svátku svatého Fermína. Jsou známé především kvůli běhům před bíky ulicemi města. Devítidenní festival se neobešel bez zranění. Při jednom z běhů se účastníkovi do obličeje zabodl roh a dalších 12 lidí potřebovalo ošetření kvůli různým úrazům. Den před začátkem oslav proti běhu z bíky demonstrovali aktivisté z organizace ochránců zvířat PETA, podle které jde o týrání zvířat. Kvůli suchu je velký rybník v Čechách pod Kosířem bez vody. Rybník v zámeckém parku prošel nedávno revitalizací a přibylo i přístaviště s půjčovnou loděk. Na pouštění rybníku se ale pro nedostatek vody zastavilo a nepřitéká ani z vyschlého potoka. Na řadě je doprava na D11 z Hradce do Prahy. Komplikace u sjezdu na Jirny a úvaly v omezení na 8. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem. Kolona je z 11. kilometru na 4. hodiny a na D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení do jednoho pruhu. Kolona má asi kilometr, zdržíte se 10 minut. Šťastnou cestu. Máme před sebou teplý den s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Může v nich ojediněle napršet až 50 litrů srážek. Převažovat bude velká oblačnost a odpolední teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů a na horách dnes bude kolem 21. To byly zprávy a teď už nás čeká repríza názorů a argumentů.
4: Další americké údery na Irán. Odmítáme se vzdát dividendy z míru. Nezaměstnanost se drží dole, ale zaměstnavatelé ženskou část populace stále přehlížejí. A nebo historická zátěž jménem Voliň. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Americká armáda v noci na pondělí podnikla další ze série úderů proti Iránu. Velitelství amerických sil v oblasti oznámilo, že novou vlnu útoků už dokončilo. Zasaženy podle něj byly iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radary, raketové a dronové kapacity i malá plavidla. Útoky také potvrdila iránská média. Podle Teheránu americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců. A ve studiu je kvůli tomu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Donalda Trumpa zřejmě rozčílili ty výkřiky, respektive volání po jeho smrti při tom velikánském rozloučení s ajatollahem Chameneim. Je tomu tak?
5: Tak rozhodně ten pohřeb ajatolláha Chameneího velice situaci opět zhoršil a vyexcitoval na obou stranách. Na iránské straně samozřejmě tam bylo mnoho emocí v tom. Konec konců současným duchovním lídrem Iránu je Chameneího syn Močtaba, který tam slíbil Američanům pomstu všem, kdo se na útocích podíleli. A konec konců ano, Močtaba sám byl při útoku zřejmě velmi těžce zraněn. Neukazuje se na veřejnosti, jeho stav neznámý. Na tom pohřbu se objevily ve velké množství i červené vlajky symbolizující pomstu a také právě po tom pohřbu bezprostředně se zvýšil počet úderů iránských na civilní obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle iránských představitelů nedodržovaly pravidla, která Irán stanovil. Protože tady je důležité říci, že i v tom memorandu vlastně je zahrnuto, že Irán po 60 dní jednání měl umožnit volnou plavbu průlivem, poté ovšem to nebylo dále definováno. Irán od začátku říká, že to znamená, že on má svrchovanost nad Hormuzským průlivem. To znamená, ta volná plavba je tam s velkým otazníkem a vlastně byla by jedině za podmínky nějakých poplatků Iránu. Tak to Irán chápe i s tím, že zároveň zároveň bude regulovat, kdo do toho průlivu může. To znamená, nebyly to jenom výhrůžky Donaldu Trumpovi, byly to opravdu i kroky Iránu a ty přišli v té situaci pohřbu, o kterém se ovšem vědělo dopředu. To znamená, Američané mohli počítat s tím, že k něčemu takovému dojde. Samozřejmě pohřeb takovéto osobnosti zabité Američany emoce musí vyvolat. Nyní ale je otázka opravdu, co bude dál, protože na jednu stranu Američané provedli velice silné údery na více než 300 cílů během těch dnů, ale zároveň Donald Trump si nemůže příliš dovolit dlouhou válku. Přece jenom to iránské dobrodružství je ve Spojených státech velmi nepopulární a volby, klíčové volby v polovině volebního období prezidenta se blíží, budou už v listopadu. A na to samozřejmě Irán i hraje.
6: Říká Petr Švác, díky mnohokrát.
5: Díky, naslyšenou.
4: Summit NATO v turecké Ankaře patřil kvůli kompetenčnímu sporu mezi prezidentem a vládou k asi vůbec nejsledovanějším u nás. Kvůli vnitropolitickým tahanicím by nám ale neměl uniknout jeho nejdůležitější závěr, totiž tlak Spojených států na evropské spojence nijak nepolevuje, právě naopak. To aspoň konstatuje ve svém komentáři analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
7: Jak je na tom vaše sebeúcta, když sedíte vedle Donalda Trumpa a mlčky přihlížíte, jak útočí na evropské spojence a mluví o zabírání grónského území, konfrontoval po skončení summitu NATO jeden z dánských novinářů generálního tajemníka aliance Marka Rutteho. Ostřílený nizozemský expremiér z nepříjemné otázky hladce vybruslil. Spíše rétorický dotaz, ale přesně vystihl modus operandi, v jakém se alianční schůzky po návratu Donalda Trumpa odehrávají. Evropští lídři a Kanada kolem šéfa Bílého domu našlapují po špičkách, někteří se na něj snaží udělat dobrý dojem, jiní se raději drží stranou a všichni se pokoušejí všemi silami udržet obraz alianční jednoty, zatímco Donald Trump nevybíravě spojence ostřeluje. Na trumpovské poměry však šlo o summit relativně klidný. Nedočkali jsme se tentokrát sebepoškozujících výroků o tom, že je aliance snad zbytečná nebo že by Američané nepřišli spojencům na pomoc. Vděčit za to můžeme do značné míry právě diplomatické a možná i morální akrobaci Marka Rutteho, který evropským spojencům připomíná, že Trumpova Amerika má v kritice nedostatečných výdajů na obranu přece pravdu a současně trpělivě vysvětluje Donaldu Trumpovi, že to ani s Evropou není zase tak špatné. Vždyť jsou pryč doby, kdy většina evropských zemí neplnila alianční závazky, meziročně evropské a kanadské výdaje na obranu vzrostly skoro o pětinu. A není ani tak docela pravda, že se Evropa postavila k Američanům zády při útoku na Irán. Americká armáda využívala evropská letiště. Bombardéry z nich k Iránu vzlétly 5000krát. Faktům a tvrdým datům Američané rozumějí. Praxe ukazuje, že taktika vlichocování se mívá efekt spíš krátkodobý a současný šéf Bílého domu stejně mění názory podle toho, s kým právě mluvil naposledy. A čísla mluví jasně. Hříšníků v Evropě zbyla už jen hrstka. Bohužel pro nás se mezi hlavní černé pasažéry kolektivní bezpečnosti zařadilo i Česko. Co to pro českou pozici znamená, si nakonec na vlastní kůži vyzkoušeli premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. O účast na summitu tolik stáli možná v naději, že se jim dostane nadstandardního zacházení z americké strany vzhledem k tomu, že své protrumpovské sympatie dávají oba rádi na odiv. Žádné ale nenastalo. Andrej Babiš se k jednání na čtyři oči ani k sezení u jednoho stolu při neformální večeři s Donaldem Trumpem nedostal. Stejně jako většina ostatních si s ním mimo formální zasedání mohlo vyměnit jen pár slov a jak sám přiznal, bavili se spolu jen o fotbale, filmech a jídle. Kvůli nízkým výdajům na obranu Česko na summitu vystupovalo z pozice outsidera. Není to tak docela vina jen této vlády. Byl to předchozí Fialův kabinet, kterému se i přes hlasité morální hlásání významu investic do obrany nakonec nepodařilo dosáhnout na kýžená 2% HDP po tom, co aliance část deklarovaných nákladů neuznala jako obrané výdaje. Byla to také Fialova vláda, která po dohodnutí nových aliančních závazků ve výši 3,5% HDP nedokázala přijít s žádnými dodatečnými výdaji a problém odsunula na budoucí kabinety. Připišme ji ale k dobru, že rezort obrany pod vedením Jany Černochové z ODS alespoň konečně nastartoval trajektorii výdajů správným směrem, včetně nákupů strategicky významné techniky, jako jsou bitevníky páté generace. Díl odpovědnosti za odsunutí Česka na okraj ale samozřejmě nese i současný kabinet. Česko, na rozdíl od mnoha jiných zemí, na summitu neoznámilo žádné společné nákupy nebo nové projekty. Z rozhodnutí Babišovy vlády se Česko nejen nepodílí na další finanční pomoci Ukrajině, ale nebude ani součástí aliančního balíku vojenské pomoci až na symbolický jednorázový příspěvek do amerického programu PURL. A dál váznou i investice do vlastní bezpečnosti. Je dobře, že se Babišova vláda chce v příštím roce stát prvním kabinetem, který konečně kýžená 2% HDP výdajů na obranu naplní, a přejme si, ať se jí to povede. Tou dobou ale už Česko bude mít několikaleté zpoždění. Bavit se teď máme spíš o tom, jak naplníme nový alianční závazek, který nečiní 2, nýbrž už 3,5% HDP do poloviny 30. let. A na trajektorii jeho naplnění zatím zdaleka nejsme. Babišova vláda chce, podobně jako předtím ta Fialova, největší tíhu nákladů přesunout na budoucí kabinety. Pro představu, o jakých číslech se bavíme. Pokud by vláda měla nastoupit od příštího roku cestu navyšování výdajů na obranu o 0,2% bodu ročně tak, aby v roce 2035 prolomila 3,5% hranici, musela by každý rok dodatečně nalít do obrany kolem 18 miliard korun v dnešních cenách navíc. To jsou ohromná čísla. Řekněme si otevřeně, že to nepůjde bez zadlužování a schodky rozpočtu má Česko už teď relativně vysoké, anebo bez zvyšování daní. A do toho se nikomu nechce. Česká politická reprezentace zkrátka stále zcela nevstřebala novou bezpečnostní realitu, v níž se Evropa ocitla po únoru 2022. Zvykli jsme si čerpat dividendu z míru a odmítáme se jí vzdát. Fotky s Donaldem Trumpem ze summitu Česku bezpečnost a spolehlivější spojenecké vazby nezajistí.
4: Tolik analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Nezaměstnanost v České republice patří dlouhodobě k nejnižším uvnitř Unie. Nicméně při pohledu na počet nezaměstnaných zjistíme, že v tomto směru suverénně vedou ženy. A u mikrofonu je komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
8: Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše je název knihy, v níž se autor snaží vysvětlit, že ženy a muži jsou různí. A zatímco muži mlčí a zaměřují se na výkon a úspěch, ženy si chtějí povídat a chtějí vztahy. A když náhodou žena něco řekne, co myslí jinak, muž to velmi často pochopí jako útok a naopak. Kniha je skoro 35 let stará a na realitě se přes množství dalších podobných knih, příruček a dokonce i úprav legislativy směrem k větší rovnosti pohlaví změnilo jen málo. Ženy jsou stále hůř finančně ohodnoceny a je to navíc jejich vina. Neumí si říci o větší peníze a dokonce si prý zcela cíleně vybírají hůře placené zaměstnání. Tvrdí to alespoň zástupci zaměstnavatelů, kteří mají tento v uvozovkách zlatem kovaný názor, dokonce podpořený odbornou studií. Jak jinak, jsou to přece racionální a na výkon zaměření muži. A nejde jen o rozdíly v odměňování, které jsou sice podle statistiků jedny z největších v Evropě, podle zaměstnavatelů ale skoro neexistují. Pokud se podíváme na počet nezaměstnaných, vedou ženy. A to i na českém pracovním trhu, kde dlouhodobě vládne nízká nezaměstnanost a který je tím pádem stále považovaný za napjatý. Zaměstnavatelé nemohou nikoho sehnat. Vládne zde takzvaný strukturální nesoulad mezi tím, co chtějí a jaké peníze nabízejí a co poptávají budoucí zaměstnanci. A jak už bylo řečeno, za kratší konec tahají ženy. Poněkud překvapivě jsou nejhůř zaměstnatelné ty mladé. Bez ohledu na vzdělání. Kromě statistik jsou tu i zajímavé průzkumy, které se nevěnují přímo rovnosti v odměňování či kariérním postupu. Jak je to třeba s láskou k zaměstnavateli? Podle posledního průzkumu společnosti Ipsos pro poradenskou skupinu More Czech Republic by jedničkou ohodnotilo svého zaměstnavatele 42% mužů, ale jen necelá třetina žen. Největší rozdíl je v hodnocení toho, zda společnost aktivně prosazuje rovnost mezi muži a ženami, komu firma svěřuje odpovědnost a pravomoci, respektive komu dá šanci na povýšení a koho omezuje kvůli pohlaví. Nebo abychom byli konkrétnější, na koho hůř dopadá rodičovství. Nepřekvapivě ve dvou třetinách jsou na tom ženy hůř. Až 57% žen se po rodičovské dovolené vrací na nižší pozici. Což poměrně jasně vypovídá o tom, jak se vyvíjí jejich příjem. A těm pomalejším možná i naznačuje, proč se ženy tak úplně nehrnou do rození dětí. 40% žen by také uvítalo pravidelné kontroly rozdílů v platech mezi pohlavími. V případě mužů by o podobnou věc stála jen necelá polovina. V červnu měla Česká republika promítnout do vlastní legislativy směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o transparentnosti odměňování. Novela stále neprošla parlamentem. Obsahem novely je právo zaměstnance písemně požádat zaměstnavatele o informaci o vlastní odměně a o průměrné odměně ve srovnatelné skupině prací rozdělené podle pohlaví. Zatím nic takového možné není. Nutno dodat, že Česko v tom zdaleka není samo. Proces přijetí všude brzdí tlak ze strany zaměstnavatelských svazů a hospodářských komor. Česká nezaměstnanost patří dlouhodobě k nejnižším v Evropské unii. Pracovní trh je napjatý, zaměstnavatelé dlouhodobě tlačí na dovoz pracovníků ze zahraničí. Současně ignorují část lidí, kteří by pracovat chtěli a mohli. Patří sem především ročníky nad 50 let. Ženské polovině zaměstnanců pak připravují podmínky, za něž by si ani sami rozhodně jedničku s hvězdičkou nedali.
4: Říká Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Polský premiér Donald Tusk v sobotu slíbil postavit ve Varšavě zeď paměti, která bude připomínat Poláky zahynulé ve válkách 20. století na území dnešní Ukrajiny. Učinil tak v den, kdy si Polsko připomíná krvavou neděli, kterou vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Ty se staly v roce 1943. Tusk je označil za genocidu a varoval před reakcí obou národů novými projevy nacionalismu. Slovo má Libor Dvořák.
9: Neděle 11. července 1943 byla jen vrcholem celkem roční řeže uspořádané ukrajinskými nacionalisty a jejími hlavními oběťmi se stali především volinští Poláci a Židé, ale i místní Rusové, Arméni a v neposlední řadě také volinští Češi. Jinak ovšem ona řeš trvala celý rok a její hlavní cíl, inspirovaný vzájemnou ukrajinsko-polskou nevraživostí, byl zcela jasný. Organizace ukrajinských nacionalistů, posléze reorganizovaná v ukrajinskou povstaleckou armádu, od 20. let minulého století usilovala o ukrajinskou samostatnost, a to jak na Polsku, tak na sovětském komunistickém Rusku, jehož už země byla součástí. Pokud jde o Volyň patřící Polsku, přestože tam většinou žili Ukrajinci, ukrajinští nacionalisté usilovali o to, aby ji menšinových Poláků za každou cenu zbavili a připojili k Ukrajině. Z řečeného celkem samozřejmě plyne, jak obě strany ke vzniklému problému přistupují. Poláci tuto etapu vzájemných, tradičně historicky komplikovaných vztahů považují za genocidu spáchanou Ukrajinci na jejich krajanech, kdežto Ukrajinci za přirozenou součást národně osvobozeneckého boje, který úspěšně vyvrcholil až na počátku 90. let minulého století po rozpadu Sovětského svazu vznikem skutečně nezávislé a suverénní Ukrajiny. Taková je tedy historická zátěž, se kterou dnešní Ukrajina a Polsko, ač spojenci v současném ukrajinsko-ruském konfliktu, musí zápalit. Z té také vznikl nejčerstvější stranový spor, který bohužel rozpoutal Volodymyr Zelenský, když už před měsícem přiškl jedné své elitní jednotce čestný titul Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Rázem vzniklý diplomatický skandál mezi Varšavou a Kyjevem začal tím, že polský prezident Navrocký hodlal Volodymyra Zelenského

0: která podobný, ba identický problém řešení starých křivd pomocí křivd nových jednoznačně odmítá.
1: Hovořil Libor Dvořák. Proč je u nás národ víc než stát? Podle publicisty Karla Hvížděly asi proto, že státnost je proces utváření státu a ten byl u nás přehlušen procesem utváření národa.
2: V roce 1886 v časopise Čas nás česko-německý intelektuál Gordon Schaur vyzval, abychom si odpověděli na dvě otázky. Jsme dost silní, abychom vybudovali vlastní českou kulturu? A dále, nebylo by lepší investovat energii do kulturní práce v rámci vyspělé německé kultury? Vztah k jazyku byl a je dodnes pro nás zásadní. Vytvářel národní vědomí a stal se symbolem samostatnosti. Soustředili jsme se na literaturu. A měli jsme co dělat, protože zakladatelem české moderní poezie byl u nás Karel Hynek Mácha. Máj si však musel v roce 1836 vydat vlastním nákladem. Vytýkali mu absenci národního opelu, za kterou se jen skrývala vlastní nedostatečnost. Za první moderní prózu považujeme Babičku Boženy Němcové, která vyšla v roce 1855. Žánrově je označována za idylu, novelu, soubor či za pohádku. Důležitá pro nás byla kvůli jazyku, který byl na svou dobu neobyčejně bohatý a košatý. K románům velkých literatur měla však daleko. Koncem 60. let minulého století jsme romány Zbabělci, Sekira či Žert navázali na prvorepublikového Švejka či Válku z mloky. Stvrdili jsme svou kulturní identitu. Objevili jsme třetí prostor mezi skutečností a ideologií, který nám umožnil poznat, kdo jsme a jací jsme, naučili jsme se okolnosti nepovažovat za nepřízeň, ale za výzvu, za podnět pro nedogmatický, vždy znovu se sebou vyjednávaný dynamický postoj. Díky této zkušenosti se u nás zrodil samizdat, který nám pomohl přežít i normalizaci 70. a 80. let minulého století. Se státem a s našimi politiky jsme ale měli horší zkušenost. Stát jsme v roce 1938, 1948 ani v roce 1968 nebránili, zradili jsme ho. A bohužel po roce 1989 jsme opět ignorovali starost o utváření státu, soustředili jsme se na ekonomiku. Následky vidíme každý den. Chybí nám pevný právní rámec, který by nedovolil po volbách každé nové vládě zpochybňovat státní aparát. Velká frekvence odvolávání se na národ a národní zájmy tu slouží jen jako zástěrka, za kterou pekelná čelátka privatizuje stát místo toho, abychom privatizovali národnost, stejně jako jsme privatizovali náboženství.
1: To byl Karel Hvížděla. Obvykle titulky závěrečných pondělních glos spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa uvádíme, ale jak uslyšíte hned z kraje, nemá se to tentokrát dělat. Nicméně si aspoň odpustím poznámku, že glosa je o tom, co by Ondřej Nef, pokud by zastával určité postavení, kvůli jedné konkrétní věci nejspíš pocitoval.
3: Dneska se do toho zamotám a začnu už u titulku mé glosy. Neznáte ho, když mě posloucháte, protože glosa se vysílá bez titulku. Leda, že by ho prozradil můj kolega a přítel Ondřej Kondrát, pokud tyto názory a argumenty, jako obvykle vždycky v pondělí, uvádí a pokazil by mi to. Glosa se jmenuje Smíšené pocity. Tenhle termín neoznačuje nic jednoznačně pozitivního, proto jsou smíšené. Jenže fejetonisté a glosátoři mají smíšené pocity rádi, protože se o nich dobře píše. Takže ven s tím. Kolem čeho, že je mám? Přijela pouť. Máme u nás ve vsi jedno takové místo, kde se pořádají poutě a cirkusáci tu staví svůj stan a koná se tu technoparty a 30. dubna se

0: zde pálí čarodějnice. To místo je vzdálené 200 metrů vzdušnou čarou od místa, kde píšu a hlavně kde nahrávám svoji glosu pro vysílání. Hudba ve stylu dus-dus patří k poutím jako cukrová vata, Loch Nessky a autodrom. Z okna zahlednu přes střechy sousedních domů vrcholek jedné z hlavních atrakcí. Je to věž, vytáhnou na ní kabinky a pak se to tam všecko kymácí a točí. Raději se z okna ani nedívám. Musel bych si připomenout, kdy jsem byl naposled na pouťové atrakci jako klient. Mému Davidovi bylo tehdy 10, dneska je mu 650. Vymohl si řetízkový kolotoč a že musím jet taky. Posadil jsem ho do sedačky před sebe a usmyslel jsem si, že celou dobu jízdy upřu oči na jeho záda. Nebylo to mnoho platné, špatně od žaludku, my byli ještě 3 dny a vrací se to, kdykoliv se na řetízák a cokoliv řetízáku podobného podívám. Takže jaké pak smíšené pocity? Je to snad jasné, jaký mám k pouti vztah. Má to ale rozpor, tak říkajíc mravní. Ne každému je na řetízáku špatně. Oknem neslyším jen ohavnou muziku dus-dus, ale taky nadšené vejskání. Děti i mnoho dospělých milují pouťové atrakce. Kdysi jsem napsal do dětského časopisu Fejeton. Ošklivě jsem v něm hodnotil jakýsi opravdu béčkový komiks. Poslal mi pak dopis čtenář toho časopisu. Chlapeček 12letý věk připsal ke jménu. Když už jste tak starý a zapšklý, to mi psal ten chlapeček, tak aspoň nekažte lidem radost. Vzal jsem si pokárání k srdci. Kdybych byl starosta naší obce a měl vliv na události na obecním pozemku, zatrhnul bych konání poutě. Byl bych pamětliv Voltérova výroku, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do poslední kapky krve budu hájit vaše právo to říct. Pouť bych nezatrhnul, tím jsem si jist, ale měl bych kolem toho smíšené pocity.
1: Glosa Ondřeje Nefa uzavřela pondělní vydání Názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
2: Pro a proti. V následujících letech má podle demografů výrazně vzrůst počet lidí, kteří budou žít v domovech pro seniory. Každých 5 let to zhruba 20 tisíc. Dokáže stát dál ufinancovat sociální a zdravotní služby, nebo bude nutná povinná finanční spoluúčast dětí seniorů jako v řadě západních zemí? Nenaruší to ale vztahy v rodinách? A kde je hranice mezi zodpovědností rodiny a rolí státu? Zeptám se předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové a prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: Sedmá hodina je úterý 14. července, tohle je Ranní Plus, ze studia vás zdraví Daniela Vrbová
5: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
5: Kterými tématy otevřeme naše vysílání. Spojené státy obnovily blokádu íránských lodí v Hormuzském průlivu. Jaké to má důsledky?
4: Podaří se v Maďarsku změnou dodatku ústavy odvolat prezidenta.
5: A jak změnit dětské domovy, aby v nich spolu nebyly opuštěné děti a mladiství násilníci?
4: Nejdřív jsou tu zprávy, zhostí se jich Monika Vrchotová.
6: Přeji dobré ráno. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu, informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při 5hodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Íránu. Podle velitelství tím dál oslabili íránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to 3. noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu. Dnes večer ve 22 hodin českého času pak obnoví blokádu íránských přístavů. Věnovat se tomu budeme v Ranním Plusu hned po zprávách. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Třeba roční dálniční známka by v případě schválení parlamentem od ledna pořád stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky sjednotit ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Nakonec ale například za elektromobily dál nebude třeba při použití dálnice platit, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
7: Novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení.
6: Podle ministerstva financí by totiž Česko kvůli zrušení slev pro nízkoemisní auta přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
8: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
9: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
8: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: 6 milionů korun, tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3 milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavní, chce připravit do listopadu. Problémové děti by měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci, říká školský ombudsman Štěpán Jelka.
10: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
6: Tématu se budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů.
11: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
12: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohni šíří rychle a nepředvídatelně.
11: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Plusu. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
13: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam dnes odpoledne pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program také v Plzni, Prachaticích nebo v Brně. Všechny koncerty jsou přístupné zdarma. Teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte komplikace u sjezdu na Jirny a Úvaly. V omezení na 8. kilometru řeší nehodu kamionu s osobním autem a kolona je z 11. kilometru na čtvrt hodiny a silný provoz pak pokračuje i za nehodou až do Prahy. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady na 27. a 5. kilometru překáží hromadná nehoda. Tři auta stojí v levém pruhu a vybočuje se. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení do jednoho pruhu. Kolona má asi kilometr, zdržíte se 10 minut. A v Praze zůstávají komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu směrem k Lanovému mostu. Před sjezdem na Běchovice řeší nehodu v levém pruhu a kolona je z Novopatské asi na půl hodiny a plní se i příjezdy do Prahy po Mladoboleslavské D10 a Hradecké D11. Dobře, dojeďte. Do Česka míří bouřky, na jihovýchodě je teď ještě slunečno, jinak má ale převládat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými, a teploty dnes 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
5: A dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 8 minut. 5 hodin v kuse a třetí noc v řadě. Tak vypadaly další noční údery Spojených států amerických napříč Íránem. Americká armáda tvrdí, že útočila na vojenské cíle. Írán zasáhl dva ropné tankery Spojených arabských emirátů, které byly v ománských teritoriálních vodách v Hormuzském průlivu. Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem vyeskaloval právě kvůli sporu o kontrolu nad touto klíčovou dopravní tepnou. My už jsme teď ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou, která je teď v Tel Avivu. Dobré ráno, Jano.
14: Pěkné ráno.
5: Co o provozu v Hormuzském průlivu prohlašují obě strany?
14: Dopravní tepna, klíčová právě pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu, je podle Tehránu až do odvolání uzavřená. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ale zůstává pro dopravu otevřená. Spojené státy nicméně začnou od večera znovu blokovat lodě, které plují z anebo do iránských přístavů. A Trump taky večer napsal, že chce v úžině vybírat poplatky, konkrétně 20% hodnoty veškerého přepravovaného nákladu. Podle Trumpa to má být náhrada za veškeré americké náklady nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany této, jak Trump tedy napsal, velmi nestabilní části světa. Po zprávě právě o obnovení americké blokády taky zrychlilo růst cen ropy na světových trzích. Například severomořská ropa Brent se večer prodávala za víc než $83 a narostla teda o téměř 10%, ale nicméně před tím dubnovým příměřím se obchodovala i za víc než $100 za barel.
5: A Jano, co se tedy teď skutečně v tom Hormuzském průlivu a jeho okolí děje?
14: No, už v neděli se počet proplouvajících lodí zásadně snížil, nicméně nezastavila se tam ta doprava úplně. Společnosti, které lodní dopravu sledují, zaznamenaly třeba i vplutí některých prázdných tankerů zpět do Perského zálivu. Dnes nicméně přišly ty zprávy o dvou zasažených supertankerech poblíž Ománu. Spojené arabské emiráty oznámily, že íránský útok zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Organizace Spojených národů minulý měsíc uvedla, že od 28. února, kdy začala americko-izraelská válka proti Iránu, útoky v Hormuzském průlivu a jeho okolí zabily nejméně 14 námořníků. Iránské islámské revoluční gardy potvrdily, že útočily na dvě plavidla, ale neupřesnily na jaká. Údery zdůvodnili tím, že podle nich tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zamenovanou trasou. A Tehrán zřejmě opět zaútočil na země v regionu, ve kterých jsou americké základny. Například jordánská armáda hlásí, že se střelila 4 iránské rakety. Opakovaným úderům čelil dnes Bahrajn a taky třeba Kurdové v Iráku.
5: Donald Trump, americký prezident, zároveň hrozí, že Spojené státy zničí horský masiv poblíž iránského jaderného komplexu v Natanzu. Znamená to, že ta mírová jednání de facto skončila a nejsou už na stole další jednání?
14: Tak toto americký prezident úplně nepodává, naopak podle agentury AFP včera v rozhovoru s novináři řekl, že věří, že Tehran s Washingtonem mohou uzavřít mírovou dohodu. Já připomenu, že před měsícem se obě strany dohodly na prozatímním americko-iránském memorandu. To jim mělo dát 60 dnů k vyjednávání, zatímco by se tedy znovu otevřel právě hormuzský průliv a byly by dál taky přerušené boje. Jenže v praxi se to příměří zhroutilo a už minulý týden regionální mediátoři snažili té další eskalaci předejít, nicméně Trump prohlásil, že to stávající příměří skončilo. Agentura AFP zároveň píše o tom, že mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Baghaei včera řekl, že se americko-iránské memorandum sice nachází v krizi, ale zároveň, že pokud budou Spojené státy dbát na své závazky, tak Irán se bude chovat stejně. Tehrán podle Baghaeiho pokračuje přes prostředkovatele z Kataru, Pákistánu a Ománu v těch rozhovorech.
5: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka toho času v Tel Avivu. Jana Karasová, děkujeme.
14: Naslyšenou.
5: A na situaci kolem Hormuzského průlivu, který je opět zablokovaný, se teď podíváme také s amerikanistou Jakubem Lepšem z University of New York v Praze. Dobrý den.
15: Dobrý den.
5: Ocituju tady slova prezidenta Donalda Trumpa, která pronesl včera v televizi Fox News. Průliv si necháme a nejspíš ho budeme spravovat, staneme se strážcem průlivu. Mají na něco podobného Spojené státy vlastně kapacity a prostředky, když necháme stranou tu otázku mezinárodního práva?
15: Není naprosto jasné, jak by si to Donald Trump představoval. Opravdu z pohledu mezinárodního práva toto u přírodního průlivu není možné a konec konců Trumpova administrativa sama to odmítala. Náklady na převoz například ropy by se tím mohly zvednout, analytici uvádí, z Perského zálivu do Evropy z 10 dolarů například na 26 dolarů. Ale ano, jak by to by opravdu musela nastat nějaká masivní okupace, vojenská okupace, nastavení nějakých pravidel zjišťování ceny nákladu, který se průlivem prováží a tak dále. Takže myslím si, že toto musíme vnímat jako opět nějakou nátlakovou formu nátlaku ze strany prezidenta Trumpa, který konec konců opravdu se chce dohodnout, jak již bylo citováno v předchozím vstupu vaší kolegyní. Donald Trump byl dotázán, jestli je dohoda možná, která teď vypadá až nemožně vzhledem té vojenské situaci, a Trump odpověděl určitě, rozhodně. On prostě chce dohodu a toto jsou do značné míry nátlakové kroky, jak dostat Irán k jednacímu stolu.
5: Jak včera americký prezident reagoval na dotazy novinářů, proč se vlastně zvolil ten poplatek ve výši 20% přepravovaného nákladu, nebo jestli Spojené státy americké vůbec mají právo něco takového vymáhat nebo se postavit do té role strážce průlivu?
15: V tento moment žádné další detaily nevíme. Byla oznámena tisková konference, ale až ve čtvrtek, čili dneska úterý za 2 dny, kde se Donald Trump tedy má věnovat i dalším tématům, například tomu zákonu o přístupu k volební registraci, který on velmi prosazuje a který nebyl schválen, ale samozřejmě hlavním tématem má být iránská válka. Možná to do té doby jeho administrativa nějak více osvětlí, ale v tento moment je to opravdu jakýsi výkřik do tmy, který si můžeme přečíst na sociálních sítích a který Irán paroduje, iránská strana i stejným stylem, velkými písmeny a tak dále, dala svůj příspěvek, že ona s ním velmi souhlasí a v jejím případě nicméně Hormuzský průliv bude kontrolovat ona a bude, jak si lodím, účtovat nižší poplatek než 20%, čili vlastně paroduje Donalda Trumpa a dělá si z něho legraci. Detaily zatím nevíme.
5: Už před uzavřením toho americko-iránského memoranda vlastně Irán navrhoval, že bude strážit ten Hormuzský průliv, ale také za poplatek chtěl se na tom dohodnout s Ománem. Co teď tento krok Spojených států amerických, kdy oni se pasují do strážce Hormuzského průlivu, může znamenat pro regionální partnery Spojených států anebo pro celý ten vlastně region kolem Perského zálivu? Katar, Omán, Saudskou Arábii, Kuvajt?
15: No, v první řadě bude horší pro Donalda Trumpa, pokud nepovažujeme za reálný scénář, že opravdu Spojené státy okupují Hormuzský průliv a začnou tam sami účtovat takovýto poplatek, tak pokud přece jenom předpokládáme, že k nějaké dohodě dříve nebo později dojde, no tak bude složitější pro Spojené státy argumentovat, že Irán tedy nemá vybírat žádný poplatek, když sám Donald Trump prokazatelně o něčem takovém v tento moment uvažuje. Celé to znovu obnovení vojenského konfliktu je dáno tím, že memorandum června mezi Spojenými státy a Iránem má pasáž, kterou si Irán vykládá, že memorandum předpokládá, že Irán bude opravdu kontrolovat Hormuzský průliv. Tam je věta ve smyslu, že Irán učiní opatření, aby průjezd s Hormuzským průlivem byl bezpečný. To si Irán vykládá tak, že i Spojené státy uznávají, že Irán kontroluje Hormuzský průliv. Iránu se nelíbí, že řada obchodních lodí jezdí jinou trasou, než kterou Irán schvaluje, poblíž Ománu. Naopak Spojené státy toto podporují a to vlastně vedlo k tomu, že Irán na některé obchodní lodě začal útočit, že se neřídí jeho doporučením a požadavky. Spojené státy začaly reagovat a tím jsme se dostali tam, kde jsme, čili tam je zakopaný pes. A je zajímavé, že celá ta znovu obnovená vojenská akce, jak málo se díky tomu bavíme opět o iránském jaderném programu, jakožto hlavní motivaci Spojených států a Donalda Trumpa ten konflikt nastartovat 28. února a nyní opět alfa a omega je průjezd obchodních lodí Hormuzským průlivem.
5: Který byl před těmi útoky otevřený. Situaci blíže osvětlil a vysvětlil amerikanista Jakub Lepš z University of New York in Prague. Děkujeme.
15: Děkuji za pozvání. Hezký den.
4: No právě kvůli konfliktu na Blízkém východě česká vláda svého času zavedla cenové stropy na benzín a naftu, ale v neděli budou platit naposledy. Kabinet rozhodl, že od příštího týdne budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Český kabinet pak následuje další evropské země, které od regulací ustupují.
16: Od pondělí 20. července se tak ceny benzínu a nafty v České republice vracejí k čistě tržnímu mechanismu a spotřební daň u nafty se vrátí k původní hodnotě.
17: Oznámila v pondělí po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kabinet k pravidelnému určování nejvyšších možných cen přistoupil v dubnu. Reagoval tak na prudké zdražování ropy. Její cena rostla kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tato mimořádná tržní situace podle Schillerové už pominula. S tím souhlasí i hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
18: Není nějaká mimořádná tržní situace, protože ceny ropy Brent na burze vyklesaly po tom červnovém uzavření mírové dohody mezi Iránem a USA na úroveň pod $80 za barel.
17: Ke zrušení regulací navíc přistoupily i další evropské státy. Petroliáři takové kroky vítají. Podle Václava Louly z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu se lidé nemusí obávat, že by po víkendu ceny paliv skokově vzrostly.
19: V každém případě nebudou petroliáři zvyšovat ceny pohonných hmot. Je třeba si uvědomit, že paní ministryně má v ruce legislativní nástroj, že v případě, že by se nějaký takový exces stal, tak ona samozřejmě může velice rychle zpátky regulaci cen spustit a to v žádném případě nechceme.
17: Že může regulaci cen paliv znovu obnovit, připomněla pojednání vlády i sama ministryně Alena Schillerová.
16: Ministerstvo financí bude ceny a marže i nadále pozorně monitorovat. Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
17: I přesto, že není jasné, jestli se Iránu a Spojeným státům podaří vyjednat mír, podle odborníků jsou v nejbližší budoucnosti velké cenové výkyvy ropy málo pravděpodobné. Trhy se podle nich totiž stabilizovaly a na situaci si zvykly. Analytik Jiří Teleček ze společnosti XTB ale připustil, že na některých místech v Česku by paliva zdražit mohla.
20: Lokálně, tam, kde ceny už byly v historii vyšší, tam, kde je vysoká poptávka, tak tam pravděpodobně opět narostou marže. Nicméně na tom celkovém trhu by to nemělo být příliš znát.
17: Vedle marží se podle analytičky Jany Klímové na cenách od pondělka projeví i konec snížení spotřební daně na naftu.
18: Určitě dojde ke zvýšení ceny u nafty, a to z důvodu, že vláda potom 19. červenci ruší i tu daňovou slevu a ta je teď zhruba 2,30 koruny na litr, takže to se nepochybně promítne v naftě hned.
17: Česko je momentálně evropskou zemí s druhou nejnižší cenou paliv. Podle společnosti CCS, která vývoj cen pohonných hmot dlouhodobě monitoruje, lidé ještě o víkendu za litr benzínu platili v průměru 39 korun a 90 haléřů. Litr nafty pak stál asi 36 korun a 80 haléřů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: A my se k tématu ještě vrátíme krátce po 8:30 se zástupcem Unie nezávislých petroliářů.
5: Ale teď, to znamená v 7 hodin 21 minut, je tady čas na krátké shrnutí hlavních zpráv dne. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu a že budou za zajištění bezpečnosti od lodí vybírat poplatek ve výši 20% hodnoty přepravovaného nákladu. Americké a íránské síly si od minulého týdne opět vyměňují série útoků. Lídři 9 evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě nepodílí a jejím členem není ani Polsko. A oblastní rada ODS Prahy 1 se postavila za Filipa Dvořáka. I nadále ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. Vedení občanských demokratů ho minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil, protože podle něj dostatečně nevysvětlil původ majetku v hodnotě necelé 250 milionů korun.
4: A teď v 7 hodin 22,5 minuty rozvedeme jedno z témat, které tady už v přehledu zpráv nastínila Daniela, a to koalice ochotných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Paříže na klíčový summit takzvané koalice ochotných, která združuje zhruba 35 států podporujících Kyjev. Jak píše ukrajinský deník Kyjev Independent, hlavním cílem nečekaného setkání 25 světových lídrů je urychleně vyřešit kritický nedostatek protivzdušné obrany, kterému Ukrajina čelí kvůli sílícím ruským útokům balistickými raketami.
5: Zelenský chtěl partnerům představit zcela nový protiraketový program. Vůbec poprvé tak u jednoho stolu zasedli političtí lídři, bezpečnostní poradci a zástupci předních zbrojařských firem. Deník připomíná, že summit přišel ve chvíli, kdy se situace na bojišti vyvíjí pro Kyjev o něco příznivěji.
4: Dosavadní úspěchy ukrajinské armády údajně zapůsobily na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten podle zdrojů listu Kyjev Independent během nedávného summitu NATO v Ankaře osobně vyzval Zelenského k ještě odvážnějším krokům, které by dotlačily Moskvu k mírovým rozhovorům. Washington navíc potvrdil, že Kyjevu oficiálně udělí licenci na vlastní domácí výrobu žádaných střel Patriot.
5: No a můžeme dodat, že my se tomuto tématu budeme věnovat pořádně ještě po 8. hodině. Tady Tomáš Pavlíček povede rozhovory o dosavadním jednání koalice ochotných v Paříži. Podívejme se, co píší dnešní zahraniční média dál. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda zaútočila na runway mezinárodního letiště v hlavním městě Sana, které mají pod kontrolou povstalci. Jak informuje arabská televizní stanice Al Jazeera, cílem tohoto vojenského úderu bylo za každou cenu zabránit přistání íránského letadla. Podle oficiálního vládního prohlášení šlo o krajní řešení poté, co selhaly veškeré diplomatické snahy o zastavení nelegálních íránských přeletů.
4: Kontext celé události tkví v dlouholetém rozdělení země. Hlavní město Sana a sever Jemenu ovládají šíčtí povstalci Husijové podporovaní Íránem, zatímco oficiální vláda s podporou Saudské Arábie sídlí na jihu v Adenu. Vládní koalice tvrdí, že rebelové nejprve zablokovali provoz domácích jemenských aerolinek a následně si vynutili přílet stroje z Teheránu. Jemenské ministerstvo informací navíc Husije obvinilo, že na letišti protiprávně zadrželo letadlo Červeného kříže i s posádkou.
5: Al Jazeera dodává, že v regionu opět roste přízrak plnohodnotné války. Rebelové totiž už dříve pohrozili, že v případě útoků na svá území okamžitě odpoví údery na strategické a civilní cíle přímo uvnitř Saudské Arábie.
4: No ještě se podíváme na stránky britského deníku Guardian. Tam se píše, že světová média často informují o tom, jak afgánské vládní hnutí Taliban zakázalo dívkám přístup ke vzdělání, ale Guardian ve své rozsáhlé reportáži upozorňuje na opomíjený fakt, že v naprostém rozvratu je i školství pro chlapce, kteří sice studovat nazvat smějí, ale čelí brutálnímu režimu a ideologickému tlaku. 5 let od chvíle, kdy islámští radikálové ovládli zemi, se tamní univerzity proměnily v instituce, kde je jakákoliv zvídavost zakázáno a je nařízeno ticho.
5: A podle údajů mezinárodní organizace UNESCO klesl počet zapsaných studentů mužů za posledních několik let o více než třetinu. Tak tolik deník Guardian a s tím také odkládáme dnešní přehled zahraničního tisku.
4: A to 4 minuty před 7:30 v Ranním plusu. Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bez vědomím. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
0: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
21: Vůbec nic.
17: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
0: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
21: Dobře.
17: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
21: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
17: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
21: Přijela ta záchranka, tam na mě mluvili a říkali, halo pane, zbuďte se, otevřete oči. 3 injekce mám dojem, že mi dali. Manželka říkala, že jí říkali, že mě můžou jako odvíct do nemocnice, ale že to není potřeba, že se prospím a že budu jako v pohodě.
17: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
0: Alergenová imunoterapie je vlastně léčba, která je určena pro pacienty se středně těžkou a těžkou reakcí na bodnutí hmyzem. Je to pro pacienty, kteří měli systémovou reakci a spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
17: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
0: Tak to máme na levajdu. Pojďte si tady usadit.
17: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
22: Každý pacient má svůj vakcínu, kterou má podepsanou a má ji vlastně u nás chovanou v lednici.
23: Martin má vytažený rukáv.
22: Střídá se pravá levá strana, takže já udělám vlastně takovou jakoby malou řasu, dezinfikuju a píchnu.
23: Tak hotovo.
22: Přelepíme a pak se pán posadí venku přímo před tu ordinaci na 30 minut. Ví, že než nám odejde, že musí zaťukat a ukázat nám vlastně místo v pichu, že to je v pořádku, není tam otok, začervenání, cokoliv a odchází.
17: Účinnost alergenové terapie je vysoká, říká alergoložka Dominika Čápová.
0: Máme pacienty, u kterých došlo k bodnutí hmyzem v průběhu té alergenové imunoterapie a často mají jenom lehkou reakci v místě v pichu. Ty reakce jsou velmi mírné.
17: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem 100 lidí ročně.
0: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
17: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
0: Podání adrenalinu vlastně nemá žádné absolutní kontraindikace, je bezpečný a vždycky je spíš chyba ten adrenalin nepodat, než ho podat.
17: Adrenalinové pero se aplikuje jednoduše přes oblečení do stehna. Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
21: Je v takovém pouzdře, takže se to vydá z toho obalu. Odjistí se tady ta modrá zátka nahoře. Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
17: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Účinek adrenalinu totiž může rychle odeznít a šok se může znovu vrátit. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: A co pro vás máme připravené v Ranním plusu v následující půlhodině? Třeba dilema maďarského prezidenta Tamáše Šujoka, který musí podepsat novelu, která ho ale může připravit o funkci.
4: A děti s úplně odlišnými osudy dnes často končí ve stejných zařízeních, takže to všechno čekají změny, co chystá ministerstvo školství.
5: V 7:30 jsou tady ale nejdřív zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Český rozhlas Plus.
17: Pěkné ráno. Sněmovna bude dnes projednávat zrušení navyšování cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Maďarský parlament schválil dodatek ústavy, který mimo jiné otevírá cestu k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Právě on přitom musí novelu jako hlava státu ještě podepsat. Situaci v Maďarsku v Ranním plusu podrobně rozebereme po zprávách s naší zpravodajkou. Prezident Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové, zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. V Bruselu se dnes bude konat třetí přístupová konference s Ukrajinou i Moldavskem. V obou případech se otevřou další kapitoly jednání o vstupu těchto zemí do Evropské unie. Zároveň se uskuteční dvě další mezivládní konference. Na jedné se uzavřou dvě kapitoly přístupových rozhovorů s Černou Horou, na druhé pak tři kapitoly s Albánií. Francouzská policie zadržela dva lidi kvůli rozsáhlému požáru lesa nedaleko Paříže, oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nunez s tím, že oheň už zničil 1300 hektarů porostu. Ministr už dříve řekl, že požár pravděpodobně někdo založil úmyslně. Z plameny dál bojují hasiči, na místě jich zasahovalo celkem asi 800. Zapojená jsou i 4 hasičská letadla a několik vrtulníků. Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. Poprvé se po ní projdou nebo projedou dnes odpoledne. Dělníci je dokončili oproti plánům o 2 týdny dřív. Mostek zkrátí cestu stovkám lidí. Za vybudování lávky město zaplatilo 16 milionů korun. Část nákladů pokryje díky dotaci. Čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 27,5 kilometru překáží hromadná nehoda. 3 auta stojí v levém pruhu, kolona z kilometru 35 je asi na 20 minut. Velmi silný provoz je na příjezdech do Prahy na dálnici D7 z Chomutova před omezením u letiště, kolona na 10 minut a kolony jsou i na příjezdech po dálnici D10 z Mladé Boleslavy od Počernic a také na dálnici D11 z Hradce Králové od sjezdu na Úvaly ze 7. kilometru. Kolony jsou pak na dálnici D1 i na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je omezení, kolony jsou od Šlapanice z kilometru 201 a také od sjezdu na výstaviště z kilometru 190. Zdržení vždy asi 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes má převládat velká oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými. Napršet by mohlo až 50 litrů srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. Na horách bude kolem 21. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
4: A tímto pořadem vás dnes provázejí Daniela Vrbová a Tomáš Pavlíček. Je 7 hodin, skoro 34 minut. Maďarsko čeká zásadní ústavní změna. Poslanci včera večer schválili novelu ústavního zákona, kterou před 3 týdny ohlásil premiér Péter Maďar jako takzvanou operaci očistný oheň. Počítá mimo jiné s ukončením mandátu prezidenta i části ústavních soudců, které premiér označuje za symboly vlády Viktora Orbána a jeho loutky. Podrobnosti probereme s naší zpravodajkou v Budapešti Bárou Vránovou. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
4: Novelu přece ještě musí podepsat prezident. Má možnost, jak ji zablokovat?
2: Premiér Maďar dal prezidentu Tamáši Šujokovi v podstatě takové ultimátum, jak řekl včera před novináři.
7: Jsou jen dvě možnosti. Buď rezignuje a novelu podepíše předsedkyně parlamentu, nebo to podepíše on sám.
2: Na rozmyšlenou má prezident 5 dní a pokud by tu novelu nepodepsal nebo ji poslal k přezkumu ústavnímu soudu, tak vláda proti němu zahájí řízení o odvolání. Šujok i opoziční Fides se ale prý hodlají bránit všemi dostupnými prostředky.
4: No ale prezident není jediný, koho se změny dotknou, čeho nebo co všechno chce vláda změnit.
2: Prezident je vlastně jen nejviditelnější část celé té reformy. I další změny jsou ale docela kontroverzní. Vláda chce například ukončit mandát i části ústavních soudců nebo znovu rozšířit pravomoci ústavního soudu. V novele je také zavedení funkčního limitu pro poslance na 12 let, což má zajistit, že několik prominentních zástupců Orbánovy strany Fidesz v dalších parlamentních volbách vlastně už nebude moct kandidovat. A ten dodatek také počítá i se zřízením nového úřadu na potírání korupce, což Maďar označuje nebo říká o tom, že právě tím plní jeden z hlavních předvolebních slibů.
4: No co by třeba tomu omezení funkčního limitu pro poslance říkal v Česku Marek Benda, to si dovedu představit, ale změny v Maďarsku samozřejmě čelí kritice, a to nejenom ze strany opozice. V čem ta vidí největší problém?
2: Opozice v čele s Fideszem tvrdí, že vláda účelově mění ústavu, aby se zbavila lidí spojených s předchozím režimem a obsadila klíčové instituce vlastními kandidáty. Ústavní právníci nebo lidskoprávní organizace Helsinský výbor se pak obávají o ústavní pořádek. Ten výbor ale zároveň připouští, že po 16 letech vlády Fideszu a Viktora Orbána už maďarský právní systém nemusí nabízet vlastně jakékoliv jiné nástroje, jak obnovit fungování právního státu. Jinak proti tomu dodatku i odvolání prezidenta svolal Fidesz před pár dny do Budapešti demonstraci, které se zúčastnilo několik tisíc lidí.
4: No a jak to včerejší hlasování vypadalo? Opozice ho prý bojkotovala, je to tak?
2: Ano, poslanci Fideszu tvrdí, že nechtěli legitimizovat změny, které podle nich znamenají konec demokracie v Maďarsku. Ještě před samotným hlasováním navíc rezignoval šéf jejich poslaneckého klubu Gergely Gulyás, který patřil mezi nejbližší spolupracovníky Viktora Orbána. A například právě Gulyás je jeden z těch poslanců, kterých by se dotkl limitu 12 let, kterých by se dotkl ten limit 12 let ve funkci a už by nemohl kandidovat. Podle Maďara jeho rezignace ukazuje na rozpad strany Fidesz.
7: Dneškem jsme se totiž dostali, a možná to vedlo k rezignaci předsedy klubu, do závěrečné fáze mocenského systému Fideszu.
2: Maďar také upozornil, že Viktor Orbán v době hlasování ani nebyl v Maďarsku. Podle médií jako Telex a 444 odjel do Spojených států na mistrovství světa ve fotbale. Orbán se sice vzdal poslaneckého křesla, takže by na hlasování neměl vliv, ale stále zůstává lídrem strany Fidesz.
4: Tak tolik naše zpravodajka v Budapešti Bára Vránová. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
5: A vy stále posloucháte Ranní plus, teď konkrétně v 7 hodin a 37 minut. Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, i ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, totiž končí v dětských domovech se školou nebo ve výchovných ústavech.
8: V dětských domovech dnes spolu žijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
9: My zavřeme nezletilého vraha dohromady se sirotkem a to se tady odehrává.
8: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, se dostanou do výchovných ústavů. Děti je potřeba oddělit.
9: Dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma.
8: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v domovech převažovaly. Dnešní systém je nastavený na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
10: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický, takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení.
8: Vedle dětských domovů mají v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vyrůstaly děti s podobnými problémy. A děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by žily v samostatných zařízeních s terapeuty a dalšími odborníky. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
12: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
8: V dětských domovech by zůstávaly děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se je jejich život co nejvíc podobal rodině, v menších skupinách a v bytech nebo rodinných domech. Dětský ombudsman Martin Beneš ale upozorňuje, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
6: Protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
8: Ministerstvo školství chce návrh nové úpravy náhradní výchovné péče vládě předložit v listopadu. V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
4: Díváme se na hodiny, za 4,5 minuty bude 7:45 i v Ranním plusu. Téměř 800 hasičů ze 14 evropských států se během letních měsíců přesune do zemí, kde hrozí velké riziko rozsáhlých lesních požárů. Součástí unijního programu EU Prepositioning budou letos podruhé i Češi. Měsíční misi stráví stejně jako loni v Řecku. Podrobnosti teď přidá Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
11: Dobré ráno.
4: Tak český tým na misi vyrazil dnes brzy ráno. Kam přesně se vydal?
11: Čeští hasiči míří na sever Peloponéského poloostrova, na sever Řecka. Základnu budou mít konkrétně v řeckém městě Patra. Tamto z Prahy jsou asi 2000 kilometrů. Oblast kolem města Patra patří z hlediska požáru v přírodě k těm velmi ohroženým územím. Přispívají k tomu samozřejmě letní vysoké teploty a sucho. Tou vlastně ale největší výzvou pro hasiče je tamní kopcovitý a členitý terén. V lesních porostech a olivových hájích se totiž oheň hlavně za silného větru šíří velmi rychle a hlavně nepředvídatelně.
4: Co přesně budou hasiči na místě dělat? Mě samozřejmě jako laika napadne, že budou hasit, ale asi nejenom.
11: Tak když nebude co konkrétního hasit, tak tam budou v, dá se říct, aktivním pohotovostním režimu. Do oblasti přijíždějí právě z těch preventivních důvodů. Zatím tam žádný akutní silný velký požár není. Čeští hasiči tedy budou vlastně plnit úkoly, které by v případě vypuknutí nějakého velkého požáru vlastně zkrátili reakční čas a zajistili tak hladkou mezinárodní spolupráci. Tak to alespoň popisuje jejich mluvčí Klára Ochmanová.
13: Může se jednat například o průzkum a monitoring rizikových oblastí nebo o logistické zajištění vody, techniky, náhradních dílů, tras do zásahových lokalit a zázemí pro případné rozsáhlejší nasazení. Také se nacvičují společné zásahy s domácími jednotkami nebo i s dalšími evropskými týmy nasazenými v lokalitě.
11: V Řecku český tým působil už loni, tehdy měl základnu ve městě Nea Makry poblíž Athén a výjížděl tam dokonce k několika ostrým zásahům. Ochmanová, Klára Ochmanová, mluvčí hasičů, zároveň vyzdvihla, že čeští hasiči z podobných zahraničních misí také hlavně čerpají cenné zkušenosti. Oni si vlastně ověřují různé taktické postupy a zkoušejí taky třeba novou techniku, což jim pak vlastně pomáhá i při zásazích tady u nás.
4: Tak doufáme, že to nebudou v nějaké nejbližší době potřebovat, ale jak dlouho už tenhle program preventivních hasičských výjezdů v Evropské unii funguje?
11: Už to budou 4 roky. Ten úplně pilotní ročník, ten byl vlastně v roce 2022 a od té doby se program postupně rozrostl a letos, tedy mezi 1. červencem a 15. zářím, se do něj zapojí zatím nejvíc hasičů v historii, konkrétně skoro 800. Kromě Řecka výjíždějí evropští hasiči taky třeba do Itálie, Francie, Portugalska, Španělska nebo na Kypr, tedy vlastně do zemí, které jsou rizikem vzniku lesních požárů v celé Evropě nejohroženější. Mimochodem, lesní požáry jen za loňský rok spálily půdu o rozloze asi 1 000 000 hektarů. To je pro představu velikost Středočeského kraje a Prahy.
4: No a kolik Čechů se do toho evropského programu zapojí?
11: Tak ta česká mise bude mít celkem 2 rotace, které se tedy v polovině po 2 týdnech, té celkem 4týdenní mise vystřídají. V každé z těch 2 rotací, v každé z těch 2 skupin bude 22 lidí. Sebou si čeští hasiči do Řecka taky vezou celkem 10 kusů mobilní techniky, včetně například cisternových automobilových stříkaček nebo vozidla se zařízením na detekci lesních požárů.
4: No, o tom všem nás informoval Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
2: A my v Ranním plusu teď zahájíme ekonomický blok v našem vysílání. Růst cen ropy na světových trzích v pondělí večer zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnovují blokádu vůči Íránu. Severomořská ropa Brent vykázala nárůst o téměř 10% a překročila $83 za barel.
4: Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice dotace bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více z daní všech.
5: A ministr zemědělství Martin Šebestián ocenil během včerejšího jednání v Bruselu navýšení peněz pro Česko v posledním návrhu budoucího sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Praha nicméně podle něj stále ještě není zcela spokojená. Česko v rámci přerozdělení, které provedlo kyperské předsednictví, získalo dalších 1,5 miliardy eur.
4: Vláda nedávno hodnotila půl roku svého působení. Po ekonomické stránce se jí podle vicepremiéra Karla Havlíčka nejvíc dařilo v energetice, například díky zlevnění energií nebo přípravě na zestátnění energetické firmy ČEZ. Co jsou a co budou ty hlavní kroky, které podle představ vlády Andreje Babiše změní Česko na inovační centrum Evropy s vyspělou ekonomikou? Klíčovou změnou pro letošní rok má být podle vládního zmocněnce pro plnění hospodářské strategie Ondřeje Dočkala nový stavební zákon. Příští rok pak navýšení peněz do školství. V rozhovoru s analytičkou Janou Klímovou v novém dílu pořadu Peníze a vliv, ale Ondřej Dočkal vysvětluje, že celkový plán investice teprve vzniká.
14: V tuhle chvíli neexistuje, ale pracuje se na tom. A dneska je to ve fázi, že jednotlivá ministerstva připravují svoje investiční plány ve smyslu baterie investičních projektů v jejich gesci, která by se měla realizovat. Potom další krok je vyhodnotit si, co z toho dává smysl, jakou to má návratnost, jakým kanálem by se to mělo dělat.
18: A dokdy to má být hotové?
14: Já, jestli se pamatuju správně, tak hospodářské strategie to máme do roku 28.
18: Ještě se zeptám na byty, protože to je velké téma. Zmiňuje se o tom také hospodářská strategie, že do roku 2030 má stoupnout počet nově dokončených bytů na 50 tisíc za rok, tady asi o 20 tisíc ročně víc než doposud. Také chce stát přímo stavit 10 tisíc bytů ročně pro klíčové profese, seniory a mladé. Tohle se daří? Letos stát postaví 10 tisíc bytů?
14: Ne, ten cíl je tam formulovaný tak, že do roku 2030 bychom se chtěli dostat na tuhle úroveň. Ono to nejde z roku na rok, protože ty projekty trvá připravit. Na druhou stranu, dneska už na Ministerstvu pro místní rozvoj mají připravené projekty na tisíce státních bytů. Je tam spousta otázek, ten cíl, co máme zadefinovaný, tak je hodně agresivní, to bezesporu, kde já si myslím, že v nějakých oblastech bychom mohli být v hospodářské strategii ambicioznější. Tady si myslím, že to je na hraně toho, co se realisticky dá zvládnout. Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to za synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavit byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska. Takže jsou tam synergie s jinými věcmi, co se dějou. A já si myslím, že ten cíl je jako hodně ambiciozní, ale realistický. Mm-hmm. Takže pokud to bude dál priorita, pokud se na tom bude poctivě pracovat, tak si myslím, že do toho roku 2030 se můžeme na tohle číslo dostat.
18: Zeptám se ještě na ty soukromé investice. Vy jste je kvantifikovali ve strategii, jako, že by mělo dosáhnout asi 3 bilionů do roku 2030. K tomu jejich uvolnění mělo přispět tedy to, že se zlepší prostředí pro investory. Vláda slibuje třeba, že sníží korporátní daně, že udělá různé daňové pobídky, zrychlené odpisy při investicích do vědy, výzkumu a tak dále. Co se děje v téhleté oblasti? Je to pořád jako relevantní, je to na stole, když už máme tedy po volbách?
14: Rozhodně je. Jedna z velkých věcí, na které pracujeme a která by měla být účinná od 1. ledna 28, pokud dopadne všechno tak, jak si představujeme, jsou právě zrychlené odpisy, což je jako velký a na začátku i drahý nástroj na to, jak nastartovat soukromé investice.
18: A čeho by se měly týkat?
14: Měly by se týkat odpisových tříd, které mají vyšší přidanou hodnotu. My ještě diskutujeme různé návrhy, ale tak, jak se většinou povedlo nakopnout investice v zahraničí přes zrychlené odpisy, bylo u toho, co tvoří přidanou hodnotu, takže třeba nějaké mikroskopy nebo pokročilé technologie, nechat firmy tohle odepisovat hodně rychle, třeba hned v prvním roce. Takže to najednou jako účetně i v cashflow pohledu hodně pomáhá tomu tyhle investice dělat. Samozřejmě nedává smysl zrychlovat odpisy třeba na auta, protože to, jestli se firemní flotily aut obnoví jednou za 3 roky nebo za 2, to ekonomiku nenakopne.
4: Tak tolik ukázka z pořadu Peníze a vliv. Celý rozhovor Jany Klímové s Ondřejem Dočkalem si můžete poslechnout už dnes po zprávách v 11 hodin a nebo také v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě na dalších dobrých podcastových platformách.
15: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
16: A právě věda nás bude zajímat v následujících minutách. Ve volné přírodě dnes žije už méně než 1000 ibisů skalních. Do záchrany jednoho z nejohroženějších ptačích druhů světa se nově zapojila také zoologická zahrada Ostrava. Dva mladé ptáky už odchovala a letos vypustila do přírody v Katalánsku. Mají tam pomoct obnovit volně žijící populaci. Jak tento kriticky ohrožený druh chránit a dostávat zpět do volné přírody, to si povíme se zoologem Petrem Vránou z Ostravské zoo. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
16: Kolik ibisů skalních dnes ve volné přírodě zbývá a proč jsou vlastně tak ohrožení?
19: No vlastně vy už jste to naznačila, co se týká toho celkového počtu, tak dneska se uvádí, že jich je teda do nějakých 1000 kusů. Největší populace, která je a která vlastně historicky zůstává, je v Maroku. A zbytek je teda rozesetý po Evropě, to znamená největší populace Španělsko, ale můžeme najít taky v Rakousku nebo Švýcarsku.
16: A proč jsou tak ohrožení vlastně, jak tito ptáci žijí a co jejich životní způsob ohrožuje?
19: Oni jsou zajímaví tím, že jsou trošičku jiní než jiné druhy ibisu, které známe. Oni nejsou tak vázáni na vodu a naopak se vyskytují v oblastech, které jsou suší. Hnízdí nejčastěji někde ve skalách, využívají extenzivní zemědělství, živí se na různých pastvinách, na polích a tím pádem jsou více jako kdyby napojeni na lidskou činnost a můžou být více v kontaktu vlastně s činností lidí a to je asi nejvíce ohrožuje.
16: Mimochodem, můžete posluchačům popsat, jak ibis skalní vypadá?
19: V krátkosti je to takový černý pták, má lesklé černé peří

0: Novinkou je, že vlastně jsme se teďka zapojili do programu, co se týká nové lokality vypouštění těchto ptáků. A cílem je vlastně vytvořit to, co kdysi bylo. To znamená, že ti ptáci se vyskytovali od toho Maroka, od té severní Afriky, až vlastně po oblasti dnešního Rakouska a Švýcarska. A ta oblast, kde teďka nově ty ptáky vypouštíme, je vlastně někde na půl cesty a snažíme se tu populaci vlastně severní a jižní tady touhletou oblastí propojit a tím zpátky dosáhnout toho historického výskytu ptáků, aby mohli migrovat v celé tady téhleté vlastně cestě od severu na jih a zpět.
1: A když říkáte, že se tomu věnujete už dlouho, tak jak dlouho a kolik ibisů už se vám v ostravské zoo podařilo odchovat a vrátit do volné přírody?
0: Co se týká jedinců, které jsme poskytli, mladých odchovaných jedinců v naší zoo, tak těch už je dneska 18, včetně těch letošních dvou, kteří šli do té nové oblasti. A co se týká historicky nějakého působení v této oblasti, tak vlastně tento druh držíme v naší zoo už od roku 2006 a od té doby se nám podařilo odchovat okolo 50 jedinců.
1: No a jaká je predikce, nakolik jedinců by se vlastně populace volně žijících ibisů v Katalánsku nebo po Španělsku měla ideálně rozrůst?
0: Ono vlastně teďka, když ta populace obsahuje, nebo ta populace čítá nějakých těch do tisíce kusů, tak už je to v podstatě velmi pozitivní. Protože celá ten záchranný projekt začal v roce 96, kdy vlastně zbývalo posledních 220 nebo kolem 220 kusů v Maroku. A bylo to úplně vlastně záchrana za 5 minut 12, když to tak řeknu. Takže v té chvíli se spustil záchranný program. Ten záchranný program běží už mnoho let a postupně se daří ty stavy navyšovat. V podstatě jde o to, aby jsme se nám podařilo vytvořit populaci, která bude stabilní a ty počty nebudou klesat bez toho, aniž by jsme do toho nějak zasahovali nebo těm ptákům pomáhali. Takže si myslím, že když budeme na nějakých 2000 kusech, tak už ta populace bude výrazně stabilnější, ale k tomu ještě dlouhá cesta. Musíme ty populace propojit.
1: O roli ostravské zoo v záchraně kriticky ohroženého druhu ibis skalního jsme mluvili se zoologem Petrem Vránou z ostravské zoologické zahrady. Děkujeme za to, hezký den.
0: Taky děkuju, naslyšenou.
2: Za 5 minut a pár vteřin navíc bude 8 hodin, posloucháte Ranní plus. Premiér Andrej Babiš zatím nedává najevo výraznější problémy v rámci vládní koalice. Jestli to vydrží celé volební období, nad tím se zamýšlí politický komentátor Lukáš Jelínek.
3: Andrej Babiš nevynechá žádnou příležitost, aby zdůraznil, jak dobře se jeho hnutí ANO po boku motoristů sobě a hnutí SPD vládne. Prý je to s někdejšími koalicemi se sociálními demokraty a lidovci nesrovnatelné. Věřme mu, ví, co říká. Je rozdíl, když se spojíte se stranou, která má exekutivní zkušenosti a bazíruje na programu, a se subjekty, které se do nejvyšších politických pater podívali poprvé a nedělá jim problém vyměnit program za křesla a loajalitu k premiérovi. Proto také už motoristé nehlídají Babiše, například aby nevršil rozpočtové deficity, nýbrž plnění programového prohlášení vlády, jež přitom vychází takřka zcela z plánů hnutí ANO. Kdyby bylo podle SPD, došlo by k prudkému trhnutí kormidlem především v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Motoristé se zase jevili jako zástupci přísné Friedmanovské ekonomické školy, pro něž je alfou a omegou rozpočtová odpovědnost, jenže jedni i druzí jsou ve vládě pouze proto, že jiné partnery Babiš nenašel a jelikož je ve sněmovně jejich váha malá, odpovídá tomu i vliv na vládní politiku. Aby ale byl v koalici klid, toleruje jim Babiš některé jejich libůstky a tak motoristé provokují prezidenta, neziskovky, environmentalisty a občanské aktivisty, zatímco SPD se soustředí na útoky proti Ukrajincům a dalším migrantům nebo se pokouší vrtat do očkovací strategie. Premiéry občas okřikne či postaví do latě, zejména když hrozí se šup pověsti Česka před zahraničními spojenci. Víc ale nezmůže, vždyť se bez Okamury s Macinkou neobejde. Dávno minula i chvíle, kdy se dalo uvažovat o možnosti, že by Babišovu jednobarevnou menšinovou vládu tolerovala některá ze stran středopravicové opozice. Přesto drolení koalice hrozí, ani ne tak u motoristů. Ti patrně chápou, že jejich exkurze do Strakovy akademie s tímto volebním obdobím nejspíš skončí. To, čím byli před volbami zajímaví, odhodili a dnes už nabízejí zboží, které může volič nakoupit u Babiše či Okamury. Proto je pravděpodobné, že se sami z vlády netrhnou. Jinak by ostatně neplnili resorty, jež jim byly svěřeny,

0: svými členy, příznivci a sponzory. Komplikovanější to je s SPD. Tomio Okamura se ve funkci předsedy sněmovny pohodlně uvelebil. Zároveň si střídavě hraje na koaliční tlampač a koaličního potížistu. To například, když Babišův kabinet upřednostní před požadavky SPD naše závazky partnerům v Severoatlantické alianci nebo Evropské unii. Ani Okamura se nemůže chlubit tím, že by vládě stanovil program. Obstaralý ale národně konzervativní ideologii, která je typická pro podobné antisystémové strany napříč starým kontinentem a vyhovuje i Babišovi, k jehož politickým vzorům patří Donald Trump, Viktor Orbán či Robert Fico. Podle nich se také koalice snaží oslabovat ústavní systém brzd a protivah i obyčejnou veřejnou kontrolu či mediální dohled nad vládními aktivitami. Jenže radikální a populističtí politici jsou nuceni číst lidem z tváří ještě pečlivěji než ostatní. Když potom třeba SPD usoudí, že může příklonem k establishmentu o významnou část voličů přijít, se sakramensky dobře si spočítá, jestli jí stojí za to dělat Babišovi křoví. Zvlášť, když Okamurův sněmovní klub je konglomerátem vícero stran a politických individualit a takový Jindřich Reichl by se stranou pro nepochybně ochotně od SPD vůdcovství na extrémní pravici převzal. Trpělivost může dojít i Babišovi. Už teď jeho nervy dostávají zabrat, jenže krach koalice by byl přiznáním politické chyby ba neúspěchu. A to on nedokáže. Raději bude stavět Potěmkinovy vesnice a líčit, jak je soužití s motoristy a SPD harmonické. Stará politická zákonitost však říká, že první rok koaličního vládnutí vždy probíhá nejhladčej. Ale čím blíž budou sněmovní volby, tím víc mráčků na koaliční obloze spatříme.
1: Myslí si komentátor Lukáš Jelínek.
2: Interview Plus. Ve vodní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily synice. Pohybující se masa může ohrozit ryby žijící v řece Dyji. Proč se české vodní toky a nádrže v létě mění v zelenou kaši? Přispívá k tomu klimatická změna? Pavlína Nečásková se zeptá geochemika Jakuba Hrušky z Ústavu výzkumu globální změny.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
4: A ještě jedna pozvánka k poslechu našeho dopoledního vysílání. Hostem Barbory Tachecí v pořadu Osobnost Plus bude dnes Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů na univerzitě v Bostonu, který říká, že Donald Trump velmi rád způsobí nějaký světový požár, jako by byl pyromaniák, načež se dostaví v uniformě hasiče a chce, aby mu svět tleskal. Tak to si poslechněte po 10:30.
1: 8 hodin v úterý 14. července jste na vlnách Ranního Plusu spolu s Danielou Vrbovou
4: a Tomášem Pavlíčkem.
3: Český rozhlas Plus.
1: Tady jsou náměty, které rámují tuhle hodinu. Jak posílí státy koalice ochotných ukrajinskou protivzdušnou obranu, aby odolala útokům Moskvy?
4: V neděli skončí vládní regulace cen pohonných hmot. Budou pumpaři stát žalovat kvůli ušlým ziskům?
5: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
1: A kdy začnou elektrická letadla přepravovat první cestující?
4: Tak taková jsou naše témata. Nejdřív si ale poslechněte zprávy s Monikou Vrchotovou.
6: Dobré ráno. Rusko raketami zaútočilo na hlavní město Ukrajiny Kyjev. Úder způsobil požár ve dvou skladech nedaleko centra metropole. Starosta Vitalij Kličko informoval, že dopad trosek dronů způsobil na východním předměstí také požáry několika automobilů. Zatím nejsou hlášené žádné oběti. Ukrajina mezi tím úspěšně pokračuje ve vývoji tzv. Antiraket schopných čelit ruským balistickým střelám. Jde o raketu FP-7X, kterou vyvinula ukrajinská zbrojní firma Firepoint.
7: Společnost Firepoint poprvé zveřejnila krátkou vizualizaci nové rakety, kterou už úspěšně vyzkoušela na počátku července. Raketa s doletem do 200 km s bojovou hlavicí o váze 150 kg stojí mnohem méně než obdobná střela do amerického systému Patriot. Raketa FP-7X má být součástí systému Freya, evropské obdoby izraelského protiraketového štítu Železná kupole.
8: My už rázem můžeme zrobit...
7: Prezident Volodymyr Zelenský na schůzce tzv. Antibalistické koalice v Paříži řekl, že Freya by mohla začít fungovat do jednoho roku. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
6: Doplním, že výsledkům schůzky nové koalice proti balistickým střelám se budeme v Ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Některá města se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj je sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice, které dlouhodobě řeší sociální problémy, se obávají nedostatku peněz, které získávaly právě ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování na boj s chudobou.
9: Chomutov s pomocí agentury pro sociální začleňování získal desítky milionů korun na sociální projekty. Vyjmenovává je primátor Milan Merz z hnutí Nový Sever.
10: Dluhové poradenství, výkup sociálních bytů, na tyto projekty peníze nebudou.
9: Místo starostka Litvínova Květuše Helmichová se SNKED poukazuje na odchod odborníků z agentury.
11: Pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor.
9: Ministerstvo pro místní rozvoj s kritikou obcí nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové projekty v oblasti sociálního začleňování pokračují. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika. Připomínka dobytí Bastily se letos nese v duchu pomoci Ukrajině a síle evropské obrany schopnosti.
12: Do vzduchu vzlétnou i dva letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Potřeba evropského zbrojení a pomoc Ukrajině, která pátým rokem odolává ruské invazi, jsou ústředními tématy letošní přehlídky. Prezident Emmanuel Macron, pro kterého jde o poslední defilé v roli prezidenta, slíbil do armády v příštích letech investovat miliardy eur. Akce na Champs-Élysées se zúčastní 8500 vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel nebo 35 vrtulníků. Na tribunách budou i lídři koalice ochotných. 9 z nich se v Paříži v pondělí s Ukrajinou shodlo na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Plusu. Kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server i dnes. Dosavadní místostarosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Hušbauer už Prokopa koncem června nahradil v pražském zastupitelstvu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrovi pražské kandidátky shoda, musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. Lídrem kandidátky ODS pro obecní volby v Praze 1 zůstává Filip Dvořák. Podpořilo ho 7 členů oblastní rady strany. Sám Dvořák nehlasoval. A to přesto, že ho vedení občanských demokratů minulý týden vyzvalo, aby se o post starosty Prahy 1 neucházel. Důvodem je to, že Dvořák dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun. Majetek Dvořák zdědil. Tvrdí, že spolustraníky o čestném nabytí majetku přes svědčil.
13: Vrátil jsem se až do roku 1961, kdy můj otec s mojí maminkou koupili první nemovitost, kterou jsem já dědil. Potom jsem rekapituloval to, co mnozí se mnou i prožívali. Takže já nejsem nějaký cizí člověk nebo nějaké želé, které si postavilo do čela nějaké party lidí. Já jsem člověk, který tady žije 60 let.
6: Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný ani není vyšetřovaný a že notářský zápis o dědictví už dříve předal finančnímu úřadu. Teď čerstvá informace z Prahy. Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze, odbavovací halu vyklízejí. Metro linky C kvůli tomu stanicí jen projíždí. Nástupní zastávka Airport Expressu je v Opletalově ulici. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
14: nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
6: Plusu teď máme informace pro řidiče na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady na 27. a půltém kilometru překáží v levém pruhu hromadná nehoda, kolona z kilometru 35 je asi na 20 minut. Velmi silný provoz je na příjezdech do Prahy na D7 z Chomutova před omezením u letiště je kolona na 10 minut a kolony jsou i na příjezdech po D10 z Mladé Boleslavy od Počernic a také na D11 z Hradce Králové od sjezdu na Úvaly ze 7. kilometru. Přejeme všem šťastnou cestu. Hlavně na jihovýchodě teď ještě může být slunečno, jinak ale převládá velká oblačnost, postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné a teploty dnes 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
1: V čase 8 hodin a 8 minut. Spojenci posílí dodávky systému protivzdušné obrany na Ukrajinu. Na pařížském zasedání tzv. Koalice ochotných se na tom shodlo přes 20 zahraničních lídrů. Detaily má přímo z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno, Martine.
15: Také zdravím, hezké ráno.
1: Tak 9 evropských zemí a Ukrajina ohlásili vznik nové koalice proti balistickým střelám. Které země tohle uskupení tvoří a co je jeho cílem?
15: Tuhle koalici tvoří Francie, Německo, Nizozemsko, Itálie i Velká Británie, ale taky třeba Nizozemsko a Norsko. Tyhle země chtějí sdílet své zkušenosti, taky průmyslové kapacity na výrobu právě systému protivzdušné obrany. Česko tedy v této koalici chybí a takhle o tom na summitu mluvil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
16: Proč tam nejsme, to se musíte zeptat předchozí vlády, ale v každém případě já mám na to jiný názor. Já si myslím, že to má být projekt evropský, to znamená Evropské unie, že by tam neměla být ani UK.
15: Babiš řekl, že by Česko stálo o členství v této nové koalici proti balistickým střelám. Podle něj by ta spolupráce měla fungovat na podobné evropské bázi jako při projektu Airbus, na kterém se taky podílí několik evropských zemí. Mluvil o vybudování evropského patriotu. Francie se s Ukrajinou dohodla na dodávkách protivzdušného systému Mamba, který vyvíjí z Itálie, který ostatně taky testuje na Ukrajině. Stejně tak se Francie a Ukrajina dohodly na dodávkách 16 francouzských stíhaček Rafale, to jsou ty nejmodernější francouzské stíhačky. Připomínám, že Francie už na Ukrajinu poslala své starší stroje, řekněme stroje Mirage. Tyto nové stíhačky by měly být na Ukrajině v letech 2028 a 2029, takže jde o časově delší horizont. A v rámci toho včerejšího jednání bylo taky zajímavé setkání zbrojovek, průmyslníků, jak evropských, tak i ukrajinských. Společnost Firepoint, která vyrábí střelu Flamingo, tedy ukrajinskou, tak ohlásila vznik projektu s názvem Freya, jehož cílem je právě vyvíjet evropské kapacity protivzdušné obrany.
1: No a v jaké fázi je příprava mezinárodní vojenské mise, která by měla působit na Ukrajině po podpisu klidu zbraní?
15: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že ta přípravná fáze už je u konce. Existují už konkrétní plány na vyslání této mise. Macron zároveň mluvil o tom, že se v nadcházejících měsících chystá společné vojenské cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Deník Le Figaro tuhle informaci upřesňuje, píše o tom, že by tato cvičení nebo jedno z těch cvičení mohlo být v Polsku. Připomínám, že vlastně ta centrála řízení této mise je tady na předměstí Paříže v monumentu, který se jmenuje Mont Valérien, který je spjatý vlastně s odbojem, francouzským odbojem za druhé světové války, takže tam je právě to ústředí této mise. Ona je navržená tak, že by vojáci a další kapacity měli působit na souši, ve vzduchu, taky na moři na Ukrajině, že by neměli být přímo na frontové linii, ale dál od ní a obecně by tato mise, tedy mnohonárodnostní síla, měla být další bezpečnostní zárukou spojenců pro Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš v Paříži znovu řekl, že čeští vojáci na Ukrajině působit nebudou. Podle něj ta koalice ochotných je spíš politický projekt Francie a Velké Británie.
1: No, včerejší jednání koalice ochotných i dnešní vojenská přehlídka v Paříži k výročí dobytí Bastilie jsou demonstrací síly. Tak v čem je ta dnešní přehlídka výjimečná?
15: My už jsme o tom na Plusu mluvili, je skutečně výjimečná tím rekordním počtem vojáků. Skoro 7 tisíc vojáků bude pochodovat po bulváru Champs-Élysées. Budou tam taky vlastně v čele toho průvodu nebo toho defile bude 500 zahraničních vojáků, právě vojáků ze zemí koalice ochotných, což má samozřejmě silný význam. V centru Paříže bude pochodovat i 5 českých vojáků, podle mých informací z Čestné stráže, přes 20 slovenských, taky další vojáci, ukrajinští vojáci, a stejně tak se počítá se zapojením, a teď budeme konkrétní v číslech, 315 vojenských vozidel, 98 letounů, ale taky skoro 200 koní, takže skutečně přehlídka XXL, a Macron o ní mluví, prezident o ní mluví jako o strategickém probuzení. Když už jsme mluvili o prezidentu Macronovi, tak je to vlastně jeho poslední vojenská přehlídka v roli tedy prezidenta, protože příští rok jsou tady ve Francii volby, prezidentské volby, ve kterých už kandidovat nemůže.
17: Tak to bude taková hodně hlasitá labutí píseň. Tolik
15: ano, rozlučka.
17: Martin Balucha přímo z Francie. Děkuji, naslyšenou.
15: Také děkuji, naslyšenou, hezký den.
17: A my zveme teď do vysílání Ondřeje Dittricha, seniorního analytika pro Rusko a východní sousedství v Pařížském institutu pro bezpečnostní studia. Vítejte.
18: Dobrý den.
17: Jaký význam měla a má pařížská schůzka koalice ochotných a její konkrétní výstupy, tedy, jak jsme slyšeli, to vytvoření koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám a tak dále?
18: Tak ano, já si myslím, že to je hlavní závěr tohoto setkání koalice ochotných, vznik této koalice pro obranu proti balistickým střelám. Vedle toho, jak bylo zmíněno už v tom minulém příspěvku, tak došlo i k dohodě na tom, že vlastně ta mnohonárodní síla, která by mohla být vyslána na Ukrajinu v případě příměří, tak bude pořádat cvičení, společná cvičení, tak, aby prostě se secvičila a ta síla mohla opravdu efektivně působit za podmínek příměří a posílit, řekněme, odstrašovací schopnosti Ukrajiny proti nějakému příštímu ruskému útoku. No, kromě toho ještě na okraj bylo oznámeno, že Velká Británie se připojí vlastně k dohodě o úvěru na podporu Ukrajiny, respektive v jeho využití na nákup zbraní. A to znamená, že britské zbrojovky se budou moci tady účastnit kontraktů, budou moci vstupovat do kontraktů na dodávky zbraní Ukrajině, které budou hrazeny z tohoto úvěru.
17: Tak ty domluvy o tom protivzdušném systému, ty znějí poměrně dlouhodobě, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Paříži o tom akutním problému, že Rusové čím dál víc útočí balistickými raketami, ukrajinská protivzdušná obrana má tenčící se možnosti tomu bránit. Čili dá se ještě teď v krátké době zajistit nějaký přísun, dejme tomu třeba munice do Patriotu nebo celé baterie tohoto systému, prostě něco, co Ukrajině pomůže teď?
18: Tak to bylo předmětem těch jednání a například Francie tedy přislíbila, že nějaké dodatečné kapacity ještě zašle. Ta situace opravdu není úplně jednoduchá. Teď v červnu byl počet civilních obětí těch ruských raketových útoků nejvyšší vlastně od počátku té plnohodnotné invaze v roce 2022. Někdy i ty výstražné systémy v Kyjevě prostě nefungují už. Tak jako Ukrajině se daří vlastně zasahovat i na velkou vzdálenost těmi útoky do ruského nitra, energetickou infrastrukturu, logistické zázemí, tak Rusko bohužel stále vede tuto kampaň proti civilním cílům, civilní infrastruktuře, a Ukrajině se daří těžko jí bránit, a celé se to odehrává vlastně v kontextu nejistoty ohledně dodávek právě raket interceptorů do systému Patriot, kterých Spojené státy vlastně během té hormuzské krize doposud spotřebovaly pravděpodobně více než polovinu, a ty dodávky tady tím pádem mohou být negativně ovlivněny, mohou být zpožděny. Takže i to bylo předmětem, ale ty kapacity jednání, ale ty kapacity opravdu jsou velice stenčené v tuto chvíli a nějaké úplně jasně jednoznačné řešení se nenabízí.
17: No a co se týče těch nejrůznějších projektů protivzdušné obrany do budoucna, to jest toho systému Freya, Mamba a tak dále, tak co z toho se jeví jako slibné a dokdy si myslíte, že by to mohlo být použitelné?
18: Tak prezident Zelenský hovořil o tom, že ten systém by mohl být na světě v horizontu jednoho roku, což je asi optimistický odhad. On opravdu razí vizi toho systému Freya, který stojí na vlastně odpalovacích zařízeních a raketách FP7, to jsou takové klony ruského systému S-400, musíme zabíhat do podrobností, které ale vyrábí ukrajinská společnost Firepoint. Jenže ten systém integrované obrany je velmi komplexní, vyžaduje kromě těch odpalovacích zařízení a interceptorů i výkonné radary a naváděcí systémy, které Ukrajina nemůže vytvořit sama. Už vznikají memoranda o porozumění třeba s německou společností Hensoldt na dodávku radarů a vlastně postupně se ten systém nějak skládá dohromady. Jak to nakonec dopadne, je tedy otázkou. Existují samozřejmě i konkurenční vize. Jednu z nich teda předložil třeba i premiér Babiš v Paříži, který mluvil právě o tom projektu evropském, Europatriot, který by mohl vlastně naplnit tu vizi koalice společného postupu v obraně proti balistickým střelám, proti kterým se v tuhle chvíli musí samozřejmě bránit především Ukrajina, která čelí tomu masivnímu ruskému útoku a té kampani, ale do budoucna samozřejmě je třeba přemýšlet i o tom, jak další evropské státy mohou nahradit systémy Patriot a navýšit své obranné schopnosti.
17: Tak ono se mluví nejenom o ochraně proti ruským útokům, ale i o zesilování tlaku na Moskvu, což tedy Ukrajina dělá. I Washington třeba minulý týden, jak si schválil legislativu zaměřenou na země kupující ruskou energii. Mohlo by to všechno donutit ruského vůdce Vladimíra Putina, aby zasedl k mírovým jednáním?
18: Já se domnívám, že v tuto chvíli je to velice nepravděpodobné. Naopak, myslím si, že je tu na stole i scénář, že po volbách do ruské dumy, do dolní komory ruského parlamentu může dojít i k nějaké otevřenější mobilizaci a zvýšenému tlaku na Ukrajinu. V tuto chvíli se domnívám, že v Kremlu stále panuje přesvědčení, že prostě Rusko může dosáhnout nějakého dobrého výsledku, který může prodat jako vítězství silou a ne prostřednictvím jednání, kdy se už nemůže tolik spolehnout na příslib nějakého postupu vstřícného i ze strany Spojených států. Nicméně nemyslím si, že Rusko, přestože se projevují i jako ekonomické problémy samozřejmě a ty ukrajinské útoky vlastně opravdu vyřazují ruskou energetickou infrastrukturu a ty náklady na vedení té ruské útočné války prostě rostou, tak v nějakém krátkodobém výhledu se domnívám, že to pravděpodobně nepřiměje Vladimíra Putina, aby přehodnotil tuto svoji politiku.
17: Tak to byl Ondřej Dittrich, seniorní analytik pro Rusko a východní sousedství v Pařížském institutu pro bezpečnostní studia. Já vám děkuji, naslyšenou.
18: Díky za pozvání, naslyšenou.
6: 8 hodin a 20 minut vy posloucháte Ranní plus, tady je krátké shrnutí hlavních zpráv. Americká armáda provedla další vlnu úderů na Irán, na síti X to dnes oznámilo americké velitelství CENTCOM. Americký prezident Donald Trump také uvedl, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Iránu v Hormuzském průlivu a že budou za zajištění bezpečnosti od lodí vybírat poplatek ve výši 20% hodnoty přepravovaného nákladu. Úřad evropského veřejného žalobce zahájil na podnět pirátů trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert, prověřuje úředníky, kteří vyplácení umožňují, uvedl to dnes server Seznam zprávy. A oblastní rada ODS Prahy 1 se postavila za Filipa Dvořáka, i nadále ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. Vedení občanských demokratů ho minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil, protože nedostatečně vysvětlil původ majetku v hodnotě necelé 250 milionů korun.
17: A teď už je čas v 8 hodin 21 minut se podívat na stránky domácích novin a také na servery. Hospodářské noviny, ty mají jako hlavní titulek z Autolandu do obranného průmyslu. Sen o miliardové spáse naráží na realitu. Českým firmám významně klesá počet zakázek z automobilového průmyslu a podniky současně přicházejí na to, že sehnat aspoň částečnou náhradu ve zbrojním sektoru není tak snadné, jak se původně zdálo.
6: V čem je hlavní problém?
4: Hospodářské noviny popisují, že obranný průmysl je v Evropě stále zhruba 20krát menší odvětví než automobilový a funguje zásadně jinak. Jsou to dva zcela odlišné světy. Jeden je postavený na velkosériové výrobě v řádu 100 tisíců kusů ročně a úsporách z rozsahu. Ten druhý na mnohem menších objemech a specializované produkci. Právě pásová výroba a oproti tomu prakticky ruční produkce vojenských strojů je jedním z nejviditelnějších rozdílů mezi oběma průmysly.
17: Proč je otázka mezioborového přesunu tak důležitá? Dodavatelům dílů pro autoprůmysl ubývá zakázek. V Evropě se loni proti roku 2019 prodalo o 3 miliony méně nových vozidel. Výrazně se trápí německé značky jako Volkswagen, Mercedes-Benz nebo BMW. Dobře na tom nejsou ani značky z koncernu Stellantis. A na chodu českých firm je to znát, uzavírají Hospodářské noviny.
4: Teď si vezmeme k ruce Mladou frontu Dnes. Ta píše o biznisu s falešnými doklady pro cizince. Deník píše, že počty zadržených padělků, zejména u cizinců, rostou.
17: Mladá fronta Dnes pronikla mezi lidi, kteří je vyrábějí a nabízejí. Muž představující se jako Dragan na ruské sociální síti Telegram nabízí bez jakéhokoliv skrývání falešné osobní doklady, řidičské průkazy, pasy, různé identifikační karty a nebo třeba i kopie či falzifikáty různých dokumentů, včetně maturitních vysvědčení nebo smluv. Ceny od 20 tisíc korun za řidičský průkaz až po 80 tisíc korun v přepočtu za kompletní novou identitu. Všechno přes sociální síť Telegram, pro policii těžko rozšifrovatelné komunikace a téměř nemožné dohledat konkrétního uživatele.
4: Zkušený kriminalista z jižních Čech Mladé frontě vypráví, že české pasy jsou dlouhodobě velmi ceněné a žádané. Mimo jiné proto, že na jejich základě lze cestovat do mnoha zemí bez víz. Podotýká, že je často ale kvalita padělků velmi nízká a jsou rozeznatelné na první pohled. Cizinecká policie odhalila 1652 padělaných dokladů, kterými se prokazovali a cizinci a předloni dokonce přes 2000 padělaných dokladů. Uzavírá Mladá fronta Dnes.
17: A ještě se podíváme do deníku Právo. Tam se píše, že změna času potrvá minimálně 5 let. Ten, kdo vyhlíží konec střídání letního a zimního času, se v brzké době nedočká. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh na řízení, které s ním počítá i v letech 2027 až 2031. Evropská unie sice chtěla změny času už několikrát zrušit, ale nakonec se na tom jednotlivé členské státy neshodly. Momentálně se čeká na další dopadovou studii, která by to mohla změnit.
4: Tak s tím odkládáme dnešní přehled domácího tisku a jdeme na další téma. Přes 200 výzkumníků a ekonomů, včetně 16 nositelů Nobelovy ceny a odborníků ze společnosti OpenAI, Anthropic a Google vyzvalo vlády a představitele technologického sektoru, aby urychleně vytvořili pravidla a instituce, které se budou zabývat ekonomickými dopady umělé inteligence. Ve společném prohlášení podepsaném včera varují před rozsáhlou ekonomickou transformací, kterou by AI mohla přivodit, ale v mnohem kratším čase, než proběhla například průmyslová revoluce v 19. a 20. století. Jak může umělá inteligence proměnit národní ekonomiky? Teď probereme s ekonomem Dominikem Stroukalem z Metropolitní univerzity Praha, který vyučuje obor digitální ekonomika. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
4: Podobné výzvy se objevovaly už dřív. Je na téhle aktuální něco nového?
19: Nový na ní je hlavně ten seznam signatářů, který je působivý, ale ta výzva jako taková je skutečně velmi vágní, což ostatně, když jsem sledoval, byla i reakce z těch odborných kruhů, protože se to vlastně nedá nepodepsat, s tím se nedá nesouhlasit. To, co v té výzvě je natolik obecné, že si myslím, že by s tím souhlasil úplně každý.
4: Ta výzva směřuje ke státům i technologickým firmám, aby vytvořili pravidla a instituce. Pozorujeme už někde nějaké zárodky toho, co signatáři vlastně požadují?
19: Ta výzva vlastně říká, že by, a je hodně opatrná jenom v takových třech krátkých odstavcích, že by se mohlo stát, že by do 10 let jsme viděli velké změny a že bychom měli se snažit porozumět tomu, co se bude dít. A jsou to akademici, takže vlastně je to výzva k tomu, pojďme posílit ten výzkum. A skutečně v tom seznamu jsou působivá jména, včetně jako nositelů Nobelovy ceny, jako je Daro Acemoglu, který o tom publikují už dlouho. A od nich už máme nějaká čísla a už máme i nějaké reakce. Ostatně u nás máme poměrně jako zajímavou odpověď ze strany vlády, ať už to je předchozí nebo současné, kdy máme koordinátora pro AI, který ať už ten předchozí nebo ten současný dělají skvělou práci, takže ale zatím je to pořád v té fázi poznávání a snahy pochopit, protože my jsme opravdu ještě ve fázi, kdy na jedné straně máme akademiky a ty v tom seznamu jsou, kteří říkají, že to bude téměř konec světa, a na druhé máme akademiky, kteří říkají, že naopak nám to práci přinese a že to zvedne náš životní standard. Takže zatím nevíme a mlátíme se takhle úplně mezi dvěmi odlišnými póly.
20: A z ekonomického pohledu vlastně ani ekonomové nejsou jednotní v tom, jestli AI více pracovních míst vezme, než vytvoří, a jakým tempem kvůli ní pracovní místa budou zanikat. Můžete popsat, v čem je ten zásadní spor?
19: Ten zásadní spor je v tom, jak to bude rychlý a jestli to bude aplikovaný. Když se podíváme na ty největší jména, jako je Darren Acemoglu, kterého jsem zmiňoval, a nebo naopak třeba i lidi z biznisu, jako je Jeff Bezos, tak oni se vlastně neshodnou v tom, ne, že AI je velká věc a významná událost v dějinách, ale v tom, jak rychle bude aplikována do něčeho, co skutečně zvedá produktivitu. My všichni dneska ten přístup máme, ale moc to nepoužíváme k produktivním věcem. Hrajeme si s tím, vytváříme obrázky a je to spíše sranda. Té skutečně práce zvyšující produktivitu tolik není. A právě ty výzkumníci jako Darren Acemoglu, nositel Nobelovy ceny, tak ukazují, že ten náběh bude pomalejší, než si myslíme. I přesto před ním varuje a i přesto varují před zejména tím, že to může zvýšit nerovnosti, a to nejenom uvnitř společnosti, ale hlavně globální, protože ten přístup k umělé inteligenci těm nástrojům je zejména na tom globálním severu, kde vypadá, že budou ty zisky a otevře to ty nůžky mezi severem a jihem na světě.
20: Asi není pochyb o tom, že umělá inteligence trh práce mění už teď. Můžete popsat ty jemnější dopady, když se nebudeme bavit o tom, kolik míst zanikne, ale například se odhaduje, že práci vám v budoucnu nevezme AI, ale kolega, který AI umí používat, nebo že umělá inteligence vlastně hodně omezí, sploští ten kariérní žebříček ve společnostech. Tak takovéhle věci, jaké změny umělá inteligence nejspíš přinese?
19: A na uvnitř strukturu práce zatím ty výzkumy ukazují, že mám nejspíš pravdu, znovu opakuji ten Darren Acemoglu, který říká, že to je pomalé. Protože když se podíváme na ty trhy, kde se AI používá nejvíc, třeba Spojené státy, tak třeba zaměstnanost mladých a tam zůstává pořád stejná, nezaměstnanost také. A přitom už to tady pár let je. A takže ty dopady zatím vypadají, že budou opožděné, ale ty dopady tam stále jsou a jsou zejména v té struktuře, přesně jak říkáte, že když se podíváme na už některá čísla, tak vidíme, že to snižuje počet těch vstupních prací. Když člověk dostuduje vysokou školu a chce nastoupit do první práce a ještě není seniorní, je zatím juniorní, snaží se získávat zkušenosti, tak to je přesně ta práce, kterou ta umělá inteligence dokáže dnes nahradit, ty juniory. A ten největší otazník, který zatím v té akademické debatě máme, a na to upozorňují ty lety signatáři, včetně jednoho českého, když jsem se koukal do toho seznamu Jana Kulvajta, tak ty upozorňují na to, že někteří z nich, že z toho juniorního na toho seniorního se nebudeme schopni dostat. Že zkrátka to, co jsme se my všichni učili na začátku hned po škole, tak to může nahradit umělá inteligence a my potom nebudeme moci získat takovou zkušenost lidskou, která prostě nelze získat jenom tím, že si odřeme spoustu hodin nějaké rutinní opakující se práce, v které ale bohužel umělá inteligence je dobrá.
20: Upozorňuje ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha. Mluvili jsme o výzvě výzkumníků a ekonomů, aby se nastavili instituce a pravidla pro používání umělé inteligence, aby se předešlo vážným ekonomickým dopadům. Děkujeme za váš čas a rozhovor.
19: Já děkuji, hezké ráno.
21: V 8 hodin a 30 minut vám přiblíží čerstvé zprávy Monika Vrchotová.
22: Český rozhlas Plus.
6: Přeji hezké ráno. Policisté kvůli anonymní hrozbě bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze. Odbavovací halu vyklízejí. Vlaky končí na okolních nádražích a stanicích. Metrolinky C místem jen projíždí. Bahrajn čelil v noci íránským útokům. Vzdušné údery odrazil. V Iráku pak iránská střela zasáhla podle agentury Reuters areál opozičních iránských Kurdů. Jordánsko zase podle AFP uvedlo, že zlikvidovalo 4 střely vypálené z Iránu. Iránské revoluční gardy ohlásily zničení několika radarů v Bahrajnu, včetně toho, který je součástí systému protivzdušné obrany Patriot. Americká armáda pak na Irán útočila třetí noc v řadě. Akce trvala zhruba 5 hodin. O dálničních známkách budou dnes jednat poslanci. Ministerstvo dopravy navrhlo, aby se jejich cena každý rok automaticky nezvyšovala. Za to roční by tak řidiči platili 2570 korun i v příštích letech. Slevy pro nízko emisní bezemisní auta zůstanou platné i nadále. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Dopoledne se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem zahájí česko-izraelské fórum. Poté ministři podepíší společné prohlášení. Šéf české diplomacie také očekává, že české a izraelské společnosti podepíší několik memorand a kontraktů. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 centimetrové kroupy. Varují předtím meteorologové, podle kterých rychlé deště můžou rozvodnit menší toky. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Španělské úřady identifikovaly 9 lidí, kteří zemřeli při požáru na jihu země minulý týden, informovala o tom agentura AFP. Celkem jich zemřelo 13 a u 3 úřady ještě totožnost musí určit. 4 mrtví pocházejí z Británie, 3 z Belgie a po jednom pak z Francie a Španělska. Šéf regionu Andalusie Juan Manuel Moreno uvedl, že se neočekávají další oběti. Po sobotní havárii jsou obyvatelé na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích stále bez dodávek plynu. Kvůli požáru propojky museli hasiči evakuovat 2 domy, jeden dělník se zranil. Podle mluvčího společnosti Gasnet Tomáše Pernise se dodávky obnoví koncem týdne podle původního plánu ohlášené odstávky. Teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy kolony mezi sjezdy na Sázavu a Chocerady na 27,5 kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu a kolona je od sjezdu na Sázavu z kilometru 35 asi na 20 minut. Na D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova, začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 25 minut se popojíždí do omezení u letiště. Na výjezdu z Prahy po D7 je kolona od sjezdu na Horoměřice k letišti na 10 minut. A kolony jsou i na příjezdech do Brna po D1 na kilometru 196 je omezení. Kolony jsou od Šlapanic kilometru 201 a také od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 a zdržení vždy asi 10 minut. Dobře, dojeďte. Jak jste slyšeli, dnes se na většině území objeví přehánky nebo bouřky a to i velmi silné, ale bude teplo 25 až 30 na jihu Moravy až 32 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
22: Posloucháte Ranní Plus.
20: Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová teď v 8 hodin 34 minut. Už jen 6 dní budou platit v Česku cenové stropy na pohonné hmoty u čerpacích stanic. Vláda včera rozhodla znovu neprodloužit regulatorní opatření přijaté v dubnu. Od neděle se tedy v Česku benzín a nafta začnou opět prodávat za plně tržní ceny a skončí i úleva na spotřební dani na naftu. Analytici vesměs očekávají, že by nafta mohla od příštího týdne začít zdražovat až o 3 koruny a do konce měsíce by paliva u čerpacích stanic mohla stát v průměru přes 40 korun. Dnešní cenu benzínu stanovila vláda na 41,88 korun za litr. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 19 haléřů. Naším hostem je teď Ivan Indráček, předseda Unie nezávislých petrolejářů. Dobrý den. Pane Indráčku, slyšíme se? Jak jste přivítali včerejší rozhodnutí?
0: Já vás slyším.
20: Ano, jak jste přivítali včerejší rozhodnutí vlády? Jak hodnotíte to načasování?
0: No, jsme rádi, že se to konečně stalo. My jsme přesvědčeni od samého počátku, že cenová regulace smysl neměla a konec konců i to snižování spotřební daně. Sice ano, byl to nějaký profit, zejména pro dopravce, nicméně ta situace nebyla tak kritická, aby se k tomu muselo přistupovat. Spíš jsme to vnímali tak, že to byl krok vlády vynucený tím, že okolní země něco dělali, jinak jiná racionalita v tom nebyla.
20: Ceny ropy ale včera opět vzrostly a to v souvislosti se situací na Blízkém východě. Pominula skutečně už ta mimořádná tržní situace, jak to nazvala včera ministryně financí Alena Schillerová. A neobáváte se, že vláda může co nevidět tu regulaci zase zavést?
0: Začnu od konce. Ano, obáváme se. A jinak pokud jde o tu mimořádnou tržní situaci, přeci mimořádná tržní situace nespočívá v tom, že ceny pohonných hmot jdou nahoru, protože se někde ve světě něco děje. Mimořádná tržní situace je případ, kdy selhává trh, kdy trh sám není sebe schopen regulovat. A taková situace tady v Česku nenastala.
20: Jaké zdražení tedy vy od příštího týdne, od pondělka na čerpacích stanicích očekáváte? Jsou to ty 3 koruny navíc za naftu nebo ještě víc?
0: ale to se hrozně těžko počítá. Když se dívám teď na vývoj v Rotterdamu, aktuálně od dnešního rana plus koruna u nafty, plus nějakých 65 haléřů u benzínu, ta cena může jít pořád nahoru a můžeme se tady dočkat téhož, asi ne takové situace, jako byla na začátku března, protože to bylo zcela nové, nečekané, ale potom takové ty vlny, které byly v květnu, tak ty klidně mohou znovu přijít. A zrovna tak může přijít situace, kdy se zase situace, kdy se ten konflikt uklidní, bude se dále intenzivně jednat a ta cena během 2-3 dnů spadne zpátky tam, kde byla před týdnem. Takže ono se to hrozně těžko odhaduje, protože nevidíme do strategie Spojených států, do vizí, které tam má aktuálně Irán a podobně. Navíc do té ceny aktuálně promlouvá i Ukrajina, protože té se v posledních dnech, týdnech daří zasahovat ruskou ropnou infrastrukturu, myslím tím konkrétně rafinérie. No a probudili se zase Husijové, takže ona ta situace se komplikuje na více frontách. Tak.
20: Ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová včera odhadla, že vládu tato regulace stála necelé 4 miliardy korun za 4 měsíce. Mají své propočty i petroliáři, čerpadláři. Nakolik je toto vládní stropování přišlo? Protože připomeňme, že od května jste měli povolenou marži 3 koruny na litr, předtím 2,50. Nákupní ceny ale byly hodně volatilní.
0: Ten dopad na vládní rozpočet souvisí se sníženou spotřební daní. Tam to vychází zhruba na 1 miliardu měsíčně a měli jsme to zhruba 3 měsíce, takže zhruba 3 miliardy korun. Pokud jde o to stropování, tak to nemá určitě vliv na státní... No, stropování nemělo vliv na státní rozpočet a v zásadě kromě nějakých několika dní v průběhu dubna, kdy byli nuceni pumpaři prodávat pod nákupní ceny, tak to vliv taky přímý nemělo, poněvadž je vidět, že průměrná cena, tak jak ji monitoruje CCSka, tak je nižší než ten strop. Pumpaři se s tou situací uměli porovnat velmi dobře. Trh nadále fungoval, byť tedy s tím nepříjemným zásahem státu. A kdyby jakákoliv cenová regulace nebyla, tak by bylo nějakých 5-7 dní v průběhu druhé poloviny dubna, kdyby řidiči zřejmě nakupovali o trošku dráž. Jiný efekt ta cenová regulace neměla.
20: Ale ano,
0: to, že nakupovali... Ano. No, povídejte.
20: Tak pardon, že jsem vám skočila do řeči. Ještě jedna otázka. Připojí se podle vašich informací další čerpadláři k žalobě pumpy v Kamenici nad Lipou a budou žalovat stát kvůli stropování paliv, kvůli ušlým ziskům? Máte takové informace?
0: Mám informace o několika subjektech, které se připojí, ale skutečně je to hrozně málo firem, protože to, když se jdete soudit, tak to stojí nějaké peníze. A musíte si vyhodnotit, jestli ten příjem, který z toho soudu získáte, bude vyšší než náklady, které zaplatíte za advokáta. To je jedna věc. To znamená, ti, kteří přišli o relativně málo peněz, tak nemají v podstatě motivaci, protože by víc prodělávali. No a pak je tady celá řada firem, a řekl bych, že je to většina, které se prostě bojí zažalovat stát.
20: Upozorňuje Ivan Indráček, předseda Unie nezávislých petroliářů. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
0: Za málo. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: A ten rozhovor dozněl 9:05. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi 6 milionů korun, tedy 2 roční platy. Radiožurnál už nedávno informoval, že po rezignaci dostal 3 milionové odchodné. Ze smlouvy, kterou nyní redakce podle informačního zákona získala, ale plyne, že měl i roční konkurenční doložku a z té získá Kostka další 3 miliony. Ve srovnání s ostatními řediteli největších pojišťoven jde o rekord sumu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je přitom dlouhodobě ve ztrátě. Víc k tomu řekne reportérka investigativního týmu Kristýna Šopfová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Jak mohl Kostka dosáhnout na takovou částku?
5: Ve funkci skončil sice už letos v dubnu, ale jak jsme zjistili, tak měl velmi výhodnou pracovní smlouvu, která mu zajistila po odchodu celkem 6 milionů. V roce 2023 tehdejší správní rada rozhodla, že má nárok Kostka na roční odchodné. V té době měl už ale nárok i na konkurenční doložku, která znamená, že rok po odchodu nesmí pracovat v pojišťovnictví. Když se ale podíváme na největší zdravotní pojišťovnu zemi, VZP, tak bývalý šéf Zdeněk Kabát dodatek žádnou doložku neměl. Dostal 2 miliony a 800 tisíc korun jako odchodné. A ex-ředitel třetí největší pojišťovny České průmyslové zdravotní pojišťovny Vladimír Mata měl naopak zase jen konkurenční doložku a žádné odchodné. Kostka se ale ke zjištění vyjádřit odmítl.
7: Nebudu k tomu poskytovat žádných nás pojišťovnou, už nemám nic společného.
21: No a jak se k tomu staví současné vedení pojišťovny?
5: S vyplácením takových částek rozhodně nesouzní. Nový ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Ondřej Felix uvedl, že v této praxi nebude pokračovat. Jak vysvětluje mluvčí pojišťovny Martin Bačkovský.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
5: K tomu dodám, že zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je podle výročních zpráv už několik let ve ztrátě a letošní výdaje odhaduje zhruba na 70 miliard.
21: No jak se k tomu staví správní rada pojišťovny?
5: Člen správní rady Petr Jarema, který je zároveň vrchním ředitelem na ministerstvu zdravotnictví, to s ohledem na ekonomickou kondici pojišťovny nepovažuje za vhodné. Předseda správní rady a policejní prezident Martin Vondrášek tvrdí, že s tím nemohli nic dělat. O smluvních podmínkách pro Kostku podle něj rozhodla předchozí správní rada, tedy v roce 2023, a oni to vzali formálně na vědomí. Předchozí šéf správní rady, což byl tehdy Jiří Nováček, na naše dotazy ale ani dříve nereagoval.
21: No, řídit zdravotní pojišťovnu, tak to může být podobné jako vést větší státní podnik. Jak to mají manažeři nastaveno tam?
5: Tam je to poměrně striktní, protože u vedoucích pozic ve státních podnicích jsou jasně daná pravidla. Naposledy je vláda schválila v roce 2018 a jasně říkají, že dostanou bývalí manažeři po opuštění funkce maximálně 6 měsíčních výplat. A to bez ohledu na to, jestli mají nárok jen na odchodné nebo i konkurenční doložku. 6 měsíců je zkrátka strop. Pro zdravotní pojišťovny to ale neplatí, i když hospodaří s veřejnými penězi, jak upozorňuje konzultant neziskové organizace Lobio Miroslav Jašurek.
10: Uvedeném příkladu veřejné zdravotní pojišťovny se kombinuje odchodné za 12 průměrných měsíčních výdělků a kompenzace za konkurenční doložku ve výši dalších 12 průměrných měsíčních výdělků. Vzniká tak celkový odchodní balíček 4x vyšší, než je maximum u státních firm.
5: A detaily nabízí ještě web i rozhlas.cz.
21: A přišla nám o tom informovat reportérka investigativního týmu Kristýna Šopfová. Děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
20: Teď je 8 hodin a 43 minut, zkrátce shrneme hlavní zprávy. Americká armáda provedla další vlnu úderu na Irán na síti X, to oznámilo americké velitelství CENTCOM. Americký prezident Donald Trump také uvedl, že Spojené státy obnovují blokádu vůči Iránu v Hormuzském průlivu a že budou za zajištění bezpečnosti od lodí vybírat poplatek ve výši 20% hodnoty přepravovaného nákladu. Úřad evropského veřejného žalobce zahájil na podnět pirátské strany trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert, prověřuje úředníky, kteří vyplácení umožňují. Uvedl to dnes server Seznam zprávy. A po výhrušce bombou je zastavený příjezd vlaků na pražské hlavní nádraží. Policie zavře i přilehlou magistrálu. Omezení potrvá nejméně 1 až 2 hodiny, uvedla. Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí.
21: A teď si řekneme, o čem píšou zahraniční média. Skupina členských států Evropské unie se snaží přimět Evropskou komisi k tvrdému zakročení proti obchodu s nelegálními izraelskými osadami na území západně od Jordánu. Jak píše bruselský server Politico, tento krok vyostřuje dlouhodobý spor o blízkovýchodní politiku uvnitř 27. Snaha o omezení dovozu zboží dominovala pondělnímu jednání ministrů zahraničí v Bruselu.
20: Iniciativu vedenou Belgií, Nizozemskem a Španělskem aktivně podporuje nová šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na druhé straně barikády ale stojí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová spolu s Německem a Českou republikou. Tyto státy se zavedení cel nebo zákazů brání a nechtějí dopustit, aby komise předložila formální legislativní návrh.
21: Napětou atmosféru v Bruselu navíc umocňuje osobní spor šéfky unijní diplomacie Kallasové s izraelským ministrem zahraničí Gideonem Saarem. Ten s ní před časem přerušil veškeré kontakty kvůli zprávám, že Kallasová v souvislosti s Izraelem použila výraz apartheid. Politico v závěru dodává, že i přes zákulisní snahy o urovnání vztahů spolu oba diplomaté už nejméně 3 týdny nepromluvili.
20: Teď pojďme dál na server britské veřejnoprávní stanice BBC. Ta píše o tragickém požáru v thajské metropoli Bangkoku. Ten už si vyžádal nejméně 28 lidských životů a desítky zraněných. BBC uvádí, že plameny zachvátily oblíbený bar Rongbir nan lat prao v noci na pondělí a podle tamních záchranářů zůstává 25 lidí v kritickém stavu v nemocnici, a to včetně samotného majitele podniku.
21: Svědci pro BBC popsali obrovskou paniku, která po vypuknutí požáru v klubu nastala. V budově okamžitě zhasla světla a vnitřní prostory zaplnil hustý toxický kouř. Thajský policejní šéf uvedl, že většina obětí byla nalezena na toaletách v zadní části budovy, kam se lidé v absolutní tmě pokoušeli před plameny schovat. Guvernér Bangkoku navíc upozornil na vážné podezření, že únikové východy z barů byly zablokované.
20: A pojďme ještě krátce na britský deník Guardian. Ten píše, že světová média často informují o tom, jak afgánské vládní hnutí Talibán zakázalo dívkám přístup ke vzdělání. Guardian ale ve své reportáži upozorňuje na opomíjený fakt, že v naprostém rozvratu je i školství pro chlapce, kteří sice studovat smějí, ale čelí brutálnímu režimu a ideologickému tlaku. 5 let od chvíle, kdy islámští radikálové ovládli zemi, se tamní univerzity proměnily v instituce, kde je jakákoliv zvídavost zakázána a je nařízeno ticho.
21: Podle údajů mezinárodní organizace UNESCO klesl počet zapsaných studentů mužů za posledních několik let o více než třetinu. Talibán sice ukončil válku na bojovém poli, ale ve svých školách v tichosti pokračuje v destrukci vzdělanosti. Uzavírá britský Guardian i náš přehled zahraničního tisku.
20: A to v 8 hodin a 47 minut. Vláda nedávno hodnotila půl roku svého působení. Po ekonomické stránce se jí podle vicepremiéra Karla Havlíčka nejvíc dařilo v energetice, například díky zlevnění energií nebo přípravě na zestátnění energetické firmy ČEZ. Podle zmocněnce pro plnění hospodářské strategie Ondřeje Dočkala je klíčovou změnou letošního roku nový stavební zákon. Na čem dalším teď vláda pracuje a je po půl roce jisté, že naplní slib podpory velkých investic, které mají proměnit Česko na inovační centrum Evropy s vyspělou ekonomikou. To je téma, které teď rozebereme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Dobré ráno.
9: Dobrý den.
20: Vláda ve své hospodářské strategii slibuje velké investice do bydlení, školství, výzkumu a vývoje a vzdělávání. Je už jasné, jak se jí podaří tento slib plnit?
9: Tak podle zmocněnce a také spoluautora té hospodářské strategie Ondřeje Dočkala by mělo jít příští rok hlavně o navýšení peněz ze státního rozpočtu do školství. Spíš ale o jednotky než desítky miliard, jak by vyplývalo z ambicí toho vládního dokumentu. A k celkovému plánu veřejných investic pak Dočkal uvedl.
11: V tuhle chvíli neexistuje, ale pracuje se na tom. Dneska je to ve fázi, že jednotlivá ministerstva připravují svoje investiční plány ve smyslu baterie investičních projektů v jejich gesci, která by se měla realizovat. Potom další krok je vyhodnotit si, co z toho dává smysl, jakou to má návratnost, jakým kanálem by se to mělo dělat.
9: No, hotové to má být ale až během příštích 2 let. Zároveň se vláda zavázala, že vedle těch veřejných investic tedy zlepší podmínky hlavně pro soukromé investice, aby jich do ekonomiky přicházelo víc, a během 4 let pak mají kumulovaně oboje, tedy jak soukromé, tak veřejné investice, dosáhnout 3 bilionů korun. Velmi ambiciozní.
20: Jano, co vláda na podporu soukromých investic chystá?
9: Tak momentálně posuzuje různé varianty zrychlených odpisů, a tedy daňového zvýhodnění investic firem, vysvětluje Ondřej Dočkal.
11: Měly by se týkat odpisových tříd, které mají vyšší přidanou hodnotu. My ještě diskutujeme různé návrhy, ale tak, jak se většinou povedlo nakopnout investice v zahraničí přes zrychlené odpisy, bylo u toho, co tvoří přidanou hodnotu, takže třeba mikroskopy nebo pokročilé technologie, nechat firmy tohle odepisovat hodně rychle, třeba hned v prvním roce. Takže to najednou jako účetně i v cashflow pohledu hodně pomáhá tomu tyhle investice dělat. Samozřejmě nedává smysl zrychlovat odpisy třeba na auta, protože to, jestli se firemní flotily aut obnoví jednou za 3 roky nebo za 2, to ekonomiku nenakopne.
9: No a ten systém těch rychlejších odpisů, když to dobře dopadne, by měl podle Dočkala ideálně platit od ledna 2028. A dalším lákadlem pro investory má být odbourávání byrokracie a různé zvýhodněné úvěry, třeba přes Národní rozvojovou banku.
20: Jak se zatím na kroky vlády a plnění hospodářské strategie dívají sami podniky?
9: Tak ty oceňují hlavně zlevnění elektřiny, přesto osvobození poplatků za obnovitelné zdroje. Rozhodně jim to ale nestačí a chtějí další úlevy, třeba po vzoru Německa. Jaké to jsou, vysvětluje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
12: Jakási dotovaná energie pro specifikovanou skupinu těch, na kterých to skutečně dopadá nejvíce, kompenzovaná jejich investicemi do budoucích technologií nebo lepších technologií, to si myslím, že je jedno z klíčových věcí.
9: No a podniky také očekávají slíbené vyšší investice vlády do vědy a výzkumu, to považují za klíčové a hlavně, aby tedy nešly, jak říká Jan Rafaj, jenom prostě větší mandatorní výdaje státu právě do těch místo investic a neprojídala se tak budoucnost velké části.
20: Jak vidí šanci na proměnu české ekonomiky během 4 let, jak by to chtěla vláda, sami ekonomové?
9: Tak ty jsou k tomu trochu skeptičtí. Například podle Tomáše Dvořáka z poradenské společnosti Oxford Economics by investice do vyspělých technologií a další oblastí musely dosahovat 100 miliard ročně, aby se hospodářská strategie naplnila v tak krátké době a to si nedovede představit. Nastartování rychlejšího růstu ekonomiky podle něj také bude dál brzdit i mizivě rostoucí produktivita práce, jak popisuje Dvořák.
3: Bylo všechno taženo buď to toho, že nás pracuje víc, a to jsou zejména Ukrajinci, kteří k nám přišli po ruské invazi, anebo že pracujeme více hodin. A v odpracovaných hodinách už jsme předtím byli vlastně takový negativní premiér.

0: všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
1: A jdeme na další téma. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku stále není napuštěný. Potok, který ho napájí, vyschnul. Správci památky se obávají, že kvůli nedostatku vody nebudou moct v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic.
2: Páčilo se nám, pozreli jsme si prehliadku, ještě chceme jít pozrieť kočiare a potom se vrátíme na ubytování.
3: A víte třeba, s jakou osobností je to tady spjato, když jste byli na zámku, tak to určitě...
2: Josef Mánese, samozřejmě.
3: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby Silva Taruku a po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
2: No a když se tu ocitneme, tak možno ano, uvidíme. To je daleko ještě.
4: Jarmila mluvčí slovenské výpravy řekla téměř prorocká slova, uznává kastelán zámku Martin Váňa. A my se teď díváme na dno velkého rybníka. Voda se zrcadlí jen v jednom z koutů budoucí vodní nádrže a napouštění se vlastně zastavilo.
5: Jde to pomalu samozřejmě z důvodu tady těch suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než vůbec k přítoku. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů, nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
4: Jestli kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Podle něj by to chtělo alespoň jeden opravdu deštivý týden. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
5: Byl to velký problém, dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic nebo pramic, lodě, které by se daly půjčovat veřejnosti.
4: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
5: To je pravda, s Josefem Mánes sem je velký rybník spojený minimálně 2 příběhy. Jeden z nich je skutečně ten, že existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat. A druhý příběh je potom spojený jedním z posledních děl Josefa Mánesa, které vůbec namaloval. Namaloval jej tady u velkého rybníku, to dílo se nazývá Utonulý, v minulosti jsme jej tady měli vystavené, nyní se nachází v soukromé sbírce. A to zobrazuje vlastně utonulého člověka někde pod hladinou, kde se voda nad ním v podobě kruhu zavřela a nad tou hladinou tančí rusalky.
4: Obnova 2 zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Přesný čas za 4 minuty bude 9 hodin, jste na vlnách Ranního Plusu. Pravidelné letecké linky bez škodlivých emisí ze spalovacích motorů, aspoň na kratší vzdálenosti, jsou znovu o krok blíž. Nové milníky si v těchto dnech totiž připisuje německý letoun Electra Trainer. Má za sebou například překonání Botnického zálivu mezi Švédskem a Finskem. Podle organizátora letu jde dokonce o vůbec první přelet plně certifikovaného elektrického letadla nad otevřeným mořem. Víc nám řekne Jiří Cháber ze zahraniční redakce. Dobré ráno, Jirko.
6: Znovu. Dobré ráno.
1: Tak co je to za letadlo? Kam letí a s jakým cílem?
6: Tak tady už to zaznělo, ty jsi to říkal, je to vlastně německý stroj, jmenuje se Electra Trainer a je to ultralehký 2-místný letoun. Pilotuje ho 77-letý Uwe Nordmann, to je Němec, a pilotuje ho z Bavorska na sever, přes Švédsko do Finska a pak zpátky přes tedy sever Finska, přes Pobaltí, Polsko a potom zpátky do Německa až tedy do Bavorska. To letadlo na jedno nabití může letět asi 3 hodiny a cílem té jeho cesty je ukázat, že i elektrická letadla, tedy letadla, která jsou poháněná bateriovými články, dokážou vlastně překonat i relativně dlouhé vzdálenosti, protože celá ta trasa, která je tedy rozdělená do několika týdnů a má řadu zastávek, tak měří přes 5600 kilometrů. Ten projekt zorganizovala Univerzita aplikovaných věd v Oulu, ve finském Oulu, a zároveň má vlastně otestovat, jak vlastně ve Skandinávii vůbec funguje infrastruktura, kterou elektrická letadla potřebují.
1: No trošku mi to připomíná, jak jsme si tady říkali s Danielou před vysíláním, takový let bratří Wrightů. No, právě nejvíc pozornosti přitáhl zatím přelet otevřeného moře. Jde skutečně o

0: Historické prvenství.
1: Tak to tvrdí univerzita ve finském Oulu. Podle ní to má být vůbec vlastně první přelet otevřeného moře plně elektrickým a hlavně tedy certifikovaným letadlem, protože ono nejde o žádný experimentální prototyp, ale je to hotový produkt, letadlo Electra Trainer si můžete normálně koupit a letat s ním. Můžeme pochybovat třeba o tom, jestli je Botnický záliv otevřené moře, nebo jestli nebyl prvním přeletem moře certifikovaným strojem nedávný let jednoho novozélandského pilota nad Cookovým průlivem. Každopádně pilot Uwe Nordmann, Němec, 77-letý, má na trase ty přelety moře celkem 3. Teď v úterý překonal takzvaný Kvarken, to je asi 100 km široká část Botnického zálivu, letěl konkrétně ze švédského města Imeo do finského města Vaasa.
2: Byl to velmi hladký let a taky mnohem rychlejší, než jsem čekal. Vypočítal jsem, že poletím 47 minut, ale dorazil jsem už po 28. Letadlo mi ukazuje, kolik mám ještě elektřiny. Je to jako v elektrickém autě. Letěl jsem pomalu, rychlostí jen 130 km v hodině, ale za to přímo. Takže je to rychlejší než auto, které musí různě zatáčet.
1: Takhle přelet okomentoval přímo pilot Uwe Nordmann pro finskou veřejnoprávní stanici Yle. Ještě předtím na jednom ze švédských letišť letadlo během dobíjení zasáhl blesk a částečně ho tedy poškodil, takže se musel nechat vlastně dovést jeden náhradní díl z Německa. Ale jinak si pilot pochvaloval hladký průběh celého projektu.
0: No a jenom stručně na závěr, jaká je budoucnost malých elektrických letadel? Jakou cestu tenhle projekt prošlapává nebo prolétává?
1: Tak cílem je vlastně pravidelná bezemisní letecká doprava pasažérů na regionálních nebo kratších přeshraničních trasách. Podle jednoho z výzkumníků by se ale takovou sítí linek mohlo ekonomicky oživit regionální letiště například ve Finsku a mohl by se tím podpořit i domácí turismus. Ideální by ale musela být zvýšená kapacita elektrických letadel, alespoň na 5, nejlépe třeba 20 cestujících, aby o to měli zájem dopravci.
0: Tolik Jiří Chábera.
3: Bylo 9 hodin a v úterý 14. července zůstáváte ve společnosti Ranního plusu a také Tomáše Pavlíčka
0: a Daniely Vrbové.
4: Český rozhlas Plus.
0: Tady je průlet tématy další půl hodiny, jaký vzkaz vyslala před komunálními volbami ODS, tím, že se postavila za kandidáta na starostu Prahy 1.
3: Přestává plnit agentura pro sociální začleňování po vládních zásazích svoji funkci.
0: A ulice českých měst ode dneška opět ožívají jazzovou hudbou, poradíme, kam vyrazit v rámci festivalu Bohemia Jazz Fest.
3: Nejdřív si ale poslechněte aktuální zprávy, má Monika Vrchotová.
5: Dobré ráno. Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze. Informovali o tom na sociální síti X. Policie nádraží evakuovala, na místo míří pyrotechnik. Provoz vlaků je zastavený a metrostanicí jen projíždí. Kvůli zajištění bezpečnosti je od 8:45 v obou směrech uzavřená Vilznova ulice, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Toto dopravní omezení potrvá minimálně 1 až 2 hodiny. Tímto prosíme motoristy a všechny ostatní, aby se hlavnímu nádraží a Vilzonově ulici vyhnuli.
5: Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. Maďarský parlament schválil dodatek ústavy, který mimo jiné otevírá cestu k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Právě on přitom musí novelu jako hlava státu ještě podepsat. Premiér Péter Maďar po dubnových volbách Šujoka opakovaně vyzýval k rezignaci a označoval ho za loutku bývalého režimu Viktora Orbána.
7: Prezident podle Maďara musí dodatek podepsat do 5 dnů.
8: Jsou jen 2 možnosti. Buď rezignuje a novelu podepíše předsedkyně parlamentu, nebo to podepíše sám.
7: Součástí dodatku je také vznik nového úřadu pro boj s korupcí nebo omezení mandátu poslanců na 12 let. Opoziční Fides hlasování bojkotoval. Už dříve změny označil za konec demokracie. Novelu kritizovala také lidskoprávní organizace Helsinský výbor. Připustila ale, že po letech vlády Fidesu nemusí existovat jiné nástroje, jak obnovit fungování právního státu. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo Ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
9: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Mexiko podá ve Spojených státech trestní oznámení kvůli úmrtí 17 jeho občanů v amerických detenčních centrech a při zásazích protiimigračních úřadů. Oznámila to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Reagovala tak mimo jiné na čtvrteční zásah ve městě Houston, při kterém pracovníci protiimigrační agentury ICE zastřelili mexického dělníka. Podle Washingtonu chtěl do jednoho z agentů najet autem, to ale popřeli tři mužovi spolujezdci. Prezidentka Sheinbaumová k tomu uvedla, že šlo prakticky o vraždu. Agenti ICE v minulosti zabili dva další Mexičany. Děti v dětských domovech a výchovních a diagnostických ústavech s různými problémy by se nově měly více oddělit. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné péči. Věcný záměr nové právní úpravy chce předložit vládě v listopadu. Vedle dětských domovů mají vzniknout například specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například se závislostmi nebo duševními problémy. Asociace náhradní výchovy chystané změny vítá, říká její předseda Miloš Picek.
10: Já to nebudu nazývat přízemně nějakou selekcí, ale skutečně odborným posouzením, aby tam byli také lidé, kteří s těmito dětmi budou pracovat. Já mám v běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi se speciální pedagogikou, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
5: V České republice vyrůstá mimo vlastní rodinu téměř 29 tisíc dětí, o 14% víc než před 10 lety. Dnes je to 10 let od teroristického útoku ve francouzském Nice. Tehdy Francouz tuniského původu vjel kamionem na tamní anglickou promenádu do davu lidí slavících den dobytí Bastily. Zemřelo 86 lidí a další stovky utrpěly zranění. Útočníka policie zastřelila. Letos se kvůli výročí rozhodli starosta Paříže Emmanuel Grégoire s prezidentem Emmanuelem Macronem přesunout tradiční ohňostroj k oslavám dne dobytí Bastily v Paříži o den dříve. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelankovicích u Prahy. Halu uhasili včera kolem 10. večer. Kvůli zřícení budovy k tomu museli použít těžkou techniku. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. Radnice Vertyni v Podkrkonoší na Trutnovsku uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problémů byla blesková povodeň, při které městské vrty kontaminovaly fekální bakterie. Obyvatelé města tak byli téměř 3 týdny závislí na dodávkách pitné vody z přistavených cisteren. Vodu z řadu můžou znovu využívat od pátku.
11: Starosta města původně o slevě pro odběratele vody neuvažoval, argumentoval zvýšenými náklady vodovodů a kanalizací kvůli kontaminaci vrtů. Město navíc podle něj situaci nemohlo ovlivnit. Kvůli žádostem řady obyvatel ale názor změnil a na příštím zastupitelstvu tak navrhne hlasování o možné kompenzaci ve výši stovek korun. Z Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku, Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Jak to vypadá na silnicích? V Praze je obousměrně uzavřená magistrála Vilsnova u hlavního nádraží. Kvůli policejnímu zásahu je provoz zastavený směrem k muzeu a také směrem do Holešovic. Auta se otáčí u budovy opery a také v křižovatce Bulhar a celé okolí je velmi ucpané. Kolony jsou už z Nuselského mostu a také z Holešovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou kolony mezi sjezdy na Sázavu a Chodce Rady. Na 27. půltém kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu. Kolona od sjezdu na Sázavu z kilometru 35 je asi na 20 minut. Na D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova, začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 25 minut se popojíždí do omezení u letiště. Na výjezdu z Prahy po D7 je kolona od sjezdu na Horoměřice k letišti na 10 minut. Šťastnou cestu. Na jihovýchodě je ještě slunečno, jinak má dnes převažovat velká oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými, s přívalovým deštěm, kroupami a silným nárazovým větrem. Výstraha před bouřkami platí pro celou republiku od 11 až do 22 hodin. Odpolední teploty dnes 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
0: V 9 hodin a 8 minut. Kandidátem ODS Praze 1 pro komunální volby je stále Filip Dvořák, dlouholetý výrazný představitel ODS v hlavním městě. Jednoznačně se za něj na včerejším večerním jednání postavila oblastní rada strany, přestože k rezignaci vyzvalo Dvořáka v minulých dnech vedení ODS. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil své majetkové poměry. Podle Seznam zprávy zdědil po svém otci majetek za více než 230 milionů korun. Dnes má o Dvořákovi jednat předsednictvo strany, uvedl předseda ODS Martin Kupka. Stanovy dávají vedení strany jasné nástroje, jak zasáhnout v případech, kdy kandidátka může ohrozit důvěryhodnost nebo volební úspěch, napsal na síti X Kupka. Více už s politickým komentátorem a ředitelem Masarykovy demokratické akademie Patrikem Eichlerem. Vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
12: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Tak je to jenom jeden z řady volebních obvodů v komunálních volbách, ale podle jiných jde o důkaz z toho, že v ODS se vrací staré pořádky. Tak kdo je Filip Dvořák, že budí takový rozruch?
12: Filip Dvořák je představitel politiky ODS 90. let, takže v uvozovkách toho nejtradičnějšího, co si v Občanské demokratické straně umíme představit, a tomu odpovídá vlastně i ta současná kauza, kterou se Martin Kupka, který by chtěl být naopak tváří nějaké nové moderní Občanské demokratické strany navazující na Petra Fialu, tak se s ním musí vypořádat.
0: No ale rozumíte těm výzvám předsednictva toho současného vedení k odstoupení pana Dvořáka, když on říká, že vlastně ten majetek získal od otce, který zemřel, tuším, že před 8 lety, že všechno bylo prověřováno úřady a ty nic nezákonného nenašli, tak je důvod ho odvolat?
12: Jenže vy ne, v politice nepracujete s tím, jestli úřady prokázali, neprokázali, vy ostatně nevíte, co úřady prověřovali, jakým způsobem. Vy řešíte reputační problém. Reputační problém je, že máte člověka, který má majetek 250 milionů a neumí říct, odkud k němu přišel, protože ta odpověď, již jsem to jednou vysvětlil, tak ta není dostatečná. A protože tam je prostě zjevná vazba na 90. léta, tak se můžete důvodně domnívat, že ty peníze někde souvisejí, ať už s politickým provozem, anebo ekonomickou transformací 90. let, a že může existovat stín pochybnosti, že byly nabity zcela legálně. A právě tento stín pochybnosti, když to jakoby prostě popíšu těmito slovy, tak je to, s čím se musí Martin Kupka vypořádat, protože nechce, aby se o ODS psalo jako o straně 90-kových kmotrů a začaly se připomínat záběry ze sjezdů ODS, kde si krajští politici zapalují doutníky 5000.
0: No ale přesto pro kandidaturu Dvořáka na starostu Prahy 1 hlasovalo 7 z 8 členů. Jak tedy vnímat tu jednoznačnou podporu místní organizace přes nesouhlas vedení strany a ten reputační problém, jak
12: no,
0: vy říkáte?
12: To byste se museli podívat, kdo jsou ti členové, ale už když říkáte, že je to 7 z 8 členů, tak vidíte, že vlastně v centrálním pražském obvodu je ODS personálně mimořádně slabá. Oni jsou mimořádně slabé všechny politické strany v Česku ve všech obvodech s drobnými výjimkami. Ale prostě pokud je to 7 lidí z 8, no tak je pravděpodobné, že většina z nich je navázána na Filipa Dvořáka, ať už nějakou osobní vazbou, podnikatelskou, možná i rodinou, a že prostě je jasné, že on je ten, kdo tu skupinu jakoby organizuje, a teďka ať už by byl třeba vyloučen z ODS, anebo jenom došlo k tomu asi nejočekávanějšímu kroku, že tedy předsednictvo ODS odebere licenci, to znamená zruší tu místní organizaci na Praze 1, tak je otázka, jestli budou schopni postavit třeba novou kandidátku, nebo jestli s Filipem Dvořákem přejdou pod nějakou jinou hlavičku, aby tu kandidaturu mohli provést.
0: Takže to znamená, berete jako nejpravděpodobnější možnost, tedy odebrání licence?
12: Tak jak jsem pochopil včera ten příspěvek Martina Kupky, tak ano, zrušení, odebrání licence zaměstnance místní organizace na práci ze jedna. Bylo to první, co mi přišlo na mysl jako řešení té situace.
0: Jak důležité pro ODS je uspět v komunálních volbách obecně a zvláště v Praze?
12: Tak já myslím, že ve všech těch třech, řekněme, největších českých městech, to znamená v Praze, v Brně, v Ostravě a zejména v Praze, v Brně, v Praze tedy s Tomášem Potlíkem, který po té vlastně nevýrazném primátorování Bohuslava Svobody, tak tedy tím volebním heslem říká, že chce dát Prahu do pohybu. Samozřejmě otázka je, co to znamená. A v Brně, kde tedy tou v uvozovkách překvapivou lídriní se stala Kamila Zlatušková, filmová producentka, o které ale samozřejmě tam je spojená s tou kritikou, že to je takový pokus takovým fíkovým listem přikrýt to, co ODS v Brně do této doby prováděla. Protože politika ODS v těch velkých městech, stejně jako na celostátní úrovni, no tak je spojená s privatizací městského majetku, s v celku restriktivním přístupem k nějaké svobodomyslné kultuře, samozřejmě s podporou automobilismu a tak dále, nebo individuálního automobilismu a tak dále. No a to jsou programové body, které těžko z ODS dostanete, když je 30 let v české politice tlačí.
0: Tak tolik politický komentátor a ředitel Masarykovy demokratické akademie Patrik Eichler. Děkujeme za rozhovor i za účast za návštěvu ve studiu.
12: Díky za pozvání, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 9 hodin a 14 minut a my si bereme k ruce dnešní vydání domácích deníků. Mladá fronta dnes píše o biznisu s falešnými doklady pro cizince a píše, že počty zadržených padělků, zejména tady u cizinců, rostou.
0: Právě tento list pronikl mezi lidi, kteří je vyrábějí a nabízejí. Muž představující se jako Dragan na ruské sociální síti Telegram nabízí bez jakéhokoliv skrývání falešné osobní doklady, řidičské průkazy, pasy, různé identifikační karty nebo třeba i kopie či falzifikáty různých dokumentů, včetně maturitních vysvědčení nebo smluv. Ceny od 20 tisíc korun za řidičský průkaz až po 80 tisíc korun v přepočtu za kompletní novou identitu. Všechno přes sociální síť Telegram, pro policii těžko rozšifrovatelné komunikace a téměř nemožné dohledat konkrétně uživatele.
3: Zkušený kriminalista z jižních Čech deníku vypráví, že české pasy jsou dlouhodobě velmi ceněné a žádané. Mimo jiné, protože na jejich základě lze cestovat do mnoha zemí bez víz. Podotýká, že často je ale kvalita padělků velmi nízká a jsou rozeznat na první pohled. Cizinecká policie odhalila 1652 padělaných dokladů, kterými se prokazovali cizinci a předloni dokonce přes 2000 padělaných dokladů. Uzavírá Mladá fronta dnes.
0: Teď si položíme takovou řečnickou otázku, která je současně i hlavním titulkem dnešních Hospodářských novin. Z Autolandu do obranného průmyslu sen o miliardové spáse, jak si odpovídají, naráží na realitu. Českým firmám významně klesá počet zakázek z automobilového průmyslu a podniky současně přicházejí na to, že sehnat aspoň částečnou náhradu ve zbrojním sektoru není tak snadné, jak se původně zdálo.
3: V čem je hlavní problém? Hospodářské noviny popisují, že obranný průmysl je v Evropě stále zhruba 20krát menší odvětví než automobilový a funguje zásadně jinak. Jsou to dva zcela odlišné světy. Jeden je postavený na velkosériové výrobě v řádu 100 tisíců kusů ročně a úsporách z rozsahu, ten druhý na mnohem menších objemech a specializované produkci. Právě pásová výroba a oproti tomu prakticky ruční produkce vojenských strojů je jedním z nejviditelnějších rozdílů mezi oběma průmysly.
0: No a ještě se podíváme krátce na stránky regionálního deníku. Ten píše, na co si dát pozor a jak funguje asistence, když jedete autem do zahraničí. Rozsah služeb sjednaný v rámci běžného povinného ručení sice nabízí pomoc při nehodě i běžné poruše. Finanční limity však bývají nastaveny především pro tuzemský provoz. Pokud se vám vozidlo zastaví stovky kilometrů od hranic, náklady na jeho přepravu do českého servisu se pohybují v řádech desítek tisíc korun.
3: Tak tolik dnešní přehled domácích médií, dočetli jsme v 9 hodin a 16 minut. Některá města, kde řeší sociální problémy, se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. A radnice mají obavy z nedostatku peněz, které získávali na boj s chudobou ve spolupráci právě s agenturou pro sociální začleňování. Její součástí byli i odborníci a analytici, kteří pomáhali vytvářet podklady potřebné k žádostem o dotace. Podrobnosti už má náš reportér Jan Beneš. Dobré ráno.
13: Hezké ráno.
14: Můžete jmenovat některá místa, která připojila svůj podpis pod ten otevřený dopis premiérovi?
13: Je to třeba Chomutov, agentura pro sociální začleňování s městem spolupracovala na získávání dotací na sociální služby zaměřené například na děti z chudých rodin. Pokračuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový Sever.
15: My jsme s agenturou spolupracovali na několika projektech. Ten první projekt byl Společnou cestou, což byl projekt hlavně pro naše školy. Další projekt byl věnovaný sociálním začleňování, dluhovému poradenství, výkup sociálních bytů. Opět díky agentuře jsme na to získali prostředky. Předpokládám, že na tyto projekty peníze nebudou.
13: Chomutov získal za posledních 10 let na sociální projekty za přispění agentury pro sociální začleňování více než 60 milionů korun. Mezi další města, která připojila podpis, byl taky Jablonec nad Nisou, Žďár nad Sázavou nebo Litvínov na Mostecku. Tam budou podle místostarostky Květuše Helmichové z SNK ED chybět hlavně odborníci a analytici, kteří pomáhali s projekty na problémovém sídlišti Janov.
16: Pomáhali metodicky, pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor. A to je to, co prostě dneska Litvínov zastaví. Já nemám žádný místo úřednický, který by se tomuhle mohlo věnovat. Tam ta agentura byla zásadní.
13: Naopak například Šluknov na Děčínsku v reorganizaci agentury pro sociální začleňování nevidí zatím problém. Podle nezávislého starosty Tomáše Kolonečného odbor rozvoje bydlení a soudržnosti s městem spolupracuje stejně jako předtím agentura.
17: My jsme zatím nezaznamenali nějaký problém právě ve stavu tomu, že by se tam jako personálně to odměnilo. Ale chápu tu obavu některých měst, že mohou přijít určitou garanci opravdu těch odborníků.
13: Jen připomenu, že agentura pro sociální začleňování výrazně pomáhala městu na tamním problémovém sídlišti, kde žijí sociálně slabí a kde radnice letos vykoupí stovky bytů od soukromého majitele. A problémy s reorganizací agentury pro sociální začleňování nevidí ani jeho český kraj. Podle tamního hejtmanství se v předchozích letech zabývala některými lokalitami, kde si ve finále místní samosprávy společně se sociálními službami zvolili svá lokální řešení. Naposledy agentura částečně participovala v Písku a Benešově. Nad Černou.
14: A jak se na nespokojenost a obavy některých měst dívá Ministerstvo pro místní rozvoj?
13: Podle rezortu k obavám není důvod, jak ujistila mluvčí ministerstva Veronika Lukášová, odbor rozvoje bydlení a soudržnosti pokračuje v obcích na rozpracovaných projektech v oblasti sociálního začleňování a radnice se na zaměstnance odboru mohou kdykoliv obrátit.
14: Říká reportér Jan Beneš, kterému teď děkuji. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
0: A stručně, co se děje doma i ve světě. Ukrajina dnes oficiálně otevřela další dvě kapitoly vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Kyjev se podle vicepremiéra soustředí na plnění kritérií. Export z Číny v červnu meziročně vzrostl o 27%, nejvíce od roku 2021. Poptávku podle dat celníků podpořil zájem o čipy pro umělou inteligenci. A po výhrušce bombou je zastavený příjezd vlaků na pražské hlavní nádraží, metrostanicí projíždí a policie uzavře i přilehlou magistrálu. Omezení trvá nejméně 1 až 2 hodiny, uvedla. Každý rok přivítá téměř 100 000 návštěvníků a desítky jazzových hudebníků z celého světa. Takový je festival Bohemia Jazz Fest, jeho 21. ročník začíná dnes v Praze. V Královské zahradě Pražského hradu večer vystoupí 88-letý americký saxofonista Charles Floyd. Já jsem se úplně zasněl, musím říct. No ale na festival nás pozve jeho zakladatel, jazzový kytarista Rudy Linka. Vítejte, dobrý den.
18: Dobrý den.
0: Tak na plakátu letošního 21. ročníku festivalu je saxofon. Tady právě slyšíme, bude právě tenhle nástroj v hlavní roli festivalu?
18: No tak Charles je jedna z posledních žijících legend. Teď vlastně úplně nedávno umřel Sonny Rollins. A Charles je úplně fantastický, že je mu 88 let a stále jezdí kolem světa a pořád hraje. A nejenom to, ale hraje úplně úžasně. Má fantastickou kapelu. On vždycky měl fantastickou kapelu. S ním hrál Keith Jarrett, s ním hrál Bobo Stenson, s ním hrál John Abercrombie, Bill Frisell a všichni tyhle ty lidi, kteří jsou vlastně dneska naše obrovská inspirace a legendy sami o sobě. Takže Charles Lloyd zahraje dneska úplně zdarma v Královské zahradě od 8:30 večer.
0: Tak to si určitě mnozí naši posluchači nenechají ujít, ale jak je vlastně Charles Lloyd spojený s Českou republikou, protože on tady vystupuje poměrně pravidelně?
19: Tak Charles už hrál na našem festivalu asi před 10 lety. Byl to úžasný koncert, natočila to Česká televize a myslím, že je to stále na i vysílání České televize. To jsme tenkrát ještě byli na Staroměstském náměstí. Fantastický koncert. Ale Charles mi povídal, že tady byl přesně předtím, než přijelo nás osvobodit spojenecké vojsko v 68. roce. A takže on vyloženě věděl o České republice velice jenom kvůli tomu, že on vlastně, teď nevím, jestli hrál těsně předtím, anebo těsně potom v té Lucerně. A
0: tak to musel být zážitek. Který
19: to byl zážitek, jako... na který se nezapomíná. Hmm. A takže i tohle to vlastně ten Charles a to, že to bylo na tom Staroměstském náměstí, kde vlastně je to takový srdce naší České republiky. A si myslím, že i pro něj to byl takový jako nezapomenutelný zážitek.
0: A budou tady i další saxofonisté?
19: Budou tady i další saxofonisté, proto je vlastně na tom plakátu ten právě saxofon, protože přijde kapela Yellow Jackets. Yellow Jackets, to já... Těžko pro mě o tom mluvit, protože já jsem najednou zjistil, že všichni ty, kteří hrajou nejlíp, jsou vlastně starší občani. Já jsem starší občan, neříkám, jako, že hraju úplně to nejlíp, ale vlastně najednou se člověk úplně lehce dostane do toho, že je mu 70 let. Mm-hmm. A tahle ta kapela, která přiletí, je Yellow Jackets, který hrajou už asi 40 let spolu a tam je saxofonista Bob Mincer. Já vlastně jsem si vědom toho, že jako lidi nesledují tu hudbu tak, jako sleduju já, ale všichni, kteří se jenom snaží trošku foukat do něčeho, vědí, že Bob Mincer je ten nejlepší foukač, který vůbec dneska existuje. Je taky obrovsky skromný člověk. A já si vzpomínám, oni hráli na našem prvním festivalu, úplně prvním před těma 21 lety, na tom prvním festivalu a přiletěli a měli třikrát přestupovali někde a přiletěli a řekli mi, Rudy, žádný přidávání, jenom zahrajeme a jdeme do hotelu spát, protože jsme úplně zničený. Zahráli, přidali pochopitelně a my jsme potom měli pro ně recepce na Hluboký na tom zámku a já jsem řekl, jak teď je ta recepce, ale vy jdete do toho hotelu, oni řekli, ne, tak půjdeme na chvíli na tu recepci. A na tu recepci skončili ve 3 ráno.
0: A musím mít obrovskou výdrž.
19: To byli tenkrát mladý, těm no. Byl o 20 let míň. Uvidím, co se stane letos. Ale
0: a nebo co bude za 20 let třeba.
19: Tak. Já jsem hrozně rád, že přijedou a budou hrát v Prachaticích v pátek a potom na Hluboký 18. v sobotu.
0: No tak teď jste mi trošičku vzal vítr z plachet, protože to byla moje další otázka, že ten festival se kromě tady Prachatic Hluboký, ale přesunuje i do Plzně a do Brna. Takže co čeká návštěvníky právě na těchto místech?
19: No tak my máme úžasnou kapelu ze Španělska. Já teda musím říct, že my spolupracujeme se všema zeměma v Evropě a jestli teda některá země opravdu má skvělý muzikanty, tak je to Španělsko. A myslím si, že to je kvůli tomu, že to flamenco a ten náboj, ten latin, ten je v nich od začátku. A pak do toho dají trošku toho jazzu a já jsem z toho vždycky úplně unešený. Jsou to úžasní muzikanti, takže my budeme mít kapelu, která je ze Španělska, která bude v Praze a která bude taky v Plzni. Na konci v Plzni bude hrát Gerald Clayton. Gerald Clayton, jeden z nejlepších pianistů, je mu asi 41 let, myslím si.
0: Tak to je ještě mladík. Mladík, ano. Mladík.
19: Už to začíná být, takže všichni kromě mě jsou mladíci, tak já si vždycky koukám, jak takový mladý a už hraje tak dobře. Ale takže Gerald Clayton, když jsme u toho mládí, tak já vlastně bych hrozně rád řekl, že my jsme letos začali spolupracovat s konzervatoří Jaroslava Jiška a s konzervatoří v Českých Budějovicích. A proč? Protože bych hrozně rád pomohl českým mladým talentovaným muzikantům tak, aby se dostali více do světa. Protože těch muzikantů, kteří jsou nadějní tedy, je plno a myslím si, že co je nejtěžší vůbec, je dneska dostat se do toho hudebního světa. A musím říct, že jak spolupracujeme se všema státama v Evropě, Švédsko, Norsko, Rakousko, tak všichni opravdu dělají něco a snaží se a je to velice agresivní snažení, protože jak jsme v té Evropě, tak vlastně všichni jsme spolu, ale znáte ty hvězdy, které jsou ve Francii? Ty mladé hvězdy? Neznáme.
14: No, mladé hvězdy, ty nás nezajímají.
19: Ale víte, co tím chci říct vlastně, že vlastně teď všichni se snaží nějak zviditelnit tu svoji kulturu a myslím si, že, a teď to řeknu velice příjemně, Česko by mohlo dělat více.
0: Ano, a co by mohlo dělat Česko více?
19: Česko by mělo pomáhat těm mladým muzikantům, protože tady není otázka toho, že jim budou dávat nějaký granty, aby nahráli desku, ale tady je o to, že jim udělají platformu, aby ta platforma je dala do jiného orbitu. A ta platforma je vlastně Bohemia Jazz Fest. A proč? Protože se o ní píše v New York Times, protože se píše o tom v Süddeutsche Zeitung, protože všechno u nás je v češtině a v angličtině a je to vlastně zaměřený na to, že chceme otevřít to okno, aby nebylo jenom okno, že k nám někdo jde ze světa, ale že i my do toho světa jdeme.
0: No a mohl byste třeba jmenovat, a tím dáme také platformu tady ve vysílání, některé opravdu nadějné mladé jazzové muzikanty, které jste si třeba vybral zrovna v těch konzervatořích, jak jste říkal?
19: Tak já jsem vlastně nechal to na těch konzervatořích, aby oni si to vybrali. Takže já vlastně jsem z toho vystoupil, protože ty znají ty žáky úplně nejlíp. Tady v Praze vystupí Matias Papp Trio, pianista, o kterým všichni mi řekli, že je úplně fantastický, takže věřím tomu, on taky vystoupí v Plzni. Potom v Prachaticích vystoupí Tin Can Collective, to je konzervatoř České Budějovice, ty taky vystoupí na Hluboký. A potom v Brně vystoupí kapela Pluto. Tu kapelu já už jsem slyšel několikrát na našem festivalu. Výborní kluci hrajou fusion s takovou energií, kterou já už nemám. Ale zase mám něco jiného.
0: No, máte energie.
19: Nechci o tom mluvit.
0: To jenom předvádíte, když se na vás dívám. No ale jak vlastně je náročné finančně udržet festival, který je vlastně zdarma?
19: Tak to je velice dobrá otázka, protože každý rok to vlastně řešíme a my nemáme generálního partnera, my vlastně máme plno partnerů, který nám vlastně dávají velice málo peněz. A já si jich hrozně vážím, protože to jsou vlastně všichni lidi jsou vlastně do toho zamilovaný a zainteresovaný a chtějí, aby to bylo. Protože já musím říct, že jsou některé věci, které musí být. Jako Karlovarský festival, filmový festival, ten musí být. My všichni se na to skládáme, 200 milionů korun je hodně peněz, ale musí to být, i když chceš nebo nechceš. Bohemia Jazz Fest nemusí být. Bohemia Jazz Fest je prostě myšlenka, která je tak ve vzduchu. Takže že vlastně je to jenom založený na tom, že nám někdo přijde a naladí piano zdarma.
0: A navíc vy máte i ty kontakty, že jo, mezi těmi lidmi a oni sem jezdí už déle, jak jsme o tom mluvili, takže chtějí sem
19: přijet. Přesně tak. Já si myslím, že to je prostě takový sdružení lidí, který já dokonce musím teda říct, že já vlastně všechny ty, který ten festival dělají, vidím jenom jednou za rok. To je během festivalu. Ale už to děláme 20 let a já už se na ně těším, protože najednou mají děti, najednou mají se rozvedli a všechno mi vypráví během toho festivalu. A my jsme vlastně taková jedna velká rodina.
0: Každý rok ve stejnou dobu, jak byl jeden takový film.
19: Já bych ještě, můžu říct, já mám totiž, jak jsem šel dneska ráno, tak jsem šel Václavský náměstí, měl jsem kafe a viděl jsem, jak maminka jde s malým klukem, který mu byl tak 4 roky a on něco vypráví a ona se kouká do telefonu a jenom říká jo, jo, jo, jo, jo. A on jí něco vypráví, ten kluk. A já jsem šel a řekl jsem si, najednou jsem si uvědomil, že vlastně v dnešní době my bojujeme všichni o jednu věc. A to je
0: pozornost?
19: To je, aby nás někdo poslouchal, aby jsme vlastně, aby někdo, jak se tomu řekne,
14: aby nás někdo poslouchal, aby měli jeho pozornost.
19: Ano. Pozornost, ano, ano. Pozornost. Ta pozornost je totiž to největší, co člověk může někomu dát. V tom je respekt, v tom je úplně všechno. A já jsem si jenom řekl, že to Bohemia Jazz Fest je festival, který přejmenujeme na Vypni si mobil. A bude to vlastně, ale ta pozornost, o to se bojuje i Trump třeba.
0: Tak my jsme věnovali pozornost vám a my byli jsme za to moc rádi. Tolik zakladatel festivalu Bohemia Jazz Fest, jazzový kytarista Rudy Linka byl naším hostem. Díky a přeju, ať se to vyvede.
19: Děkuji moc.
14: A za Ranní plus se dnes loučí také
0: Tomáš Pavlíček
14: a Daniela Vrbová. Hezký den, jsou tady zprávy v 9:30.
4: Český rozhlas plus. Zprávy.
7: Provoz na pražském hlavním nádraží je obnovený. Kvůli anonymní bombové hrozbě byl zhruba 1,5 hodiny zastavený provoz vlaku a metrostanicí pouze projíždělo. Krátce byla v obou směrech uzavřená i blízká magistrála. Zhruba před 15:45 se doprava vrátila do normálu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému řediteli Davidu Kostkovi celkem 6 milionů korun. Je to dvakrát víc, než dostal bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu
5: knihovnu v zemi. Kostka rezignoval letos ke konci dubna. Český rozhlas už informoval, že má nárok na 3milionové odchodné. Nově redakce získala pomocí informačního zákona Kostkovu smlouvu, podle které měl i 3milionovou roční konkurenční doložku. Podle mluvčího pojišťovny ministerstva vnitra Martina Bačkovského nové vedení jedná úsporněji.
20: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
5: Kostka se k záležitosti vyjádřit odmítl a odkázal na tiskový odbor pojišťovny. V Bruselu se dnes bude konat třetí přístupová konference s Ukrajinou i Moldavskem. V obou případech se otevřou další kapitoly jednání o vstupu těchto zemí do Evropské unie. Zároveň se uskuteční další dvě mezivládní konference. Na jedné se uzavřou dvě kapitoly přístupových rozhovorů s Černou Horou, na druhé pak tři kapitoly s Albánií. Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá. Při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily vojenskou přehlídkou v Paříži. Dopoledne se akce na bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se nedaří napustit. Důvodem je sucho. Správci památky se kvůli tomu obávají, že nebudou moct v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou loděk.
21: Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul, takže budeme doufat v nějaké zase deštivější období, aby se jí podařilo napustit co nejdříve. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Zdaleka celý není pod vodou. Zatím se tady daří nejrůznějšímu vodnímu živočišstvu a rostlinstvu.
5: Jak už jste slyšeli ve zprávách, v Praze je opět obousměrně otevřená magistrála u hlavního nádraží. Policejní zásah na hlavním nádraží ukončili a provoz se vrací do normálu. Kolony se rozjíždí z Holešovic a také z Nuselského mostu. Na dálnici D7 kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 25 minut se popojíždí do omezení u letiště. Na výjezdu z Prahy po D7 je kolona od Evropské na 15:45. A silnice 3 je hodně ucpaná na obchvatu Benešova směrem z Budějovic do Prahy. U Mrače je omezení a kolona je od Konopiště zhruba na 30 minut. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Máme před sebou teplý den s přeháňkami a bouřkami, a to i velmi silnými. Může v nich ojediněle napršet až 50 litrů srážek. Převažovat dnes bude velká oblačnost a odpolední teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů. Na horách se dnes teploty budou pohybovat kolem 21. Tolik zprávy. Teď už má slovo Lukáš Matuška. Začíná Pro a proti.
22: Se stárnutím obyvatel se vynořuje otázka, jak zajistit dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb. Jejich poskytovatelé říkají, že je potřeba, aby se na nákladech v domovech pro seniory výrazněji podílely přímo rodiny. Dalo by se to nastavit tak, aby to bylo sociálně citlivé? Nebo je potřeba hledat jiné cesty, jak získat prostředky na služby, které bude potřebovat stále víc lidí?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
22: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová, dobrý den.
23: Dobrý den.
22: A prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, dobrý den i vám.
1: Hezké dopoledne.
2: A začněme od vás. Proč vy chcete, aby se rodiny víc podílely na nákladech v domovech pro seniory?
1: Ten princip si myslíme, že by měl být stejný v rámci sociální politiky České republiky jako kdekoliv jinde, nejenom v domovech pro seniory. To znamená, základní podmínka nebo předpoklad je, že zdravotní a sociální péče je pro všechny zdarma a dostupná bez ohledu na to, jaký je jejich příjem a ekonomická situace. A za ubytování a stravu, nejenom ve svých domácnostech samozřejmě, ale i v těch domovech pro seniory, si mají ti lidé a občané České republiky platit sami. A teprve, když na to nedosáhnou a nemají ty příjmy, aby si mohli dovolit zaplatit ubytování a stravu, tak nastupuje ta sociální síť různých sociálních dávek, teď například, jak známe, jako superdávku. S tím rozdílem, že v případě péče o seniory se domníváme, a ono je to i v občanském zákoníku, má ještě nějakou odpovědnost rodina, respektive děti, v pomoci s těmi základními potřebami.
2: Paní Desatová, co říkáte na tenhle návrh v těch hrubých obrysech, jak ho tady reprodukoval pan Horecký?
6: No, za nás je to v podstatě jenom vytržená část něčeho, co v části evropských zemí funguje bez ohledu na to, aby jsme se bavili o dalších věcech. V evropských zemích, kde je nějaké spolufinancování, tak je to primárně nastaveno z majetku seniora, nikoli z majetku rodiny nebo dokonce vnuků. Počet zemí, kde mají povinnost se podílet děti nebo vnuci, je výrazně v minoritě v těchto modelech financování sociálních služeb a je třeba říct, že některé země od toho dokonce ustoupily, protože usoudili, že není prostě možné zadlužovat nebo zadlužovat budoucí generace. Jo, nelze udělat závěr, že povinné připlácení dětí je většinový západoevropský model, to není pravda. A pokud je, tak existují určité limity, které jsou poměrně vysoké. Třeba v Německu nedoplácejí děti, které mají roční příjem nižší než 100 000 euro.
2: Tak je skutečností, že ty úpravy v nejrůznějších evropských zemích se hodně liší. Každopádně není to tak, jak teď připomněla paní Desatová, pane Horecký, že když je nějaký model spoluúčasti jinde v Evropě, tak primárně se čerpá z majetku toho ubytovaného seniora, nikoli z majetku jeho dětí nebo vnuků?
1: Určitě se musí primárně čerpat z úspor nebo z majetku toho seniora. V České republice je třeba takzvané zákonné kapesné nebo zůstatek příjmu 15%. A kdyby nějaký senior například chtěl část toho kapesného, třeba 300-500 korun použít na sníženou úhradu za ubytování a za stravu, tak to ani nesmí, protože to je zakázáno. Své vlastní úspory nesmí použít na tu úhradu. To znamená, i kdyby na to měl, tak český právní systém to v těch domovech neumožňuje. A pak je potřeba ještě jako rozdělit dvě věci. Jedna je spoluúčast přímé rodiny, bavme se tedy o dětech, z jejich příjmu a druhá z jejich majetku. Zatímco z toho majetku je to věc, která funguje v menším počtu států a my ani tuto debatu neotvíráme. Je to třeba i nemovitý majetek nebo úspory těch dětí a podobně. A například v Rakousku v minulosti jenom před pár lety upustili od prověřování převodu nemovitého majetku mezi rodičemi a dětmi, tak to je věc, kterou tady jako nechceme otvírat, ale je to pak nějaká možná participace a jak říkala paní předsedkyně Desátová, do nějaké hranice těch dětí.
2: My se bavíme to znamená, o tom, jenom aby, promiňte, aby ano. Bylo jasné, to, co vy za asociaci poskytovatelů sociálních služeb prosazujete, tak vy chcete, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit vzhledem ke svým příjmům, se víc podílely na financování péče pro své seniory v domovech.
1: Jednak určitě ne péče. Péče je zdravotní, sociální zdarma, ale pokud příjem toho seniora nestačí na jídlo a ubytování nebo ty ubytovací služby, tak to je ta složka, o které se bavíme a kterou navrhujeme. Abych to demonstroval úplně na jednoduchém příkladu, maximální úhrada v domově pro seniory teď je 18 750, pokud nejde o jednolůžkový pokoj. Senior má příjem třeba 19 000, je tam pravidlo 15% zůstatku, to znamená, že ta úhrada je mu předepsána třeba někde na úrovni 16,5-17 tisíc korun, měl by doplácet třeba nějaké 2 tisíce a teď nemůže ani z toho zůstatku, ani z úspor a ani ta rodina vlastně to, ten doplatek dobrovolný.
2: Paní Desatová, tak kdyby to nebylo to z majetku, já, ale já omlouvám, bylo by to z příjmu, promiňte, položil bych otázku, nedávalo by to smysl, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit, měly vyšší spoluúčast?
6: Tak zaprvé já bych potřebovala reagovat na to, co řekl pan Horecký. Ono v současnosti to takhle není. My oba víme, že to funguje tak, že děti jsou dneska přizvány k tomu, aby přistoupili jakousi smlouvou k tomu, že budou doplácet. My tady potom v poradnách řešíme případy lidí, kdy skutečně doplácí 5 000 měsíčně, dostanou se do situace, že rodině vypadne jeden příjem, jeden člověk je dlouhodobě nemocný nebo přijde o práci a je s tím velký problém, jakým způsobem to mají financovat. Takže ona není pravda, že se to dneska neděje. Možná se tím obchází trochu zákon, ale děje se to. A co se týče těch příjmů, podívejte se, my zaprvé musíme stanovit tedy nějaký chráněný majetek. Výši příjmu, od které se to bude odvíjet. Potřebujeme se také spravedlivě podívat na to, jaké má ta rodina možnosti ohledně dostupného nájemního bydlení. My se tady srovnáváme se zeměmi, které mají 20-30% pokryto dostupným nájemním bydlením, nikoliv pouze investičním. To my tady máme na 3%. To jsou všechno věci, které musíme zohlednit a to už se nebavíme o výši příjmů České republiky, respektive českých občanů ano. Ve srovnání třeba s tím Rakouskem nebo Německem.
2: Tak pane Horecký, není to tak, že spoluúčast už leckdy mají rodiny dnes, pokud jde o financování pobytu a stravy seniorů v domovech? A potom domysleli jste za asociaci důsledky toho svého návrhu? Nemohl by být vlastně sociálně necitlivý v jistém ohledu?
1: Ta možnost spoluúčasti rodinných příslušníků je dobrovolná. V řadě případů se stává, že je placená nebo hrazena třeba prvních pár měsíců a pak je vlastně ta smlouva zrušena nebo nedodržována. A také se to týká menšího počtu, tedy nikoliv většiny těch seniorů. A ten systém té spoluúčasti, já jsem řekl úplně v tom úvodním vystoupení, že chceme tam, kde si to ta rodina nemůže dovolit, aby nastupoval právě ten nástroj toho státu prostřednictvím například té superdávky.
2: A jak by se to určovalo, pane Horecký? Kdo si to může dovolit a kdo ne?
1: Ta úhrada bude stanovena ve výši nákladů za ubytování stravu. Za stravu už tomu tak je, za ubytování nikoliv. Pokud na to ten senior nemá ze svého příjmu nebo z nějakých úspor s tím, že bude samozřejmě stanoveno, tak jak známe superdávce, že třeba je nějaká nepoužitelná částka 400 tisíc korun nebo nějaká podobná 400 tisíc korun známe ze superdávky, tak pak nastupují děti a jedna z těch nástrojů je třeba jenom, že ty děti dají čestné prohlášení, že jejich příjem to neumožňuje. A pokud to čestné prohlášení dají, tak nastupuje automaticky ta superdávka, která, když je senior doma a nemá náklad nebo příjmy na pokrytí těch nákladů, tak by vlastně stejný princip fungoval i v těch domů pro seniory.
2: Paní Desatová, co říkáte na tento konkrétní nápad, že by tedy bylo zavedeno čestné prohlášení, ve kterém by ta konkrétní rodina prohlásila, že skutečně si nemůže dovolit vyšší spoluúčast?
6: To neřeší celý ten problém. To přece ten problém bychom měli řešit komplexně. To znamená nejdřív přesnou kalkulaci nákladů na péči, ubytování a stravu, rozdělení všech zdrojů financování, jasný vyhodnocení, jaká tam hraje roli příspěvek na péči, protože v těch domovech většinou máme osoby se 3., 4. stupněm příspěvku na péči, což je další 14, případně 23 tisíc, které ten domov samozřejmě dostává.
2: Promiňte, že vám do toho vstupuju. Jenom bych se doptal, potom, co by se všechno toto dopočetlo, jak vy říkáte, ano. Nemohl by ten institut z toho čestného prohlášení pomoct, že třeba by určité rodiny, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, přesvědčil o tom, aby se víc podíleli?
6: Ale takhle, většina rodin, která si to může dovolit, tak to buď dělá, anebo má ty své seniory v soukromých domovech, které stojí násobně víc, než ty domovy, o kterých se bavíme. Za nás je potřeba se podívat taky na to, jaké sociální služby vlastně chceme. My potřebujeme pobytové služby samozřejmě, ale za nás je velmi nerozvinutý institut terénních služeb. Chybí nám tady velká část podpory neformálních pečujících, a to skutečně i finanční, tak aby se lidé mohli starat o seniora doma. A je potřeba také vědět, že jestli chceme udržet stávající sociální služby, a to i ty lůžkové, tak je v našem zásadním přáním a předpokladem také rozvíjet geriatrickou péči, protože to je něco, co nám může pomoci ty lidi uchovat soběstačné, a to je to, kam bychom měli cílit.
2: K otázce domácí péče, dámo a pane, bych se s dovolením za chviličku ještě vrátil. Teď bych se ještě pozastavil u toho, co zmínila paní Desatová, a sice obracím se na vás, pane Horecký. Není to tak, že ty movitější rodiny, tedy ty, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, už dnes dávno mají svoje seniory v plně soukromých domovech a tedy platí víc, tak jako tak?
1: Není to tak, protože ta situace je, že ta poptávka po těch lůžkách, to znamená nějakých v České republice 10-12 tisíc žádostí, kteří čekají na umístění, tak řada z nich si nevybírá, jestli to bude takzvaný domov. A já bych nerozlišoval soukromý nebo veřejný, protože o tom to není. A domov s dotací a bez dotace.
2: Máte data, která to, co vy říkáte, dokládají?
1: Máme data, shodují se i s daty Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená, my tady máme nějakých 66-70 tisíc neuspokojených žádostí do pobytových služeb.
2: Nezlobte se, já se moc omlouvám, že vás znovu přerušu, jenom mi není jasné, jak z těch dat vyčtete, že ty movitější rodiny nedávají často svoje seniory do soukromých domovů.
1: Vyčteme z těch dat, že samozřejmě nikoli v soukromé domovy. Domovy, které nemají státní dotaci, 40% soukromých domů má státní dotaci a ty úhrady jsou tam úplně stejné jako u těch veřejných. Takže to je jenom objasnění jedné věci. A samozřejmě řada těch lidí si žádá tam i tam, protože těch míst je málo, ale tam, kde je vyžadována větší spoluúčast té rodiny, kde je absence té státní dotace, tak samozřejmě tam jde ten, jak vy říkáte, kdo je movitější. A já bych si ještě dovolil jenom jednou větou reagovat na ty dotace a kalkulace. My nepotřebujeme dělat, jak říkala paní Desátová. My je máme. Péče je hrazena ve výši příspěvku na péči, přesně kalkulováno, kolik stojí měsíčně strava, přesně kalkulováno, kolik stojí ubytování, čili my nepotřebujeme jako si rozkládat a rozlišovat, jaké jsou příjmy a náklady v těch domovech. Víme to, akorát chceme vést debatu o spoluúčasti a o zajištění těchto základních vlastních činností.
2: Paní Desatová, tak nedokazuje ten významný nedostatek míst v domovech pro seniory, že něco je potřeba dělat a že ke zvážení je i návrh pana Horeckého, potažmo Asociace poskytovatelů sociální péče?
6: Takhle, těch 60 tisíc jsou žádosti, které někde jsou, a my víme, že ty seniori si dávají žádosti do klidně 2-3 pobytových zařízení a bohužel většinou zůstanou ty žádosti v tom systému i potom, co ten senior je do nějakého domova umístěn, protože už prostě se neobtěžuje do těch dalších zavolat a říct, že už to místo nepotřebuje.
2: A tím chcete říct?
6: Tím chci říct, že skutečná potřeba může být o něco nižší, ale neříkám, že to není potřeba, ale my prostě říkáme, že je potřeba se soustředit i na to, aby ti lidé zůstali soběstační, aby mohli zůstat doma, aby ty služby mohli využívat. Dnes je to tak, že pokud nejsou služby dostupné, terénní péče, zdravotní péče doma, tak rodina nemá skutečnou volbu, ale jenom povinnost. A spoluúčast rodiny může být součástí systému jenom tehdy, pokud rodina skutečně volí, že bude pomáhat, ale nemůže být postavená do situace, že buď sama bude poskytovat celodenní péče, nebo zaplatí vysoké částky, na které nemá. My tady vedeme debaty, že si lidé mají spořit na důchod, protože podle důchodové reformy jim budou klesat nově přiznané důchody. V podstatě jsou vedeni k tomu, aby investovali do vlastního bydlení, protože nechtějí platit tržní nájemné, které je srovnatelné s výší hypotéky. A pak jim řekneme, že ty peníze, které si odkládají v podstatě na důchod, tak mají použít na financování péče za své rodiče.
2: Čili
6: tak tím zase
2: vy říkáte,
6: zakládáme
2: že
6: jenom
2: potřeba
6: to, že
2: podpořit
6: bude
2: pečující
6: chudá
2: osoby.
6: Ta generace. Samozřejmě.
2: Tak,
6: a je důležité vybudovat geriatrickou péči.
2: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Pane Horecký, v návaznosti na to, co teď od paní Desatové zaznělo, není potřeba hledat cesty, jak rodiny by se mohly starat ve větším počtu o svoje seniory doma? To znamená hledat cesty, jak podpořit pečující osoby ze strany státu?
1: Určitě ano, já jenom zase jednovětnou korekci, ta poslední věta paní Desátové, aby ze svých úspor platili za sebou péči. No, to nikdo nechce. Péče zdarma, sociální i zdravotní, znova podtrhuju. Jestliže někdo
2: dobře,
1: asi
2: ale
1: platí současně, za ubytování a stravu...
2: Současně jako, jsou to asi náklady, které jsou neodmyslitelné od toho pobytu v daném zařízení. Náklady
1: jsou a jsou daleko vyšší
2: za pobyt
1: než
2: za
1: ty náklady na ubytování a stravu. A ubytování a stravu si každý má hradit sám, když na to nemá. Má mu pomoct stát anebo rodina. Takže...

0: pacit, ale i o těch úhradách a podmínkách poskytování anebo podpoře neformálních pečujících musí být ve všech těch třech pilířech té péče, to znamená neformální, terénní, ambulantní, která dojde za klientem domů a pak ta pobytová.
1: Paní Desatová, skutečně je posilování domácí péče tou cestou? Přihlédneme-li k tomu, co teď připomínal pan Horecký, že ten podíl rodin, které pečují o svoje seniory doma, je v Česku ve srovnání s Evropou velmi vysoký?
2: Tak já bych řekla, že s některými evropskými zeměmi jsme srovnatelní, ale my se musíme vrátit k dalšímu argumentu. Ta populace stárne, to víme všichni, ale otázka je, proč automaticky předpokládáme, že stárnutí populace musí vést proporcionálnímu nárůstu pobytové péče. My přece potřebujeme udělat to, aby ti lidé zůstali pokud možno co nejdále soběstační. To je skutečnou otázkou sociální politiky, jak co nejdéle zachovat soběstačnost člověka a oddálit okamžik, kdy bude potřebovat tu intenzivní dlouhodobou péči, která samozřejmě pro ty rodiny, které jí mají dělat 24/7, je natolik vyčerpávající a ekonomicky často neudržitelná, že potom hledají ty domovy. To je jasné.
1: Čili
2: ale
1: podle vás...
2: debatě mě chybí otázka, proč se bavíme o tom, kde teda, že budeme potřebovat další lůžka, ale nebavíme se o tom, jak těm lidem pomoci, aby je potřebovali co nejpozději.
1: A podle vás je ještě možné zabránit tomu, aby se naplnily ty demografické predikce pro Českou republiku, že co 5 let tak přibude 20 tisíc lidí, kteří budou potřebovat právě to lůžko v domově pro seniory?
2: Samozřejmě, že to jde. Existuje tady plán národní rozvoje geriatrické péče, ale je potřeba, jak už říkala paní doktorka Jurašková, plán jsme sestavili za 2:12 a je potřeba ho realizovat, ale geriatrie je ten nástroj, který nám v tom výrazně může pomoci.
1: Mm-hmm. Pane Horecký, připustil byste, že ještě je možné zabránit tomu, aby víc a víc lidí se dostávalo, když to tak řeknu, do vaší péče, to znamená do péče poskytovatelů sociálních služeb v těch dalších letech?
0: Tou prevencí je to možné zmírnit, ale slovo zabránit se prostě nemůže použít. Jo. A dovolte mi jako krátký
1: příklad. Teď jsem to nemyslel nějak pejorativně, nezlobte se.
0: Ne. Ten největší nárůst těch lidí jsou osoby trpící demencí. Za 15 let jich bude o 100% více, 15-20 let v České republice. A to je nárůst, který je jako v celé Evropě. Jo. Já nevím, jakou prevencí chce paní Desátová zabránit tomu, aby prognózy ÚZISu anebo dalších organizací se nenaplnily. A když se koukneme v České republice, tak za posledních 13 let ty kapacity domů pro seniorů zůstávají stejné, nenavýšují se. Ale raketově rostou kapacity takzvaných domovů se zvláštním režimem, protože v řadě případů se nechá ta péče poskytnout doma, třeba za pomoci pečovatelské služby, ale když je to 24-hodinový dohled a kontrola toho seniora, tak tam pak už je jenom varianta neformální pečující nebo rodinný, chcete-li, a pak to pobytové zařízení, ta prostřední už tam nefunguje. Trošku nám pomohou technologie, umělá inteligence, monitorovací systémy napojené na umělou inteligenci, které nám udrží lidi s demencí o pár měsíců nebo možná více měsíců doma. Nicméně můžeme preventovat to, co se stane z hlediska demence v České republice, ale ten dopad bude v řádu jednotek procent, kdybychom se opravdu hodně snažili.
1: Paní Desatová, tak není ten váš pohled příliš optimistický, když vezmeme v potaz lidi s demencí, kteří budou potřebovat lůžko v domovech pro seniory?
2: No, víte, to je poměrně složitá otázka. My jsme měli poměrně nedávno právě konferenci v Poslanecké sněmovně na téma demence, léčba a prevence, kde právě vystupovali geriatři, ale vystupovali tam i neurologové a v Čechách se, nebo často, bohužel, bez přítomnosti geriatrů dochází k zaměňování demence s jinými symptomy. Prostě ten člověk je třeba jenom špatně léčen, jsou mu nasazeny léky, které potom způsobují jeho pomalost, malátnost a ten člověk je diagnostikován jako dementní. To je právě to, proč potřebujeme geriatrickou péči. Na to se ukazuje, že začínají přicházet na trh i medikamenty, které dokáží, nechci říct vyléčit, ale zbrzdit nástup jak demence, tak Alzheimerovy choroby, která je asi nejznámější z těch dementí.
1: A těmito opatřeními, ale myslíte si, bude možné zvrátit tu predikci ÚZISu, která říká, že tedy co 5 let, tak dalších 20 tisíc lidí bude potřebovat lůžko v domově?

0: Ale samozřejmě na to existuje právě i práce České geriatrické a gerontologické společnosti, která s těmito daty pracuje, právě když byla žádat o to, aby geriatrická akutní lůžka a geriatrické ordinace byly brány vážně a byly zařazeny zdravotními pojišťovnami na úhradovou vyhlášku a přinášely ty důkazy, co to bude znamenat, kolik to stojí teď, ale kolik to tomu systému může uspořit v budoucnu, i přesný dopad, jak to funguje s těmito lidmi a kolik těch lidí potom skutečně se s tou demencí musí potkat nebo léčit.
1: Pane Horecký, tak nepodceňujete rozvoj geriatrické péče v budoucnosti v České republice?
2: Ne, já znova říkám, že se nám může podařit to snížit o jednotky procent, žádný jako a ten lék,
1: a to je
2: který
1: je
2: významně drahý. To je nejenom jako můj odhad, ale to jsou i odhady jiných gerontologických společností v jiných zemích. Samozřejmě i my se účastníme těchto jednání a konferencí a prostě Evropa se připravuje na to, že pak se to smírní od roku 2045-50, ale Evropa se připravuje na to, respektive celý svět, včetně Spojených států a Austrálie, že prostě počet lidí trpící demencí se zdvojnásobí v příštích dvou dekádách a že to bude mít výrazný dopad na systém sociální péče, ale i zdravotní péče a že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit. Děkuju. Na zázrační lék.
1: Skončíme. Tolik prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký a předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Díky oběma.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Írán zasáhl dva tankery Spojených arabských emirátů. Američané opět útočili na Teherán. Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek a pražské hlavní nádraží je po evakuaci znovu otevřené. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Írán. Dnes chtějí obnovit blokádu iránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu.
5: Iránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Iránské islámské revoluční gardy uvedly, že dva tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Irán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od iránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Roční by pak i v příštích letech stála 2570 korun jako letos. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo také o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Provoz na vlakovém nádraží v Praze i na Vilznově ulici je plně obnovený, oznámil to policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz vlaků byl ráno zhruba hodinu zastavený, metro stanicí jen projíždělo. Policie taky na necelou hodinu uzavřela v obou směrech magistrálu. Nahlášenou bombu nenašla, teď bude pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Argumentoval tím, že symbolika není oficiálně zakázaná a že nošení oděvu neznamená schvalování genocidy. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá. Krátce z dopravy na dálnici D8 po pojíždí kolony na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem. Stojí se od Zdib až do omezení Vekbelské zhruba 20 minut. Na dálnici D7 kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná u Středokluk na 5. kilometru a asi 20 minut se stojí před omezením u letiště a ucpává se i výjezd z Prahy od Evropské k letišti. Tam je kolona také na 20 minut. A silnice 3 je hodně ucpaná na obchvatu Benešova směrem z Budějovic do Prahy. Zamračí, pracují silničáři a kolona je od Konopiště na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Dnes má převládat velká oblačnost, postupně s přeháňkami nebo bouřkami i velmi silnými a s teplotami do 30, na jihu Moravy až do 32 stupňů. Tolik zprávy a teď už další díl podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzního opatření známého jako chat control.
8: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace.
9: Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
10: Výjimka by měla platit 2 roky, než ji nahradí trvalá právní úprava.
11: Chaotická bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, taky varování před šmíráctvím i apel na ochranu kvůli dětské pornografii. Co se to stalo v Evropském parlamentu? Poví Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Dnes je úterý 14. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
12: Děkuji moc za pozvání.
11: Velkou bouři v minulých dnech strhlo hlasování o takzvaném chat kontrolu v Evropském parlamentu. Co přesně se řešilo?
12: Řešila se vlastně výjimka z pravidel, které platí v Evropské unii už od roku 2021. A to výjimka z legislativy, která se říká e-privacy. Takže z legislativy, která vlastně řeší ochranu soukromí na internetu. Tuto legislativu Evropské unie řešili dlouhá léta. Předtím od roku 2021 tato legislativa platí a ta nám určuje, co mají třeba ty velké platformy dělat pro to, aby naše soukromí na internetu zůstalo zachováno. Kvůli tomu, aby ty velké platformy mohly řešit ty problémy, které jsou spojené se zneužíváním dětí online, tak dostali z těch pravidel dočasnou výjimku, která nám platila posledních 5 let a ta vlastně ten platformám umožňovala nahlížet zkrátka do konverzací a vyhledávat v nich nebezpečný obsah.
11: Ale my už jsme řešili chat kontrolu loni na podzim, to není to stejné?
12: To není to stejné, to je vlastně nový návrh legislativní, protože to, co jsem popisovala předtím, je tedy nějaká výjimka z pravidel.
11: Ano, ano.
12: A evropské instituce, myslím si, že správně uznali, že je dobré tuto velice citlivou věc regulovat něčím jiným než nějakou dočasnou výjimkou, která pořád potřebuje natahovat, ale že by bylo fajn nějaká jasná pravidla, jak s tím nelegálním obsahem, který se týká právě dětí, zneužívání dětí, nakládat, jak to postihovat a jak ho vyhledávat na tom internetu.
11: Dobře, takže to, co jsme řešili loni na podzim, tak to by měl být nějaký trvalejší zákon a tohle
12: přesně
11: je výjimka.
12: Tak.
11: Takže loni velký chat control, teď malý chat control.
12: Přesně tak.
11: A dobře, ale jak u velkého, tak i u malého velká bouře emocí a názorů z jedné nebo z druhé strany. Ta výjimka letos na jaře vypršela, ale na jaře. A už v březnu se Evropský parlament usnesl, že ji nebude prodlužovat, ne? Tak proč to řešíme teď v červenci? Do toho musel někdo zasáhnout a znovu vrátit ten předpis na stůl, ne? Aby to mohli europoslanci minulý týden řešit.
12: Přesně to se stalo. Ten procedurální krok spustila Rada EU, to znamená členské státy. A to vlastně poté, co byly konzultovány s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou, která měla jednat na základě nějaké pobídky ze strany šéfů frakcí Evropského parlamentu. Když se vlastně řeší, co vůbec bude Evropský parlament projednávat, čemu se bude věnovat, tak existuje i něco jako konference předsedů a ti šéfové těch velkých evropských frakcí se sejdou u jednoho stolu a vlastně říkají, čemu se má prostě Evropský parlament věnovat.
11: Takže to byl lobbying tak trochu?
12: Byl to samozřejmě i lobbying a zkrátka Evropská lidová strana, ta nejsilnější frakce, řekla, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. Roberta Metzola řekla radě členských států, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. A Rada EU vzkřísila návrh, a poslala ho do Evropského parlamentu na druhé čtení.
11: A je to podle pravidel?
12: Podle pravidel by to mělo být. Je pravda, že existují hlasy, které říkají, že Roberta Metsola, poté co několikrát ten návrh selhal v Evropském parlamentu, tak měla požádat Evropskou komisi, aby ten návrh zcela stáhla. Roberta Metsola to neudělala, protože zřejmě cítila, že nějakou šanci ten návrh má, ať už prostě mezi členskými státy nebo mezi europoslanci, takže o to nepožádala. Jinak o tom stažení návrhu potom rozhoduje Evropská komise, takže to, že by Evropský parlament požádal komisi, aby ten návrh úplně jako schodila ze stolu, tak to by ještě neznamenalo, že tak stane. O tom vždy rozhoduje Evropská komise a my vlastně ještě v tom březnu jsme viděli i velký tlak ze strany Evropské komise na Evropský parlament, aby se něco schválilo, protože co je ještě důležité je, že ty velké platformy, tak na ně ještě klade tlak jiná legislativa evropská, což je v Česku poměrně nechvalně známý Digital Services Act, DSA, k tomu se v Česku říká často nějaká cenzura, která vlastně říká těm platformám, že oni musí odstraňovat a řešit ten nelegální obsah, do kterého se samozřejmě počítá i obsah, který zneužívá malé děti. Takže i proto ta komise tak tlačila i na Evropský parlament, aby ještě se k tomu vrátil, aby to projednal, aby tam nebylo právní vákum, aby ty velké firmy věděly, co mají dělat.
11: Dobře, tak abych to shrnul, tak výjimka z toho e-privacy, z té legislativy, to, že ty platformy mohou i přes ten zákon sledovat ty zprávy na internetu právě proto, aby zamezili šíření třeba dětské pornografie, tak to skončilo v dubnu, v březnu teda to prodloužení spadlo pod stůl, nicméně po nějakém lobbingu a rozhodnutí šéfky Evropského parlamentu a těch členských států a lidovecké frakce, která v tom byla nejhlasitější asi, tak se to vrátilo 100%. V červenci na stůl. Do druhého Přesně čtení. Tak. Proč do druhého čtení?
12: Protože už to první čtení mělo nějakým způsobem za sebou.
11: Jo, byl tam ten vývoj, ale neúspěšný a teď je teda druhé čtení.
12: Ano, ano, přesně tak. A pokud zkrátka nějaký návrh rada pošle do Evropského parlamentu, tak je to automaticky už druhé čtení.
11: To druhé čtení proběhlo minulý týden v úterý a ve čtvrtek. Ve čtvrtek bylo to finální hlasování. Já jsem se na něj díval, ta atmosféra byla docela bouřlivá, řekl bych chaotická hodně. Bylo rušno v Evropském parlamentu v sále.
13: The vote is closed.
11: Věděli vůbec sami europoslanci, o čem hlasují? Byla tam spousta dotazů.
14: We ask for final rejection votes on the matter.
11: A spousta dodatků ještě k tomu.
15: We are standing with the children. We have to protect them from predators.
12: To je pravda. Já musím říct, že řada těch jednání Evropského parlamentu probíhá bouřlivě, že často se tam vlastně vykřikuje, o čem vůbec hlasujeme, co hlasujeme, protože tam to skutečně běží jak...
11: To bylo i teď, tam se někdo ptal, o čem teda teďka vůbec budeme hlasovat.
12: Ano, ano, ale to není úplně, děje se to běžně v Evropském parlamentu, bych řekla, protože skutečně ta rychlost toho hlasování, ten počet těch pozměňovacích návrhů, které se k tomu objevují, tak je celá řada a těch poslanců je tam 720. Takže uhlídat všech těch 720, těch tam tady bylo méně, protože bylo léto, tak je velice náročné a probíhalo tam velké zmatení, velká diskuze kolem toho, výkřiky kolem toho, ale jak říkám, to se občas v Evropském parlamentu zkrátka děje. A tam tady procházelo to druhé čtení, tedy toho návrhu a hlasovali se tam i pozměňovací návrhy. To hlasování bylo poměrně specifické tím, že se jednalo o druhé čtení a ještě urgentní vlastně proceduru, tak bylo zapotřebí, aby více než 361 europoslanců chtělo ten návrh schodit ze stolu. A těch 361 europoslanců se vlastně nenašlo.
11: Ale našla se většina.
12: Našla se většina.
11: Je to paradoxní teda.
12: Ale prostě to hlasování bylo nastaveno tak a počítalo se s tím dopředu, že je potřeba více než 361 europoslanců. Ti se ale nenašli a potom se vlastně překročilo právě k tomu hlasování těch pozměňovacích návrhu a i to nám způsobilo trošku chaos, protože ne všichni europoslanci si byli vědomi toho, že je potřeba, aby jich bylo více než 361, takže když viděli, že jich hlasovalo více pro to, aby ten návrh byl smeten ze stolu, tak si začali stěžovat, jak to, že hlasujeme o pozměňovacích návrzích. Ale tam si myslím, že to byla spíše neznalost některých europoslanců, kteří si nenastudovali, jak vlastně se bude hlasovat ten den.
11: Musíme děti ochránit před sexuálními predátory, to zaznělo například právě od jednoho ze zástupců lidovců, odpor například vyjádřila levice. V jaké podobě teda nakonec byl ve druhém čtení malý chat control schválen?
12: Ten malý chat control byl schválen tak, že se pokračuje v té výjimce, která tady trvala uplynulých 5 let. Přidali se tam ale některé pozměňovací návrhy, které mohou působit jako velice důležité. A to je třeba to, že se to nemá vztahovat na šifrované konverzace.
11: End to end. Přesně to tam tak. Nebude.
12: Přesně tak, na to by se ta výjimka vztahovat neměla. Nebo to si myslí Evropský parlament, protože ještě nejsme u konce, ale
11: rozumím,
12: to je to,
11: co Evropský pořád.
12: Tak, to je to, co Evropský parlament řekl, že tady to skenování těch zpráv ano, ale nikoli u těch end-to-end šifrovaných komunikací, což je třeba WhatsApp.
11: Jo, no ale,
12: nebo signál.
11: Dobře, ale tak není to třeba zase, když už to teda bylo schváleno, tohle poměrně velká šedá zóna nebo slepé místo, kde naopak třeba právě ta komunikace, ve které může probíhat nějaká kriminální činnost, by mohla fungovat a být?
12: Samozřejmě, že je, ale pokud by ten pozměňovací návrh třeba nebyl načten a nepanovala by nějaká shoda, že se to odhlasuje, tak by řada europoslanců si to rozmyslela, protože takhle ti europoslanci, kteří hlasovali pro to pokračování té výjimky, pokračování chat kontrolu 1, tak měli za to, že aspoň tady ti lidé budou mít chráněnou tu šifrovanou komunikaci, takže si nemůžou stěžovat na to, že jim úřady nahlíží do komunikací, protože budou mít kanály, jak stále komunikovat skrytě vlastně bez toho dohledu.
11: Mm-hmm. Kritizovala to například pirátka Markéta Gregorová, česká europoslankyně, mluvila o hořkosladkém pocitu, že se teda podařilo alespoň uchránit tu šifrovanou komunikaci.
16: Dokázalo se ale najít tuto absolutní většinu na 2 pozměňovací návrhy, konkrétně ty, které chrání koncové šifrování komunikací.
11: Kritizovala ale předsedkyně Evropského parlamentu a mluvili jsme tady o tom, že návrh vrátila k projednání a nedoporučila ho Evropské komisi naopak stáhnout.
17: Samotná Roberta Metzola porušila ta pravidla.
11: Právě Gregorová byla spolu s Kateřinou Konečnou, Ondřejem Dostálem, Ivanem Davidem a Ondřejem Krutílkem v úterý proti tomu, aby se výjimka ve čtvrtek vůbec projednávala. Co to znamená, že se teda hlasovalo v úterý a pak ve čtvrtek?
12: V úterý se hlasovala ta urgentní procedura, protože aby Evropský parlament mohl něco vlastně schválit okamžitě na plénu, bez toho, aby to zase museli řešit výbory Evropského parlamentu, které mají vlastně za úkol připravovat ty zprávy, které jdou potom na to plénum Evropského parlamentu, tak aby se vlastně toto mohlo obejít, aby se to schválilo ještě před letní pauzou, protože Evropský parlament nyní už je v letní pauze a znovu se vrátí zpátky do křesel tě europoslanci až v září, nebo na konci srpna, případně i v září, tak abychom neměli další ty 2 měsíce toho právního vákua, takže proto Evropská lidová strana především řekla, my potřebujeme to vyřešit urgentní procedurou a Evropská lidová strana je velice silná, má velice silný hlas, má právě tu šéfku toho Evropského parlamentu, tak díky tomu vlastně se jim podařilo tu urgentní proceduru schválit a proto hlasování té urgentní procedury získali souhlas nejen poslanců z Evropské lidové strany, ale celá řada europoslanců z různých politických stran souhlasila s tím,
11: hnutí,
12: že je potřeba
11: ano, bylo
12: to
11: třeba
12: řešit
11: pro,
12: urgentně.
11: Kromě teda stanu TOP 09 KDU, a, která,
12: což jsou členové IPP.
11: Ano, tak hnutí ano bylo třeba pro, to je zajímavé, takže kromě toho, že se to kontroverzně vrátilo vůbec na plénum na to projednávání, tak se ještě v úterý odsouhlasilo, že se to bude projednávat ve zřychleném režimu.
12: Ano, přesně tak.
11: Takže se za 2 dny potom o tom hlasovalo.
12: Přesně tak a už vlastně v úterý bylo jasné, že pokud se ta urgentní procedura schválí a ve čtvrtek to půjde na to plénum, tak už bylo jasné, že bude zapotřebí ke smetení toho návrhu více než těch 361 europoslanců. Všichni ví, jak vypadá červencová plenárka, že už těch europoslanců je tam značně méně, řada z nich už je nadovolený, jsou omluvení z toho jednání. Takže už v úterý, když se hlasovala ta urgentní procedura, v řadě těm europoslancům muselo být jasné, že to ve čtvrtek potom projde, pokud to bude tou urgentní procedurou.
11: A co víc, abych to teda udržel u tématu českých europoslanců, to je nám nejbližší a europoslankyň, tak někteří mezi úterým a čtvrtkem otočili. Protože někteří v úterý chtěli, aby to bylo zrychleně vyřešeno a ve čtvrtek to pak ale neposlali dál, respektive neodsouhlasili. Tím se to stává ještě zamotanější. Je to případ právě třeba českých europoslanců za hnutí ANO. Proč tak rychle změnili názory? Otázkou Jaroslav Bžoch nejdřív mluvil o tom, že je potřeba, aby výjimka platila dál, protože policie díky tomu dostává echo o predátorech na internetu, pak ale ve čtvrtek teda nehlasoval a ostatní jeho kolegové z ANO byli proti, přestože v úterý byli pro.
12: Mohlo tam dojít ke zmatení některých těch europoslanců, protože oni často hlasují u celé řadě návrhů, když schvalují prostě ten program, schvalují třeba to, jestli bude ta urgentní procedura nebo ne. Já bych se nedívila k tomu a neříkám, že to tak bylo. Kdyby třeba někteří europoslanci si nevšimli, že to je ten chat control 1, protože ono to vlastně bylo označeno v tom programu jako, že to je prodloužení tady nějaké výjimky z e-privacy. Nebylo to označeno, že toto je chat control 1.0, takže možná jenom prostě si nedohledali, o čem ta legislativa je a řekli ano, tak my s tím souhlasíme, dejme urgentní proceduru, protože tady bude nějaké právní vákuum, pokud se, řekněme, neposuneme dál v této otázce.
11: Takže nedočetli dokonce.
12: Je to možné, neříkám, že to tak určitě je, ale nedivila bych se tomu.
11: A to samé Danuše Nerudová ze Starostu, která byla v úterý pro, ale proti ve čtvrtek. Potom čtvrtku pak Nerudová na sociálních sítích psala, že odmítla chat control a lidi teda začali automaticky celkem logicky vytýkat, že se chová alibisticky, když to hlasování vůbec teda umožnila v tom zrychleném režimu, pak se zablokovala Twitter.
18: Dnes jsem odmítla chat control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem. Chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.
11: Tomuhle veletoči rozumíte stejně, že si to paní europoslankyně prostě špatně přečetla?
12: Zrovna u paní Nerudové bych spíš si myslela, že ona nechtěla jít proti své vlastní frakci evropských lidovců, protože ona má i mezi těmi, řekněme, evropskými lidovci, kteří tlačili na to, aby se to vlastně schválilo, jak ta urgentní procedura, tak i ten chat control 1.0, tak ona tam má poměrně zajímavé postavení, oni jí vlastně svěřují poměrně zajímavé legislativy a samozřejmě, že ty frakce na to koukají, kteří ti europoslanci drží pospolu.
11: Hlídají si to.
12: Ano, prosazují ty priority té evropské lidové strany. Proto ta Evropská lidová strana, pokud si něco umane, že něco chce, tak se k tomu často potom i nějakým způsobem dospěje. Takže si myslím, že zrovna u Danuše Nerudové a u těch europoslanců z STANu TOP 09, tak to jejich hlasování bylo ovlivněno tím, že zkrátka sedí v té Evropské lidové straně. Tam jim třeba ti jejich spolustraníci předložili silné argumenty, proč to mají udělat, proč to mají odsouhlasit a oni nechtěli.
11: A tomu já rozumím, ale tak tam to platí pro to úterý, ale ve čtvrtek přece hlasovala proti.
12: Protože každý potom, nebo takhle, co se v Česku často dělá je, že potom hlasování Evropského parlamentu se nám pak objevují různé ty grafiky, kde
11: ano,
12: jsou ty fajky a křížky, kdo
11: ano,
12: jak hlasoval
11: ano.
12: A nikdo potom nechce být kritizován za to, že tam má tu fajku nebo ten křížek podle toho, co to je, takže...
11: Takže je to PR.
12: Je to, myslím si, že část, že PR, že nechtěla být označována jako ta, kdo odsouhlasila chat control 1.0, byť se to tak vlastně stalo v tím úterním hlasování.
11: Ano, a paní europoslankyně to pak teda ještě víc okomentovala na svém webu.
18: Kdybychom zrychlenou proceduru nepodpořili, parlament by velmi pravděpodobně nestihl přijmout svou pozici v zákonné tříměsíční lhůtě. Navíc, když jsou v tom letní prázdniny. Co by v tomto případě hrozilo? Automaticky by začal platit text schválený členskými státy, který prolamuje ochranu našich konverzací.
11: Je samozřejmě otázka, zda by se to v klidu nestihlo, kdyby ta lhůta byla prodloužená třeba o další měsíc, ta možnost tu je, a kdyby se to teda normálně řešilo standardní cestou. Nicméně, to už je jedno, bylo to schváleno ve čtvrtek, potom teda těmi jedinými, kdo souhlasili s chat controlem 1.0, tedy tím malým chat controlem, pokračováním té výjimky, za Česko byli 4 europoslanci, Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že ochrana dětí je pro něj jedna z největších priorit, ale odmítá, že podporuje plošný monitoring.
19: Já jsem s tou pozicí spokojený.
11: Tomáš Zdechovský z KDU ČSL.
19: Ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
11: Pak je tu Ondřej Kolář z Topky, to je druhý český europoslanec, díky jehož hlasu prošel chat control, ten tvrdí, že ochrana dětí a ochrana soukromí nejdou proti sobě. Potom Luděk Niedermayer taky byl pro Stopky a Jan Farský ze STAN, tedy spolustraník Danuše Nerudové, který tvrdí, že díky tomuto mechanismu policie odhalila stovky případů zneužívání dětí. Což říká teda i Jaroslav Bžoch, pokud jsem dobře pochopil.
20: Tak například České republice, kdy za polovinu roku přišlo přes 8,5 tisíce těchto hlášení.
11: Taková data skutečně existují?
20: A policie byla schopná najít přes kolem 150 lidí, kteří se podíleli na trestné činnosti v oblasti zneužívání dětí v online prostředí.
12: Já jsem se snažila ověřit, zda existují jasná čísla, co nám tedy ten chat control, který dosud platil ta 1.0, ta výjimka těch uplynulých 5 let, jestli to přineslo nějaké ty závěry. Mně se nepodařilo tyto informace, co říkají europoslanci o těch stovkách lidí, ověřit. To, co ale víme, je, že když podobné výjimce, nebo řekněme k podobnému spíše bezpráví, došlo dříve, takže ten počet těch reportovaných incidentů jako výrazně poklesl. Takže je pravda, že pokud ty platformy mohou do těch konverzací nahlížet, tak samozřejmě je vysoký ten počet reportovaných událostí, kdy se objeví nějaký ten nelegální obsah na sociálních sítích a ty autority to potom řeší, tak to víme, že ten nárůst tam je. Ale i třeba data Evropské komise vlastně říkají, že ještě nemáme dostatek informací o tom, abychom mohli jasně říct, že pokud ty platformy nahlíží do těch konverzací, tak potom máme třeba více lidí odsouzených za tady jako šíření dětské pornografie. Taková data bohužel nemáme nebo nejsou alespoň veřejně dostupná. Možná s nimi zatím disponují pouze nějaké, řekněme, složky trestního stíhání a tak podobně, ale na veřejnosti ta data nejsou.
11: Ale je to teda, když vezmeme v potaz alespoň nárůst toho reportování, je to teda něco za něco, protože řada těch europoslanců, nejenom europoslanců, i expertů, skutečně upozorňuje tu velmi velké varování, že ten zásah do soukromí je v tu chvíli obrovský, je to tak?
12: Je to tak a já bych chtěla v této debatě říct, že jako oba dva ty tábory mají velice silné argumenty. Na jednu stranu ochrana dětí, možnost tady nahlížet do těch konverzací, také musíme si uvědomit, že vlastně, když se třeba podíváme na různé průzkumy veřejného mínění, které se nechávají zpracovat evropské instituce, tak víme, že občané chtějí, aby se to nějakým způsobem řešilo, protože si uvědomí ten problém, že existuje. Chce to řada politiků, aby se to řešilo. Ale ta otázka je, jak to technicky zkrátka nastavit a zda je vůbec možné to technicky nastavit tak, aby to soukromí lidí zůstalo ochráněno. A to by měl přinést ten chat control 2.0.
11: Ten teďka neřešíme, abychom v tom nedělali guláš ještě větší, než v tom je. Ten jsme řešili na podzim a možná zase někdy řešit budeme. Teď ještě zpátky k tomu malému chat controlu. Vy už jste to taky říkala, je léto, jsou prázdniny. I to umožnilo hladší schválení, pokračování té výjimky, protože z těch českých europoslanců, abychom tady jmenovali další, řada z nich na tom hlasování ve čtvrtek nebyla. Už zmíněný Jaroslav Bžoch, ale třeba taky Vondra, Vrecionová, Kubín, Bartušek.
12: Kdokoliv se nedostavil na to jednání toho Evropského parlamentu, protože už měl nějaké jiné závazky, dovolenou například a tak podobně, tak vlastně hlasoval pro pokračování toho chat kontrolu 1.0, protože tam skutečně bylo klíčové, aby tam byl někdo, kdo zvedne ruku, že je proti a chce to schodit ze stolu. Kdo tam nebyl, tak vlastně hlasoval pro. Nutno ale podotknout, že když se to řešilo třeba v úterý, zda vůbec ta urgentní procedura bude, tak ti europoslanci, kteří už byli třeba v zahraničí, tak nemohli vědět, že se o tom bude ve čtvrtek hlasovat. Ale možná je to jejich chyba, měli být v práci, pokud věděli a věděli to, že v červenci se ještě koná plenární zasedání Evropského parlamentu.
11: Co s tím návrhem bude teď dál? Protože teda to prošlo druhým čtením, jestli chápu správně.
12: Ano, prošlo to druhým čtením, ale to ještě není konec legislativního procesu, protože ještě tam máme pořád i členské státy. Většina evropských legislativ vyžaduje jak stanovisko souhlas Evropského parlamentu, tak souhlas Rady EU a tyhle dvě organizace, instituce se musí domluvit vždycky na nějakém kompromisu, což je potom ta finální legislativa. Takže teď víme, že Evropský parlament chce, aby chat control 1.0 pokračoval a má tam nějaké pozměňovací návrhy. My víme, že Rada EU chce také, aby chat control 1.0 pokračoval, protože iniciovala to druhé čtení, ale nevíme, jestli Rada EU souhlasí s těmi pozměňovacími návrhy, což je ta zmiňovaná vlastně ochrana té šifrované komunikace, tak nevíme, co na to vlastně Rada řekne. Takže Rada EU má nyní 3 měsíce na to, aby se podívala na ten výsledek toho druhého čtení Evropského parlamentu a řekla buď ano, my s tímto souhlasíme s těmi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu, schvalujeme to a legislativa je hotová, anebo Rada může říct pozor, my s těmi pozměňovacími návrhy nesouhlasíme a tím pádem nám pak nastává ještě další, řekněme, dohadovací řízení mezi členskými státy a Evropským parlamentem, kde se může stát opět v podstatě cokoliv.
11: Dobře, a když to projde, očekávejme teda, že by třeba ten průběh mohl být hladký, vzhledem k tomu, že oba dva ty orgány vlastně chtějí, aby ta výjimka pokračovala, tak v ten moment bude platit dokdy? Zase 5 let?
12: Ne, tam máme rok 2028. Myslím, že je to srpen 2028, dokdy by ta výjimka měla platit. To znamená, že ty velké platformy budou moci pokračovat v tom, co těch uplynulých 5 let dělali. A něco, co jsme ještě nezmínili, a myslím si, že je to důležité, je to, že vlastně ty platformy Meta, Google, Microsoft řekly, že i když jim nebyla schválena v tom dubnu ta výjimka, takže v té praxi budou vlastně pokračovat, protože je pro ně lepší být tak trochu na hraně zákona a dělat tuto aktivitu, spíš než, aby potom dostali velkou pokutu kvůli nařízení DSA, která jim říká, že tuto záležitost vlastně musí řešit.
11: Tam je ten tlak z té druhé strany.
12: Ano, ano.
11: Tak vidíte, tak to bylo úplně zbytečné to jednání v tom Evropském parlamentu, ne nakonec, když to stejně chtějí dělat.
12: Tak teď vlastně ty platformy mohou být spokojené, že mají jako fakt 100% právní, nebo pokud se to tady schválí na té úrovni rady, tak že budou mít tu jistotu, že vlastně jim nehrozí pokuta ani z jedné strany.
11: Dobře, rok 2028, do toho by platila případná výjimka a do té doby je spousta času na to znovu se vrátit k chat kontrolu 2.0, k tomu velkému a schválit to natrvalo. Chápu správně, že to je plán?
12: To je ten plán, ale tím, že tu výjimku teď máme na další 2 roky, tak vlastně ta ochota těch institucí řešit nějaký chat kontrol 2.0 razantně poklesne, protože si všichni řeknou, tak do roku 2028 to máme nějak jakž takž jako ošetřené, tak to nechme těm dalším politikům třeba, ať si jako o tom handrkují oni, ať my třeba na tom nestrácíme nějaké
11: protože
12: politické body.
11: To bude velká bouře i příště.
12: Samozřejmě.
11: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla a udělala v tom jasno.
12: Já moc děkuji za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU, která každým dnem sleduje, co se to děje v institucích Evropské unie, takže si nemohla nechat ujít ani bouři kolem hlasování o chat kontrolu. Co se stalo, to jsme dneska probrali. Kdybyste náhodou mířili na Colors of Ostrava, tak se zastavte u Airstreamu Radiožurnálu, který se do Ostravy přesunul z Karlových Varů. A kdybyste neměli ve středu večer v Ostravě co dělat, tak od 8:45 na Chess Global Stage vystoupíme spolu s Janem Charvátem, kterého znáte z naší úspěšné speciální série Extrém. Naslyšenou zítra.
3: Hezké dopoledne, je 10:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Írán dnes zachránil 23 námořníků z nákladní lodi, která se u Hormuzského průlivu srazila s dalším plavidlem. Podle polostátní agentury Fars posádku tvořili pouze zahraniční pracovníci. U poškozené lodi s proraženým trupem zasahuje íránský vlečný remorkér. Incident se stal severně od ostrova Kešm. Ten v noci na dnešek čelil další vlně amerických útoků. Některá města se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj ji sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice, které dlouhodobě řeší sociální problémy, se obávají nedostatku peněz, které získávaly právě ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování na boj s chudobou. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka na severu Peloponeského poloostrova, budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů. Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například závislostmi. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být umístěné děti, které spáchaly trestnou činnost. Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Varují předtím meteorologové s tím, že hrozí taky přívalové deště, silný vítr a až 2 centimetrové kroupy. Rychlý příval vody pak může místy rozvodnit menší toky. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Srbský soud se bude zabývat rolí bývalého ministra dopravy Gorana Vesiče v případu pádu přístřešku na autobusovém nádraží v Novém Sadu. Před 2 roky při něm zemřelo 16 lidí. Tragédie vyvolala rok a půl trvající studentské protesty. Ty ji dávaly do souvislosti s korupcí a netransparentností ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandar Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby. Konkrétní termín jejich konání ale neupřesnil. A začíná 18. ročník festivalu Pouličního divadla Za dveřmi. Na 2 scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale také třeba z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle. Na řadě je doprava na dálnici D5. Komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. U Rudné na 4. kilometru je nehoda, 2 kamiony v pravém pruhu a kolona je ze 6. kilometru na 10 minut. Na D8 po pojíždí kolony na příjezdu do Prahy z Ústí stojí od Zdib až do omezení ve Kbelské, zdržení 20 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná kolona u Středokluk na 5. kilometru a asi 20 minut se stojí před omezením u letiště. Dobře dojeďte. Dnes se postupně na většině území objeví přehánky nebo bouřky a to je velmi silné. Převládat bude velká oblačnost, ale bude teplo. Naměříme 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Na horách se dnes teploty budou pohybovat kolem 21. Tolik zprávy a teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
0: Zhruba za 9 hodin od této chvíle obnoví Spojené státy podle Donalda Trumpa námořní blokádu iráckých přístavů. Cituji amerického prezidenta. Spojené státy americké budou od této chvíle známy jako strážce Hormuzského průlivu. Vzhledem k této roli a v zájmu spravedlnosti jim bude uhrazeno 20% hodnoty veškerého přepravovaného nákladu a to jako náhrada veškerých nákladů nezbytných k zajištění bezpečnosti a ochrany této velmi nestabilní části světa, napsal Donald Trump na Truth Social. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
21: Dobrý den.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
22: Osobnost Plus.
0: Tak Donald Trump oznámil už před pár dny konec té dohody s Íránem a prakticky v zápětí obnovil útoky. Je na tomhle postupu z vašeho pohledu něco špatně v okamžiku, kdy to byla druhá strana, která ji porušila?
21: No špatně z mého pohledu je ta sama skutečnost, že Donald Trump zahájil tuhle válku, jako by to měla být procházka letním sadem. Přitom ve skutečnosti všichni víme z dějin, že jakákoliv vojenská intervence, zejména na Blízkém východě, je často nepředvídatelná, nebo dokonce téměř vždycky je nepředvídatelná. A už jenom proto si myslím, že ta současná situace je prostě produktem té ležérnosti, s níž se pan prezident, vlastně prezident té poslední supervelmoci na téhle planetě, páteční odpoledne rozhodl spolu s izraelským ministerským předsedou a pokud se nepletu, virtuálně tam byl také šéf Mossadu přítomen té diskuzi a rozhodli se, že prostě udělají útok na Irán, protože jak Izraelci přesvědčili pana prezidenta, teheránský režim se položí do 3 nebo 10 dnů.
0: Jenom mi řekněte, vy tedy máte problém s celým tím, že se vůbec konal ten útok, anebo s tím, jak byl z vašeho pohledu nepřipraven?
21: No já mám problém s oběma body, protože jak jistě nejsem sám, kdo si pamatuje, že pan prezident ve svém programu svým voličům a vlastně celému světu sliboval, že ukončí ty nesmyslné nekonečné války, které Amerika zahajovala, jako by to bylo nic, od začátku 21. století. Samozřejmě v důsledku teroristických útoků na Spojené státy v roce 2001, ale po invazi Afghánistánu, kterou ještě možná bylo možno nějak vysvětlit racionálně, následovala válka proti Iráku. A od té doby Amerika byla nejméně 20 let vojensky angažovaná v části světa, o kterém bylo notoricky známo, že jak se tam člověk jednou vojensky vklíní, tak se potom ukáže velmi těžko se odtud zase dostat zpátky, aniž by měl člověk odřená záda.
0: Rozumím tomu dobře tak, že samotný útok na Irán vy jste pokládal za nesmyslnou válku? Protože, víte, proč se ptám? Protože byla a je tady stále prostě nebezpečná země s nebezpečným režimem, která údajně, a tady se musíme spolehnout na tajné služby, vyvíjela jadernou zbraň. Takže v tento okamžik, co vlastně může prezident, jak říkáte, nejmocnější země světa, co vlastně má dělat podle vás?
21: Víte, je to velice zřídka, že bych s vámi nesouhlasil, ale tady musím protestovat proti premise vaší otázky. Říkáte, že zpravodajské služby se rozhodly nebo zjistily, že Irán se snažil vyrábět nukleární zbraň. Ve skutečnosti všech 18 amerických zpravodajských služeb dvakrát formálně informovalo prezidenta Spojených států přesně o opaku. A naposledy se to stalo, pokud se nepletu, v březnu roku 2025, kdy Trumpova vlastní ředitelka všech amerických zpravodajských služeb, Tulsi Gabbard, oznámila formálně kongresu, já jsem tam dokonce byl, že je dohodou všech amerických zpravodajských služeb, že se Irán nesnaží vyrobit nukleární zbraň. Nesnaží vyrobit nukleární zbraň.
0: Všechny nálezy ale, které tam byly učiněny až dosud, tomu odporují, tomu, co říkáte. Tam prostě našel se velmi super zhodnocený uran už, obohacený a tak dále. Lze tyhle zprávy jako, řekněme, ignorovat nebo...
21: No, zase se musíme podívat na fakta. Vzpomeňme si, že v roce 2015 za prezidenta Obamy se pět zemí, všichni členové Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, plus Německo, plus Evropská unie a samozřejmě Irán, rozhodli podepsat dohodu JCPOA. Vím, že se tváříte na mě skepticky, ale byla to dohoda, na které pracovalo nejméně 200 lidí, zejména inženýrů, lidí s doktoráty v nukleární fyzice. A ti dva roky vyráběli systém nebo stavěli architekturu kontroly, kterou nakonec potom tyhle země podepsali.
0: Pozor. Jasně, ale tam, pardon, jedna věc je mít podepsanou dohodu na něco a druhá věc je, co se děje v praxi.
21: Přesně, přesně. A podle té dohody v iránských laboratořích byli inspektoři a především tam byly všude videokamery a je znovu dohodou nebo zpravodajské služby, možná kromě Izraele, souhlasí, že Irán tu JCPOA dohodu z roku 2015 dodržoval. A skutečně můžete se podívat na to, co říkají mezinárodní organizace, které dohlížejí na atomovou energii.
0: To znamená,
21: jejíž inspektoři právě v těch laboratořích byli přítomni.
0: Ale to znamená, že ten obohacený uran, který se tam našel, ten tam někdo dovezl?
21: Ne, ale ten obohacený uran neexistoval do roku 2018, kdy pod tlakem izraelského ministerského předsedy Netanyahua Trump od té dohody odstoupil. A v okamžiku, kdy od ní odstoupil, tak ta dohoda přirozeně neplatila a nezavazovala Iránce, aby ji dodržovali.
1: To...
21: A tak ji začali skutečně porušovat. Takže ten uran, který tam teď je, obohacený na 60 nebo 62%, což je skutečně nebezpečně vysoká koncentrace, a odtud potom skočit na 95%, což člověk už, z čehož přirozeně lze už potom vyrobit nukleární zbraň, to už je jenom velmi krátká cesta. Ale to je důsledek ne dohody z roku 2015, to je důsledek toho, že Trump od té dohody odstoupil v roce 2018.
1: Víte, sám Trump... Na to asi máme jednoduché vysvětlení. Sám Trump ale mluvil o tom, že Irán tu smlouvu prostě nedodržoval. A já když si maně vzpomenu, jak před zraky celého západu se Severní Korea vyzbrojila jadernou zbraní a všichni jako by se koukali a nic, tak jsem prostě opatrná. Už pouhé náznaky něčeho tak jako tragického, jako by byla výroba jaderné bomby zemí, která se chová tak jako Irán, je skoro vykřičníkem, imperativem.
21: Naprosto s vámi souhlasím a tenhle sentiment chápu a respektuji, ale jenom poukážu znovu na fakta, která jsem tady zmínil.
1: Jinými slovy říkáte, pane profesore, že kdyby byl v tuhle chvíli u moci prezident Obama, což je vlastně takový idol liberálních Američanů, takže by Irán byl mnohem slabší než dnes? Takhle to je?
21: No, v té vaší otázce zase vidím dva momenty. Za prvé, si nejsem úplně jist, že liberální Američané obdivují Obamu tak, jak vy si myslíte. Obama sám o sobě říkal, pokud se nepletu, něco jako no drama Obama. Zkrátka, že nerad dělal věci, které dramatizovaly věci, které vytvářely krizová napětí. A výsledkem bylo, že i když v té době demokraté kontrolovali Bílý dům a obě komory kongresu, tak přesto nenašel nikdy odvahu udělat různá opatření nebo prosazovat různé návrhy zákonů, například stran zdravotního pojištění, protože neustále doufal, že získá spojence na druhé straně mezi republikány. To se nestalo, takže výsledkem potom ale byla taková ani to, ani ono, takový kočkopes a to neslavné zdravotní pojištění, které nese Obamovo jméno. Ale co se týče postavení Iránu tehdy a teď, tedy ano, před útokem a po útoku, tak přirozeně před útokem celý svět věděl, že iránský režim je režim fanatiků, nebezpečných lidí, iracionálních lidí, lidí, kteří nepatří do 21. století. A věděli to ostatně především Iránci, dřív než Češi nebo Slováci a Maďaři. A navíc to byla země oslabená tím, že tam režim zastřelil možná několik desítek tisíc demonstrantů, kteří šli do ulic a žádali normální vládu, vládu, která bude podobná ostatním vládám v 21. století. A Napoleon, myslím, říkal slavně, že když váš nepřítel dělá chybu, je třeba ho nevyrušovat. A bohužel v téhle chvíli pan prezident Trump a Netanyahu se rozhodli zahájit válku proti Iránu, o které se domnívali, alespoň Trump, já myslím, že Netanyahu je mnohem racionálnější a inteligentnější.
1: Taky mu jde o víc.
21: A jde mu také možná o víc v jeho zemi díky jejímu postavení. A proto zahájili válku, kterou nevyhráli. A protože Irán tu válku neprohrál, tak vzrostl bez pochyby vzrostl geopoliticky v očích svých sousedů, dokonce i svých teologických nepřátel v rámci islámské komunity na Blízkém východě. A vůbec bych se nedivil, kdyby až tohle jednoho dne skončí, se neukázalo, že Írán se ve skutečnosti stane jakousi místní mocností, neřeknu velmocí, ale mocností. To navzdory tomu, že před válkou to byl pariah, to byla země, kterou nikdo nemohl brát vážně a bylo nemožno si ji vážit v zemi, kde vás zbičovali za to, že jste měla krátkou
1: sukni. Já tomu rozumím, ale vždyť Írán byl mocností, ať se nám to líbilo nebo nelíbilo, i před útokem byl to Írán, který prostřednictvím svých proxy jednotek dělal vlastně útoky na celém Blízkém východě, ohrožoval nejvíc Izrael a tak dále, to všichni vědí. To není přece tak, že kvůli útokům Írán se možná stane mocností. Írán, protože byl mocností, tak se stal zájmem Netanyahua a Trumpa. Já se ptám, je to tak?
21: Já mohu přijmout, chcete-li, s určitým váháním, můžu přijmout to, že říkáte, že i před válkou Irán představoval určitou formu mocenského státu. Ale možná se rozcházíme v tom, že můj názor je, že po té neprohrané válce se Spojenými státy význam Iránu ještě vzroste. A myslím, že ten můj argument je v podstatě selský rozum. Když dokážete obstát proti kombinované síle Izraele a Spojených států, už jenom se podívejme na letectvo, nemluvíme o armádě, nemluvíme o námořnictvu, nemluvíme o vzdušných, o kybernetických mocnostech a podobně. A už jenom to, že se vám podaří neprohrát, z vás bez pochyby dělá významnou zemi.
1: Když se teď blížejí ty podzimní volby ve Spojených státech a Trump se rozhodl, že vlastně půjde do toho rizika těch vysokých cen ropy kvůli té válce, tak co si myslíte, jaká image toho Trumpa vlastně, nebo s jakou imidží ten Trump pro sebe do těch voleb počítá, že budou lidi brát to, že je statečný vůdce silného národa, a nebo že jim zase zvýšil ceny?
21: Víte, já zase nejsem úplně schopen přijmout tu představu, že Trump před rozhodnutím jít do války si říkal, dobrá, mám dvě možnosti. Jedna možnost je, že budu jako pštros předstírat, že problém s iránským nukleárním programem neexistuje a může dojít ke katastrofě. A nebo podniknu nějakou akci, která ten problém prostě bude eliminovat. To by bylo fajn, kdyby to tak bylo. Jenomže já se obávám, že pan prezident se nerozhodl k té válce i za cenu toho, že bude benzín dražší, že vajíčka budou dražší, že všechno může být dražší, že inflace může stoupnout o pár desetin procenta. On se rozhodl pro tu válku v domnění, že nic takového se nestane, protože si neuměl představit, že Írán, který vojensky představuje nic, ten neutrácí na zbrojení ani jednu desetinu toho, co utrácí Spojené státy, tak Irán našel mocnou zbraň, která nemá co dělat s raketami nebo tanky nebo námořnictvem. Je to prostě uzavření hormuzského průlivu, který způsobil, jak se dalo předpokládat, já jsem se o tom učil na americké škole v roce 1979, velmi složitou ekonomickou situaci. Tím, že právě zavřel ten průliv, tady nejde jenom o 20% světové ropy, která tím proudí. Tam jde tak například o hnojiva pro americké farmáře, kteří jsou zoufalí z toho, že nevědí, čím budou hnojit.
1: Tak a teď já se vás ptám, myslíte, že kromě těch zmíněných amerických farmářů, kteří nevědí, čím hnojit budou, tak že dopad na Američany téhle akce bude takový, že republikáni tvrdě narazí v těch volbách? Takhle to myslíte?
21: Nemyslím to tak vůbec. Já myslím, že ty volby jsou nepředvídatelné a nesmíme nikdy si představit, že voliči dělají racionální rozhodnutí. Já nevěřím, že pan Trump uspěl ve volbách už dvakrát, protože voliči byli nespokojení s cenou vajíček nebo s cenou benzínu. A to, že teď jsou vajíčka ještě dražší a benzín mnohonásobně dražší, to také nezpůsobí jeho porážku. Pan prezident je skutečně člověk nesmírně charismatický a představa, že by bylo možno ho nějakým jednoduchým způsobem porazit, protože ceny budou vyšší a jeho sliby nebyly naplněny a zahájil válku, ve které je teď

0: nebo každý americký občan může sloužit jenom dvě období a tohle je jeho druhé a myslím, že snad i poslední, ale každopádně se vracím k tomu, že prostě on přece slavně o sobě řekl, že kdyby někoho zavraždil na 5. Avenue uprostřed dne, tak lidé by ho prostě volili dál. A tehdy to říkal s takovou humorem a s nadsázkou, ale já myslím, že svět, nebo že fakta tohle prokazují. Podívejte se na to, kdo Trumpa volil. Volili ho většinově ženy, které on několikrát urazil. Volili ho Hispánci, o kterých říká, že to jsou zločinci a prodavači drog a podobně.
1: Ne, to je ten náznak té neporazitelnosti, o které mluvím. Když říkáte, má obrovské charisma, nabízí někoho alespoň se zdánlivě srovnatelným charizmatem demokratická strana?
0: Tady moje odpověď bude možná necharakteristicky krátká, ne.
1: No, kde to u těch demokratů podle vašeho pozorování drhne? V čem je ten problém po té, co nemocný Biden se ztratil? Tak proč není ta partaj, zvlášť v téhle době, kdy má jako velmi zhmotnělého soupeře? Tak kde to tam vásne?
0: Je to strana, která prochází velmi složitým vývojem a těžkými problémy, které začaly už za mého života v Americe od 70. let, kdy Amerika v roce 75 utrpěla těžkou porážku ve Vietnamu a nechala tam 60 tisíc padlých. A jedním z důsledků toho byla ztráta sebevědomí, ztráta přesvědčení, které motivovalo generace Američanů, že Amerika není jenom další země, ale že je to etická výzva lidstvu, že je to skutečně šampion svobody a těch hodnot, o kterých můžeme číst v americké ústavě nebo v deklaraci vyhlášení nezávislosti. A když právě demokraté začali pochybovat o tom, že morálně Amerika má cokoliv světu nabídnout, tehdy vstoupil na politickou scénu Ronald Reagan, který s tím svým fantastickým pozitivním přístupem, přátelským úsměvem a jistotou, že Amerika je stále země, která je výjimečná, že to není jenom země jako Dánsko, Švýcarsko, Sri Lanka, že to je prostě něco jako ten nejvyšší forma experimentu lidí, zda si dokážou vládnout bez králů, tyranů, diktátorů a podobně. A tam masově začali přecházet demokratičtí voliči, kteří po generace volili automaticky demokratické kandidáty, ti začali masově přecházet k Ronaldu Reaganovi. To byli elektrikáři, instalatéři, stavaři, zkrátka elita dělnické třídy. A do té doby demokratická strana právě na tady ty hlasy spoléhala. A ty hlasy nejenom ztratila s Reaganem, ale ty hlasy nikdy nezíská zpět.
1: Jasně. No takže já se vás ptám na úplně osobní váš odhad. Kdy má poprvé, jako je to v horizontu let nebo dekád, mají demokraté šanci proti republikánům zabodovat?
0: No, to záleží na tom, kdo bude reprezentovat republikány. Pokud by to měl být znovu Trump, tak bych byl skutečně pesimistický, protože si myslím, že tenhle člověk dokáže vyhrát i za těch nejsložitějších okolností.
1: Zatímco, no, ten už to nebude moc dlouho, jak pokud, jste sám připomněl.
0: Pokud to bude někdo jiný, tak to je potom situace, kterou nejsem schopen vůbec odhadnout, protože pokud to bude republikán, který je asi tak zajímavý, jako bude ten jeho demokratický protivník, tak potom se znovu vrátíme k tomu tradičnímu rozdělení americké scény.
1: Čili teď je to jenom na straně demokratů vlastně honba za charismatickým vůdcem. Nic jiného. Protože od toho se odvíjí všechno ostatní. Je to tak?
0: To je jeden, naprosto souhlasím, to je ten jeden bod. A druhý bod je jednota. A demokraté, protože právě

0: jsou strana, která opakovaně neuspěla, tak jsou rozdělení, šíleně rozdělení, a máte demokraty, kteří jsou skutečně radikální, kteří tlačí na hranice toho, co v Americe bylo běžné v politice, kteří skutečně jsou nalevo od středu. Lidé, kteří mluví o všeobecném zdravotním pojištění, což je neamerická představa. A tihle lidé jsou ve vlastní straně víc a víc úspěšní, zatímco ale ten tradiční stranický establishment se na ně dívá jako na problémisty, kteří právě straně ukrádají nebo berou voliče.
1: Profesor Igor Lukeš z Bostonské univerzity byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
0: Naschranou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Rusko čelí ukrajinským útokům na plavidla v Azovském moři. Kreml proto zvažuje odklonění lodní dopravy. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Zhruba polovinu zaviní sami uživatelé. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho také, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Už skoro 2000 hektarů lesa spálil požár nedaleko Paříže. Plameny se šíří nedaleko zámku Fontainebleau. Bojuje s nimi 850 hasičů. Policisté a četníci už evakuovali stovky lidí.
4: Oheň se přiblížil k domům. Bezpečnostní složky rozhodly o evakuaci celé severní čtvrti obce Vodué. Četníci procházeli s tlampači v ulicích a pak klepali na dveře, aby varovali obyvatele.
5: Popsal televizi BFM evakuovaný obyvatel Daniel Bian. Do hašení se zapojuje několik hasicích letadel a taky vojenské buldozery. Požár přerušil provoz na části dálnice A6 a komplikuje dopravu i na dalších silnicích. Policie zadržela dva lidi podezřelé za žářství. Jedním z nich je 18-letý muž, kterého policisté zadrželi se zapalovačem a rukama odsazí. Z Francie Martin Baluch a Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila lodní dopravu. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu. Ukrajinské drony během noci zaútočily taky na ropnou a energetickou infrastrukturu v evropské části Ruska nebo na okupovaném Krymu. V Česku roste počet nehod elektrokoloběžek. Za první půl rok jich policisté letos řešili více než 400. Předloni jich bylo za celý rok kolem 500. Ve zhruba polovině případů si za nehodu můžou sami jezdci.
6: Na Jižní Moravě bouralo podle policie do konce června letošního roku 44 jezdců na elektrokoloběžkách. Loni evidovala 27 takových nehod. Jeden z nejaktuálnějších případů je ze začátku července z Břeclavi. 22-letý muž řídil koloběžku opilý, na hlavní silnici kličkoval, jel do protisměru a nakonec narazil do obrubníku a boural. Nadýchal skoro 2 promile. Téměř třetina jezdců elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: A jaká je situace na silnicích v 11 hodin a 4 minuty? Dálnice D52 z Mikulova do Brna je neprůjezdná. Za sjezdem na Židlochovice na 13. kilometru provoz blokuje kamiona, nedá se projet. Poslední možný je sjezd na 16. kilometru. Na dálnici D8 popojíždí kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, stojí od Zdib až do omezení Vekbelské, zdržení 20 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná kolona u Středokluk na 5. kilometru a asi 20 minut se stojí před omezením u letiště a ucpává se také výjezd z Prahy od Evropské k letišti. I tady je kolona na 20 minut a na silnici 3 zdržení za výjezdem z Benešova do Prahy. Předmračí je omezení a kolona z konce Benešova je na 15:15. Přejeme šťastnou cestu. Do Česka míří bouřky, můžou být i velmi silné, s přívalovými liáky, 2-centimetrovými kroupami a nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Výstraha meteorologů, která začíná platit právě teď pro celou republiku, potrvá až do 22 hodin. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy bude až 32 a na horách pak kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čekají peníze a vliv.
7: Před půl rokem představila vláda Andreje Babiše ambiciózní hospodářskou strategii s názvem Česko – země pro budoucnost 2.0. Cílem je během příštích 4 let změnit ekonomiku tak, aby v ní převažovala vysoká přidaná hodnota a stali jsme se jakýmsi inovačně technologickým centrem Evropy. Co vládní politici zatím proto udělali a co je reálné splnit? Téma probereme se zmocněncem pro plnění hospodářské strategie Ondřejem Dočkalem. Zeptám se na to i šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje a ekonoma Tomáše Dvořáka. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Celkem 160 opatření obsahuje zmíněná hospodářská strategie vlády, které se mají splnit během 4 let. Za první půl rok je jich hotovo v klíčovém rezortu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka asi 5. Většinou jde o změny v energetice. Vláda například snížila ceny energií tím, že za domácnosti a firmy platí poplatek za obnovitelné zdroje. Na podporu má také dosáhnout více firm z energeticky náročného průmyslu. Podle zmocněnce pro plnění hospodářské strategie Ondřeje Dočkala se pak ještě letos chystá také nový tarifní systém pro ceny energií a klíčový bude také nový stavební zákon, který má urychlit dlouhé povolovací procesy. Jak to vypadá s ambiciózními investicemi slíbenými vládou a co zajímavého se rozhodlo podle zmocněnce Ondřeje Dočkala už v minulých měsících, to jsme probrali u nás ve studiu.
8: Z čeho mám největší radost je teďko nedávné schválení vládou české účasti na AI Gigafactory, protože když se podíváte, jak stát jako Česká republika se může dostat do pozice, kde by mohl hrát nějakou roli v AI, tak ta infrastruktura je klíčová. Tenhle ten projekt, pokud se nám podaří ho vyhrát, je to ještě jako soutěž v rámci Evropské unie, ale vláda se za to postavila, tak vlastně zajistí, že česká věda, ale i česká státní správa a české firmy budou mít přístup k AI infrastruktuře, kdy ji potřebují, v rozsahu, jak ji potřebují, za rozumné ceny a i potenciálně v citlivých případech, jako například armáda, protože ta infrastruktura bude domácí. Takže pro mě osobně nejdůležitější posun je tohle.
7: Vláda rozhodla, že poskytne 15 miliard jako kofinancování k dotaci Evropské unie, která už byla předtím schválená. A dalších 70 miliard do toho mají vložit právě soukromí investoři, je to tak?
8: Ano, přesně tak. Tam je vlastně model kofinancování Evropská unie, stát a soukromý investor. že vlastně takhle je to nastavené centrálně.
7: Při mě při představení té hospodářské strategie, tak Karel Havlíček trochu zpochybnil, jestli stát těch 15 miliard na to vydá. Tomu jste věřil, že by to třeba vláda tu dotaci na tenhle projekt, o kterém říkáte, jak je důležitý, nedal?
8: Rozhodně. My jsme si to detailně vyhodnocovali a ono v době, kdy jsme schvalovali hospodářskou strategii, tak ještě nebyly známé podmínky té výzvy. A ono se dát z veřejných peněz 15 miliard do něčeho, aniž bychom věděli, jaké tam budou podmínky a jestli je to nejlepší řešení, by podle mě nebylo zodpovědné. Takže my, a tam je rozdíl oproti minulé vládě, my jsme k tomu udělali detailní analýzy, napočítali jsme si, jak vychází business case, mapovali jsme, jestli je tam skutečně poptávka ze strany české vědy, české veřejné správy, ale i českého biznesu, aby jsme věděli, že to rozhodnutí dává smysl, aby se nestalo, že dáme 15 miliard na investici, která nebude mít návratnost v žádné rovině.
7: A vláda podle vás minulá, která ten projekt rozjela, podala tu žádost, tak neměla tyhle informace?
8: My, když jsme nastupovali aspoň na MPO, nemůžu mluvit za vládu, tak AI Gigafactory nebyla zpracovaná analýza. Nebyl žádný pohled na to, jestli potom skutečně je poptávka. Byl to spíš politický projekt. Vlastně tehdejší plán bylo o tom rozhodnout na vládě už v lednu. Což vzhledem k tomu, že k tomu prostě nebyly analytické podklady, tak by za mě bylo rozhodně problematické. Že já sám jsem to na začátku brzdil, protože jako AI infrastruktury se dneska po světě staví strašně moc. Jsou i obavy, že jí bude příliš. A bylo potřeba si počkat až na parametry toho projektu.
7: Já se posunu k takovému obecnějšímu cíli té hospodářské strategie, o kterém mluvil také třeba premiér Andrej Babiš při tom představování. A to bylo, jako stát se více zadlužíme, protože budeme více investovat, tím zrychlíme ekonomický růst a v budoucnu se nám to vrátí. Můžete říct po tom půl roce, kam směřují nebo budou směřovat ty investice státu a jaký dopad to bude mít na ekonomický růst?
8: Tam je potřeba rozlišit investice celkové a investice státu. Primární hledisko, jak se na to díváme, je, že v hospodářské strategii jsme si vytyčili prioritní investice, které by se měly stát, ale ideálně bychom chtěli, aby je nemusel platit stát nebo veřejný sektor. Pro každý projekt, který dává smysl, hledáme nejdřív, jak ho zaplatit z jiných zdrojů. A pokud je potřeba spoluúčast státu, tak hledáme nástroje, jak ji udělat co nejmenší. To znamená využívat třeba Národní rozvojovou banku, využívat PPP projekty, využívat různé nástroje, kde je nějaké kofinancování ze soukromého sektoru. Pokud se ptáte přímo na to, kam půjdou nejvíc peníze státu z toho, co v hospodářské strategii je, tak kde ten model kofinancování ze soukromého sektoru moc nejde udělat, je školství. Takže tam počítáme s velkým nárůstem výdajů ze státního rozpočtu a do nějaké míry věda, výzkum, inovace. Tam počítáme, že ten nárůst těch soukromých prostředků a těch veřejných bude zhruba stejný. V těch ostatních oblastech, jako třeba energetika, tam my máme pohled na to, co by se mělo stát, ale může to zajistit soukromý kapitál.
7: Když se podívám do nového fiskálně strukturálního plánu Ministerstva financí do roku 2030, tak tam vlastně to zadlužení státu neroste, ono se má zvýšit v příštím roce, jenom se to prostě odkládá o rok, kdy má začít potom konsolidace a má zase klesat to zadlužení státu a upřímně oni nijak se nezvedají ani investice ze strany státu, tak nějak stagnují kolem úrovně z roku 2025.
8: Když se podíváte na investice státu, jako České republiky,
7: myslím, tak národní investice, ano. Oni ty evropské dokonce budou klesat, protože končí národní
8: ale
7: plán obnovy.
8: My v téhle metrice jsme relativně hodně vysoko. Takže problém České republiky nebyl, že by těch investic, které nějakým způsobem plynou ze strany státu, bylo málo v objemově, ale že se nedělali chytře. Že tam nebyl ten princip, že třeba za jednu korunu, co dá stát, tak se na to napáruje několik korun ze soukromých zdrojů. To je jedna věc. Druhá věc je, my když se podíváme na nápočet rozpočtových dopadů přímo těch opatření, co jsou těch hospodářské strategii, tak nám to vychází tak, že první dva roky od náběhu těch hlavních opatření, což je teďko rok 2027-2028, tak jsou rozpočtově negativní. Je tam nějaký jako dodatečný rozpočtový výdaj, který je z velké části způsobený právě tou kapitolou školství. Ale vlastně už třetí, čtvrtý rok, díky tomu, že většina těch investic se realizuje v kombinaci se soukromým sektorem a nějaké ty věci už mají návratnost čase, tak ten samotný fiskální dopad těch věcí, co jsou ve strategii, není negativní. Ještě jedna věc, kterou bych k tomu ale dodal, je, že hospodářská strategie neřeší fiskální konsolidaci. pro mě to jsou jako spojené nádoby, ale jsou to pořád dvě nádoby. V hospodářské strategii nemáme daňovou reformu, což je samozřejmě něco, nad čím se dá v nějakém střednědobém horizontu uvažovat.
7: Když se vrátím tedy k těm investicím do školství, o kterých mluvíte, jakože to je to klíčové tedy pro stát, tak samozřejmě proti tomu asi nikdo nemůže nic mít. Úspěšné země, severské, Finsko, postavili svoji ekonomiku právě na dlouhodobých velkých investicích do vzdělávání. I v té hospodářské strategii jsou lidé jako hned první bod. Co si pod tím konkrétně představit, tedy že teď ty příští dva roky budete výrazně zvyšovat investice do školství? Co to znamená v nějakých číslech?
8: Jsou tam potřeba dvě věci. Není to jenom o penězích, je potřeba do školství dát víc peněz a upravit systém řízení, ať už vysokých škol nebo na úrovni středoškolské soustavy. Ale co se týká těch peněz samotných, tak my tam vlastně máme kvantifikovaný cíl, že celkově bychom se chtěli dostat na to, aby do školství šlo aspoň tolik procent HDP, jako je průměr OECD, což znamená navíc desítky miliard ročně oproti tomu stavu, jak je to dneska.
7: Myslím, že to... v té strategii je přímo 6% HDP.
8: Ano.
7: Uveden. A teď je 5,2.
8: Zároveň máme tam naformulováno, že chceme na ten průměr OECD, takže záleží, jak se to bude vyvíjet, ale někde tak tam budeme, což je hodně peněz. Neznamená to, že by jsme zvýšili kapitolu rozpočtu školství příští rok o 80 miliard. Znamená to, že postupně chceme, aby jsme se tomuhle blížili. Ale samozřejmě, ale aby jsme se tam mohli dostat, tak už příští rok je jednoznačně potřeba navyšovat rozpočet ministerstva školství.
7: O desítky miliard, jo?
8: Neřekl bych, že příští rok o desítky miliard, ale řádově o minimálně vysoké jednotky miliard příští rok nebo 10, možná 20.
7: A do jakých oblastí tedy primárně třeba příští rok?
8: My to tam máme kvantifikované i v rámci toho, že bychom nechtěli, aby se výrazně změnilo to, jaká část těch peněz jde do terciárního vzdělávání versus do těch stupňů předtím. Jedna část školství, a to paradoxně nejde z velké části přes ministerstvo školství, která je podfinancovaná v České republice, jsou školky, kdy vlastně OECD do té metodiky počítá i školky, takže tam bude potřeba taky navýšení.
7: A když se zeptám ještě úplně jednoduše, tady existuje v tuto chvíli nějaký seznam veřejných investic státu, který chce udělat a jakou od toho tedy očekává návratnost nebo jakým způsobem to podpoří ten ekonomický růst?
8: V tuhle chvíli neexistuje, ale pracuje se na tom. A dneska je to ve fázi, že jednotlivá ministerstva připravují svoje investiční plány ve smyslu baterie investičních projektů v jejich gesci, která by se měla realizovat. Potom další krok je vyhodnotit si, co z toho dává smysl, jakou to má návratnost, jakým kanálem by se to mělo dělat.
7: A dokdy to má být hotové?
8: Já, jestli se pamatuju správně, tak hospodářské strategie to máme do roku 28.
7: Ještě se zeptám na byty, protože to je velké téma. Zmiňuje se o tom také hospodářská strategie, že do roku 2030 má stoupnout počet nově dokončených bytů na 50 tisíc za rok, tady asi o 20 tisíc ročně víc než doposud. Také chce stát přímo stavit 10 tisíc bytů ročně pro klíčové profese, seniory a mladé. Tohle se daří? Letos stát postaví 10 tisíc bytů?
8: Ne, ten cíl je tam formulovaný tak, že do roku 2030 bychom se chtěli dostat na tuhle úroveň. Ono to nejde z roku na rok, protože ty projekty trvá připravit. Na druhou stranu, dneska už na Ministerstvu pro místní rozvoj mají připravené projekty na tisíce státních bytů. Je tam spousta otázek, ten cíl, co máme zadefinovaný, tak je hodně agresivní, to bez sporu, kde já si myslím, že v nějakých oblastech bychom mohli být v hospodářské strategii ambicioznější. Tady si myslím, že to je na hraně toho, co se realisticky dá zvládnout. Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska. Takže jsou tam synergie s jinými věcmi, co se dějou. A já si myslím, že ten cíl je jako hodně ambiciozní, ale realistický. Takže pokud to bude dál priorita, pokud se na tom bude poctivě pracovat, tak si myslím, že do toho roku 2030 se můžeme na tohle číslo dostat.
7: Zeptám se ještě na ty soukromé investice. Vy jste je kvantifikovali ve strategii, jako, že by měly dosáhnout asi 3 bilionů do roku 2030. K tomu jejich uvolnění mělo přispět tedy to, že se zlepší prostředí pro investory. Vláda slibuje třeba, že sníží korporátní daně, že udělá různé daňové pobídky, zrychlené odpisy. při investicích do vědy, výzkumu a tak dále. Co se děje v téhleté oblasti? Je to pořád jako relevantní, je to na stole, když už máme tedy po volbách?
8: Rozhodně je. Jedna z velkých věcí, na které pracujeme a která by měla být účinná od 1. ledna 28, pokud dopadne všechno tak, jak si představujeme, jsou právě zrychlené odpisy, což je jako velký a na začátku i drahý nástroj na to, jak nastartovat soukromé investice.
7: A čeho by se měly týkat?
8: Měly by se týkat odpisových tříd, které mají vyšší přidanou hodnotu. A my ještě diskutujeme různé návrhy, ale tak, jak se většinou povedlo nakopnout investice v zahraničí přes zrychlené odpisy, bylo u toho, co tvoří přidanou hodnotu, takže třeba nějaké mikroskopy nebo pokročilé technologie, a nechat firmy tohle odepisovat hodně rychle, třeba hned v prvním roce. Takže to najednou jako účetně i v cashflow pohledu hodně pomáhá tomu tyhle investice dělat. Samozřejmě nedává smysl zrychlovat odpisy třeba na auta, protože to jestli se firemní flotily aut obnoví jednou za 3 roky nebo za 2, to ekonomiku nenakopne, ale v těch třídách, kde to ekonomice pomáhá, tak tohle je pro nás ten klíčový nástroj. Zároveň ale pracujeme na řadě věcí, jak odbourávat byrokracii. A zase jsme v kontaktu i s investory, kteří přemýšlí o tom, že by do České republiky přišli. A často právě to, jak stát umí udělat to prostředí příjemné pro ty investice, pro to, aby se daly realizovat, aby se nezasekávaly na administrativních bariérách, tak je ten faktor, co může rozhodovat. Takže tam probíhá snaha ve spoustě směrů. Nakonec pro nás to je o tom, že ty soukromé investice přijdou, když jim zaručíme rozumnou návratnost. My u některých těch investic, co chceme, aby se staly, tak chceme pracovat přes Národní rozvojovou banku nebo přes EIB na tom, aby se z nich staly zajímavé projekty s komerčně kompetitivním výnosem pro soukromý kapitál.
7: Vy jste ekonom, co si myslíte tedy o tom slibu, že by se měla snížit korporátní daň 21% na 19% a k tomu ještě daňové odpisy, zrychlení a tak dále? Pro stát to bude hodně nákladné.
8: Kdyby se udělalo obojí, tak je to hodně drahé. Pro hospodářský růst jsou relevantní zrychlené odpisy. Snížení té korporátní daně by tomu nepomohlo.
7: A bude nebo nebude?
8: To myslím, že není na mě, abych komentoval, ale rozhodně tam probíhají ostré diskuze.
7: Tolik Ondřej Dočkal, zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jak vláda plní svou ekonomickou politiku pohledem tuzemského biznisu? Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje se za pár měsíců nedají dělat velké závěry. Firmy ale oceňují hlavně snížení cen energií přes osvobození od poplatků za obnovitelné zdroje a očekávají další kroky, upozorňuje Jan Rafaj.
9: Jednoznačně musíme dotáhnout ceny energií pro energeticky náročný průmysl, protože to snížení, které přišlo, bylo dobré, nicméně ve srovnání s tou globální konkurencí nedostačující. A se zdá se, že jediný vhodný model po všech jednáních v Bruselu se jeví jako německý model přes ten takzvaný CISAF, to znamená jakási dotovaná energie pro specifikovanou skupinu těch, na kterých to skutečně dopadá nejvíce, kompenzovaná jejich investicemi do budoucích technologií nebo lepších technologií. To si myslím, že je jedno z klíčových věcí. Dotažení startupového zákonu, další věc vysokoškolského zákona, skutečně dotažení novely stavebního zákona. A pak samozřejmě pro nás je důležité celá diskuze kolem státního rozpočtu, zda tam bude dostatek prostředků na investice do výzkumu, vývoje, inovací a proti tomu nebudeme zbytečně pálit peníze na čisté prožírání, to znamená provozní státy nebo mandatorní výdaje.
7: Kromě zrychlených odpisů investic do technologií s vyšší přidanou hodnotou, o kterých mluvil zmocněnec Dočkal, průmyslníci chtějí prosadit u vlády i vyšší podporu výzkumu a inovací, ať už přes jasnou metodiku jejich daňového zvýhodnění pro firmy, tak i přes vyšší investice státu, upozornil dál Jan Rafaj.
9: Jestli všechno ostatní bude nakonec dostávat peníze a tady nebudeme vidět ten nárůst, tak z hlediska biznesu nebudeme vidět skutečné naplňování slibů téhle vlády, protože hospodářská strategie 2.0 i programy prohlášení vlády jednoznačně říkají, že chtějí posouvat zemi do vyšší přidané hodnoty a to je jediná cesta.
7: Pokud jde o podporu vládního slibu plošně snížit firemní daně z příjmů, podle Rafaje záleží, jaký máte biznis. Pokud zrovna neinvestujete, chcete nižší daně. Pokud ano, chcete rychlejší odpisy. Sám je pro druhou cestu. A co zatím považuje za největší chybu vlády?
9: samozřejmě naprosto nepřijatelné, špatné pro českou zemi a českou ekonomiku diskuze o zkrácení věku do odchodu do důchodu. To je špatný signál v době, kdy tady Dánsko schvaluje 70 let, vedle toho Německo před 14 dny schválilo svůj nový koncept, model a tak dál. Na 68 letech Česká republika jde zpátky ze 67 letech. Ten signál je strašně špatný, s dramatickými dopady do budoucích státních rozpočtů, k tomu diskuze o ještě štědřejší valorizaci, k tomu diskuze o předčasných důchodech je zásadní dopad na státní rozpočet. A už jsem před chvílí zmínil i to, že tahle vláda se snaží nerozlišovat při tom schodku státního rozpočtu mezi strategickými investicemi, které mají přinést budoucí výnos, a navyšování mandatorních a provozních výdajů státu, je prostě trestuhodné určitě a pro ekonomiku velmi špatné, a to je něco, co prostě se proti tomu bude muset zásadním způsobem vymezovat.
7: Řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. A co ukázal první půlrok o ambiciózním slibu hospodářské strategie, že vláda zařídí během 4 let 3 biliony korun investic do transformace tuzemského biznisu? A to pohledem ekonoma? Vypadá to spíš nereálně, říká Tomáš Dvořák z britské analytické a poradenské společnosti Oxford Economics.
10: Každá strategie je jenom tak dobrá, jak dobrá je implementace. A vzhledem k tomu, že vládní období jsou 4 roky, tak se musí lidově řečeno švihat. A ty 3 biliony, o kterých se mluví, já vím, že vláda má v plánu, že velká část z nich bude ze soukromých zdrojů. Nicméně, když se člověk podívá, zkusí vyčíslit ta opatření ve strategii, tak dojde k tomu, že zhruba 0,5 až 1 bilion korun bude ze zdrojů veřejných. A pak se počítá s nějakým poměrně optimistickým pákovým efektem, který vlastně zmobilizuje ten soukromý kapitál. A jenom pro ilustraci. Celkový objem hrubých fixních investic v ekonomice za loňský rok bylo 2,3 bilionu korun. A jestli se ta hospodářská strategie má rozložit do 5 let, tak to máme 500 miliard korun ročně, to znamená 20 až 25% nárůst investicích. To je ohromné číslo, které si myslím, že se v historii samostatné České republiky nikdy nestalo.
7: Čili připadá vám to nesplnitelné?
10: Připadá mi to nesplnitelné, ano. Já rozhodně řeknu, že kdyby se skutečně splnila ta opatření, která jsou v té strategii vytyčená v energetice, ve stavebnictví, ve vědě, vzdělání, výzkumu, která já všechny považuji za velmi dobrá, tak by to rozhodně vedlo k navýšení investic i těch soukromých. Stejně tak mluví se o zavedení daňových odpisů, to bude mít nepochybně pozitivní efekt na investice. A tady se řádově baví o desítkách, v lepším případě nějakých nižších stovkách miliard korun, 3 biliony opravdu hodně.
7: Žádnou smrští veřejných investic nepočítá na rozdíl od hospodářské strategie ani již dříve zmiňovaný rozpočtový výhled vlády do roku 2030. Investice jsou v něm zhruba na stejné úrovni, jako byly loni. A stejně tak plán neočekává ani výrazně rychlejší růst ekonomiky, pokračuje Tomáš Dvořák.
10: Co tam je, a to možná prošlo u mnoho lidí bez povšimnutí, je, že ten fiskální strukturální plán nepředpokládá žádné zvýšení potenciálního růstu. To znamená, čeho, jakého růstu je ekonomika schopná, pokud má plně využité kapacity. A tam bychom čekali, že pokud budeme skutečně produktivně investovat, tak se ten potenciální růst zvýší. A ten fiskální strukturální plán to nepředpokládá.
7: Ten růst ekonomiky vlastně i v těch příštích 4 letech pořád se pohybuje kolem 2-2,5% maximálně.
10: Je to přesně tak, dokonce do budoucna bude trošku zpomalovat, což vidíme i vlastně v tom trendovém zpomalování té české ekonomiky.
7: I když by tedy vláda ekonomiku nakonec nějak výrazně nezrychlila, dá se říct, že i tak je na tom české hospodářství už alespoň dobře a už nejsme nemocným mužem Evropy, jako jsme právě podle Tomáše Dvořáka byli spolu se sousedním Německem v době po covidové pandemii.
10: V růstu HDP, což byla ten hlavní bod té diagnózy nemocného muže, tak tam už nejsme poslední, to dneska je skutečně Německo, ale stále jsme na chvostu. Vlastně HDP za poslední 6 let vyrostlo o méně než 6%, to znamená méně než procento za rok, to není dobrý výsledek. Průmysl víceméně stagnuje tam, kde bylo v roce 2019, co se objemu produkce týče, ale tam dochází vlastně pod povrchem k poměrně velkým strukturálním změnám. Došlo právě k útlumu těch energeticky náročných sektorů, jako je chemický průmysl, výroba materiálu, hutnictví. Zároveň některé sektory prožívají poměrně dobré období, to je automotiv, elektrotechnika, takzvané čisté technologie, ve kterých se Česku opravdu velmi daří a samozřejmě tady zbrojařský průmysl v posledních letech. A u reálných příjmů my jsme vlastně v prvním kvartálu letošního roku konečně dosáhli té úrovně reálných mezd z roku 2019. Tady se bavíme o hrubé průměrné reálné mzdě, v tom čistém vyjádření už jsme tu úroveň překonali dříve. Ale ten asi hlavní bod, co bych tady zmínil, je, že od roku 2019 v Česku neroste produktivita práce. Ten nárůst je asi 1,5% za 6 let, je mizivé. Z větší části to bylo všechno v minulém roce. A to je vlastně ta plíživá nemoc. Jestli jsem možná kontroverzně označil Česko za nemocného muže Evropy, tak to je ta plíživá nemoc ekonomiky.
7: Čím to je? Nedaří se nám zvyšovat vlastně tu hodnotu té produkce?
10: Je to přesně tak. Vlastně veškerý růst, co jsme za těch 6 let měli, těch 5,5% nebo kolik, bylo všechno taženo buď to toho, že nás pracuje víc, a to jsou zejména Ukrajinci, kteří k nám přišli po ruské invazi, anebo že pracujeme více hodin. A v odpracovaných hodinách už jsme předtím byli vlastně takový negativní premianti Evropy. A ve většině evropských zemí je ten trend opačný. Počet hodin se snižuje, u nás roste. Takže vlastně makáme více a to není udržitelný zdroj růstu.
7: Říká Tomáš Dvořák z Oxford Economics. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Mluvili jsme také s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem a naším hlavním hostem byl zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie vlády Ondřej Dočkal. Loučí se Jana Klímová a poslouchejte dál pořady Plusu.

0: Hezké dopoledne, je 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Poslanci jednají o dálničních známkách. Ministerstvo dopravy navrhlo, aby se jejich cena každý rok automaticky nezvyšovala. Za tu roční by tak řidiči platili 2570 korun i v příštích letech. Slevy pro nízkoemisní auta zůstanou platné i nadále. Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Prezident Petr Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové nebo zástupci mládežnických organizací parlamentních politických stran. Dnes je to 10 let od teroristického útoku ve francouzském Nice. Tehdy Francouz tuniského původu vjel kamionem na tamní anglickou promenádu do davu lidí slavících den dobytí Bastily. Zemřelo 86 lidí a další stovky utrpěly zranění. Útočníka policie zastřelil. Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. A v Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer uvidí snímek Mamma Mia. Na středy připravili organizátoři sérii koncertů. Soboty nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Kromě toho můžou lidé navštívit i výstavu Rudolf II. Ožívá. Program na zámku potrvá do konce srpna. A ještě informace pro řidiče dálnice D52 z Mikulova do Brna je neprůjezdná. Za sjezdem na Židlochovice na 13. kilometru provoz blokuje kamion. Nedá se projet, dopravu policisté odklánějí na 16. kilometru. Na D8 po pojíždí kolony na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem stojí od zdip až do omezení Vekbelské, zdržení 20 minut. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova začíná kolona u Středokluk na 5. kilometru a asi 20 minut se stojí před omezením u letiště. Dobře, dojeďte. Dnes bude převládat velká oblačnost, postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné a teploty vystoupí na 26 až 31, na jižní Moravě až na 33 stupňů. Tolik zprávy a začíná Interview Plus.
2: Povodí Moravy se snaží zachránit ryby v Dyji před přemnoženými sinicemi. Novomlýnská přehradní nádrž na Břeclavsku se s bakteriemi potýká již řadu let. Horké počasí přišlo ale letos o dost dřív a v kombinaci se suchem vytváří ideální podmínky pro sinice, které rybám ve vodě berou kyslík. Proč zelený povrch zejména v létě pokrývá většinu českých vod? A lze se proti sinicím preventivně bránit? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
2: Naším hostem je geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Máte aktuální informace o tom, jak se mění situace na řece Dyji?
3: Tak mám informace zprostředkované pouze přes média, ale ta situace se tam opakuje, nechci říct každoročně, ale velmi často. Čili úhyny ryb pod Novomlýnskou nádrží způsobené teplou vodou, přemnožením sinic a nadbytkem fosforu.
2: No, vzhledem k tomu, jak sám říkáte, že ty problémy v Dyji trvají několik let, v roce 2022 v ní uhynulo 40 tun ryb. Je ta situace letos nějak mimořádná?
3: No, bohužel možno konstatovat, že mimořádná není. Možná je letos povodí Moravy lépe připraveno to nějak řešit, ale ty možnosti jsou ve skutečnosti velmi omezené, protože ten hlavní důvod, proč v řece Dyji pod Novými Mlýny ubývá kyslík, protože to je to, co hubí ty ryby, ten nedostatek kyslíku, je velká eutrofizace vody v celém povodí Dyje, včetně dvoumlýnských nádrží. A ta eutrofizace spočívá v tom, že je tam velké množství fosforu. A odstranit z velké nádrže to množství fosforu je prakticky technicky nemožné. A protože neustále také v krajině ubývá vody, tak bych tak řekl lidově, ta polívka je čím dál tím hustší. To znamená, ty koncentrace fosforu rostou, ty průtoky klesají a množství se nic roste.
2: Jak se tam ten fosfor dostává?
3: Ten fosfor se tam dostává z různých zdrojů, ale tady si nutno uvědomit, že vlastně největším zdrojem fosforu je člověk sám, protože my vyprodukujeme v průměru asi 2,5 gramu fosforu denně, kde asi 2/3 z toho jsou prostě naše exkrementy, náš metabolismus, protože potrava, kterou jíme, obsahuje velké množství fosforu a ten se v těle nijak příliš nezadržuje. Takže to jsou ty exkrementy. Druhá věc je chemikálie, které používáme v domácnosti, což jsou prací prášky, prostředky do myček, mycí, ty všechny obsahují fosfor. A pokud ty odpadní vody nejsou dostatečně čištěny, tak většina toho fosforu skončí ve vodě.
2: No a dá se říct tedy, že řeka Dyje, nebo spíše Novomlýnská přehrada, je něčím specifická, že je v ní právě fosforu více?
3: No, ono v ní je fosforu více, protože je vlastně na konci velkého povodí. A vlastně, že jo, v povodí té Novomlýnské nádrže leží třeba Brno. Jo, takže prostě obrovská aglomerace, která je zdrojem velkého fosforu, no ale je to na úrodné jižní, no stále ještě úrodné jižní Moravě, kde se hodně hnojí. Takže ten fosfor pochází také hodně ze zemědělství. A neustále, jak už jsem řekl, v krajině ubývá vody, prostě za posledních 30 let ubylo v povrchových vodách prostě 20-30% vody, prostě je pryč, zmizela. Zmizela, protože je čím dál tím teplej, ona se prostě odpařila. A současně je ta voda čím dál tím teplejší. Čili ty podmínky pro růst synic se vlastně neustále zlepšují.
2: No, povodí Moravy se snaží manipulací na jezech v případě řeky Dyje umožnit rybám únik. Dobrovolní hasiči zase přečerpávají vodu v řece, aby se do ní dostal kyslík. Lze udělat za dané situace ještě něco víc?
3: Já se obávám, že nelze. Protože jediné, co by pomohlo, je odstranit tu příčinu, to znamená to velké množství fosforu, které se do těch nádrží dostává. A to znamená vlastně zlepšit výrazně čištění odpadních vod v tom povodí, ale současně taky velmi dbát na to, aby se ten fosfor nedostával přímo do nádrže. Jo? Přímo z toho těsného okolí nádrže, okolo těch nádrží, ty jsou rybářsky velmi atraktivní a nevěřil byste tomu, že prostě jak velké množství fosforu se dostane do vody například s rybářskými návnadami. Jo? Když se prostě chytají kapři a pak se jako provnadí se to nějakým krmivem, které obsahuje hodně fosforu obvykle, tak vlastně...
2: Takže v podstatě skrze ty návnady?
3: Skrze ty návnady, ano. A pak další věc je ta, že třeba se tam dosazuje spousta ryb a ty ryby, část těch ryb samozřejmě uhyne v té nádrži a vlastně zase uvolní veškerý ten fosfor ze svých těl do té vody. Je to hrozně komplikovaná situace, ze které není jednoduchá cesta, ale samozřejmě čistit a dbát na to, aby nikde nebyly nějaké černé výtoky nečištěných odpadních vod do té nádrže, ale i do těch řek, které do té nádrže.
2: Já jsem se dočetla, že rybáři u Dyje tvrdí, že se situace zhoršuje také tím, že nefouká vítr. Jak to může řece pomoct?
3: No, když nefouká vítr, takhle, když fouká vítr, tak zrovna na té Novomlýnské nádrži, která je velká, tak samozřejmě čeření hladiny přinese do vody kyslík. To je pravda. V tu chvíli, kdy nefouká vítr, tak se nepromíchává ta hladina a tím pádem se ten kyslík nedostává do vody i tímto způsobem.
2: A jakým způsobem vlastně tedy synice odebírají kyslík?
3: No, několika způsoby. Za prvé, synice jsou organismus, který má fotosyntézu, to znamená, že přes den produkuje kyslík. Ano, fotosyntéza produkuje kyslík, oni vlastně tu vodu do jisté míry přes den okysličují. Ovšem v noci, kdy ta fotosyntéza neběží, protože nesvítí slunce, tak oni naopak ten kyslík spotřebovávají, protože oni také dýchají. Takže oni ho v noci spotřebovávají na své dýchání. Další věc je ta, že například pokud se je taková situace, že z té novomlýnské zdrže se vlastně vypustí nějaká dávka senic přímo do té řeky, tak ty senice v té řece uhynou, protože jich je tam najednou příliš mnoho, není tam pro ně prostě dost životního prostoru. A v tu chvíli, kdy se ta těla rozkládají, tak to samozřejmě spotřebovává také velké množství kyslíku. Čili ten problém je jako několika vrstevný.
2: Takže řešení to, že by se vypustili do vody, do řeky, která pro ně není příznivá, to je nemožné. Že jak říkáte, stejně by té vodě škodili.
3: Ano. Kromě toho teda senice taky produkují toxíny, jako jo, ale to zrovna v případě tady toho úhynu ryb není ten kruciální důvod úhynu. Tam prostě dojde k tomu, že prostě v noci, to se stává v noci prostě v té řece dojde kyslík. Třeba přes den tam nějaký je, ale prostě zapadne slunce, senice přestanou fotosyntetizovat, začínají spotřebovat kyslík svým dýcháním a ta koncentrace kyslíku klesá. A ty ryby obvykle uhynou nad ránem, kde je toho kyslíku v té vodě nejméně.
2: A přesunují se senice, nebo je to skutečně s proudem vody?
3: Je to s proudem vody.
2: A jak rychle se rozmnožují?
3: Záleží to samozřejmě na teplotě vody a na množství živin. Takže v tu chvíli, kdy je teplá voda a kdy je tam dost živin, tak se dokáže rozmnožit relativně rychle.
2: Mimochodem, k čemu je přehrada Nové Mlýny momentálně užitečná, co vodní plocha o tak obrovské rozloze přináší?
3: Jo, to je dobrá otázka. Já sám jsem začátkem 90. let byl člen takové iniciativní skupiny, která se tenkrát tu nádrž pokusila vypustit. Protože nám přišlo, že ten lužní les, který zaplavila, je ve skutečnosti daleko cennější než ta nádrž. Ta nádrž byla vybudována v zásadě na závlahy. Hlavní důvod byl závlahy. A myslím si, že není v tuto chvíli ta voda z těch na ty závlahy z té nádrže příliš využívána. Ale je to obrovská rekreační plocha. Je to rybářský revír, který je prostě pověstný v širokém okolí. Rekreanti tam prostě využívají tu plochu na plachtění a na windsurfing. A když to není zrovna takhle špinavý, tak na koupání. A je to prostě v zásadě dneska zejména rekreační plocha, kromě toho, že se tam nějakým extenzivním způsobem chovají ty ryby, že se spíš jako z té nádrže vylovují a pak zpracovávají, i když nevím, jak je to dneska rozšířené, před 20 lety to rozšířené bylo.
2: Což ale ve chvíli, kdy nádrž okupují synice, pokud to tak můžeme říct, tak ani rybaření, ani rekreační užitek z toho nikdo nemá.
3: No tak ryby se tam chytat dají, i když jsou tam synice. To jako není takový problém.
2: Hostem Interview Plus je geochemik z Ústavu výzkumu globální změny Jakub Hruška.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Před pár dny začali také jihočeští vědci mapovat synice v přehradní nádrži na Lipně a žádají veřejnost o spolupráci. Může jít o nějaký speciální druh synic?
3: Ne, určitě to není žádný speciální druh synic, to jsou běžné synice, které se vyskytují jinde.
2: No a čím je Lipno specifické? Vzhledem k tomu, že tam se synice udržely letos i v zimě pod ledem. Jak ojedinělé to je?
3: Je to poměrně ojedinělé, i když jako jsou takové případy známy i z jiných částí světa. Lipno bohužel se začíná stávat také takovým, že to trochu přeženu, návesním rybníkem, protože zejména v případě Lipna se ukázalo, že z té výstavby, která bují v těsné okolí nádrže, a nebo i z nějakých starších staveb, které tam jsou vyústěny černé kanalizace přímo do nádrže, což je samozřejmě obrovský problém, protože stejně jako jsme se bavili o tom Břeclavsku, tak i na Lipně je hlavním problémem koncentrace fosforu ve vodě.
2: No, nejde pouze o Lipno, o Dyji, ale také třeba Máchovo jezero, vodní plochy na Vysočině a celou řadu dalších, u kterých si dnes lidé můžou přečíst upozornění, že se koupání v nich nedoporučuje. Je pro Česko tento problém specifický?
3: Není úplně specifický. Vyskytuje se všude tam, kde se kombinuje vysoká hustota obyvatelstva se zemědělstvím a s relativně malým množstvím vody, které je v tom místě k dispozici. A Řekl bych, že ta otázka toho, jak nám v rámci oteplování klimatu ubývá vody, je docela významnou součástí té historky celé o tom, o té eutrofizaci těch vod. Protože dokud bylo vody v povrchových vodách relativně hodně, tak ten problém se tak doslova a do písmene zředil. Protože stejné množství fosforu, které vstupovalo do těch vod, vlastně bylo ředěno ve větším objemu. Další problém, který souvisí s těmi nádržemi, je, že jak ty nádrže stárnou, protože oni jsou všechny vlastně relativně nové, tak se v nich začíná ukládat velké množství sedimentů a ten sediment je také plný fosforu. A dochází v létě kaskádou geochemických procesů a limnologických procesů k tomu, že se uvolňuje ten z toho sedimentu fosfor právě do té vody a podporuje růst těch sinic. Je to typický příklad na tom Lipně, které vlastně by... Je to horní tok Vltavy, je to podhorský tok, je to vlastně, byla to vždycky bráno jako vysoce čistá nádrž a už to prostě v posledním desetiletí není pravda.
2: Když jste říkal, že ten úbytek vody je podstatná část tohoto příběhu, dá se říct, že za tím vším tedy stojí jeden dominantní faktor, což je třeba změna klimatu, nebo skutečně jde o mix různých vlivů?
3: Jde o mix různých vlivů, bez pochyby. Jo, i samozřejmě, kdybych měl vybrat ten hlavní, tak to teda není to ubývání té vody, ale samozřejmě to, že se do těch nádrží dostává nedostatečně vyčištěná odpadní voda.
2: A co můžou lidé dělat pro to, aby ta odpadní voda byla vyčištěna?
3: No musí dbát na to, aby tam nebyly ty černé výpusti, aby všechny čistírny odpadních vod měly co nejdokonalejší čištění, protože ten stupeň odstraňování fosforu z té odpadní vody není zdaleka ještě na všech čistírnách odpadních vod a třeba i ty normy na to vypouštění z těch domácích čistíren jsou vlastně velmi mírné. A třeba oproti Skandinávii prostě jsou téměř řádově vyšší u nás ty povolené výpusti z těch čistíren odpadních vod, zejména z těch domácích. A tohle je věc, kterou musí pohlídat státní správa, kterou musí pohlídat stát a prostě nemilosrdně trestat všechny, kteří ty parametry neplní a ještě navíc je potřeba ty parametry zpřísňovat.
2: Na ty čističky jde třeba o černé stavby, nebo ví se vůbec, kolik jich je, jakým způsobem tedy proti nim zakročit, pracuje se na tom?
3: Já doufám, že ano, já nejsem samozřejmě odborník na státní správu a na to, jak ty orgány vodoprávní na tohle nahlížejí a jak konají, ale zrovna v případě toho Lipna, když se Lipno upustilo před 2 lety kvůli technickým opravám, tak najednou se ukázalo v plné nahotě, kolik tam těch černých výpustí je.
2: V případě Dyje se mluví také o zpřírodnění koryta řek. Jak to může pomoct?
3: Může to pomoct tak, že tam se ten fosfor spotřebuje v té nivě. Pokud necháte té řece rozliv, ona není v tom umělém korytu, kde vlastně jako je tak trochu odpojená od toho okolí, tak to zpřírodnění povede k tomu, že v té řece bude, nebo v celé té nivě, tam už pak nejde jenom o ten vlastní tok, ale o celé ten systém té nivy okolo té řeky, tak se tam toho fosforu vlastně docela dost dokáže spotřebovat například tím, že ho využívá vegetace v té nivě. Taky se v těch nivách ty vodní toky tolik nepřehřívají a více okysličují.
2: A to je cesta, kterou vy byste se také sám vydal?
3: Je to jedna z cest, kterou se samozřejmě vydat. Určitě. Ale určitě to není zase samospásné, tam je opravdu potřeba dělat všechny ty věci najednou. Žádná jednoduchá nepomůže, nebo žádná jednotlivá.
2: A když se tak, pane profesore, zeptám laicky, co způsobuje tu zelenou barvu?
3: No ta zelená barva, to jsou ty řasy a sinice. Uh-huh. Jo, to je ono.
2: No už jsme zmiňovali riziko pro ryby, co vlastně můžou představovat ale sinice a tato forma znečištění pro lidi?
3: Sinice produkují toxiny, které vám můžou způsobit různé vyrážky. Případně pokud je člověk na ně alergický, tak můžou mít nějaké vyšší následky. A to je, jako řekl bych, taková ta zdravotní záležitost, ale prostě, když to řeknu úplně lidově, tak ta voda je nechutná. Že jo? Komu by se v tom chtělo koupat v té zelené kaši, která připomíná hrachovou polívku?
2: A jak dlouho se sinice udrží na vodní ploše? Protože pokud se u koupaliště objeví třeba na začátku léta sinice, tak znamená to, že to má na celou sezonu spočítané?
4: Záleží taky na mnoha okolnostech, ale důležitá je ta teplota vody a množství fosforu a množství slunečního svitu. Abych nebyl úplně, abych jsme nekončili nějak úplně pesimisticky, podařilo se eliminovat synice docela dobře v Boloveckém rybníku v Plzni. 43 hektarů, že jo, to už je docela velká vodní plocha, kde se pomocí kombinace chemického vázání fosforu sedimentu právě, aby se neuvolňoval, snížením rybí obsádky, vysazením vodních rostlin, tedy ne těch synic, ale skutečných vodních rostlin v úvozovkách, jaké známe z akvária, prostě šípatek a různých dalších druhů, se podařilo tu vodu velmi vyčistit. Ovšem, bylo to velké úsilí, stálo to za posledních 15 let asi 10 milionů korun a lze to takhle udělat u nějakých vodních děl, které třeba slouží výrazně k rekreaci, jako ten Bolovecký rybník v Plzni, a má na tom zájem prostě ta samospráva plzeňská, protože samozřejmě plzeňáci nebyli rádi, že ten Bolevák je tak strašně špinavý. A skutečně kombinací tady těch opatření, které jsem vyjmenoval, se to skutečně podařilo velmi eliminovat to znečištění synicemi. Ale to nemůžeme udělat na Lipně ani na Dolní Novomlýnské nádrži.
2: A z jakého důvodu? Protože to nelze aplikovat na tak masivní vodní plochy.
4: Je to příliš veliké. Jsou ty plochy příliš veliké.
2: Zároveň jste říkal, že to trvalo v podstatě všechny tyto kroky 15 let. To znamená, mluvíme o dlouhodobém preventivním řešení. V tuto chvíli nelze nic udělat, aby třeba příští léto už tam synice nebyly.
4: Ono to ještě navíc není preventivní. Ono je to takový jako spíš následný řešení, protože ten fosfor v tom sedimentu pořád zůstal. Akorát je tam dneska chemicky zavázán tak, že se nedokáže například uvolnit. A to znamená, že tam třeba jako každý rok musíte ty chemikálie přidávat a ten fosfor srážet do těch nerozpustných sloučenin, protože když to nebudete chvíli dělat, tak se vám tam zase objeví fosfor, který se bude moci znova mobilizovat. Není to nic, co byste jednou udělali a tím to bylo odbyto.
2: A je to bezpečná metoda? Není to trošku vytloukání klínu klínem?
4: Je to bezpečná metoda zrovna tohle, protože tam se využívá toho, že fosforečnan hlinitý je prakticky nerozpustný a takové procesy se dějí i v přírodě, ale tady se to prostě udělalo uměle.
2: A je to Plzeňsku jediným příkladem v Česku?
4: Já o žádném dalším nevím.
2: No, platí, že synice by v malém množství nějak neškodily, ale protože se vlivem různých faktorů tedy výrazně zlepšily jejich životní podmínky, tak se z nich stal problém.
4: Přesně tak.
2: Jak si, tedy, to znamená, v minulosti ryby kvůli nim nehynuly, příroda si s tím uměla poradit sama.
4: Ano, určitě to nebylo tak masové. Možná se to někde ojediněle při kombinaci nějakých vhodných podmínek stávalo, ale to, že je to dneska bohužel jako celoplošný standard, to jistě dříve nebylo.
2: Ale jsou to tedy, je to symptom našeho neopatrného a nepromyšleného jednání, je to prostě lidská činnost.
4: Ano.
2: No, nevyrůstají v tomto ohledu v krajině jiné podobné problémy?
4: Tak to je na dlouhou debatu, na kterou nemáme čas, ale samozřejmě vyrůstají. Protože, jak jsem mluvil, jednou z těch součástí toho problému je, že nám v krajině ubývá vody. A to, že nám v krajině ubývá vody, je způsobeno jednak teda skutečně tím, že se oteplilo a množství srážek, které u nás padá, je pořád stejné, takže se té vody daleko víc odpaří, vysychají malé potoky, dneska vysychají naprosto běžně, které dřív nevysychaly. A tady by snad pomohlo jedině to, že bychom dokázali změnit strukturu krajiny. Jo, my máme dneska českou krajinu zařízenou na nadbytek vody a ona má dneska nedostatek vody. Čili my bychom potřebovali vykopat ty meliorace, které tu vodu zbytečně odvádějí pryč, to odvodnění, a toho je Česká republika naprosto plná. Měli byste, jak už jsme říkala, zpřírodnit ty vodní toky, aby ty nivy dokázaly tu vodu nějakým způsobem udržet, a ne, že prostě tu velkou srážku, protože dneska je to tak, že se nám vlastně ty srážkové epizody extremizují. To znamená, máme relativně dlouhá období sucha a pak najednou přijdou velké srážky. A právě ty velké srážky by bylo potřeba zadržet tam.

0: opravdu zadržet v nějakém prázdném prostoru a nebudovat přehradu, která když je plná, tak vlastně žádnou velkou protipovodňovou ochranu nemá.
1: Takže budovat nové přehrady podle vás není příliš rozumné?
0: Já si myslím, že budovat nové přehrady má smysl jedině pro zásobování pitnou vodou. Protože budeme mít v budoucnu pravděpodobně problém, i když teď zatím ho nemáme, s nějakým zásobováním pitnou vodou, pokud ta klimatická změna bude postupovat tak, jak postupuje. To znamená, že té vody v té krajině bude nadále ubývat, ubývat a ubývat.
1: Když jste říkal, že by bylo potřeba vlastně přetransformovat celou krajinu, protože ji máme tak uspůsobenou velkému zavlažování, je to ale něco, o čem skutečně reálně můžeme mluvit, že by se mohlo stát?
0: Podívejte se, to odvodňování krajiny, které vlastně bylo z hospodářských důvodů, protože naši předci potřebovali produktivní zemědělskou půdu a chtěli pěstovat hospodářské lesy a v 19. století tady ve střední Evropě panoval spíš vody nadbytek než nedostatek, tak proto se ty odvodňovací práce vlastně dělaly 100 let, začalo s tím Rakousko-Uhersko, pokračovala první republika, extenzivně samozřejmě pokračoval i socialistický režim a my jsme od roku 90 jako neudělali žádné systematické rozhodnutí, jak to budeme řešit dneska. Určitě víme nejméně 15 let, že klimatická změna je tady a my nad tím pořád jenom tak kroutíme hlavou, děláme nějaké drobné dobrovolné nástroje, ale stejně jako Rakousko-Uhersko, první republika a nakonec i ten socialismus cíleně měli plán na to, jak tu krajinu odvodnit, tak Česká republika by měla mít cíl, jak tu krajinu cíleně zavodnit. Jak tu krajinu tu vodu v té krajině zadržet. A to bohužel nemáme.
1: A můžete pro představu uvést příklad nějaké země, kde toto systematické tedy uvažování měli a přistoupili k takovým změnám rozsáhlým?
0: Tak nemusíme chodit daleko, Německo. Německo má ve své západní části dlouhodobé obrovské projekty na renaturalizaci vodních toků a na to, aby tu vodu v té krajině dokázali zadržet tam, kde opravdu spadne. Současně nutno říct, že Česká kotlina je teda extrémně odvodněná těma umělými vodními díly. Opravdu hodně. Podobně taky v Dánsku třeba, která je zemědělská země, tak tam to pochopili, že ty skanalizované řeky, že to prostě byla chyba a dělají tam velké renaturační práce na těch velkých řekách.
1: Ale když to vrátím zpátky k tomu, co jste říkal před chvílí, nehrozí pak, kdybychom se tímto směrem tady orientovali, že bude právě do budoucna nedostatek pitné vody?
0: To si nemyslím, protože ta voda v té krajině naopak zůstane. Teďka nám prostě s tou srážkou epizodickou, kdy prostě najednou spadne třeba těch 200 mm, což je strašně moc, nebo najednou v krátkém časovém intervalu, tak ta voda prostě celá všecka jde pryč. Jo, ale takhle, ta 200 mm srážka to už je extrém, ale ono stačí, když bude 20-30 mm srážka, to už je jako opravdu slejvák veliký a právě to odvodnění tu vodu okamžitě odvede pryč, místo aby zůstalo na tom místě, kde má být. Jak už jsem říkal, my tu vodu tak trochu jako vyhodíme a to, že ta voda nateče do nějaké velké přehrady, tak to není zadržování vody v krajině, to je zadržování vody v přehradě.
1: Hostem Interview Plus byl dnes geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny. Děkujeme za váš čas.
0: Já taky děkuju.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Co je základní nepodmíněný příjem?
3: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
2: Základní nepodmíněný příjem je systém jakéhosi sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky. Ta by se vyplácela všem občanům bez rozdílu a bez jakýchkoliv podmínek. Stejný příspěvek by tak dostávali všichni dospělí lidé bez ohledu na jejich příjem nebo životní situaci. Podle zastánců z levicových pozic by taková dávka byla důstojnější, umožňovala by lidem pracovat v menším rozsahu a věnovat se víc rodině nebo smysluplné práci, která jinak není honorovaná. Například pomoci potřebným. Pravicoví zastánci základního nepodmíněného příjmu zase spatřují výhodu v tom, že by mohl v budoucnu nahradit složitý a rozbujelý systém sociálního zabezpečení. Naopak odpůrci varují, že podobný systém by byl ekonomicky neudržitelný a že by byl v důsledku nevýhodný pro ty skutečně nejpotřebnější. Nepodmíněný základní příjem se vrátil do diskusí s nástupem robotů a umělé inteligence do pracovních činností, které dříve vykonávali lidé.
4: Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat? Nebo jak si co nejlepší

0: Lépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi? Recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy? Přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vládní poslanci chtějí zastavit každoroční zdražování dálničních známek. Opozice to bere jako populismus. Američané znovu útočili na Teherán. Irán naopak zasáhl dva tankery Spojených arabských emirátů. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic do Brna po nehodě neprůjezdná a bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami a teploty většinou do 30 stupňů. Je úterý 14. července. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Poslanci jednají o zmrazení cen dálničních známek. Kupóny teď zdražují každoročně podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Jednání sleduje reportérka Daniela Brichtová.
3: Koalice chce zachovat současné ceny známek. Třeba roční by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťány Malé jde o dobrou zprávu pro všechny řidiče.
4: Tento krok jednoznačně neohrozí výstavbu dálnic v České republice, protože od začátku naší vlády děláme kroky, jak snížit cenu výstavby dálnic.
3: Podle opozice je ale zmrazení cen populistický krok. Například starostové tak podle svého poslance Jana Svitáka novelu nepodpoří.
5: Koalice tady předvádí ukázkové marketingové pokrytectví, protože cenu, kterou ještě před pár lety v opozici označovala za nehoráznou zlodějinu, nyní natrvalo zafixovala.
3: Poslanci dnes mají na programu i další mimořádnou schůzi. Na té mají projednat hlavně v návrhy, které implementují do českého práva unijní předpisy. Pokud se to nestihne včas, hrozily by Česku pokuty. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Do Česka dnes dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území republiky až do 10 hodin do večera. Víc řekne Jan Duchoslav.
6: Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové varují, že hrozí pády stromů nebo zatopení sklepů. Lidem doporučují, aby se před bouřkami ukrývali v budovách s hromosvodem nebo se schovali v hustém lese. Kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí taky dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požárů. A to hlavně na Moravě. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán a dnes se chystají zablokovat íránské přístavy. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu.
7: Iránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Iránské islámské revoluční gardy uvedly, že 2 tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Irán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od iránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Srbský bývalý ministr dopravy Goran Vesić stane před soudem kvůli zřícení přístřešku v Novém Sadu. Před 2 roky tam zemřelo 16 lidí. Tragédie vyvolala rok a půl trvající studentské protesty. Ty dávali do souvislosti s korupcí ve veřejných zakázkách. Srbský prezident Aleksandr Vučić kvůli tomu na konci června oznámil rezignaci a taky předčasné prezidentské a parlamentní volby.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo životního prostředí uspělo u ústavního soudu ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soudci zrušili rozsudek, podle kterého měl stát zaplatit náhradu soukromé firmě za zmařenou stavbu 2 větrníků v Petrovicích. Věc teď musí znovu řešit obecné soudy a podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
8: Soukromá firma chtěla na okraji katastru obce stavět elektrárny před zhruba 20 lety, získala na ně pozemky i povolení, ale už nepotřebnou výjimku kvůli ochraně ohroženého tetřívka obecného. Firma tvrdila, že o takovou výjimku nemusela žádat. Po státu pak vymáhala 265 milionů korun za zmaření záměru. Ústavní soud uvedl, že firma měla vědět, že výjimku potřebuje a že v tomto případě převážilo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem. V Petrovicích dosud stojí dvě větrné elektrárny jiného majitele a výstavba dalších tam není v plánu. Neumožňuje to ani územní plán obce. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že by byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Francouzská vojenská přehlídka letos zdůrazňuje pomoc Ukrajině. Nad vítězným obloukem proto proletěly i dvě stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Francie si dnes připomíná 237 let od dobytí Bastily. Paříži to vše sleduje náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis.
9: Vrcholem přehlídky byl přelet stíhaček Mirage, které burácely ve výšce asi 300 metrů nad zemí a přes vítězný oblouk pokračovaly nad náměstí Concorde. Na nebi vytvořili formaci v barvách francouzské trikolory a tisíce lidí v ulicích Paříže jim tleskali. Přehlídka je letos větší a velkolepější než v předešlých letech. Účastní se jí 8500 vojáků a vojaček, kteří obsluhují na 300 vozidel a více než stovku letounů. Letošní ročník klade důraz na podporu Ukrajiny, která už pátým rokem zdoruje ruské agresi a kterou Francie od začátku války podporuje. Paříž proto oznámila, že podpoří pořízení dalších 16 stíhaček Rafale pro Ukrajinu a poskytne licenci na výrobu francouzských střel a naváděných bomb. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Španělska se večer pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. V 21 hodin českého času nastoupí proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
11: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko. A to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji. Ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.
10: Utkání Francie Španělsko odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Po volném dni pokračuje 10. etapou cyklistická Tour de France. Téměř 167 kilometrů dlouhá trasa nabídne 7 horských prémií. Ve žlutém dresu pro lídra závodu odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Do Českého rozhlasu zamíří čerstvá vítězka tenisového Wimbledonu Linda Nosková. Rozhovor začne po 15. hodině. Živě ho odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
12: Zavřená dálnice D52 u Hrušova na ucpaná silnice 3 v Olbramovicích. Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic do Brna neprůjezdná za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru se zpříčil kamion v omezení a nedá se teď projet směrem do Brna. Dopravu policisté odklánějí na 16. kilometru a před odklonem už se tvoří kolona. Dá se sjet už dřív za Pohořelicemi a do Brna jet přes Židlochovice. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov čekejte kolony za Plzní. Na 105. kilometru v omezení havaroval kamion a projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice komplikace. Nejdříve nehoda. U sjezdu na Pišely a Čerčany. Tam je první kolona asi na 10 minut. No a pak je ucpaný také obchvat Olbramovic. Na obchvatu pracuje údržba a projíždí se Kivadlově. Tam už jsou kolony delší až na půl hodiny v obou směrech. A ještě dálnice D8 příjezd do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se prudce na 3. kilometru v obou pruhách. Nesouvislá kolona se pak sune až do Kbelské ulice do omezení. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude oblačno a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy až kolem 90 km za hodinu. Teploty odpoledne 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě tepleji kolem 32. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
13: Vrací se americko-íránský konflikt k otevřenému válečnému střetu. Jaké dopady na krajinu může mít extrémní sucho, které už zasáhlo polovinu našeho území? A proč je Česko na posledním místě v Unii, pokud jde o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů? Ceny ropy na světových trzích dál rostou v souvislosti s eskalací amerických a íránských útoků. Americké velení v regionu uvedlo, že nejnovější údery se zaměřily na íránské pobřežní obranné systémy, na odpalovací zařízení a námořní síly. A měly především omezit íránské kapacity k náletům na lodi v Hormuzském průlivu, na které Američané odpovídají odvetnými útoky. Íránské revoluční gardy dnes oznámily, že odpálili balistické střely na americkou leteckou základnu v Jordánsku a údajně zničili i několik radarů v Bahrajnu, včetně zařízení, které jsou součástí amerického systému protivzdušné obrany Patriot. Naším hostem je Michal Smetana, bezpečnostní expert z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
14: Hezký den, děkuji za pozvání.
13: Dá se po těch útocích z předchozích dnů a z minulého týdne říci, že se fakticky obnovuje regulérní válečný střet Spojených států a Íránu?
14: Určitě se dá mluvit o významné eskalaci násilí. Na druhou stranu stále platí, že ani jedna z těchto dvou stran pravděpodobně v tuto chvíli nemá zájem na tom ten konflikt dostat na nějakou úroveň, kterou jsme zde viděli po únoru letošního roku. A je to hlavně proto, že obě dvě strany tady používají sílu především jako nátlakový prostředek, kdy Irán se vlastně snaží pomocí útoku na lodě přinutit ostatní aktéry, aby akceptovali to jeho schéma, ve kterém Irán je vlastně tím kontrolorem Hormuzského průlivu a naznačuje, že se vlastně nechce vrátit k tomu režimu, který zde panoval před únorem letošního roku. Na druhou stranu Spojené státy vlastně tímto způsobem chtějí Irán donutit, aby akceptoval jejich interpretaci toho, jakým způsobem má být Hormuzský průliv průplavný.
13: A vyplývá z pokračující série íránských náletů, že americko-izraelské údery z předchozích měsíců neměly nutně tak zničující dopad, jak ujišťovala Trumpova administrativa?
14: Určitě ano, je to vlastně, dejme tomu, jako nějaká empirická demonstrace toho, o čem jsme tady mluvili i na Českém rozhlase vlastně opakovaně v posledních měsících, jakkoliv ty americké údery samozřejmě byly významné a v mnoha ohledech operačně a velmi kvalitně provedené, tak zároveň ta představa, že nebo ta tvrzení o tom, že Spojené státy byly schopny kompletně eliminovat iránské vojenské schopnosti, samozřejmě nedávala žádný smysl a postupně se ukazovalo více a více evidence ohledně toho, že Irán byl schopen se zachovat dostatečné schopnosti, už se týká balistických raket, raket s plochou dráhou letu, dronových prostředků, kterými stále je schopen asymetricky útočit jak na lodě, tak na americké základny v regionu. Takže ano, ty americko-izraelské údery samozřejmě degradovaly iránské schopnosti, ale ne do té míry, že by degradovaly kompletně iránskou schopnost útočit.
13: Iránské revoluční gardy dnes uvedly, že zasáhly v Hormuzu dva tankery, jejichž posádky, cituji, neuposlechly varování. To znamená, že nepřerušili plavbu průlivem?
14: Je to v zásadě tak, možná bych to dal do nějakého širšího opět rámce, tak Irán se vlastně snaží donutit ostatní strany, aby akceptovali to, že Hormuzský průliv sice bude průplavný, nicméně pod iránskou kontrolou v tom smyslu, že tam je jasně designovaná jedna trasa, kterou Irán chce, aby se lodě vydávaly. To je ta severní trasa. Ve chvíli, kdy ty lodě vlastně se vydávají tou jižní trasou blízko Ománu a vlastně ignorují tato iránská varování, tak se Irán snaží vlastně tyto lodě donutit, aby uposlechli toho jeho nařízení, případně využít vojenských prostředků, pokud neuposlechnou.
13: Odvíjejí se ty vzájemné nálety od toho, že v americko-íránské memorandu o porozumění nebyly, myslím zhruba před měsícem, dost jasně vymezeny ty podmínky pro provoz v Hormuzském průlivu?
14: To určitě nebyly, i proto celá řada amerických komentátorů tomu říká spíše memorandum o neporozumění. Je tam několik bodů, které spíše vedly k tomu, nebo které vlastně umožnily to, aby vůbec to memorandum bylo podepsáno, protože byly velmi vágně definovány, ale zároveň bylo velmi jasné, že tam ty interpretace se velmi liší. Obě dvě strany pravděpodobně do toho šly s tím, že ty interpretace je dostatečně vágní, aby tam oni byli schopni materializovat tu svoji vlastní představu a že tu druhou stranu vlastně přesvědčí k tomu, aby tento fakt akceptovala. Aktuálně to tak zatím není.
13: Proč tedy ještě vůbec změny Černové memorandum, které podepsali americký a iránský prezident, je stále reálné, že by na tento dokument mohli navázat rozhovory o mírové dohodě? Platí ještě fakticky?
14: Takhle rozhodně aktuálně systematicky porušováno, takže se nedá říci, že by aktuálně bylo naplňováno. A nicméně pořád to může existovat, dejme tomu jako nějaký rámec pro další budoucí, dejme tomu diplomatické iniciativy. Určitě jsem skeptický k tomu, že bychom teďka v nějaké jako velmi dohledné době viděli nějaká rozsáhlejší jednání, které by v brzké době vedly ke kompletní mírové smlouvě. Takže je to zatím taková situace, ve které skutečně to násilí eskalovalo. Memorandum obě ani jedna strana nedodržuje, nicméně pravděpodobně se k tomu obě dvě strany budou nějakým způsobem vracet k nějakým jakožto k bodům pro další jednání, protože, jak už jsem říkal, ani jedna z těchto stran aktuálně nemá zájem o to, aby to násilí ještě eskalovalo do nějaké vyšší úrovně než do teď.
13: Spojené státy mají od dnešního večera znovu zablokovat plavbu Hormuzským průlivem. Jaký dopad by tento krok mohl mít?
14: Je to opět další krok, který v podstatě porušuje toto memorandum, respektive Spojené státy reagují na to, co dělá Irán tím, že ani oni nebudou vlastně dodržovat ten závazek ukončit blokádu Iránu. A dá se očekávat, že opět toto je situace, která rozhodně těžko povede k nějaké větší důvěře nebo k nějakému zbližování obou stran. Ta blokáda je samozřejmě nepříjemná pro Irán, protože nějakým způsobem limituje iránské schopnosti exportovat ropu. Na druhou stranu je to nepříjemné i pro Spojené státy a pro svět jako celek, proto samozřejmě znamená, že Irán na druhé straně uzavře vlastně Hormuzský průliv pomocí vojenských prostředků, tak jak to bylo předtím, což opět povede k vyšším cenám ropy a povede to opět k tlaku na světovou ekonomiku, který už v těch minulých měsících byl velmi náročný a může se ukázat jako nadále velmi problematický, takže opět se vracíme do nějaké fáze tohoto konfliktu, která rozhodně je suboptimální pro všechny aktéry a která bude mít velmi těžko, se bude hledat nějaké jednoduché a rychlé řešení, jak z toho ven.
13: Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru a bezpečnostní expert Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Naschledanou.
14: Díky za pozvání. Hezký den.
13: Řadu evropských zemí zasáhla po vlnách veder extrémní sucha od Francie a Anglie přes jižní oblasti střední Evropy po Itálii a Španělsko a mimořádné půdní sucho pokrývá už i skoro polovinu Česka. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho při Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Zdravím koordinátora týmu Intersucho, profesora Miroslava Trnku. Dobrý den.
15: Dobrý den, dobrá.
13: Můžete prosím tu úvodní informaci krátce rozvést, doložit na konkrétních datech?
15: Tak aktuálně máme v České republice v půdním profilu do jednoho metru na více jak 2/5 území ten nejvyšší, řekněme, stupeň intenzity sucha, to znamená takhle nízká zásoba vody v půdě. V tomhle profilu tu bývá tak jednou za 20 až 50 let, to znamená s ohledem na probíhající klimatickou změnu je to signál toho, že prostě krajina střední Evropy má na vrcholu vegetační sezóny velmi často nedostatek vláhy. A ten vlastně prostor zasažený suchem v Česku se táhne vlastně celým jihem Česka a na Moravě potom zasahuje až polským hranicím. Výjimkou jsou Beskydy, kde ta situace je po nedávných srážkách výrazně lepší. Bohužel tam ty srážky byly tak intenzivní, že způsobily i lokální povodně. Na druhou stranu, to, co jste říkal, také platí na západ od našeho území. Panuje epizoda sucha, která má svoje epicentrum vlastně ve Francii. Když se podíváte buď na Intersucho nebo na nám s námi spolupracující portál Windy, tak uvidíte, že Česko je jenom součástí sucha, které zasahuje Velkou Británii, Francii a velkou část jižního Německa.
13: Z vašich dat vyplývá, že extrémní půdní sucho zasahuje především Moravu. Čím to je? Je tamní krajina zvlášť zranitelná v tomto smyslu?
15: Je to většinou spíš jako charakterem vývoje počasí a nad naším územím. Je pravda, že Morava má tendenci v letních měsících mít té vody méně, i přece jenom dál od moře, než tedy hlavního zdroje srážek, než Čechy. Současně také platí, že většina suchých epizod v minulosti začínala na Moravě a odtud se šířila do Čech, ale zrovna loňský rok jsme měli výjimku. Jeden z těch případů, kdy Morava na tom byla podstatně lépe než české země, takže pravidlo to není, ale velmi často se ze suchem na Moravě potýkáme právě proto, že zvlášť na jihu Moravy jsou roční úhrny srážek relativně nízké a je to nejteplejší oblast České republiky s výjimkou Pražské kotliny, takže se suchem se tu potýkáme často.
13: A v jaké situaci už podle vašeho modelu půdní vlhkosti se dá mluvit o extrémním suchu?
15: Tak to, co teďka vidíme v půdním profilu, tam vlastně na jižní Moravě, v těch části Hané, zejména v povrchové vrstvě, klesla vlhkost půdy pod výrazně pod bod vadnutí, to znamená, pokud ty kořeny nemají větší hloubku, tak rostliny nedokáží takhle nízký deficit nebo takhle nízkou hodnotu nasycení půdy přežít. A vidíme to třeba na těch nízko nebo mělce kořenících trávnicích nebo porostech, které nestihly pustit kořeny do větší hloubek, ideálně pod ten jeden metr, kde ještě voda stále podle našich dat zbývá. A to je vlastně obraz toho současného sucha, kdy se ty následky postupně akumulují a nejdříve ty dopady vidíme na těch mělčeji kořenících rostlinách. Naopak trvalé kultury se drží z pohledu vegetace docela dobře, ale jsou pod enormním stresem kombinací nedostatku vody na povrchu půdy a vysokých teplot.
13: A jak výjimečná je tato úroveň sucha na našem území ve srovnání s předchozími lety?
15: Tak je potřeba říct, že v posledních 15 letech jsme takovéhle epizody zažili v podstatě každý druhý rok. Je to něco, s čím bohužel náš region má potíže teď jaksi chronicky. Je to vlastně změna klimatického režimu, který jsme předvídali už před mnoha lety na základě prognóz nebo projekcí klimatických modelů a ukazuje se, že střední Evropa prostě v té kombinaci nárůstajících teplot a stagnujících srážek bude čím dál častěji čelit epizodám, kdy bude mít nedostatek vláhy v kritických částech vegetačního období a to se pak projevuje jako sucho.
13: Čili předpokládáte, že by se takto zasažená oblast měla dál rozšiřovat?
15: Tak v tom dlouhodobém kontextu bohužel ano, většina těch klimatických projekcí pro střední Evropu říká, že epizody sucha budou častější, delší a budou v podstatě zasahovat naše území, ale i na území na východ a jeho východ od nás. Trochu jiná situace pravděpodobně bude na severu Evropy a ve velké části Polska, kdy zase zejména na severu Polska je pravděpodobnější spíš scénář, kdy srážek tam bude o něco více než v současnosti a to bude kompenzovat ten nárůst spotřeby vláhy.
13: Jako vedl například předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek, dopady sucha na tento sektor budou lokálně velmi odlišné. Jak citelně zasáhne toto období ekosystém v nejpostiženějších oblastech a lesní a jiné porosty?
15: Tak my vidíme v lesních porostech například v naší sítě Dendronetofajerisk, že zase stromy jsou v poměrně významném stresu, produkují významně méně dřevní biomasy, než by bylo obvyklé v tuhle roční dobu. No a podíváme-li se na zemědělské pozemky, tak tam skutečně souhlasím s panem předsedou, že situace bude velmi odlišná. Jsou místa, která dostaly díky vlastně konvektivním bouřkovým srážkám o něco více váhy a tím se může dařit docela dobře. A o pár kilometrů dál najdete tady na jižní Moravě porosty, které jsou prostě zoufala postižené suchem, kde výnos bude třeba o 30, někdy o 40% nižší, než je obvykle na těch pozemcích. Takže je to rozdělené a ty srážky, které očekáváme v příštích několika dnech tím, že budou spíše bouřkového charakteru, tak jak je typické pro léto, tak ty lokální rozdíly pravděpodobně ještě více zvýrazní.
13: Jak se daří adaptovat zdejší krajinu na extrémní projevy počasí, vracet do ní prvky, které účinně zadržují vodu?
15: No, já bych řekl, že nám se docela daří aplikovat ty malé opatření, které mohou dělat zemědělci, lesníci sami relativně levně. Daří se nám některé nekonfliktní, řekněme, opatření třeba typu propojování vodárenských soustav nebo prohlubování vrtů. Co se nám nedaří, jsou velká systémová opatření, to znamená propojování celých vodohospodářských soustav a jejich posilování další akumulací, když to řeknu, budováním nebo minimálně přípravou budování nových retenčních prostorů, protože ty suché epizody mají jedno společného, opakují se čím dál častěji a čím dál častěji, jak si kladou vyšší a vyšší nároky na naše existující vodní zdroje. A ty prognózy jsou bohužel takové, že dříve nebo později, a spíš to bude v horizontu několika málo desítek let, se stane, že naše akumulační kapacita může přestat stačit a pak to samozřejmě bude způsobovat nejprve problémy třeba v nadlepšování průtoků a posléze třeba i v některých dodávkách, které mohou jako významně ovlivnit už nejenom třeba kvalitu života a v řekách a jejich existenci, ale také kvalitu života lidí.
13: Profesor Miroslav Trnka, koordinátor týmu InterSucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkuju. Naschledanou.
15: Děkuji za pozvání a krásný den vám i posluchačům.
13: Česko je podle nejnovějších dat Eurostatu poslední v Evropské unii ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Komora OZE dnes dopoledne představila novou analýzu jejich vývoje u nás. Rozvoj solárních elektráren a tepelných čerpadel letos zpomaluje. Navíc nevznikla žádná větrná či vodní elektrárna ani bioplynová stanice. Hostem je teď předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa. Dobrý den.
16: Dobrý den.
13: Co je hlavním důvodem, proč jsme v Unii poslední ve využití obnovitelných zdrojů? Málo tady svítí slunce, nefouká?
16: No to určitě ne. Když se koukneme vedle té neutěšené statistiky, kdy jsme se z Loňska z předposledního místa posunuli v tom prvním kvartálu v Evropě na poslední místo, i když tam to může být ovlivněno, tak je to fotovoltaika, která nám trošku pomáhá v těch letních období. Tak když se koukneme na například statistiky Větrné evropské asociace nebo solární, tak vidíme, že ty státy umí využívat, ať už slunce nebo vítr, i které jsou nám velmi podobné. To znamená vnitrozemské spolkové republiky, Rakouska, Německa, Polsko, ty vnitrozemské části, které akceleruje poslední léta ve větrné energetice, velmi významně. Ostatně, když se koukneme na Ukrajinu, tak ta loni postavila skoro takový výkon, který my máme kumulativně vlastně postaven za celou dobu, co se o to snažíme. Takže určitě neplatí, že nefouká a nesvítí. Ty problémy jsou jinde.
13: Jaký je tady vývoj, které alternativní zdroje mají, tak říkajíc, zelenou a ve kterých oblastech naopak rozvoj vázne?
16: No bohužel, když se koukneme u nás, tak opravdu to vázne ve všech, i když v tom nějakém absolutním počtu instalací máme nějaký vývoj nebo nějak navyšujeme u fotovoltaických elektráren, u tepelných čerpadel, kamen na tuhá paliva u domácností, tak ten vývoj je vlastně alarmující, protože my opravdu velmi zpomalujeme ten rozvoj. Fotovoltaika, tam jsme relativně ještě na tom dobře. My jsme zvládli vlastně dohnat to ten nepoměr, že jsme měli skoro vše instalováno na poli z těch let 2009-10, kdy dneska máme z těch 5 zhruba gigawatt vyvážené zjednodušeně střechy nebo ty instalace pro vlastní lokální spotřebu a ty pozemní instalace na volných plochách. Tohle potřebujeme zachovat, ale velmi významný propad i teďka v tom prvním pololetí necelých 10 000 instalací u fotovoltaiky oproti loňským necelým 30 000. U tepelných čerpadel 8 tisíc versus nějakých 24 tisíc za celý loňský rok. Takže my potřebujeme vlastně přidat, zamyslet se, jestli by nešlo něco dělat jinak a lépe. A my vidíme potenciál například v nějakých daňových úlovách nebo úpravách třeba sazby DPH.
13: Ještě se k tomu vrátíme, ale Ministerstvo životního prostředí snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo přitom vymezeno 110 takzvaných akceleračních zón. Jak nám včera ale řekla mluvčí rezortu, proces vymezování těchto zón je ještě v procesu. Co by mohlo pro praxi znamenat, pokud by zůstalo u změněného návrhu?
16: No, když to tak shrnu asi, tak akcelerační oblasti, pokud opravdu takto dopadnou, jak je i navrženo teďka v tom návrhu, který zveřejnilo ministerstvo v pátek, tak víc, tak přinesou, nadělají víc škody než užitku. My jsme podávali velmi rozsáhlé připomínky a upozorňovali jsme na to, že vlastně ty akcelerační oblasti, tak jak jsou vlastně nyní uchopeny, tak jsou jakési oblasti pro buď pro vlastně vytvoření nějakých bílých míst, kde se nebudou instalovat větrné, eventuálně fotovoltaické elektrárny, anebo kde budeme instalovat vlastně zastaralou technologii, nebo tu, která dneska je v nějaký střed a dosluhuje. A vlastně bude to znamenat, že těmi limity, které jsou tam nastaveny a mají být teda, je záměr je aplikovat vlastně tvrdě restriktivně, například výšku, tak to bude znamenat, že my budeme instalovat více větrných elektráren, pokud tam vůbec budeme instalovat, pokud nebudeme raději instalovat někde mimo a vyrobíme méně elektřiny.
13: No a když se krátce, velmi krátce vrátíme k těm ekonomickým nástrojům, vy jste mluvil o snížení DPH na technologie, elektřinu, biomasu, bioplyn, co ještě?
16: Vidíme opravdu i ze zahraničí, my zpracováme takovou trošku podrobnější analýzu, z které zatím ještě není hotová, tak vyplývá, že v řadě zemí používají jednoduché nástroje, které neznamenají přímý náklad vlastně na tu
13: například.
16: Například snížení sazby DPH na instalace fotovoltaiky nebo teplných čerpadel pro domácnosti, snížení DPH na dřevo, elektřinu či plyn.
13: Dobré.
16: Bioplyn teda, pardon.
13: Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Děkuju, naschledanou.
16: Moc děkuju, pěkný den, naschledanou.
13: Tolik publicistika.
2: Je půl jedné.
1: Český rozhlas Plus.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila průjezd lodí. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu. 6 milionů korun musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3 milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody v centru Prahy, kde se auto poslance Filipa Turka srazilo se sanitním vozem. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí pražské policie Eva Kopáčová. Podle záznamu nehody, který dnes zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Hasiči dnes předpolednem ukončili zásah u požáru haly se skladem elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Už dříve předali vyhořelý sklad zástupci majitele, který má do středy zajistit dohled. Škoda zůstává předběžně vyčíslena na 80 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. V červnovém týdnu s rekordně vysokými teplotami v Německu zemřelo téměř o třetinu více lidí, než bylo běžné v uplynulých letech. Informoval o tom dnes Spolkový statistický úřad. V týdnu od 22. června se teploty v Německu, podobně jako v Česku, dostaly až na rekordních 41,7 stupně Celsia. A pražská policie kvůli anonymní hrozbě bombou vyklidila hlavní nádraží. Při pyrotechnické prohlídce ale nic nenašla. Oznámila to na síti X. Provoz vlaků byl zhruba hodinu zastavený a metro tamní stanicí projíždělo. Teď je na řadě doprava. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna zůstává uzavřená. Za sjezdem na Židlochovice na 13. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na dálnici D1 směrem z Přerova do Brna začíná první část kolony v obou pruzích před Vyškovem u nájezdu z D46 na kilometru 230. V celku rychle se ale rozjíždí. A v Praze jsou kolony například u Europarku nebo v Hornoměchlubské ve směru z centra do Uhříněvsi. Dobře dojeďte. Odpoledne čekejte teplo, obloha se postupně zatáhne a přijdou přeháňky a bouřky. To byly zprávy Plusu a teď názory a argumenty.
17: Maďarsko a demokracie. Vydrží Babišova vládní koalice? Další vládní změna v Kyjevě. Babiš spustil kampaň Antipavel. ODS má problém v Praze 1 a návyk na rozptylování. To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
1: Názory a argumenty.
17: Maďarský parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Premiér Péter Maďar prezidenta označuje za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišel o moc. Poslanci Fideszu hlasování bojkotovali, ale Maďarova strana TISA má po volbách v parlamentu dvoutřetinovou většinu, která jí umožňuje schvalovat změny základního zákona. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Petře, vrací se do maďarské demokracie nebo se spíš naopak vytrácí?
18: Tak myslím si, že sám premiér Péter Maďar cítí, že toto opatření je poněkud na hraně, že opravdu se vydal na jakýsi tenký led. Proto ujišťuje i se svou vládou, že má jít pouze o jednorázové opatření, že to není návod, jak měnit prezidenta po každých parlamentních volbách, že opravdu jde pouze o tuto jednu konkrétní situaci, kdy Viktor Orbán byl u moci, jak si říkal, 16 let a během té doby opravdu obsadil všechny klíčové funkce svými lidmi. Připomeňme, že Viktor Orbán už v roce 2011 vlastně nechal přijmout novou ústavu, která mu právě umožňovala velice široce vládnout. On sám se vždy vyjadřoval spíše proti té takzvané liberální demokracii, mluvil o hodnotách, za které byl zvolen, které vlastně nadřazoval. A liberální demokracii považoval za něco měkkého, co není pro Maďarsko i jiné země tak úplně vhodné. Péter Maďar nyní spustil operaci, kterou nazývá očistný oheň. Jak zbavit právě Maďarsko orbánismu. Už ten název je poněkud varující, protože samozřejmě jakákoliv revoluce a to očistný oheň svým způsobem je, vyvolává pochybnosti o tom, nakolik je to demokratické a nakolik může zakotvit demokracii nadále. Péter Maďar nyní chce vyvolat diskuzi o nové ústavě a tu novou ústavu co nejrychleji přijmout, což ovšem zabere pár let. Zároveň chce tedy zvolit nového prezidenta, který by měl vlastně být ve funkci do přijetí nové ústavy a nejdéle 5 let. Ovšem, což už zase vyvolává poněkud pochybnosti, říká, že prezident by měl být zvolen během velice krátké doby, maximálně do 20. srpna. Přitom ještě není známý ani kandidát jakýkoliv. Není tam žádná veřejná diskuze v této oblasti. Prostě ano, TISA si chce vybrat svého nového prezidenta, ale zatím o tom s veřejností nediskutuje, což také vyvolává přece jenom určité obavy. Není ovšem to jediné opatření, které tento 17. dodatek ústavy přináší. Tam jde i o to, že poslanci by měli nadále být voleni maximálně na 12 let nebo na 3 volební období. To se dotýká mnoha právě poslanců Fidesu, kteří jsou tam dosti déle a kteří by nyní nemohli kandidovat. Dále vlastně tady tímto způsobem chce Maďar zasáhnout i do ústavního soudu. Mezi těmi opatřeními je i to, že vlastně mandát ústavního soudce končí v 70 letech, což se zase dotkne některých kandidátů Fidesu. Musíme ale přece jenom připomenout, že ta situace v Maďarsku je výjimečná a v tomto ohledu vyžaduje výjimečné kroky. Zároveň to, co i u nás prostě slyšíme, voliči si toto vybrali, by mělo vždy být i v souladu s nějakými demokratickými principy.
19: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
18: Naslyšenou.
17: Premiér Andrej Babiš předsedá koaliční vládě a zatím vyjadřuje se spoluprací spokojenost. Vydrží ale koalice celé 4 roky? Tuto otázku si položil náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
20: Andrej Babiš nevynechá žádnou příležitost, aby zdůraznil, jak dobře se jeho hnutí ANO po boku motoristů sobě a hnutí SPD vládne. Prý je to s někdejšími koalicemi se sociálními demokraty a lidovci nesrovnatelné. Věřme mu, ví, co říká. Je rozdíl, když se spojíte se stranou, která má exekutivní zkušenosti a bazíruje na programu, a se subjekty, které se do nejvyšších politických pater podívali poprvé a nedělá jim problém vyměnit program za křesla a lojalitu k premiérovi. Proto také už motoristé nehlídají Babiše, například aby nevršil rozpočtové deficity, nýbrž plnění programového prohlášení vlády, jež přitom vychází takřka zcela z plánů hnutí ANO. Kdyby bylo podle SPD, došlo by k prudkému trhnutí kormidlem především v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Motoristé se zase jevili jako zástupci přísné Friedmanovské ekonomické školy, pro něž je alfou a omegou rozpočtová odpovědnost, jenže jedni i druzí jsou ve vládě pouze proto, že jiné partnery Babiš nenašel a jelikož je ve sněmovně jejich váha malá, odpovídá tomu i vliv na vládní politiku. Aby ale byl v koalici klid, toleruje jim Babiš některé jejich libůstky a tak motoristé provokují prezidenta, neziskovky, environmentalisty a občanské aktivisty, zatímco SPD se soustředí na útoky proti Ukrajincům a dalším migrantům nebo se pokouší vrtat do očkovací strategie. Premiér je občas okřikne či postaví do latě, zejména když hrozí sešup pověsti Česka před zahraničními spojenci. Víc ale nezmůže, vždyť se bez Okamury s Macinkou neobejde. Dávno minula i chvíle, kdy se dalo uvažovat o možnosti, že by Babišovu jednobarevnou menšinovou vládu tolerovala některá ze stran středopravicové opozice. Přesto drolení koalice hrozí, ani ne tak u motoristů. Ti patrně chápou, že jejich exkurze do Strakovy akademie s tímto volebním obdobím nejspíš skončí. To, čím byli před volbami zajímaví, odhodili a dnes už nabízejí zboží, které může volič nakoupit u Babiše či Okamury. Proto je pravděpodobné, že se sami z vlády netrhnou, jinak by ostatně neplnili resorty, jež jim byly svěřeny, svými členy, příznivci a sponzory. Komplikovanější to je z SPD. Tomio Okamura se ve funkci předsedy sněmovny pohodlně uvelebil. Zároveň si střídavě hraje na koaliční tlampač a koaličního potížistu. To například, když Babišův kabinet upřednostní před požadavky SPD naše závazky partnerům v Severoatlantické alianci nebo Evropské unii. Ani Okamura se nemůže chlubit tím, že by vládě stanovil program. Obstaral jí ale národně konzervativní ideologii, která je typická pro podobné antisystémové strany napříč starým kontinentem a vyhovuje i Babišovi, k jehož politickým vzorům patří Donald Trump, Viktor Orbán či Robert Fico. Podle nich se také koalice snaží oslabovat ústavní systém brzd a protivah i obyčejnou veřejnou kontrolu či mediální dohled nad vládními aktivitami. Jenže radikální a populističtí politici jsou nuceni číst lidem z tváří ještě pečlivěji než ostatní, když potom třeba SPD usoudí, že může příklonem k establishmentu o významnou část voličů přijít, se sakramensky dobře si spočítá, jestli jí stojí za to dělat Babišovi křoví, zvlášť když Okamurův sněmovní klub je konglomerátem vícero stran a politických individualit a takový Jindřich Reichl by se stranou pro nepochybně ochotně od SPD vůdcovství na extrémní pravici převzal. Trpělivost může dojít i Babišovi. Už teď jeho nervy dostávají zabrat, jenže krach koalice by byl přiznáním politické chyby, ba neúspěchu. A to on nedokáže. Raději bude stavět Potěmkinovy vesnice a líčit, jak je soužití s motoristy a SPD harmonické. Stará politická zákonitost však říká, že první rok koaličního vládnutí vždy probíhá nejhladčej. Ale čím blíž budou sněmovní volby, tím víc mráčků na koaliční obloze spatříme.
17: Uzavírá Lukáš Jelínek. Ukrajinská vláda podstoupila další změnu. Co se za ní skrývá? To odkrývá Ondřej Soukup.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský znovu mění vládu. Julie Sviridenková, která se premiérkou stala před pouhým rokem, se s vysokou mírou pravděpodobnosti stane novou velvyslankyní ve Washingtonu. Tedy, alespoň pokud správně čteme Zelenského slova, že jejím novým úkolem bude úzce spolupracovat s, cituji, naším hlavním spojencem. Jmenovitě zmínil jednání o licenční výrobě střel do systému Patriot. Současně stávající velvyslankyně Olga Stefanishina ve Spojených státech podala rezignaci, oficiálně na vlastní žádost. Neočekávaný krok Volodymyra Zelenského je součástí jeho snahy změnit fungování vlády poté, co se musel zbavit svého nejbližšího spolupracovníka Andreje Jermaka. Připomeňme si, oč jde. V loňském roce vypukla aféra Mindichgate. Antikorupční detektivové obvinili dávného Zelenského známého Timura Mindiče z toho, že vytvořil skupinu, která vyváděla peníze ze státního energetického holdingu Energoatom. Druhou větví případu bylo, že část peněz putovala na výstavbu luxusních vil nedaleko Kyjeva. Sám Mindič tajemně zmizel do Izraele pár hodin předtím, než si pro něj přišli detektivové. Jiní vysocí představitelé jsou vyšetřováni, včetně ministra energetiky Hermana Haluščenka. Mezi podezřelými je také Andrej Jermak, kterému měla patřit jedna ze zmíněných vil. A to už je pro Zelenského skutečně problém. Ani ne tak kvůli tomu, že on sám by měl být do případu zapletený. Nic podobného ve zveřejněných nahrávkách není. Ale Jermak byl jeho klíčovým spolupracovníkem. Sám Jermak vzpomínal, že v prvních měsících po začátku velké války se od sebe prakticky nehnuli. Dokonce spali na rozkládacích lehátkách ve stejném bunkru. Andrej Jermak je bezesporu mimořádně pracovitý člověk. Možná až příliš. Zelenského si prakticky monopolizoval. Rozhodoval o tom, kdo se s ním může setkat, kdo mu může zatelefonovat. Stěžovali si na to i západní diplomaté, že sice se mohou na něčem domluvit s příslušným ministerstvem, ale nakonec to stejně musí odsouhlasit Jermak. To je ovšem pryč. Jermak se stáhl do pozadí a spíše se soustředí na to, jak by se mohl vyhnout trestnímu stíhání. Původně sice prohlašoval, že půjde bodovat na frontu, ale to se nějak nekonalo. Pro Zelenského to ale znamenalo, že musel přeorganizovat své fungování. Už se nemůže spoléhat na to, že Jermák operativní otázky vyřeší a ukrajinský prezident se bude moci soustředit na kontakty se zahraničními lídry, v čemž měl největší úspěchy. Další problém je, že noví lidé moc nejsou a nebo mu nevyhovují. To se podle zákulisních informací stalo mladému ministru obrany Mihajlu Fjodorovovi, který podle všeho nenašel s Zelenským společný jazyk. Dříve by to rozhodoval Jermak, jenže žádný nový Jermak už nikdy nebude. Třeba tak vznikne normální státní správa, která dokáže operativně reagovat na výzvy bez byrokratického zdržování a která nebude záviset na osobních telefonátech okolí ukrajinského prezidenta.
17: Říká Ondřej Soukup.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Babiš spustil kampaň Anti Pavel. tak nazval své zamyšlení nad současnou situací náš spolupracovník, publicista Martin Fendrich.
4: Smír nebude střet jako program. Tak by se dal stručně charakterizovat současný vztah premiéra Andreje Babiše k prezidentovi Petrovi Pavlovi. Kdo čekal, že se situace změní po summitu NATO v turecké Ankaře, ten se mýlil. Jedná se o postoj premiéra. Prezident se snaží o spolupráci. Ku příkladu, na briefingu v Ankaře označil za pozitivní nečekané oznámení ministra zahraničí Petra Macinky před odletem na summit NATO, že se Česko zapojí do iniciativy seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. To je program, ve kterém evropské země nakupují americké zbraně určené pro obranu Ukrajiny. Naopak premiér spolupráci opakovaně odmítá. Přítomnost prezidenta na summitu označil doslova za ostudu a tvrdil toto, cituji, chodili za námi naši partneři a ptali se pro Boha, proč tady je, co tady dělá. Když byl později dotazován, kteří lídři zemí na to za ním chodili a říkali to, neodpověděl. Nedivme se, ono je těžko představitelné, že by to třeba Macron, Meloniová nebo Merz udělali. Bylo by to obrovské diplomatické faux pas. Navíc si Petra Pavla na to váží. Česká televize čerstvě informovala, že Babiš odmítl návrh prezidenta na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády České televizi k tomu řekl, proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně. To vyjádření je naprosto klíčové, ne kvůli specifické češtině, ale kvůli zásadně mylnému pohledu na roli prezidenta a vlády. Ta role je dána ústavou a má neúprosně jasnou logiku. Prezident, posílený přímou volbou, a vláda mají spolupracovat. Mají vytvářet co nejlepší podmínky pro české občany. Týká se to jak domácí, tak zahraniční politiky. Babiš jakoby si neuvědomoval, že ústavní soud nyní projednává kompetenční žalobu prezidenta, podle níž vláda ignorovala jeho dopisy, odkládala rozhodnutí o jeho cestě na summit NATO a postupovala ve zlé víře. Kdyby si to uvědomoval, zřejmě by alespoň nyní ono jednání ve zlé víře raději odložil. Neodkládá je, naopak posiluje. Proč to dělá? To vlastně už v České televizi vysvětlil. Nechci být součástí jeho kampaně. Pro server iDnes to rozvedl po návratu z Ankary. Cituji, pan prezident Petr Pavel je v kampani na druhý mandát a bohužel si vybral naši vládu jako téma kampaně. Znovu ale opakuji, že on je lídr opozice, je pro euro, je pro Spojené státy evropské, na všechno má jiné názory než naše vláda, stále nás kritizuje a to jak doma, tak v zahraničí. Konec citace. Babiš s oblibou staví realitu na hlavu. Když se podíváme na dění okolo summitu NATO, Petr Pavel usiluje dlouhodobě o to, aby se Česko v alianci nevezlo jako černý pasažér a aby bylo schopno bránit se cizí agresi. Tohle přece musí být i cílem vlády, jakékoliv vlády, ale není. Realita je jiná, než tvrdí Babiš. To on dělá kampaň proti prezidentovi, to on místo vládnutí a chránění Česka spustil kampaň anti-Pavel.
17: Uzavírá Martin Fendrich. ODS v Praze 1 má zvláštní problém. V čem spočívá? To nám prozradí Ondřej Konrád.
21: Asi je ještě v obecné paměti slavná historka někdejšího ministra průmyslu za ODS Martina Kocourka, o kterém se zjistilo, že převedl 16 milionů na konto své matky a vysvětloval to veřejnosti potřebou tuto sumu odklonit ze zřetele manželky, s níž se právě rozváděl. Ono odklonění ho ovšem stálo politickou kariéru. Něco podobného si zřejmě v nejmenším nepřipouští rovněž občanský demokrat Filip Dvořák, dlouholetý pražský zastupitel a jeden čas starosta centrální části metropole, čili Prahy 1, ačkoliv je jeho případ s Kocurkovým příbuzný. A na post starosty kandiduje také letos, i když se širší pražské veřejnosti na několik let ztratil z očí. Ale dřív se o něm docela vědělo a mezi zasvěcenějšími do pražských poměrů i mluvilo, přestože člověk nemusel věřit každému šprochu. Ale bez významu určitě nebylo, že roku 2011 vedení ODS Buňku v Praze 1 na čas úplně zrušilo v souvislosti s kauzami, ve kterých figurovali starosta Bürgermeister a jeho následovník Dvořák, který ovšem současné organizaci občanských demokratů v Praze 1 opět předsedá. A tamní spolustraníci se za něho také v pondělí postavili proti výzvě nejužšího vedení s Martinem Kupkou v čele, aby Dvořák z kandidátky odstoupil. Protože investigativci ze serveru Seznam zprávy zjistili, že Dvořák před pár lety zdědil po svém otci nepodnikajícím nemocničním lékaři majetek v absurdní výši 230 milionů korun, což zahrnuje řadu bytů v Praze nebo ve Špindlerově mlýně, diamanty, tak řečené investiční, anebo komfortní jachtu kotvící na Jadranu. Reportérům k tomu nejprve Dvořák nechtěl říct nic, protože nevěděl důvod. Později poznamenal, že už otec původ majetku jednou dokládal a všechno bylo v pořádku. Dodejme však, že kauza tenkrát nějak tajemně vyšuměla. Později si Dvořák vzpomněl, že tatínek nakoupil nějaké akcie ze zdravotnické sféry. Předsedu Kupku to ovšem nepřekvapivě neuspokojuje a i se svými zástupci Portlíkem a Udženijou dál trvají na tom, že Dvořák ODS poškozuje. A všichni tři se také odmítli zúčastnit Dvořákova pondělního vysvětlování původu bohatství na půdě Buňky jí šéfuje a podle všeho má pevně v rukou. Když se za ním po jeho zhruba hodinovém monologu hladce sešikovala, v komunální politice zběhlý Dvořák, mimochodem viceprezident hospodářské komory,

0: Zřejmě se cítí být pevný v kramflecích a je přesvědčen, že ho ODS Prahy 1 z kandidátky nevygumuje, jak by se normálně nyní mělo stát. Tudíž ji už podruhé centrální vedení strany zruší, zhruba 3 měsíce před volbami. No, možná Kupkovi a spol nic jiného nezbude, ale musí sebou v tom případě hodit.
1: Konstatuje Ondřej Konrád. Doufejme, že jste zůstali koncentrovaní na poslech až do této chvíle. Jedním z velkých témat doby je totiž ztráta schopnosti se na něco soustředit a obrovské množství věcí, které nás rozptylují. Skoro návyk na rozptylování, jak ostatně nazvala své zamyšlení spisovatelka Iva Pekárková.
2: Naše profesorka na češtinu nám často dělala přednášku o schopnosti koncentrace. Tvrdila, že zatímco ještě před 100 lety se každý žák musel umět koncentrovat nejméně 2 hodiny, dnes už se neumíme koncentrovat ani 45 minut. Neumíme udržet pozornost po celou vyučovací hodinu. Přednášky o koncentraci představovaly při hodinách češtiny příjemné rozptýlení. Pochopila jsem ale, že v čemsi důležitém zaostávám za studenty o 100 let staršími a že už to asi nenapravím. Je těžké změřit sám u sebe, jak dlouho se dovedeme na něco soustředit. Vědomí, že si měříme čas, nás ze soustředění vytrhuje. Mí kamarádi projevili velmi mizernou koncentraci, pokud se týče měření schopnosti koncentrace u mé osoby, a tak jsem dlouho netušila, jak na tom jsem. Dnes bychom člověku, který je schopný se do nějaké činnosti nechat vtáhnout tak hluboko, že nic jiného nevnímá a vytrvá v ní několik hodin, pravděpodobně dali nějakou diagnózu. ADHD, OCD, umístění na autistickém spektru. Lidi, kteří by svou schopností koncentrace vytřeli zrak i naší profesorce na češtinu, obyčejně vnímáme jako tak či onak potrhlé. Dnešní doba po nás žádá pravý opak. I když zrovna pilně pracujeme, třeba sedíme za počítačem v kanceláři typu Open Space, jaké jsou dnes v největší oblibě, a snažíme se napsat článek do novin, musíme být kdykoliv připraveni odpovědět na pozdrav kolegovi, zvednout telefon, když zazvoní, a ještě na půl ucha poslouchat debatu na téma, kdo zase rozbil kávovar. Není se čemu divit, že se už neumíme hluboce soustředit. Podle Glorie Mark, výzkumnice pozornosti, se v roce 2004 průměrný člověk dokázal soustředit na dění na obrazovce 2,5 minuty. V roce 2024 už to bylo jen 47 sekund. I to se zdá dost, vzhledem k tomu, kolik 10-vteřinových vtipných videí můžete sledovat jedno za druhým. Počítačový vědec David Levy z naší ztráty soustředění viní elektroniku kolem nás. Ta věčná oznámení, pípání, reklamy, co na vás vyskakují, to všechno nám z mozku vyrábí popcorn. Na věčné rozptylování je možné získat návyk a když nás pořád něco nevyrušuje, máme z takového klidu absťák. Je to vlastně reakce na momentální nedostatek dopaminu, kterého si, když se kolem nás pořád něco děje, syntetizujeme víc. Dobrá zpráva je, že se ze závislosti na věčném rozptylování můžeme vyléčit. Většině lidí k tomu stačí pár dní nepoužívat elektroniku. Takový detox občerství náš mozek a může zlepšit schopnost soustředění. Naše profesorka na češtinu by měla radost. Ona nevěřila, že se zkracování koncentrace dá zvrátit. Dá, jen se na to musíme hluboce soustředit.
1: Uzavírá soustředěná Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Věda plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.

0: zprávy.
1: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. Změny chystá ministerstvo školství. Americký prezident Trump výrazně zmenšil dvě chráněná území v Utahu. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Hezké odpoledne u zpráv Plusu přeje Marie Jakšičová. Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
2: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
3: V běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
2: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
4: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
2: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Francie si dnes připomíná den dobytí Bastily. U příležitosti státního svátku se v Paříži koná tradiční vojenská přehlídka, které kromě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona přihlíželi desítky zahraničních lídrů, mimo jiné český premiér Andrej Babiš a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Letošní ročník totiž klade důraz na pomoc Ukrajině. Francie jí nově přislíbila letouny Mirage 2000.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Česku roste počet nehod elektrokoloběžek. Za první půl rok jich letos policisté řešili víc než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800. O rok dříve skoro o 300 méně. Ve zhruba polovině případů si za nehodu můžou jezdci sami.
5: Na Jižní Moravě bouralo podle policie do konce června letošního roku 44 jezdců na elektrokoloběžkách. Loni evidovala 27 takových nehod. Jeden z nejaktuálnějších případů je ze začátku července z Břeclavi. 22-letý muž řídil koloběžku opilý, na hlavní silnici kličkoval, jel do protisměru a nakonec narazil do obrubníku a boural. Nadýchal skoro 2 promile. Téměř třetina jezdců elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Obě chráněná území měla dohromady rozlohu přes 13 000 kilometrů. To je zhruba jako Středočeský a Liberecký kraj dohromady. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
6: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
7: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou 50-tník Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
8: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
7: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Teď doprava. Dálnice D52 na traze z Mikulova do Brna je stále uzavřená. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy popojíždí nesouvislá kolona, hlavně kamionů, a na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce vzniká kolona před omezení u Jiren. Na magistrále čekejte zdržení v obou směrech. Na trase do Holešovic budete brzdit kvůli omezení na Hlávkově mostu, kousek za Bulharem. Jedete-li z Holešovic na Pankrác, 10 minut ztratíte popojížděním mezi hlavním nádražím a muzeem. Dobře, dojďte. Odpoledne čekejte teplo, obloha se postupně zatáhne a přijdou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 33 stupňů. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm a kroupami kolem 2 cm a taky nárazy větru výjimečně kolem 20 metrů za sekundu. Tolik zprávy a teď pořad Jak to vidí.
9: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denisy Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Řeč bude o symbolice a významu gest, o komunikačním stylu trojkoalice a také o chybějící ministrovi, který přece jenom dorazil. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Jak to vidí?
9: Bilancovala své první pololetí v úřadě. Jak si paní Hejlová z vašeho pohledu vede z hlediska PR, z hlediska komunikace? Víme, že mimo jiné každé pondělí se konají klasické tiskové konference, kabinet, respektive jeho komunikační tým je aktivně například na Instagramu, pan premiér má vlastní podcast, je rovněž velmi aktivní na sociálních sítích, což bychom mohli říct i o ministrině financí nebo vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, i mimo jiné jeho momentky s Fenkou Betinou jsou už, řekla, takové ikonické.
10: Když se podíváme na tu podporu veřejnosti, tak my tam vidíme několik různých typů dat a poměrně stabilně u nás v Čechách je vždycky nízká důvěra vládě, ať je to jakákoliv vláda, což je poměrně zajímavé, že u nás vlastně ta důvěra vládě se pohybuje někde kolem 25, ale může klesnout až na třeba 20%, což opravdu celosvětově jsou velmi nízká čísla. Tato konkrétní vláda Andreje Babiše si ale udržuje zatím podle toho, co víme z těch momentálních výzkumů, poměrně jako vysokou možnost znovu zvolení té vlády. To znamená, když se zeptáte, koho byste volili nyní, tak je tam celá řada těch voličů, kteří by znovu volili například hnutí ANO, což je poměrně jako vysoké číslo. Tam se to pohybuje někde kolem 40%.
9: No a jak tedy k té důvěře nebo jejímu budování přispívá právě ta komunikace? Jaký styl teda zvolila trojkoalice?
10: Zase já to vezmu trošičku ze široka. My z jiných výzkumů vidíme, že lidé se odklánějí od těch tvrdých politických témat. Takovou tu většinovou veřejnost, ta politická jednání příliš vlastně nezajímají a to zajímá poměrně úzký okruh poučené veřejnosti, která se skutečně zajímá o to, jaká rozhodnutí tam padají, jaké zákony se přijímají a tak dále. Takže velkou část veřejnosti zajímá takové to, co je populární na té vládě. Kdo se s kým má rád, kdo se s kým nemá rád, jak, přesně jak jste říkala, kdo má jakého mazlíčka, jestli je to pejsek nebo kočička, jaké se kdo vzal šaty a tak podobně. A to je ten i ten komunikační styl, který tato současná vláda prosazuje, to znamená, zabývá se těmi tématy, které jsou aktuální, které jsou přijatelné pro tu velmi širokou veřejnost a které nezdůrazňují politická témata, pokud nemají výhodu pro jejich voliče. Takže pokud se jim podaří něco prosadit, tak to samozřejmě do té komunikace okamžitě zařazují. A to jsme viděli třeba i na té poslední tiskové konferenci vlády.
9: Čím vás zaujala poslední tisková konference před teda parlamentní přestávkou, byť jak řekl, myslím, to byl právě vicepremiér Havlíček, to ještě neznamená, že by se pochopitelně chod úřadu zastavil.
10: Spíše asi tou vizuální stránkou, vlastně ta vláda se sešla venku v Kramářově vile, takže ta vizuální stránka byla trošičku jiná.
9: A pardon, vy jste myslela teď to vlastně to bilancování, já jsem teď citovala vicepremiéra ze včerejší tiskové konference. Paní Hejlová, kdybyste měla srovnat ten komunikační styl předchozího kabinetu expremiéra Fialy a současné trojkoalice, vidíte tam nějaké zásadnější rozdíly, kdo je zdatnější v tom, jak používá sociální sítě, jak se snaží oslovit veřejnost?
10: Určitě tak, ta současná vláda v podstatě vyrostla na sociálních sítích, takže oni s tím mají velkou zkušenost, je to součást jejich identity, nebrání se jejich používání, je to, řekla bych, pomalu jejich DNA, a tím, že čím dál tím více lidí podle statistik sleduje politické zprávy přes sociální sítě, tak tyto kanály nabývají na důležitosti. A to se skutečně nebavíme jenom o tom vnitropolitickém dění, ale sociální média jsou stále důležitější i pro tu mezinárodní diplomacii. Takže tyto kanály nelze bagatelizovat nebo opomíjet a nebo nějakým způsobem říkat, my to nebudeme dělat, my se s tím nechceme učit, my nebudeme dávat nic na Instagram, já se nebudu fotit se svým pejskem. To si myslím, že to je jako volba každého politika, do jaké míry chce zveřejňovat soukromí, a dnes mají politici mnohem větší míru kontroly nad tím, co chtějí zveřejnit a co ne. Ale to, že musí komunikovat ten svůj politický obsah a co dělají, co je podstatou jejich práce i na sociálních médiích, tak to dnes platí skutečně nejenom pro politiky, ale i pro tu vlastně širší diplomatickou sféru.
9: Co jste si, paní Hillová, řekla, když jste viděla fotografii lídrů summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře před týdnem, před neformální večeří, což byl první den akce, kde organizátoři jak si rozsadili pány Babiše a Pavla, každý stál na jiném konci skupiny.
10: Je zajímavé, že tyto fotografie jsou takovou tradiční ikonografií těchto politických setkání, a pokud by tam nebyl ten spor mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem, tak by se o nich nikdo nebavil. Ale právě to, že stáli každý na opačné straně, tak to zaujalo celou řadu českých médií a symbolizuje to nějaký ten spor nebo konflikt na současné české politické scéně.
9: Jak víme, dvě delegace jedné republiky byly v podstatě na tom summitu Severoatlantické aliance, víceméně se tam ani nějak extra nepotkávali, respektive nevyhledávali. Andrej Babiš si s Petrem Pavlem jen podali ruce, podle slov premiéra. Lídři na takových setkáních obecně, jak už jste i řekla, paní Hejlová, jsou pod velkým drobnohledem médií, nejenom těch domácích, ale pochopitelně i jiných světových. Často si novináři všímají různé detaily, oblečení, účesy, nonverbální gesta, kdo kde stál, vedle koho, jak na koho se usmíval, jak se u toho tvářil. Tak čeho jste si vy z těch dostupných fotografií, videí odnesla nebo všímala, co vás zaujalo jako odbornici právě na strategickou komunikaci?
10: Tak Česká republika opravdu již více než půl roku žije tímto konfliktem, prostě kdo na ten summit pojede, kdo kde bude vedle koho sedět, kdo tam bude mít jakou roli. A to bohužel zastínuje celou řadu těch dalších informací. Takže my jsme tady viděli dva rozdílné komunikační styly. Prezident Pavel spíše akcentoval to, co se tam asi domluvilo, jako takové ty opravdu jako podstatné věci, a premiér Babiš zase mluvil spíše k těm svým voličům a akcentoval to, co si myslí, že je zajímá, spíše takovým odlehčeným tónem a tak dále. Ten summit v Ankaře my musíme prostě vnímat v kontextu té současné geopolitiky. Druhá fáze války na Ukrajině je tady s námi již 4 roky. A přichází zima, na kterou se i Ukrajinci velmi pečlivě připravují. A možná, že právě už po těch 4 letech, je to neskutečně dlouhá doba, tak právě tato zima bude možná ta, která rozhodne v tom konfliktu. A skutečně ten konflikt je jako pro celou řadu něčím, o co už se přestávají zajímat. Už je to součástí stabilní nějakého toho vnímání toho světa. A pro jinou část lidí naopak jako dopadá ta tíha toho konfliktu. A tam nesmíme zapomínat samozřejmě na obě dvě i strany, jak samozřejmě jak tu ukrajinskou napadenou stranu, tak i tu ruskou stranu, která také jim dochází prostě ropa, celá řada surovin. Takže já si myslím, že ta Ankara prostě symbolizuje to, jakým způsobem se ta politická budoucnost v tom následujícím roce bude ubírat.
9: Jinak teď jste mimo jiné nastínila, paní Hejlová, jak některá témata v závislosti na tom, co se děje, se dostávají, třeba jsou trošku upozaděná, pak jsou zase na titulních stránkách. Tak jak s tím pracovat? Vlastně i z hlediska právě té komunikace s tím čtenářem, posluchačem nebo divákem, aby dostával ty informace v nějaké míře, aby to bylo zajímavé, aby toho zase nebylo moc, tak jaký je váš názor?
10: No, je zajímavé, že ta minulá vláda se snažila právě toto pojmout v oblasti té strategické komunikace a hodně zdůrazňovala náš přínos Ukrajině a podporu Ukrajině. A nyní vlastně tento kongres akcentoval, že ta částka, kterou my jsme vlastně dali do NATO, nebyly ty slíbené 3%, ale pouze 1,8. Takže já si myslím, že to opět může vést k nějakému zklamání části voličů, ale vlastně na obou dvou stranách. Protože u té části těch voličů, kteří jsou silně na straně podpory Ukrajiny, toto může vést ke zklamání. A naopak u té části voličů, která Ukrajinu nepodporuje a spíše akcentuje ty české národní hodnoty nebo dejme tomu nějakým způsobem ty veřejné finance investovat zpět do České republiky, tak ta zase může mít negativní pocity z té komunikace, která již proběhla. Takže tato část veřejnosti má pocit, že na stranu Ukrajiny jsme dávali již příliš. Takže toto vlastně je velmi výhodná situace pro současnou vládu, která opticky z těch 1,8%, ať udělá jakýkoliv krok, tak to bude zlepšení. Tak to bude to i malé zvýšení bude vlastně zlepšení. Takže pro ně je to komunikačně velmi výhodná situace.
9: To se myslí Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
9: Napětí mezi vládou a Hradem se opět vyhrotilo. Premiér Andrej Babiš v neděli na svých sociálních sítích ostře ohodnotil právě ten konflikt s prezidentem Petrem Pavlem, co se týče účasti Severoatlantické aliance, ale nejenom to. Vůči Pavlovi se včera vymezil i Karel Havlíček, cituji jeho slova: nechceme se stát součástí kampaně pana prezidenta, rozumíme tomu, že má zájem o další znovu zvolení, nicméně my plníme naše vládní úkoly, které jsou čistě v exekutivní rovině. Tolik slova vicepremiéra Havlíčka, tak jak vy pohlížíte na tento spor?
10: No a takovéto spory máme ještě 2 roky předtím, než k tomu zvolení teprve bude docházet. Takže my teď ještě 2 roky budeme žít velmi pravděpodobně tady v těchto sporech mezi vládou a prezidentem. A tyto spory velmi pravděpodobně neustanou, protože když se vyhrotili už takto, tak obě dvě strany budou hrát na ty své voliče a na tu jejich podporu. Takže se domnívám, že ta česká politická scéna i v těch následujících měsících a letech bude ve znamení podobných sporů.
9: To jsou vyhlídky, paní Hejlová. Čekají nás na podzim komunální volby, také doplňovací volby do třetiny Senátu. Co očekáváte z hlediska právě nějaké strategické komunikace, nějaký leitmotiv vlastně těch nadcházejících voleb? Jak se to vyvíjí?
10: Já očekávám slabší podporu toho minulého koaličního bloku, z nichž některé ty součásti těch koalic jsou tak jako na hranici v podstatě, takže uvidíme, jak se toto projeví i v těch komunálních volbách.
9: Spíš jsem myslela, na co vlastně volič, jak si slyší z toho optického pohledu, co se týče vývoje těch předvolebních kampaní jako takových.
10: Vždycky jsou tam nějaké záležitosti, které jsou důležité, nějaké třeba finanční, samozřejmě programové a tak dále, ale potom většina stran už dneska se řídí politickým marketingem, kdy mají provedené předvolební průzkumy, vyberou si nějaké jedno téma, která je polarizační a na tom postaví tu kampaň. Takovým typickým příkladem byly třeba nemocniční poplatky. Jo, jste pro, anebo jste proti. Takže většinou vždycky potom ta kampaň se točí na nějaké takové menší věci, která je ale pro ty voliče důležitá.
9: Změňme téma. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je už historií. Křišťálový globus a další ocenění už předpokládám zdobí poličky v domovech jejich nových majitelů. Festival si letos připomněl také 80 let od vůbec prvního ročníku akce, která se konala v Mariánských Lázních. Tak jak jste si užila v svátek filmu? Vy jste strávila ve Varech několik dní.
10: Je to tak, já jsem ve Varech byla na té vlastně první 4 dny a jezdím tam už čtvrt století. Takže já jsem tam skutečně jezdila ještě jako studentka. Nikdy jsem tedy nebyla ve stanovém městečku, ale vlastně letos jsme spali v jednom z těch rekonstruovaných hotelů, který byl dříve právě tím lázeňským domem, ve kterým jsme byli ubytováni ještě jako studenti. A ta proměna Karlových Varů pro mě jako občasného návštěvníka je vždycky příjemným překvapením. Vidím tam zrekonstruované památky, letos tam bylo skutečně opravdu hodně lidí a ti lidé mají dobrou náladu. Samozřejmě vidím tam i pozitivní vývoj českých firem, které se tam prezentují. Takže pro mě ty Vary i letos byly opět velmi příjemným kulturním i společenským zážitkem.
9: Co je podle vás taková ta největší přednost nebo specifikum Karlovarského festivalu?
10: Propojení těch jednotlivých publik. V těch Karlových Varech skutečně se potkávají tři světy. Na jedné straně ten svět filmový, svět celebrit, ale i producentů a všech různých filmových profesí, kterých je u nás stále hodně a právě i proto je Česká republika relativně úspěšná v té filmové branži. Vidíme tam svět biznesu. To znamená, že do těch Karlových Varů stále jezdí poměrně hodně například firem, které sponzorují ten festival, ale i dalších velmi důležitých domácích podnikatelů, biznesmenů anebo lidí, kteří jsou aktivní, dejme tomu, v té ekonomické sféře. A jsou to třeba i zakladatelé různých českých firem nebo jejich ředitelé a tak podobně. A je, ten třetí svět je svět toho filmového publika, fanoušků a veřejnosti. A já bych řekla, že tyto tři světy se tam prolínají, někdy jsou oddělené. V těch Karlových Varech na tom festivalu vzniká čím dál více míst, kam je nějakým způsobem omezený přístup, exkluzivní přístup, přístup na kartu a tak podobně. Ale ve finále všichni, pokud se ženou lístek, tak mohou sedět v tom stejném filmovém sále a sdílejí vlastně všichni ten zájem o ty filmy, které se tam promítají. A ředitel festivalu Krištof Mucha letos zdůrazňoval, že to je právě to, co činí ty Karlovy Vary výjimečné, že tam je to filmové publikum. Na rozdíl od Cannes nebo jiných filmových festivalů, které jsou spíše pouze profesní, tak u nás se to vlastně tyto tři složky společnosti setkávají.
9: Jinak, když jste zmínila výkonného ředitele Mezinárodního filmového festivalu Krištofa Muchu, tak také byl mimochodem hostem tohoto pořadu, tak vlastně říkal, že ta otevřenost těch Varů je také tím dalším specifikem. A vlastně ten loňský 59. ročník, ten se konal poprvé bez dlouholetého prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. A tehdy mi pan Mucha řekl, že to byl právě pan Bartoška, který vlastně nad nimi držel ochranitelskou ruku, hlídal, aby byli všichni spokojení, tak nyní už vlastně to vedení festivalu, kam patří také umělecký ředitel Karel Och a pochopitelně celý velký tým spolupracovníků, už jsou vlastně sami.
10: Je to tak, já jsem měla možnost je tam sledovat jednak na tom samozřejmě oficiálním zahájení, ale i na dalších akcích, různých setkáních s novináři a tak dále. A myslím si, že co je předností toho pokračování toho festivalu, je, že se jim to podařilo opravdu zachovat. Že konkrétně pana Muchu jsem viděla na celé řadě těch aktivit, které tam byly, takže on tomu musí věnovat opravdu velkou energii, velký čas, propojovat ty různé světy, ty tři světy, o kterých jsme se bavili, a to není nic jednoduchého. Taky bych teda, když už tady mluvíme v rozhlase, ráda zdůraznila, že panu Muchovi trošičku závidím, jak krásně on dokáže vyprávět. On má neuvěřitelný dar vyprávění, má velmi příjemný hlas, takže ty historky z toho filmového světa a okolo toho festivalu, kdykoliv je slyším v rozhlase nebo někde jinde, tak si myslím, že i pro ty diváky jsou velmi příjemné a velmi zajímavé.
0: Jak to vidí?
9: Pokračujeme v rozhovoru s Denisou Hejlovou, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, a zůstáváme pomyslně ještě u 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Účast na slavnostním zahájení avizoval minister kultury Otto Klempíř. Nepřijel s tím, že nechce přilévat olej do ohně a přenášet současné spory tam, kam nepatří, to jsem citovala jeho slova, řekl také, že má Karlovarský festival rád, považuje ho za mimořádně důležitý nejenom pro českou kulturu. V den toho slavnostního zahájení večer sdílel na svém účtu fotografii z ostravského hudebního festivalu Beats for Love. Do Varu ale Otto Klempíř nakonec přijel o den později. Tak jak se díváte, paní Hejlová, na absenci, na absenci, ale každopádně chyběl na tom slavnostním zahájení této prestižní akce, která letos navíc slavila dvě jubilea.
10: Ministr kultury má svou rituální a ceremoniální roli a ta je v té komunikaci velmi důležitá. Takže ministr kultury nesmí chybět na těch oficiálních zahájeních různých typů těchto festivalů. Ať je to Pražské jaro, měla by to být prostě, já nevím, třeba různé ty festivaly, Dvořáková, Praha, Strážnice a zejména Karlovy Vary, protože ten Karlovarský festival je nejenom pro to domácí, ale i pro to zahraniční publikum. Takže tam toto je skutečně jako jedna z významných událostí a tyto ceremonie stejně tak jako svatební obřad nemůžete mít bez oddávajícího, tak tyto ceremonie jsou prostě pro ty politiky důležité a pokud nemají nějakou závažnou výmluvu, například nějakou prostě nemoc anebo zahraniční cestu, tak by tam vždycky měly být přítomni bez ohledu na to, jakou předpokládají reakci publika. To je součást jejich práce.
9: Takže i v případě, kdyby tam bylo nějaké riziko, jak se stalo na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kde byl pan Klempíř vypískán, měl přijet a riskovat to?
10: Já se domnívám, že ano a nějakým způsobem to publikum to i očekávalo. Docházelo tam potom k řadě takových humorných situací, kdy zejména v pozdních nočních hodinách to publikum očekávalo, že se tam pan ministr objeví. A někteří pánové, kteří vypadají trošičku podobně jako on, tak v těch pozdních hodinách už byli s ním zaměňováni. Říkali, tamhle je, už jde, vypadá jako on, to bude určitě on. Očekávání tam jako určitě byla. A to, že nebyla tak úplně naplněná, tak si myslím, že řadu lidí jako zklamalo.
9: Kdybych se ještě vrátila k tomu, co řekl, že nechce přilévat olej do ohně, tak se také v médiích debatovalo o tom, zdali třeba Strážnice podobné místa, podobné platformy mají, nemají sloužit k vyřizování účtu?
10: No, já se domnívám, že nemají, protože Česká republika do těchto kulturních událostí finančně podporuje a dá se říct, že do nich investuje, mimo jiné také z důvodu, já to vidím samozřejmě optikou té svojí profese, také proto, že představují významný nástroj kulturní diplomacie a vytváření pověsti toho našeho státu. My tomu odborně říkáme nation branding, vytváření značky toho státu. Ale toto, kromě samozřejmě celé řady jiných kulturních, sociálních faktorů, ekonomických faktorů, tak toto je vlastně velmi významný důvod a festivaly, jako je Karlovarský filmový festival, spolu vytvářejí tu dobrou pověst České republiky uvnitř i navenek. Prezentují nás jako národ, který je nejenom kulturní, ale který má prostě opravdu, jak jsem říkala, sofistikovanou třeba filmovou produkci, což nás poté může v té konkurenci jiných států, které dávají třeba filmové pobídky těm zahraničním štábům, trochu odlišit. To, že my tady máme i ty profese, které to dokážou udělat.
9: Umí Česko, tak říkajíc, kulturní diplomaci? Mimochodem současná vláda velmi kritizuje průběh již teda bývalého expo v japonské Osace.
10: Já se domnívám, že na tom Karlovarském filmovém festivalu ta prezentace těch firm, které souvisejí s kulturou a které spolu vytvářejí ten kulturní kapitál, byla určitě mnohem důstojnější, lepší a zajímavější samozřejmě než na tom uplynulém expu. Ale měla jsem radost z toho, že na tom Karlovarském filmovém festivalu vidíme celou řadu značek, které jsou na pomezí, jsou to komerční značky, vyrábějí třeba nějaké produkty nebo nabízejí služby, ale zároveň je můžeme považovat za opravdu jako klenoty té české kultury. A to jsem byla ráda, že tam žijí tím současným životem.
9: Konstatuje Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za váš čas, názory a přeji vše dobré.
10: Děkuji, hezký den.
9: I vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: Je půl druhé.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdřív tvořit hlavně na severu republiky, později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Podrobnosti řekneme na Plusu po zprávách. Poslanci jednají o zrušení valorizace cen dálničních známek. Za tu roční by tak řidiči platili 2570 korun i v příštích letech. Novelu navrhlo Ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev na nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Írán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Írán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání zavřený. Americký prezident Donald Trump ale naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od íránských přístavů a chtějí zavést poplatky za průplav Hormuzem. Hasiči ve Zlíně 6. dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Slovenské ministerstvo dopravy soudně vymáhá od českého dopravce Leo Express v přepočtu přes 60 milionů korun, informuje o tom slovenský deník N. Firma peníze získala v rámci podpory regionální linky mezi Bratislavou a Komárnem, na které jezdí její vlaky. Stát ale část peněz podle ministerstva vyplatil navíc. Deník N napsal, že se to mohlo stát kvůli chybě ministerských úředníků. Leo Express v minulosti neuznal, že by měl peníze vyplatit zpět. Firma informace o soudním řízení blíž nekomentovala. Jaká je situace na silnicích? Sever Prahy zůstává plný kamionů, sunou se Ústeckou D8 od zdib a pokračují dál i Cínoveckou až na začátek rekonstruované Kbelské. Z druhé strany se popojíždí východní části okruhu z úrovně Černého mostu i celou Novopatskou až do Kbelské. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most sledujeme pomalejší provoz mezi Běchovicemi a Europarkem a pokud se chystáte ven z Prahy po dálnici D11 na Hradec, připravte se na v koloně z 5. kilometru. Okolo 15 minut se sune k omezení u Jiren. Na 7.5. kilometru se jede pouze jedním pruhem. Dobře dojďte. Odpoledne bude teplo, obloha se postupně zatáhne a přijdou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty čekejte 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 33, na horách 22. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně kolem 70 km v hodině. To byly zprávy Plusu, teď už začíná Věda Plus.
11: Hezké úterý. Ano, jako každý všední den touto dobou i nyní vám nabízíme magazín o vědě, výzkumech či inovacích. Silný přívalový déšť a místy i kroupy, to je výstraha před dnešními silnými bouřkami, které by postupně měly přejít přes celou republiku. Kam a jak rychle se budou posouvat? Jak vypadá a kam doletí elektrické letadlo? Hmyzí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Lékaři pak po odeznění příznaků doporučují alergenovou imunoterapii, co obnáší. A sucho trápí i městské zahradníky. Jak nejlépe přitom hospodařit s dešťovou vodou? I to vám povíme. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
0: Věda Plus.
11: Silné bouřky pomalu postupují Českou republikou. Na mnoha místech se čekají přívalové srážky a i větší kroupy. Kam se posunou bouřkové mraky? V Českém hydrometeorologickém ústavu situaci pozorně sleduje Martin Adamovský. Zdravím vás, dobrý den.
12: Krásné odpoledne.
11: Tak pane Adamovský, abychom začali aktuálně, kde jsou teď už bouřky znatelné a kde jsou nejsilnější?
12: Tak rád bych na úvod zmínil, že jsme teprve na začátku té situace víceméně. Teď aktuálně nejsilnější bouřky jsme měli hlavně ve východních Čechách, třeba na Broumovsku, ale zatím se to spíše rozjíždí ta situace. Jenom bych rád ještě také zmínil na úvod, že dnes to na předpověď bylo opravdu velmi složité. To byla z mého pohledu asi nejtěžší zatím situace letos na předpověď. Z hlediska bouřek je to hodně komplexní, složité. Po ránu nám to komplikovaly a ráno dopoledne bouřky, které byly i kolem našeho území, přikryly teď třeba Čechy velké části oblačností, takže která omezuje vlastně sluneční paprsky, to má samozřejmě vliv i potom na ten vývoj bouřek, takže jenom bych rád, aby posluchači, rád bych naznačil posluchačům, že dnes to bylo opravdu složité, ale to hlavní teprve čekáme.
11: Rozumím. A možná tedy, jestliže to bylo složité, tak to bude složité i během dne. Jak těžko vlastně se dá předpovídat pohyb bouřkových mraků?
12: Je to situace od situace, dnes je to složitější, třeba na severozápadě Čech, v Karlovarském, Ústeckém kraji. Od rána máme víceméně nějaký plošnější déšť s bouřkami a tam ty podmínky pro ty velmi silné bouřky jsou asi hodně omezeny, tam víceméně ta výstraha se dost možná vůbec nenaplní, ale stále na té velkém území Čech očekáváme ten vývoj během odpoledne k večeru, potom později. K večeru a večer i v částech Moravy a Slezska, i když v těch nejvýchodnějších partích Slezska, třeba i na Olomoucku, tak tam těch bouřek asi bude nejméně, ale ta rizika jsou i tam, no a potom ta situace bude pokračovat během noci na zítřek až zítra do dopoledne na některých místech, hlavně ve východních partích Čech, opět částečně na Moravě, ve Slezsku, kde ty bouřky přejdou spíš do takového intenzivního deště, ale i tam mohou být úhrny klidně kolem 50-60 mm, takže ten vývoj bude hodně takový dynamický, hodně komplexní ta situace, tak bylo to těžké na předpověď.
11: Rozumím vám. No vy jste varovali i před supercelami, které doprovázejí velké kroupy. Můžete přiblížit vznik vůbec těch supercel a těch krup?
12: Určitě, tak supercela sice to má takový v uvozovkách bombastický název, ale ve skutečnosti ten název je starý už nějakých 60 let přibližně ze Spojených států. Supercela je vlastně bouřka, která nemusí být nějaká super, že by byla velká, ale je zajímavá tím, že rotuje vlastně i viditelně. Pokud jste v terénu, tak vidíte, že ten výstupný proud té bouřky rotuje a ty supercely vznikají vlastně za podmínek dostatečného střihu větru, což je v případě, že máme velký rozdíl v proudění třeba v 5-6 km nad zemí vůči proudění při zemi, tak když ten rozdíl toho větru je dostatečný, tak pak ty supercely mohou vznikat. Dnes je možné, že nám někde nějaká vznikne, určitě ne každá bouřka, která se dnes objeví, bude supercela, bude to spíš jenom výjimka, ale pravdou je, že ty supercely právě mohou přinášet ty nejnebezpečnější jevy, třeba velké kroupy, úplně v krajním případě i tornádo, a což tedy dnes nečekáme.
11: Uh-huh. A jak velké kroupy čekáte?
12: Tak vzhledem k těm podmínkám...
11: Jak se toto dá předpovědět vůbec?
12: Samozřejmě úplně přesně ne, ale víceméně vzhledem k těm podmínkám, které jsou i silnější bouřky mimo ty supercely mohou produkovat kroupy kolem 2 cm. Samozřejmě nevylučujeme, že někde by to mohlo být až k 5, ale těžko říct, to budou opravdu jenom výjimky a těch míst, pokud tak bude opravdu minimálně. Takže není to, dnes to není vysloveně nějaká výrazná kroupová situace. Hmm.
11: Ony i ty supercely se asi dají těžko předpovídat. Co ale rozhoduje o tom, jak silné budou přívalové srážky, tedy kolik vody naprší na jednom místě?
12: Tak je to celkem jednoduché, už selský rozum nám říká, že když ta bouřka je intenzivní v dešti a zároveň se moc nepohybuje, tak samozřejmě se trvá nad jedním místem dlouhou dobu a pak může na jednom místě hodně napršet. Takže dnes ty bouřky budou jednak docela intenzivní a jednak se budou pomalu pohybovat, oni postupují relativně zvolna k východu, jeho východu, takže lokálně právě ty přívalové srážky budou, ale nutno říct s ohledem na dopady, že máme výjimečné sucho, někde opravdu až extrémní. Takže i když někde třeba na poli spadne 40-50 mm, tak ty dopady velké nebudou, ale i v těchto situacích, kde je velké sucho, tak samozřejmě víme, že velké dopady bývají ve městech, v obcích, kde i přesto velké sucho 40-50 mm často působí škody velké.
11: Rozumím. Vlastně celým naším rozhovorem se prolíná to, že je velmi obtížné předpovídat takové, řekněme, extrémnější meteorologické jevy nebo extrémnější počasí. A povězte třeba ohledně té metody, když třeba bouřka postupuje Českem relativně pomalu a vy za chodu využíváte ty matematické modely a předpovídáte, tak nakolik se dá díky informacím o tom, jak vypadá bouřka třeba na západě, předvídat, jaký bude mít průběh na východě?
12: Tak takhle přes celou republiku asi málo kdy, ale tam bych malinko vás opravil nebo je doplnil. Vlastně když už ta bouřka existuje nějakým způsobem, tak vlastně ty numerické modely nebo mapy a tak dále, jak si to kdokoliv představí, ty vlastně už moc nepoužíváme a naopak používáme ty metody dálkové detekce, což jsou radary třeba nebo družice, ze kterých už vlastně, když to tak řeknu, můžeme rentgenovat tu bouřku a na základě určitých nějakých signatur dokážeme už docela i určit, co se v té bouřce děje, právě jestli jsou tam třeba velké kroupy nebo ne, a pak na to lze reagovat nějakou výstrahou, třeba na pozorovaný jev, už na konkrétní nějakou bouřku nebo nějaký rozsáhlejší systém.
11: Dává to smysl, bouřka už se potom asi tolik nehýbe. Tak tolik Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za vysvětlení a mějte se hezky. Naslyšenou.
12: Vy také naslyšenou.
11: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Pravidelné letecké linky bez škodlivých emisí ze spalovacích motorů, alespoň na kratší vzdálenosti. Tak k tomu jsme znovu o krok blíž. Nové milníky si v těchto dnech totiž připisuje německý letoun Electra Trainer. Má za sebou například překonání Botnického zálivu mezi Švédskem a Finskem. Podle organizátora letu jde dokonce o vůbec první přelet plně certifikovaného elektrického letadla nad otevřeným mořem. No a více nám k tomuto případu poví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
13: Dobrý den.
11: Dominiku, tak můžeš představit to letadlo, co je zač, kam vůbec se letí a s jakým cílem?
13: Tak jak už zaznělo, je to německý stroj s názvem Electra Trainer. Jde o ultralehký dvoumístní letoun. Pilotuje ho 77-letý Uwe Nordman, a to z Bavorska na sever přes Švédsko do Finska, pak zpět na jih přes Pobaltí, Polsko, potom zpátky do Německa. Letadlo může na jedno nabití letět až 3 hodiny. Cílem cesty je ukázat, že i elektrická letadla poháněná bateriemi dokážou překonat i relativně dlouhé vzdálenosti. Celá trasa rozdělená je do několika týdnů s řadou zastávek má přes 5600 kilometrů. Projekt zorganizovaný Univerzitou aplikovaných věd v Oulu má zároveň otestovat, jak v severní Evropě funguje infrastruktura potřebná pro elektrická letadla.
11: Nejvíc pozornosti přitáhl zatím přelet přes otevřené moře. Jde opravdu o historické prvenství?
13: No, to tvrdí univerzita ve finském Oulu. Má to podle ní být vůbec první přelet otevřeného moře plně elektrickým a hlavně certifikovaným letadlem. Nejde totiž o žádný experimentální prototyp, ale je to hotový produkt. Elektra Trainer je možné si normálně koupit a létat s ním. Různé prototypy už dokázaly překonat i celé oceány, jako byl například solárními panely poháněný stroj Solar Impulse, který obletěl celou zemi. Můžeme pochybovat i o tom, jestli je Botnický záliv otevřené moře, nebo jestli nebyl prvním přiletem moře certifikovaným elektrickým strojem nedávný let novozélandského pilota nad Cookovým průlivem. Každopádně pilot Nordman má na trase 3 přelety moře. Teď v úterý překonal takzvaný Kvarken, to je asi 100 kilometrů široká část Botnického zálivu. Letěl ze švédského města Umeå do finského města Vaasa.
14: Byl to velmi hladký let a taky mnohem rychlejší, než jsem čekal. Vypočítal jsem, že poletím 47 minut, ale dorazil jsem už po 28. Letadlo mi ukazuje, kolik mám ještě elektřiny. Je to jako v elektrickém autě. Letěl jsem pomalu, rychlostí jen 130 km v hodině, ale za to přímo. Takže je to rychlejší než auto, které musí různě zatáčet.
13: Takhle přelet okomentoval pilot Uwe Nordman pro finskou veřejnoprávní stanici Yle. Ještě předtím na jednom ze švédských letišť letadlo během dobíjení zasáhl blesk a částečně ho poškodil. Musel se nechat dovést náhradní díl z Německa, ale jinak si pilot pochvaloval hladký průběh celého projektu. Teď až do zítřka je stroj už na zpáteční cestě přes Finsko směrem na jih.
11: No a úplně mě láká ta představa, že by třeba moje děti nebo vnoučata mohly nějaká taková letadelka využívat. Jaká je tedy budoucnost takových malých elektrických letadel? Jakou cestu tenhle projekt prošlapává?
13: Tak cílem je pravidelná bezemisní letecká doprava pasažérů na, řekněme, regionálních nebo kratších přeshraničních trasách. Podle výzkumníka Tima Hivnena z Univerzity v Oulu by se takovou sítí linek mohla ekonomicky oživit třeba regionální letiště ve Finsku a mohlo by to podpořit i domácí turismus. Ideálně by se ale musela zvýšit kapacita elektrických letadel s bateriemi alespoň na 5 až 20 cestujících, aby o to měli zájem dopravci. To, co brzdí rozvoj elektrických letadel, je podle Hivnena taky nedostatečná infrastruktura v regionu a samozřejmě vývoj vhodných lehkých baterií. Ten je do velké míry závislý na automobilovém průmyslu. Přímo na baterie pro letadla se výzkum příliš nesoustředí, ale vývoj je podle akademika aktuálně velmi rychlý.
11: Tak díky za vysvětlení. To byl Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Hezký den.
13: Hezké odpoledne.
0: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné samozřejmě i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
15: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
16: Vůbec nic.
17: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka Padesátníka Martina.
15: Bodnutí bylo nějaké, od poslední návštěvy nebylo.
16: Dobře.
17: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
16: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
17: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
16: Přijela ta záchranka, tam na mě mluvili a říkali, halo pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali. Manželka říkala, že jí říkali, že mě můžou jako odvíct do nemocnice, ale že to není potřeba, že se prospím a že budu jako v pohodě.
17: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
15: Alergenová imunoterapie je vlastně léčba, která je určena pro pacienty se středně těžkou a těžkou reakcí na bodnutí hmyzem. Je to pro pacienty, kteří měli systémovou reakci a spočívá
8: spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
7: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
18: Dneska to máme na levajdu. Pojďte si tady posadit.
7: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
18: Každý pacient má svoji vakcínu, kterou má podepsanou a má ji vlastně u nás schovanou v lednici.
7: Martin má vytažený ruka.
18: Střídá se pravá levá strana, takže já udělám vlastně takovou jakoby malou řasu, dezinfikuju a píchnu.
7: Tak hotovo.
18: Přelepíme a pak se pán posadí venku přímo před tu ordinaci na 30 minut. Ví, že než nám odejde, že musí zaťukat a ukázat nám vlastně místo v pichu, že to je v pořádku, není tam otok, začervenání, cokoliv a odchází.
7: Účinnost alergenové terapie je vysoká, říká alergoložka Dominika Čápová.
8: Máme pacienty, u kterých došlo k bodnutí hmyzem v průběhu té alergenové imunoterapie a často mají jenom lehkou reakci v místě v pichu. Ty reakce jsou velmi mírné.
7: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně.
8: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
7: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
8: Podání adrenalinu vlastně nemá žádné absolutní kontraindikace, je bezpečný a vždycky je spíš chyba ten adrenalin nepodat, než ho podat.
7: Adrenalinové pero se aplikuje jednoduše přes oblečení do stehna. Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
16: Je v takovém pouzdře, takže se to vydná z toho obalu. Odjistí se tady ta modrá zátka nahoře. Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
7: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Účinek adrenalinu totiž může rychle odeznít a šok se může znovu vrátit. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Andrea Skalická, Český rozhlas.
11: A na téma teď ve Vědě Plus ještě navážeme, a to s vedoucí ambulance klinické imunologie a alergologie pražského IKEMu Janou Vidlákovou. Hezký den.
19: Dobré odpoledne.
11: Tak paní Vidláková, co vůbec rozhoduje o tom, jak člověk na hmyzí bodnutí zareaguje? Je někdo na takovou systémovou silnou reakci na hmyzí jed náchylnější a jiný ne?
19: Naštěstí, pokud máme na mysli takovou tu zdravou dospělou populaci a mluvíme o tom bodnutí tím blanokřídlým hmyzem, to znamená včela vosa, tak naštěstí většina lidí po bodnutí má jen nezávažnou reakci. Ale jiná situace nastává, pokud ten jedinec je disponován k tvorbě specifických protilátek IgE proti tomu hmyzímu jedu. A pak po tom opakovaném bodnutí příčinným hmyzem může nastat opravdu velká reakce závažného charakteru. Její nejtěžší formou je právě ta reakce anafylaktická. To, o čem, co je důležité pro rozsah té reakce, na tom se podílí mnoho faktorů. Jak velká je míra té přecitlivělosti, zda daný jedinec má přidružená onemocnění, například je kardiak nebo astmatik, kolik žihadel dostal a kam, pokud je dostal například do krku, anebo je to spojeno s fyzickou námahou.
11: Takže může se to ale stát i někomu zcela nečekaně, že někdo třeba i v 70 letech najednou je píchnut nějakou jednou vosou včelou a dostane takový šok. Nebo to nebývá časté.
19: Aniž bych chtěla posluchače strašit, tak teoreticky ano, je to možné, protože ta typická časná alergická reakce prvního typu vzniká tak, že po prvním kontaktu disponovaného jedince s alergenem, to znamená po tom prvním bodnutím, se vytvoří takzvané specifické IgE protilátky proti tomu hmyzímu jedu. A to je taková protilátková paměť a při té opakované expozici se potom už spouští taková kaskáda velmi rychlých dějů, vedou k uvolnění mediátorů a důsledkem je právě ta alergická reakce různé závažnosti. My je klasifikujeme podle profesora Millera. A často také pacienti nevědí, který ten zástupce toho hmyzu je dříve bodl.
11: Čili já si z toho beru, že může přijít i závažná reakce, i přesto, že nás třeba už vosa či včela někdy několikrát píchla a měli jsme reakce mírné. Ale povězte, proč vůbec je to důležité téma, proč to hmyzí bodnutí nepodceňovat a skutečně se obracet na alergologii? Může být potom třeba nějaké následné bodnutí zase ještě o další stupeň horší?
19: Obecně za to ten pacient, který prodělá tu alergickou reakci, tak nejprve jednoznačně musí být zaléčen takzvaně akutně, to znamená, musí mu být poskytnuta ta první pomoc, ať již na pohotovosti nebo v nemocnici, pak je ideálně observován nějakou dobu, aby jsme ho ochránili před tím nástupem té takzvané druhé fáze té reakce. Poté ten pacient je obvykle vybaven balíčkem první pomoci a následně by měl být takzvaně v druhé době dovyšetřen tím alergologem. To vyšetření se nedoporučuje udělat hned, testy by mohly být dokonce i zkreslené, ale ideálně s odstupem zhruba 6 týdnů po té reakci. Další reakce na ten hmyz, pokud k ní dojde, nemusí být horší, ale také může, ale je důležité, že ten pacient už o své alergii ví a hlavně má plán, jak postupovat. On ví, že má ten pohotovostní balíček, ví, jak ho použít a ví, co má v tu chvíli dělat.
11: Všichni vědí, takže není potřeba dávat informace o tom, na co si dávat pozor u lidí, kteří už o své alergii vědí. Jaké vlastně chování jim doporučujete?
19: Člověk, který už má předchozí zkušenost s tou velkou alergickou reakcí, tak obvykle bývá velmi opatrný. Důležité je, a to vždy zdůrazňujeme našim pacientům, je chování v přírodě. Hmyz totiž obvykle neútočí bezdůvodně, například včelu to i stojí život. Mezi obecná pravidla patří obezřetnost při jídle venku na těch různých zahrádkách, před napitím zkontrolovat svoji skleničku. Nedoporučujeme nosit žluté a květinové vzory na oblečení a nebo něco sladkými parfémy. Ale co je samozřejmě klíčové, nosit všude sebou, pokud jsem alergik, ten pohotovostní balíček, vědět, jak ho použít a nosit také nabitý mobil pro případné zavolání rychlé pomoci, to už ve vaší reportáži zaznělo. Hmm.
11: Jinak někdy třeba lidé váhají v situaci, že si nejsou jistí, jestli je to na volání záchranky, není to na volání záchranky, leckdo nechce obtěžovat lékaře, takže co třeba dělat v případě, že místo v pichu jenom hodně oteče?
19: Pokud je otok v místě bodnutí, je to nepříjemná situace, nicméně obvykle je to taková ta běžná reakce, která za několik dní zcela odezní, protože ten hmyzí jed obsahuje ty různé složky, včetně toxických, a to způsobuje tuhle reakci. V tom případě klasicky místo chladíme, eventuálně můžeme použít některý z těch chladivých gelů, například fenistyl, můžeme ledovat. Pokud máme doma nějaké léky na alergii, tak je jistě musíme použít nebo můžeme použít. Lze použít i ty různé rodinné recepty, mídlo, cibule, ale i otok, který je rozsahem přes 2 klouby, stále klasifikujeme jako lokální. Pokud se tedy jedná o zdravého člověka, k lékaři pospíchat nemusíme.
11: Tak tolik vedoucí ambulance klinické imunologie a alergologie pražského IKEMu Jana Vidláková. Moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
19: Já také děkuji. Naslyšenou.

0: Cože?
1: Když to stihnete, říká pracovník městských lesů Tonda, který právě dodává mladému habru potřebnou vláhu.
2: Po výsadbě, i když se to zalívalo, tak tady ten habr vypadal, že uhyne. Naštěstí potom přišlo deštivé období, kdy se ty habry zazelenaly.
1: Vysvětluje Martin Maty z ostravských městských lesů a zeleně.
2: Letos to byla, já jsem tady 13 let, asi nejtěžší sezona vůbec, a když přijde suché jaro, jo, neprší vám prostě v dubnu ani v květnu, tak ten start pro ty stromy je extrémní.
1: Pracovníci městských lesů vyrážejí zalévat po celém městě. Denně spotřebují přes 50 kubíků pitné vody. Na poušti ji širokými hadicemi z hydrantů. Na nově vysazené květinové louky, záhony a trávníky často volají na pomoc i dobrovolné hasiče s velkokapacitními cisternami.
3: Tři první roky jsou kritické pro strom nebo keřoviny. U traviny je to na jaře, myslím, že se to objeví i právě, že některé traviny nebo louky se prostě v Ostravě v tomto roce nepovedou.
1: Říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Aleš Boháč ze starostů pro Ostravu. Kvůli suchu volí druhy rostlin, tvary záhonů a nové způsoby hospodaření s vodou tak, aby to rostliny zvládly s co nejmenší zálivkou.
3: Tomu, že dokážeme vodu zadržovat v krajině, ať už v nějakých retenčních nádržích či průlezích, pomáhá, aby bylo dostatek té závlahy a ušetřili jsme právě pitné vody.
1: Ostrava taky buduje čím dál víc tůní, mokřadů a biotopů. Fungují totiž jako zásobárna vody i v největších vedrech. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Města Písek a Strakonice mají na zavlažování dostatek vody z řeky Ostavy, ale přesto s ní šetří. Daří se jim to díky lepšímu hospodaření s dešťovou vodou a moderním metodám vysazování stromů.
5: Tady vidíme kropící vůz, jak zalévá květináče s letničkami, které se musí zalévat téměř celé léto.
6: Ale podle vedoucího odboru životního prostředí ve Strakonicích Jaroslava Brůška neplatí o stromech na nedalekém parkovišti, které jsou jen několik metrů vzdálené od květináčů u vlakového nádraží.
5: Na tomto parkovišti jsme poprvé použili vlastně jednoduchý systém závlahy, kde jsme z parkoviště svedli vodu přímo ke kořenům stromů. No a na nich krásně vidíte, jak za těch 5 let narostly. Tyto způsoby závlahy se budeme nadále snažit aplikovat i u dalších projektů, jako je třeba nově rekonstruované velké náměstí, kde bude vysazeno zhruba 15 stromů.
6: Strakonice zlepšily hospodaření s dešťovou vodou v průběhu 10 let na mnoha místech.
5: Jako jsou různé obchodní centra, novybudované ulice a další plochy ve městě. Samozřejmě, kde musíme zalévat, tak využíváme i další podpůrné věci, jako jsou závlahové vlaky, závlahové lamely a samozřejmě i dobře konstruované závlahové mísy u stromů.
6: A díky tomu Strakonice ušetřili za zavlažování veřejné zeleně 100 tisíce korun.
5: V minulých letech jsme za zavlažování dávali zhruba 2 miliony korun. Díky těmto opatřením ty náklady se snižují téměř na polovinu.
6: Písek kromě letniček zavlažuje zhruba 1000 stromů. Nejvíce podle koordinátora městské zeleně Ondřeje Kofroně osvědčily lamely.
7: Zavlahová lamela je kus plastu, který se dává ke stromu při výsadbě, obalí se jim kořenový bál a zapraví se částečně do země. Při zálivce stromu dochází k cílenému míření vody přímo ke kořenům a tím pádem se nám nerozutéká nikam do travnatých ploch nebo do zpevněných ploch.
4: Tak tolik příspěvek Jitky Cibulové Vokaté. No a z dnešního vydání magazínu Věda Plus už je to vše. Pokud vás něco zaujalo, můžete si témata najít na podcastových aplikacích nebo na aplikaci Můj rozhlas. Začíná úterní odpolední plus. Dnes s Lucí Vopálenskou přeji.
8: Český rozhlas plus.
4: Přeji příjemný poslech. Měla by být zafixována cena dálničních známek. Proč Čína ani 10 let po vynesení rozsudku nerespektuje rozhodnutí mezinárodní arbitráže o Jihočínském moři? A jak se v čase proměňuje finanční gramotnost Čechů? I o tom bude řeč. Nejprve však nabízíme zprávy dnes s Marií Jakšičovou.
9: Pěkné odpoledne. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až do 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí.

0: No, bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde například o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečnostních systémů. Ukrajina vyslala v noci na Rusko přes 400 nepilotovaných letounů. Zasáhly mimo jiné ropnou rafinérii v Baškorkostánu, asi 1400 kilometrů od ukrajinské hranice.
1: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii společnosti Gazprom Neftechim v Salavatu na jihu Baškortostánu. Podle telegramového kanálu Supernova zničili nebo poškodili zařízení pro zpracování surové ropy a provoz na výrobu polyetylénu. Sociální sítě v okupovaném Doněcku zaplnily záběry z masivního nočního útoku. Včera se Ukrajincům podařilo v Doněcku zasáhnout velký muniční sklad. Drony způsobily požár také v Afipské rafinerii v Krasnodarském kraji, která je jednou z největších v jižním Rusku. Moskva v noci vyslala rakety a drony na Kyjev. Útoky se obešly bez obětí, uvedly kyjevské úřady. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reagovali tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Úřad Evropského veřejného žalobce chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Alena Schillerová z Hnutí ANO zdůraznila, že prověřování neznamená vinu.
2: Říkala jsem to opakovaně, nebudu hodnotit práci úředníků, na to jsou jiné kompetentní orgány, ale jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu v souladu s tím, co po něm chtějí jak české, tak evropské předpisy, vyřešil.
0: Už skoro 2000 hektarů lesa spálil požár nedaleko Paříže. Plameny se šíří nedaleko zámku Fontainebleau. Bojuje s nimi 850 hasičů. Policisté a četníci už evakuovali stovky lidí.
3: Oheň se přiblížil k domům. Bezpečnostní složky rozhodly o evakuaci celé severní čtvrti obce Vodué. Četníci procházeli s tlampači v ulicích a pak klepali na dveře, aby varovali obyvatele.
4: Popsal televizi BFM evakuovaný obyvatel Daniel Bian. Do hašení se zapojuje několik hasicích letadel a taky vojenské buldozery. Požár přerušil provoz na části dálnice A6 a komplikuje dopravu i na dalších silnicích. Policie zadržela dva lidi podezřelé ze žářství. Jedním z nich je 18-letý muž, kterého policisté zadrželi se zapalovačem a rukama odsazí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo životního prostředí uspělo ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soud zrušil rozsudek, podle kterého měla soukromá firma nárok na náhradu za zmařenou stavbu na okraji Petrovic. Společnost tam chtěla vztyčit dva větrníky zhruba před 20 lety. Nezískala ale výjimku z ochrany ptactva. Následně požadovala odškodnění 265 milionů korun. Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala v tomto případě převážilo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem.
5: Obchodní společnost, když se stala vlastníkem těch pozemků, tak už tehdy tam byl ten požadavek na udělení té výjimky a v těch správních řízeních bylo řečeno, že právě při porovnání těch zájmů, a to prošlo i ústavním soudem, převažuje v tomto případě právě ten zájem na ochraně přírody a životního prostředí.
0: Předseda představenstva firmy Wind Technology Rostislav Beneš je rozhodnutím ústavního soudu zklamaný. Podle něj zvažují stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Lidé po celém Česku můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, tvrdí generální ředitel organizace Tomáš Tolt.
6: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
0: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin. Teď doprava, dálnice D52 ve směru z Mikulova do Brna zůstává neprůjezdná. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova už se zdržení také výrazně krátí. Kamiony zastavují za sjezdem na Svitavy na kilometru 202. Na dálnici D11 za Prahou směrem na Hradec trvá zdržení kvůli omezení u Jiren a severní část Prahy plní kamiony, popojíždí už z ústecké dálnice D8 od Zdib a pokračují dál i Cínoveckou až ke sjezdu do omezení ve Kybelské. Šťastnou cestu! Odpoledne bude teplo, obloha se postupně zatáhne a přijdou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty čekejte 26 až 31 na jižní Moravě až 33, na horách 22 stupňů. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm nebo kroupami a nárazy větru. Teď už pokračuje Odpolední plus.
7: Posloucháte Odpolední plus.
8: Ano, pokračujeme téměř 7 minut po 14. hodině a od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Zrušit každoroční zdražování dálničních známek. Právě tento vládní návrh dnes budou posuzovat poslanci. Nynější kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO chce zachovat současné ceny známek. Například roční by v případě přijetí předlohy stála nadále 2570 korun pro osobní auto. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více peněz z daní všech lidí. Známky, dodám, nyní zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. No a ve vysílání už je s námi dopravní expert Robert Šťastný, bývalý ředitel BESIPu. Vítejte, hezké odpoledne.
9: Dobrý den.
8: Tak jak se na tento záměr zrušit to každoroční zdražování, v podstatě bychom mohli mluvit o valorizaci ceny dálničních známek, jak se na to díváte vy jako dopravní expert?
9: Odpovím a zároveň tam ještě přidám moji zkušenost, když ještě jsem studoval taky nějakou historii státu a práva hodně dávno, tak vlastně stejně my občané si nějak zajišťujeme chod státu a služeb, mezi ně patří taky silnice a dálnice a je vlastně na nás se rozhodnout, co chceme platit ze společných daní nebo napřímo. A jsou to nakonec stejně jenom jedny peníze a je to náš společný majetek. No, to není nějaký cizí dálnice, kterou já musím používat, ale je to moje dálnice a chci ji mít v dobrém stavu nebo ve špatném a chci se na tom nějak podílet nebo nepůjde. To je
8: samé, když pokud mám koncert. Pokud mám auto, jezdím autem a chci jezdit po dálnici. To je jenom takový podstatný dodatek.
9: A o to je to ještě férovější, že ten, kdo třeba se rozhodl, že má životní cestu, že nejezdí automobilem, dokáže fungovat bez něho. Já jsem takhle v mládí ještě za minulého režimu do svých 18 roků žádný auto v rodině nevlastnili, tak mně přijde fér, že my co dálnici používáme, na ně připlácíme něco navíc a podle mě taky víc jsme zainteresovaní, aby jsme chtěli nějakou kvalitu. To znamená, já naopak jasně, že budu rád, že budu platit méně, ale přece taky musím platit za benzín, platím za pojistku auta, za servis, ten taky pořád dražší, taky ten člověk, který opravuje auto, chce mít vyšší výplatu díky inflaci, tak přece i ten kluk, co opravuje silnice, taky chci mu dopřát nějakou rozumnou výplatu, aby byl zase zainteresován, že když já budu spokojený a budu ochoten po ty dálnici jezdit, tím nás bude více, tím více přispěno zopat.
8: Čili
9: ani ne tak jako dopravně, jako politologicky
8: jak
9: jsem
8: to, tedy
9: aby
8: hodnotíte?
9: Se to valorizovalo a vlastně spíš spravedlivě tak, že to roste s nějakou inflací, nikoli jenom politicky, buď hodně rychle nebo hodně málo, tak jak je nějaký volby, ale vlastně má to jenom ekonomický pravidlo, tak jako vím, že se mě zdraží rohlík, tak se mě podobně zdraží kilometr dálnice.
8: Čili asi byste, ale nechci vám to podsouvat, přitakal tomu, že jde spíše o nějaké populistické opatření. Nicméně, ptám se čistě neutrálně, nemohlo by zlevnění v podstatě nebo zrušení zdražení dálničních známek vést k tomu, že by je pak kupovalo více lidí a méně by jezdili po nespoplatněných silnicích, ergo méně by se vyhýbali dálnicím?
9: To by chtělo větší statistiku tím, že my nemáme úplně sledování zaplacený provoz i na těch malých silnicích, třeba u těch nákladňáků to můžeme vidět lépe.
8: Tam to vidíme docela tak, často a jasně, že se vyhýbají.
9: Ale u těch osobáků, u těch nákladů to je řešitelný. Tam já se divím, že to stát ještě elegantně nevyřešil, tam by stačilo jenom prostě mu to fixí dopoplatnit. To, pokud jste objel nějaký úsek, tak já ti nechám zaplatit ten úsek stejně a vlastně si nic neušetřil a potom tě už to tě nebude motivovat to objíždět. A hlediska těch osobáků to řeší třeba Rakousko tím, že skutečně vás začne kontrolovat, kam jedete a začne vám dávat pokuty, což taky není úplně to nejvlídnější. Já osobně si myslím, že ta cena dálnice je hodně rozumná, konec konců, kromě Německa, kde je vlastně úplně zdarma, tak všude platíme více než v Česku a mně přišla ta míra rozumná, pokud by rostla skutečně jenom s inflací a nebylo to tak, že to dlouho právě nezvyšuju a potom je to skočí strašně vysoko a potom na to nejsme připraveni ekonomicky, korty třeba, co mají víc dětí nebo jsou už důchodu, najednou těch několik 100 korun skutečně znát mnohem více. Takže říkám, politologicky si myslím, že je dobrý to mít rostoucí, ani tak to nebudu, že to je populismus, je to spíš prostě nějaké jako ekonomické přemýšlení. Jinak, když to řeknu spíš jako diplomaticky, ale dopravy expertně bych chtěl, aby dálniční síť se rozrůstala, aby i kvalita péče o tu silnici, jenom o tom, jaký máme dlouhý dálnice, aby byla v dobrý kvalitě a je jasný, že když tam přiteče i pomocí těch přímých peněz více, tak ty správci mají lepší prostředky i vlastně cítí, že ta služba je nějak žádaná, takže ono to skutečně má v sobě nějaký další kouzlo. Ano, za podmínky, že ty peníze ale končí nakonec tam, kde říkáme, že mají končit. Tady
8: no
9: potom
8: a k tomu jsem
9: v jiné části rozpočtu.
8: Právě, že k tomu jsem se chtěla dostat. Vy jako expert můžete vystopovat, na co se přímo použijí peníze vybrané za dálniční známky? Kam ty peníze jdou?
9: Tak tím, že zatím bylo to pravidlo, že to je ten státní fond dopravní infrastruktury, tak tam skutečně to má správní radu. Já dneska, když pracuju na městě, tak zároveň vnímám, že i my sami rádi žádáme ten státní fond třeba o podporu nějakých chodníků, výstavby tam, kde ještě chodníky nejsou, nebo zvýšení bezpečnosti, cyklostezky a tak dále. Takže skutečně se to investuje do nějaké vyšší komfortu té dopravní infrastruktury, která pomáhá nejenom komfortu, ale i bezpečnosti. Zase potřeba říci. A máte pravdu, ten protinázor, když ty dálnice nebudou tolik drahé, bude ještě více lidí jezdit po dálnici, tak je to samozřejmě nejbezpečnější dopravní prostor. To je taky potřeba fér říci z té druhé strany, že kdyby jsme zavedli to samé, co mají Němci, že to bude úplně zadarmo a vlastně platíme to jenom z daní všichni, tak je možný, že bude ještě větší provoz po dálnici a to je místo, které je bezpečnější, ta okresní silnice. Takže obě dva tábory mají něco plusy, minusy. Super jsem řekl. A ten státní fond dopravní infrastruktury skutečně to utrácí v té dopravě. To se říci dá, že ano. Dneska to tak ano je.
8: A jinak jenom stručně, prosím, vy jste vysvětlil, že z toho fondu dopravní infrastruktury jdou peníze i na jiné věci, než na silnice a dálnice. A když to vezmeme v opačném gardu, tak jaké případně další peníze se používají na stavby dálnic nebo na opravy dálnic, u kterých platíme dálniční známky? Přicházejí tam peníze odjinud, ne? Také.
9: Tak jako když parlament schvaluje každý rok rozpočet, tak vezme prostě všechny příjmy a je suverénem v tom, že ano, musí zaplatit takový ty povinnosti jako důchody a mandatorní výdaje jako Jasně. platy zaměstnanců škol a tak dál. A zároveň samozřejmě si rozhodne, dáme více peněz na armádu nebo více peněz na dálnici, takže to je jeho svobodné rozhodnutí, anebo se to vezme na dluh a vytiskneme peníze.
8: Rozumím, rozumím. To vlastně je jednoduchá záležitost. Ale povězte ještě závěrečná a podstatná věc. Jak z vašeho pohledu pokročilo budování dálniční sítě u nás, respektive přípojek na další evropské dálniční trasy a sítě se sousedy? Kde teď vidíte nějaké nejbolestnější body?
9: Tak bolestní body jsou, a zase nechci být kritický, protože myslím, že v posledních letech, ať to byla jakákoliv vláda, tak tomu tu sílu dává. Vnímáme to, když jedeme těmi směry, které vnímáme. Znamená, ještě nedávno nebylo napojení na Polsko, na sever, tam myslím, že jsme už hodně blízko, že to máme hotový, takže to je ta dálnice z Prahy na Jaroměř a dál na Krkonoše. Když dneska jedete jižníma Čechama dolů, Budějice, Rakousko, už výrazně déle jedete po dálnici, ale pořád to máme takový to přerušovaný, že jo, ještě to máme dokonce, ale fakt se postupuje. To samé, i když tam je to problémy hodně i hlediska ne ani tak politický vůle, ale složitosti toho terénu a právní, ta z Mikulova někam dolů. A už máme, co já beru pro nás, obyvatele České republiky, hodně důležitý spojení Čech a Moravy jinou cestou než D1, to znamená teda dálnice na Olomouc a potom dál.
8: Čili jenom
9: jedním
8: slovem jedna priorita, co by teď bylo nutné dodělat nejvíc?
9: No já na ty tři bych beru jako hodně rovnocený, to znamená ta vnitřní spojka náhrada za D1 byla druhá trasa a potom Polsko, Rakousko, to potřebujeme skutečně mít hodně, jsou to země, které ekonomicky přináší strašné efekty.
8: Díky moc. To. Tak tolik dopravní expert Robert Šťastný, bývalý ředitel BESIPu, mluvili jsme hlavně o dálnicích a dálničních známkách. Díky za to naslyšenou.
9: Taky díky, krásný den a šťastnou cestu.
8: 14 hodin a 15 minut, teď úplně změníme téma. 14 států, včetně Spojených států, Británie a několika členských zemí Evropské unie a Sdružení zemí Jihovýchodní Asie, otevřeně vyzvalo Čínu, aby konečně začala plnit, co jí rozsudkem přikázala Mezinárodní soudní arbitráž v Hágu. Ta, připomínám, už před 10 lety rozhodla, aby se Peking zdržel jakýchkoliv vojenských a silových kroků v oblasti Jihočínského moře, protože to odporuje mezinárodnímu právu. No a my už jsme teď ve spojení s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, pěkné odpoledne.
10: Hezké odpoledne.
8: Tak ten Mezinárodní soudní dvůr v Hágu rozhodl už před 10 lety. Jednoduchá otázka. Proč Číňané jeho verdikt nerespektují?
10: V podstatě jednoduchá odpověď, protože se opírají o takzvanou linii 9 čar. Číňané si vymysleli na konci 40. let a svévolně zakreslili tehdy do námořních map 9 čar, o kterých začali tvrdit, že ohraničují území, které už jim bude patřit navždy. Je to v podstatě 90% rozlohy Jihočínského moře a čínští komunisté později tyhle imperiální choutky oživili, jenom se trošku zapomněli zeptat těch okolních států, jestli s tím souhlasí, hlavně Vietnamu, Filipín nebo třeba Indonésie. No a v 80. letech se navíc zjistilo, že pod mořským dnem se tam nacházejí zásoby ropy a zemního plynu. Ten spor se ještě vyostřil. No a mimochodem, místo toho, aby Čína respektovala to zmiňované rozhodnutí arbitráže, tak za uplynulých 10 let postavila vojenský přístav a přistávací dráhy například na atolu jménem Ohnivý kříž a teď aktuálně dokončuje podobné zázemí na Antilopím rýfu, to je 400 kilometrů od pobřeží Vietnamu.
8: A jestliže jsme tedy svědky, jako myslím jsme, jako světová veřejnost toho, o čem mluvíš, tak znamená to, že vlastně mezinárodní společenství nemá žádné páky na to, aby Čínu v budoucnu donutilo alespoň k dialogu a k nějaké změně chování?
10: No tak 10 let uteklo jako voda, vypadá to beznadějně, ale není to tak úplně beznadějné z hlediska mezinárodního práva. Tahounem téhle snahy jsou dlouhodobě Filipíny, právě oni dali podnět k mezinárodní soudní arbitráži v Hágu a Čínu tam vlastně porazili před 10 lety. Tento rok jsou Filipíny předsednickou zemí ASEANu, neboli Sdružení zemí Jihovýchodní Asie, a snaží se znovu připoutat pozornost světa k tomu, jak se Čína v Jihočínském moři chová. Na druhou stranu Peking dnes také už není v situaci, v jaké byl před 10 lety. A třeba některé komentáře tady v Asii aktuálně upozorňují, že pokud by chtěl Donald Trump odpoutat pozornost od krize v Hormuzském průlivu, tak by případné potrestání Číny za tu nedodrženou arbitráž bylo ideálním řešením, protože jestli prý něco Peking opravdu těžce zkousává, tak jsou to ta pověstná vysoká cla Donalda Trumpa.
8: No a už vlastně známe reakci samotného Pekingu?
10: Je v podstatě očekávaná, není na ní nic překvapivého. V té oficiální politické rovině Čína opakuje, že výsledek mezinárodní soudní arbitráže z Hágu z roku 2016 neuznává, tudíž se jí nebude řídit. No a jenom pro zajímavost, čínské zpravodajství poslední 2-3 dny, mám teď na mysli ty anglicky hovořící kanály státní televize CCTV, tak ty stále dokola opakují, že linie 9 čar je nedotknutelná.
8: Uzavírá David Jakš, náš asijský zpravodaj, který sleduje dění v Jihovýchodní Asii. Moc děkujeme, pěkný den. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
8: Posloucháte Odpolední plus a na řadě jsou zprávy z ekonomiky. Jaderná elektrárna Temelín, tvořená 2 bloky, může vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu by tak podle ministra průmyslu a obchodu mohla být až do roku 2080 a 82 o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Česko je podle nejnovějších dat Eurostatu poslední v Evropské unii ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle komory obnovitelných zdrojů energie se letos zpomaluje rozvoj solárních elektráren a tepelných čerpadel. Nevznikla žádná větrná či vodní elektrárna ani bioplynová stanice. A švédský a finský premiér vyzvali Evropskou komisi, aby neoslabovala systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1. Povědomí o financích, spoření nebo investování mají Češi stále lepší. Alespoň to ukazuje aktuální index finanční gramotnosti České bankovní asociace. Na co však lidé nejsou příliš připraveni, tak to je důchod. A my toto téma teď probereme detailněji s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Vítej ve studiu, hezký den.
11: Hezké odpoledne, děkuji.
8: Tak pojďme, Terezo, začít tím pozitivním. V čem konkrétně se Češi ohledně finanční gramotnosti zlepšují?
11: Tak hlavně mladí lidé do 34 let mají stále větší přehled třeba o investování a na rozdíl od starších generací jim nedělá takový problém se vyznat v úročení. Právě počítání úroků a procent třeba u úvěrů a hypoték nicméně dělá potíže starším lidem, popisuje hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
12: Často si pletou vlastně význam toho procenta, jestli je na měsíc nebo na rok. A vlastně je to klíčová informace, kterou by měli znát a umět si rychle porovnat, jestli ta nabídka, která přichází, je pro ně výhodná. A neříkám, že rychle, protože lidé by vlastně o finančních produktech neměli rozhodovat rychle, ale měli by se skutečně nad tím zamyslet.
11: Podle Šindela tenhle nedostatek dlouhodobě souvisí i s tím, jak se ve školách učí finanční gramotnost, podle něj totiž málo. A Šindel mluvil i o tom, že samotná matematika u žáků taky není příliš oblíbená. Starší generace ta si prý vede zase líp v rodinných financích, tedy jak udržet vyrovnaný rodinný rozpočet a nějakou finanční stabilitu.
8: Takže data ukazují, že lidé si neví moc rady s přípravou na důchod, to jsme zmínili také v úvodu. Pojď říct, o co přesně jde v tomto směru.
11: Ano, průzkum agentury Ipsos, ze kterého index vychází, ukazuje, že víc než 3/5 lidí starších 50 let nemají jasný finanční plán, jak si v důchodu udržet životní úroveň. Mají problém s přípravou na důchod. Nejde o to, že by nevěděli, že je potřeba si spořit, ale často si neumějí spočítat, kolik peněz budou ve stáří skutečně potřebovat a jak vysoký důchod můžou očekávat. Vysvětluje Michal Straka, což je analytik finančního trhu z agentury Ipsos.
13: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, až to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech, čili uvědomují si, že tam přijde propad, ale netuší, jak velký.
11: Podle Straky by lidé chtěli odcházet do důchodu s naspořeným 1 až 2 miliony korun. Realita je ale podle něj taková, že na účtu v tu dobu mívají 300 až 400 tisíc.
8: No a co může pomoci lidem, aby se na důchod připravili lépe?
11: Tak třeba bankovní asociace spustila nový web, který se jmenuje Máš to spočítaný a je na adrese maštospočítaný.cz a lidé tam najdou třeba kalkulačku, kde si spočítají, jaký důchod můžou v budoucnu očekávat, v kolika letech do něj půjdou a jestli jim peníze budou vůbec stačit k udržení jejich životní úrovně, pokračuje Radek Šalša z České bankovní asociace.
14: Všechny tyto věci si tam můžou přehledně spočítat. Kdy do toho důchodu půjdou, nám třeba z toho průzkumu vychází, že spousta lidí vůbec neví, kdy půjde do důchodu. Vychází nám, že vůbec nemají představu o tom, kolik v tom důchodu budou od státu brát, nemají ani potom představu o tom, kde dofinancují ten rozdíl mezi tím, co potřebují a co dostanou od státu.
11: A já ještě doplním, že zmiňovaný průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let.
8: Tak informace o finanční gramotnosti přinesla do studia Plusu Tereza Chlubná z domácí redakce. Díky a hezké odpoledne.
11: Já taky a naslyšenou.
8: Přes 200 výzkumníků a ekonomů, včetně 16 nositelů Nobelovy ceny a odborníků ze společností OpenAI, Anthropic a Google, vyzvalo vlády a představitele technologického sektoru, aby urychleně vytvořili pravidla a instituce, jež se budou zabývat ekonomickými dopady umělé inteligence. Ve společném prohlášení varují před rozsáhlou ekonomickou transformací, kterou by AI mohla přivodit, ale v mnohem kratším čase, než proběhla průmyslová revoluce v 19. a 20. století. Podobné výzvy se objevovaly už dříve. Ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha, který vyučuje obor digitální ekonomika, v raním vysílání v rozhovoru s kolegyní Danielou Vrbovou uvedl, co je na téhle výzvě nového.
15: Nový na ní je hlavně ten seznam signatářů, který je působivý, ale ta výzva jako taková je skutečně velmi vágní, což ostatně, když jsem sledoval, byla i reakce z těch odborných kruhů, protože se to vlastně nedá nepodepsat, s tím se nedá nesouhlasit, to, co v té výzvě je, je natolik obecné, že si myslím, že by s tím souhlasil úplně každý.
11: Ta výzva směřuje ke státům i technologickým firmám, aby vytvořili pravidla a instituce. Pozorujeme už někde nějaké zárodky toho, co signatáři vlastně požadují?
15: Ta výzva vlastně říká, že by, a je hodně opatrná jenom v takových třech krátkých odstavcích, že by se mohlo stát, že by do 10 let jsme viděli velké změny a že bychom měli se snažit porozumět tomu, co se bude dít. A jsou to akademici, takže vlastně je to výzva k tomu, pojďme posílit ten výzkum. A skutečně v tom seznamu jsou působivá jména, včetně jako nositelů Nobelovy ceny, jako je Daro Acemoglu, který o tom publikují už dlouho. A od nich už máme nějaká čísla a už máme i nějaké reakce. Ostatně u nás máme poměrně zajímavou odpověď ze strany vlády, ať už to je předchozí nebo současné, kdy máme koordinátora pro AI, který ať už ten předchozí nebo ten současný dělají skvělou práci, ale zatím je to v té fázi poznávání a snahy pochopit, protože my jsme opravdu ještě ve fázi, kdy na jedné straně máme akademiky a ty v tom seznamu jsou, kteří říkají, že to bude téměř konec světa a na druhé máme akademiky, kteří říkají, že naopak nám to práci přinese a že to zvedne náš životní standard, takže ho zatím nevíme a mlátíme se takhle úplně mezi dvěmi odlišnými póly.
11: A z ekonomického pohledu vlastně ani ekonomové nejsou jednotní v tom, jestli AI více pracovních míst vezme, než vytvoří a jakým tempem kvůli ní pracovní místa budou zanikat. Můžete popsat, v čem je ten zásadní spor?
15: Ten zásadní spor je v tom, jak to bude rychlý a jestli to bude aplikovaný. Když se podíváme na ty největší jména, jako je Daro Acemoglu, kterého jsem zmiňoval, a nebo naopak třeba i lidi z biznisu, jako je Jeff Bezos, tak oni se vlastně neshodnou v tom, ne, že AI je velká věc a významná událost v dějinách, ale v tom, jak rychle bude aplikována do něčeho, co skutečně zvedá produktivitu. My všichni dneska ten přístup máme, ale moc to nepoužíváme k produktivním věcem. Hrajeme si s tím, vytváříme obrázky, a je to spíše sranda. Té skutečně práce zvyšující produktivitu tolik není. A právě ty výzkumníci jako Daro Acemoglu, nositel Nobelovy ceny, tak ukazují, že ten náběh bude pomalejší, než si myslíme. I přesto před ním varuje a i přesto varují před zejména tím, že to může zvýšit nerovnosti a to nejenom uvnitř společnosti, ale hlavně globální, protože ten přístup k umělé inteligenci těm nástrojům je zejména na tom globálním severu, kde vypadá, že budou ty zisky a otevře to tunůžky mezi severem a jihem na světě.
11: Asi není pochyb o tom, že umělá inteligence trh práce mění už teď. Můžete popsat ty jemnější dopady, když se nebudeme bavit o tom, kolik míst zanikne, ale například se odhaduje, že práci vám v budoucnu nevezme AI, ale kolega, který AI umí používat, nebo že umělá inteligence vlastně hodně omezí, sploští ten kariérní žebříček ve společnostech. Tak takovéhle věci, jaké změny umělá inteligence nejspíš přinese?
15: Uvnitř toho trhu práce zatím ty výzkumy ukazují, že mám nejspíš pravdu, znovu opakuji ten Daro Acemoglu, který říká, že to je pomalé. Protože když se podíváme na ty trhy, kde se AI používá nejvíc, třeba Spojené státy, tak třeba zaměstnanost mladých a tam zůstává pořád stejná, a nezaměstnanost také. A přitom už to tady pár let je. A takže ty dopady zatím vypadají, že budou opožděné, ale ty dopady tam stále jsou a jsou zejména v té struktuře, přesně jak říkáte, že když se podíváme na už některá čísla, tak vidíme, že to snižuje počet těch vstupních prací. Když člověk dostuduje vysokou školu a chce nastoupit do první práce a ještě není seniorní, je zatím juniorní, snaží se získávat zkušenosti, tak to je přesně ta práce, kterou ta umělá inteligence dokáže dnes nahradit, ty juniory. A ten největší otazník, který zatím v té akademické debatě máme, a na to upozorňují ty lety signatáři, včetně jednoho českého, když jsem se koukal do toho seznamu Jana Kulvajta, tak ty upozorňují na to, že někteří z nich, že z toho juniorního na to seniorní se nebudeme schopni dostat. Že zkrátka to, co jsme se my všichni učili na začátku hned po škole, tak to může nahradit umělá inteligence a my potom nebudeme moci získat tu takovou tu zkušenost lidskou, která prostě nelze získat jenom tím, že si odřeme spoustu hodin nějaké rutinní opakující se práce, v které ale bohužel umělá inteligence je dobrá.
8: Tolik ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha, který vyučuje obor digitální ekonomika. Mluvila s ním kolegyně Daniela Vrbová.
16: Radiokniha.
17: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. Autor se pokusil o sondu do duše 22-leté ženy, která v úterý 10. července 1973 nasedla do nákladního auta a v Praze na Letné vjela do lidí čekajících na tramvaj. Předkládá výpovědi vražetkyně, jejich příbuzných, ale také posudky psychologů a psychiatrů, kteří se dívčinou osobností zabývali.
16: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
8: Teď je ovšem 14:30 a další zprávy má pro vás Marie Jakšičová.
16: Český rozhlas Plus.
0: Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Vyšetřováním pověřil Národní centrálu proti organizovanému zločinu. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Úřad Evropského veřejného žalobce reagoval na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Bushehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Zlínští hasiči začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Podle statika ji může ohrozit vítr při 50-kilometrové rychlosti. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí pro celý Zlínský kraj od dnešního podvečera do zítřejšího dopoledne. Rychlost větru může dosáhnout až 70 km za hodinu. Dnes je to 10 let od teroristického útoku ve francouzském Nice. Tehdy Francouz tuniského původu vjel kamionem na tamní anglickou promenádu do davu lidí slavících den dobytí Bastily. Zemřelo 86 lidí a další stovky byly zraněny. Útočníka policie zastřelila. Letos se kvůli výročí rozhodli starosta Paříže Emmanuel Grégoire s prezidentem Emmanuelem Macronem přesunout tradiční ohňostroj k oslavám dne dobytí Bastily v Paříži o den dříve. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zítra zůstane skoro stejná, zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. V Královských zahradách Pražského hradu dnes odpoledne začíná Bohemia Jazz Fest. Koncerty českých, španělských a amerických jazzových hudebníků jsou zdarma. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program také v Plzni, Prachaticích nebo v Brně. Jaká je situace na silnicích? Dálnice D52 ve směru z Mikulova do Brna je stále uzavřená, vyprošťují tam kamion. Dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy na 5. kilometru je teď také neprůjezdná. Záchranáři tam zasahují u vážnější kolize nákladního a osobního auta. A na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce přetrvává zdržení kvůli omezení u jiren. Dobře, dojďte. Odpoledne bude teplo, obloha se postupně zatáhne a přijdou přehánky a bouři. Nejvyšší teploty čekejte 26 až 31 stupňů a bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně kolem 70 km za hodinu. To byly zprávy Plusu, teď podcast Klub 40.
18: Když si neuděláš jakoby do 35 ten fame, tak prostě pak už jsi v háji. Já jsem vůbec nevěděla, kde je sever a kde jsem vlastně já. Teď mám ještě ten čas, kdy budu nosit chvíli jakoby crop topy. Všichni cvičej, já na to nemám ten morál, nebo co jsem to za člověka. Když vidím ženy, které umějí krásně stárnout, tak já si to i na tom Pinterestu hodím na nástěnku, protože prostě mě to přijde fakt krásný.
16: Klub 40. Jana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
19: Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40 o tom, co se honí hlavou dnešním čtyřicátníkům a čtyřicátnicím, včetně mě. V sérii Klub 40 je dneska se mnou ve studiu hudebnice a zpěvačka Klára Vytisková. Ta letos získala cenu Anděl jako nejlepší sólová interpretka a momentálně se chystá vydat novou písničku, track, která docela souvisí s tím, jak ona sama prožívá období po čtyřicítce, takže i toho se v rozhovoru dotkneme. Ahoj Kláro.
20: Ahoj Ivano, děkuji za pozvání.
19: První otázka je pro všechny hosty klubu 40 stejná, a sice kolik ti je a když řekneš tu číslovku někomu, to číslo, tak co se ti u toho honí hlavou? A nebo jaký u toho máš pocit?
20: Je mi 41, já miluju lichý čísla, takže trošku je to pro mě lepší než 40, jakoby vizuálně. Já jsem za ten věk ráda, protože s tím věkem pro mě přišel nějaký klid. A vlastně já nevím, jestli je to otázka toho věku, ale já už od 30 docela pracuju na tom, abych si nějaký věci srovnala, možná teď po těch XX letech, jako jsem k tomu došla, nebo je to fakt tou 40.
19: No a mě zajímá, samozřejmě k tomu klidu se dostaneme, ale primárně mě zajímá, proč máš ráda lichá čísla a máš ráda všechna lichá čísla nebo jenom některá?
20: Jsou mi celkem sympatický všechny, ale mám jako oblíbenější a méně oblíbená. Mám ráda 11 a 3.
19: A má to nějaký důvod? Anebo
20: já vůbec
19: to jenom...
20: nevím, jak ti jsou některý lidi sympatičtější a některý ne, z nějakých asi popsatelných důvodů reálně, ale já tady toho nevím proč, ale mám to tak už od dětství, že mám radši lichý čísla.
19: Aha, to je zajímavý, protože já jsem měla vždycky raději sudá čísla, protože mi přišlo, že v sudých číslech si všichni mohou utvořit tu svou dvojičku a nikdo nezůstane osamocený a sám. A to by určitě nějaký psychoterapeut nebo psychoterapeutka mohli nějak interpretovat, aha, ale to je můj vztah k sudým číslům.
20: Mně přijde, že ty sudý čísla jsou moc kulatý a já mám radši hranatější tvary. Mm-hmm. Možná tím, že se nedají párovat, tak jsou takový originálnější. No. Tak to jsme se tady dneska pěkně doplnili.
19: Tak, sudá a lichá čísla, klubu 40, ale pojďme se teda držet toho tématu a ty říkáš, že pro tebe ten věk po 40 sebou přinesl nějaký klid. Naopak řadě lidí to přinese spíš nějaký neklid, tak v čem ti to přineslo ten klid?
20: Řekla bych, že to jsou dvě věci a jedna je, že ty když jsi před tou 40, tak vlastně podle mě to vnímáš jako nějaký milník, jakože do té doby musíš něco stihnout, je to jako když letíš na dovolenou a máš pocit, že potřebuješ odeslat tuhle práci, tamhle si nakoupit v drogérii, jo, takže před tou dovolenou takovej tlak a před tou 40 podle mě podvědomě vzniká taky tenhle tlak. Mě teď někdo řekl, hele, když si neuděláš jakoby do 35 ten fame, tak prostě pak už jsi v high, jo. Člověk podle mě podvědomě jede, aby do těch 40 to nějak nahnal, protože pak nevím, co končí život, což si nemyslím. A pak vlastně, když přijde ta 40, ty zjistíš, že zase tak nic moc zásadního nevybuchlo, tak vlastně na mě dopad ten klid. A druhá věc je, že, ale to je takový obsahlejší téma. Já si prostě myslím, že já třeba vědomě pracuju na nějakým svým klidu už třeba od 30 a fakt to trvá a myslela jsem si, že v rámci terapii a takových věcí a děti mě učí spousta vhledů, že to půjde mnohem rychleji. A já jsem ten člověk, co má rád věci hned, ale postupem času jsem si zvykla, že ty dlouhodobější věci jsou pak vlastně trvalejší. Takže teď jsem ve fázi, kdy mám za sebou jako 10 docela jakoby intenzivní práce sama na sobě.
19: A když řekneš práce sama na sobě, tak můžeš být nějak konkrétnější, protože ono to může leckomu znít abstraktně, ale...
20: Já jsem si s dětma vlastně uvědomila, že podstata toho života je nějakým způsobem být sám sebou a žít spokojeně. Ty se tady nechceš jakoby trápit. A já jsem se trápila ve spoustě věcech a měla jsem trošku zajetý nějaký pochody, které mi vlastně ubližovaly v tom běžném bytí. Takže jsem se prostě rozhodla si jakoby za prvé trošku nahlížet do dětství a trošku jakoby se nějak emočně povotvírat a pojmenovávat ty věci, abych je pak mohla nějakým způsobem narovnávat.
19: Jo, a když třeba říkáš, že nikdo se tady nechce trápit, což je pravda, tak čím třeba ty konkrétně, jako nemusíš zmiňovat všechny ty věci, ale co třeba pro tebe bylo těžký, nebo co byly pro tebe nějaký ty témata k trápení, nebo ze kterých ti bylo smutno, nebo ze kterých ti bylo nedobře, nebo seš na nich nějak točila?
20: Já si myslím celkově, že jsme generace, která vyrostala v nějakém základu na trošku jakoby potlačeným toku čistých emocí, jo. Což v nás podle mě zanechalo nějaký určitý blokace, který se snažím v té dospělosti víc rozproudit. Já mám písničku na téma Zahrada, která možná ještě ani není venku, protože prostě vyjde někdy během léta. Ale hodně o tom vizuálně přemýšlím tak, že máme v sobě zahradu kolem toho soláru třeba, kterou v dětství máme a prostě se tam všechno třpití, je tam moře, je tam slunce, je tam krásně, nebo moře možná ne, spíš jezero. A my tam prostě běháme a jsme tam strašně spokojení. A postupem času do té zahrady se prostě házejí klacky, stanou se nám nějaké věci a my si tu zahradu tak jako zaprasíme vlastně a pak i ztratíme klíč k té trnkově zahradě. Já si to představuju takhle jako ten plot s tou brankou a teď jako já mám pocit, že od 30 se snažím jít tím lesem, najít tu svoji zahradu, tu svoji bránu a vrátit se zpátky do tohodle pocitu. To jsem já. Takhle můžu bejt, takhle jsem přijatá, jo, a je to pro mě důležité jako pro někoho, kdo vlastně stojí na stage a jde s nějakou kůží na trh a si myslím, že jsem dlouho měla pocit, že potřebuju jakoby těšit lidi, ale na úkor toho, že jsem rozdávala sama sebe. A pak mě bolel ten solár tak, že jsem se nemohla ani postavit.
19: Až takhle, že se ti to projevovalo i úplně fyzicky?
20: Jo, jo.
19: A myslíš, že to, že si tu skladbu Zahrada napsala teď, nebo že nevím, kdy si o ní začala jako uvažovat, takže to nějak právě může souviset s tou čtyřicítkou nebo s tím, že teda jak ty říkáš, ses osobně nějak víc uklidnila?
20: Já si myslím, že absolutně jo, protože v zásadě píšu jenom písničky o tom, co žiju, protože mě napadají, když vařím, když jsem doma, když si hraju s dětma, tak přicházejí ty témata, které aktuálně jsou moje téma. Takže ta zahrada určitě souvisí s tím, že já podle mě tou bránou i tak trošku jakoby vědomě otevírám novou etapu svého života. U mě to i hodně souvisí s tím, že mám 3 děti, které jsem vlastně tak nějak rodila od 30 do 36 a byla jsem teď hodně 10 let s nima doma a ta práce šla hodně dozadu a já teď mám najednou pocit, že se ta Klára v nějaký podstatě může jako vykvést. Mm-hmm. To zní jako trošku crazy, ale...
19: Když se vrátím zpátky k zahradě, tak je to něco, co už je teď úplně dofinalizovaný, jakože i myslíš, že si tu svoji zahradu našla, nebo že už ji třeba v tom lese aspoň nějak vidíš, nebo že teď ještě jdeš tím lesem a doufáš, že někde tam ta zahrada, o který ti teď vychází skladba, že tam bude.
20: Je to pro mě pořád proces a já jsem si třeba teď prošla kurzem nějakých rodinných konstelací a jakoby zajímá mě to narovnávání si osobních věcí, takže no, takže jdu tomu naproti rozhodně.
19: Mě zajímá i s ohledem na to, jak specifický máš povolání, že jsi hudebnice, zpěvačka, tak ty jsi říkala, že jsi od někoho slyšela větu, že pokud do 35 nejsi slavný, nebo anglicismem nemáš ten fame, no, takže pak už jako je pozdě.
20: To mi řekl někdo minulý týden. Napsala jsem si to tady do poznámek Ivana, protože jsem si říkala, že to je zajímavý tohle.
19: No a měla jsi to jako někdy tak, že by si v souvislosti s tou svojí hudební kariérou řešila to, jestli jsi nebo nejsi dost slavná, nebo jestli máš ještě na něco čas, nebo jestli tam je nějaký limit, nějaká věková hranice a pak už bude pozdě na...
20: Asi je na tom něco pravdivého, že v těch 35 jako moje učitelka na zpěv vždycky říká, že to je plašbuňka, prostě, že ti začne něco, jako, že začneš plašit prostě z nějakého důvodu, protože reálně...
19: Z 35, jo?
20: To neříká ta moje učitelka na zpěv, ta jenom pojmenovala plašbuňku, což je buňka, která plaší v tobě, když jakoby, ale kolem těch 35, kdy už vlastně ty cítíš k té 40, že ti trošku se třeba dělají nějaký vrásky nebo tak a že vlastně si říkáš, tak teď mám ještě ten čas, kdy budu nosit chvíli jakoby crop topy a
19: že teď mám ještě čas do 40 no. A tam v těch 40 si měla milník pomyslený, že tam to skončí.
20: No to si podle mě říkáš kolem těch 35, že říká, teď bych to jako měl asi urvat, Já jsem tohle z toho nastavení nikdy neměla, protože já tím, že mám jako docela fokus vlastně na tu rodinu dost, takže já jsem nikdy neměla to, že potřebuju utrhnout tu kariéru teď. Já i přesto, že jsem fakt extrémně netrpělivá, tak protože miluju třeba Patti Smith, tak já se vidím jakoby v dlouhých šedých vlasech za 60 let s kytarou tady někde. Ta dlouhá cesta v takovém indiánském směru mě vlastně něčím hrozně fascinuje a vidím v ní jakoby tu hodnotu. Ale dokážu si představit, nebo určitě tam tahle myšlenka byla.
1: Určitě ti přichází nějaká zpětná vazba, včetně kritiky tvých jako uměleckých děl, což mi přijde, že to je docela osobní věc a pak to někdo samozřejmě může nějak hodnotit nebo řešit. Tak přijde ti, že tohle, jak na to reaguješ nebo jak to vnímáš, by se s tím věkem nějak proměňovalo?
20: Já jsem dostávala vlastně hodně hejtu, když jsem začínala, protože jsem měla výrazný kostýmy, make-up, tady na to moc nikdo nebyl zvyklý, takže já jsem jako dostávala už tenkrát takovej hejt, ale jako to nebyly sítě, ale byly články na onlinech, ale ne jakoby na Instagramu. A já jsem dostávala jako hodně, hodně hejtu.
1: Takže a to ti bylo třeba kolik?
20: Třeba 25.
1: Aha, a přicházela kritika na to, jak vypadáš, nebo co na máš
20: to,
1: na
20: jak
1: sobě,
20: vypadám, co dělám, jak zpívám, nevím, vypadáš jak transvestita, prostě furt nějaký takový nesmyslný věci. No, ale já jenom chci říct, že vlastně já jsem se díky tomu, že to přišlo tenkrát už, tak já jsem se to docela pak naučila jako filtrovat, ale byla to jako několikaletá práce, protože ze začátku mě to samozřejmě extrémně zraňovalo. A teď mě je strašně moc věcí jedno. Mm-hmm. Já jsem jako v tomhle hrozně spokojená, protože tím, že mám dobrý base, nějaký jakoby příjemný zázemí, jako skvělý kámoše, tak vlastně mě to leto vůbec jako nevyvádí z rovnováhy.
1: Takže tím, že jsi to odbyla takhle jo. V mladém věku a že to přišlo nějak poměrně tvrdě, tak teď už i si vůči tomu víc imunní.
20: A hlavně tenkrát ty hejty byly takový celkem nový s tím příchodem toho internetu, že najednou tam každý mohl napsat, co chce, ale víš co, ty pak vidíš, že když si rozklikneš na nějakém serveru pomalu článek o lívancích se šlehačkou a vlastně každý k tomu má co špatného říct, tak ty si říkáš, že tak přece.
1: Jo, ale že tenkrát to byla relativně nová věc s nějakým tím jako masivnějším nástupem internetu, že dejme tomu v 80. letech, když se někomu nelíbilo, co má Karel Gott na sobě.
20: A málo kdo ti to napíše to dopisem. No, jako, to je moc práce. Víš, jako s tím internetem přišla jednoduchost. Takže jakoby jednak říct někomu něco do očí, to je strašně těžký a poslat to poštou je vlastně jaký dost náročný.
1: Ale řekla bys teda, že teď po 40 už si vůči tomu odolná, nebo to už je i třeba něco, co tě vlastně ani nezajímá, nebo co ani nějak není v tvém hledáčku?
20: Občas mi i někdo třeba napíše jako něco, co je vlastně, z čeho se člověk může poučit, jako na YouTube pod video třeba. Ale když tam někdo napíše něco, co vím, že je reálně jakoby nesmysl a nějaká žluč někoho jinýho, tak mě to vlastně fakt vůbec nezajímá. Já jsem si vlastně napsala takovou poznámku, že to je věc, kterou tady musím zmínit, ale Anča, naše asi společná kamarádka Anče R., tak mi řekla na začátku tohohle roku, máš na míň, že to má v podstatě někde na tapetě nebo nějaká i kámoška. A já od začátku roku ve všech odvětvích svého života jedu na míň. A dala jsem si to teď na lednici, s tím přišel ohromný klid a nadhled a možná to souvisí s věkem, ale tohle mi rozhodně dost pomohlo.
1: Heslo máš na míň ve smyslu, abychom to přeložili, pokud třeba tomu někdo zatím úplně nerozumí, že to je, že to nějak ubírá ten přehnaný tlak na výkon.
20: Jo, který podle mě má naše generace a to je to, co jsme tady, se tady bavili, je to, že musíš rychle odpovídat na ty zprávy. Nebo já, když prostě tady leží bedna a není nikdo, kdo by odnes, tak já ji v podstatě vezmu a odnesu, nebo dělám věci, které jsou přes čáru nebo přes moji hranici. A Tomáš na míň mi vlastně hrozně pomáhá se vrátit k sobě a říct si, hele, klid, jako.
1: Máš na míň. S ohledem na ten tlak na výkon, tak třeba já jsem nad tím jako začala přemýšlet někdy právě kolem té 40, ale třeba to je jenom nějaká čistě moje osobní věc, ale že jsem začala přemýšlet nad tím, jestli tohle teda už bylo všechno, co jsem v uvozovkách dokázala a začala jsem jako hodně nějak rekapitulovat tu minulost a říkala jsem si, no ale vždyť já jsem toho vlastně tak moc nedokázala. A teď jako, že začala taková fáze ohlížení, což jsem předtím nikdy nedělala, že bych se takhle ohlížela do minulosti, že pořád jsem právě byla nějak upřená dopředu, asi taky třeba na ten výkon nebo co bude. A pak někdy kolem 40 jsem se začala hodně dívat dozadu a začala jsem to sama pro sebe si jako negativně hodnotit ve smyslu, že no to teda se tady moc nepředvedla, to teda moc si toho nedokázala. A teď jsem si říkala, no a teď už mi bylo těch 40, tak ještě teď něco stihnu nebo už nestihnu. A ostatní lidi určitě toho hodně stihli, mnohem víc toho stihli a já jsem toho stihla málo. Tam pro mě nově přišla takhle jako velká rekapitulace toho, co teda jsem stihla a nestihla, ale nevím, jestli třeba ty, jak jsi říkala, že pro tebe spíš po té 40 přišel klid a navíc, že teď jsi zdala to heslo máš na míň.
20: Aha, tenhle vlet jsem právě třeba možná měla kolem těch 35. Třeba jsem zpětně v těch 35 měla pocit, že mezi 20 a 30 jsem jenom pařila. Že jsme chodili prostě furt s kámošema někam tady na Vinohradech na drink a felili jsme a tak. A já jsem si tenkrát říkala, ty Kláro, proč do toho jakoby víc nešlápla, že jo? Nějakým způsobem to období bylo taky jako dost důležitý pro to, aby se člověk formoval. Ale já nemám vůbec tenhle pocit teď v téhle fázi života, protože já mám tolik jako nápadů a ideí a možná je to i tím, že mám ty mladý kluky v té kapele, prostě já jako jedu s hroznou energií a tím, že mám tu vizi, já mám v podstatě pocit, jako že teď začínám, jako že je mi 11, že mám znova pubertu, protože jak ty témata řeším od 30. A reálně to vidím v těch deskách, že první deska, kterou jsem vydala ve 30, se týká v podstatě narození, druhá deska se týká toho věku. Já jsem se teď identifikovala, že jsem prostě ve věku 11 let v podstatě a jedu si jako úplně nově pubertu a tak. Takže ten cyklus mi nějakým způsobem jede teď znova. Já mám pocit, že jako, že vlastně teprve to nejlepší přijde.
1: Aha, takže pro tebe se ta 40 plus 41 nese spíš v tom znamení, ne jako že všechno už bylo a co teď dál?
20: Ne.
1: Že tímhle jsi možná ty prošla jako nějakou bilancí někdy kolem těch 35.
20: Jo.
1: A teď už ale jsi zase dál a říkáš si, že naopak teď začíná nějaká jako nová jiná fáze.
20: A jako reálně asi já jsem třeba, když jsem byla s těma dětma doma hodně dlouho, tak jsem třeba měla v nějakých chvílích pocit, že asi trošku jakoby stagnuju pracovně, ale říkala jsem si nic, já to doženu a pak najednou bum, 39 a říkám, jo, jak teď budu dohánět a najednou mě začaly jako napadat takový věci, že jsem si úplně říkala, tak to je vlastně takhle, já jsem v takový úplně právě té fázi, kdy jako vidíš tu zahradu, do které pomalu vstupuješ a všechno se třpití, jestli chceš vykoupat v jezeru, jo. Takže já mám takovej skoro jakoby drogovej jako opar.
1: Takže ty máš teď vyloženě pozitivní období, ty už jsi prošla lesem, teď už skoro stojíš u branky zahrady, už ji vidíš a už skoro do ní vcházíš.
20: Skoro, ale ten les tam pořád je, víš, to jsou takový ty, já nevím, jestli třeba na nějakým konkrétním příkladu, když děláš track, tak jsi z něj nadšený a jako žiješ s nima tak a pak dojde k tomu vydání toho tracku a najednou přichází prostě nejistoty, jakoby věci, které nebo takový to našeptávání, kdy ty slyšíš, ale možná je to úplně hrozný, možná jsi to jenom celý vysnil a vlastně já jako jsem dlouho bojovala s těma svýma jako démonama toho, že vlastně není nic dost dobrý z toho, co jsem udělala a ta zahrada a ten její release je pokus to udělat úplně jinak. A cítím, že by to vlastně mohlo jít. Takže já jsem taky v takové jako fázi procesu, ale troufám si říct, že jsem jako, že už dost toho lesa nechávám za sebou a tak. No.
1: Ta písnička Zahrada by se dala shrnout jako nějaký ten životní pocit tady z toho, když je ti 41.
20: Jo. Ne když je ti 41 v krizi, ale když jsi třeba byl v krizi už ve 30 a začal si to řešit, tak vlastně už jakoby já jsem teď ve fázi, že jako vidím ten posun konečně po té dlouhé době.
1: To zní všechno hrozně idylicky, tak pro tebe je ten věk po 40 asi vážně hodně pozitivní období, nebo zkrátka máš teď takový spokojený moment v životě, ale vidíš na tom věku po 40 i něco negativního?
20: No to, co říkáš, je tak asi proto, že já jsem si jako ten největší breakdown vlastně zažila po té 30, kdy jsem potřebovala jakoby se hodně opečovat i jako na terapiích a tak. To znamená, že vlastně mě ta 40 nepřekvapila v tomhle negativním slova smyslu. A to neznamená, že jsem si to třeba nezažila jindy, jo. No to je jakoby otázka, protože já si myslím, že každý k nějakému tomuhle momentu, který třeba teď mám já, může dojít úplně v jiném věku. A někdo to třeba má od 20, někdo to má celý život, někdo nikdy, někdo v 50, někdo ve 40. Takže já vlastně nevím, jestli se to úplně dotýká té 40, ale jestli je na tom něco negativního, no, tak ta pleť není už tak fresh. A... No.
1: A je třeba ta fyzická podoba, nebo obecně to fyzično něco čím se nějak zabýváš, protože to mají taky různý lidi, různě někdo po 40 dospěje k tomu, že se tímhle už stresovat nebude, protože ho zajímají v uvozovkách důležitější věci. Někdo třeba řekne, že ano, i zvažuje nějaký plastický operace, protože chce vypadat podle sebe dobře a že když to jde, tak proč by to neudělal. Jakože každý na to má nějaký jiný jako náhled, ale že to fyzično je něco, co taky ty lidi nějak začínají třeba řešit. I ti, kteří třeba to tolik neřešili, když je, nevím, začnou bolet záda.
20: Jasně. Myslím, že je to hodně trend vlastně se jako připravit si na to stáří třeba svalovou hmotu, že to je docela velký téma, ale já jsem vůbec necvičila až jakoby do minulého roku, protože jsem i kolem dětí dozběhala tím, že neřídím, tak jsem hodně tlačila kočár furt někde pěšky, ale zároveň furt jsem někde měla celých těch 10 let výčitku, že necvičím, protože všichni cvičili. To je takový to, že si říkáš, tyjo, tak všichni cvičí, já na to nemám ten morál, nebo co jsem to za člověka. A moje kamarádka říká, hele, prostě začneš cvičit, až to fakt budeš potřebovat, jako uklidni se. Takže to bylo celou dobu tato myšlenka, která mě otravovala, byla úplně zbytečná, protože já jsem najednou těch 40 jsem se dostala na nějaký jakoby outdoorový workout, který je celý venku, protože já nemám ráda tělocvičny. A úplně jsem tomu propadla, protože tam hrajou dobrý treky, je tam dobrá parta. Chodím 2x až 3x týdně cvičit já z úplný nuly. A vlastně mi to dělá fakt tak moc dobře, že bych řekla, že to má i velký podíl na tom, jak jako ti tady teď s ním vlastně, že jsem v takovém jako happy období, ale řekla bych, že tohle cvičení s tím taky souvisí a nikdy bych to dřív třeba neřekla, protože já jsem spíš byla ten typ, co si místo cvičení dá pivo a cigáro.
1: I to cvičení k tobě přišlo tak nějak kolem té 40, ale dejme tomu nějak organicky, nebylo to něco, jo, že by si to nějak vyloženě naplánovala do diáře nebo do tabulky a 40 musím začít cvičit.
20: Ne, právě že vůbec. A já si myslím, že spousta těch věcí organicky nakonec přijde, ale že třeba já jsem měla tendence věci jakoby trošku tlačit nebo přeskakovat, protože jsem netrpělivá, protože jsem chtěla všechno hned. A tím, že jsem tomu nedala ten klid a ten prostor, tak jsem si pak jako

0: cítku nebo pobyt v klubu 40 neměli zapomenout.
1: Já jsem si tady napsala nějakou poznámku, že jakoby úkol života je být jako plně naživu a plně sám sebou. Já jsem třeba kolem těch 20 měla pocit, a teď ty se dostaneš do toho světa, kdy děláš ty rozhovory, a já jsem měla pocit, že se jakoby musím zalíbit, že musím být ten people pleaser, a si myslím, že to je to, co mě sundalo v těch 30, protože já jsem vůbec nevěděla, kde je sever a kde jsem vlastně já. Pomalu jsem se tady na Vinohradech bála jít jako nakoupit bez make-upu, protože co by ty lidi řekli, kdyby mě viděli bez toho make-upu, a jako byla jsem v sobě tak ztracená, že vlastně to mě v těch 30 donutilo, protože se mi nechtělo věřit, jelikož jsem prostě dítě, co pomalu vidělo víly, a se mi nechtělo věřit, že život je tady proto, abych byla strápená, že chci udělat maximum proto, abych žila tak, jak chci, a abych se nebála za svůj blbej humor a abych se mohla ventilovat taková, jaká jsem, což samozřejmě zní jako hrozný kliše, ale vlastně, no, je to tak.
0: Takže ty jsi někdy kolem 30 dospěla k tomu, že jsi tady z toho způsobu fungování smutná nebo vyčerpaná a že jako s tím by bylo dobré něco udělat. Mně totiž přijde hezká a myslím možná i pro mnoho z nás něčím nápomocná ta myšlenka, že život tu nemusí být nebo není proto, abychom se v něm trápili.
1: Jo, i díky tomu, že se mi teda narodila první dcera v 29, tak to ve mně jako vyvolalo velký dojem, že si musím ty věci prostě narovnat, protože jakoby je spousta vzorců, který nejsou v pořádku, který mám.
0: A Kláro, závěrem, je ještě něco, co by tady v klubu 40 mělo zaznít, nebo něco, co jsi třeba napsala, ještě jsme to nezmínili, nebo co bys chtěla říct?
1: Jo, mám tam na konci poznámku, kolem toho jsou tři vykřičníky, je tam napsáno, stáří jí sluší, jo. Takže já si myslím, že stárnutí může být vlastně extrémně hot v nějakém slova smyslu. A prostě když vidím ženy, které umějí krásně stárnout, tak já si to i na tom Pinterestu hodím na nástěnku, protože prostě mně to přijde fakt krásný.
0: Tak jo, díky moc, že jsi do klubu 40 dorazila, a ať zahrada nejenom ta tvoje rozkvétá, a případně pokud jste poslouchali někdo, kdo jste tu zahradu ještě nenašli, tak doufám, že ji co nejdřív najdete.
1: Přesně tak.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Je 15 hodin. Od mikrofonu Plusu zdraví Lucie Vopálenská. Přejeme příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
6: Opozice kritizuje, že Česko nepatří do skupiny evropských zemí, které se dohodly na koalici proti balistickým střelám. Proč tam nejsme? Co plánuje ministerstvo školství v rozsáhlé reformě systému ústavní a ochranné výchovy? A jaké ekonomické pobídky přinese mise české delegace v Izraeli? To jsou nejbližší témata, ale probereme je až po zprávách s Marií Jakšičovou.
7: Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje, pokračuje Kropáčová.
8: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
7: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce podporovat Izrael i na evropské úrovni. Rozšířit chce taky ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Macinka to řekl při zahájení podnikatelského fóra. V

0: Izraeli neskončí svou dvoudenní návštěvu. S izraelským ministrem vnitra Gideonem Sárem následně podepsal společné prohlášení. Obě země by podle Macinky mohly více spolupracovat v klíčových odvětvích, jako je zbrojní průmysl, digitální technologie nebo kybernetická bezpečnost. Součástí české delegace jsou například zástupci české zbrojovky, Škody Auto nebo firmy Excalibur Army. Macinka do Izraele vyrazil v době, kdy Evropská komise navrhuje omezit nebo zastavit dovoz z legálních židovských osad na okupovaných palestinských území. Osady podle ní podkopávají možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu, pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
2: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými liáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
0: Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníků budou bouřky méně intenzivní, ale objevovat se tam můžou až do zítřejšího poledne. Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. A před horkem a bouřkami varují i v Německu. V Bavorsku meteorologové očekávají silné deště, krupobytí a porivy větru až o rychlosti 110 km v hodině, tedy o síle orkánu. Teploty přitom můžou dosahovat až 33 stupňů Celsia. Před horky a místy silnými bouřkami platí varování pro celé jižní Německo, jak upozorňuje deník Süddeutsche Zeitung. Na jihozápadě země má být až 35 stupňů Celsia. Kvůli včerejšímu poškození gumového těsnění několika tramvajových tratí v Praze přezkoumá dopravní podnik videozáznamy z pouličních kamer a tramvají. Ty kvůli tomu nejezdily přes Čechův most a Karlínem. Na záběrech budou technici zjišťovat, zda problémy nezpůsobila například technická závada auta nebo tramvaje. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Jaká je přesná prvotní příčina poškození asfaltové zálivky a její vytržení ze spáry, to je předmětem interního šetření dopravního podniku. Aktuálně probíhá čištění samotných kolejnic od asfaltové směsi z vytržené zálivky. Musíme pečlivě očistit kolejnice, aby se hmota nedostala na kola tramvají.
0: Provoz na Čechově mostě dopravní podnik obnovil večer. Karlínem stále jezdí tramvaje pouze jednosměrně z Palmovky do centra Prahy. A jak to vypadá na silnicích? Na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic narůstá kolona před omezením na Hlávkově mostu. A v těchto okamžicích se brzdí už kousek za křížením s Vinohradskou. Popojíždí se přes 20 minut. V opačném směru z Holešovic na Pankrác se budete posouvat v úseku mezi Florencí a muzeem. V ulici k Barandovu směrem z centra se tvoří fronta od KFC. Je to kvůli výrazně zkrácenému připojovacímu pruhu na okruhu na 16. kilometru. A na jižní spojce před Barandovským mostem houstne doprava, pomalu se jede od sjezdu na Pankrác, plněji je i v okolí Vypichu. Fronty čekejte v Bělohorské v obou směrech. Dobře dojďte. Jak jste už slyšeli, platí výstraha před bouřkami na celém území Česka. Může je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr. V noci bude déšť pokračovat, bude oblačno a teploty 18 až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, slovo už má Lucie Vopálenská.
1: Posloucháte Odpolední plus.
4: A pokračujeme 6 minut po 15. hodině. 9 evropských zemí, konkrétně to jsou Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko, se včera v Paříži dohodly s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Stalo se tak v rámci schůzky takzvané koalice ochotných, tedy států Evropě, které chtějí pomáhat Ukrajině. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tomto jednání vyzval k vytvoření společného unijního projektu protivzdušné obrany a pojmenoval ho Europatriot. Více už si povíme s vládním zmocněncem a nynějším šéfem sekce obrané politiky a strategie ministerstva obrany Jakubem Landovským. Vítejte ve vysílání, hezký den.
5: Krásné odpoledne i vám, i posluchačům.
4: Tak pane Landovský, za jak významný výsledek považujete ten projekt společné protibalistické obrany o něch 9 států?
5: Tak on je jednou z mnoha iniciativ na tomto poli. Já si myslím, že od roku 22, kdy se zakládal European Sky Shield, tady máme v oblasti protivzdušné a protibalistické ochrany asi 4 nebo 5 iniciativ. Je na něm asi skvělé, že je přenáší nějakou zkušenost Ukrajiny, ale ani Ukrajina sama nevyrábí balistickou ochranu pro své území a vlastně všechny věci, které řešíme, ať už v oblasti protivzdušné či protibalistické ochrany, nakonec vyústí v debatu o tom, kolik patří jsme schopni Ukrajincům nabídnout. A proto mi právě přijde ta prakticky orientovaná iniciativa pana premiéra tak cená.
4: K tomu se dostaneme, ale rozumím vám správně, naznačujete, že je to jeden projekt z mnoha a že se tedy vlastně včera ta představitelé té devítky zas tak moc neposunuli myslím, v aktivitách ve prospěch Ukrajiny.
5: Je dobře, že ta iniciativa poslední, která je teda ve formátu 9+1, ale my jsme jako implicitně v podstatě pozvaní a určitě Česká republika bude o této věci jako s ostatními zeměmi dále jednat, že se věnuje otázce balistické ochrany, která patří k těm největším mezerám jednotlivých zemí, ale zároveň je technologicky a výrobně nejtěžší na jako vyrobení. Jo. Česká republika se účastní iniciativy federovaných integrovaných Air and Missile Defense System a varování od roku 26, zúčastní se Eastern Flank Watch, která je taky z roku 26, protidronové koalice, dobře, dekoder. Těch věcí je zkrátka hodně.
4: Ano, to už jste zmiňoval, aktivní, to už jste říkal.
5: A já mám teď otázku. Ale tahle konkrétní je cená právě tím zaměřením.
4: No a vy jste sám zmínil, že jsme pozvaní, pokud jsem vás správně slyšela. Takže moje otázka zní, proč tam nejsme mezi těmi 9 zeměmi, které se na tomto projektu dohodly?
5: Tak já myslím, že tam ještě můžeme být, to jako není do budoucna.
4: A já se ptám, proč tam nejsme? Jestli jsem vás správně pochopila, pozvání jsme dostali. To znamená, že jsme se přidat nechtěli?
5: Ne, tak to bych to úplně jakoby neviděl. Já si myslím, že to je věc k další rozvaze. Já to osobně jakoby zjišťuji. Možná proběhla už i nějaká jednání v této věci.
4: Zatím to
5: ale
4: nevíte.
5: Zatím to ještě jakoby není rozhodnuté ta věc, jo? Ale jsem rád, že se s námi počítá, protože samozřejmě Česká republika dlouhodobě jako při pomoci Ukrajiny svoji roli odehrála.
4: Tak ještě jednou, proč tam nejsme? Promiňte. Říkal jste, že jsme dostali pozvání, že se s námi počítá, tak proč tam nejsme?
5: Pozvání jsme dostali implicitně jako člen koalice ochotných, protože tam právě byla ta iniciativa představená.
4: Takže znovu, proč tam nejsme?
5: No, jak říkám, ještě jsme se nerozhodli.
4: OK. Neznamená to jakékoliv oslabení naší obrany schopnosti?
5: No to určitě ne. Proboha, to je věc, která jako, když vznikne nějaká koalice schopnostní, která nemá tu schopnost k dispozici, tak nemůžeme uvažovat o tom, že by to poškodilo naší obranu, promiňte, ale to je věc balistické ochrany a tady skutečně jako my spoléháme na systém NATO, který má tuto věc v repertoáru a spíše řešíme otázku toho, kdo vyrobí ty systémy a interceptory, jo? Okay. Jako, že vznikne nějaká koalice, ještě neřeší jakoby to, že jste nebo nejste chráněný a tady skutečně, a je dobré, že se na to ptáte, vám mohu 100% potvrdit, že Česká republika žádný systém antibalistické ochrany svého území nemá a jim nedisponuje.
4: Jaká je teď pozice Česka v koalici ochotných, v rámci koalice ochotných? Protože třeba podle místopředsedy TOP 09 pana Pospíšila jsme se ocitli na okraji.
5: Tak pozice je definovaná tím, co Česká republika pro Ukrajinu dělá. Tady je samozřejmě důležité zmínit muniční iniciativu, která stále pokračuje.
4: Do které ale nedáváme žádné peníze, nebo nechceme dávat?
5: To je právě to, co se často jako v tisku zmiňuje. Já si myslím, že ten poměr těch peněz nebyl ani v předchozím období nikterak valný, šlo asi myslím 1,5% té celkové částky, ale to cenné na muniční iniciativě je právě ta organizační činnost a i to riziko spojené s tím, že Česká republika celou tu iniciativu bere na sebe i po stránce jako certifikátu konečného uživatele a o jejím úspěchu vypovídá i to, že ostatní země do té iniciativy stále přispívají a ty příspěvky se v mnoha ohledech i zvyšují.
4: Čili nejsme na okraji, ano? My, jako Česká republika, protože na to jsem
5: Česká říkala. Republika skrz tady tu iniciativu na okraji není, ale samozřejmě platí prostě limitace dané jakoby politikou vlády, která třeba jasně řekla, že v případě plánování nějakých příspěvků do koalice ochotných, a zmiňoval to i pan premiér, nějaká myšlenka, že by čeští vojáci působili na Ukrajině, není pro vládu přijatelná.
4: O tom ani nemluvím, ale pojďme k tomu systému nebo projektu, který Andrej Babiš sám pojmenoval Europatriot. Můžete vysvětlit, proč s ním vůbec přišel, jestli se vlastně pan premiér v jistém smyslu nevlamuje do otevřených dveří ohledně společného evropského obranného úsilí?
5: Nevlamuje, protože celá ta koalice, o které jsme se teďko sáhodlouze bavili, ta neřeší problém toho, kdo vyrobí ten konkrétní produkt. A pan premiér si pamatuje, nebo pamatuje, zná příběh, kdy evropské země v 60. letech řešili to, že máme několik malých výrobců civilních dopravních letadel, ale nemáme tu toho společného šampiona, ten společný podnik, a to i kapitálově, který by byl schopný konkurovat americkým výrobcům, jako byl tenkrát Lockheed Martin a McDonald's. Douglas. A vznikl Airbus jako společný prostě francouzsko-německý projekt, pak se tím přidali Španělé, který fungoval na bázi společného podniku a vytvořil skutečně alternativu, která je schopná dneska konkurovat Boeingu a vytvářet jakýsi duopol nebo tandem v oblasti leteckých společností. A co je na tom ještě zajímavé, je, že dneska nikdo nepředepisuje evropským leteckým společnostem, že si mají koupit Airbus nebo Boeing. Je to nějaká konkurence a konkurence vždy tlačí kvalitu nahoru a snižuje ceny.
4: Čili podle vás tedy se premiér Babiš nevlamuje do otevřených dveří a není to alternativa nějaká ke stávající spolupráci v rámci NATO nebo spolupráce těch ochotnějších třeba než je Česko, ale mě by zajímalo, proč Andrej Babiš v tom svém nápadu nepočítá s Velkou Británií, aspoň tedy takto jsem se to dočetla v ČTK i v médiích.
5: Tak on tam viděl ten evropský jakoby rozměr té věci.
4: A proč?
5: I Airbus nemá, no samozřejmě, pokud se podíváme do té historie, tak ani Airbus nemá jako britské prostě akcionáře v tom svém původním jakoby setupu, ale Británie je skutečně jedním z tahounů technologických, je to země, s kterou má Česká republika skutečně navýsos rozvinutou spolupráci v těch high-tech oblastech, včetně třeba jaderné energie a mladých jaderných reaktorů. Já si myslím, že třeba to může ještě dojít nějaké jakoby revizi, ale beru to tak, že v tom jeho jakoby myšlení o tom projektu Europatriotu, tak Velká Británie prostě pro něj v tuhle tu chvíli nebyla tou zemí, s kterou by do budoucna počítal, ale všechno je otevřené a koalice ochotných Británie samozřejmě má jako svého zakládajícího člena. Británie a Francie jsou ti, kteří na to jednání zvou a hrají tam naprosto klíčovou roli.
4: Už na závěr jenom poprosím o stručnost jednu poslední věc, jakou dáváte šanci tomuto návrhu Andreje Babiše, protože jakou dáváte šanci?
5: Já si myslím, že ten návrh vychází z ekonomické reality a vede k něčemu, co na rozdíl od těch, jakoby, od té myriády iniciativ, které vznikají a zanikají, směřuje k výsledku. A výsledkem má být Europatriot jako systém, který světu ukáže, že Evropa je schopná vyrobit něco tak ověřeného, dokonalého a funkčního, jako je americký systém protivzdušné obrany Patriot, který vlastně dneska chtějí úplně všichni, úplně všechny země. Takže tím, že to směřuje skutečně k výsledku, tak to má obrovskou hodnotu, ale samozřejmě Česká republika nepatří k největším evropským zemím, které třeba ten původní projekt Airbus společně zakládali, ale ta myšlenka sama o sobě cená je.
4: Říká Jakub Landovský, vládní zmocněnec a šéf sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany. Díky moc za váš čas a za rozhovor, naslyšenou.
5: Děkuji, naschranou.
4: A u tématu armády a vojenství ještě zůstaneme. 8,5 tisíce vojáků, 300 vozidel a více než 100 letounů. Pařížským bulvárem Champs-Élysées prošla tradiční vojenská přehlídka, kterou si Francie připomněla dobytí Bastily. Letos se defilé neslo v duchu pomoci Ukrajině, která už 5. rokem, připomínám, odolává ruské invazi. A na místě byl i náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis. Nyní bychom měli být ve spojení. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
4: Marceli, tak v čem se letos ta přehlídka lišila od uplynulých let? Bylo to viditelné?
6: Ano, bylo, protože ta přehlídka byla větší a velkolepější. Přehlídka, to defilé, se sice v Paříži koná každoročně při příležitosti dobytí Bastily, důležitého milníku Velké francouzské revoluce. Paříž se ale dnes nechtěla ohlížet jenom do minulosti a chtěla taky demonstrovat, že má moderní a konkurenceschopnou armádu. Francie proto letos přehlídkou také vyjádřila podporu Ukrajině, jak už jsme zmínili, která pátým rokem zdroje ruské agresi, a zároveň chtěla Paříž poukázat na potřebu posílení evropské obrany schopnosti, jakéhosi evropského vojenského probuzení, jak to alespoň v době nejistých vztahů se Spojenými státy označilo tamnější ministerstvo obrany. Přehlídku proto zahájila letecká akrobatická show, jejíž součástí byly i dva letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskou posádkou, a právě s těmito vyspělými stroji Ukrajina bojuje na svém území proti Rusku. Ty stroje letěly asi 300 metrů nad zemí od vítězného oblouku až nad náměstí Concorde. Byl to velký zážitek a ty letouny vytvořily formace z barev francouzské trikolory, což si vysloužilo potlesk lidí, kteří to sledovali v ulicích.
4: Kdo všechno se přehlídky zúčastnil?
6: Kromě prezidenta republiky Emmanuela Macrona, pro kterého to byla mimochodem poslední přehlídka ve funkci prezidenta, byly na místě i zahraniční hosté, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a taky lídrů koalice ochotných. Byl tam proto například německý kancléř Olaf Scholz nebo britský premiér Keir Starmer a nechyběla ani šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
4: No, už jsme to naznačili, ale jakou techniku Francie na Champs-Élysées ukázala? Je to nějak podstatné?
6: Na místě bylo kromě té techniky 8500 vojáků a vojaček, z nich 6500 pochodovalo po bulváru pěšky a další obsluhovali 300 vozidel, 95 letadel nebo třeba 35 vrtulníků. A mezi těmito stroji byly třeba stíhačky Rafale, kterých Ukrajina nakoupí 16, což den předtím oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Bulvárem prošlo taky asi 200 koní republikánské gardy, ale taky technika francouzských spojenců, například švédské stíhačky Gripeny nebo americké F-35. No a jelikož je 14. červenec ve Francii státním svátkem, tak se ty oslavy v Paříži nenechaly ujít ani tisíce Francouzů a turistů, a samotná Champs-Élysées sice byla pro veřejnost uzavřená, ale z přilehlých ulic se lidé snažili alespoň nakouknout.
4: Tak tolik z Paříže náš tamní zvláštní zpravodaj Marcel Faltis. Děkujeme moc krát, naslyšenou.
6: Díky, hezký den.
4: Stále posloucháte Odpolední plus, je 15 hodin a 18 minut. Pod jednou střechou spolu dnes často žijí děti, které potřebují především bezpečí a péči, i ty, které se dopustily závažné trestné činnosti. Dětské domovy a výchovné a diagnostické ústavy se proto mají změnit, stejně jako samotný způsob péče o ohrožené děti. Ministerstvo školství chystá největší proměnu systému ústavní a ochranné výchovy za poslední desítky let. Ne všechny děti, které spáchají trestnou činnost, totiž končí v dětských domovech se školou nebo ve výchovných ústavech.
7: V dětských domovech dnes spolužijí děti s různými potřebami a různě závažným chováním.
8: My zavřeme nezletilého vrahu hromady se sirotkem. A to se tady odehrává.
7: Upozorňuje předseda Asociace náhradní výchovy a ředitel dětského domova Koryto na Prachaticku Miloš Picek, že je potřeba tyto děti oddělovat, aby se jim dostalo takové péče, kterou potřebují.
8: Já třeba na tom baráku běžně dokážu vedle 18 dětí mít dítě, které má střední mentální postižení, a vyroste mi tam normálně mezi těma ostatníma dětma. Naopak, ty děti jsou mu ochráncem.
7: Podle něj ale nejde, aby děti s problémy v dětských domovech převažovaly. Šetření ve vybraných zařízeních podle ministerstva školství vyplývá, že často nejsou vybavená na situace, které musí řešit. Podle personálu navíc zhruba pětina dětí nemá potřebnou podporu v oblasti duševního zdraví. Dnešní systém je totiž nastavený hlavně na péči o děti bez rodičů, říká Dana Lipová z nadace Sirius.
9: My máme stejný pravidla pro všechny ty typy zařízení, ale zároveň víme, že máme děti, které potřebují jiný typy zařízení. A co to znamená? Potřebují jiný personál. Jsou děcka, které mají problém, třeba adiktologický. Takže já potřebuji v tom zařízení mít adiktologa, ale zároveň nemůžu mít adiktologa v každém zařízení. Nemáme jí tolik a bylo by to příliš drahý.
7: Vedle dětských domovů mají tedy v rámci středisek výchovné péče vzniknout specializovaná centra. V každém by vždy žili děti s podobnými problémy, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
10: Počítá mimo jiné s tím, že zařízení budou více specializovaná podle potřeb dětí, pro které dnes často chybí vhodné podmínky. Jde například o děti se závislostmi, s psychickými problémy nebo s kombinovanými potížemi, jako je porucha autistického spektra či mentální znevýhodnění.
7: Děti, které spáchaly trestnou činnost a mají uloženou ochranou výchovu, by nově žili v samostatných zařízeních, kde by s nimi pracovali terapeuti a další odborníci. Vysvětluje to školský ombudsman Štěpán Jílka, který změny prosazuje.
11: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
7: V dětských domovech by pak zůstávaly hlavně děti bez vážnějších problémů. Cílem je, aby se jejich život co nejvíc podobal rodinnému prostředí, tedy menší počty dětí, bydlení v bytech nebo rodinných domech a celkově individuálnější péče, říká dětský ombudsman Martin Beneš.
12: Děti potom, které opouští takové zařízení, jsou daleko lépe připraveny na život vlastně samostatný, protože prostě samostatný život nefunguje takovým způsobem, že žije 80-100 lidí v nějakém komunitním domě a tam jim někdo připraví jídlo.
7: Nicméně dodává, že děti by se měly z rodin odebírat jen v nutných případech.
12: A abychom naopak podporovali ty rodiny a ty děti v nich, v těch situacích, kdy ta rodina je schopná s nějakou podporou tu péči o ně zajistit, protože v těch zařízeních jsou poměrně často děti, které by mohly v té rodině zůstat a vlastně pak nemáme kapacitu na to, abychom do těch zařízení umisťovali děti, které tu péči mimo rodinu skutečně potřebují.
7: Ministerstvo školství chce vládě předložit věcný záměr nové právní úpravy náhradní výchovné péče letos v listopadu. V České republice vyrůstá mimo vlastní rodinu téměř 29 000 dětí, o 14% víc než před 10 lety. V pobytových zařízeních je dlouhodobě zhruba 6,5 tisíce dětí. Přibližně 100 z nich má nařízenou ochranou výchovu. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: Lucie Vopálenská provází od mikrofonu, přeji pěkné odpoledne. Česko jedná s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě to potvrdil při návštěvě Izraele. Jde podle něj o jeden ze způsobů, jak plnit závazky vůči Severoatlantické alianci. Společně s ministrem do Tel Avivu zamířila i ekonomická delegace. 30 českých podnikatelů dnes jednala s několika desítkami izraelských firem o možné spolupráci. A v Tel Avivu máme i naši zpravodajku Janu Karasovou. Dobré odpoledne, Janu.
13: Pěkné odpoledne.
4: Tak pověz, jak, do jaké míry dominovala právě témata vojenské spolupráce a případné spolupráce na protivzdušných systémech té dnešní návštěvy a setkání podnikatelů?
13: Tak opravdu ta obranná témata byla často zmiňovaná mezi prvními, jak v těch projevech ministrů zahraničí Česka i Izraele, ale taky tady v podnikatelské delegaci asi třetinu členů tvořili zbrojaři. Na podzim by to ekonomické zbližování Česka i Izraele z posledních měsíců mělo pokračovat společnou akcí v Praze právě k obraně. Macinka tady v Izraeli vystoupil taky na takové menší odborné konferenci k summitu Severoatlantické aliance. Řekl tam, že Spojené státy podle něj neopouští Evropu, ale mění způsob, jakým Spojené státy bezpečnostní závazek vůči Evropě naplňují. Podle Macinky je logické, že Washington od Evropy očekává větší odpovědnost za vlastní obranu. Součástí delegace byly i zástupci ministerstva obrany, ale taky ministerstva zdravotnictví, protože právě zdravotnictví bylo podle české, ale taky izraelské strany další významnou oblastí této cesty a tohoto setkání podnikatelů.
4: Jano, unijní ministři zahraničí včera v Bruselu bez výsledku řešili možný zákaz dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na západním břehu. Jaká je pozice České republiky?
13: Tak v tom sporu, zda jde o obchodní opatření a stačilo by k jeho schválení kvalifikovaná většina států, nebo jde naopak o sankce a bylo by potřeba, aby se shodly všechny státy Evropské unie, tak je Česko na straně jednomyslnosti. A pokud by na nějaké hlasování o zákazu došlo, tak by Česko podle ministra Macinky hlasovalo proti. A minister zahraničí to zdůvodňuje tím, že jde o dlouhodobý český postoj a zároveň by se podle něj dala unijní diskuze před izraelskými parlamentními volbami, které jsou plánované na konec října, pokládat za vměšování.
14: Možná já bych teď na té evropské úrovni ty diskuze trošku uklidnil, počkal, až proběhnou volby a potom třeba nám diskutoval o těch problematických věcech s novou vládou, která z těchto voleb zejde.
13: Já jsem se na to ptala taky, nebo na postoj současné izraelské vlády, ptala taky ministra zahraničí Gideona Sára. Ten obvinil z posedlosti jeho zemí ty evropské vlády, které jsou kritičtější k chování Izraele v pásmu Gazy nebo právě na okupovaném západním břehu. Omezení obchodování s izraelskými osadami některé unijní státy prosazují i kvůli rostoucímu násilí extremistických židovských osadníků vůči Palestincům.
4: Evropská komise také zahájila iniciativu, která poskytne v přepočtu víc než 20 miliard korun na humanitární projekty v pásmu Gazy. Česko na seznamu zapojených zemí není. Bude se tedy nějak v obnově Gazy angažovat?
13: Takže v české diplomacie tady dneska o unijní iniciativě nemluvil, slyšel se ale se zástupcem, který má na starosti rekonstrukci Gazy a naplňování mírového plánu pro Gazu, se kterým přišel americký prezident Donald Trump. A právě do tohoto plánu má Česko podle Macinky zájem se zapojit.
14: Jednakže máme dobré vztahy se Spojenými státy, na druhé straně máme také výborné vztahy s Izraelem, proto máme také co nabídnout. Máme šikovné firmy, které mohou se věnovat v pásmu Gazy třeba rekonstrukci těch nemocnic nebo odklízení sutí a všeho možného, tam bude práce dost.
13: Unijní iniciativa chce poslat peníze na velmi vlastně podobné účely, třeba obnovu vodohospodářské infrastruktury, odstraňování sutin a odpadu, nebo právě obnovení zdravotnických, ale taky energetických a zemědělských systémů. O naplnění druhé fáze toho Trumpova plánu pro Gazu jednali bez zásadního posunu taky představitelé Hamásu v Káhiře. Zároveň podle agentury Reuters izraelské útoky dnes v pásmu Gazy zabily nejméně 9 Palestinců, včetně 10letého chlapce a vysoce postaveného policisty teroristického hnutí Hamás. Zároveň humanitární koordinátor OSN upozorňuje, že Hamás brání v distribuci humanitární pomoci na území Gazy a mezi dětmi se tam navíc v posledních týdnech šíří neštovice.
4: Vysvětluje z izraelského Tel Avivu naše tamní zpravodajka Jana Karasová. Díky, naslyšenou.
13: Naslyšenou, pěkný den.
4: Zápasem Francie-Španělsko v Dallasu dnes začne na fotbalovém šampionátu semifinále. Mistry světa se mohou stát ještě také Anglie nebo Argentina. Ty proti sobě nastoupí zítra v Atlantě. Mohlo by se tedy zdát, že pro většinu světa už mundial skončil. Fanoušci jsou však velmi kreativní v tom, koho podporovat i po vyřazení svého týmu. V dalším zápisníku ze Spojených států to popisuje náš zvláštní zpravodaj na turnaji. V hledišti spatřil i ukrajinské dresy se jmenovkou Zelený.
15: Benzínová čerpací stanice v tomhle zapomenutém kraji, kde si na hranici amerických států Missouri, Iowa a Nebraska, je asi to poslední místo, kde byste čekali fanoušky evropského fotbalu. Ale právě tady mezi lány kukuřice, továrnami na ohňostroje, billboardy vyzývajícími k obrácení se k Ježíšovi a velkými hlučními nákladáky potkávám tříčlenou skupinku příznivců Argentiny.
16: Manejamo, ya que seguimos Argentina, somos grandes fanáticos de Argentina.
17: Mluví se mnou Melvin a Javier, jeli prý z Nebrasky 4 hodiny autem, aby v Kansas City viděli Argentinu hrát. Vášnivě ji podporují, ovšem nejsou to Argentinci. Žijí a pracují tady ve Spojených státech a pocházejí ze Salvadoru.
16: El Salvador pues es una selección lastimosamente no hay fútbol.
17: Nad úrovní svého národního týmu se ovšem jenom už klíbají. Salvador hrál na mundialu jen dvakrát, naposledy před 44 lety a zapsal se do historie dodnes rekordně vysokou porážkou 1-10 s Maďarskem. Takže Javier s Melbinem o svém národním týmu vůbec vůbec nepřemýšlejí a rozplývají se, jak si v hledišti užili svůj první zápas mistrovství světa a poprvé na vlastní oči viděli Messiho. Asi jako kdyby Češi automaticky vyráželi na šampionát v dresu Luky Modriče fandit Chorvatsku. Američan Miles volí jinou taktiku. Jeho tým skončil už v osmifinále, ale on je především fanoušek klubového fotbalu a londýnského Arsenalu. Takže nejprve přesedlal na Brazílii. A když i ta vypadla, pořád je tu ještě dostatek hvězd Arsenalu, které tu reprezentují Anglii. Tam Miles navíc strávil 5 let života, takže pro semifinále je volba jasná. Mundial je opravdu globální akce i bez zvažovaného rozšíření na 64 týmů. Potkávám tu fanoušky v barvách Peru, Venezuely nebo Itálie, tedy zemí, které tu vůbec nehrály. Američanka Kennedy i dvě její děti dokonce oblékly ukrajinské dresy s číslem 1 a jmenovkou Zelenský.
18: Pokud vím, tak odvádí skvělou práci v příšerných podmínkách. A je to jméno, které každý zná, ale spíš mi jde celkově o Ukrajinu. Myslím, že naše vláda je, nemůžu ani najít slušné slovo, prostě náš přístup k Ukrajincům, včetně Zelenského, je teď naprosto ostudný. A my máme ukrajinské přátele, takže Ukrajinu silně podporujeme. Myslím, že je potřeba, aby se takto ozývalo víc lidí. Ve světě se toho děje tolik, že zájem o Ukrajinu se vytrácí. Takže pokud tohle pomůže, lidi se nad tím pozastaví a podívají se na zprávy, tak je to dobře.
17: Vysvětluje Američanka, proč si s dětmi na fotbal vzali ukrajinské tričko. A zaznamenala prý i to, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyhodnocuje, jestli nevpustit zpátky do soutěží Rusko.
18: Já soucítím s Rusy a ruskými sportovci, kteří s touhle válkou nesouhlasí a ocitli se v zemi, kterou vedou v podstatě teroristi. Ale je potřeba držet linii. Pokud začneme ustupovat, Rusko to jen povzbudí. Vidíme to právě teď. Během posledního měsíce útočí agresivněji.
17: Říká Kennedy a některým návštěvníkům stadionu tedy zdaleka nejde jenom o fotbal.
19: It's going to be a classic, a straight classic. Jude Bellingham, is he the Messi?
17: Za to Rodrigo, vedle kterého sedím při zatím posledním postupu Argentiny, se raduje z nadcházejícího semifinále Argentinců s Angličany.
19: I love Saka, I love Jude.
17: Těžko si prý vybírat, jejich hráče má taky rád, ale Argentina to prý dotáhne znovu až k titulu mistra světa, těší se. A hádejte, odkud Rodrigo oblečený do argentinského dresu pochází. Samozřejmě ze Salvadoru. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Bylo 15:30 a co se stalo nového, to vám teď ve zprávách stručně přiblíží Marie Jakšičová.
1: Český rozhlas Plus.
0: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdřív tvořit hlavně na severu republiky, později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km za hodinu. Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. 6 milionů korun musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému generálnímu řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Na odchodnou tak Kostka dostal dvakrát víc než například Zdeněk Kabátek, ex-ředitel VZP, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat. V Praze začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba také z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle. A policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Šivětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. Lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Teď doprava, pozor, na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 k letišti u Jesenice, kolona popojíždí ulicí k Barandovu a velký provoz čekejte třeba na Štěrboholské spojce nebo na Novopatské a na magistrále. Šťastnou cestu. A odpoledne bude teplo, ale zataženo. Pozor na přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty čekejte 26 až 31 stupňů. To byly zprávy Plusu a teď repríza Interview Plus.
20: Povodí Moravy se snaží zachránit ryby v Dyji před přemnoženými sinicemi. Novomlýnská přehradní nádrž na Břeclavsku se s bakteriemi potýká již řadu let. Horké počasí přišlo ale letos o dost dřív a v kombinaci se suchem vytváří ideální podmínky pro sinice, které rybám ve vodě berou kyslík. Proč zelený povrch zejména v létě pokrývá většinu českých vod? A lze se proti sinicím preventivně bránit? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
20: Naším hostem je geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Máte aktuální informace o tom, jak se mění situace na řece Dyji?
21: Tak mám informace zprostředkované pouze přes média, ale ta situace se tam opakuje, nechci říct každoročně, ale velmi často. Čili úhyny ryb pod Novomlýnskou nádrží způsobené teplou vodou, přemnožením sinic a nadbytkem fosforu.
20: No, vzhledem k tomu, jak sám říkáte, že ty problémy v Dyji trvají několik let. V roce 2022 v ní uhynulo 40 tun ryb. Je ta situace letos nějak mimořádná?
21: No, bohužel možno konstatovat, že mimořádná není. Možná je letos povodí Moravy lépe připraveno to nějak řešit, ale ty možnosti jsou ve skutečnosti velmi omezené, protože ten hlavní důvod, proč v řece Dyji pod Novými Mlýny ubývá kyslík, protože to je to, co hubí ty ryby, ten nedostatek kyslíku, je velká eutrofizace vody v celém povodí Dyje, včetně novomlýnských nádrží. A ta eutrofizace spočívá v tom, že je tam velké množství fosforu. A odstranit z velké nádrže to množství fosforu je prakticky technicky nemožné. A protože neustále také v krajině ubývá vody, tak bych tak řekl lidově, ta polívka je čím dál tím hustší. To znamená, ty koncentrace fosforu rostou, ty průtoky klesají a množství se nic roste.
20: Jak se tam ten fosfor dostává?
21: Ten fosfor se tam dostává z různých zdrojů, ale tady si nutno uvědomit, že vlastně největším zdrojem fosforu je člověk sám, protože my vyprodukujeme v průměru asi 2,5 gramu fosforu denně, kde asi 2/3 z toho jsou prostě naše exkrementy, náš metabolismus, protože potrava, kterou jíme, obsahuje velké množství fosforu a ten se v těle nijak příliš nezadržuje. Takže to jsou ty exkrementy. Druhá věc je chemikálie, které používáme v domácnosti, což jsou prací prášky, prostředky do myček, mycí, ty všechny obsahují fosfor. A pokud ty odpadní vody nejsou dostatečně čištěny, tak většina toho fosforu skončí ve vodě.
20: No a dá se říct tedy, že řeka Dyje, nebo spíše Novomlýnská přehrada, je něčím specifická, že je v ní právě fosforu více?
21: No, ono v ní je fosforu více, protože vlastně na konci velkého povodí a vlastně, že jo, v povodí té Novomlýnské nádrže leží třeba Brno, jo, takže prostě obrovská aglomerace, která je zdrojem velkého fosforu, no, ale je to na úrodné jižní, no stále ještě úrodné jižní Moravě, kde se hodně hnojí, takže ten fosfor pochází také hodně ze zemědělství. A neustále, jak už jsem řekl, v krajině ubývá vody, prostě za posledních 30 let ubylo v povrchových vodách prostě 20 až 30 % vody, prostě je pryč. zmizela. Zmizela, protože je čím dál tím teplej, ona se prostě odpařila. A současně je ta voda čím dál tím teplejší. Čili ty podmínky pro růst sinic se vlastně neustále zlepšují.
20: No, Povodí Moravy se snaží manipulací na jezech v případě řeky Dyje umožnit rybám únik. Dobrovolní hasiči zase přečerpávají vodu v řece, aby se do ní dostal kyslík. Lze udělat za dané situace ještě něco víc?
21: Já se obávám, že nelze. Protože jediné, co by pomohlo, je odstranit tu příčinu, to znamená to velké množství fosforu, které se do těch nádrží dostává. A to znamená vlastně zlepšit výrazně čištění odpadních vod v tom povodí, ale současně taky velmi dbát na to, aby se ten fosfor nedostával přímo do nádrže. Jo? Přímo z toho těsného okolí nádrže, okolo těch nádrží, ty jsou rybářsky velmi atraktivní a nevěřil byste tomu, že prostě jak velké množství fosforu se dostane do vody například s rybářskými návnadami. Jo? Když se prostě chytají kapři a pak se jako provnadí se to nějakým krmivem, které obsahuje hodně fosforu obvykle, tak vlastně...
20: Takže v podstatě skrze ty návnady?
21: Skrze ty návnady, ano. A pak další věc je ta, že třeba se tam dosazuje spousta ryb a ty ryby, část těch ryb samozřejmě uhyne v té nádrži a vlastně zase uvolní veškerý ten fosfor ze svých těl do té vody. Je to hrozně komplikovaná situace, ze které není jednoduchá cesta, ale samozřejmě čistit a dbát na to, aby nikde nebyly nějaké černé výtoky nečištěných odpadních vod do té nádrže, ale i do těch řek, které do té nádrže.
20: Já jsem se dočetla, že rybáři u Dyje tvrdí, že se situace zhoršuje také tím, že nefouká vítr. Jak to může řece pomoct?
21: No, když nefouká vítr, když fouká vítr, tak zrovna na té novomlýnské nádrži, která je velká, tak samozřejmě čeření hladiny přinese do vody kyslík. To je pravda. V tu chvíli, kdy nefouká vítr, tak se nepromíchává ta hladina a tím pádem se ten kyslík nedostává do vody i tímto způsobem.
20: A jakým způsobem vlastně tedy sinice odebírají kyslík?
21: No, několika způsoby. Za prvé, sinice jsou organismus, který má fotosyntézu, to znamená, že přes den produkuje kyslík. Ano, fotosyntéza produkuje kyslík, oni vlastně tu vodu do jisté míry přes den okysličují. Ovšem v noci, kdy ta fotosyntéza neběží, protože nesvítí slunce, tak oni naopak ten kyslík spotřebovávají, protože oni také dýchají. Takže oni ho v noci spotřebovávají na své dýchání. Další věc je ta, že například pokud se je taková situace, že z té novomlýnské zdrže se vlastně vypustí nějaká dávka sinic přímo do té řeky, tak ty sinice v té řece uhynou, protože jich je tam najednou příliš mnoho, není tam pro ně prostě dost životního prostoru. A v tu chvíli, kdy se ta těla rozkládají, tak to samozřejmě spotřebovává také velké množství kyslíku. Čili ten problém je jako několikavrstevný.
20: Takže řešení to, že by se vypustili do vody, do řeky, která pro ně není příznivá, to je nemožné. Protože jak říkáte, stejně by té vodě škodili.
21: Ano. Kromě toho teda sinice taky produkují toxíny, jako jo, ale to zrovna v případě tady toho úhynu ryb není ten kruciální důvod úhynu. Tam prostě dojde k tomu, že prostě v noci, to se stává v noci, prostě v té řece dojde kyslík. Třeba přes den tam nějaký je, ale prostě zapadne slunce, sinice přestanou fotosyntetizovat, začínají spotřebovat kyslík svým dýcháním a ta koncentrace kyslíku klesá. A ty ryby obvykle uhynou nad ránem, kdy je toho kyslíku v té vodě nejméně.
20: A přesunují se sinice, nebo je to skutečně s proudem vody?
21: Je to s proudem vody.
20: A jak rychle se rozmnožují?
21: Záleží to samozřejmě na teplotě vody a na množství živin. Takže v tu chvíli, kdy je teplá voda a kdy je tam dost živin, tak se dokáže rozmnožit relativně rychle.
20: Mimochodem, k čemu je přehrada Nové Mlýny momentálně užitečná, co vodní plocha o tak obrovské rozloze přináší?
21: Jo, to je dobrá otázka. Já sám jsem začátkem 90. let byl člen takové iniciativní skupiny, která se tenkrát tu nádrž pokusila vypustit. Protože nám přišlo, že ten lužní les, který zaplavila, je ve skutečnosti daleko cennější než ta nádrž. Ta nádrž byla vybudována v zásadě na závlahy. Hlavní důvod byl závlahy. A myslím si, že není v tuto chvíli ta voda z těch na ty závlahy z té nádrže příliš využívána. Ale je to obrovská rekreační plocha. Je to rybářský revír, který je prostě pověstný v širokém okolí. rekreanti tam prostě využívají tu plochu na plachtění a na windsurfing a když to není zrovna takhle špinavý, tak na koupání. A je to prostě v zásadě dneska zejména rekreační plocha, kromě toho, že se tam nějakým extenzivním způsobem chovají ty ryby, že se spíš jako z té nádrže vylovují a pak zpracovávají, i když nevím, jak je to dneska rozšířené, před 20 lety to rozšířené bylo.
2: Což ale ve chvíli, kdy nádrž okupují synice, pokud to tak můžeme říct, tak ani rybaření, ani rekreační užitek z toho nikdo nemá.
21: No tak ryby se tam chytat dají, i když jsou tam synice. To jako není takový problém.
2: Hostem Interview Plus je geochemik z Ústavu výzkumu globální změny Jakub Hruška.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Před pár dny začali také jihočeští vědci mapovat synice v přehradní nádrži na Lipně a žádají veřejnost o spolupráci. Může jít o nějaký speciální druh synic?
21: Ne, určitě to není žádný speciální druh synic. To jsou běžné synice, které se vyskytují jinde.
2: No a čím je Lipno specifické? Vzhledem k tomu, že tam se synice udržely letos i v zimě pod ledem. Jak ojedinělé to je?
21: Je to poměrně ojedinělé, i když jako jsou takové případy známy i z jiných částí světa. Lipno bohužel se začíná stávat také takovým, že to trochu přeženu, návesním rybníkem, protože zejména v případě Lipna se ukázalo, že z té výstavby, která bují v těsné okolí nádrže, a nebo i z nějakých starších staveb, které tam jsou, jsou vyústěny černé kanalizace přímo do nádrže, což je samozřejmě obrovský problém, protože stejně jako jsme se bavili o tom Břeclavsku, tak i na Lipně je hlavním problémem koncentrace fosforu ve vodě.
2: No, nejde pouze o Lipno, o Dyji, ale také třeba Máchovo jezero, vodní plochy na Vysočině a celou řadu dalších, u kterých si dnes lidé můžou přečíst upozornění, že se koupání v nich nedoporučuje. Je pro Česko tento problém specifický?
21: Není úplně specifický. Vyskytuje se všude tam, kde se kombinuje vysoká hustota obyvatelstva se zemědělstvím a s relativně malým množstvím vody, které je v tom místě k dispozici. A řekl bych, že ta otázka toho, jak nám v rámci oteplování klimatu ubývá vody, je docela významnou součástí té historky celé o tom, o té eutrofizaci těch vod. Protože dokud bylo vody v povrchových vodách relativně hodně, tak ten problém se tak doslova a do písmene zředil. Protože stejné množství fosforu, které vstupovalo do těch vod, vlastně bylo ředěno ve větším objemu. Další problém, který souvisí s těmi nádržemi, je, že jak ty nádrže stárnou, protože oni jsou všechny vlastně relativně nové, tak se v nich začíná ukládat velké množství sedimentů a ten sediment je také plný fosforu. A dochází v létě kaskádou geochemických procesů a limnologických procesů k tomu, že se uvolňuje z toho sedimentu fosfor právě do té vody a podporuje růst těch synic. Je to typický příklad na tom Lipně, které vlastně by, je to horní tok Vltavy, je to podhorský tok, je to vlastně, byla to vždycky bráno jako vysoce čistá nádrž a už to prostě v posledních desetiletí není pravda.
2: Když jste říkal, že ten úbytek vody je podstatná část tohoto příběhu, dá se říct, že za tím vším tedy stojí jeden dominantní faktor, což je třeba změna klimatu, nebo skutečně jde o mix různých vlivů?
21: Jde o mix různých vlivů, bez pochyby. Jo, samozřejmě, kdybych měl vybrat ten hlavní, tak to teda není to ubývání té vody, ale samozřejmě to, že se do těch nádrží dostává nedostatečně vyčištěná odpadní voda.
2: A co můžou lidé dělat pro to, aby ta odpadní voda byla vyčištěna?
21: No musí dbát na to, aby tam nebyly ty černé výpusti, aby všechny čistírny odpadních vod měly co nejdokonalejší čištění, protože ten stupeň odstraňování fosforu z té odpadní vody není zdaleka ještě na všech čistírnách odpadních vod a třeba i ty normy na to vypouštění z těch domácích čistíren jsou vlastně velmi mírné. A třeba oproti Skandinávii prostě jsou téměř řádově vyšší u nás ty povolené výpusti z těch čistíren odpadních vod, zejména z těch domácích. A tohle je věc, kterou musí pohlídat státní správa, kterou musí pohlídat stát a prostě nemilosrdně trestat všechny, kteří ty parametry neplní, a ještě navíc je potřeba ty parametry zpřísnit.
2: Na ty čističky jde třeba o černé stavby, nebo ví se vůbec, kolik jich je, jakým způsobem tedy proti nim zakročit? Pracuje se na tom?
21: Já doufám, že ano. Já nejsem samozřejmě odborník na státní správu a na to, jak ty orgány vodoprávní na tohle nahlížejí a jak konají, ale zrovna v případě toho Lipna, když se Lipno upustilo před 2 lety kvůli technickým opravám, tak najednou se ukázalo v plné nahotě, kolik tam těch černých výpustí je.
2: V případě Dyje se mluví také o zpřírodnění koryta řek. Jak to může pomoct?
21: Může to pomoct tak, že tam se ten fosfor spotřebuje v té nivě. Pokud necháte té řece rozliv, ona není v tom umělém korytu, kde vlastně jako je tak trochu odpojená od toho okolí, tak to zpřírodnění povede k tomu, že v té řece bude, nebo v celé té nivě, tam už pak nejde jenom o ten vlastní tok, ale o celé ten systém té nivy okolo té řeky, tak se tam toho fosforu vlastně docela dost dokáže spotřebovat, například tím, že ho využívá vegetace v té nivě. Taky se v těch nivách ty vodní toky tolik nepřehřívají a více okysličují.
2: A to je cesta, kterou vy byste se také sám vydal?
21: Je to jedna z cest, kterou se samozřejmě vydat. Určitě. Ale určitě to není zase samospásné, tam je opravdu potřeba dělat všechny ty věci najednou. Žádná jednoduchá nepomůže, nebo žádná jednotlivá.
2: A když se tak, pane profesore, zeptám laicky, co způsobuje tu zelenou barvu?
21: No ta zelená barva, to jsou ty řasy asenice. Jo, to je ono.
2: No už jsme zmiňovali riziko pro ryby, co vlastně můžou představovat ale asenice a toto forma znečištění pro lidi.
21: Synice produkují toxíny, které vám můžou způsobit různé vyrážky. Případně pokud je člověk na ně alergický, tak můžou mít nějaké vyšší následky. A to je, jako řekl bych, taková ta zdravotní záležitost, ale prostě, když to řeknu úplně lidově, tak ta voda je nechutná. Že jo? Komu by se v tom chtělo koupat, v té zelené kaši, která připomíná hrachovou polívku.
2: A jak dlouho se synice udrží na vodní ploše? Protože pokud se u koupaliště objeví třeba na začátku léta synice, tak znamená to, že to má na celou sezonu spočítané?
21: Záleží taky na mnoha okolnostech, ale důležitá je ta teplota vody a množství fosforu a množství slunečního svitu. Abychom nekončili nějak úplně pesimisticky, podařilo se eliminovat synice docela dobře v Boloveckém rybníku v Plzni. 43 hektarů, že jo, to už je docela velká vodní plocha, kde se pomocí kombinace chemického vázání fosforu v sedimentu, právě aby se neuvolňoval, snížením rybí obsádky, vysazením vodních rostlin, tedy ne těch synic, ale skutečných vodních rostlin v úvozovkách, jaké známe z akvária, prostě šípatek a různých dalších druhů, se podařilo tu vodu velmi vyčistit. Ovšem, bylo to velké úsilí, stálo to za posledních 15 let asi 10 milionů korun a lze to takhle udělat u nějakých vodních děl, které třeba slouží výrazně k rekreaci, jako ten Bolovecký rybník v Plzni, a má na tom zájem prostě ta samospráva plzeňská, protože samozřejmě Plzeňáci nebyli rádi, že ten Bolevák je tak strašně špinavej. A skutečně kombinací tady těch opatření, které jsem vyjmenoval, se to skutečně podařilo velmi eliminovat to znečištění synicemi. Ale to nemůžeme udělat na Lipně ani na Dolní Novomlýnské nádrži.
2: A z jakého důvodu? Protože to nelze aplikovat na tak masivní vodní plochy.
21: Je to příliš veliké, jsou ty plochy příliš veliké.
2: Zároveň jste říkal, že to trvalo v podstatě všechny tyto kroky 15 let. To znamená, mluvíme o dlouhodobém preventivním řešení. V tuto chvíli nelze nic udělat, aby třeba příští léto už tam synice nebyly.
21: Ono to ještě navíc není preventivní. Ono je to takový jako spíš následný řešení, protože ten fosfor v tom sedimentu pořád zůstal. Akorát je tam dneska chemicky zavázán tak, že se nedokáže například uvolnit. A to znamená, že tam třeba jako každý rok musíte ty chemikálie přidávat a ten fosfor srážet do těch nerozpustných sloučenin, protože když to nebudete chvíli dělat, tak se vám tam zase objeví fosfor, který se bude moci znova mobilizovat. Není to nic, co byste jednou udělali a tím to bylo odbyto.
2: A je to bezpečná metoda? Není to trošku vytloukání klínu klínem?
21: Je to bezpečná metoda zrovna tohle, protože tam se využívá toho, že fosforečnan hlinitý, je prakticky nerozpustný a takové procesy se dějí i v přírodě, ale tady se to prostě udělalo uměle.
2: A je to Plzeňsku jediným příkladem v Česku?
21: Já o žádném dalším nevím.
2: No, platí, že sinice by v malém množství nějak neškodily, ale protože ano. Se vlivem různých faktorů tedy výrazně zlepšily jejich životní podmínky, tak se z nich stal problém.
21: Přesně tak.
2: Jak si, tedy, to znamená, v minulosti ryby kvůli nim nehynuly, příroda si s tím uměla poradit sama?
21: Ano, určitě to nebylo tak masové. Možná se to někde ojediněle při kombinaci nějakých vhodných podmínek stávalo, ale to, že je to dneska bohužel jako celoplošný standard, to jistě dříve nebylo.
2: Ale jsou to tedy, je to symptom našeho neopatrného a nepromyšleného jednání, je to prostě lidská činnost.
21: Ano.
2: No, nevyrůstají v tomto ohledu v krajině jiné podobné problémy?
21: Tak to je na dlouhou debatu, na kterou nemáme čas, ale samozřejmě vyrůstají. Protože, jak jsem mluvil, jednou z těch součástí toho problému je, že nám v krajině ubývá vody. A to, že nám v krajině ubývá vody, je způsobeno jednak teda skutečně tím, že se oteplilo a množství srážek, které u nás padá, je pořád stejné, takže se té vody daleko víc odpaří, vysychají malé potoky, dneska vysychají naprosto běžně, které dřív nevysychaly. A tady by snad pomohlo jedině to, že bychom dokázali změnit strukturu krajiny. Jo, my máme dneska českou krajinu zařízenou na nadbytek vody a ona má dneska nedostatek vody. Čili my bychom potřebovali vykopat ty meliorace, které tu vodu zbytečně odvádějí pryč, to odvodnění, a toho je Česká republika naprosto plná. Měli byste, jak už jsme říkala, zpřírodnit ty vodní toky, aby ty nivy dokázaly tu vodu nějakým způsobem udržet, a ne, že prostě tu velkou srážku, protože dneska je to tak, že se nám vlastně ty srážkové epizody extremizují. To znamená, máme relativně dlouhá období sucha a pak najednou přijdou velké srážky. A právě ty velké srážky by bylo potřeba zadržet tam na tom místě, kde oni spadnou, ale oni natečou do těch meliorací a okamžitě odtečou pryč. My tu vodu tak jako vyhodíme z té krajiny. A tohle je určitě to, na čem bychom měli hodně pracovat.
2: No, když se teď mluví o vybudování nádrže Nové Heřminovy, tak není lepší ji nebudovat z tohoto hlediska?
21: Já si myslím, že problém Nových Heřminov, zaprvé teda Nové Heřminovy mají být přehradou, která má bránit povodním. Jo? To je primární důvod, proč by Nové Heřminovy měly vzniknout. A myslím si, že tady je řešením nějaký suchý polder, který by dokázal prostě tu vodu, až zase přijde z těch jeseníků a ona zase přijde, aby dokázal nějakým způsobem opravdu zadržet v nějakém prázdném prostoru a nebudovat přehradu, která, když je plná, tak vlastně žádnou velkou protipovodňovou ochranu nemá.
2: Takže budovat nové přehrady podle vás není příliš rozumné?
21: Já si myslím, že budovat nové přehrady

0: vlastně bylo z hospodářských důvodů, protože naši předci potřebovali produktivní zemědělskou půdu a chtěli pěstovat hospodářské lesy. A v 19. století tady ve střední Evropě panoval spíš vody nadbytek než nedostatek. Tak proto se ty odvodňovací práce vlastně dělaly 100 let. Začalo s tím Rakousko-Uhersko, pokračovala první republika. Extenzivně samozřejmě pokračoval i socialistický režim. A my jsme od roku 90 jako neudělali žádné systematické rozhodnutí, jak to budeme řešit dneska. Určitě víme nejméně 15 let, že klimatická změna je tady a my nad tím pořád jenom tak kroutíme hlavou, děláme nějaké drobné dobrovolné nástroje, ale stejně jako Rakousko-Uhersko, první republika a nakonec i ten socialismus cíleně měli plán na to, jak tu krajinu odvodnit, tak Česká republika by měla mít cíl, jak tu krajinu cíleně zavodnit. Jak tu krajinu tu vodu v té krajině zadržet. A to bohužel nemáme.
1: A můžete pro představu uvést příklad nějaké země, kde toto systematické tedy uvažování měli a přistoupili k takovým změnám rozsáhlým?
0: No tak nemusíme chodit daleko, Německo. Německo má ve své západní části dlouhodobé obrovské projekty na renaturalizaci vodních toků a na to, aby tu vodu v té krajině dokázali zadržet tam, kde opravdu spadne. Současně nutno říct, že Česká kotlina je teda extrémně odvodněná těma umělými vodními díly. Opravdu hodně. Podobně taky v Dánsku třeba, která je zemědělská země, tak tam to pochopili, že ty skanalizované řeky, že to prostě byla chyba a dělají tam velké renaturační práce na těch velkých řekách.
1: Ale když to vrátím zpátky k tomu, co jste říkal před chvílí, nehrozí pak, kdybychom se tímto směrem tady orientovali, že bude právě do budoucna nedostatek pitné vody?
0: To si nemyslím, protože ta voda v té krajině naopak zůstane. Teďka nám prostě s tou srážkou epizodickou, kdy prostě najednou spadne třeba těch 200 mm, což je strašně moc, nebo najednou v krátkém časovém intervalu, tak ta voda prostě celá všecka jde pryč. Jo, ale takhle, ta 200 mm srážka to už je extrém, ale ono stačí, když bude 20-30 mm srážka, to už je jako opravdu slejvák veliký a právě to odvodnění tu vodu okamžitě odvede pryč, místo aby zůstalo na tom místě, kde má být. Jak už jsem říkal, my tu vodu tak trochu jako vyhodíme a to, že ta voda nateče do nějaké velké přehrady, tak to není zadržování vody v krajině, to je zadržování vody v přehradě.
1: Hostem Interview Plus byl dnes geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny. Děkujeme za váš čas.
0: Já taky děkuju.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Je 16 hodin, pokračuje Odpolední Plus, kterým vás dnes provází Lucie Vopálenská. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plus.
2: Kam se ubírá lidskoprávní agenda pod současnou vládou? O situaci se dnes mluvilo v Senátu. Jak se v Polsku projevuje růst protiukrajinských nálad? A proč klesá počet obyvatel Evropské unie a jaká je situace v Česku? To jsou témata, která probereme v následující hodině. Nejprve jsou na řadě zprávy v podání Marie Jakšičové.
4: Hezké odpoledne. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů.
5: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
4: Naopak opozice návrh považuje za populistický. Třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Teď návrh posoudí sněmovní hospodářský výbor. Vojenská přehlídka v centru Paříže letos patřila Ukrajině a spojencům Francie. Tisíce vojáků a stovky kusů techniky se ukázaly na bulváru Champs-Élysées. Defilé bylo v rámci oslav 14. července, kdy si Francie připomíná dobytí Bastily.
6: Vrcholem přehlídky byly stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami, které přelétly přes vítězný oblouk a pokračovaly na náměstí Concorde. Na nebi vytvořili formaci v barvách francouzské vlajky. V ulicích Paříže sledovali podívanou.

0: Tisíce lidí, další se tísnili v kavárnách a restauracích, kde defilé vysílali v televizi. Letošní přehlídka byla větší a velkolepější než v předešlých letech. Zúčastnilo se jí asi 8500 vojáků a vojaček na 300 vozidel a více než 100 letounů. Přítomné byly taky zahraniční síly z takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí, které podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde například o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečnostních systémů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Dotace pro Agrofert prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. S informací přišel server Seznam zprávy. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti vrchnímu státnímu zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému žalobci. Piráti se proto teď chtějí na státní zastupitelství znovu obrátit, říká pirátský poslanec Martin Šmída.
3: Zatímco evropský žalobce nás informuje, že zahájil vyšetřování části týkající se evropských peněz, vrchní státní zastupitelství v části národních prostředků vyšetřování doposud nezačalo.
1: Slovenské ministerstvo dopravy soudně vymáhá od českého dopravce Leo Express v přepočtu přes 60 milionů korun, informuje o tom slovenský deník N. Firma peníze získala v rámci podpory regionální linky mezi Bratislavou a Komárnem, na které jezdí její vlaky. Stát ale část peněz podle ministerstva vyplatil navíc. Deník N napsal, že se to mohlo stát kvůli chybě ministerských úředníků. Leo Express v minulosti neuznal, že by měl peníze vyplatit zpět. Firma informace o soudním řízení blíž komentovala. Na údajné chyby při vyplácení peněz upozornil i další český dopravce RegioJet. Spoje mezi Bratislavou a Komárnem v minulosti zajišťoval právě on. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zlínští hasiči začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Podle statika jí může ohrozit vítr při 50-kilometrové rychlosti. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí nejen pro Zlínský kraj, ale celé území Česka, a to až do zítřejšího poledne. Lidé v Dobrušce dnes můžou nahlédnout do dosud nepřístupného podzemí kostela svatého Ducha. Od 6 hodin večer tam archeologové představí výsledky georadarového průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i stopy po starší stavbě kostela. Návštěvníci uvidí záběry z výzkumu a budou moct s odborníky o nových objevech diskutovat, říká vedoucí vlastivědného muzea v Dobrušce Pavla Žďárková.
4: Před 2 lety odborníci provedli nejprve georadarový průzkum a následně nedestruktivní výzkum objevených nepřístupných prostor. Byla objevena pohřební komora zřejmě rytíře Andreáše Neymana, Riglitz a Levensteinu, který tam má i náhrobní kámen ve zdi kostela, ale byly objeveny některé zdi, o kterých jsme netušili, a o vysvětlení celé té situace se nyní odborníci pokusí.
1: Teď doprava. Dálnice D52 směrem z Mikulova do Brna už je na 13. kilometru opět průjezdná. Havarovaný kamion se podařilo vyprostit. Na dálnici D1 před Brnem trvá silnější provoz v obou směrech. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové čekejte dlouhé zdržení kvůli omezení u Jiren. A na dálnici D7 před Prahou směrem ze Slaného přetrvává zdržení před omezením u letiště. A na magistrále směrem do Holešovic čekejte dlouhé zdržení před omezením na Hlávkově mostu, brzdí se za Vinohradskou a kolona je na 25 minut. Zaplněný zůstává i východ metropole, konkrétně Štěrboholská spojka, a kvůli regulaci vjezdu do Blanky v Troji už se kolona natáhla z Nové Povltavské až do Holešoviček, téměř k Bulovce. Dobře, dojďte. Odpoledne bude teplo, ale zataženo a pozor na přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty čekejte 26 až 31 stupňů. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru výjimečně kolem 70 km za hodinu. To byly zprávy a teď už pokračuje Lucie Vopálenská.
2: Posloucháte Odpolední plus.
5: Ano, hezké odpoledne, posloucháte nás v 16 hodin 7,5 minuty. 1,5 měsíce trval přesun agent lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin z úřadu vlády na ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a kultury. Od začátku července tak úředníci spadají nově pod zmíněné resorty. Zvrátit tento záměr nepomohly protesty, návrhy na změnu zákonů ani apely expertů. A právě dnes se v Senátu konalo veřejné slyšení ohledně budoucnosti lidskoprávní agendy v České republice. Ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za ANO na něm zmínil, že spolupráci mezi jednotlivými rezorty zajistí Rada vlády. Nazvání změn destrukcí odmítl. A ve spojení jsme teď s bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Pěkné odpoledne, zdravím, dobrý den.
6: Hezký den a děkuji za pozvání.
5: Tak vy jste se akce osobně zúčastnila. Povězte na úvod, jaká vůbec panuje nálada ohledně toho už tedy uskutečněného k 1. červenci přesunu lidskoprávních agend. Stále převažují obavy nebo nejistota, nebo se naopak situace uklidňuje?
6: Situace se v žádném případě neuklidňuje. Já bych chtěla hned v začátku moc poděkovat předsedovi Senátu za to, že svolal dnešní veřejné slyšení právě na půdě Senátu České republiky. Na tomto slyšení vystoupili zástupci seniorů, mladých lidí, lidí se zdravotním postižením, ale také třeba experti, kteří pomáhají obětem domácího sexualizovaného násilí, dětským obětem násilí. A všichni zde přítomní se shodli na tom, že krok vlády, rozhodnutí premiéra zrušit ve struktuře úřadu vlády odbor rovnosti žen a mužů a odbor lidských práv je krok jednoznačně destruktivní, negativní a nepřispěje k větší stabilitě důstojnosti lidí žijících v této zemi.
5: Dobře, a kdo tam byl za druhou stranu? Zmínila jsem ministra spravedlnosti Jaromíra Tejce. Byli tam nějací další politici nebo odborníci, kteří by nějakým způsobem obhajovali ty změny, ke kterým tedy došlo?
6: Ne, byl pozván pan premiér, byli pozvaní ti klíčoví ministři, to znamená ministr kultury, od kterého má nově spadat agenda národnostních menšin, také ministr práce a sociálních věcí, pan Juchelka, pod kterého spadá nově agenda práv lidí se zdravotním postižením. Tito lidé se nedostavili, neposlali ani nikoho za sebe jako náhradu. A pozvaná byla také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá a taktéž nedorazila, takže opravdu ta situace byla velmi smutná, velmi neradostná.
5: Byla svým způsobem jednostranná, že?
6: Velmi negativně.
5: No ale povězte, je skutečně důvod k těm hodně silným negativním emocím, které vlastně zmiňujete, pokud, jak tvrdí ministr Tejc, tu koordinaci nebo spolupráci zajistí Rada vlády? Pan Tejc zmínil, uvedla to Česká tisková kancelář, že k destrukci nedochází. A že úřady budou podle ministra nadále spolupracovat s vládní zmocněnkyní, která bude zvláštním připomínkovým místem.
6: Naprosto všichni přítomní vystupující se shodli na tom, že toto vyjádření pana ministra se neopírá o reálné pochopení stavu věcí. Pan ministr nedobře chápe, jak tyto útvary na úřadu vlády fungovaly, v čem byla důležitá a klíčová jejich národní koordinační role. A bohužel jenom opakuje vlastně ta tvrzení vlády a pana premiéra, že jde o krok, který není rizikový. Tato tvrzení se ale neopírají o skutečnou znalost toho, jak tyto útvary fungovaly. Agendy, jako je ochrana lidských práv, jako je podpora lidí se zdravotním postižením, podpora pečujících, podpora menšin, prevence násilí ve společnosti, jsou agendy průřezové, závislá na tom, že
5: ano,
6: jednotlivé
5: lidi
6: spolupracují. No. Tato struktura zaniká a tady opravdu ty obavy nejsou položené, založené na emocích, ale na hluboké znalosti toho, jak probíhala tvorba veřejných politik, jak probíhala tvorba zákonů.
5: Říkat, a jak, ano, rozumím. Říkáte, že ta struktura zanikla, že ta struktura byla zničena. Tady se tedy z druhé strany ozývá, že pořád ta spolupráce bude zajištěna přes radu vlády, která se neruší. Ale pojďme mluvit konkrétněji, prosím. Jestliže se řečníci z řad expertů shodli na tom, že přesun agent může problematiku lidských práv či menšin značně poškodit, tak řekněte, jak konkrétně, o které agendy třeba panuje největší obava, nebo jsou to všechny agendy, nebo nějaké konkrétní projekty?
6: Určitě, moc ráda. Konkrétně například se ve prospěch zachování té původní struktury vyjadřovali zástupci seniorů nebo těch organizací, které právě této skupině pomáhají, zástupci organizací, které pomáhají obětem sexualizovaného domácího násilí. A ti jednoznačně upozorňovali na to, že tato témata nejsou v působnosti jednoho rezortu. A ani jeden rezort nemůže úkolovat tak například gesčně odlišný rezort. To znamená, pokud chcete řešit agendu domácího násilí, potřebujete dělat změny v oblasti legislativy, ale také v tom, jak fungují soudy, státní zástupci, orgány sociálně právní ochrany dětí, jak je či není dostupná síť služeb pomoci obětem, což...
5: No a není příliš brzo po tak krátké, Kláro, není příliš brzo po tak krátké době už teď vlastně tomu nedávat šanci, protože všechno je o lidech. Pakliže lidé, kteří zůstali, protože odborníků odešlo asi 50, tak vy v podstatě vylučujete, že by ti lidé, co zůstali, mohli nějak dohnat ten výpadek, ten úbytek expertní síly?
6: Skutečně není brzo. My v tuhle chvíli jsme si naprosto jistí tím, že rozdrobení agent a zrušení těchto odborů povede k oslabení péče o důležitá lidskoprávní témata. A je to úplně stejná debata, jako když je nutné ve veřejném prostoru chránit veřejnoprávní média či nezávislost práce novinářů a novinářek. Není brzo na to bavit se o tom, že ochrana těchto struktur tedy právního státu je něco, na čem záleží odolnost demokracie, stabilita života lidí v naší zemi a že se o tyto struktury musíme snažit zasazovat včas, než dojde k jejich ponížení a než dojde vlastně k omezení podmínek práce těch, kteří za ty důležité hodnoty v naší společnosti dlouhodobě kopou a ještě drží naši společnost pohromadě.
5: Ještě poslední věc. Z Evropské unie v minulých dnech přišel dopis od stále skupiny pro základní práva a právní stát, která je tedy součástí Evropského hospodářského a sociálního výboru. Můžete stručně říct, co to obsahuje a případně jak reagovala česká strana, protože se asi bude to dotýkat i lidských práv, anebo ne?
6: Je to tak. Toto zásadní těleso se jednoznačně opět vyslovilo ve prospěch zachování struktur, které fungovaly přes 30 let a které hájily práva všech lidí v této zemi a snažili se opravdu proměňovat systém tak, aby fungoval dobře i pro ty více zranitelné. A hlas tohoto konkrétního výboru jednoznačně apeluje na vládu, aby tyto struktury byly zachovány a varuje před riziky, které sebou právě už vlastně rozhodnuté destruktivní změny ponesou.
5: Tak tolik Klára Laurenčíková-Šimáčková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Já ještě připomenu, že jsme zvali do našeho vysílání i současnou vládní zmocněnkyni Taťánu Malou, ale neúspěšně. Já vám moc děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání a že věnujete této agendě pozornost. Hezký den všem.
5: Naslyšenou. V 16 hodin a 15 minut se přesuneme do blízkého zahraničí. V Polsku totiž přibývá útoků na Ukrajince kvůli jejich původu. Posledním případem byl slovní útok na skupinu školaček v autobuse v Bělsku Bělej.
7: Že skončili dugo, protože vypěrdala tam na svého kvůli Ukrajine.
8: No, o co pán tak mluví na mě?
7: Ty, já vím, že ty měškáš.
8: Kde?
7: Znám tě,
8: kurva. Kde měškám?
5: Agresivního muže z videa, který děti urážel a vzkazoval jim, že mají vypadnout zpět na Ukrajinu, už zadržela policie. Hrozí mu stíhání. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha v reakci na incident vyzval polské politiky, aby nepodceňovali nenávist vůči Ukrajincům. Ta sílí hlavně v posledních týdnech. Od té chvíle, kdy ukrajinský prezident na žádost vojáků přiznal jedné z jednotek čestné pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. A téma teď blíž probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Katko, vítej.
9: Dobré odpoledne.
5: Tak můžeš prosím přiblížit, co se tedy v Bělsku Bělej nebo Bílsku Bělé stalo?
9: Ano, k tomu incidentu došlo v neděli, kdy dvě dívky jeli autobusem. Slovně je napadl dospělý 54-letý muž, který jim nadával do spratků, co vyrostly za peníze Poláků. Vyhrožoval konkrétně té jedné dívce, že ví, kde bydlí a že potáhne zanedlouho zpět na Ukrajinu. Té situace si všiml řidič autobusu, který nakonec agresivního muže vykázal z autobusu. Policie pak po zveřejnění videa agresora identifikovala. Je to dnes už bývalý řidič městské hromadné dopravy v Bílsko-Bělé. Teď mu hrozí stíhání, každopádně za to své chování s ním dopravce ukončil pracovní poměr, takže ztratil práci.
5: No ale on to určitě není ani první, ani poslední případ útoku na Ukrajince v Polsku, že?
9: Není, asi nejhlasitější se stal už 7. května na Švintokřiském mostě ve Varšavě, kde skupina asi 10 mladých lidí napadla jinou skupinu mladistvých, kteří se mezi sebou bavili ukrajinsky. Na 16-letého Artema použili pepřový sprej, následně ho zbili, až mu způsobili zlomeninu lebky. Druhého chlapce z té skupiny se pokusili přehodit přes zábradlí do Visly a třetímu zlomili nos. Na konci června zase dospělý muž napadl 14-letého Davida na autobusové zastávce také ve Varšavě, udeřil ho několikrát do obličeje a způsobil mu pohmoždění vlastně oka a okolí.
5: A ještě dodám, že celkem čerstvá je i událost z Poznaně, kdy dva muži chtěli prohledat kancelář vedenou Ukrajinkou. Zda nemá uvnitř symboly odkazující na ukrajinskou povstaleckou armádu. Je to tak? Víš nějaké podrobnosti k této kauze?
9: Ano, to máš pravdu, to se stalo 3. července, žena si celou událost natočila na video, následně to předala policii, přišli za ní dva muži, kteří chtěli zjistit, jestli uvnitř v kanceláři neuctívá Stěpana Banderu, jednoho z velitelů ukrajinské povstalecké armády, která se ve 40. letech podílela na těch masakrech volyňských Poláků. Ti dva muži jsou podporovatelé politika a aktivisty Gregoře Brauna, otevřeného antisemity a xenofoba, který velmi využívá tu protiukrajinskou retoriku. Oni chodili vlastně po Poznani, snažili se vynutit vstup do podniků vedených Ukrajinci, aby zjistili, jestli na místě nejsou nějaké symboly UPA a jako argument tvrdili, že Ukrajina je vůči Polsku nepřátelská. Policie ty dva už zadržela. Mimochodem jednoho z nich v dubnu zadržela agentura pro vnitřní bezpečnost pro podezření ze špionáže. Tehdy byl vojákem teritoriální obrany, kterým už teď není. To vyšetřování dál trvá.
5: No a pověz ještě prosím stručně i závěrem, jak na ty zesilující se antiukrajinské nálady reagují polští politici?
9: No zatím například prezident Karol Navrocký osobně ty útoky neodsoudil. Karol Navrocký nedávno odebral prezidentovi Zelenskému státní vyznamenání právě k tomu pojmenování vojenské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, ale prezidentská kancelář, konkrétně člen Marcin Přidač, vedoucí úřadu pro mezinárodní politiku, ten incident odsoudil a zdůraznil, že napětí v polsko-ukrajinských vztazích nesmí vést k agresi proti obyčejným lidem. Dlouhodobě se tu situaci snaží sklidnit premiér Donald Tusk, který nyní vyzval, aby vlastně politici přestali s používáním agresivních narrativů, protože je to smrtící politika podle něj. Například to okomentoval také jeden z šéfů Národovecké strany Konfederace, Křištof Bosak, který odsoudil vylévání si hněvu a frustrace na náhodných lidech, hlavně dětech a ženách. Ale právě třeba Bosak dlouhodobě sahá po antiukrajinské rétorice, stejně jako většina současné opozice, hlavně v posledních měsících. Například kandidát opoziční strany Právo a spravedlnost na premiéra Přemysl Čarnek vyzývá k pozastavení evropské a světové podpory ukrajinské armády, dokud Ukrajina nezmění svou politiku vůči Polsku.
5: Tak tolik Kateřina Havlíková, naše varšavská zpravodajka. Budeme to s ní i nadále sledovat. Díky, naslyšenou.
9: Hezký den a naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: 37 let po tragédii na fotbalovém stadionu v anglickém Hillsborough přijme britský parlament zákon, který změní rovnováhu moci mezi veřejností a státem. Rodinám, které mohou v budoucnu postihnout podobné tragédie, taková nová norma usnadní cestu ke spravedlnosti. Zákon o odpovědnosti ve veřejné funkci má být zároveň splněným slibem končícího premiéra Keira Starmera. A s podrobnostmi už je ve Studiu Plusu Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Vítej.
10: Pěkné odpoledne.
5: Jsem to vyslovila špatně, to Hillsborough.
10: Ale správně, ono, ta výslovnost je taková
5: obtížná.
10: Mnohoznačná.
5: Dobře, tak pojďme k věci samotné. Co přesně bude tento nový britský zákon upravovat?
10: Jde o to, že veřejní činitelé, včetně policie, ale dokonce včetně tajných služeb, budou mít zákonnou povinnost při vyšetřování vypovídat pravdivě, a to pod trestem vězení, což je opravdu velká novinka. Policisté, úředníci nebudou moci lhát, nebo pokud ano, tak opravdu budou čelit trestní odpovědnosti, vytvářet nejrůznější falešné koncepty, krycí manévry, aby tu skutečnost, kterou chtějí zatajit, opravdu nějak takto zatajili, a ten, jak jsme řekli, princip otevřenosti a pravdivosti se bude vztahovat i na zpravodajské služby. Ten zákon se předpokládá, že schválí dolní sněmovna, dolní komora britského parlamentu dnes, a znamená to, že od podzimu by opravdu začal platit, a jak jsme řekli, je to vlastně svým způsobem takový odkaz končícího premiéra Keira Starmera.
5: No Jaromíre, my jsme ale nevysvětlili, jakou to má spojitost s tragédií v Hillsborough a k čemu tam vlastně došlo.
10: Souvislost to má velmi silnou, protože právě to, co se roky dělo kolem vyšetřování tragédie na fotbalovém stadionu, kdy se v roce 89 ušlapalo 97 lidí a 400 bylo zraněno, právě vedlo k tomu dnešnímu zákonu, byť ta cesta byla velmi dlouhá. Ono jde totiž o to, že policie právě při tom šetření se opravdu vlastně desetiletí snažila a úspěšně svalit vinu na ty fanoušky, že si za to mohli sami. Mnoho let policejní šéfové ovlivňovali svědky, manipulovali tím šetřením, a to právě teď bude nově trestním činem, a ono to opravdu trvalo hodně dlouho, protože až v loni definitivně rozhodla vyšetřovací komise, že ta vina byla na straně těch policejních důstojníků. A já možná jenom velmi stručně připomenu, že to bylo utkání mezi týmy Nottingham Forest a Liverpoolem, a došlo tam k tomu, že otevřeli bránu, která měla být určená jako východ, nahrnuli se dovnitř fanoušky, vznikla tam mačkanice, která měla takto tragické následky.
5: No a Jaromíre, ty jsi uvedl, že zákon bude nejspíš poslední, který prosadí Keir Starmer jako premiér. Ovšem s touhle okolností je s touto tematikou spojen i jeho pravděpodobný nástupce Andy Burnham. Můžeš vysvětlit jak?
10: Je to vlastně symbolické, to předávání moci v tomto případě. Keir Starmer tady tento zákon prosadil do volebního programu. On se sám setkal s těmi pozůstalými po obětech, slíbil jim, že takovýto zákon dolní sněmovna nebo parlament přijme, což se tedy stane. A Andy Burnham, ten s tím má zase takovou zkušenost, že když bylo 10. výročí té tragédie, tak on byl tehdy ministrem sportu a na fotbalovém stadionu řečnil v zastoupení premiéra Gordona Browna, a tam na něj lidé pokřikovali, skandovali, že chtějí spravedlnost, spravedlnost, a nejspíš to vedlo Burnhama k tomu, že potom inicioval vznik té vyšetřovací komise, a on sám v roce 2017 takovýto zákon předkládal. Tehdy konzervativní vláda to projednávání nepřipustila, ale vlastně v okamžiku, kdy dochází ke střídání stráží v Downing Street, tak tento zákon, na kterém vlastně mají zasluhu oba tito politici labrističtí, bude přijatý.
5: Vysvětlil Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Děkujeme za to. Hezký den.
10: Naslyšenou.
5: Jak dětem srozumitelně vysvětlit, co se děje v lidském těle při vážné nemoci, jako je cukrovka? A lze o tak vážném tématu vyprávět formou napínavé pohádky? Odpověď přináší kniha Ádinka v říši pankreas, která pomáhá dětem i rodičům porozumět tomu, jak funguje naše tělo, jídlo i inzulín. Hlavní hrdinka Ádinka se spolu se svým průvodcem, dvouhlávkem inzulínkem, vydává na dobrodružnou cestu do nitra vlastního těla. O tom, jak kniha vznikala, si s její autorkou Kateřinou Blaškovou a autorkou Zdravé kuchařky, která se k této knize váže, Hanou Kalibovou, povídala redaktorka Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
11: Kniha Ádinka v říši Pankreas je psána nejen pro děti, i když se to jeví jako pohádka s určitým fantastickým příběhem. Je to i kniha pro dospělé. Jak jste, Kateřino, jako autorka této knihy pracovala s těmito dvěma rovinami?
9: Potřebovala jsem spojit dvě roviny. Metaforickou, kde si prostě děti představí na uchopitelných situacích, s kterými se setkávají dnes a denně, tu dynamiku těch jednotlivých jevů, co se v těle odehrávají. Ale zase potřebujeme říct rodičům, kteří u především těch mladších dětí jsou ti, kteří se starají o stravu, že ty principy nejsou prostě úplně černobílé, nejsou úplně jednoduché, respektive oni jsou jednoduché, ale vlastně takový to cukr není úplně fajn. Všichni víme, ale vlastně je to úplně jedno. Takže bylo potřeba jít trošku jakoby do těch hlubších souvislostí a samozřejmě laicky představených. Náš hlavní cíl byl, aby rodiče si s dětmi četli, aby spolu trávili čas, protože i specificky třeba pak u té cukrovky je to jejich společné téma.
11: Vy jste jako hlavní hrdinku vymyslela Ádinku a ta se setkává s druhou postavou, dvou postavou, která nese jméno Inzulínek Isletin. To není jednoduché vyslovit, ani si pod tím něco představit.
9: Je to opravdu postavička, která symbolizuje hormon inzulín, ale my jsme potřebovali ukázat, že inzulín může být dobrý sluha, ale špatný pán. To znamená, on ten inzulín není samospásný, není všespásný, prostě i když třeba u dětí s cukrovkou prvního typu tam ho tělo netvoří, tak ho musíme nezbytně nahrazovat, ale zároveň prostě každá mince má dvě strany. A vlastně na to, proč to bude takovýhle dvouhlávek, mě navedlo kdysi dávno, když to všechno vznikalo, tak mi bratránek říká, inzulín pod mikroskopem vypadá, jak když má dvě hlavičky. Takže mě to vnuklo ten nápad. On je to teda opravdu takový dvouhlávek, že to teda jedna bytost, ta má dvě hlavy. A jeden je takovej našeptávač, takový trošku právě jakoby škodič, ale on se tam snaží nahazovat tu odvrácenou stranu mince. A ten inzulínek, takový jako trošku Mirek Dušín, tak tento tam prostě se snaží balancovat. Došli jsme k závěru, že i nepříjemné pravdy je dobré říkat trošku bez obalu. A k tomu tam slouží ten Isletin, že on si to jako ze své podstaty může vlastně dovolit.
11: Ano. Vznikala kuchařka až poté, co byla napsána kniha Ádinka a Pankreas, nebo to šlo ruku v ruce?
12: To šlo ruku v ruce, to jsme se doplňovali. Vlastně zjistili jsme, že lidé nevědí, co jsou sacharidy, tuky a bílkoviny, nebo vědí, ale utápí se v tom a nevědí přesně. Takže Káťa na těch postavách, které ona tam ukazuje, tak se to vytvářelo. První část té kuchařky je vysvětleno, co to je. Vlastně to navazovalo na ty postavy, které tam Káťa má. Chtěli jsme, aby to nebylo žádné dlouhé čtení, aby to bylo jasně, stručně, srozumitelně, aby ty lidi věděli, kam co zařadit.
11: Měli jste nějaké takzvané druhé oko, které si knihu přečetlo, možná i dětské oko, které vám řeklo, tady tomu nerozumím, to mi vysvětlete, nebo toto by možná mohlo být jednodušší, aby jsme to pochopili?
9: Po té odborné stránce bylo velice důležité oko, kterému jsme nesmírně zavázány. A to byla paní profesorka Terezie Pelikánová, vlastně přední česká diabetoložka z IKEMu. A dětské oko tam bylo v podobě teda očí mých dvou dětí, které vlastně s tím tak trošku vyrostly, s tou knížkou. Řekněme, že ta kniha možná je třeba tak 8+, když bychom to tak měli zařadit, tak ale vlastně už do bědy třeba dceři bylo 5 let a četli jsme si to spolu, tak ona začala se kamarádit s těma postavama a začala jako navnímávat emoční rovinu. Ona třeba pochopila, že ten bílej cukr ty inzulínky tak trošku jako válcuje.
11: Jakým světem a prostředím Ádinka prochází v té knize?
9: Ona potřebuje zjistit odpovědi na své otázky ohledně teda své nemoci a to znamená, že se dostane dovnitř do lidského těla, které jsme teda zhmotnili v podobě samozřejmě neexistujících postav, ale jak už Háňa zmiňovala, sacharidy, tuky, bílkoviny reprezentují nějaké postavy. Je tam postava stuženého tuka, rychlý cukr. Takže to jsou všechno už jako zhmotnělé postavičky, ale vlastně jsou hodně přirovnané k těm dějům, co vlastně ta jednotlivá skupina potravin v tom těle dělá. Takže když se třeba bavíme o bílkovině, tak bílkovina je tam reprezentovaná obřím stromem, protože prostě to je zjednodušeně řečeno hlavní princip bílkoviny, že dělá oporu našemu tělu. Také tam máme takovou ilustraci odpovídající forku holka jako lusk zelená a vohnutá, že když prostě nemáme bílkoviny, tak zkrátka to tělo je takové rachitické a proto to prezentuje mohutný strom.
5: Knihu Ádinka v říši Pankreas představila její autorka Kateřina Blašková a v rozhovoru jste slyšeli i autorku kuchařky, která se k titulu váže, Hanu Kalibovou. Bylo 5:30 a s dalšími zprávami už je ve studiu připravena Marie Jakšičová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Hezký den. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Izrael je připraven odpovědět na jakýkoliv íránský útok na své území, varoval dnes podle agentury AFP izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Americké a íránské údery mezitím v posledních dnech zesílily. Teherán uvedl, že zasáhl americká vojenská zařízení v regionu a ponechává Hormuzský průliv uzavření, což vedlo k prudkému zdražení ropy. Americký prezident Donald Trump mezitím oznámil, že USA obnovují námořní blokádu vůči Íránu. V reakci na boje USA a Íránu platí doporučení nelétat nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Vyzvala k tomu Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Vyšetřováním pověřil Národní centrálu proti organizovanému zločinu, potvrdil to mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Úřad Evropského veřejného žalobce reagoval na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti. Teď čerstvá potíž na Pražském okruhu na trase D1 na Radotínském mostu na 10. kilometru hned u nájezdu od Strakonické zastavilo porouchané vozidlo, dost výrazně je blokovaný pravý i připojovací pruh a auta mají v celku problém se na okruh napojit. Jen velmi pomalu se jede pouze levým, čekejte, tak zatím kratší zdržení. A kolona popojíždí i dál směrem k letišti a to na výjezdu z Lochkovského tunelu a na 16. kilometru je navíc kvůli omezení zkrácený připojovací pruh od Barandova. Dobře dojeďte. Večer bude oblačno až zataženo, jen ojediněle polojasno. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a také bouřkami, nejvyšší teploty 23 až 28. To byly zprávy Plusu, teď má slovo moderátorka Lucie Vopálenská.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
5: Hezké odpoledne. Velikost populace Evropské unie v těchto letech dosahuje svého maxima. Do konce století už by prý měla pouze klesat. Vyplývá to z demografického reportu, který dnes zveřejnila Evropská komise. Ve státech 27 dnes žije více než 450 milionů lidí. Do konce 21. století počet obyvatel unie klesne pod 400 milionů. Mezi země s výrazným stárnutím populace patří i Česko. Důležitou roli bude podle komise hrát migrace. A téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, vítej, hezký den.
13: Hezké odpoledne.
5: Tak můžeš to ještě rozvinout, jaký vývoj vlastně v příštích desetiletích očekávají demografičtí experti Evropské komise?
13: Výzkumné středisko Evropské komise, které tu zprávu připravilo, tak konstatuje, že Evropu čeká jen další a další výrazné stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku. Eurokomisařka pro Středomoří a demografii Dubravka Šujcaová uvedla, že v tuto chvíli je počet obyvatel téměř na maximu, úplného vrcholu má podle předpovědí expertů dosáhnout v roce 2029, no a pak už bude jen klesat. Pokračuje Šujcaová.
14: Evropané žijí déle, jak víte, a také zdravěji. Průměrná délka života dosáhla 81,5 roku a do poloviny století bude každý třetí Evropan starší 65 let. To je jeden z našich největších úspěchů, ale zároveň to přináší zásadní výzvy.
13: Ty výzvy, které stojí před Evropou a které zmiňuje eurokomisařka, tak ty jsou dobře známé. Je to, jak zajistit v budoucnu pracovní sílu, penzijní systém, jak udržet život i na venkově a v zemědělských oblastech a jak zkrátka zajistit pocit spravedlnosti pro všechny generace.
5: Zdeňko, a představuje zpráva Evropské komise také možnosti, jak tedy konkrétně ty výzvy spojené se stárnutím populace řešit?
13: Evropská komise zdůrazňuje, že demografický vývoj nelze zvrátit nějakým jedním zázračným opatřením a že státy se musí zkrátka současně přizpůsobovat úbytku té populace, ale zároveň zmírňovat i příčiny toho demografického vývoje. U těch konkrétních plánů tak Evropská komise doporučuje členským státům, aby co nejvíce lidem usnadnili zakládání rodiny pomocí dostupného bydlení, dostupnější péče o děti a tak dále. Ale zároveň komise upozorňuje, že žádná evropská země zatím nenašla recept, který by dlouhodobě zvýšil porodnost na úroveň prosté reprodukce. Co se týče pracovní síly, tak protože lidí v produktivním věku ubývá, tak je podle Evropské komise potřeba zvýšit zaměstnanost skupin, které nyní pracují méně. To jsou třeba ženy s malými dětmi, starší pracovníci nebo lidé s různými zdravotními omezeními. No a součástí toho řešení má být podle Evropské komise samozřejmě také legální migrace.
5: Tak jestliže se Evropská komise zabývala i jednotlivými státy, tak pověz, co ten nový demografický report říká o Česku.
13: Česko v podstatě kopíruje celoevropské trendy, i když počet obyvatel zatím neklesá úplně kriticky, protože ten úbytek narozených je částečně kompenzovaný přistěhovalectvím. Na konci loňského roku mělo Česko necelých 11 milionů obyvatel, což bylo nejvíce od druhé světové války. Porodnost ovšem zůstává velmi nízká a dlouhodobě nestačí k prosté reprodukci populace. To znamená, že se v Česku rodí méně lidí, než kolik jich umírá.
5: Tak o postoji Evropské komise jsme mluvili s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Díky za to a hezký den.
13: Naslyšenou.
5: No a v tématu pokračujeme i v následujících minutách. Ve studiu Plusu už je se mnou demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišel a hezké odpoledne.
15: I vám, i posluchačům. Děkuji.
5: Tak pane Kučero, slyšeli jsme vizi, že od roku 2023 bude počet obyvatel Evropské unie klesat. Je to pro vás, jako pro profesionálního demografa, nějak překvapivá zpráva? Nebo vůbec, jako jak to přijímáte?
15: V klidu.
5: Přijímám to
15: v klidu. Ta zpráva není v zásadě nic nového. Dalo by se říci, že ten úbytek obyvatelstva samozřejmě akceleruje, ten úbytek přirozenou měnou, protože ta plodnost klesá daleko rychleji, než si kdo zatím představoval, speciálně po covidu.
5: Plus se lidé ale dožívají, když odečteme covid vyššího věku.
15: Lidé se dožívají vyššího věku, ale ten propad té porodnosti, to znamená, nejenom to je otázka nejenom plodnosti, ale vlastně i klesajícího reprodukčního potenciálu, protože těch žen v rodivém věku je méně a v zásadě jsou starší, čím dál více, tak samozřejmě ten deficit je daleko rychlejší, než okolik je tady ten nárůst přežívajících lidí.
5: Jestliže bude ten demografický posun, jak jsme i slyšeli v předchozím příspěvku, znamenat méně pracujících a naopak více lidí na penzi, a to v celé Evropě, tak co se od toho dá vlastně očekávat? Jako jaké třecí plochy budou nejspíš vznikat?
15: No tak určité třecí plochy už tady jsou a budou se některé prohlubovat, ale na druhé straně si musíme uvědomit jednu věc, že jsme ve fázi prostě rapidní robotizace a takže myslím si, že tady nehrozí nějaký nedostatek pracovní síly do budoucna, nějaký výraznější, vůbec strukturální, ale nebude prostě všeobecný. Ale druhá věc je, že my jsme, dneska máme ty systémy daňové založené na zdanění, hodně na zdanění lidské práce, ale zatím nemáme vymyšlené zdanění robotu a nemáme vymyšlené zdanění informací. A jak víme, tak třeba prezident Trump dost brání zdanění vlastně informačních toků.
5: No, otázkou je, jestli zdanění robotu by nám přineslo vyšší porodnost. Jinak samozřejmě už leta letoucí, sám jste v úvodu řekl, že překvapen nejste, se mluví o příčinách vlastně těchto demografických změn. Jsou ty příčiny jako dostatečně jasné z vašeho pohledu, nebo se objevují třeba i nějaké nové a stále se o tom přemýšlí?
15: Takhle, samozřejmě ta mapa těch příčin, když to tak nazveme, protože to je celý komplex faktorů, no. Ten se jako postupně mění tak, jak jako jde výzkum kupředu a jak se samozřejmě mění ty příčiny i v té společnosti. Takže jestliže ještě relativně nedávno jsme si mysleli, že to prostě je otázka sladění třeba práce, kariéry otázka bydlení třeba a tak dále, tak dneska ty výzkumy ukazují, že čím dál více to je spíš jako v oblasti, to, co jsem přemýšlel, jak to nazvat v minulosti, nedávné minulosti, a to je otázka psychologická, jo? Že prostě se ukazuje, že ty hodnoty jsou přenastaveny a že ti lidé, mladí lidé nejsou v zásadě připraveni mentálně na to rodičovství. Já jsem se před dvěma lety takhle dotazoval studentů a oni mi řekli, že největší překážku, kterou vidí na tom kroku k rodičovství, je ta obava ze změny životního stylu, to znamená to vystoupení z té komfortní zóny.
5: No zároveň, abychom jako to neinterpretovali jako úplnou kritiku těch tady mladší generace, která studuje, tak hodnota studií třeba šla hodně nahoru, skoro každý dneska studuje na vysoké škole a otázkou je, když chceme být bohatá společnost, jestli přes teda ta vysokoškolská studia nebo jestli přes tu vyšší porodnost. No co by z vašeho pohledu nejvíc pomohlo zbrzdit ten trend té velmi klesající porodnosti?
15: Co by pomohlo zbrzdit? No já myslím, že to zbrzdí příroda. My se blížíme k takové nějaké pomyslné hranici, i když před nějakými 30 lety jsme si mysleli, že ta hranice je někde kolem 1,3 dítěte na ženu, pak jsme trošku slevovali. A dneska už jako normálně operujeme s úhrnou plodností pod 1,0, to znamená pod polovinou té prosté reprodukce. Takže svět se mění a tady předpovědět prostě něco, kde to může skončit, jako je velice těžké.
5: Já se neptám na předpovídání, ale co by eventuálně mohlo to trošku zpomalit, jestli vůbec něco takového je. Samozřejmě na politické úrovni se dá diskutovat o podpoře zakládání rodin a tak dále.
15: No já jsem říkal prostě příroda, tam je určitá hranice, která není u absolutní nuly. A například první data za první čtvrtletí roku 2026 naznačují, že ten velice rychlý propad posledních 4 let u nás, že vlastně přibržďuje. To znamená, už ten pokles nebude o 0,1 dítěte za rok třeba, ale bude třeba o 2/3 dítěte za rok. Jo? Takže to prostě zbržuje, ale jestli se to dál utrhne a půjde to dál a půjdeme následovat Japonsko, případně Koreu, některé další země, Čínu a půjdeme prostě pod 1,0, to vám dneska prostě neřeknu. Ale v našich prognozách s tím uvažujeme a nevidím, co by mohlo tohleto nějakým způsobem vyřešit. Je celá řada potenciálních opatření, ale jejich efekt celkový je neznámý.
5: A připomeňte prosím, když mluvíme o Evropě, o Evropské unii, tak kterých států se ten úbytek obyvatelstva dotýká nejvíc? Protože Česko na tom není relativně nejhůře.
15: Česko na tom není relativně nejhůře. Ku podivu jsou to země, které v minulosti měly relativně vysokou plodnost. Jedním z takových těch pionýrů v tom propadu plodnosti v Evropě a porodnosti vůbec je třeba Malta. Jo, Malta, která byla vlastně hodně katolickou zemí, ale těch 20 plus let, 21, 22 let, co jsou s námi v Evropské unii, tak ta Malta má prostě naprosto neuvěřitelný propad porodnosti.
5: No a je nějaký stát, který v rámci Evropy, teda nebo našeho civilizačního prostoru, který tu situaci už nějak adekvátně řeší, že byste ho mohl uvést jako příklad dobré praxe? A jak?
15: A jako dobrá praxe z hlediska rodinné politiky byla vždycky ve Francii. Ta má tradici snad ještě z meziválečného období. Ta Francie v tom byla poměrně úspěšná, ale i v té Francii dneska ta plodnost velice výrazně klesla, je někde na úrovni 1,5 dítěte na ženu a má tendenci dále klesat. Pak to byly samozřejmě skandinávské státy, kde se do té rodinné politiky investují obrovské prostředky a stejně i v té Skandinávii to vlastně klesá. Je to vlastně s nástupem generace mladých lidí do toho nejproduktivnějšího věku, kteří už vlastně vyrůstali na chytrých telefonech a v sociálních sítích. Tam je prostě určitá korelace.
5: Čili já si z toho beru už jenom velmi stručně, prosím, o uzavření. Buď budeme rodit více dětí, anebo se budeme mít hůř. Dá se to takhle říct?
15: Já si nemyslím, že se můžeme mít, že se musíme mít nutně hůř. Myslím si, že je potřeba ale přebudovat ty, jak bych řekl, dneska už zastaralé třeba ty daňové systémy. Uh-huh. Protože řadu prací zastanou roboti, včetně péče o třeba staré lidi.
5: Tak to by bylo asi na další debatu, s tím bych možná polemizovala, ale díky, že jste se dostavil k nám do studia. To byl demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky.
15: Není zač, děkuji za pozvání. Naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus, bylo už 16:45. Dálniční známka příští rok zřejmě zdražovat nebude. Poslanci v úvodním kole podpořili vládní novelu, která ruší pravidelné navyšování ceny. Za základní roční známku by tak řidiči měli i v dalších letech platit 2570 korun. Opozice je proti. Upozorňuje, že Státní fond dopravní infrastruktury přijde o část peněz. A ve sněmovně už je také náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek, který poví víc. Vítej, dobré odpoledne.
16: Hezké odpoledne. Koalice nechala k tomu návrhu na zrušení pravidelného zdražování dálniční známky svolat rovnou mimořádnou schůzi. Poslanci o tom diskutovali něco přes 2,5 hodiny. Vládní předlohu hájil ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
17: Pokračovat dosavadným tempu zdražování dálničních známek pro řidiče osobných automobilů v době, kdy je páteřní dálniční síť stále ve výstavbě a na řadě míst je provoz kvůli stavebním pracím výrazně omezen, je něco, co prozazovat nechci.
16: Novela počítá se zachováním všech stávajících cen, tedy kromě toho ročního kupónu, který jsme zmiňovali v úvodu, zůstane taky třeba měsíční za 480 korun, desetidenní za 300 nebo jednodenní za 230. No a zůstávají taky úlevy pro auta s alternativním pohonem.
5: No a vysvětli prosím, Vojto, proč s tím opozice nesouhlasí?
16: Upozorňuje na to, že zrušení valorizace přijde Státní fond dopravní infrastruktury příští rok i podle důvodové zprávy zhruba o 488 milionů korun, no a ten další asi o 739 milionů. Kritizoval to třeba předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
18: Buď se opraví a postaví méně silnic a dálnic, nebo se peníze vezmou ze státního rozpočtu a konečně nebo se stát více zadluží. Peníze totiž nevznikají tím, že odhlasujete levnější dálniční známku.
16: Opoziční poslanci tento krok vlády tedy označovali za populismus. Minulá vláda cenu dálniční známky, připomínám, zvedala s argumentem, že se dálniční síť rozšiřuje. Stávající vláda zase argumentuje tím, že ta minulá zvedala cenu neuměrně. Doplním ještě jednu věc, která se s tou novelou pojí. Jednodenní známka by mohla platit od příštího roku celých 24 hodin od jejího zakoupení, nikoli tedy jen do půlnoci daného dne. On to už dřív navrhl Senát, poslanci se tím ale doteď zatím nezabývali.
5: Tak ale to je určitě změna k lepšímu. Pověz ještě, Vojto, co dalšího dnes poslance čeká?
16: Teď pokračuje zase jiná mimořádná schůze, na ní by se poslanci měli vypořádat s některými evropskými novelami, které musí Česko převést do svého práva. Tématem se ve sněmovně i na té schůzi nicméně stala ještě i včerejší nehoda poslance motoristů Filipa Turka v centru Prahy. Opoziční poslanci komentovali, že na sítích se šíří nové video z jiného úhlu, ze Sokolské ulice, ve které je teď dočasné značení. Upozorňují, že na videu je vidět, že poslanec těsně před tou nehodou projížděl odbočovacím pruhem, ale neodbočil a ani před křižovatkou v odbočovacím kruhu nespomaloval. Turka proto vyzvali k rezignaci.
19: To je naprostá nehoráznost, která by za normálních okolností v normální zemi a normální politické straně vedla k okamžité rezignaci.
16: To řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Opozice taky vyzývala, aby se k tomu vyjádřili i zástupci vlády, i premiér. Reagovala šéfka klubu ANO Taťána Malá.
20: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie a já předpokládám, že Filip Turek je dostatečně, jak to říct, dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám.
16: Nám se dnes s Filipem Turkem zatím nedaří spojit. Mimochodem, ta situace se dnes řeší i v kuloárech. Byli jsme svědky takové docela nestandardní situace. Když jsme se na to nové video ptali motoristického místopředsedy sněmovny Jiřího Bartáka, tak do toho vstoupil poslanec lidovců Petr Hladík.
21: Protože no, prostě já porušil všechny předpisy a vyjel tam prostě člověkovi, který na houpačku. Když mu ta pravá část trojí...
22: Buď mi nechce mluvit, tady nejsme ve sněmovně, tady se bavíme jenom na chodbě. Takže tady nemusíme exhibovat kvůli novinářům. Jo?
21: Já tady neexhibuji,
22: takže vám,
21: mě zaujalo, co tady novinářům vykládáte. Jak tohle to můžete hájit?
22: Zajímá vás, co jsem říkal? Můžete to prosím tady znovu pustit, co jsem říkal? Bavil jsem se o čem? O tom, co má dělat člověk, který jede s výstražným zařízením. Já jsem vůbec o Turkovi neřekl ani slovo. A pokud chcete hodnotit Turka, tak ho bude hodnotit policie a asi si tohle zkontroluje taky. Já vám říkám, že jako člověk, který jezdil pod majákama, vím, že než vyjíždím do křižovatky, takže se musím podívat a zjistit, jestli tam můžu být.
16: Je tedy patrné, že i ve sněmovně ta situace budí emoce, ale znovu zopakuji, že na vyjádření Filipa Turka nebo třeba předsedy motoristů Petra Macinky zatím stále čekáme. Připomenu, že včera Filip Turek zveřejnil video, kde říká, že je pro něj hlavní, aby byl řidič toho druhého vozu, které se převrátilo na střechu, v pořádku.
5: Tak tolik Vojtěch Tomášek, který přispěl do odpoledního plusu ze sněmovny. Děkujeme moc, hezký večer.
16: Naslyšenou, hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: A v 16 hodin 50, téměř 52 minuty míříme na východ. Ruský opoziční politik Boris Naděždin byl včera zatčen a obviněn z propagace extremistické symboliky. Důvodem mělo být video, ve kterém se objevuje fotografie jiného opozičního politika, Alexeje Navalného, který zemřel v ruském vězení. Boris Naděždin před týdnem oznámil, že bude kandidovat v podzimních parlamentních volbách a začal sbírat podpisy na svou podporu. Jeho osud sleduje náš komentátor, komentátor Českého rozhlasu, Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
0: Dobrý den.
5: Od kdy je v Rusku publikace videa, kde se objeví fotografie Alexeje Navalného trestným činem, čímsi trestným a ještě interpretováno jako propagace extremismu?
0: Tak to je asi opravdu novinka. Myslím, že jsem to ještě nezachytil, že by zrovna za fotografie Alexeje Navalného byl někdo souzen za propagaci extremismu. Byť pravda samozřejmě je, že Alexej Navalný byl odsouzen vlastně za založení extremistické organizace, což byl tedy ten jeho fond boje proti korupci. Takže asi při troše dobré nebo spíše zlé vůle se takovéhle stíhání právně dá obhájit a zejména pak samozřejmě v ruském soudním systému, který tedy věru není nezávislý.
5: No a jinak jméno Borise Naděždina asi většině našich posluchačů mnoho neřekne. Připomeň prosím tě, kdo to vlastně je?
0: On byl liberální politik z těch, kterým se v Rusku říká systémoví liberálové. On byl členem Svazu pravicových sil, což byla taková strana, která v nultých letech dokonce chvíli byla i v parlamentu, následně byla teda už úplně vytlačena. On byl takový člověk, který chodil do těch ruských politických show, kde vlastně hrál toho otloukánka, prostě na kterého všichni křičeli, prostě, že to je ten špinavý liberál a ještě jako naznačovali, že ještě ke všemu je žid a podobně.
5: A jak se mu vedlo? Dá se říci, že jak si touto svojí mediální aktivitou bodoval? Nebo?
0: No, on spíš si takhle udržoval svoji nějakou relevanci, protože on za sebou neměl žádnou zvláštní jako politickou stranu nebo něco takového. On teda na rozdíl od většiny těch opozičních politiků neskončil ani ve vězení, ani v emigraci a zůstal. A v roce 2024 dokonce kandidoval nebo chtěl kandidovat proti Putinovi v prezidentských volbách jako vlastně jediný ten protiválečný kandidát. A dostal se do fáze tedy sběru podpisů, a což jako vyvolalo neuvěřitelnou vlnu, protože tam byly prostě stametrové až snad kilometrové fronty lidí, kteří se chtěli podepsat. No tak samozřejmě jako žádné velmi brzy jako bylo řečeno, že ne, jako kandidovat nemohl. A nicméně tak se vlastně vrátil zase do té politiky.
5: No a nakolik jsou teď důležité ty podzimní parlamentní volby a může se cokoliv změnit?
0: Upřímně řečeno, tedy pokud se bavíme o výsledku těch voleb, tak já si myslím, že ty výsledky už jsou někde dávno namalované, kdesi v Kremlu. Ale ta jejich role v ruském politickém systému je vlastně taková jako rituální. Jo, že tedy musíme, že všichni vlastně loajálně jdou a tím, že tedy jdou a odevzdají ten hlas, tak potvrzují svoji loajalitu vůči Putinovi.
5: Tolik Ondřej Soukup, komentátor Českého rozhlasu. Děkujeme moc za vysvětlení. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
5: A na závěr se budeme věnovat kultuře, tu nesmíme opomíjet. Divadlo bez vstupenek, bez stěn a často i bez hranice mezi herci a diváky. Festival Za dveřmi už od roku 2008 oživuje pražský veřejný prostor novým cirkusem, pouličním divadlem, hudbou a i výtvarnými performancemi. Letošní ročník začíná právě dnes na výstavišti a během 6 dnů nabídne vedle českých souborů také umělce z Belgie, Německa, Srbska či Švýcarska. A o programu i letošních novinkách teď budeme mluvit s jeho ředitelem Jakubem Vedralem. Vítej.
3: Dobrý den.
5: Tak po loňské zkušenosti s pražskou tržnicí se festival vrací na výstaviště. Čím je tenhle prostor zajímavý a podstatný, důležitý právě pro pouliční divadlo? Jak jste ho vůbec letos využili? Chystáte se využít?
3: Chystáme se využít už po několikátý, jak říkáte, vracíme se. Tržnici máme moc rádi, jenom nám byla loni malá a my jsme pro návštěvníky a pro diváky vlastně obsadili celý prostor před průmyslovým palácem, který jsme doufali, že už bude opravený, ale ještě není, ale i tak je to tam vlastně moc jako hezký a moc prýma. A ten prostor, ta mozaika je tam veliká, tak veliká, že se pod ní dnes bude moc projít jedna z největších českých loutek.

0: divadelní budovy. Loutkový divadlo, klasická činohra, hudební divadlo, taneční divadlo a nový cirkus. To vše se na ulici ukazovat dá. A letos neděláme loutkový den, tak jak jsme dělali loni a předloni. Loutky se samozřejmě objeví v různých představeních během celého festivalu, ale řekli jsme si, že musíme zahájit tady velkou loutkou a zjistili jsme, že tady ta Petrova veliká loutka, veliký anděl vlastně v Praze ještě nikdy nebyl a přišlo nám to jako hrozná škoda, tak jsme využili příležitosti.
1: Letos přijíždějí soubory z několika evropských zemí. Dá se říct, jaké jsou současné trendy, pokud se tedy to evropské pouliční divadlo nebo nový cirkus nějak proměňují?
0: Určitě. Je to vlastně zajímavý, protože třeba Polsko je velkým krajem, kde pouliční divadlo má velikou tradici a hodně se hraje a právě polské soubory se věnují tomu, řekněme, klasičtějšímu divadlu, takže třeba v pátek se můžou diváci přijít podívat na skvělý poznaňský teatr Biro Podroži, který zahraje představení Bouře Shakespearea, budeme mít na ulici. A ty země na západ od nás, Belgie, Francie, ty se věnují spíš tomu novému cirkusu na ulici, takže zvu třeba na Tripods, který budou ve čtvrtek nebo už i zítra ve středu, který přijedou vlastně s představením, který má prvky v sobě novýho cirkusu, ale z Německa přijede skvělej, vlastně velmi vtipnej žongler, černej klaun Matthias Romyr. Asi nemá smysl vysvětlovat ty jednotlivé jména, ale
1: tak v každém
0: ta
1: případě
0: je prostě všeho chuť. No.
1: Na festival Za dveřmi nás na pražské výstaviště pozval jeho ředitel Jakub Vedral. Díky moc a ať se daří, naslyšenou.
0: A vy se držte, jo?
1: Děkujeme.
0: Veřejnoprávně, jedeme, jo? Díky.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Šéf české diplomacie jednal v Izraeli o investování do systému protiletecké obrany. Ukrajina bude mít novou vládu. Parlament přijal demisi premiérky Svyridenkové. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Marie Jakšičová. Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický. Řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
4: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
2: Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Česko dál jedná s Izraelem o nákupu systému protiletecké obrany Spider. Během své návštěvy Tel Avivu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jde podle něj o jeden ze způsobů, jak plnit závazky vůči NATO.
5: Tyto systémy patří technologicky ke špičce. Zejména po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře víme, že je pro nás důležité snažit se splnit cíle stanovené vojenským plánováním NATO. Jedním z těch cílů je protivzdušná obrana České republiky.
2: Macinka taky podpořil americký plán pro pásmo Gazy. Na rekonstrukci palestinského území zdevastovaného válkou by se podle ministra zahraničí mohly podílet i české firmy.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyridenkové a tím i celé vlády. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, zapotřebí jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyridenkové

0: Vou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhij Korecký. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů nad 50 let. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problém. Popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
1: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
0: Průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Už za půl hodiny Královskou zahradu Pražského hradu rozezní jazz. Začíná tam 21. ročník Bohemia Jazz Festu. Na hlavním koncertě v 8:30 vystoupí 88-letý americký saxofonista Charles Lloyd.
2: Legendární saxofonista a flétnista se na festival vrátí po 10 letech. V kvartetu zahraje s brilantním pianistou Geraldem Claytonem. Ten ve středu vystoupí i na druhém festivalovém dni v Plzni a převezme také cenu Bohemia Jazz Award. Kromě zahraničních hvězd na festivalu vystoupí mladí čeští jazzoví hudebníci, říká zakladatel festivalu kytarista Rudy Linka.
3: Já jsem začal spolupráci s Pražskou konzervatoří Jaroslava Iška a s konzervatoří v Českých Budějovicích, takže mladí kluci budou na tom samém pódiu, na kterém hrajou ty největší legendy.
2: Festival bude pokračovat v Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a skončí 21. července v Brně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Teď na dopravu na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, kousek za sjezdem na Pankrác, bourala dvě osobní auta a blokují levý pruh. Jižní spojka je plnější i v opačném směru, tedy k Barandovskému mostu. V Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky a kolony se sunou jak Novou Povltavskou, tak předtím i Holešovičkami od Bulovky. A na magistrále se v obou směrech držíte 20 minut. Dobře dojeďte. Čekejte přehánky a bouřky, místy velmi silné. Na jihovýchodě Moravy budou přehánky a bouřky až večer. V noci bude srážek ubývat od západu a zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm a také bouřkami. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu území kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už 20 minut Radiožurnálu.
4: Jak se Česko angažuje v pomoci Ukrajině? Jak náročná bude poválečná obnova Rusy drancované země? Pomůže Ukrajině koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Rozhovor natáčíme po 14. hodině. Koalice ochotných je uskupení zemí, které se zavázaly k podpoře Ukrajiny bojící proti ruské agresi. Poslední setkání koalice právě skončilo v Paříži. Dospělo podle vás k něčemu významnému?
5: Dospělo, protože koalice ochotných dlouhou dobu, už v podstatě roky, fungovala především jako diplomatická, zahraničně politická platforma, kde se evropské státy, někdy i s mimoevropskými partnery, setkávaly a plánovali, jak by měli vlastně vystupovat právě diplomaticky nebo z hlediska nějakého dalšího tlaku. Málo kdy, ale přišli s konkrétním průmyslovým vývojovým projektem, tak jako právě v uplynulých dnech, respektive měsících. A to právě s prostředkem, který by měl zásadním způsobem zvýšit kapacitu Evropy na výrobu a používání vlastních prostředků protivzdušné obrany.
4: Hned se k tomu dostaneme. Koalice ochotných, kterou tedy společně vedou Francie a Velká Británie, má celkem 37 členů. Jakou roli v ní sehrává Česko, které v posledních měsících ochotou pomoci Ukrajině úplně nepřekypuje?
5: Nesehrává v tom roli vůbec žádnou Česko. Protože prostě kdo si nezaplatí ten tiket u stolu, to prostě není součástí takovéto koalice, která společnými náklady vyvíjí něco pro celou Evropu, no tak v tom samozřejmě nehraje žádnou roli. Česko hraje roli pomoci Ukrajině z hlediska udržování toho, co už několik let úspěšně běží a co se nikomu jinému nepodařilo nahradit nebo skopírovat, tedy muniční iniciativou, ale jinak žádnou roli nehraje.
4: No a dobře, když jste se o tom zmínil, v jaké kondici teď je právě ona česká muniční iniciativa a jakým způsobem zase v ní figuruje v tuto chvíli Česko?
5: No, Česko v ní figuruje stále tak, jako to bylo od začátku, tedy jako hlavní integrátor a koordinátor mezi státy, které chtějí Ukrajině finančně pomoci, kam se tedy už Česko neřadí, ale pořád to koordinuje, a Ukrajinou a ukrajinskými požadavky a firmami, které dokážou to zboží, které Ukrajina potřebuje, a ty státy, které jsou donory, to chtějí zaplatit, tak prostě to nějak slídá dohromady, sehnat a odeslat do Ukrajiny. Tak to je vlastně ta koordinační role Česka. V jaké je kondici? Je v kondici ne o tolik horší, než tomu bylo loni, protože ten mechanismus je zaběhlý několik let, funguje pořád stejně a je závislý na jediné ingredienci, a to je přísun finančních prostředků. A těch se dostává méně, než by samozřejmě byl ten plný potenciál, ale na druhou stranu nedávná je schválení půjčky 60 miliard euro pro Ukrajinu na vojenskou pomoc v rámci té celkově 90 miliardové půjčky ze strany Evropské unie, tak obsahovalo konkrétně položku i pro dělostřeleckou munici, která de facto téměř celá půjde právě na Českou muniční iniciativu. Takže významné financování v řádu nižších jednotek miliard eur má tato iniciativa i letos zajištěnou.
4: V pondělí v Paříži zároveň vznikla nová takzvaná protiraketová koalice. S jakým cílem?
5: S cílem vytvořit program evropský na vývoj a výrobu balistických střel, což je jedna z věcí, kterou prostě Evropané nejvíce postrádají. Postrádá to samozřejmě i Ukrajina, ale ta za poslední roky, za poslední dva roky de facto, udělala ohromný skok kupředu. Do té doby evropská protiraketová obrana a její raketová komponenta byla zcela závislá na Spojených státech. Proto i vlastně ukrajinská protivzdušná obrana je závislá na střelách do baterií Patriot. A tady jenom řeknu fakta, těch střel se prostě loni vyrobilo jenom 620 a i tak to byl nárůst o 20% oproti tomu minulému roku, oproti roku 24. A přitom těch balistických střel, které útočí na Ukrajinu, tak Rusko dokáže vyprodukovat dvojnásobek. Proto vlastně byla i důležitá zpráva, že tedy Donald Trump mluvil o předání licence na výrobu střel do Patriotu právě na Ukrajinu, ale to zabere dlouhou dobu. Ukrajina už teď právě vyvíjí a vyrábí velké množství takových efektorů, jak se tomu říká ve vojenské terminologii, tedy těch střel, které dokážou v rámci protivzdušné obrany sestřelit tu letící balistickou střelu, která útočí na vlastní zemi. Takže ten evropský program vlastně říká, i my se připojeme, chápeme, že nemůžeme být závislí na Spojených státech nejenom kvůli politickým rozmarům tamní administrativy, současné nebo budoucí, ale i kvůli tomu, že kapacitně to prostě nestačí. A tak přichází tento program Freya.
4: Na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám se v Paříži dohodly Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Proč nejsme jimi členy?
5: Protože co bychom tam dělali, když nechceme nic přispívat? Všechny tyto státy, které jste jmenoval, mimochodem, tam mají i svoje více či méně výrazné průmyslové zastoupení. To nebylo jenom jednání mezi státy, mezi vládami, ale byly tam i firmy, desítky firm z těch zemí, které jsou součástí té koalice. Protože to se neupeklo celé v Paříži teď, během posledních pár dnů, ale tato iniciativa už funguje cirka od května, kdy právě ukrajinská firma Firepoint přišla s tím, že to, co se naučila už vyrábět, a mimochodem vidíme poslední měsíce, že to má velmi úspěšné výsledky hluboko, tisíce kilometrů v hloubi Ruska. Takže prostě by mohli tuto technologii sdílet i s evropskými výrobci, aby prostě Evropa měla svůj vlastní systém. Co by tam dělala Česká republika, když do toho nechce nic přispět?
4: Přitom ale premiér Babiš na jednání koalice ochotných vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Jak tomu rozumíte?
5: Já tomu nerozumím upřímně, jako co tím vlastně myslí a proč vyzývá k tomu, aby tam třeba nebyla Velká Británie, která je tady v té jako raketové a protiraketové protivzdušné obraně zapojena. nedává, jako já vůbec nevím vlastně, co tím myslí, protože zároveň deklaruje, že se na tom nebude podílet, že pár dny byl v Ankaře na aliančním summitu NATO, ve kterém řekl, že se prostě Česko nebude podílet na vojenské podpoře Ukrajiny, takže nevím vlastně, proč by vzhledem k tomu úzkému propojení, o kterém jsem hovořil, tohoto systému protizdušné obrany s ukrajinskou stranou, s ukrajinskými technologiemi, tak proč by vlastně nás tam někdo chtěl? Oni nám nezavírají dveře naštěstí, ale jako že bychom byli v pozici, že bychom si mohli jako cokoliv nárokovat, nebo jedno z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny a i evropské protizdušné obrany Velkou Británii označovat jako za nežádoucího, no tak v takové pozici rozhodně nejsme.
4: Francie umožní Ukrajině licenční výrobu francouzských řízených střel, přesně naváděných bomb a protizdušných střel, zatímco Kyjev tedy nakoupí francouzsko-italské systémy protizdušné obrany nové generace 16 stíhacích letounů. Jak významná je toto pomoc?
5: Až se to zrealizuje, tak to bude významná pomoc. Takhle bych na to asi odpověděl, protože francouzské deklaratorní sliby na podporu Ukrajiny vlastně od začátku té invaze, opravdu už přes 4 roky, de facto kopírují to, co se odehraje třeba někde jinde. Jo, myslím nějaké jiné deklaratorní sliby, nějaká jiná deklaratorní podpora. V momentě, kdy jsme slyšeli na summitu NATO Donalda Trumpa říkat, že mu nějaký ptáček řekl, že tedy podpoří Ukrajinu tím, že mi předá technologie nebo udělá nějaký transfer technologií na ty střely do baterií Patriot, tak najednou o pár dní později i Francie řekne, že něco takového udělá. Já si takhle rozhodně si nemyslím, že to je jenom rétorika. Myslím, že to zapadá do nějaké širší koncepce toho, jak Francie uvažuje o Evropě, o obraně Evropy, ale myslím, že důležitější než tato deklarace bude, až si za pár měsíců řekneme, co reálně se v tom vlastně posunulo.
4: Spojenci Ukrajiny se na schůzce dohodli, že v příštích měsících zahájí společná vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jaký mají mít smysl?
5: Já myslím, že to je smysl, že ten hlavní smysl je v nějaké symbolické a tedy i odstrašující rovině, aby zkrátka ruská agrese počítala s tím, že, jak říká celé NATO, včetně generálního tajemníka Marka Rutteho, aliance bude bránit každý metr čtvereční svého území. A logicky ty země, které sousedí s Ukrajinou, tak jsou první na ráně pro nějakou další agresi, ať už to bude nějaká kinetická, přiznaná, což je málo pravděpodobné, anebo nějaká jiná, jako ostatně už o tom ne spekulují, ale velmi explicitně hovoří generální štáby a rozvědky mnoha zemí právě východního křídla NATO.
4: Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje iniciativa PURL, o které se momentálně hodně mluví?
5: To je fond, do kterého evropské státy přispívají, aby za to mohly být nakoupeny americké technologie, které Ukrajina potřebuje a které jinak nikdo vyrobit nedokáže. Velmi už se to vlastně tím pádem souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili, o té evropské iniciativě, o evropské snaze udělat něco vlastního. Ale pokud se bavíme o tom, jak pomoci Ukrajině, aby její města nebo energetická síť nebyla devastována neustálými ruskými útoky, jejichž počet střel neustále narůstá. Jo, jestli jsem říkal, že počet těch střel do baterií Patriot vzrostl o 20% za poslední rok, tak ještě mnohem více procent narostla produkční kapacita ruských kinžálů, tedy těch nejnebezpečnějších balistických střel. A to tím způsobem, že to se odhaduje, že to je o 50 až 70% více. Takže zkrátka Rusko vyrábí mnohem více a exponenciálně roste jeho výrobní kapacita z hlediska těch střel, které ničí Ukrajinu. No a aby na to mohla Ukrajina reagovat už nyní a ne až za pár let, až ten program Freya se zhmotní. To opravdu budou roky. Ale aby za to mohli dostat něco nyní, no, tak to musí koupit od Američanů. Aby to mohli koupit, musí tam dát peníze. A o tom je program PURL.
4: A není tedy pravda, co tvrdil minister zahraničí, že na zbraně pro Ukrajinu nedáváme ani korunu?
5: To vůbec netuším, jestli tam nakonec něco odchází nebo neodchází.
4: Má to být 140 milionů.
5: Má, no, ale ta vládní prohlášení pro mě osobně jsou tak jako zmatečná, že vůbec nevím, jaká je realita.
4: Tak vidíme z toho, že by to byla skutečně tato částka. Ve srovnání s tím, co darují jiné země, tak to není mnoho.
5: No, tak to není mnoho, no. to je jako méně než 6 milionů euro, jo. To je, jestli to budou... Dobře, tak jako ta nějaká ekonomická realita. Výhoda třeba toho evropského systému by byla v tom, že by několikanásobně stály ty prostředky, ty rakety méně než ty americké. A tak, abych to řekl v těch číslech, jo? Mm-hmm. Tak americká střela Patriot do Patriotů stojí cirka 3,8 milionů dolarů. Mm-hmm. Takže ten český příspěvek vyjde na méně než dvě střely do Patriotů. Asi takhle.
4: A proč to přesto rozkoušelo vládní koalici? Ptám se na váš názor.
5: Já si myslím, že to reflektuje tu jako někdy rozcházející se zahraničně politickou tendenci a orientaci těch vládních stran, jako velmi přirozeně. Proruská strana SPD, protizápadní, logicky nebude chtít jakkoliv podporovat Ukrajinu a v mnohem se jí tuto agendu podařilo jako prosadit na tom vládním půdorysu. Naopak ministr Macinka osobně nebo i ta strana Motoristé se k Ukrajině vyjadřovali velmi, velmi přívětivě. A upřímně o zahraničně politické orientaci premiéra Babiše, ani neříkám hnutí ano, ale premiéra Babiše vlastně nevím, kam to zařadit během posledních měsíců.
4: V Bruselu paralelně probíhalo jednání unijních ministrů zahraničí podle šéfky evropské diplomacie Kai Kalasové. Je Unie docela blízko dohodě o 21. balíku protiruských sankcí. Na koho mají být zaměřeny?
5: Mají znovu prohlubovat tu jinak jako vlastně horší účinnost toho sankčního balíčku, nebo těch předchozích 20 sankčních balíčků. Stínová flotila je rozhodně jedním z nich, ekonomické další sankce a ropné deriváty, ropné produkty, aby se to vztahovalo i na ty přeprodané ruské produkty. Protože jako když si to vezmeme prakticky, tak všechny ty příjmy do ruské státní pokladny, na které jsou mířeny ty sankce, tak už nějakým způsobem byly adresovány. Máme za sebou 20 balíků, ale těch posledních minimálně 10 je skutečně o lepší implementaci toho, co ty minulé už nějak načrtly. Tady jenom dodám, že Ukrajina dlouhodobě hovoří o takzvaně přímých sankcích nebo aktivních sankcích, kdy jenom za posledních pár dní, no, řekněme dvou týdnů, se jí podařilo v rámci té ruské stínové flotily sestřelit, ani potopit, ale poničit desítky plavidel té ruské stínové flotily, na které jinak se relativně malou úspěšností míří ty ekonomické sankce Evropské unie.
4: Součástí toho 21. balíčku je mimo jiné zmrazení současného cenového stropu Evropské unie na ruskou ropu, který by se měl už od 15. července zvýšit. Tak to moc času nezbývá.
5: Máme rozítřka, no. Uvidíme, jak to s ohledem na neustále se prodlužující válku v Iránu a tedy dopady na evropské ekonomiky kvůli ceně pohonných hmot dopadne i v této diskuzi, protože o tom ta celá diskuze je.
4: Jak si vysvětlujete, že členské státy se nedokážou dohodnout například na tom, že by měl být ruským vojákům zakázán vstup na území Evropské unie, což prosazují hlavně pobaltské státy?
5: Já si myslím, že je to především kvůli tomu, že zatímco u těch pobaltských států, případně v případě Polska vidíme velkou rozhodnost v takovýchto činech, tak u ostatních států Evropské unie pořád převažuje vlastně podobný mentální vzorec, jako když jsme řešili zmrazení ruských aktiv. Že jde o nějaké univerzální hodnoty, které jako v rámci ať už tedy ekonomických práv u těch aktiv ruských v evropských bankách nebo Ruské centrální bance, anebo právě o lidských právech těch jednotlivců, kteří sice působili v ozbrojených silách Ruska, ale pořád jim to neupírá jako nějaká práva, kterými až do teďka disponovali. Takže ta diskuze je skutečně o tom, jak moc kvůli té válce a kvůli aktivitám těch vojáků, kteří jinak nejsou za nic odsouzeni, jo? Bavíme se o těch, kteří nejsou souzeni za válečné zločiny, tak jak moc omezovat jejich občan, nebo jejich práva, lidská práva a práva prostě na pobyt v Evropské unii.
4: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3,25 miliardy dolarů. To byl výsledek nedávné konference o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Může na tom něco změnit aktuální diplomatická roztržka mezi Varšavou a Kyjevem?
5: Já se to nemyslím. Já si myslím, že ta diplomatická roztržka se odehrává v jiné linii, která se zatím nemísí s tou ekonomickou materiální, a to v linii čistě emocionální, která je i tak důležitá, ale zatím se drží v rovině symbolických kroků a nepropisuje se do těch ekonomických.
4: Ukrajinská premiérka Julia Svěrydenková, která mezi tím rezignovala, v Daňsku oznámila podpis více než 160 dohod v hodnotě přes 10 miliard eur. Jak by se mělo na poválečné obnově podílet Česko?
5: Já myslím, že by se na to mělo podílet s těmi nástroji, které byly vytvořeny a které byly zachovány a někdy i třeba posíleny i novou vládou. A tady mám pocit, že je shoda jednoznačná, jako ne teda samozřejmě SPD, ale jinak je na tom vládním půdorysu v hnutí ANO a s motoristy, že české firmy by měly být úspěšné v rámci rekonstrukce Ukrajiny. To, co je k tomu důležité dodat, je jednak samozřejmě někdy i ta symbolická zahraničně politická podpora, protože Ukrajinci to nevnímají jako business as usual, jo. Prostě Ukrajinci to nevnímají jako nějakou agendu, kdo bude jejich obchodní partner, ale jako boj o přežití. Takže velmi často říkají od prezidenta Zelenského dolů, že největší příležitosti dostanou ty státy, které je nejvíc podporovaly v jejich nejhorších chvílích. Takže i tato politická podpora a to, jak se vyjadřují představitelé států, bude hrát roli v tom, jak ta rekonstrukce bude probíhat. Ale to je podmínka nutná, nikoliv dostačující. To, co bude klíčové, bude, jaké finanční nástroje ten, který stát připraví pro své firmy. No. A v tomto prostě třeba EGAP funguje dobře, Národní rozvojová banka má připravený balík peněz na to, aby české firmy podporovaly, a spolu s penězi z Evropské komise si myslím, že v tom české firmy mohou být úspěšné.
4: Vy jste o tom mluvil, Ukrajina koncem června dostala první 3 miliardy eur v rámci unijního úvěru, celková výše půjčky má být 90 miliard. Proč se na této půjčce Česko nepodílí?
5: Já myslím, že to je odraz nějaké malosti současné české jako politické reprezentace z hlediska té zahraniční politiky, kdy tady z toho chceme čerpat, že chceme, aby české firmy byly dodavateli, ale zároveň chceme, aby to platili někteří jiní, ale jenom tady poznámka na okraj. To neplatí jenom nějaké velké bohaté státy, to prostě platí všechny ostatní státy Evropské unie, pokud se bavíme tady o té půjčce, takže mnohem menší státy než jsme my. A i když jsme se bavili o té koalici ochotných na tu raketovou obranu, tak tam jsou taky státy, které jsou menší než my. To prostě není o tom, že velký platí a malý můžou něco implementovat. To je prostě, já to vnímám jako odraz zahraničně politické malosti.
4: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Je to relevantní argument k tomu, že se nebudeme podílet ani na poskytnutí 70 miliard Ukrajině, což se dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Podle vlády bychom pak neměli na splnění výše obranných výdajů.
5: Není to relevantní argument. Je to jako vlastně nesmyslný argument, protože veškeré peníze, které se vykazují jako tato vojenská podpora Ukrajiny, se počítají do obranných výdajů. To je vlastně úplně druhé.
4: Jak náročná bude poválečná obnova Ukrajiny? Například server Econews v obsáhlém článku upozorňuje na to, že Ukrajina má na obrovské rozloze těžce kontaminovanou půdu. Jak vážný to je už teď problém?
5: No, je to vážný problém. Rozhodně už od zničení velké přehrady Nová Kachovka skoro 4 roky zpátky se mluvilo o ekocidě, tedy o trvalých následcích na životní prostředí, které nejenom zničení této přehrady, ale právě i celkové válečné působení bude mít na ukrajinskou krajinu, na ukrajinské zemědělství, na ukrajinský ekosystém. A to není jenom o ochraně nějakých ohrožených přírodních druhů, to je prostě opravdu o vlastně přežití tamního zemědělského systému, o přežití tamní přírody, protože ta kontaminovaná půda se bude čistit nejenom kvůli minám, kterých tam je vlastně jako minimum těch protipěchotních min, tam jsou spíš nevybuchlá munice, jo, která taky vypouští nějaký chemikálie do podzemních vod, ale i z dalších jako důvodů, které tam prostě jsou dlouhodobě, jako průmyslové znečištění a tak, tak to zkrátka bude trvat desítky let, než se ta země dostane do takového stavu, aby mohla mít přírodu třeba, jako máme my.
4: A jak složité je nebo bude pro Ukrajince zajistit bezpečné potraviny?
5: Já, jako takhle, ta potravinová bezpečnost na Ukrajině docela dobře funguje. Jestli si něco živě vybavuji třeba ze své první cesty válečné do Kyjeva a dalších měst v červenci 22, takže i tehdy tam prostě byly regály plné jídla. Bylo dražší některé produkty, ale prostě to tam pořád bylo. A ukrajinská potravinová soběstačnost tady v tomhle jako si myslím, že nikdy nekolísala. Ale ta zemědělství je hodně jako o exportu, jo, jak konec konců dokládá i ta krize, která byla před několika lety, když bylo zablokované Černé moře, vytvářely si ty obilné koridory, aby mohly exportovat do celého světa svoje obilí. Takže to je spíš otázka ekonomická, než by lidé na Ukrajině neměli co jíst.
4: Mohli by se třeba i na sanaci těch škod podílet české firmy?
5: To rozhodně ano. Vlastně Česká republika a české firmy se na těchto projektech podílí už dlouhou dobu a nezačali jsme v roce 2022, tedy během té velké invaze, ale například společnost Dekonta, tam už je 15 let, dělá projekty v Dnipropetrovské oblasti, což je jinak jako nejbohatší oblast Ukrajiny, velmi průmyslová, která má nějaký zvláštní status pro nás, my jsme něco jako jim patronem. A tam už vlastně oni působí 15 let, kde tehdy monitorovali škody na životním prostředí způsobené právě tou těžkou průmyslovou výrobou, ale velmi často třeba tam děláme, nebo české firmy tam dělají mnoho projektů na úpravy vod, na čištění vod a velmi často to není průmyslové nebo válečné znečištění, ale prostě tam jsou třeba jako nějaký výrazný kovy nebo těžký kovy, který prostě zamořují tu vodu. Takže vlastně tyto technologie tam jsou potřeba, české firmy tam už dodávají. Vedle energetických dodávek patří tohle rozhodně mezi, abych řekl, jako takový tři oblasti hlavní, kde mají, nebo čtyři, které mají české firmy největší potenciál a už tam jsou úspěšné nyní. Je to energetika, je to zdravotnictví, je to infrastruktura a je to právě životní prostředí nebo ochrana vodních toků.
4: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
5: Děkuji, hezký den, naschledanou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
6: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
7: Radioservis představuje
8: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
9: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
8: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
9: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
8: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
10: Hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
11: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsala Radiožurnálu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí, že se nehoda stala tak, jak situaci ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel rovně přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. Bulharsko se už nebude účastnit jednání tzv. Koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu čelící ruské invazi. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Podle něj válku nelze vyhrát na bojišti a eskalaci ukončí silná diplomatická mise. K pokračování v koalici ochotných Radeva vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron. Bulharský premiér ale tvrdí, že v uskupení pro Bulharsko není místo. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. A policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Na policisty se obrátila řidička, která tvrdí, že zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Ševětínem u Hluboké nad Vltavou. Podle ženy šlo právě o velkou kočkovitou šelmu a ne o jiné zvíře. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. A policie lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158.
12: Sport.
11: Fotbalisté Francie zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Texasu rozehrají semifinále proti Španělsku v 21 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Vítěz se ve finále střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D52 za Brnem a kolona na Pražském okruhu před Chlupickým tunelem. Na dálnici D52 ve směru z Brna na Pohořelice a Vídeň pozor za sjezdem na Hrušovany. Na 19. kilometru se o kusy dřeva poškodila dvě auta, z jednoho vytekla nafta a hlavně stojí v levém pruhu. Teď dojela první hasičská vozidla, vybočuje se. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna kus za Hustopečemi pozor na kolonu ze 14. kilometru, jde se až do zastavení. Za sjezdem na Židlochovice ještě v omezení se na kilometru 9,5 porouchal kamion v pravém pruhu. Chvíli provoz úplně stál, teď už se kolem dá projet a postupně se to dává do pohybu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Popůvkami se tvoří kolona z kilometru 186, brzdí se i v levém pruhu, různě pomalu se to potom vleče i osobní auta až půl hodiny do zúžení u D2. Na D11 za Prahou směr Hradec stále potíže v omezení za zavřeným sjezdem na Jirny na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu, průjezdný jenom levý pruh, kolona ze 4. kilometru na 20 minut. A na Pražském okruhu kolony před Ořechem z D5 od Rudné a potíže teď byly i v opačném směru na letiště. V Chlupickém tunelu se krátce zasekly semafory, svítila červená. Teď už je provoz obnovený, počítejte ale s kolonou od Jesenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zhruba za 9 hodin od této chvíle obnoví Spojené státy podle Donalda Trumpa námořní blokádu iráckých přístavů. Cituji amerického prezidenta. Spojené státy americké budou od této chvíle známy jako strážce Hormuzského průlivu. Vzhledem k této roli a v zájmu spravedlnosti jim bude uhrazeno 20% hodnoty veškerého přepravovaného nákladu, a to jako náhrada veškerých nákladů nezbytných k zajištění bezpečnosti a ochrany této velmi nestabilní části světa, napsal Donald Trump na Truth Social. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
14: Dobrý den.
13: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
12: Osobnost Plus.
13: Tak Donald Trump oznámil už před pár dny konec té dohody s Íránem a prakticky v zápětí obnovil útoky. Je na tomhle postupu z vašeho pohledu něco špatně v okamžiku, kdy to byla druhá strana, která ji porušila?
14: No, špatně z mého pohledu je ta sama skutečnost, že Donald Trump zahájil tuhle válku, jako by to měla být procházka letním sadem. Přitom ve skutečnosti všichni víme z dějin, že jakákoliv vojenská intervence, zejména na Blízkém východě, je často nepředvídatelná, nebo dokonce téměř vždycky je nepředvídatelná. A už jenom proto si myslím, že ta současná situace je prostě produktem té ležérnosti, s níž se pan prezident, vlastně prezident té poslední supervelmoci na téhle planetě, páteční odpoledne rozhodl spolu s izraelským ministerským předsedou a pokud se nepletu, virtuálně tam byl také šéf Mossadu přítomen té diskuzi, rozhodli se, že prostě udělají útok na Irán, protože jak Izraelci přesvědčili pana prezidenta, teheránský režim se položí do 3 nebo 10 dnů.
13: Jenom mi řekněte, vy tedy máte problém s celým tím, že se vůbec konal ten útok, anebo s tím, jak byl z vašeho pohledu nepřipraven?
14: No, já mám problém s oběma body, protože jak jistě nejsem sám, kdo si pamatuje, že pan prezident ve svém programu svým voličům a vlastně celému světu sliboval, že ukončí ty nesmyslné nekonečné války, které Amerika zahajovala, jako by to bylo nic, od začátku 21. století, samozřejmě v důsledku teroristických útoků na Spojené státy v roce 2001, ale po invazi Afghánistánu, kterou ještě možná bylo možno nějak vysvětlit racionálně, následovala válka proti Iráku A od té doby Amerika byla nejméně 20 let vojensky angažovaná ve světě, v části světa, o kterém bylo notoricky známo, že jak se tam člověk jednou vojensky vklíní, tak se potom ukáže velmi těžko se odtud zase dostat zpátky, aniž by měl člověk odřená záda.
13: Rozumím tomu dobře tak, že samotný útok na Irán vy jste pokládal za nesmyslnou válku? Protože, víte, proč se ptám? Protože byla a je tady stále prostě nebezpečná země s nebezpečným režimem, která údajně, a tady se musíme spolehnout na tajné služby, vyvíjela jadernou zbraň. Takže v tento okamžik, co vlastně může prezident, jak říkáte, nejmocnější země světa, co vlastně má dělat podle vás?
14: Víte, je to velice zřídka, že bych s vámi nesouhlasil, ale tady musím protestovat proti premise vaší otázky. Říkáte, že zpravodajské služby se rozhodly nebo zjistily, že Irán se snažil vyrábět nukleární zbraň. Ve skutečnosti všech 18 amerických zpravodajských služeb dvakrát formálně informovalo prezidenta Spojených států přesně o opaku. A naposledy se to stalo, pokud se nepletu, v březnu roku 2025, kdy Trumpova vlastní ředitelka všech amerických zpravodajských služeb, Tulsi Gabbard, oznámila formálně kongresu, já jsem tam dokonce byl, že je dohodou všech amerických zpravodajských služeb, že se Irán nesnaží vyrobit nukleární zbraň. Nesnaží vyrobit nukleární zbraň.
13: Všechny nálezy ale, které tam byly učiněny až dosud, tomu odporují, tomu, co říkáte. Tam prostě našel se velmi super zhodnocený uran už, obohacený a tak dále. Lze tyhle zprávy jako, řekněme, ignorovat nebo...
14: No, zase se musíme podívat na fakta. Vzpomeňme si, že v roce 2015 za prezidenta Obamy se pět zemí, všichni členové Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, plus Německo, plus Evropská unie a samozřejmě Irán, rozhodli podepsat dohodu JCPOA. Vím, že se tváříte na mě skepticky, ale byla to dohoda, na které pracovalo nejméně 200 lidí, zejména inženýrů, lidí s doktoráty v nukleární fyzice. A ti dva roky vyráběli systém nebo stavěli architekturu kontroly, kterou nakonec potom tyhle země podepsali. Pozor.
13: Jasně, ale tam, pardon, jedna věc je mít podepsanou dohodu na něco a druhá věc je, co se děje v praxi.
14: Přesně, přesně. A podle té dohody v iránských laboratořích byli inspektoři a především tam byly všude videokamery a je znovu dohodou nebo zpravodajské služby, možná kromě Izraele, souhlasí, že Irán tu JCPOA dohodu z roku 2015 dodržoval. A skutečně, můžete se podívat na to, co říkají mezinárodní organizace, které dohlížejí na atomovou energii.
13: To znamená,
14: jejíž inspektoři právě v těch laboratořích byli přítomni.
13: Ale to znamená, že ten obohacený uran, který se tam našel, ten tam někdo dovezl?
14: Ne. Ale ten obohacený uran neexistoval do roku 2018, kdy pod tlakem izraelského ministerského předsedy Netanyahua Trump od té dohody odstoupil. A v okamžiku, kdy od ní odstoupil, tak ta dohoda přirozeně neplatila a nezavazovala Iránce, aby ji dodržovali. A tak ji začali skutečně porušovat. Takže ten uran, který tam teď je, obohacený na 60 nebo 62%, což je skutečně nebezpečně vysoká koncentrace, A odtud potom skočit na 95%, což člověk už z čehož přirozeně lze už potom vyrobit nukleární zbraň, to už je jenom velmi krátká cesta. Ale to je důsledek ne dohody z roku 2015, to je důsledek toho, že Trump od té dohody odstoupil v roce 2018.
13: Víte, sám Trump, na to asi máme jednoduché vysvětlení, sám Trump ale mluvil o tom, že Irán tu smlouvu prostě nedodržoval. A já když si maně vzpomenu, jak před zraky celého západu se Severní Korea vyzbrojila jadernou zbraní a všichni jakoby se koukali a nic, tak jsem prostě opatrná. Už pouhé náznaky něčeho tak jako tragického, jako by byla výroba jaderné bomby zemí, která se chová tak jako Irán, je skoro vykřičníkem, imperativem.
14: Naprosto s vámi souhlasím a tenhle sentiment chápu a respektuji. Ale jenom poukážu znovu na fakta, která jsem tady zmínil.
13: Jinými slovy říkáte, pane profesore, že kdyby byl v tuhle chvíli u moci prezident Obama, což je vlastně takový idol liberálních Američanů, takže by Irán byl mnohem slabší než dnes? Takhle to je?
14: No, v té vaší otázce zase vidím dva momenty. Za prvé, si nejsem úplně jist, že liberální Američané obdivují Obamu tak, jak vy se myslíte. Obama sám o sobě říkal, pokud se nepletu, něco jako no drama Obama. Zkrátka, že nerad dělal věci, které dramatizovaly věci, které vytvářely krizová napětí. A výsledkem bylo, že i když v té době demokraté kontrolovali Bílý dům a obě komory kongresu, tak přesto nenašel nikdy odvahu udělat různá opatření nebo prosazovat různé návrhy zákonů, například stran zdravotního pojištění, protože neustále doufal, že získá spojence na druhé straně mezi republikány. To se nestalo, takže výsledkem potom ale byla taková ani to, ani ono, takový kočkopes a to je ta neslavná zdravotní to neslavné zdravotní pojištění, které nese Obamovo jméno. Ale co se týče postavení Iránu tehdy a teď, tedy ano, před útokem a po útoku, tak přirozeně před útokem celý svět věděl, že iránský režim je režim fanatiků, nebezpečných lidí, iracionálních lidí, lidí, kteří nepatří do 21. století. A věděli to ostatně především Iránci, dřív než Češi nebo Slováci a Maďaři. A navíc to byla země oslabená tím, že tam režim zastřelil možná několik desítek tisíc demonstrantů, kteří šli do ulic a žádali normální vládu, která bude podobná ostatním vládám v 21. století. A Napoleon, myslím, říkal slavně, že když váš nepřítel dělá chybu, je třeba ho nevyrušovat. A bohužel v téhle chvíli pan prezident Trump a Netanyahu se rozhodli zahájit válku proti Iránu, o které se domnívali, alespoň Trump, já myslím, že Netanyahu je mnohem racionálnější a inteligentnější.
13: Tak mu jde o víc.
14: A jde mu také možná o víc v jeho zemi díky jejímu postavení. A proto zahájili válku, kterou nevyhráli. A protože Irán tu válku neprohrál, tak vzrostl bez pochyby vzrostl geopoliticky v očích svých sousedů, dokonce i svých teologických nepřátel v rámci islámské komunity na Blízkém východě. A vůbec bych se nedivil, kdyby až tohle jednoho dne skončí, se neukázalo, že Írán se ve skutečnosti stane jakousi místní mocností, neřeknu velmocí, ale mocností. To navzdory tomu, že před válkou to byl pariah, to byla země, kterou nikdo nemohl brát vážně a bylo nemožno si ji vážit v zemi, kde vás zbičovali za to, že jste měla krátkou
13: sukni. Já tomu rozumím, ale vždyť Írán byl mocností, ať se nám to líbilo nebo nelíbilo, i před útokem byl to Írán, který prostřednictvím svých proxy jednotek dělal vlastně útoky na celém Blízkém východě, ohrožoval nejvíc Izrael a tak dále, to všichni vědí. To není přece tak, že kvůli útokům Írán se možná stane mocností. Írán, protože byl mocností, tak se stal zájmem Netanyahua a Trumpa. Já se ptám, je to tak?
14: Já mohu přijmout, chcete-li, s určitým váháním, můžu přijmout to, že říkáte, že i před válkou Irán představoval určitou formu mocenského státu. Ale možná se rozcházíme v tom, že můj názor je, že po té neprohrané válce se Spojenými státy význam Iránu ještě vzroste. A myslím, že ten můj argument je v podstatě selský rozum. Když dokážete obstát proti kombinované síle Izraele a Spojených států, už jenom se podívejme na letectvo, nemluvíme o armádě, nemluvíme o námořnictvu, nemluvíme o vzdušných, o kybernetických mocnostech a podobně. A už jenom to, že se vám podaří neprohrát, z vás bez pochyby dělá významnou zemi.
13: Když se teď blížejí ty podzimní volby ve Spojených státech a Trump se rozhodl, že vlastně půjde do toho rizika těch vysokých cen ropy kvůli té válce, tak co si myslíte, jaká image toho Trumpa vlastně, nebo s jakou imidží ten Trump pro sebe do těch voleb počítá, že budou lidi brát to, že je statečný vůdce silného národa, a nebo že jim zase zvýšil ceny?
14: Víte, já zase nejsem úplně schopen přijmout tu představu, že Trump před rozhodnutím jít do války si říkal, dobrá, mám dvě možnosti. Jedna možnost je, že budu jako pštros předstírat, že problém s iránským nukleárním programem neexistuje a může dojít ke katastrofě. A nebo podniknu nějakou akci, která ten problém prostě bude eliminovat. To by bylo fajn, kdyby to tak bylo. Jenomže já se obávám, že pan prezident se nerozhodl k té válce i za cenu toho, že bude benzín dražší, že vajíčka budou dražší, že všechno může být dražší, že inflace může stoupnout o pár desetin procenta. On se rozhodl pro tu válku v domnění, že nic takového se nestane, protože si neuměl představit, že Írán, který vojensky představuje nic, ten neutrácí na zbrojení ani jednu desetinu toho, co utrácí Spojené státy, tak Irán našel mocnou zbraň, která nemá co dělat s raketami nebo tanky nebo námořnictvem. Je to prostě uzavření hormuzského průlivu, který způsobil jako jak se dalo předpokládat. Já jsem se o tom učil na americké škole v roce 1979 s velmi složitou ekonomickou situaci. Tím, že právě zavřel ten průliv, tady nejde jenom o 20% světové ropy, která tím proudí. Tam jde tak například o hnojiva pro americké farmáře, kteří jsou zoufalí z toho, že nevědí, čím budou hnojit.
13: Tak a teď já se vás ptám, myslíte, že kromě těch zmíněných amerických farmářů, kteří nevědí, čím hnojit budou, tak že dopad na Američany téhle akce bude takový, že republikáni tvrdě narazí v těch volbách? Takhle to myslíte?
14: Nemyslím to tak vůbec. Já myslím, že ty volby jsou nepředvídatelné a nesmíme nikdy si představit, že voliči dělají racionální rozhodnutí. Já nevěřím, že pan Trump uspěl ve volbách už dvakrát, protože voliči byli nespokojení s cenou vajíček nebo s cenou benzínu. A to, že teď jsou vajíčka ještě dražší a benzín mnohonásobně dražší, to také nezpůsobí jeho porážku. Pan prezident je skutečně člověk nesmírně charismatický a představa, že by bylo možno ho nějakým jednoduchým způsobem porazit, protože ceny budou vyšší a jeho sliby nebyly naplněny a zahájil válku, ve které je teď chycen do pasti a neví, jak z ní ven. To ještě neznamená, že prohraje volby, protože má takové charisma, že lidé ho prostě milují.
13: A vy si myslíte, že má takové charisma, že se z něj stává v podstatě úplně neporazitelný politik? Protože zdá se, vy naznačujete, co všechno mu odpustí Američané. Tak to by už ukazovalo, že tam bude v tom Bílém domě, jak dlouho bude chtít.
14: No tak to by bylo samozřejmě protiústavní, protože ústava stipuluje, že každý prezident nebo každý americký občan může sloužit jenom dvě období a tohle je jeho druhé a myslím, že snad i poslední, ale každopádně se vracím k tomu, že prostě on přece slavně o sobě řekl, že kdyby někoho zavraždil na 5. Avenue uprostřed dne, tak lidé by ho prostě volili dál. A tehdy to říkal s takovou humorem a s nadsázkou, ale já myslím, že svět nebo že fakta tohle prokazují. Podívejte se na to, kdo Trumpa volil. Volili ho většinově ženy, které on několikrát urazil. Volili ho Hispánci, o kterých říká, že to jsou zločinci a prodavači drog a podobně.
13: Ne, to je ten náznak té neporazitelnosti, o které mluvím. Když říkáte, má obrovské charisma, nabízí někoho alespoň se zdánlivě srovnatelným charizmatem demokratická strana?
14: Tady moje odpověď bude možná necharakteristicky krátká, ne.
13: No, kde to u těch demokratů podle vašeho pozorování drhne? V čem je ten problém po té, co nemocný Biden se ztratil? Tak proč není ta partaj, zvlášť v téhle době, kdy má jako velmi zhmotnělého soupeře? Tak kde to tam vásne?
14: Je to strana, která prochází velmi složitým vývojem a těžkými problémy, které začaly už za mého života v Americe od 70. let, kdy Amerika v roce 75 utrpěla těžkou porážku ve Vietnamu a nechala tam 60 tisíc padlých. A jedním z důsledků toho byla ztráta sebevědomí, ztráta přesvědčení, které motivovalo generace Američanů, že Amerika není jenom další země, ale že je to etická výzva lidstvu, že je to skutečně šampion svobody a těch hodnot, o kterých můžeme číst v americké ústavě nebo v deklaraci vyhlášení nezávislosti. A když právě demokraté začali pochybovat o tom, že morálně Amerika má cokoliv světu nabídnout, tehdy vstoupil na politickou scénu Ronald Reagan, který s tím svým fantastickým pozitivním přístupem, přátelským úsměvem a jistotou, že Amerika je stále země, která je výjimečná, že to není jenom země jako Dánsko, Švýcarsko, Sri Lanka, že to je prostě něco jako ten nejvyšší forma experimentu lidí, zda se dokážou vládnout bez králů, tyranů, diktátorů a podobně. A tam masově začali přecházet demokratičtí voliči, kteří po generace volili automaticky demokratické kandidáty, ti začali masově přecházet k Ronaldu Reaganovi. To byli elektrikáři, instalatéři, stavaři, zkrátka elita dělnické třídy. A do té doby demokratická strana právě na tady ty hlasy spoléhala. A ty hlasy nejenom ztratila s Reaganem, ale ty hlasy nikdy nezíská zpět.
13: Jasně. No takže já se vás ptám na úplně osobní váš odhad. Kdy má poprvé, jako je to v horizontu let nebo dekád, mají demokraté šanci proti republikánům zabodovat?
14: No, to záleží na tom, koho.

0: se odvíjí všechno ostatní, je to tak?
1: To je jeden, naprosto souhlasím, to je ten jeden bod. A druhý bod je jednota. A demokraté, protože právě jsou strana, která opakovaně neuspěla, tak jsou rozdělení, šíleně rozdělení. A máte demokraty, kteří jsou skutečně radikální, kteří tlačí na hranice toho, co v Americe bylo běžné v politice, kteří skutečně jsou nalevo od středu. Lidé, kteří mluví o všeobecném zdravotním pojištění, což je neamerická představa. A tihle lidé jsou ve vlastní straně víc a víc úspěšní, zatímco ale ten tradiční stranický establishment se na ně dívá jako na problémisty, kteří právě straně ukrádají nebo berou voliče.
0: Profesor Igor Lukeš z Bostonské univerzity byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
1: Naschranou.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Rozhovor s osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Opozice požaduje rezignaci motoristického poslance Turka kvůli dopravní nehodě, kritizuje ho i premiér. Česko zasáhly bouřky, na Příbramsku zaznamenali meteorologové i supercelu. Fotbalisté Francie a Španělska se utkají na mistrovství světa o postup do finále. Kolona kvůli omezení vzniká na výjezdu z Prahy dálnicí D11 směr Hradec Králové. A počasí zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodní místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými, a teploty až 28 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy, Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poslanec motoristů Filip Turek by měl podle premiéra skončit ve funkci zmocněnce, pokud se potvrdí průběh včerejší nehody. Objevily se totiž nové záběry z havárie. Andrej Babiš z hnutí ANO už o tom mluvil s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Opozice Turka vyzvala k odchodu ze všech politických funkcí. A podrobnosti má reportér Vojtěch Tomášek.
4: Opozice dnes ve sněmovně upozorňovala, že na sítích se šíří nové video. Poslanec podle něj těsně před nehodou projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval. Potom se srazil se zdravotnickým vozem.
5: To, že na oko dává najevo lítost a večer se vysmívá na sítích a dnes se ukáže, že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně, to chcete přikrýt?
4: Řekl ve sněmovně předseda ODS Martin Kupka. Reagovala šéfka klubu ANO Taťána Malá.
6: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie.
4: Filip Turek se k novému videu zatím nevyjádřil. Spojit se s ním se Radiožurnálu zatím nepodařilo. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Tenistka Linda Nosková plánuje po vítězství na slavném Wimbledonu rozšířit svůj tým. Řekla to v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál den po návratu z Londýna, kde získala svůj první Grand Slam v kariéře.
7: Tvrdá rána. Je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
8: Chtěla bych určitě, aby buď fyzioterapeut nebo vlastně kondiční taková pomoc přišla do mého týmu, takže teďka to bude možná trošku jednodušší.
9: Řekla Nosková ve studiu Radiožurnálu, kam přinesla jen pár dní po triumfu na travnatém Grand Slamu i zmenšeninu wimbledonské trofeje ve tvaru talíře. Trenéry ale Nosková měnit nechce a taky doufá, že jí výhra nejslavnějšího tenisového turnaje světa moc neovlivní osobní život.
8: Asi více lidí se na mě bude chtít udělat jméno, více lidí bude chtít mě porazit. Ale v tom osobním je pro mě nejdůležitější, aby to zůstalo furt stejné.
9: Celý rozhovor s Lindou Noskovou najdete na našem YouTube nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to potvrdil během návštěvy Izraele. Na cestě ho doprovodilo zhruba 30 českých podnikatelů a třetinu z nich tvořili zbrojaři. Podrobnosti má z Tel Avivu naše zpravodajka Jana Karasová.
10: Nákup izraelského systému protivzdušné obrany by podle Macinky mohl Česku pomoci splněním závazku vůči Severoatlantické alianci. Na podzim plánuje ministr s Izraelem v Praze jednat o česko-izraelské obranné spolupráci. Návštěva Tel Avivu navazuje na květnovou cestu izraelských podniků.

0: podnikatelů do Česka. Podobná fóra plánují ministerstva zahraničí obou zemí pořádat každý rok. Macinka v Tel Avivu jednal také o plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovu Gazy. České firmy by se podle Macinky mohly zapojit například do odklízení trosek nebo opravy nemocnic. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Irán. Evropská agentura pro bezpečnost letectví dnes vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad 4 blízkovýchodními zeměmi a Ománským zálivem. Důvodem jsou právě pokračující vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Iránem.
2: Opatření platí pro Bahrajn, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty a Ománský záliv předběžně do 29. července. Agentura upozorňuje na používání raket a dronů v oblasti. Systémy protivzdušné obrany jsou podle ní ve vysoké pohotovosti a mohly by civilní letadla chybně vyhodnotit jako hrozbu. Spojené státy útočily na iránské cíle 5 hodin a třetí noc v řadě. Irán vyslal rakety na americké základny v Bahrajnu a Jordánsku. Indické ministerstvo zahraničí odsoudilo iránský zásah 2 tankerů v Hormuzském průlivu, který Irán prohlásil za zavřený. Nepřežil indický námořník a další jsou zranění. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Poskytování dotací Agrofertu začala prověřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to úřad Evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podrobnosti teď doplní reportérka Adéla Burešová.
4: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to dnes nereagoval, ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
5: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
4: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
6: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
4: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Českem prochází bouřky. Nejsilnější zaznamenali meteorologové zatím ve středních Čechách a na Broumovsku. Padaly tam až 3 centimetrové kroupy.
7: Bouřky na mnoha místech doprovázel taky přívalový déšť a silný vítr. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i takzvanou supercelu, popisuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Tato bouřka rotuje, vytváří předpoklady, protože je ještě intenzivnější a silnější než klasická bouřka bez té své rotace.
7: Před silnými bouřkami varovali v SMS zprávách své klienty i některé pojišťovny. Kvůli přívalovým dešťům totiž hrozí třeba zatopení sklepů. Silný vítr zase může lámat stromy. Výstraha před bouřkami platí až do zítřejšího dopoledne. Od večera se budou bouřky objevovat hlavně na severovýchodě Čech, Moravě a taky ve Slezsku. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: V Dolních Vítkovicích finišují přípravy festivalu Colors of Ostrava. Začíná už zítra a během 4 dnů vystoupí například Moby, 21 Pilots nebo Lord. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál a přímo v areálu přípravy sleduje náš reportér Jiří Štefl.
9: Hudební pódia po celém areálu už jsou postavená, na tom hlavním teď zkoušejí světla a taky videoprojekce, takže je poznat, že tady ladí poslední detaily. Těžkou techniku, ale už zítra v pravé poledne vystřídají první návštěvníci a můžou se taky těšit na úvodního headlinera, tedy na skupinu 21 Pilots, která je nejdražším interpretem v historii festivalu. Radiožurnál své živé vysílání startuje zítra ve 12.30 a některé pořady se tady představí i v rámci diskuzního fóra Melting Pot. Ve středu to bude třeba Vinohradská 12. Letos tady vystoupí přes 110 interpretů ze 23 zemí. Z Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Francie se v semifinále mistrovství světa utkají v Texasu se Španělskem. V sestavě Francouzů by měl být znovu Kylian Mbappé, který čtvrtfinálový duel s Marokem kvůli zranění nedohrál. Potvrdil to kouč Didier Deschamps, který zároveň vyzdvihl kvality španělského celku.
11: Pořád chtějí hrát s balónem a když ho náhodou nemají, hned vás dostanou pod tlak. Není náhoda, že na turnaji inkasovali jen jednou, jejich soupeři si totiž moc šancí nevytvářeli. V tomhle jsou si oba týmy, myslím, docela podobné. My uděláme maximum pro to, abychom zase hráli finále.
10: Utkání začne ve 21 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné reportážní vstupy. A cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 10. etapu Tour de France. Slovinský obhájce vítězství díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí na víc než 3,5 minuty na druhého Dana Vingegaarda.
12: Na dálnici D52 z Brna na Pohořelice pozor, zarušovaný na 19. kilometru zabraný levý pruh, odřevěná polena si tam dvě auta prorazila nádrže, hasiči uklízejí naftu. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové vzniká kolona z 5. kilometru, čtvrt hodiny do omezení za exitem 8 Úvaly. Na D10 na výjezdu z Prahy na Boleslav pozor u McDonald's na 3. kilometru leží upínací popruhy mezi pruhy. A v Praze hodně ucpaná mimo jiné magistrála obousměrně mezi IP Pavlova a Štvanicí a jak řidiči hledají náhradní trasy, kolony jsou i na nábřežích mezi Těšnovem a Výtoní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme na severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Vladimír Kroc.
13: Kam dospělo dnešní veřejné slyšení v Senátu k přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády na ministerstva? Co může z pohledu dopravního experta vyplývat ze záběru pondělního střetu vozu poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozidlem v centru Prahy? A jak významné je pro ruský kosmický program obnovení provozu na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu? Spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy při řešení lidskoprávních agend zajistí Rada vlády i po jejich přesunu na některá ministerstva. Řekl to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc na dnešním slyšení v Senátu a ujistil, že jde o změnu, která nebude mít negativní dopady. Další účastníci slyšení postup vlády kritizovali s tím, že lidskoprávní agendy by měl koordinovat jeden úřad. Do gesce úřadu vlády nespadají od 1. července a byly rozděleny pod rezorty spravedlnosti, práce a kultury. Podle vlády by nový systém měl být efektivnější. Oponenti z odborných kruhů varují, že se tak vážně oslabí ochrana zranitelných skupin populace. Z poradních sborů už taky rezignovali desítky expertů a expertek. Senátního slyšení na téma budoucnost lidskoprávní agendy se účastnil i zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Šorm. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Vyplynul z dnešní debaty nějaký jednoznačný závěr?
14: Myslím, že vyplynuly hlavně pochybnosti, nebo že i nadále se ukazuje, že přítomní se vcelku shodují, kromě pana ministra spravedlnosti, na tom, že efektivita fungování celého systému, řekněme dohledu nad lidskými právy na úrovni vlády, se těžko zvýší. Takže ty pochybnosti převládají i nadále a potom určitě zaznělo přání, aby se Senát této problematice i nadále věnoval, ba aby se jí věnoval i parlament.
13: A odpověděl z vašeho pohledu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na výhrady, které provázejí přesun lidskoprávních agend na jednotlivá ministerstva?
14: On podle mě není tím, kdo by na ně měl odpovídat. A v tom svém vystoupení projevil dobrou vůli. Zdá se, že i zaměstnanci, kteří přecházejí, přešli pod rezort spravedlnosti, takže mají pocit, že s nimi rezort spravedlnosti dobře zachází, což je určitě dobrá zpráva. Snaží se jim vytvořit vhodné podmínky. Na druhou stranu, jak už i před několika týdny zaznělo ve sdělovacích prostředcích, úředníci by měli dostat nové kanceláře. Ti lidé sedí stále na stejném místě a podle toho, co jsem slyšel, tak s tím rozdílem, že jim tam momentálně nefunguje internet.
13: No, kdo by ale měl být tím, kdo na ty otázky odpoví?
14: Asi pan premiér, paní vedoucí úřadu vlády, protože i to slyšení ukázalo, že ti, kdo usilovali o dialog s panem premiérem a s paní vedoucí úřadu vlády, tak nemají pocit, že by dostali odpovědi na své otázky.
13: No a ten argument, že koordinaci mezi rezorty zajistí Rada vlády?
14: Tak ta Rada vlády je sbor lidí, kteří dobrovolně někdy ve svém volném čase bez nároku na nějakou odměnu se sejdou, projednávají nějaká témata související s náplní činnosti té které rady nebo výboru nebo pracovní skupiny. A tím, kdo by měl koordinovat, tak je primárně ten sekretariát. Ten je takovou výkonnou složkou a ten by měl zajišťovat, že ty rady dostanou patřičné podklady, že rezorty připraví odpovědi na různé otázky, které třeba zaznívají během jednání těch výborů a tak dále. Či ten sekretariát má vždycky klíčové místo a my těžko můžeme chtít, aby gro té práce odváděli lidé, kteří za to ani nejsou placení, to je ti členové těch poradních orgánů.
13: Podle ministra Tejce by destrukce lidskoprávní agendy nastala, kdyby byla zrušena rada vlády a její nadrezortní role a pokud by byly zrušeny pozice vládních zmocněnců, tak to prý jde jen o drobnou změnu. Nejsou přece jenom ty kritické komentáře k postupu vlády možná přece jen příliš vyhrocené?
14: Já mám sklon být diplomatický, takže bych přisvědčil tomu, že jsou to nejspíš silná slova. Na druhou stranu říct, že něco je destrukce, tak je spíš hodnotící soud a každý má právo na to vidět v něčem větší nebezpečí než někdo jiný. Takže je určitě legitimní, když jsou lidé, kteří si myslí, že to je destruktivní.
13: V jakém duchu se nesl váš příspěvek na dnešním senátním slyšení?
14: Já jsem poukázal na to, že po právní stránce vlastně nic nebrání vládě udělat tyhle změny, dokonce i kdyby se vláda rozhodla zrušit tyhle poradní orgány, tak kromě jednoho, to je rady vlády pro národnostní menšiny, tak zákony negarantují vůbec existenci poradních orgánů a třeba i legislativní rada vlády je něco, co vláda podle kompetenčního zákona zřídit může. Takže to je jedna ze slabin. Pokud by parlament a veřejnost chtěla něco jiného, tak určitě parlament má určitý prostor pro přijetí nějaké právní úpravy, která třeba činnosti poradních orgánů dá nějaký řád, vytýčí nějaké zásady, podle kterých by tyhle poradní orgány měly fungovat, dá jim třeba jasný mandát, co mají dělat a vládě třeba stanoví jasné limity v tomto ohledu. Důležité ale je, že to, jakým způsobem celá ta změna proběhla a na tom byla taky v celku shoda na tom veřejném slyšení, to jest cestou postavení před hotovou věc, tak bylo rozhodně v rozporu se zásadami dobrého vládnutí, ale i toho, co by se v oblasti lidských práv mělo odehrávat. Lidská práva fungují na základě předvídatelnosti, transparentnosti, a participace, to znamená, nebo konzultace také, to znamená, že různé změny projdou nějakou diskuzí a to se tady nestalo, protože vláda se rozhodla a potom už jenom řešila důsledky toho rozhodnutí, aniž byla připravená třeba to rozhodnutí přehodnotit. A ono je to přirozené. Když přijmete rozhodnutí, tak by ta vláda nevypadala úplně dobře, kdyby řekla, o, my jsme se zmýlili a bereme všechno zpátky.
13: No a s čím jste se tady dnes rozešli? Věříte, že by se ještě dali prosadit nějaké úpravy v tom novém systému?
14: Asi ve světle zkušeností, které jak ty poradní orgány udělají, konec konců i ty jednotlivé úřady, tak by bylo určitě možné uvažovat o nějakých dalších změnách. Tady je důležité, aby třeba Senát tomu věnoval i nadále pozornost. Zdá se, že senátoři v zásadě o to mají zájem a aby třeba chtěl po vládě nějaké vyhodnocení s odstupem třeba 6 měsíců, 12 měsíců, případně aby taky chtěl nějaké zhodnocení situace od jiných lidí, třeba od členů těch poradních orgánů.
13: Zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Šorm. Děkuju, nashledanou.
14: Rádo se stalo, hezký večer všem.
13: Poslanci schválili v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Novela k dálničním známkám ruší ustanovení o jejich pravidelné valorizaci, kterou zavedla předchozí vláda. Známky teď zdražují podle růstu spotřebitelských cen v červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. U telefonu je dopravní expert platformy Vize Nula Roman Budský, bývalý ředitel oddělení BESIP. Dobrý den.
15: Dobrý den.
13: Nejprve ale k aktualitě, kterou žijí sociální sítě. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při níž se v pondělí střetlo auto poslance Filipa Turka za motoristy s vozem nemocnice. Těžko předjímat, jak dopadne vyšetřování, ale z jednoho videa je zřejmé, že Turek jel v levém odbočovacím pruhu rovně a nereagoval na sirénu. Pokud se to prokáže, jak moc to může být přitěžující okolnost?
15: No, já jsem se díval na to video, jsem měl taky ten levý pruh, tam jel nejenom Filip Turek, ale celá řada autáků před ním rovně. A když se dívám na dopravní značení, tak se mi zdá, že není tak úplně přehledný. Navíc podle všeho tam v tom místě přibyla dneska nová návěst, která teda už to uvádí na tu správnou míru. Otázkou potom je, proč tam nebyla včera při dopravní nehodě. Jo? Čili to místo samo osobně přehledné není. Samozřejmě otázka je ta, proč Filip Turek, který jel na zelenou, nereagoval na výstražné sirény přijíždějící sanitky. To bude asi první důležitá otázka, která se bude pokládat. A druhá věc je, sanita sice má řadu výjimek z pravidel silničního provozu, mimo jiné může vjet na červenou, ale je tady jedna univerzální povinnost pro všechna vozidla s právem přednostní jízdy. Nesmí ohrožovat jiné účastníky silničního provozu. Prostě musí jet tak, aby nevznikalo žádné nebezpečí.
13: Ano, a jak tedy hodnotíte podle dostupných záběrů jízdu právě sanitního vozu?
15: Mně se zdá, že tam do té křižovatky vyjel příliš razantně, protože podle všeho, dalo by se teda odvodit podle všeho, jel na červenou, což může, ale chtělo to výrazně snížit rychlost jízdy a přesvědčit se o tom, že ze směru, kde svítí zelená, skutečně nikdo nepřijíždí, respektive, že všichni ti, co tam přijíždějí, o něm vědí, přibržďují, zastavují a vytvářejí mu bezpečný prostor pro projetí. Ale to najetí bylo velmi razantní a pak už s tím bohužel nešlo nic udělat.
13: Je tedy možné, že by nakonec připsali policisté odpovědnost za kolizi oběma řidičům?
15: Já si myslím udělat.
13: Je tedy možné, že by nakonec připsali policisté odpovědnost za kolizi oběma řidičům?
15: Já si myslím, že podle všeho by to tak asi mohlo dopadnout v nějaké míře, bude každý z nich označen za viníka. Jeden, který nebyl dostatečně, řekněme, opatrný, nevytvořil dostatečně velkou nebo vysokou míru bezpečí na silnici, to znamená, to byl ten řidič sanity, která blikala, houkala, druhý řidič, který nereagoval na její výstražné znamení, a bude otázka, proč on prostě neslyšel sirény a proč neudělal vlastně až do okamžiku nárazu nic pro to, aby k té kolizi nedošlo.
13: No a teď tedy ke zmrazení cen dálničních známek. Hlavní argument ministra dopravy je, že dálniční síť je mnohde ve výstavbě a tudíž platí omezení. Navíc na konci volebního období by známka prý stála asi 3200 korun a byla by jednou z nejdražších v evropských zemích. Dal byste mu v tom zapravdu?
15: Já si myslím, že bych mu dal zapravdu, protože když se podíváme na to, jaké jsou vůbec ceny a poplatky za používání dálnic v rámci Evropské unie, řidiči, respektive provozovateli osobních automobilů, tak jsou státy, kde máte dálnice zcela zdarma. Německo, celé Pobaltí, Švédsko, Finsko, Dánsko, celý Benelux, Kypr. To jsou státy, kde prostě řidiči osobních aut za používání dálnic neplatí, pak je druhý extrém, kde se platí od každého ujetého kilometru, řekněme třeba Francie, Itálie. V okolí Říma, v okolí Paříže můžete zaplatit za kilometr ujetý až 2 koruny, nebo třeba i víc než 2 koruny podle doby, kdy jedete, takže tam je to extrémně drahé. Takže samozřejmě ta konstrukce je různá a teď je otázka, ve kterých zemích mají vlastně valorizaci, kde ji provádějí. Jsou to celkem 3 státy Evropské unie, Česká republika, dále potom v závislosti na inflaci každoročně upravují cenu známky v Rakousku, v Maďarsku, ale Česká republika je unikát, že kromě té inflace ještě bere v úvahu i procentuální nárůst dálniční sítě v tom uplynulém roce. Čili ta konstrukce toho koeficientu, kterým se teda přepočítává ta cena, je v České republice složitější než třeba v Maďarsku a v Rakousku a méně přehledná.
13: Zřejmě zůstanou úlevy pro vozidla s alternativním pohonem. Je to podle vás dobře?
15: Myslím si, že ano, ono to kdysi bylo slíbené, to znamená, byl to určitý motivátor pro to, aby si lidé tato vozidla pořizovali. Zachytil jsem jednu takovou úvahu, že by se případně zavedly nějaký poplatek pro vozidla, která jsou úplně bezemisní, čili pro elektromobily anebo pro vodíková auta, že by z té stávající nuly se jaksi ta situace změnila, že by se tam nějaký třeba poplatek za používání dálnic zavedl, ale nevím, jestli je to aktuálně na pořadu dne. Nicméně myslím si, že ty úlevy bych zatím nechal, protože byl tam určitý slib řidičům těchto automobilů, že prostě po určitou dobu budou mít výhodnější podmínky, tak bylo by takové nefér to nějakým způsobem měnit. A myslím si, že by to nebyla ani nějaká rozhodující částka do státního rozpočtu, aby to

0: za nějakou rozepři.
1: Do vládní novely o zmrazení cen dálničních známek by se mohla dostat pozměňovacím návrhem úprava platnosti jednodenní známky. Platila by 24 hodin od zakoupení, ano. Ne do půlnoci daného dne. To byste přivítal?
0: To v každém případě. Konečně je to férové nastavení. Protože když jsi někdo koupil v 10 večer z dálniční známku a končila v půlnoci, tak to asi opravdu nebylo to úplně pravé ořechové. Teď naopak od okamžiku aktivizace té známky to platí 24 hodin a takhle si myslím, že to je správné.
1: Roman Budský, dopravní expert platformy Vize 0, bývalý ředitel oddělení BESIP. Děkuju vám, nashledanou.
0: Děkuji také, mějte se hezky a nashledanou.
1: Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu odstartovala zhruba před hodinou raketa s první ruskou kosmickou lodí s lidskou posádkou od loňského listopadu, kdy byla poškozena startovací rampa. Na palubě lodi Soyuz MS-29, která zamíří k mezinárodní orbitální stanici, jsou americký astronaut Anil Menon a ruští kosmonauté Piotr Dubrov a Anna Kikinová. Teď o tom budeme mluvit s Dušanem Majerem, šéfredaktorem serveru Cosmonautics.cz. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Jak vážně byla startovací rampa loni na podzim poškozena při startu lodi Soyuz MS-28 a jak náročná pak byla její oprava?
2: Šlo o poměrně významné poškození, protože v podstatě ten startovní stůl samotný nebyl poškozený. To, co je vidět nahoře, to bylo v pořádku. Ale pod tou startovní rampou se nachází takový, řekněme, výsuvná platforma, která umožňuje technikům přístup ke všem místům motorové sekce před startem. A právě tahle ta výsuvná plošina byla v podstatě proudem spalin vytržená a vyhozená do kanálu pro odvod spalin. To znamená, žádná raketa odtud nemohla startovat, dokud se to neopravilo. Naštěstí ty náhradní díly byly všechny k dispozici na kosmodromu Bajkonur, ale i tak to trvalo skoro čtvrt roku, než se všechny dovezly na místo, usadili pomocí jeřábu, nebyla tam úplně dobrý přístup. Potom se to muselo všechno propojit, svařit dohromady, natáhat tam elektriku. No a v podstatě tenhle start, který dnešní, tak byl ano první pilotovanou misí z této rampy po nehodě, ale předtím odtud ještě odstartovaly dvě bezpilotní mise s kosmickými loděmi Progress, které vezly zásoby na mezinárodní kosmickou stanici, takže to byla taková velká generálka a tím pádem ten dnešní start už měl před sebou nějaké testy.
1: Čili už nehrozilo, že by se něco podobného mohlo opakovat?
2: Samozřejmě stát se může vždycky všechno, nikdy nemáte u ničeho 100% jistotu, ale byla to, díky tomu, že předtím proběhly ty dva bezpilotní testy, tak to byla dobrá zkouška, která prověřila, že ta oprava proběhla dobře a pokud nenastane třeba nějaká lidská chyba nebo něco takového, tak by se to snad opakovat nemělo, ale to samozřejmě nikdo nemůže zaručit dopředu.
1: Co obnovení provozu na Bajkonuru znamená pro ruský kosmický program?
2: Bylo to ohromně důležité, protože rampa 31/6, ze které se startovalo, tak je jedinou ruskou rampou, která umožňuje odbavovat pilotované mise. To znamená, ten čtvrt rok, kdy se opravovala, kdy z ní nebylo možné startovat, tak Rusko nemělo žádnou možnost, jak dostat své kosmonauty na oběžnou dráhu. A existuje mnoho dalších startovních ramp, ze kterých můžou startovat nosné rakety Soyuz. To je pravda, ale žádná kromě 31/6 nemá vybavení pro přístup posádky a tak podobně. To znamená, je to velmi důležité obnovení provozu a pro Rusko je to možná takové varování, že by možná nemělo sázet všechno na jedno kartu v tomto směru.
1: No a co obnovení provozu na této konkrétní rampě na Bajkonuru, nebo jinak ještě, jak ten frekventovaný provoz bude v dalších měsících vypadat? Jak finančně zajištěný je program agentury Roskosmos?
2: Tak samozřejmě po výpadku příjmů od západních agentur a západních zákazníků je tam samozřejmě finanční propad, to ano, ale Roskosmos se to snaží lepit různými formami, třeba i komerční spoluprací, takže třeba na té dnešní raketě, která startovala, tak byla reklama na nealkoholický energetický nápoj a tím pádem se Roskosmos snaží trošičku zalepit ty propady oproti situaci před invazí na Ukrajinu. Nemůžu říct, že by se jim to úplně dařilo kompletně sanovat tyhle ty propady, ale ta snaha tam je a rozhodně to nevypadá, že by se nějak aktivita na mezinárodní kosmické stanici měla omezovat nebo něco podobného z tohoto důvodu.
1: Dnešnímu startu Sojuzu přihlížel na Bajkonuru i ředitel NASA. Jak je na tom americký národní úřad pro letectví a vesmír se spoluprací s Roskosmosem?
2: Ta spolupráce probíhá v podstatě od začátku existence Mezinárodní kosmické stanice. Ještě předtím, než byl vypuštěn první modul, tak samozřejmě kosmické agentury se musely navzájem dohodnout, jak ta stanice vznikne, jak bude vypadat, kdo ji bude budovat, kdo dopraví jaké moduly, jak tam budou vyneseny, jak se budou ty agentury mezi sebe dělit náklady na provoz toho orbitálního komplexu. A tahle ta vzájemná spolupráce pokračuje dlouhé roky a samozřejmě i přes ty, řekněme, geopolitické otřesy v posledních letech, tak ta spolupráce pokračuje, protože jedna strana potřebuje druhou. Ta stanice byla od začátku navrhována jako mezinárodní, to znamená, k tomu, aby bezpečně a spolehlivě fungovala, tak potřebuje obě dvě strany. To je ostatně i důvod, proč v Sojuzu MS-29 letěl Američan Anil Menon. Ze stejného důvodu, jako jsou v každé kosmické lodi Crew Dragon, kromě Američanů, přítomní i Rusové. Vždycky tam letí jeden Rus, protože agentury se domluvily, že v zájmu bezpečnosti ISS je potřeba, aby v každé posádce byly zastoupeny obě dvě strany. Aby ať je k ISS připojena jakákoliv kombinace kosmických lodí, tak aby bylo v kterémkoliv okamžiku jisté, že na palubě bude jeden Američan a jeden Rus. Kdyby se stal nějaký problém v americkém segmentu, tak vždycky ten Američan to dokáže vyřešit.
1: Vysvětluje Dušan Majer ze serveru Cosmonautics.cz. Já vám děkuju, nashledanou.
2: Hezký den a díky.
3: 18.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna totiž podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě v Česku. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platily letošní ceny. Opozice ale považuje novelu za populistickou. Polské stíhačky dnes zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministra obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil stát o víc než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě žije ve Velké Británii a je tak stíhaný jako uprchlý. Vinu odmítá. A v Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer se bude promítat film Mamma Mia. Na středy připravili organizátoři sérii koncertů a soboty pak nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiérů. Kromě toho můžou lidé navštívit i výstavu Rudolf II. Ožívá. Program na zámku v Liberci potrvá do konce srpna. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála utkání prvního kola premiérového ročníku turnaje v Aténách na tvrdém povrchu. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Na antukových turnajích se dalším Čechům nedařilo. Ve švýcarských městech Bostad a Kštát vypadly Dalibor Svarčina, Martin Krumich a Zdeněk Kolář. A v rumunském Jasi dohrála Dominika Šalková.
5: Nehoda na D6 za Sokolovem a kolona na D11 za Prahou. Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Chebu zpozorněte za Sokolovem za sjezdem na Březovou. Na 138. kilometru v dešti havarovalo osobní auto, skončilo v příkopu, projíždí se levým pruhem, je to bez delší kolony, ale brzdí se v levotočivé zatáčce. Na dálnici D11 za Prahou směrem do Hradce Králové očekávejte kolonu z 5. kilometru na 15 minut do omezení za zavřeným sjezdem na Jirny. Na 8. kilometru se tam kvůli poškozenému kanálu jede jenom levým pruhem. V Praze stále kolony. Podvečerní, mimo jiné obousměrně na okruhu před Ořechem od D5 i Lohkova. Hodně ucpaná zůstává magistrála v centru, ve Vilznově kolona od Florence k muzeu a hlavně opačně směrem na Holovišovice se popojíždí z IP Pavlova zúžením u hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostě zhruba půl hodiny. A silnice 27 Plzeň Klatovy je mezi Červeným Poříčím a Švihovem neprůjezdná v obou směrech. Havarovala tam dvě osobní auta na objížďce přes Vřeskovice silnější provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Maďarsko a demokracie. Vydrží Babišova vládní koalice? Další vládní změna v Kyjevě. Babiš spustil kampaň Antipavel. ODS má problém v Praze 1 a návyk na rozptylování. To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
6: Maďarský parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Premiér Péter Maďar prezidenta označuje za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišel o moc. Poslanci Fidesu hlasování bojkotovali, ale Maďarova strana TISA má po volbách v parlamentu dvoutřetinovou většinu, která jí umožňuje schvalovat změny základního zákona. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, vrací se do maďarské demokracie nebo se spíš naopak vytrácí?
7: Tak myslím si, že sám premiér Péter Maďar cítí, že toto opatření je poněkud na hraně, že opravdu se vydal na jakýsi tenký led. Proto ujišťuje i se svou vládou, že má jít pouze o jednorázové opatření, že to není návod, jak měnit prezidenta po každých parlamentních volbách, že opravdu jde pouze o tuto jednu konkrétní situaci, kdy Viktor Orbán byl u moci, jak si říkal, 16 let a během té doby opravdu obsadil všechny klíčové funkce svými lidmi. Připomeňme, že Viktor Orbán už v roce 2011 vlastně nechal přijmout novou ústavu, která mu právě umožňovala velice široce vládnout. On sám se vždy vyjadřoval spíše proti té takzvané liberální demokracii, mluvil o hodnotách, za které byl zvolen, které vlastně nadřazoval. A liberální demokracii považoval za něco měkkého, co není pro Maďarsko i jiné země tak úplně vhodné. Péter Maďar nyní spustil operaci, kterou nazývá očistný oheň. Jak zbavit právě maďarsko-orbánismu. Už ten název je poněkud varující, protože samozřejmě jakákoliv revoluce a to očistný oheň svým způsobem je, vyvolává pochybnosti o tom, nakolik je to demokratické a nakolik může zakotvit demokracii nadále. Péter Maďar nyní chce vyvolat diskuzi o nové ústavě a tu novou ústavu co nejrychleji přijmout, což ovšem zabere pár let. Zároveň chce tedy zvolit nového prezidenta, který by měl vlastně být ve funkci do přijetí nové ústavy a nejdéle 5 let. Ovšem, což už zase vyvolává poněkud pochybnosti, říká, že prezident by měl být zvolen během velice krátké doby, maximálně do 20. srpna. Přitom ještě není známý ani kandidát jakýkoliv. Není tam žádná veřejná diskuze v této oblasti. Prostě ano, TISA si chce vybrat svého nového prezidenta, ale zatím o tom s veřejností nediskutuje, což také vyvolává přece jenom určité obavy. Není ovšem to jediné opatření, které tento 17. dodatek ústavy přináší. Tam jde i o to, že poslanci by měli nadále být voleni maximálně na 12 let nebo na 3 volební období. To se dotýká mnoha právě poslanců Fidesu, kteří jsou tam dosti déle a kteří by nyní nemohli kandidovat. Dále vlastně tady tímto způsobem chce Maďar zasáhnout i do ústavního soudu. Mezi těmi opatřeními je i to, že vlastně mandát ústavního soudce končí v 70 letech, což se zase dotkne některých kandidátů Fidesu. Musíme ale přece jenom připomenout, že ta situace v Maďarsku je výjimečná a v tomto ohledu vyžaduje výjimečné kroky. Zároveň to, co i u nás prostě slyšíme, voliči si toto vybrali, by mělo vždy být i v souladu s nějakými demokratickými principy.
6: Říká Petr Schwarz, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
7: Naslyšenou.
6: Premiér Andrej Babiš předsedá koaliční vládě a zatím vyjadřuje se spoluprací spokojenost. Vydrží ale koalice celé 4 roky? Tuto otázku si položil náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
8: Andrej Babiš nevynechá žádnou příležitost, aby zdůraznil, jak dobře se jeho hnutí ANO po boku motoristů sobě a hnutí SPD vládne. Prý je to s někdejšími koalicemi se sociálními demokraty a lidovci nesrovnatelné. Věřme mu, ví, co říká. Je rozdíl, když se spojíte se stranou, která má exekutivní zkušenosti a bazíruje na programu, a se subjekty, které se do nejvyšších politických pater podívali poprvé a nedělá jim problém vyměnit program za křesla a lojalitu k premiérovi. Proto také už motoristé nehlídají Babiše, například aby nevršil rozpočtové deficity, nýbrž plnění programového prohlášení vlády, jež přitom vychází takřka zcela z plánů hnutí ANO. Kdyby bylo podle SPD, došlo by k prudkému trhnutí kormidlem především v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Motoristé se zase jevili jako zástupci přísné Friedmanovské ekonomické školy, pro něž je alfou a omegou rozpočtová odpovědnost, jenže jedni i druzí jsou ve vládě pouze proto, že jiné partnery Babiš nenašel a jelikož je ve sněmovně jejich váha malá, odpovídá tomu i vliv na vládní politiku. Aby ale byl v koalici klid, toleruje jim Babiš některé jejich libůstky a tak motoristé provokují prezidenta, neziskovky, environmentalisty a občanské aktivisty, zatímco SPD se soustředí na útoky proti Ukrajincům a dalším migrantům nebo se pokouší vrtat do očkovací strategie. Premiéry občas okřikne či postaví do latě, zejména když hrozí se šup pověsti Česka před zahraničními spojenci. Víc ale nezmůže, vždyť se bez Okamury s Macinkou neobejde. Dávno minula i chvíle, kdy se dalo uvažovat o možnosti, že by Babišovu jednobarevnou menšinovou vládu tolerovala některá ze stran středopravicové opozice. Přesto drolení koalice hrozí, ani ne tak u motoristů. Ti patrně chápou, že jejich exkurze do Strakovy akademie s tímto volebním obdobím nejspíš skončí. To, čím byli před volbami zajímaví, odhodili a dnes už nabízejí zboží, které může volič nakoupit u Babiše či Okamury. Proto je pravděpodobné, že se sami z vlády netrhnou, jinak by ostatně neplnili resorty, jež jim byly svěřeny svými členy, příznivci a sponzory. Komplikovanější to je z SPD. Tomio Okamura se ve funkci předsedy sněmovny pohodlně uvelebil. Zároveň si střídavě hraje na koaliční tlampač a koaličního potížistu. To například, když Babišův kabinet upřednostní před požadavky SPD naše závazky partnerům v Severoatlantické alianci nebo Evropské unii. Ani Okamura se nemůže chlubit tím, že by vládě stanovil program. Obstaral jí ale národně konzervativní ideologii, která je typická pro podobné antisystémové strany napříč starým kontinentem a vyhovuje i Babišovi, k jehož politickým vzorům patří Donald Trump, Viktor Orbán či Robert Fico. Podle nich se také koalice snaží oslabovat ústavní systém brzd a protivah i obyčejnou veřejnou kontrolu či mediální dohled nad vládními aktivitami. Jenže radikální a populističtí politici jsou nuceni číst lidem z tváří ještě pečlivěji než ostatní. Když potom třeba SPD usoudí, že může příklonem k establishmentu o významnou část voličů přijít, se sakramensky dobře si spočítá, jestli jí stojí za to dělat Babišovi křoví. Zvlášť, když Okamurův sněmovní klub je konglomerátem vícero stran a politických individualit a takový Jindřich Reichl by se stranou pro nepochybně ochotně od SPD vůdcovství na extrémní pravici převzal. Trpělivost může dojít i Babišovi. Už teď jeho nervy dostávají zabrat, jenže krach koalice by byl přiznáním politické chyby, ba neúspěchu. A to on nedokáže. Raději bude stavět Potěmkinovy vesnice a líčit, jak je soužití s motoristy a SPD harmonické. Stará politická zákonitost však říká, že první rok koaličního vládnutí vždy probíhá nejhladčeji. Ale čím blíž budou sněmovní volby, tím víc mráčků na koaliční obloze spatříme.
6: Uzavírá Lukáš Jelínek. Ukrajinská vláda podstoupila další změnu. Co se za ní skrývá? To odkrývá Ondřej Soukup.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský znovu mění vládu. Julie Sviridenková, která se premiérkou stala před pouhým rokem, se s vysokou mírou pravděpodobnosti stane novou velvyslankyní ve Washingtonu. Tedy, alespoň pokud správně čteme Zelenského slova, že jejím novým úkolem bude úzce spolupracovat s, cituji, naším hlavním spojencem. Jmenovitě zmínil jednání o licenční výrobě střel do systému Patriot. Současně stávající velvyslankyně Olga Stefanishina ve Spojených státech podala rezignaci, oficiálně na vlastní žádost. Neočekávaný krok Volodymyra Zelenského je součástí jeho snahy změnit fungování vlády poté, co se musel zbavit svého nejbližšího spolupracovníka Andreje Jermaka. Připomeňme si, oč jde. V loňském roce vypukla aféra Mindich Gate. Antikorupční detektivové obvinili dávného zelenského známého Timura Mindiche z toho, že vytvořil skupinu, která vyváděla peníze ze státního energetického holdingu Energoatom. Druhou větví případu bylo, že část peněz putovala na výstavbu luxusních vil nedaleko Kyjeva. Sám Mindich tajemně zmizel do Izraele pár hodin předtím, než si pro něj přišli detektivové. Jiní vysocí představitelé jsou vyšetřováni, včetně ministra energetiky Hermana Haluščenka. Mezi podezřelými je také Andrej Jermak, kterému měla patřit jedna ze zmíněných vil. A to už je pro Zelenského skutečně problém. Ani ne tak kvůli tomu, že on sám by měl být do případu zapletený. Nic podobného ve zveřejněných nahrávkách není. Ale Jermak byl jeho klíčovým spolupracovníkem. Sám Jermak vzpomínal, že v prvních měsících po začátku velké války se od sebe prakticky nehnuli. Dokonce spali na rozkládacích lehátkách ve stejném bunkru. Andrej Jermak je bezesporu mimořádně pracovitý člověk, možná až příliš. Zelenského si prakticky monopolizoval. Rozhodoval o tom, kdo se s ním může setkat, kdo mu může zatelefonovat. Stěžovali si na to i západní diplomaté, že sice se mohou na něčem domluvit s příslušným ministerstvem, ale nakonec to stejně musí odsouhlasit Jermak. To je ovšem pryč. Jermak se stáhl do pozadí a spíše se soustředí na to, jak by se mohl vyhnout trestnímu stíhání. Původně sice prohlašoval, že půjde bodovat na frontu, ale to se nějak nekonalo. Pro Zelenského to ale znamenalo, že musel přeorganizovat své fungování. Už se nemůže spoléhat na to, že Jermak operativní otázky vyřeší a ukrajinský prezident se bude moci soustředit na kontakty se zahraničními lídry, v čemž měl největší úspěchy. Další problém je, že noví lidé moc nejsou a nebo mu nevyhovují. To se podle zákulisních informací stalo mladému ministru obrany Mihajlu Fjodorovovi, který podle všeho nenašel s Zelenským společný jazyk. Dříve by to rozhodoval Jermak, jenže žádný nový Jermak už nikdy nebude. Třeba tak vznikne normální státní správa, která dokáže operativně reagovat na výzvy bez byrokratického zdržování a která nebude záviset na osobních telefonátech okolí ukrajinského prezidenta.
10: Říká Ondřej Soukup.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Babiš spustil kampaň Anti-Pavel. Tak nazval své zamyšlení nad současnou situací náš spolupracovník, publicista Martin Fendrich.
11: Smír nebude střet jako program. Tak by se dal stručně charakterizovat současný vztah premiéra Andreje Babiše k prezidentovi Petrovi Pavlovi. Kdo čekal, že se situace změní po summitu NATO v turecké Ankaře, ten se mýlil. Jedná se o postoj premiéra. Prezident se snaží o spolupráci. Ku příkladu, na briefingu v Ankaře označil za pozitivní nečekané oznámení ministra zahraničí Petra Macinky před odletem na summit NATO, že se Česko zapojí do iniciativy seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. To je program, ve kterém evropské země nakupují americké zbraně určené pro obranu Ukrajiny. Naopak premiér spolupráci opakovaně odmítá. Přítomnost prezidenta na summitu označil doslova za ostudu a tvrdil toto, cituji, chodili za námi naši partneři a ptali se pro boha, proč tady je, co tady dělá. Když byl později dotazován, kteří lídři zemí NATO za ním chodili a říkali to, neodpověděl. Nedivme se, ono je těžko představitelné, že by to třeba Macron, Meloniová nebo Merz udělali. Bylo by to obrovské diplomatické faux pas. Navíc si Petra Pavla v NATO váží. Česká televize čerstvě informovala, že Babiš odmítl návrh prezidenta na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády České televizi k tomu řekl, proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně. To vyjádření je naprosto klíčové, ne kvůli specifické češtině, ale kvůli zásadně mylnému pohledu na roli prezidenta a vlády. Ta role je dána ústavou a má neúprosně jasnou logiku. Prezident, posílený přímou volbou, a vláda mají spolupracovat. Mají vytvářet co nejlepší podmínky pro české občany. Týká se to jak domácí, tak zahraniční politiky. Babiš jakoby si neuvědomoval, že ústavní soud nyní projednává kompetenční žalobu prezidenta, podle níž vláda ignorovala jeho dopisy, odkládala rozhodnutí o jeho cestě na summit NATO a postupovala ve zlé víře. Kdyby si to uvědomoval, zřejmě by alespoň nyní ono jednání ve zlé víře raději odložil. Neodkládá je, naopak posiluje. Proč to dělá? To vlastně už v České televizi vysvětlil. Nechci být součástí jeho kampaně. Pro server iDnes to rozvedl po návratu z Ankary. Cituji, pan prezident Petr Pavel je v kampani na druhý mandát a bohužel si vybral naši vládu jako téma kampaně. Znovu ale opakuji, že on je lídr opozice, je pro euro, je pro Spojené státy evropské, na všechno má jiné názory než naše vláda, stále nás kritizuje a to jak doma, tak v zahraničí. Konec citace. Babiš s oblibou staví realitu na hlavu. Když se podíváme na dění okolo summitu NATO, Petr Pavel usiluje dlouhodobě o to, aby se Česko v Alianci nevezlo jako černý pasažér a aby bylo schopno bránit se cizí agresi. Tohle přece musí být i cílem vlády, jakékoliv vlády, ale není. Realita je jiná, než tvrdí Babiš. To on dělá kampaň proti prezidentovi, to on místo vládnutí a chránění Česka spustil kampaň Antipavel.
10: Uzavírá Martin Fendrich. ODS v Praze 1 má zvláštní problém. V čem spočívá? To nám prozradí Ondřej Konrád.
12: Asi je ještě v obecné paměti slavná historka někdejšího ministra průmyslu za ODS Martina Kocourka, o kterém se zjistilo, že převedl 16 milionů na konto své matky a vysvětloval to veřejnosti potřebou tuto sumu odklonit ze zřetele manželky, s níž se právě rozváděl. Ono odklonění ho ovšem stálo politickou kariéru. Něco podobného si zřejmě v nejmenším nepřipouští rovněž občanský demokrat Filip Dvořák, dlouholetý pražský zastupitel a jeden čas starosta centrální části metropole, čili Prahy 1, ačkoliv je jeho případ s Kocourkovým příbuzný. A na post starosty kandiduje také letos, i když se širší pražské veřejnosti na několik let ztratil z očí. Ale dřív se o něm docela vědělo a mezi zasvěcenějšími do pražských poměrů i mluvilo, přestože člověk nemusel věřit každému šprochu. Ale bez významu určitě nebylo, že roku 2011 vedení ODS Buňku v Praze 1 na čas úplně zrušilo v souvislosti s kauzami, ve kterých figurovali starosta Bürgermeister a jeho následovník Dvořák, který ovšem současné organizaci občanských demokratů v Praze 1 opět předsedá. A tamní spolustraníci se za něho také v pondělí postavili proti výzvě nejužšího vedení s Martinem Kupkou v čele, aby Dvořák z kandidátky odstoupil. protože investigativci ze serveru Seznam zprávy zjistili, že Dvořák před pár lety zdědil po svém otci nepodnikajícím nemocničním lékaři majetek v absurdní výši 230 milionů korun, což zahrnuje řadu bytů v Praze nebo ve Špindlerově mlýně, diamanty, tak řečené investiční, anebo komfortní jachtu kotvící na Jadranu. Reportérům k tomu nejprve Dvořák nechtěl říct nic, protože nevěděl důvod. Později poznamenal, že už otec původ majetku jednou dokládal a všechno bylo v pořádku. Dodejme však, že kauza tenkrát nějak tajemně vyšuměla. Později si Dvořák vzpomněl, že tatínek nakoupil nějaké akcie ze zdravotnické sféry. Předsedu Kupku to ovšem nepřekvapivě neuspokojuje a i se svými zástupci Portlíkem a Udženijou dál trvají na tom, že Dvořák ODS poškozuje. A všichni tři se také odmítli zúčastnit Dvořákova pondělního vysvětlování původu bohatství na půdě buňky šéfuje. A podle všeho má pevně v rukou. Když se za ním po jeho zhruba hodinovém monologu hladce sešikovala, v komunální politice zběhlý Dvořák, mimochodem viceprezident hospodářské komory, dělá dojem, že přesně ví, co a jak a s kým. A v nejprestižnějším pražském obvodě, sahajícím od Nového Města přes Staré až na Hradčany, se dokonale vyzná a udržoval si tu vliv i, co by v posledních 15 letech, prakticky neviditelný. A člověk se ovšem diví, proč má zájem vyjít z po mnoha stránkách výhodného šera zpátky na naopak ze všech stran viditelný post a přetáhnout tak sobě pozornost žurnalistických pátračů a následně možná i úřadů. Ale zřejmě se cítí být pevný v kramflecích a je přesvědčen, že ho ODS Prahy 1 z kandidátky nevygumuje, jak by se normálně nyní mělo stát. Tudíž ji už po druhé centrální vedení strany zruší, zhruba 3 měsíce před volbami, no možná Kupkovi a spol nic jiného nezbude, ale musí sebou v tom případě hodit.
10: Konstatuje Ondřej Konrád. Doufejme, že jste zůstali koncentrovaní na poslech až do této chvíle. Jedním z velkých témat doby je totiž ztráta schopnosti se na něco soustředit a obrovské množství věcí, které nás rozptylují. Skoro návyk na rozptylování, jak ostatně nazvala své zamyšlení spisovatelka Iva Pekárková.
13: Naše profesorka na češtinu nám často dělala přednášku o schopnosti koncentrace. Tvrdila, že zatímco ještě před 100 lety se každý žák musel umět koncentrovat nejméně 2 hodiny, dnes už se neumíme koncentrovat ani 45 minut. Neumíme udržet pozornost po celou vyučovací hodinu. Přednášky o koncentraci představovaly při hodinách češtiny příjemné rozptýlení. Pochopila jsem ale, že v čemsi důležitém zaostávám za studenty o 100 let staršími a že už to asi nenapravím. Je těžké změřit sám u sebe, jak dlouho se dovedeme na něco soustředit. Vědomí, že si měříme čas, nás ze soustředění vytrhuje. Mí kamarádi projevili velmi mizernou koncentraci, pokud se týče měření schopnosti koncentrace u mé osoby, a tak jsem dlouho netušila, jak na tom jsem. Dnes bychom člověku, který je schopný se do nějaké činnosti nechat vtáhnout tak hluboko, že nic jiného nevnímá a vytrvá v ní několik hodin, pravděpodobně dali nějakou diagnózu. ADHD, OCD, umístění na autistickém spektru. Lidi, kteří by svou schopností koncentrace vytřeli zrak i naší profesorce na češtinu, obyčejně vnímáme jako tak či onak potrhlé. Dnešní doba po nás žádá pravý opak. I když zrovna pilně pracujeme, třeba sedíme za počítačem v kanceláři typu Open Space, jaké jsou dnes v největší oblibě, a snažíme se napsat článek do novin, musíme být kdykoliv připraveni odpovědět na pozdrav kolegovi, zvednout telefon, když zazvoní, a ještě na půl ucha poslouchat debatu na téma, kdo zase rozbil kávovar. Není se čemu divit, že se už neumíme hluboce soustředit. Podle Glorie Mark, výzkumnice pozornosti, se v roce 2004 průměrný člověk dokázal soustředit na dění na obrazovce 2,5 minuty. V roce 2024 už to bylo jen 47 sekund. I to se zdá dost, vzhledem k tomu, kolik desetivteřinových vtipných videí můžete sledovat jedno za druhým. Počítačový vědec David Levy z naší ztráty soustředění viní elektroniku kolem nás. Ta věčná oznámení, pípání, reklamy, co na vás vyskakují, to všechno nám z mozku

0: Tukový detox občerství náš mozek a může zlepšit schopnost soustředění. Naše profesorka na češtinu by měla radost. Ona nevěřila, že se zkracování koncentrace dá zvrátit. Dá, jen se na to musíme hluboce soustředit.
1: Uzavírá soustředěná Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Poslanec Turek za motoristy by podle premiéra Babiše měl převzít odpovědnost za případnou chybu při dopravní nehodě. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Svěrdenkové. Fotbalisté Francie a Španělska budou hrát na mistrovství světa o postup do finále. Na dálnici D11 za Prahou směr Hradec popojíždí kolona před omezením u exitu Jirny. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a teploty až 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy by měl podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO převzít odpovědnost za pondělní dopravní nehodu. Babiš to napsal Radiožurnálu s tím, že by měl rezignovat na funkci zmocněnce pro Green Deal v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu aut odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním autem. To přitom podle záběrů mělo zapnuté výstražné zvukové znamení. Podobně jako Babiš vidí situaci i prezident Petr Pavel.
5: Já počkám, až to orgány, kterým to přísluší, vyšetří, ale pokud by tam bylo jakékoliv pochybení, zavinění, pak je i věcí osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry.
4: K rezignaci na všechny politické funkce Turka vyzývá i opozice. Nehodu teď vyšetřuje policie a my se k ní na Radiožurnálu vrátíme ještě za chvíli. Dnešní bouřky nad Českem nakonec nejsou a už ani nebudou tak silné, jak varovali meteorologové. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav s tím, že během večera můžou ještě bouřky doznívat. To, že by byly velmi silné, je ale už málo pravděpodobné. Zároveň ale nevylučují, že se můžou ještě v noci objevit v oblasti Čech, na severu Moravy a částečně ve Slezsku. Ukrajina by mohla mít už brzy novou vládu. Ukrajinský parlament totiž přijal demisi premiérky Julie Svěrdenkové a tedy i celého jejího kabinetu. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je teď dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
6: Serhije Koreckého si na zítřek pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služebník lidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Vyšne u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: V Praze začne dnes večer 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba taky z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Konkrétně dnes večer vystoupí na pražském výstavišti ženské slovenské jazzové trio a v 9 hodin večer tam bude k vidění obří ocelová loutka Anděla. Festival Za dveřmi potrvá do neděle a veškerý program je zdarma.
7: Fotbalisté Španělska a Francie rozehrají v 21 hodin semifinále mistrovství světa. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte z utkání přímý přenos. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. 10. etapu Tour de France ovládl Tadej Pogačar. Slovinský cyklista tak zvýšil své vedení v průběžném pořadí na druhého Dána Jonase Vingegaarda.

0: Víc než 3,5 minuty a hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL, v české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml říká, proč se rozhodl právě pro Spartu.
1: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo, a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili a jak už jsem působil v extralize, tak se spousta klukama znám. Chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří.
2: Kolona na D11 za Prahou, nehody na D6 za Sokolovem a 27 u Švihova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové hned za zavřeným sjezdem na Jirny a Úvaly je v omezení na 8. kilometru poškozený kanál a provoz proto stažený do levého pruhu. Kolona teď ještě z kilometru 6,5, zdržení do 10 minut už se to krátí. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu za Sokolovem pozorně za sjezdem na Březovou. Na 138. kilometru tahají havarovanou dodávku z příkopu, zabraný je pravý pruh. Kolona nevzniká, ale brzdí se a vybočuje v levotočivé zatáčce. Silnice 27 Plzeň Klatovy je obousměrně uzavřená mezi Červeným Poříčím a Švihovem po vážné nehodě dvou osobních aut. Objížďka vede přes Vřeskovice. Na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směr Brno vzniká kolona za sjezdem z D55 kvůli omezení u odbočky na Zlechov, zdržení i teď kolem 15:15. V druhém směru na Hradiště jenom kratší fronta. Stále vázne provoz taky na tahu 34 Humpolec Plhřimov před omezením u Záhoří, kolony od Komorovic a Velkého Rybníka. A v Praze se pomalu krátí kolona ve Vlznově směrem na Holešovice, ještě je od Bulhara do zúžení na Hlavkově mostě zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude na severovýchodě Česka dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Jinak čekejte oblačno až polojasno, výjimečně odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů a na horách bude většinou okolo 17. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzního opatření známého jako chat control.
7: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace.
8: Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí.
9: Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
10: Výjimka by měla platit 2 roky, než ji nahradí trvalá právní úprava.
11: Chaotická bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, taky varování před šmíráctvím i apel na ochranu kvůli dětské pornografii. Co se to stalo v Evropském parlamentu? Poví Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Dnes je úterý 14. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
12: Děkuji moc za pozvání.
11: Velkou bouři v minulých dnech strhlo hlasování o takzvaném chat kontrolu v Evropském parlamentu. Co přesně se řešilo?
12: Řešila se vlastně výjimka z pravidel, které platí v Evropské unii už od roku 2021. A to výjimka z legislativy, která se říká e-privacy. Takže z legislativy, která vlastně řeší ochranu soukromí na internetu. Tuto legislativu Evropské unie řešili dlouhá léta předtím. Od roku 2021 tato legislativa platí a ta nám určuje, co mají třeba ty velké platformy dělat pro to, aby naše soukromí na internetu zůstalo zachováno. Kvůli tomu, aby ty velké platformy mohly řešit ty problémy, které jsou spojené se zneužíváním dětí online, tak dostali z těch pravidel dočasnou výjimku, která nám platila posledních 5 let, a ta vlastně ten platformám umožňovala nahlížet zkrátka do konverzací a vyhledávat v nich nebezpečný obsah.
11: Ale my už jsme řešili chat kontrolu loni na podzim, to není to stejné?
12: To není to stejné, to je vlastně nový návrh legislativní, protože to, co jsem popisovala předtím, je tedy nějaká výjimka z pravidel.
11: Ano, ano.
12: A evropské instituce, myslím si, že správně uznali, že je dobré tuto velice citlivou věc regulovat něčím jiným než nějakou dočasnou výjimkou, která pořád potřebuje natahovat, ale že by bylo fajn nějaká jasná pravidla, jak s tím nelegálním obsahem, který se týká právě dětí, zneužívání dětí, nakládat, jak to postihovat a jak ho vyhledávat na tom internetu.
13: Dobře, takže to, co jsme řešili loni na podzim, tak to by měl být nějaký trvalejší zákon a tohle
12: přesně
13: je výjimka.
12: Tak.
13: Takže loni velký chat control, teď malý chat control.
12: Přesně tak.
13: A dobře, ale jak u velkého, tak i u malého. Velká bouře emocí a názorů z jedné nebo z druhé strany. Ta výjimka letos na jaře vypršela, ale na jaře. A už v březnu se Evropský parlament usnesl, že ji nebude prodlužovat, ne? Tak proč to řešíme teď v červenci? Do toho musel někdo zasáhnout a znovu vrátit ten předpis na stůl, ne? Aby to mohli europoslanci minulý týden řešit.
12: Přesně to se stalo. Ten procedurální krok spustila Rada EU, to znamená členské státy. A to vlastně poté, co byly konzultovány s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou, která měla jednat na základě nějaké pobídky ze strany šéfů frakcí Evropského parlamentu. Když se vlastně řeší, co vůbec bude Evropský parlament projednávat, čemu se bude věnovat, tak existuje i něco jako konference předsedů a ti šéfové těch velkých evropských frakcí se sejdou u jednoho stolu a vlastně říkají, čemu se má prostě Evropský parlament věnovat.
13: Takže to byl lobbying tak trochu?
12: Byl to samozřejmě i lobbying a zkrátka Evropská lidová strana, ta nejsilnější frakce, řekla, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. Roberta Metzola řekla radě členských států, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. A Rada EU vzkřísila návrh a poslala ho do Evropského parlamentu na druhé čtení.
13: A je to podle pravidel?
12: Podle pravidel by to mělo být. Je pravda, že existují hlasy, které říkají, že Roberta Metzola poté, co několikrát ten návrh selhal v Evropském parlamentu, tak měla požádat Evropskou komisi, aby ten návrh zcela stáhla. Roberta Metzola to neudělala, protože zřejmě cítila, že nějakou šanci ten návrh má, ať už prostě mezi členskými státy nebo mezi europoslanci, takže o to nepožádala. Jinak o tom stažení návrhu potom rozhoduje Evropská komise, takže to, že by Evropský parlament požádal komisi, aby ten návrh úplně jako schodila ze stolu, tak to by ještě neznamenalo, že tak stane. O tom vždy rozhoduje Evropská komise a my vlastně ještě v tom březnu jsme viděli i velký tlak ze strany Evropské komise na Evropský parlament, aby se něco schválilo, protože co je ještě důležité je, že ty velké platformy, tak na ně ještě klade tlak jiná legislativa evropská, což je v Česku poměrně nechvalně známý Digital Services Act, DSA, k tomu se v Česku říká často nějaká cenzura, která vlastně říká těm platformám, že oni musí odstraňovat a řešit ten nelegální obsah, do kterého se samozřejmě počítá i obsah, který zneužívá malé děti. Takže i proto ta komise tak tlačila i na Evropský parlament, aby ještě se k tomu vrátil, aby to projednal, aby tam nebylo právní vákuum, aby ty velké firmy věděly, co mají dělat.
13: Dobře, tak abych to shrnul, tak výjimka z toho e-privacy, z té legislativy, to, že ty platformy mohou i přes ten zákon sledovat ty zprávy na internetu právě proto, aby zamezili šíření třeba dětské pornografie, tak to skončilo v dubnu, v březnu teda to prodloužení spadlo pod stůl, nicméně po nějakém lobbingu a rozhodnutí šéfky Evropského parlamentu a těch členských států a lidovecké frakce, která v tom byla nejhlasitější asi, tak se to vrátilo 100%. V červenci na stůl. Do druhého
12: přesně
13: čtení.
12: Tak.
13: Proč do druhého čtení?
12: Protože už to první čtení mělo nějakým způsobem za sebou.
13: Byť... Jo, byl tam ten vývoj, ale neúspěšný a teď je teda druhé čtení.
12: Ano, ano, přesně tak. A pokud zkrátka nějaký návrh rada pošle do Evropského parlamentu, tak je to automaticky už druhé čtení.
13: To druhé čtení proběhlo minulý týden v úterý a ve čtvrtek. Ve čtvrtek bylo to finální hlasování. Já jsem se na něj díval, ta atmosféra byla docela bouřlivá, řekl bych chaotická hodně. Bylo rušno v Evropském parlamentu v sále.
14: The vote is closed.
13: Věděli vůbec sami europoslanci, o čem hlasují? Byla tam spousta dotazů.
14: We ask for final rejection votes on the matter.
13: A spousta dodatků ještě k tomu.
15: We are standing with the children. We have to protect them from predators.
12: To je pravda. Já musím říct, že řada těch jednání Evropského parlamentu probíhá bouřlivě, že často se tam vlastně vykřikuje, o čem vůbec hlasujeme, co hlasujeme, protože tam to skutečně běží jak...
13: To bylo i teď, tam se někdo ptal, o čem teda teďka vůbec budeme hlasovat.
12: Ano, ano, ale to není úplně, nebo děje se to běžně v Evropském parlamentu, bych řekla, protože skutečně ta rychlost toho hlasování, ten počet těch pozměňovacích návrhů, které se k tomu objevují, tak je celá řada a těch poslanců je tam 720. Takže uhlídat všech těch 720, těch tam tedy bylo méně, protože bylo léto, tak je velice náročné a probíhalo tam velké zmatení, velká diskuze kolem toho, výkřiky kolem toho, ale jak říkám, to se občas v Evropském parlamentu zkrátka děje. A tam tedy procházelo to druhé čtení, tedy toho návrhu, a hlasovali se tam i pozměňovací návrhy. To hlasování bylo poměrně specifické tím, že se jednalo o druhé čtení a ještě urgentní vlastně proceduru, tak bylo zapotřebí, aby více než 361 europoslanců chtělo ten návrh shodit ze stolu. A těch 361 europoslanců se vlastně nenašlo.
13: Ale našla se většina.
12: Našla se většina.
13: Paradoxní teda.
12: Ale prostě to hlasování bylo nastaveno tak a počítalo se s tím dopředu, že je potřeba více než 361 europoslanců. Ti se ale nenašli a potom se vlastně překročilo právě k tomu hlasování těch pozměňovacích návrhů a i to nám způsobilo trošku chaos, protože ne všichni europoslanci si byli vědomi toho, že je potřeba, aby jich bylo více než 361, takže když viděli, že jich hlasovalo více pro to, aby ten návrh byl smeten ze stolu, tak se začali stěžovat, jak to, že hlasujeme o pozměňovacích návrzích. Ale tam si myslím, že to byla spíše neznalost některých europoslanců, kteří si nenastudovali, jak vlastně se bude hlasovat ten den.
13: Musíme děti ochránit před sexuálními predátory, to zaznělo například právě od jednoho ze zástupců lidovců, odpor například vyjádřila levice. V jaké podobě teda nakonec byl ve druhém čtení malý chat control schválen?
12: Ten malý chat control byl schválen tak, že se pokračuje v té výjimce, která tady trvala uplynulých 5 let. Přidali se tam ale některé pozměňovací návrhy, které mohou působit jako velice důležité. A to je třeba to, že se to nemá vztahovat na šifrované konverzace.
13: End to end. Přesně to tam tak. Nebude.
12: Přesně tak, na to by se ta výjimka vztahovat neměla. Nebo to si myslí Evropský parlament, protože ještě nejsme u konce, ale
13: rozumím,
12: to je to, co
13: Evropský, pořád.
12: Tak, to je to, co Evropský parlament řekl, že tady to skenování těch zpráv ano, ale nikoli u těch end-to-end šifrovaných komunikací, což je třeba WhatsApp
13: jo, no ale,
12: nebo Signál.
13: Dobře, ale tak není to třeba zase, když už to teda bylo schváleno, tohle poměrně velká šedá zóna nebo slepé místo, kde naopak třeba právě ta komunikace, ve které může probíhat nějaká kriminální činnost, by mohla fungovat a být?
12: Samozřejmě, že je, ale pokud by ten pozměňovací návrh třeba nebyl načten a nepanovala by nějaká shoda, že se to odhlasuje, tak by řada europoslanců si to rozmyslela, protože takhle ti europoslanci, kteří hlasovali pro to pokračování té výjimky, pokračování chat kontrolu 1, tak měli za to, že aspoň tedy ti lidé budou mít chráněnou tu šifrovanou komunikaci, takže se nemůžou stěžovat na to, že jim úřady nahlíží do komunikací, protože budou mít kanály, jak stále komunikovat skrytě vlastně bez toho dohledu.
13: Mm-hmm. Kritizovala to například pirátka Markéta Gregorová, česká europoslankyně, mluvila o hořkosladkém pocitu, že se teda podařilo alespoň uchránit tu šifrovanou komunikaci.
16: Dokázalo se ale najít tuto absolutní většinu na 2 pozměňovací návrhy, konkrétně ty, které chrání koncové šifrování komunikací.
13: Kritizovala ale předsedkyně Evropského parlamentu a mluvili jsme tady o tom, že návrh vrátila k projednání a nedoporučila ho Evropské komisi naopak stáhnout.
17: Samotná Roberta Metzola porušila ta pravidla.
13: Právě Gregorová byla spolu s Kateřinou Konečnou, Ondřejem Dostálem, Ivanem Davidem a Ondřejem Krutílkem v úterý proti tomu, aby se výjimka ve čtvrtek vůbec projednávala. Co to znamená, že se teda hlasovalo v úterý a pak ve čtvrtek?
12: V úterý se hlasovala ta urgentní procedura, protože aby Evropský parlament mohl něco vlastně schválit okamžitě na plénu, bez toho, aby to zase museli řešit výbory Evropského parlamentu, které mají vlastně za úkol připravovat ty zprávy, které jdou potom na to plénum Evropského parlamentu, tak aby se vlastně toto mohlo obejít, aby se to schválilo ještě před letní pauzou, protože Evropský parlament nyní už je v letní pauze a znovu se vrátí zpátky do křesel tě europoslanci až v září, nebo na konci srpna, případně i v září, tak abychom neměli další ty 2 měsíce toho právního vákua. Takže proto Evropská lidová strana především řekla, my potřebujeme to vyřešit urgentní procedurou a Evropská lidová strana je velice silná, má velice silný hlas, má právě tu šéfku toho Evropského parlamentu, tak díky tomu vlastně se jim podařilo tu urgentní proceduru schválit a proto hlasování té urgentní procedury získali souhlas nejen poslanců z Evropské lidové strany, ale celá řada europoslanců z různých politických stran souhlasila s tím,
13: hnutí
12: že je potřeba
13: bylo třeba
12: to řešit urgentně.
13: Kromě teda STANu, TOP 09, KDU, a, která,
12: což jsou členové IPP.
13: Ano, tak hnutí ANO bylo třeba pro... to je zajímavé, takže kromě toho, že se to kontroverzně vrátilo vůbec na plénum na to projednávání, tak se ještě v úterý odsouhlasilo, že se to bude projednávat ve zrychleném režimu.
12: Ano, přesně tak.
13: Takže se za dva dny potom o tom hlasovalo.
12: Přesně tak a už vlastně v úterý bylo jasné, že pokud se ta urgentní procedura schválí a ve čtvrtek to půjde na to plénum, tak už bylo jasné, že bude zapotřebí ke smetení toho návrhu více než těch 361 europoslanců. Všichni ví, jak vypadá červencová plenárka, že už těch europoslanců je tam značně méně, řada z nich už je nadovolených, jsou omluvení z toho jednání. Takže už v úterý, když se hlasovala ta urgentní procedura, v řadě těm europoslancům muselo být jasné, že to ve čtvrtek potom projde, pokud to bude tou urgentní procedurou.
13: A co víc, abych to teda udržel u tématu českých europoslanců, to je nám nejbližší a europoslankyň, tak někteří mezi úterým a čtvrtkem otočili. Protože někteří v úterý chtěli, aby to bylo zrychleně vyřešeno a ve čtvrtek to pak ale neposlali dál, respektive neodsouhlasili. Tím se to stává ještě zamotanější. Je to případ právě třeba českých europoslanců za hnutí ANO. Proč tak rychle změnili názory? Otázkou Jaroslav Bžoch nejdřív mluvil o tom, že je potřeba, aby výjimka platila dál, protože policie díky tomu dostává echo o predátorech na internetu, pak ale ve čtvrtek teda nehlasoval a ostatní jeho kolegové z ANO byli proti, přestože v úterý byli pro.
12: Mohlo tam dojít ke zmatení některých těch europoslanců, protože oni často hlasují u celé řadě návrhů, když schvalují prostě ten program, schvalují třeba to, jestli bude ta urgentní procedura nebo ne. Já bych se nedívila k tomu a neříkám, že to tak bylo. Kdyby třeba někteří europoslanci si nevšimli, že to je ten chat control 1, protože ono to vlastně bylo označeno v tom programu jako, že to je prodloužení tady nějaké výjimky z e-privacy. Nebylo to označeno, že toto je chat control 1.0, takže možná jenom prostě si nedohledali, o čem ta legislativa je a řekli ano, tak my s tím souhlasíme, dejme urgentní proceduru, protože tady bude nějaké právní vákuum, pokud se, řekněme, neposuneme dál v této otázce.
13: Takže nedočetli dokonce.
12: Je to možné, neříkám, že to tak určitě je, ale nedivila bych se tomu.
13: A to samé Danuše Nerudová ze Starostu, která byla v úterý pro, ale proti ve čtvrtek. Potom čtvrtku pak Nerudová na sociálních sítích psala, že odmítla chat control a lidi teda začali automaticky celkem logicky vytýkat, že se chová alibisticky, když to hlasování vůbec teda umožnila v tom zrychleném režimu, pak se zablokovala Twitter.
18: Dnes jsem odmítla chat control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem. Chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.
13: Tomhle velotoči rozumíte stejně, že si to paní europoslankyně prostě špatně přečetla?
12: Zrovna u paní Nerudové bych spíš si myslela, že ona nechtěla jít proti své vlastní frakci evropských lidovců, protože ona má i mezi těmi, řekněme, evropskými lidovci, kteří tlačili na to, aby se to vlastně schválilo, jak ta urgentní procedura, tak i ten chat control 1.0, tak ona tam má poměrně zajímavé postavení, oni jí vlastně svěřují poměrně zajímavé legislativy a samozřejmě, že ty frakce na to koukají, kteří ti europoslanci drží pospolu.
13: Hlídají si to.
12: Ano, prosazují ty priority té evropské lidové strany. Proto ta Evropská lidová strana, pokud si něco umane, že něco chce, tak se k tomu často potom i nějakým způsobem dospěje. Takže si myslím, že zrovna u Danuše Nerudové a u těch europoslanců z STANu TOP 09, tak to jejich hlasování bylo ovlivněno tím, že zkrátka sedí v té Evropské lidové straně. Tam jim třeba ti jejich spolustraníci předložili silné argumenty, proč to mají udělat, proč to mají odsouhlasit a oni nechtěli.
13: A tomu já rozumím, ale tak tam to platí pro to úterý, ale ve čtvrtek přece hlasovala proti.
12: Protože každý potom, nebo takhle, co se v Česku často dělá je, že potom hlasování Evropského parlamentu se nám pak objevují různé ty grafiky, kde
13: ano,
12: jsou ty fajky a křížky, kdo
13: ano,
12: jak hlasoval a nikdo potom nechce být kritizován za to, že tam má tu fajku nebo ten křížek podle toho, co to je, takže...
13: Takže je to PR.
12: Je to, myslím si, že část, že PR, že nechtěla být označována jako ta, kdo odsouhlasila chat control 1.0, byť se to tak vlastně stalo v tím úterním hlasování.
13: Ano, a paní europoslankyně to pak teda ještě víc okomentovala na svém webu.
18: Kdybychom zrychlenou proceduru nepodpořili, parlament by velmi pravděpodobně nestihl přijmout svou pozici v zákonné tříměsíční lhůtě. Navíc, když jsou v tom letní prázdniny. Co by v tomto případě hrozilo? Automaticky by začal platit text schválený členskými státy, který prolamuje ochranu našich konverzací.
13: Je samozřejmě otázka, zda by se to v klidu nestihlo, kdyby ta lhůta byla prodloužená třeba o další měsíc, ta možnost tu je, a kdyby se to teda normálně řešilo standardní cestou. Nicméně, to už je jedno, bylo to schváleno ve čtvrtek, potom teda těmi jedinými, kdo souhlasili s chatkontrolem 1.0, tedy tím malým chatkontrolem, pokračováním té výjimky, za Česko byli 4 europoslanci. Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že ochrana dětí je pro něj jedna z největších priorit, ale odmítá, že podporuje plošný monitoring.
19: Já jsem s tou pozicí spokojený.
13: Tomáš Zdechovský z KDU ČSL.
19: Ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
13: Pak je tu Ondřej Kolář z Topky, to je druhý český europoslanec, díky jehož hlasu prošel chat control, ten tvrdí, že ochrana dětí a ochrana soukromí nejdou proti sobě. Potom Luděk Niedermayer taky byl pro z Topky a Jan Farský ze STAN, tedy spolustraní Danuše Nerudové, který tvrdí, že díky tomuto mechanismu policie odhalila stovky případů zneužívání dětí. Což říká teda i Jaroslav Bžoch, pokud jsem dobře pochopil.
20: Tak například České republice, kdy za polovinu roku přišlo přes 8,5 tisíce těchto hlášení.
13: Taková data skutečně existují?
20: A policie byla schopna najít přes kolem 150 lidí, kteří se podíleli na trestné činnosti v oblasti zneužívání dětí v online prostředí.
12: Já jsem se snažila ověřit, zda existují jasná čísla, co nám tedy ten chat control, který dosud platil, ta 1.0, ta výjimka těch uplynulých 5 let, jestli to přineslo nějaké ty závěry. Mně se nepodařilo tyto informace, co říkají europoslanci o těch stovkách lidí, ověřit. To, co ale víme, je, že když podobné výjimce, nebo řekněme k podobnému spíše bezpráví, došlo dříve, takže ten počet těch reportovaných incidentů jako výrazně poklesl. Takže je pravda, že pokud ty platformy mohou do těch konverzací nahlížet, tak samozřejmě je vysoký ten počet reportovaných událostí, kdy se objeví nějaký ten nelegální obsah na sociálních sítích a ty autority to potom řeší, tak to víme, že ten nárůst tam je. Ale i třeba data Evropské komise vlastně říkají, že ještě nemáme dostatek informací o tom, abychom mohli jasně říct, že pokud ty platformy nahlíží do těch konverzací, tak potom máme třeba více lidí odsouzených za tady jako šíření dětské pornografie. Taková data bohužel nemáme nebo nejsou alespoň veřejně dostupná. Možná s nimi zatím disponují pouze nějaké, řekněme, složky trestního stíhání a tak podobně, ale na veřejnosti ta data nejsou.
13: Ale je to teda, když vezmeme v potaz alespoň nárůst toho reportování, je to teda něco za něco, protože řada těch europoslanců, nejenom europoslanců, i expertů, skutečně upozorňuje tu velmi velké varování, že ten zásah do soukromí je v tu chvíli obrovský. Je to tak?
12: Je to tak a já bych chtěla v této debatě říct, že jako oba dva ty tábory mají velice silné argumenty. Na jednu stranu ochrana dětí, možnost tady nahlížet do těch konverzací. Také musíme si uvědomit, že vlastně, když se třeba podíváme na různé průzkumy veřejného mínění, které se nechávají zpracovat evropské instituce, tak víme, že občané chtějí, aby se to nějakým způsobem řešilo, protože si uvědomí ten problém, že existuje. Chce to řada politiků, aby se to řešilo. Ale ta otázka je, jak to technicky zkrátka nastavit a zda je vůbec možné to technicky nastavit tak, aby to soukromí lidí zůstalo ochráněno. A to by měl přinést ten chat control 2.0.
13: Ten teďka neřeším, abychom v tom nedělali guláš ještě větší, než v tom je. Ten jsme řešili na podzim a možná zase někdy řešit budeme. Teď ještě zpátky k tomu malému chat controlu. Vy už jste to taky říkala, je léto, jsou prázdniny. I to umožnilo hladší schválení pokračování té výjimky, protože z těch českých europoslanců, abychom tady jmenovali další, řada z nich na tom hlasování ve čtvrtek nebyla. Už zmíněný Jaroslav Bžoch, ale třeba taky Vondra, Vrecionová, Kubín, Bartušek.
12: Kdokoliv se nedostavil na to jednání toho Evropského parlamentu, protože už měl nějaké jiné závazky, dovolenou například a tak podobně, tak vlastně hlasoval pro pokračování toho chat kontrolu 1.0, protože tam skutečně bylo klíčové, aby tam byl někdo, kdo zvedne ruku, že je proti a chce to shodit ze stolu. Kdo tam nebyl, tak vlastně hlasoval pro. Nutno ale podotknout, že když se to řešilo třeba v úterý, zda vůbec ta urgentní procedura bude, tak ti europoslanci, kteří už byli třeba v zahraničí, tak nemohli vědět, že se o tom bude ve čtvrtek hlasovat. Ale možná je to jejich chyba, měli být v práci, pokud věděli a věděli to, že v červenci se ještě koná plenární zasedání Evropského parlamentu.
13: Co s tím návrhem bude teď dál? Protože teda to prošlo druhým čtením, jestli chápu správně?
12: Ano, prošlo to druhým čtením, ale to ještě není konec legislativního procesu, protože ještě tam máme pořád i členské státy. Většina evropských legislativ vyžaduje jak stanovisko souhlas Evropského parlamentu, tak souhlas Rady EU a tyhle dvě organizace, instituce se musí domluvit vždycky na nějakém kompromisu, což je potom ta finální legislativa. Takže teď víme, že Evropský parlament chce, aby Chat Control 1.0 pokračoval a má tam nějaké pozměňovací návrhy. My víme, že Rada EU chce také, aby Chat Control 1.0 pokračoval, protože iniciovala to druhé čtení, ale nevíme, jestli Rada EU souhlasí s těmi pozměňovacími návrhy, což je ta zmiňovaná vlastně ochrana té šifrované komunikace, tak nevíme, co na to vlastně Rada řekne. Takže Rada EU má nyní 3 měsíce na to, aby se podívala na ten výsledek toho druhého čtení Evropského parlamentu a řekla buď ano, my s tímto souhlasíme s těmi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu, schvalujeme to a legislativa je hotová, anebo Rada může říct pozor, my s těmi pozměňovacími návrhy nesouhlasíme a tím pádem nám pak nastává ještě další, řekněme, dohadovací řízení mezi členskými státy a Evropským parlamentem, kde se může stát opět v podstatě cokoliv.
13: Dobře, a když to projde, očekávejme teda, že by třeba ten průběh mohl být hladký, vzhledem k tomu, že oba dva ty orgány vlastně chtějí, aby ta výjimka pokračovala, tak v ten moment bude platit dokdy? Zase 5 let?
12: Ne, tam máme rok 2028. Myslím, že je to srpen 2028, do kdy by ta výjimka měla platit. To znamená, že ty velké platformy budou moci pokračovat v tom, co těch uplynulých 5 let dělali. A něco, co jsme ještě nezmínili, a myslím si, že to důležité, je to, že vlastně ty platformy Meta, Google, Microsoft řekly, že i když jim nebyla schválena v tom dubnu ta výjimka, takže v té praxi budou vlastně pokračovat, protože je pro ně lepší být tak trochu na hraně zákona a dělat tuto aktivitu, spíš než aby potom dostali velkou pokutu kvůli nařízení DSA, která jim říká, že tuto záležitost vlastně musí řešit.
13: Tam je ten tlak z té druhé strany.
12: Ano, ano.
13: Tak vidíte, tak to bylo úplně zbytečné, to jednání v tom Evropském parlamentu, ne nakonec, když to stejně chtějí dělat.
12: Tak teď vlastně ty platformy mohou být spokojené, že mají jako fakt 100% právní, nebo pokud se to tady schválí na té úrovni rady, tak že budou mít tu jistotu, že vlastně jim nehrozí pokuta ani z jedné strany.
13: Dobře, rok 2028, do toho by platila případná výjimka a do té doby je spousta času na to znovu se vrátit k Chat Controlu 2.0, k tomu velkému a schválit to natrvalo. Chápu správně, že to je plán?
12: To je ten plán, ale tím, že tu výjimku teď máme na další 2 roky, tak vlastně ta ochota těch institucí řešit nějaký Chat Control 2.0 razantně poklesne, protože si všichni řeknou, tak do roku 2028 to máme nějak jakž takž jako ošetřené, tak to nechme těm dalším politikům třeba, ať si jako o tom handrkují oni, ať my třeba na tom nestrácíme nějaké
13: protože
12: politické body.
13: To bude velká bouře i příště.
12: Samozřejmě.
13: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla a udělala v tom jasno.
12: Já moc děkuji za pozvání.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU, která každým dnem sleduje, co se to děje v institucích Evropské unie, takže si nemohla nechat ujít ani bouři kolem hlasování o chat kontrolu. Co se stalo, to jsme dneska probrali. Kdybyste náhodou mířili na Colors of Ostrava, tak se zastavte u Airstreamu Radiožurnálu, který se do Ostravy přesunul z Karlových Varů. A kdybyste neměli ve středu večer v Ostravě co dělat, tak od 8:45 na Chess Global Stage vystoupíme spolu s Janem Charvátem, kterého znáte z naší úspěšné speciální série Extrém. Naslyšenou zítra.
0: Interview Plus.
21: V čem spočívá nová politická strategie Ukrajiny? Proč kvůli ní po roce odchází premiérka Svyrydenková? A přibližuje se Ukrajina k přístupovým jednáním s Evropskou unií? Na to se budu ptát ukrajinistky Lenky Výchové.
0: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
22: K čemu všemu nám slouží koruna?
0: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
22: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Když si neuděláš jakoby do 35 ten fame, tak prostě pak už jsi v háji. Já jsem vůbec nevěděla, kde je sever a kde jsem vlastně já. Teď mám ještě ten čas, kdy budu nosit chvíli jakoby crop topy. Všichni cvičí, já na to nemám ten morál, nebo co jsem to za člověka. Když vidím ženy, které umějí krásně stárnout, tak já si to i na tom Pinterestu hodím na nástěnku, protože prostě mě to přijde fakt krásný.
3: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
2: Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40 o tom, co se honí hlavou dnešním čtyřicátníkům a čtyřicátnicím, včetně mě. V sérii Klub 40 je dneska se mnou ve studiu hudebnice a zpěvačka Klára Vytisková. Ta letos získala cenu Anděl jako nejlepší solová interpretka a momentálně se chystá vydat novou písničku, track, která docela souvisí s tím, jak ona sama prožívá období po čtyřicítce, takže i toho se v rozhovoru dotkneme. Ahoj Kláro.
1: Ahoj Ivano, děkuji za pozvání.
2: První otázka je pro všechny hosty klubu 40 stejná, a sice kolik ti je a když řekneš tu číslovku někomu, to číslo, tak co se ti u toho honí hlavou? A nebo jaký u toho máš pocit?
1: Je mi 41, já miluju lichý čísla, takže trošku je to pro mě lepší než 40, jakoby vizuálně. Já jsem za ten věk ráda, protože s tím věkem pro mě přišel nějaký klid. A vlastně já nevím, jestli je to otázka toho věku, ale já už od 30 docela pracuju na tom, abych si nějaký věci srovnala, možná teď po těch XX letech, jako jsem k tomu došla, nebo je to fakt tou 40.
2: No a mě zajímá, samozřejmě k tomu klidu se dostaneme, ale primárně mě zajímá, proč máš ráda lichá čísla a máš ráda všechna lichá čísla nebo jenom některá?
1: Jsou mi celkem sympatický všechny, ale mám jako oblíbenější a méně oblíbená. Mám ráda 11 a 3.
2: A má to nějaký důvod?
1: Anebo já
2: to
1: vůbec jenom... nevím, jak ti jsou některý lidi sympatičtější a některý ne z nějakých asi popsatelných důvodů reálně, ale já tady toho nevím proč, ale mám to tak už od dětství, že mám radši lichý čísla.
2: Aha, to je zajímavý, protože já jsem měla vždycky raději sudá čísla, protože mi přišlo, že v sudých číslech si všichni mohou utvořit tu svou dvojičku a nikdo nezůstane osamocený a sám. A to by určitě nějaký psychoterapeut nebo psychoterapeutka mohli nějak interpretovat, aha, ale to je můj vztah k sudým číslům.
1: Mně přijde, že ty sudý čísla jsou moc kulatý a já mám radši hranatější tvary. Mm-hmm. Možná tím, že se nedají párovat, tak jsou takový originálnější. No. Tak to jsme se tady dneska pěkně doplnili.
2: Tak, sudá a lichá čísla, klubu 40, ale pojďme se teda držet toho tématu a ty říkáš, že pro tebe ten věk po 40 sebou přinesl nějaký klid. Naopak řadě lidí to přinese spíš nějaký neklid, tak v čem ti to přineslo ten klid?
1: Řekla bych, že to jsou dvě věci a jedna je, že ty když jsi před tou 40, tak vlastně podle mě to vnímáš jako nějaký milník, jakože do té doby musíš něco stihnout, je to jako když letíš na dovolenou a máš pocit, že potřebuješ odeslat tuhle práci, tamhle si nakoupit v drogérii, Jo, takže před tou dovolenou takovej tlak a před tou čtyřicítkou podle mě podvědomě vzniká taky tenhle tlak. Mně teď někdo řekl, hele, když si neuděláš jakoby do 35 ten fame, tak prostě pak už seš v high. Mm-hmm. Jo. Člověk podle mě podvědomě jede, aby do těch 40 to nějak nahnal, protože pak nevím, co končí život, což si nemyslím. A pak vlastně, když přijde ta 40, ty zjistíš, že zas tak nic moc zásadního nevybuchlo, tak vlastně na mě dopad ten klid. A druhá věc je, že, ale to je takový obsáhlejší téma, já si prostě myslím, že já třeba vědomě pracuju na nějakým svým klidu už třeba od 30 a fakt to trvá a myslela jsem si, že v rámci terapii a takových věcí a děti mě učí spousta vhledů, že to půjde mnohem rychleji a já jsem ten člověk, co má rád věci hned, ale postupem času jsem si zvykla, že ty dlouhodobější věci jsou pak vlastně trvalejší, takže teď jsem ve fázi, kdy mám za sebou jako 10 let docela jakoby intenzivní práce sama na sobě.
4: A když řekneš práce sama na sobě, tak můžeš být nějak konkrétnější, protože ono to může leckomu znít abstraktně, jasně. Ale...
1: Já jsem si s dětma vlastně uvědomila, že podstata toho života je nějakým způsobem být sám sebou a žít spokojeně. Ty se tady nechceš jakoby trápit. A já jsem se trápila ve spoustě věcech a měla jsem trošku zajetý nějaký pochody, které mi vlastně ubližovaly v tom běžném bytí. Takže jsem se prostě rozhodla si jakoby zaprvé trošku nahlížet do dětství a trošku jakoby se nějak emočně povotvírat a pojmenovávat ty věci, abych je pak mohla nějakým způsobem narovnávat.
4: Jo, a když třeba říkáš, že nikdo se tady nechce trápit, což je pravda, tak čím třeba ty konkrétně, jako nemusíš zmiňovat všechny ty věci, ale co třeba pro tebe bylo těžký, nebo co byly pro tebe nějaký ty témata k trápení, nebo ze kterých ti bylo smutno, nebo ze kterých ti bylo nedobře, nebo seš na nich nějak točila?
1: Já si myslím celkově, že jsme generace, která vyrostala v nějakém základu na trošku jakoby potlačeným toku čistých emocí, jo. Což v nás podle mě zanechalo nějaký určitý blokace, který se snažím v té dospělosti víc rozproudit. Já mám písničku na téma Zahrada, která možná ještě ani není venku, protože prostě vyjde někdy během léta. Ale hodně o tom vizuálně přemýšlím tak, že máme v sobě zahradu kolem toho soláru třeba, kterou v dětství máme a prostě se tam všechno třpití, je tam moře, je tam slunce, je tam krásně, nebo moře možná nespíš jezero. A my tam prostě běháme a jsme tam strašně spokojení. A postupem času do té zahrady se prostě házejí klacky, stanou se nám nějaké věci a my si tu zahradu tak jako zaprasíme vlastně a pak i ztratíme klíč k té trnkově zahradě. Já si to představuju takhle jako ten plot s tou brankou. A teď jako já mám pocit, že od 30 se snažím jít tím lesem, najít tu svoji zahradu, tu svoji bránu a vrátit se zpátky do tohodle pocitu. To jsem já. Takhle můžu bejt, takhle jsem přijatá, jo, a je to pro mě důležité jako pro někoho, kdo vlastně stojí na stage a jde s nějakou kůží na trh a si myslím, že jsem dlouho měla pocit, že potřebuju jakoby těšit lidi, ale na úkor toho, že jsem rozdávala sama sebe. A pak mě bolel ten solár tak, že jsem se nemohla ani postavit.
4: Až takhle, že se ti to projevovalo i úplně fyzicky?
1: Jo, jo.
4: A myslíš, že to, že si tu skladbu Zahrada napsala teď, nebo že nevím, kdy si o ní začala jako uvažovat, takže to nějak právě může souviset s tou čtyřicítkou, nebo s tím, že teda, jak ty říkáš, ses osobně nějak víc uklidnila?
1: Já si myslím, že absolutně jo, protože v zásadě píšu jenom písničky o tom, co žiju, protože mě napadají, když vařím, když jsem doma, když si hraju s dětma, tak přicházejí ty témata, které aktuálně jsou moje téma. Takže ta zahrada určitě souvisí s tím, že já podle mě tou bránou i tak trošku jakoby vědomě otevírám novou etapu svého života. U mě to i hodně souvisí s tím, že mám 3 děti, které jsem vlastně tak nějak rodila od 30 do 36 a byla jsem teď hodně 10 let s nima doma a ta práce šla hodně dozadu a já teď mám najednou pocit, že se ta Klára v nějaký podstatě může jako vykvést. Mm-hmm. To zní jako trošku crazy, ale...
4: Když se vrátím zpátky k zahradě, tak je to něco, co už je teď úplně dofinalizovaný, jakože i myslíš, že si tu svoji zahradu našla, nebo že už ji třeba v tom lese aspoň nějak vidíš, nebo že teď ještě jdeš tím lesem a doufáš, že někde tam ta zahrada, o který ti teď vychází skladba, že tam bude.
1: Je to pro mě pořád proces a já jsem si třeba teď prošla kurzem nějakých rodinných konstelací a jakoby zajímá mě to narovnávání si osobních věcí, takže no, Takže jdu tomu naproti rozhodně.
4: Mě zajímá i s ohledem na to, jak specifický máš povolání, že jsi hudebnice, zpěvačka, tak ty jsi říkala, že jsi od někoho slyšela větu, že pokud do 35 nejsi slavný, nebo anglicismem nemáš ten fame, no, takže pak už jako je pozdě.
1: To mi řekl někdo minulý týden. Napsala jsem si to tady do poznámek Ivana, protože
4: k rozhovoru
1: jsem si říkala, že to je zajímavý tohle.
4: No a měla jsi to jako někdy tak, že by si v souvislosti s tou svojí hudební kariérou řešila to, jestli jsi nebo nejsi dost slavná, nebo jestli máš ještě na něco čas, nebo jestli tam je nějaký limit, nějaká věková hranice a pak už bude pozdě na...
1: Asi je na tom něco pravdivého, že v těch 35, jako moje učitelka na zpěv vždycky říká, že to je plašbuňka, prostě, že ti začne něco, jako, že začneš plašit, prostě z nějakého důvodu, protože reálně...
4: Z 35, jo?
1: To neříká ta moje učitelka na zpěv, ta jenom pojmenovala plašbuňku, což je buňka, která plaší v tobě, když jakoby, ale kolem těch 35, kdy už vlastně ty cítíš k té 40, že ti trošku se třeba dělají nějaký vrásky nebo tak, a že vlastně si říkáš, tak teď mám ještě ten čas, kdy budu nosit chvíli jakoby crop topy a
4: že teď mám ještě čas do 40, no, a tam v těch 40 si měla milník pomyslený, že tam to skončí.
1: No to si podle mě říkáš kolem těch 35, že říká, teď bych to jako měl asi urvat. Já jsem tohle z toho nastavení nikdy neměla, protože já tím, že mám jako docela fokus vlastně na tu rodinu dost, takže já jsem nikdy neměla to, že potřebuju utrhnout tu kariéru teď. Já i přesto, že jsem fakt extrémně netrpělivá, tak protože miluju třeba Patti Smith, tak já se vidím jakoby v dlouhých šedých vlasech za 60 let s kytarou tady někde. Ta dlouhá cesta v takovém indiánském směru mě vlastně něčím hrozně fascinuje a vidím v ní jakoby tu hodnotu. Ale dokážu si představit, nebo určitě tam tahle myšlenka byla.
4: Určitě ti přichází nějaká zpětná vazba, včetně kritiky tvých jako uměleckých děl, což mi přijde, že to je docela osobní věc a pak to někdo samozřejmě může nějak hodnotit nebo řešit. Tak přijde ti, že tohle, jak na to reaguješ nebo jak to vnímáš, by se s tím věkem nějak proměňovalo?
1: Já jsem dostávala vlastně hodně hejtu, když jsem začínala, protože jsem měla výrazný kostýmy, make-up, tady na to moc nikdo nebyl zvyklý, takže já jsem jako dostávala už tenkrát takovej hejt, ale jako to nebyly sítě, ale byly články na onlinech, ale ne jakoby na Instagramu. A já jsem dostávala jako hodně, hodně hejtu.
4: Takže a to ti bylo třeba kolik?
1: Třeba 25.
4: Aha, a přicházela kritika na to, jak vypadáš, nebo co
1: na
4: máš
1: to,
4: na
1: jak
4: sobě,
1: vypadám, co dělám, zpívám, nevím, vypadáš jak transvestita, prostě furt nějaký takový nesmyslný věci. No, ale já jenom chci říct, že vlastně já jsem se díky tomu, že to přišlo tenkrát už, tak já jsem se to docela pak naučila jako filtrovat, ale byla to jako několikaletá práce, protože ze začátku mě to samozřejmě extrémně zraňovalo. A teď mě je strašně moc věcí jedno. Mm-hmm. Já jsem jako v tomhle hrozně spokojená, protože tím, že mám dobrý base, nějaký jakoby příjemný zázemí, jako skvělý kámoše, tak vlastně mě to leto vůbec jako nevyvádí z rovnováhy.
4: Takže tím, že jsi to odbyla takhle, jo, v mladém věku a že to přišlo nějak poměrně tvrdě, tak teď už i si vůči tomu víc imunní.
1: A hlavně tenkrát ty hejty byly takový celkem nový s tím příchodem toho internetu, že najednou tam každý mohl napsat, co chce, ale víš co, ty pak vidíš, že když si rozklikneš na nějakém serveru pomalu článek o lívancích se šlehačkou a vlastně každý k tomu má co špatného říct, tak ty si říkáš, že jo, tak přece...
4: Jo, ale že tenkrát to byla relativně nová věc s nějakým tím jako masivnějším nástupem internetu, že dejme tomu v 80. letech, když se někomu nelíbilo, co má Karel Gott na sobě...
1: A málo kdo ti to napíše to dopisem. No, jako, to je moc práce. Víš, to jako s tím internetem přišla jednoduchost. Takže jakoby jednak říct někomu něco do očí, to je strašně těžký a poslat to poštou je vlastně jaký dost náročný.
4: Ale řekla bys teda, že teď po 40 už si vůči tomu odolná, nebo to už je i třeba něco, co tě vlastně ani nezajímá, nebo co ani nějak není v tvém hledáčku?
1: Občas mi i někdo třeba napíše jako něco, co je vlastně, z čeho se člověk může poučit, jako na YouTube pod video třeba. Ale když tam někdo napíše něco, co vím, že je reálně jakoby nesmysl a nějaká žluč někoho jinýho, tak mě to vlastně fakt vůbec nezajímá. Já jsem si vlastně napsala takovou poznámku, že to je věc, kterou tady musím zmínit, ale Anča, naše asi společná kamarádka Anče R., tak mi řekla na začátku tohohle roku, máš na míň, že to má v podstatě někde na tapetě nebo nějaká i kámoška. A já od začátku roku ve všech odvětvích svého života jedu na míň. A dala jsem si to teď na lednici, s tím přišel ohromný klid a nadhled a možná to souvisí s věkem, ale tohle mi rozhodně dost pomohlo.
4: Heslo máš na míň ve smyslu, abychom to přeložili, pokud třeba tomu někdo zatím úplně nerozumí, že to je, že to nějak ubírá ten přehnaný tlak na výkon.
1: Jo, který podle mě má naše generace a to je to, co jsme tady, se tady bavili, je to, že musíš rychle odpovídat na ty zprávy. Nebo já, když prostě tady leží bedna a není nikdo, kdo by ji odnes, tak já ji v podstatě vezmu a odnesu, nebo dělám věci, které jsou přes čáru nebo přes moji hranici. A Tomáš na míň mi vlastně hrozně pomáhá se vrátit k sobě a říct si, hele, klid, jako.
4: Máš na míň. S ohledem na ten tlak na výkon, tak třeba já jsem nad tím jako začala přemýšlet někdy právě kolem té čtyřicítky, ale třeba to je jenom nějaká čistě moje osobní věc, ale že jsem začala přemýšlet nad tím, jestli tohle teda už bylo všechno, co jsem v uvozovkách dokázala a začala jsem jako hodně nějak rekapitulovat tu minulost a říkala jsem si, no ale vždyť já jsem toho vlastně tak moc nedokázala. A teď jako, že začala taková fáze ohlížení, což jsem předtím nikdy nedělala, že bych se takhle ohlížela do minulosti, že pořád jsem právě byla nějak upřená dopředu, asi taky třeba na ten výkon nebo co bude. A pak někdy kolem čtyřicítky jsem se začala hodně dívat dozadu a začala jsem to sama pro sebe si jako negativně hodnotit ve smyslu, že no to teda se tady moc nepředvedla, to teda moc si toho nedokázala a teď jsem si říkala, no a teď už mi bylo těch 40, tak ještě teď něco stihnu nebo už nestihnu a ostatní lidi určitě toho hodně stihli, mnohem víc toho stihli a já jsem toho stihla málo. Tam pro mě nově přišla takhle jako velká rekapitulace toho, co teda jsem stihla a nestihla, ale nevím, jestli třeba ty, jak jsi říkala, že pro tebe spíš po té čtyřicítce přišel klid a navíc, že teď jsi zdala to heslo máš na míň.
1: Aha, tenhle vlet jsem právě třeba možná měla kolem těch 35. Třeba jsem zpětně v těch 35 měla pocit, že mezi 20 a 30 jsem jenom pařila. Že jsme chodili prostě furt s kámošema někam tady na Vinohradech na drink a felili jsme a tak a já jsem si tenkrát říkala, ty Kláro, proč do toho jakoby víc nešlápla, že jo. Nějakým způsobem to období bylo taky jako dost důležitý pro to, aby se člověk formoval, ale já nemám vůbec tenhle pocit teď v téhle fázi života, protože já mám tolik jako nápadů a ideí a možná je to i tím, že mám ty mladý kluky v té kapele, prostě já jako jedu s hroznou energií a tím, že mám tu vizi, já mám v podstatě pocit, jako že teď začínám, jako že je mi 11, že mám znova pubertu, protože jak ty témata řeším od 30. A reálně to vidím v těch deskách, že první deska, kterou jsem vydala ve 30, se týká v podstatě narození, druhá deska se týká toho věku. Já jsem se teď identifikovala, že jsem prostě ve věku 11 let v podstatě a jedu si jako úplně nově pubertu a tak. Takže ten cyklus mi nějakým způsobem jede teď znova. Já mám pocit, že jako, že vlastně teprve to nejlepší přijde.
4: Aha, takže pro tebe se ta 40 plus 1,40 nese spíš v tom znamení, ne jako že všechno už bylo a co teď dál?
1: Ne.
4: Že tímhle jsi možná ty prošla jako nějakou bilancí někdy kolem těch 35.
1: Jo.
4: A teď už ale jsi zase dál a říkáš si, že naopak teď začíná nějaká jako nová jiná fáze.
1: A jako reálně asi já jsem třeba, když jsem byla s těma dětma doma hodně dlouho, tak jsem třeba měla v nějakých chvílích pocit, že asi trošku jakoby stagnuju pracovně, ale říkala jsem si nic, já to doženu a pak najednou bum, 39 a říkám, jo, jak teď budu dohánět a najednou mě začaly jako napadat takový věc, že jsem si úplně říkala, tak to je vlastně takhle, já jsem v takový úplně právě té fázi, kdy jako vidíš tu zahradu, do které pomalu vstupuješ a všechno se třpití, jestli chceš vykoupat v jezeru, jo. Takže já mám takovej skoro jakoby drogovej jako opar.
4: Takže máš teď vyloženě pozitivní období, ty už jsi prošla lesem, teď už skoro stojíš u branky zahrady, už je vidíš a už skoro do ní vcházíš.
1: Skoro, ale ten les tam pořád je, víš, to jsou takový ty, já nevím, jestli třeba na nějakým konkrétním příkladu. Když děláš track, tak jsi z něj nadšený a jako žiješ s ním a tak. A pak dojde k tomu vydání toho tracku a najednou přichází prostě nejistoty, jakoby věci, které, nebo takový to našeptávání, kdy ty slyšíš, hele, možná je to úplně hrozný, možná jsi to jenom celý vysnil. A vlastně já jako jsem dlouho bojovala s těma dle svýma jako démonama toho, že vlastně není nic dost dobrý z toho, co jsem udělala. A ta zahrada a ten její release je pokus to udělat úplně jinak. a cítím, že by to vlastně mohlo jít. Takže já jsem taky v takové jako fázi procesu, ale troufám si říct, že jsem jako, že už dost toho lesa nechávám za sebou a tak. No.
4: Ta písnička Zahrada by se dala shrnout jako nějaký ten životní pocit tady z toho, když je ti 41?
1: Jo. Ne když je ti 41 v krizi, ale když jsi třeba byl v krizi už ve 30 a začal si to řešit, tak vlastně už jakoby já jsem teď ve fázi, že jako vidím ten posun konečně po té dlouhé době.
4: To zní všechno hrozně idylicky, tak pro tebe je ten věk po 40 asi vážně hodně pozitivní období, nebo zkrátka máš teď takový spokojený moment v životě, ale vidíš na tom věku po 40 i něco negativního?
1: No, to, co říkáš, je tak asi proto, že já jsem si jako ten největší breakdown vlastně zažila po té 30, kdy jsem potřebovala jakoby se hodně opečovat i jako na terapiích a tak. To znamená, že vlastně mě ta 40 nepřekvapila v tomhle negativním slova smyslu. A to neznamená, že jsem si to třeba nezažila jindy, jo. No, to je jakoby otázka, protože já si myslím, že každý k nějakému tomuhle momentu, který třeba teď mám já, může dojít úplně v jiném věku. A někdo to třeba má od 20, někdo to má celý život, někdo nikdy, někdo v 50, někdo ve 40. Takže já vlastně nevím, jestli se to úplně dotýká té 40, ale jestli je na tom něco negativního, no, tak ta pleť není už tak fresh. A... No.
4: A je třeba ta fyzická podoba, nebo obecně to fyzično něco, čím se nějak zabýváš, protože to mají taky různý lidi, různě někdo po 40 dospěje k tomu, že se tímhle už stresovat nebude, protože ho zajímají v uvozovkách důležitější věci. Někdo třeba řekne, že ano, i zvažuje nějaký plastický operace, protože chce vypadat podle sebe dobře a že když to jde, tak proč by to neudělal, jakože každý na to má nějaký jiný jako náhled, ale že to fyzično je něco, co taky ty lidi nějak začínají třeba řešit, i ti, kteří třeba to tolik neřešili, když je, nevím, začnou bolet záda.
1: Jasně. Myslím si, že je to hodně trend vlastně se jako připravit si na to stáří třeba svalovou hmotu, že to je docela velký téma, ale já jsem vůbec necvičila až jakoby do minulého roku, protože jsem i kolem dětí dost běhala tím, že neřídím, tak jsem hodně tlačila kočár furt někde pěšky, ale zároveň furt jsem někde měla celých těch 10 let výčitku, že necvičím, protože všichni cvičili. To je takový to, že si říkáš, tyjo, tak všichni cvičí, já na to nemám ten morál, nebo co jsem to za člověka. A moje kamarádka říká, hele, prostě začneš cvičit, až to fakt budeš potřebovat, jako uklidni se. Takže to bylo celou dobu tato myšlenka, která mě otravovala, byla úplně zbytečná, protože já jsem najednou v těch 40 jsem se dostala na nějaký jakoby outdoorový workout, který je celý venku, protože já nemám ráda tělocvičny. A úplně jsem tomu propadla, protože tam hrajou dobrý tracky, je tam dobrá parta, chodím dvakrát až třikrát týdně cvičit. Já z úplný nuly. A vlastně mi to dělá fakt tak moc dobře, že bych řekla, že to má i velký podíl na tom, jak jako ti tady teď s ním vlastně, že jsem v takovém jako happy období, ale řekla bych, že tohle cvičení s tím taky souvisí a nikdy bych to dřív třeba neřekla, protože já jsem spíš byla ten typ, co si místo cvičení dá pivo a cigáro.
4: I to cvičení k tobě přišlo tak nějak kolem té 40, ale dejme tomu nějak organicky, nebylo to něco, jo, že by si to nějak vyloženě naplánovala do diáře nebo do tabulky a 40 musím začít cvičit.
1: Ne, právě že vůbec. A já si myslím, že spousta těch věcí organicky nakonec přijde, ale že třeba já jsem měla tendence věci jakoby trošku tlačit nebo přeskakovat, protože jsem netrpělivá, protože jsem chtěla všechno hned. A tím, že jsem tomu nedala ten klid a ten prostor, tak jsem si pak jako zadělávala na spousta různých jako zamotaných věcí. Jo. A zbytečný výčitky a zbytečný pocity viny, že necvičím. A to jsou zase ty pocity viny, který vlastně bych řekla, že tý naší generaci dokážou přijít jako docela instantně, vlastně hodně rychle, z jakýkoliv jako drobný situace i.
4: A teď po té 40 bys řekla, že i míň tlačíš a zároveň paradoxně stejně ty věci nějak přichází.
1: Jo, když míň ty věci tlačíš, tak oni přicházejí fakt sami. Já na tohle teda dost věřím a vlastně jsem si to vyzkoušela třeba za posledního půl roku, tak mi přijde až neuvěřitelný, jak to vlastně funguje dobře.
4: A je něco, na co bychom ještě ohledně toho, jak ty osobně prožíváš 40 nebo pobyt v klubu 40, neměli zapomenout?
1: Já jsem stejně napsala takovou poznámku, že jakoby úkol života je být jako plně naživu a plně sám sebou. Já jsem třeba kolem těch 20 měla pocit a teď ty se dostaneš do toho světa, kdy děláš ty rozhovory a já jsem měla pocit, že se jakoby musím zalíbit, že musím být ten people pleaser a si myslím, že to je to, co mě sundalo v těch 30, protože já jsem vůbec nevěděla, kde je sever a kde jsem vlastně já. Pomalu jsem se tady na Vinohradech bála jít jako nakoupit bez make-upu, protože co by ty lidi řekli, kdyby mě viděli bez toho make-upu, a jako byla jsem v sobě tak ztracená, že vlastně to mě v těch 30 donutilo, protože se mi nechtělo věřit, jelikož jsem prostě dítě, co pomalu vidělo víly, a se mi nechtělo věřit, že život je tady proto, abych byla strápená, že chci udělat maximum proto, abych žila tak, jak chci, a abych se nebála za svůj blbej humor a abych se mohla ventilovat taková, jaká jsem, což samozřejmě zní jako hrozný kliše, ale vlastně, no, je to tak.
4: Takže ty jsi někdy kolem 30 dospěla k tomu, že jsi tady z toho způsobu fungování smutná nebo vyčerpaná a že jako s tím by bylo dobré něco udělat. Mně totiž přijde hezká a myslím možná i pro mnoho z nás něčím nápomocná ta myšlenka, že život tu nemusí být nebo není proto, abychom se v něm trápili.
1: Jo, i díky tomu, že se mi teda narodila první dcera v 29, tak to ve mně jako vyvolalo velký dojem, že si musím ty věci prostě narovnat, protože jakoby je spousta vzorců, který nejsou v pořádku, který mám.
4: A Kláro, závěrem, je ještě něco, co by tady v klubu 40 mělo zaznít, nebo něco, co jsi třeba napsala, ještě jsme to nezmínili, nebo co bys chtěla říct?
1: Jo, jo, mám tam na konci poznámku, kolem toho jsou tři vykřičníky, je tam napsáno, stáří jí sluší, jo. Takže já si myslím, že stárnutí může být vlastně extrémně hot v nějakém slova smyslu. A prostě když vidím ženy, které umějí krásně stárnout, tak já si to i na tom Pinterestu hodím na nástěnku, protože prostě mně to přijde fakt krásný.

0: Zvažovali, zda zakážou alkohol ve sněmovně. Návrh přezdívaný Lex Střízlivost nakonec neprošel. Šli by politici veřejnosti příkladem, nebo by se jednalo o těžko vymahatelné opatření? Zeptám se poslance hnutí STAN Jana Papajanovského a poslance ODS Štěpána Slováka.
1: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec. Reaguje tak na svou včerejší dopravní nehodu. Aerolinky se mají kvůli bojům vyhnout zemím Arabského poloostrova a Ománskému zálivu. Fotbalisté Španělska se v semifinále mistrovství světa utkají s Francií. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediné, o co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a taky nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na iránské přístavní město Bushehr a okolí přímořského Bandar Abbasu. Raketa neznámého původu zasáhla taky tanker v nedalekém Ománském zálivu. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. V noci se přesunou bouřky na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se pak můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
2: Víc než 40% Čechů nad 50 let nemá jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, která pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta si sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problémem, popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury z Ipsos.
5: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Průzkum dělala agentura Ipsos na konci června a zúčastnilo se ho přes 1000 lidí od 18 do 79 let.
6: Fotbalisté Španělska se pokusí poprvé od roku 2010 probojovat do finále mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí v Texasu proti Francii. Jedna z opor španělského celku Lamine Yamal den před semifinálovým duelem oslavil 19. narozeniny a pozitivní náladu si plánuje přenést i do utkání.
7: Opravdu moc se na ten zápas těšíme. Všichni jsme doufali, že na letošním šampionátu dojdeme daleko a to se povedlo. Myslím, že půjde o souboj dvou zatím nejlepších týmů na turnaji, ale rozhodně se Francie nebojíme. Jestli má nějaká země dostatek sebevědomí pro takový duel, jsme to my.

0: Nosotros.
1: Utkání Francie-Španělsko odvysílá od 21 hodin Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Nehoda na pražském okruhu u Ořechu a taky na D6 u Sokolova. Na pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu už od nájezdu z D5. Je to kvůli nehodě u sjezdu na Ořech na 18. kilometru, kde havarovaná auta blokovala levý jízdní pruh. Před chvílí se vše odklidilo, ale i tak stále kolona popojíždí tak opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu zbystřete za sjezdem na Březovou. Na 38. kilometru za levotočivou zatáčkou havarovala dodávka a pravý jízdní pruh je blokovaný. Je to pozdě vidět, tak ať vás to nezaskočí. Na D5 z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na Berun centrum. Na 15. kilometru je neprůjezdný pravý pruh, jede se jen prostředním a levým, a to kvůli porouchanému vozidlu. Světelná šipka je na místě. A zdržení čekejte na silnici 34 mezi Pelhřivovem a Humpolcem.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Mafiáni byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Romantizující představy o mafii, tak jak nám je předkládá filmové či románové zpracování, mají reálný základ. Kde jsou však skutečné kořeny celosvětově rozšířeného organizovaného zločinu? V evropských podmínkách se mafie zrodila v oblasti takzvaného Zlatého rohu u sicilského Palerma. Tato část Sicílie je také východiskem knihy francouzského historika Jacques de Saint-Victor, nazvané Neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích. Knížka v překladu Martina Pokorného vyšla v roce 2023 v nakladatelství Maraton. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
3: Ex libris.
5: Sicílii prošly v minulosti mnohé kultury, které tam zanechaly svůj otisk. V 19. století byla součástí Neapolského království, později království obojí Sicílie. Na ostrově vládla španělská šlechta vlastnící ohromné plochy půdy. Tady také začíná příběh mafie. Oblast Zlatého rohu je území přibližně o rozloze 100 kilometrů čtverečních, proslulé pěstováním citrusovníků. Plantáže, na níž v 19. století rostly sicilské pomerančovníky a citroníky, představovaly vedle olivových hájů hlavní zdroj bohatství baronů a statkářů. V zájmu získání co největšího půdního vlastnictví docházelo ke spolčení mezi barony, správci jednotlivých statků a organizovanými bandity. Historická teze o tom, že mafie je dílem chudinských vrstev, jež si na svoji ochranu vytvořili alternativní strukturu, není pravdivá. Od začátku celého procesu do něj byla zapojená i šlechta.
6: V roce 1812, kdy se zhroutila stará aristokratická společnost, proběhlo na Sicílii vícero záhadných změn a ty některým zločineckým bandám zajistili moc, s jakou se do té doby nemohlo kdekoliv jinde v Evropě nic měřit. Lze v tomto směru mluvit o bezprecedentním kvalitativním skoku. Některé bandy se osamostatnily a pracovaly pro příště jen za sebe, přičemž si ale uchovaly vazby na své někdejší ochránce.
5: Formovala se dvojí morálka. V Palermu nebylo nijak zvláštní, že týž člověk odsuzuje ve dne to, co hájí v noci. Vznikl tak specifický feudální rys palermské šlechty, jak uvádí Leopoldo Franchetti, liberální ekonom a humanista, jenž jako jeden z prvních popsal fenomén vznikajícího organizovaného zločinu. Na počátku 20. století zavedl nový pojem – průmysl násilí.
6: Šéfové tohoto zvláštního průmyslu s manažerským důvtipem koordinují provádění vražd, které mafii zajišťují auru nevyhnutelné a neúprosné síly. Mezi stoupenci osvícených názorů byla přece buržoázní třída v širokém smyslu považována od dob francouzské revoluce za prvek řádu a bezpečí. obecně tíhne tato třída k obchodním a míru milovným aktivitám, které jí dovolují vylepšit svůj úděl a podnítit ekonomický rozmach. Avšak v Palermu platí pravý opak. Ačkoliv přitom město patří mezi nejbohatší v Evropě. Skupina bezohledných měšťanů si zde založila společenskou instituci, která spočívá na kořistnictví, instituci s vlastními aktivitami a zájmy, svébytně existující společenskou třídu.
5: Proč se tento fenomén zrodil právě v Palermu? Nástup nového liberálního systému tady totiž okamžitě zdegeneroval. Zrušení agrárního systému uvrhlo dříve bohatou a mocnou šlechtu do stavu nouze. Byla nucena rozprodat ohromné pozemkové vlastnictví do rukou nižších společenských vrstev, a to často svým bývalým správcům. Většina z nich byla bez zábran, násilnická a chamtivá a na sicilském venkově zavedla krutý sociální systém na hranici otrokářství. Po sjednocení Itálie ve druhé polovině 19. století došlo k nebývalému rozkvětu mafie. Vznikla paralelní sociální struktura ke státní moci. Základem mafiánské sítě byly rodiny a jejich šéfové, kápy, kteří pomocí osvědčených metod vydírání, zastrašování, korupce a krádeží ovládali dané území. Jednotlivé rodiny spolu bojovaly, jejich členové se v přítmí citrusových sadů navzájem vraždili. Byla ustavena pravidla takzvané ctihodné společnosti.
6: Svým členům rodiny ukládali mlčet za všech okolností. Běda tomu, kdo udal mafiána policii. Smrti neunikl. Kdo nectil zásadu omerty, samozřejmě hodně riskoval. Každá mafiánská rodina měla svého druhu tribunály, které soudily odpadlé členy. Tresty, následně nazývané vendeta, příliš promyšlené nebyly a obecně vzato kolísaly mezi zproštěním obžaloby, ponížením a smrtí. Někdy i velice krutou, například zazděním zaživa.
5: Už na konci 19. století proběhly první procesy s mafiánskými klany, ale významným, řečeno v uvozovkách, rodinám se podařilo rozsudky zrušit. Jejich obhajoba byla postavena na argumentaci, že žádná mafie vlastně neexistuje. Navíc chyběla potřebná legislativa o mafiánském spolčování. Tento stav trval v podstatě následujících 100 let až do slavného Maxi procesu v 80. letech 20. století, který vedli vyšetřující soudci Giovanni Falcone a Paolo Borsellino. Mafii se dařilo infiltrovat do demokratických struktur, do samospráv, do parlamentu, do justičního aparátu.
6: Z hospodářského rozmachu se zrodily nesmírné majetky a mezi nimi na prvním místě jmění rodu Florio, jehož historie je těsně spjatá s městem Palermem. V roce 1881 se Florium podařilo provést fúzi několika plavebních společností a založit prestižní NGI, Navigazione Generale Italiana, která získala monopol na spoje mezi italskými přístavy. Těžká hospodářská krize let 1880 až 1890, z části spjatá s přerušením hospodářských styků s Francií, však otřásla i účty NGI.
5: 50členná správní rada sicilské banky však v instituci viděla výhradně zdroj peněz pro vlastní podnikání. Zneužívala smyšlené půjčky a prováděla další kriminální transakce, aby podpořila klesající hodnotu akcií NGI.
6: Za tímto účelem sicilská banka v roce 1891 přímo zakoupila tisíce cenných papírů, nejprve na Floriův účet a pak, počínaje rokem 1892, na účet bezejmenných třetích stran nebo nesolventních nastrčených osob, které nakoupily akcie NGI, což firmě v obtížích umožňovalo získat nové prostředky. Tyto cenné papíry byly následně uloženy v bance jako záruka poskytnutých půjček. V mezičase na tom určití mandatáři jako Florio vydělali tím, že bedlivě sledovali burzovní kurzy a uzavírali konkrétní půjčky. Když hodnota akcí vzrostla, vystoupili z anonymity a požadovali od banky odprodej svých cenných papírů, z čehož schrábli zisk.
5: Mafie pokračovala na své cestě v prorůstání do ekonomických a politických struktur společnosti. Nejen sicilská, ale také neapolská Camorra a kalábrijská Ndrangheta. Jak už jednou zaznělo, na konci 19. století vypukla ve sjednocené Itálii velká hospodářská krize. Ta způsobila první mohutnou emigrační vlnu. Ze Sicílie tehdy odešlo na milion lidí. Cílovou destinací byly převážně Spojené státy americké.
6: Ohledně počátků americké mafie měli historici dlouho pochybnosti. Americká policie měla za to, že Cosa Nostra je dílem chudinských italských imigrantů v USA a s italskou mafií nemá nic společného. To byl zásadní omyl. Dnes už se ví, že americkou mafii vymysleli předáci bohatých sicilských, kalábrijských a neapolských rodin, kteří počínaje obdobím po roce 1880 pojali rozhodnutí vytvořit v novém světě mafiánské filiálky.
5: Ve 20. letech 20. století nastupuje v Itálii k moci fašismus. Jaká byla povaha jeho vztahu s mafií?
6: Stejně jako každý jiný totalitní systém, ani fašismus nemohl strpět, že by státu na jeho vlastním území konkurovala soukromá organizace. Dnes už se však ví, že Mussoliniho zásah proti mafii zdaleka nedosáhl úspěchů, kterými se režim chlubil. Pro Sicílii je historická dokumentace složitá, avšak v Neapoli a Kalábrii je zcela jasná. V roce 1925 Duce jmenoval prefektem na Sicílii Cesara Moriho s úkolem vyhladit mafiánský mor.
5: Prefekt však postupoval chybně. Nastolil tvrdou represi proti předákům klanů. Po určitou dobu se zdálo, že zásah byl úspěšný. O čem však Cesare Mori neměl potuchy, byly kontakty velkostatkářů s elitami. Nakonec pochopil, že celý systém přežívá díky vytvořené mocenské kupoli. Jejíž představitelé byli členy fašistické strany. Pro tuto elitní vysokou mafii se vžilo označení fašisté mafiáni a na místní úrovni měli větší vliv než fašistické úřady.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V knize francouzského historika Jacques de Saint-Victor, nazvané Neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích, otevíráme kapitolu druhé světové války, konkrétně roky 1943 a 1944, kdy se Itálie rozdělila na dvě země. Jih pod správou spojenců a nacistický sever republiky Salo, kde pod kuratelou Německé říše přežívali nacifašističtí předáci. Na Sicílii se dokonce prosazovaly separatistické síly, které chtěly ostrov oddělit od zbytku Itálie. Jejich snahy však vyšly na prázdno.
6: Americký konzul v Palermu 21. listopadu 1944 informoval Washington, že velitel divize Aosta, generál Castellano, se opakovaně sešel s mafiánskými šéfy ve snaze zajistit si kontrolu nad Sicílií. Převod moci na italský stát totiž neprobíhal tak hladce, jak spojenci doufali. V červenci 1943 vznikl výbor významných osobností a vznesl oficiální požadavek na referendum o nezávislosti ostrova. Mafie se především chtěla pomstít fašistickým i nefašistickým osobnostem, které ji uvrhly do mnohaletého očistce.
5: Potom se objevilo rudé nebezpečí. Pod tíhou těžkých ekonomických podmínek se v Itálii sformovala nejsilnější levice na evropském kontinentu. Mafie tehdy získala nečekaného spojence – Spojené státy americké.
6: Mělo se za to, že je nutné za každou cenu zabránit vzniku komunistického Středomoří. Ze všech analýz a tajných dokumentů CIA a Národní bezpečnostní rady zcela jasně vyplývá, že americké služby byly v zájmu toho, aby se zabránilo dominanci komunistů, ochotny k čemukoli, nevyjímaje občanskou válku. Jak prohlásil jeden bývalý agent, díky svému antikomunistickému rázu je mafie jednou ze složek, o něž se CIA opírá, aby Itálii udržela pod kontrolou. Všichni si naštěstí mohli oddechnout po parlamentních volbách z 18. dubna 1948, jež přinesly vítězství nové, umírněné strany křesťanské demokracie. Mafie s ní velmi rychle navázala styky.
5: Jak píše autor knihy Jacques de Saint-Victor v knize Mafie a stát v moderních evropských demokraciích, na spolupráci hlavní politické strany a mafie vydělal politik i mafián. Poslanec získal hlasy a klan si upevnil moc na svém území. Mafie zkrátka nikdy nebyla opomenuta ve strategii křesťanské demokracie.
6: Pokud si měla křesťanská demokracie zajistit hlasy, potřebovala k tomu bezskrupulózní mladíky, kterým platila za nepatrné služby. Tito drobní lotři měli zvláště za úkol rozdávat při volební kampani jménem kandidáta nejrůznější dárky. Tato zvyklost přesně napodobovala dávnou logiku klientelismu. Například v Neapoli v předvečer voleb nabízeli voličům ze své čtvrti botu s tím, že druhou jim dají až na druhý den, když bude jasné, že byl zvolen správný kandidát. Strana rychle pochopila, že při šíření politické zvěsti v uličkách chudých čtvrtí se nemůže s mafií, která tam vládne, nikdo měřit.
5: Od bratrovražedného boje o vlastnictví půdy se postupně dostáváme k nové epoše rozmachu organizovaného zločinu. Mafie se zapojila do obchodu s drogami. Počínaje 50. lety 20. století ovládlo evropský trh s narkotiky trio – Cosa Nostra, sicilská mafie a korzické gengy. S novou situací ovšem nastal problém. Jak a kde vyprat ohromné množství peněz plynoucích z nelegálního obchodu?
6: Schromáždit miliardy dolarů, které se nedají ekonomicky využít, bylo k ničemu. Jedním z hlavních zájmů velkých zločineckých organizací se proto stalo praní špinavých peněz. Takto se přišlo na využití daňových rájů, které přitom na počátku vzniku neměly tento účel. První se toho rozhodl plně využít finančník americké Cosa Nostry, Meyer Lansky. Neskrýval své nadšení a ve švýcarském systému, který mu umožňoval uniknout pozornosti amerických úřadů, se brzy zabydlel. V evropském rámci to byl potom finančník sicilského původu Michele Sindona, jenž na rozdíl od Lanskyho nebyl členem mafie, ale přátelil se mimo jiné s papežem Pavlem VI. Brzy se dočkal přídomku bankéř Boha.
5: Díky změně italské legislativy v roce 1968 Vatikán převedl své investice z italského státu na mezinárodní trh. Současně do svého institutu, známého pod zkratkou IOR, jmenoval nového šéfa plně oddaného finančním praktikám Michela Sindony. IOR spravuje hmotný i nehmotný majetek fyzických i právnických osob státu Vatikán, a to za účelem církevním nebo charitativním.
6: Sindonova troufalost spočívala v tom, že neváhal využít výsad extrateritoriality, jimž se IOR těšila, k praní špinavých peněz, zvláště z obchodu s drogami. Tuto jeho klíčovou roli prokázala parlamentní komise, kterou v roce 1983 ustavil prezident Reagan za účelem boje s organizovaným zločinem v USA. Michele Sindona se nejevil jako obyčejný mezinárodní odborník na uvádění špinavých peněz do oběhu, nýbrž jako hlavní finančník, který operace tohoto druhu vedl ve prospěch mafie.
5: Až do 9. května 1993 Do slavného projevu papeže Jana Pavla II. V Agrigentu katolická církev zlehčovala povahu mafie a většina církevních hodnostářů mafiány považovala za bandity, které najdeme všude. Kvůli vážnému problému s rudým terorismem, jenž se v 70. a 80. letech 20. století objevil v Itálii, dostal organizovaný zločin opět značný prostor, protože pozornost politiků a médií se upřela k rudým brigádám. Země tehdy směřovala k takzvanému historickému kompromisu, společné vládě komunistů a křesťanských demokratů. V březnu roku 1978 byl unesen Aldo Moro, předseda křesťanské demokracie.
6: Při snahách najít Alda Mora došlo ke kontaktům mezi tajnými službami, vedením křesťanské demokracie a mafiánskými bosy. Kalábrijskou mafii přímo oslovil jeden křesťansko-demokratický poslanec. Byl to skandální, ale přitom logický nápad, neboť mafiózi se ve věznicích stýkali s určitými teroristy a mohli si s nimi vyměňovat informace.
5: Ve skutečnosti však předáci křesťanské demokracie Alda Mora obětovali, neboť jeho politika historického kompromisu pro ně byla nepřijatelná. Opět tedy došlo k tvrdému střetu s levicovou mocí v Itálii. Strana si následně umyla ruce prohlášením, že bitvu za vládu práva nelze vést pomocí dohod s mafií. Jak se později ukázalo, byla to účelová lež. Ve zbývajících minutách pořadu Ex Libris, v němž listujeme a citujeme z knihy Mafie a stát v moderních evropských demokraciích od Jacques de Saint-Victora, dospíváme do klíčového období boje italského státu s mafií, do palermského maxi procesu.
6: Několik odvážných vyšetřujících soudců palermského soudu, do historie se zapsala jména Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, ale byli i mnozí další, utvořilo protimafiánskou skupinu, takzvaný pool, s cílem metodicky se zaměřit na organizovaný zločin v té době již se základnami po celém světě. V roce 1983 tito soudci využili toho, že v Brazílii byl zatčený důležitý mafián Tomáso Buscetta.
5: Z Buscetty se stal kajícník, jenž soudcům umožnil pochopit, jak celá mafiánská konstrukce funguje. Na základě jeho výpovědi vydal antimafiánský půl v září 1984 celkem 366 zatykačů. Samotný maxi proces začal v protiraketovém bunkru 10. února 1986.
6: Obžaloba čítající více než 8000 stran vůbec poprvé veřejně doložila existenci chapadlovité organizace s jejími rituály, antropologií, hierarchickým uspořádáním, stejně jako existenci mafiánské komise, slavné kupole, která rozhoduje o významných zločinech. Buscetta a další kajícníci nadto popsali vnitřní život mafie, její silové poměry, vnitřní války, uchvácení moci korleonskými, jenž vedl Toto Riina, a diktaturu, kterou nastolil od konce 70. let.
5: Už nadále nebylo možné tvrdit, že mafie neexistuje. Vendeta řízená Capem dei Capi Toto Riinou rozpoutala krvavé peklo jednak vůči rodinám všech spolupracujících mafiánů s policií, jež se rozhodl vyhladit, a také vůči představitelům justičního aparátu. 23. května 1992 při cestě z palermského letiště zahynul na dálnici u Capace Giovanni Falcone s manželkou a doprovodem. Exploze nevídaných rozměrů za použití trhaviny Semtex zničila 100 metrů vozovky. Soudce Paolo Borsellino přišel o život o dva měsíce později, 19. července 1992. Tato děsivá válka však zcela změnila atmosféru ve společnosti. Neodvolatelně byly porušeny zásady omerty. Lidé už nechtěli nadále mlčet. Obsáhlá a informacemi nabitá kniha Mafie a stát v moderních evropských demokraciích palermským maxi procesem nekončí. Obsahuje ještě další kapitoly věnované mafii 21. století, kterou globální kapitalismus rozhodně nepokořil, spíše naopak. Z časových důvodů však již není možné uvést další poutavá fakta z pera francouzského sociologa a historika Jacques de Saint-Victora. Ukázky z dnešního vydání Ex Libris přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla Naďa Reviláková a mistrem zvuku byly Jitka Procházková a David Dibelka. Za pozornost děkuje autorka pořadu Michaela Krčmová.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Poslanec motoristů Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi včerejší dopravní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. A v případě, že bude označený jako viník, na post rezignuje. Turek to řekl dnes večer ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích. Podle záznamu nehody, který dnes zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské houkal. Turek přivížděl těsně před nehodou kolonu odbočovacím pruhem. Poté jeho auto jako jediné přímo vjel do křižovatky a zasáhl zadní část nemocničního vozu. Policie nehodu vyšetřuje. Diplomaté Izraele a Libanonu jednají v Římě o podmínkách stažení izraelských jednotek z jihu Libanonu, kde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se znovu neúčastní libanonské hnutí Hizballáh, bojující s izraelskou armádou. Rozhovory zprostředkovávají Spojené státy a jsou na americkém velvyslanectví v Římě. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a taky rozšiřování dálniční sítě v Česku. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platily letošní ceny. Opozice ale považuje novelu za populistickou. A americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Už za půl hodiny rozehrají fotbalisté Španělska a Francie semifinále světového šampionátu. Utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy. Vítěz zápasu nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie.
2: Kolona na Štěrboholské spojce v Praze a nehoda na silnici 27 u Plas. Na Štěrboholské spojce v Praze čekejte zdržení ve směru k Černému mostu. Brzdit se začíná už na Lanovém mostě a pomalu budete popojíždět až ke sjezdu na D11. Těsně před ním je provoz kvůli práci na silnici zúžený do jednoho pruhu. Na silnici 27 mezi Plzní a mostem opatrně u Plas. Za výjezdem z obce sjelo osobní auto mimo vozovku a probíhají vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za pravotočivou zatáčkou a musí se vybočovat tak velmi opatrně. Na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směrem na Brno vzniká kolona za sjezdem z D55, a to kvůli omezení u odbočky na Zlechov. Zdržení je kolem 10 minut. Podobné zpoždění naberete také obousměrně i na 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Kolem obce Záhoří je kivadlový provoz kvůli práci na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme většinou oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty zítra 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Thank you. Před půl rokem představila vláda Andreje Babiše ambiciózní hospodářskou strategii s názvem Česko – země pro budoucnost 2.0. Cílem je během příštích 4 let změnit ekonomiku tak, aby v ní převažovala vysoká přidaná hodnota a stali jsme se jakýmsi inovačně technologickým centrem Evropy. Co vládní politici zatím proto udělali a co je reálné splnit? Téma probereme se zmocněncem pro plnění hospodářské strategie Ondřejem Dočkalem. Zeptám se na to i šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje a ekonoma Tomáše Dvořáka. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Celkem 160 opatření obsahuje zmíněná hospodářská strategie vlády, které se mají splnit během 4 let. Za první půl rok je jich hotovo v klíčovém rezortu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka asi 5. Většinou jde o změny v energetice. Vláda například snížila ceny energií tím, že za domácnosti a firmy platí poplatek za obnovitelné zdroje. Na podporu má také dosáhnout více firm z energeticky náročného průmyslu. Podle zmocněnce pro plnění hospodářské strategie Ondřeje Dočkala se pak ještě letos chystá také nový tarifní systém pro ceny energií a klíčový bude také nový stavební zákon, který má urychlit dlouhé povolovací procesy. Jak to vypadá s ambiciózními investicemi slíbenými vládou a co zajímavého se rozhodlo podle zmocněnce Ondřeje Dočkala už v minulých měsících, to jsme probrali u nás ve studiu.
8: Z čeho mám největší radost je teďko nedávné schválení vládou české účasti na AI Gigafactory, protože když se podíváte, jak stát jako Česká republika se může dostat do pozice, kde by mohl hrát nějakou roli v AI, tak ta infrastruktura je klíčová. Tenhle ten projekt, pokud se nám podaří ho vyhrát, je to ještě jako soutěž v rámci Evropské unie, ale vláda se za to postavila, tak vlastně zajistí, že česká věda, ale i česká státní správa a české firmy budou mít přístup k AI infrastruktuře, kdy ji potřebují, v rozsahu, jak ji potřebují, za rozumné ceny a i potenciálně v citlivých případech, jako například armáda, protože ta infrastruktura bude domácí. Takže pro mě osobně nejdůležitější posun je tohle.
7: Vláda rozhodla, že poskytne 15 miliard jako kofinancování k dotaci Evropské unie, která už byla předtím schválená. A dalších 70 miliard do toho mají vložit právě soukromí investoři, je to tak?
8: Ano, přesně tak. Tam je vlastně model kofinancování Evropská unie, stát a soukromí investor. Vlastně takhle je to nastavené centrálně.
7: Při představení té hospodářské strategie, tak Karel Havlíček trochu zpochybnil, jestli stát těch 15 miliard na to vydá. Tomu jste věřil, že by to třeba vláda tu dotaci na tenhle projekt, o kterém říkáte, jak je důležitý, nedal?
8: Rozhodně. My jsme si to detailně vyhodnocovali a ono v době, kdy jsme schvalovali hospodářskou strategii, tak ještě nebyly známé podmínky té výzvy. A ono zase dát z veřejných peněz 15 miliard do něčeho, aniž bychom věděli, jaké tam budou podmínky a jestli je to nejlepší řešení, by podle mě nebylo zodpovědné. Takže my, a tam je rozdíl oproti minulé vládě, my jsme k tomu udělali detailní analýzy, napočítali jsme si, jak vychází business case, mapovali jsme, jestli je tam skutečně poptávka ze strany české vědy, české veřejné správy, ale i českého biznesu, aby jsme věděli, že to rozhodnutí dává smysl, aby se nestalo, že dáme 15 miliard na investici, která nebude mít návratnost v žádné rovině.
7: A vláda podle vás minulá, která ten projekt rozjela, podala tu žádost, tak neměla tyhle informace?
8: My, když jsme nastupovali aspoň na MPO, nemůžu mluvit za vládu, tak AI Gigafactory nebyla zpracovaná analýza. Nebyl žádný pohled na to, jestli potom skutečně poptávka, byl to spíš politický projekt. Vlastně tehdejší plán bylo o tom rozhodnout na vládě už v lednu. Což vzhledem k tomu, že k tomu prostě nebyly analytické podklady, tak by za mě bylo rozhodně problematické. Že já sám jsem to na začátku brzdil, protože jako AI infrastruktury se dneska po světě staví strašně moc. Jsou i obavy, že jí bude příliš. A bylo potřeba si počkat až na parametry toho projektu.
7: Já se posunu k takovému obecnějšímu cíli té hospodářské strategie, o kterém mluvil také třeba premiér Andrej Babiš při tom představování. A to bylo, jako stát se více zadlužíme, protože budeme více investovat, tím zrychlíme ekonomický růst a v budoucnu se nám to vrátí. Můžete říct po tom půl roce, kam směřují nebo budou směřovat ty investice státu a jaký dopad to bude mít na ekonomický růst?
8: Tam je potřeba rozlišit investice celkové a investice státu. Primární hledisko, jak se na to díváme, je, že hospodářské strategii jsme si vytyčili prioritní investice, které by se měly stát, ale ideálně bychom chtěli, aby je nemusel platit stát nebo veřejný sektor. Pro každý projekt, který dává smysl, hledáme nejdřív, jak ho zaplatit z jiných zdrojů, a pokud je potřeba spoluúčast státu, tak hledáme nástroje, jak ji udělat co nejmenší. To znamená využívat třeba Národní rozvojovou banku, využívat PPP projekty, využívat různé nástroje, kde je nějaké kofinancování ze soukromého sektoru. Pokud se ptáte přímo na to, kam půjdou nejvíc peníze státu z toho, co hospodářské strategie je, tak kde ten model kofinancování ze soukromého sektoru moc nejde udělat, je školství. Takže tam počítáme s velkým nárůstem výdajů ze státního rozpočtu. A do nějaké míry věda, výzkum, inovace. Tam počítáme, že ten nárůst těch soukromých prostředků a těch veřejných bude zhruba stejný. V těch ostatních oblastech, jako třeba energetika, tam my máme pohled na to, co by se mělo stát, ale může to zajistit soukromý kapitál.
7: Když se podívám do nového fiskálně strukturálního plánu Ministerstva financí do roku 2030, tak tam vlastně to zadlužení státu neroste, ono se má zvýšit v příštím roce, jenom se to prostě odkládá o rok, kdy má začít potom konsolidace a má zase klesat to zadlužení státu a upřímně oni nijak se nezvedají ani investice ze strany státu, tak nějak stagnují kolem úrovně z roku 2025.
8: Když se podíváte na investice státu, jako České republiky,
7: myslím, tak národní investice, ano. Oni ty evropské dokonce budou klesat, protože končí národní
8: ale
7: plán obnovy.
8: My v téhle metrice jsme relativně hodně vysoko. Takže problém České republiky nebyl, že by těch investic, které nějakým způsobem plynou ze strany státu, bylo málo v objemově, ale že se nedělali chytře. Že tam nebyl ten princip, že třeba za jednu korunu, co dá stát, tak se na to napáruje několik korun ze soukromých zdrojů. To je jedna věc. Druhá věc je, my když se podíváme na nápočet rozpočtových dopadů přímo těch opatření, co jsou v té hospodářské strategii, tak nám to vychází tak, že první dva roky od náběhu těch hlavních opatření, což je teďko rok 2027-2028, tak jsou rozpočtově negativní. Je tam nějak jako dodatečný rozpočtový výdaj, který je z velké části způsobený právě tou kapitolou školství. Ale vlastně už třetí, čtvrtý rok, díky tomu, že většina těch investic se realizuje v kombinaci se soukromým sektorem a nějaké ty věci už mají návratnost čase, tak ten samotný fiskální dopad těch věcí, co jsou ve strategii, není negativní. Ještě jedna věc, kterou bych k tomu ale dodal, je, že hospodářská strategie neřeší fiskální konsolidaci. Pro mě to jsou jako spojené nádoby, ale jsou to pořád dvě nádoby. V hospodářské strategii nemáme daňovou reformu, což je samozřejmě něco, nad čím se dá v nějakém střednědobém horizontu uvažovat.
7: Když se vrátím tedy k těm investicím do školství, o kterých mluvíte, jakože to je to klíčové tedy pro stát, tak samozřejmě proti tomu asi nikdo nemůže nic mít. Úspěšné země, severské, Finsko, postavili svoji ekonomiku právě na dlouhodobých velkých investicích do vzdělávání. I v té hospodářské strategii jsou lidé jako hned první bod. Co si pod tím konkrétně představit, tedy že teď ty příští dva roky budete výrazně zvyšovat investice do školství? Co to znamená v nějakých číslech?
8: Jsou tam potřeba dvě věci. Není to jenom o penězích, je potřeba do školství dát víc peněz a upravit systém řízení, ať už vysokých škol nebo na úrovni středoškolské soustavy. Ale co se týká těch peněz samotných, tak my tam vlastně máme kvantifikovaný cíl, že celkově bychom se chtěli dostat na to, aby do školství šlo aspoň tolik procent HDP, jako je průměr OECD, což znamená navíc desítky miliard ročně oproti tomu stavu, jak je to dneska.
7: Myslím, že to v té strategii je přímo 6% HDP.
8: Ano.
7: Uveden. A teď je 5,2.
8: Zároveň máme tam naformulováno, že chceme na ten průměr OECD, takže záleží, jak se to bude vyvíjet, ale někde tak tam budeme, což je hodně peněz. Neznamená to, že by jsme zvýšili kapitolu rozpočtu školství příští rok o 80 miliard. Znamená to, že postupně chceme, aby jsme se tomuhle blížili. Ale samozřejmě, ale aby jsme se tam mohli dostat, tak už příští rok je jednoznačně potřeba navyšovat rozpočet ministerstva školství.
7: O desítky miliard, jo?
8: Neřekl bych, že příští rok o desítky miliard, ale řádově o minimálně vysoké jednotky miliard příští rok nebo 10, možná 20.
7: A do jakých oblastí tedy primárně třeba příští rok?
8: My to tam máme kvantifikované i v rámci toho, že bychom nechtěli, aby se výrazně změnilo to, jaká část těch peněz jde do terciárního vzdělávání versus do těch stupňů předtím. Jedna část školství, a to paradoxně nejde z velké části přes ministerstvo školství, která je podfinancovaná v České republice, jsou školky, kdy vlastně OECD do té metodiky počítá i školky, takže tam bude potřeba taky navýšení.
7: A když se zeptám ještě úplně jednoduše, tady existuje v tuto chvíli nějaký seznam veřejných investic státu, který chce udělat, a jakou od toho tedy očekává návratnost nebo jakým způsobem to podpoří ten ekonomický růst?
8: V tuhle chvíli neexistuje, ale pracuje se na tom. Mm-hmm. A dneska je to ve fázi, že jednotlivá ministerstva připravují svoje investiční plány ve smyslu baterie investičních projektů v jejich gesci, která by se měla realizovat. Potom další krok je vyhodnotit si, co z toho dává smysl, jakou to má návratnost, jakým kanálem by se to mělo dělat.
7: A dokdy to má být hotové?
8: Já, jestli se pamatuju správně, tak hospodářské strategie to máme do roku 28.
7: Ještě se zeptám na byty, protože to je velké téma. Zmiňuje se o tom také hospodářská strategie, že do roku 2030 má stoupnout počet nově dokončených bytů na 50 tisíc za rok, tedy asi o 20 tisíc ročně víc než doposud. Tak chce stát přímo stavit 10 tisíc bytů ročně pro klíčové profese, seniory a mladé. Tohle se daří? Letos stát postaví 10 tisíc bytů?
8: Ne, ten cíl je tam formulovaný tak, že do roku 2030 bychom se chtěli dostat na tuhle úroveň. Ono to nejde z roku na rok, protože ty projekty trvá připravit. Na druhou stranu, dneska už na Ministerstvu pro místní rozvoj mají připravené projekty na tisíce státních bytů. Je tam spousta otázek, ten cíl, co máme zadefinovaný, tak je hodně agresivní, to bezesporu, kde já si myslím, že v nějakých oblastech bychom mohli být hospodářské strategii ambicioznější. Tady si myslím, že to je na hraně toho, co se realisticky dá zvládnout. Postavit tolik veřejných bytů samozřejmě bude výzva, ale má to zase synergie s věcma, co se dějí v jiných oblastech. Třeba můžeme stavět byty pro vojáky, protože stejně musíme utrácet víc procent HDP na obranu než dneska. Takže jsou tam synergie s jinými věcmi, co se dějou. A já si myslím, že ten cíl je jako hodně ambiciozní, ale realistický. Mm-hmm. Takže pokud to bude dál priorita, pokud se na tom bude poctivě pracovat, tak si myslím, že do toho roku 2030 se můžeme na tohle číslo dostat.
7: Zeptám se ještě na ty soukromé investice. Vy jste je kvantifikovali ve strategii, jako, že by měly dosáhnout asi 3 bilionů do roku 2030. K tomu jejich uvolnění měl přispět tedy to, že se zlepší prostředí pro investory. Vláda slibuje třeba, že sníží korporátní daně, že udělá různé daňové pobídky, zrychlené odpisy při investicích do vědy, výzkumu a tak dále. Co se děje v téhleté oblasti? Je to pořád jako relevantní, je to na stole, když už máme tedy po volbách?
8: Rozhodně je. Jedna z velkých věcí, na které pracujeme a která by měla být účinná od 1. ledna 28, pokud dopadne všechno tak, jak si představujeme, jsou právě zrychlené odpisy, což je jako velký a na začátku i drahý nástroj na to, jak nastartovat soukromé investice.
7: A čeho by se měly týkat?
8: Měly by se týkat odpisových tříd, které mají vyšší přidanou hodnotu. My ještě diskutujeme různé návrhy, ale tak, jak se většinou povedlo nakopnout investice v zahraničí přes zrychlené odpisy, bylo u toho, co tvoří přidanou hodnotu, takže třeba mikroskopy nebo pokročilé technologie, nechat firmy tohle odepisovat hodně rychle, třeba hned v prvním roce. Takže to najednou jako účetně i v cashflow pohledu hodně pomáhá tomu tyhle investice dělat. Samozřejmě nedává smysl zrychlovat odpisy třeba na auta, protože to, jestli se firemní flotily aut obnoví jednou za 3 roky nebo za 2, to ekonomiku nenakopne, ale v těch třídách, kde to ekonomice pomáhá, tak tohle je pro nás ten klíčový nástroj. Zároveň ale pracujeme na řadě věcí, jak odbourávat byrokracii. A zase jsme v kontaktu i s investory, kteří přemýšlí o tom, že by do České republiky přišli. A často právě to, jak stát umí udělat to prostředí příjemné pro ty investice, pro to, aby se daly realizovat, aby se nezasekávaly na administrativních bariérách, tak je ten faktor, co může rozhodovat. Takže tam probíhá snaha ve spoustě směrů. Nakonec pro nás to je o tom, že ty soukromé investice přijdou, když jim zaručíme rozumnou návratnost. My u některých těch investic, co chceme, aby se staly, tak chceme pracovat přes Národní rozvojovou banku nebo přes EIB na tom, aby se z nich staly zajímavé projekty s komerčně kompetitivním výnosem pro soukromý kapitál.
7: Vy jste ekonom, co si myslíte tedy o tom slibu, že by se měla snížit korporátní daň 21% na 19% a k tomu ještě daňové odpisy, zrychlení a tak dále. Pro stát to bude hodně nákladné.
8: Kdyby se udělalo obojí, tak je to hodně drahé. Pro hospodářský růst jsou relevantní zrychlené odpisy, snížení té korporátní daně by tomu nepomohlo.
7: A bude nebo nebude?
8: To myslím, že není na mě, abych komentoval, ale rozhodně tam probíhají ostré diskuze.
7: Tolik Ondřej Dočkal, zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jak vláda plní svou ekonomickou politiku pohledem tuzemského biznisu? Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje se za pár měsíců nedají dělat velké závěry. Firmy ale oceňují hlavně snížení cen energií přes osvobození od poplatků za obnovitelné zdroje a očekávají další kroky, upozorňuje Jan Rafaj.
9: Jednoznačně musíme dotáhnout ceny energií pro energeticky náročný průmysl, protože to snížení, které přišlo, bylo dobré, nicméně ve srovnání s tou globální konkurencí nedostačující. A se zdá se, že jediný vhodný model po všech jednáních v Bruselu se jeví jako německý model přes ten takzvaný CISAF, to znamená jakási dotovaná energie pro specifikovanou skupinu těch, na kterých to skutečně dopadá nejvíce, kompenzovaná jejich investicemi do budoucích technologií nebo lepších technologií. To si myslím, že je jedno z klíčových věcí. Dotažení startupového zákonu, další věc vysokoškolského zákona, skutečně dotažení novely stavebního zákona. A pak samozřejmě pro nás je důležité celá diskuze kolem státního rozpočtu, zda tam bude dostatek prostředků na investice do výzkumu, vývoje, inovací a proti tomu nebudeme zbytečně pálit peníze na čisté prožírání, to znamená provozní státy nebo mandatorní výdaje.
7: Kromě zrychlených odpisů investic do technologií s vyšší přidanou hodnotou, o kterých mluvil zmocněnec Dočkal, průmyslníci chtějí prosadit u vlády i vyšší podporu výzkumu a inovací, ať už přes jasnou metodiku jejich daňového zvýhodnění pro firmy, tak i přes vyšší investice státu, upozornil dál Jan Rafaj.
9: Jestli všechno ostatní bude nakonec dostávat peníze a tady nebudeme vidět ten nárůst, tak z hlediska biznesu nebudeme vidět skutečné naplňování slibů téhle vlády, protože hospodářská strategie 2.0 i programy prohlášení vlády jednoznačně říkají, že chtějí posouvat zemi do vyšší přidané hodnoty a to je jediná cesta.
7: Pokud jde o podporu vládního slibu plošně snížit firemní daně z příjmů, podle Rafaje záleží, jaký máte biznis. Pokud zrovna neinvestujete, chcete nižší daně. Pokud ano, chcete rychlejší odpisy. Sám je pro druhou cestu. A co zatím považuje za největší chybu vlády?
9: Samozřejmě naprosto nepřijatelné, špatné pro českou zemi a českou ekonomiku diskuze o zkrácení věku do odchodu do důchodu. To je špatný signál v době, kdy tady Dánsko schvaluje 70 let. Vedle toho Německo před 14 dny schválilo svůj nový koncept, model a tak dál. Na 68 letech Česká republika jde zpátky ze 67 letech. Ten signál je strašně špatný. S dramatickými dopady do budoucích státních rozpočtů, k tomu diskuze o ještě štědřejší valorizaci, k tomu diskuze o předčasných důchodech je zásadní dopad na státní rozpočet. A už jsem před chvílí zmínil i to, že tahle vláda se snaží nerozlišovat při tom schodku státního rozpočtu mezi strategickými investicemi, které mají přinést budoucí výnos a navyšování mandatorních a provozních výdajů státu, je prostě trestuhodné určitě a pro ekonomiku velmi špatné. A to je něco, co prostě se proti tomu bude muset zásadním způsobem vymezovat.
7: Řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. A co ukázal první půlrok o ambiciozním slibu hospodářské strategie, že vláda zařídí během 4 let 3 biliony korun investic do transformace tuzemského biznisu? A to pohledem ekonoma? Vypadá to spíš nereálně, říká Tomáš Dvořák z britské analytické a poradenské společnosti Oxford Economics.
10: Každá strategie je jenom tak dobrá, jak dobrá je implementace. A vzhledem k tomu, že vládní období jsou 4 roky, tak se musí lidově řečeno švihat. A ty 3 biliony, o kterých se mluví, že vláda má v plánu, že velká část z nich bude ze soukromých zdrojů. Nicméně, když se člověk podívá, zkusí vyčíslit ta opatření ve strategii, tak dojde k tomu, že zhruba 0,5 až 1 bilion korun bude ze zdrojů veřejných. a pak se počítá s nějakým poměrně optimistickým pákovým efektem, který vlastně zmobilizuje ten soukromý kapitál. A jenom pro ilustraci, celkový objem hrubých fixních investic v ekonomice za loňský rok bylo 2,3 bilionu korun. Jestli se ta hospodářská strategie má rozložit do 5 let, tak to máme 500 miliard korun ročně, to znamená 20 až 25% nárůst investicích. To je ohromné číslo, které si myslím, že se v historii samostatné České republiky nikdy nestalo.
7: Čili připadá vám to nesplnitelné?
10: Připadá mi to nesplnitelné, ano. Já rozhodně řeknu, že kdyby se skutečně splnila ta opatření, která jsou v té strategii vytyčená v energetice, ve stavebnictví, ve vědě, vzdělání, výzkumu, která já všechny považuji za velmi dobrá, tak by to rozhodně vedlo k navýšení investic i těch soukromých. Stejně tak mluví se o zavedení daňových odpisů, to bude mít nepochybně pozitivní efekt na investice. A tady se řádově baví o desítkách, v lepším případě nějakých nižších stovkách miliard korun. 3 biliony je opravdu hodně.
7: Žádnou smrští veřejných investic nepočítá na rozdíl od hospodářské strategie ani již dříve zmiňovaný rozpočtový výhled vlády do roku 2030. Investice jsou v něm zhruba na stejné úrovni, jako byly loni. A stejně tak plán neočekává ani výrazně rychlejší růst ekonomiky. Pokračuje Tomáš Dvořák.
10: Co tam je, a to možná prošlo u mnoho lidí bez povšimnutí, je, že ten fiskálně strukturální plán nepředpokládá žádné zvýšení potenciálního růstu. To znamená, čeho, jakého růstu je ekonomika schopná, pokud má plně využité kapacity. A tam bychom čekali, že pokud budeme skutečně produktivně investovat, tak se ten potenciální růst zvýší. A ten fiskálně strukturální plán to nepředpokládá.
7: Ten růst ekonomiky vlastně i v těch příštích 4 letech pořád se pohybuje kolem 2-2,5% maximálně.
10: Je to přesně tak, dokonce do budoucna bude trošku zpomalovat, což vidíme i vlastně v tom trendovém zpomalování té české ekonomiky.
7: I když by tedy vláda ekonomiku nakonec nějak výrazně nezrychlila, dá se říct, že i tak je na tom české hospodářství už alespoň dobře a už nejsme nemocným mužem Evropy, jako jsme právě podle Tomáše Dvořáka byli spolu se sousedním Německem v době po covidové pandemii.
10: V růstu HDP, což byla ten hlavní bod té diagnózy nemocného muže, tak tam už nejsme poslední, to dneska je skutečně Německo, ale stále jsme na chvostu. Vlastně HDP za poslední 6 let vyrostlo o méně než 6%, to znamená méně než procento za rok, to není dobrý výsledek. Průmysl víceméně stagnuje tam, kde bylo v roce 2019, co se objemu produkce týče, ale tam dochází vlastně pod povrchem k poměrně velkým strukturálním změnám. Došlo právě k útlumu těch energeticky náročných sektorů, jako je chemický průmysl, výroba materiálu, hutnictví. Zároveň některé sektory prožívají poměrně dobré období, to je automotiv, elektrotechnika, takzvané čisté technologie, ve kterých se Česku opravdu velmi daří a samozřejmě tady zbrojařský průmysl v posledních letech. A u reálných příjmů my jsme vlastně v prvním kvartálu letošního roku konečně dosáhli té úrovně reálných mezd z roku 2019. Tady se bavíme o hrubé průměrné reálné mzdě, v tom čistém vyjádření už jsme tu úroveň překonali dříve. Ale ten asi hlavní bod, co bych tady zmínil, je, že od roku 2019 v Česku neroste produktivita práce. Ten nárůst je asi 1,5% za 6 let, to je mizivé. Z větší části to bylo všechno v minulém roce. A to je vlastně ta plíživá nemoc. Jestli jsem možná kontroverzně označil Česko za nemocného muže Evropy, tak to je ta plíživá nemoc ekonomiky.
7: Čím to je? Nedaří se nám zvyšovat vlastně tu hodnotu té produkce?
10: Je to přesně tak. Vlastně veškerý růst, co jsme za těch 6 let měli, těch 5,5% nebo kolik, bylo všechno taženo buď to toho, že nás pracuje víc, a to jsou zejména Ukrajinci, kteří k nám přišli po ruské invazi, anebo že pracujeme více hodin. A v odpracovaných hodinách už jsme předtím byli vlastně takový negativní premianti Evropy. A ve většině evropských zemí je ten trend opačný. Počet hodin se snižuje, u nás roste. Takže vlastně makáme více a to není udržitelný zdroj růstu.
7: Říká Tomáš Dvořák z Oxford Economics. Dnešní díl pořadu Peníze a vliv končí. Mluvili jsme také s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Janem Rafajem a naším hlavním hostem byl zmocněnec pro implementaci hospodářské strategie vlády Ondřej Dočkal. Loučí se Jana Klímová a poslouchejte dál pořady Plusu.
3: Radiokniha.
5: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. 22-letá žena nasedla v létě 1973 do nákladního auta a vjela do lidí čekajících na tramvaj.
11: Mám-li se stručně vyjádřit k mým konkrétním úmyslům, odpovídám, že jsem chtěla zavinit smrt více lidí použitím dopravního prostředku. Nijak toho nelituji.
5: Hepnarová se mstila společnosti a výsledkem bylo 8 mrtvých.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
0: Jaké máme daně?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní, dobře tak, aby ekonomika s daněmi efektivně fungovala, není ale vůbec jednoduchá záležitost, a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Plátcem přímé

0: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec. Reaguje tak na svou včerejší nehodu. Polské stíhačky zachytily nedaleko polských hranic ruský průzkumný letoun. Fotbalisté Francie a Španělska rozehráli semifinále mistrovství světa. A počasí zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty ve středu až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu, které dal večer na sociální sítě. Pokud Turka vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici podle svých slov rezignuje. Policisté teď vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody Turka s nemocničním vozem převážejícím krev. To skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích v centru Prahy. Předtím jelo se zapnutý majáčky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje, pokračuje Kropáčová.
2: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
0: Dodává policejní mluvčí Eva Kropáčová. Polské stíhačky dnes zachytily nad mezinárodními vodami Baltského moře ruský průzkumný letoun Ilyushin IL-20. Uvedl to polský ministr obrany Vladislav Košiniak-Kamysz. Incident se stal asi 30 kilometrů od pobřežního města Ustka. Ruský letoun po navázání kontaktu s polskými piloty odletěl směrem do Ruska. Podle polského ministerstva obrany incident dokazuje pokračující nepřátelský postoj Ruska vůči NATO. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Tot.
3: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
0: Dotazníky můžou cestující vyplňovat do konce letních prázdnin. Fotbalisté Francie hrají semifinále mistrovství světa se Španělskem. Utkání komentuje v přímém přenosu radiožurnálu Sport Mirko Vasič.
4: Zatím třetí minuta, skóre nerozhodné, 0-0 mezi Francií a Španělskem. Opatrný fotbal, Španělé drží klasický míč, přihrávají si, ale do žádné příležitosti jste stejně jako Francouzi nedostali. Třetí minuta, Francie, Španělsko 0-0. Mirko Vasič, radiožurnál.
0: Ve druhém semifinále se zítra večer utkají Argentina a Anglie. Cyklista Tadej Pogačar ovládl horskou 10. etapu Tour de France. Slovinský obhájce vítězství tak zvýšil náskok v průběžném pořadí na víc než 3,5 minuty na druhého Dana Vingegaarda.
5: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na silnici 27 u Plas. Na Pražském okruhu čekejte obousměrné kolony u Černého mostu. Silničáři na 61. kilometru stáhli provoz v obou směrech do jednoho pruhu kvůli opravám vozovky. Na Štěrboholské spojice se brzdí u Dolních Počernic. V opačném směru budete popojíždět od nájezdu z D11. Počítejte s 10 minutami navíc. Na silnici 27 z Plzně do mostu dejte pozor za obcí Plasy. V pravotočivé zatáčce osobní auto vyjelo mimo vozovku a vyprošťují. Jeho zdržení nenaberete, ale vybočuje se tam, tak pozor. Na tahu 34 Pelhřimov Humpolec stále vázne provoz před omezením s kyvadlovým provozem u Záhoří. Kolony od Velkého Rybníka a z druhé strany od Komorovic zhruba na 10 minut. A na silnici 50 hned za Uherským Hradištěm směr Brno vzniká kolona za sjezdem z D55 kvůli omezení u odbočky na Zlechov. Zdržení kolem 1/4 hodiny, v opačném směru na Hradiště jen kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Večer a v noci bude oblačno až zataženo, občas se přidá déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubude oblačnosti a srážek a ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, jinak bude ale oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými.

0: Nejvyšší teploty zítra přes den 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 stupňů a na horách, tak tam bude většinou okolo 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
2: A protože letošní prázdninové měsíce patří na Plusu devadesátkám, tak si dnes připomeneme jednu pozoruhodnou osobnost. Muže, jehož jméno je neodmyslitelně spojeno s prvními svobodnými volbami v roce 1990, lidoveckého politika Josefa Bartončíka. V repríze pořadu Portréty o něm bude už za chvíli hovořit historik Michal Pér. Ale ještě předtím si první svobodné volby připomeneme trochu jinak. Dokumentarista Jakub Horáček připravil v roce 2025 seriál o československých a českých volebních kampaních. Jeden z dílů věnovaný právě volbám v roce 1990 si teď v repríze můžete poslechnout. Autor jej nazval Demokracie vstupuje na trh aneb první svobodné volby a zrod volebních strategií.
3: Děkuju všem našim politikům, děkuju všem našim lídrům, děkuju všem našim krajským manažerům a našim členům. A byla to jízda, byla to obrovská jízda a díky moc.
4: První říjnový víkend roku 2025.
5: V běžných výsledcích jasně vítězí hnutí ANO. Aktuálně má přes 35% hlasů.
4: Češi rozhodli o novém složení poslanecké sněmovny. Svobodně a od vzniku samostatné republiky v roce 1993 po deváté v řadě.
3: Děkuju našemu PR týmu. To načasování, vážení.
4: V hodinách a dnech, které následovaly, se v mediálním prostoru nedalo vyhnout někdy až možná trochu démonizovanému slovnímu spojení.
6: V této nové éře politického marketingu se honí
7: zelené. Integrovat sociální sítě do svého politického marketingu.
8: Bych odděloval na jedné straně politický marketing a...
4: Politický marketing. Pro někoho synonymum pro všemocné marketéry, kteří umí napsat chytlavé příspěvky na sociální sítě nebo hesla na billboardy a politika hezky prodat. Pro jiné nástroj, který zbavuje politiku ideí a skutečného obsahu.
9: Ať se nám to líbí nebo ne, tak ten politický marketing je nedílnou součástí politiky.
4: Co všechno ale tahle disciplína skutečně obnáší? Jaké má kořeny a jak se historicky formovala v demokratickém Česku?
10: Vývoj politického marketingu v České republice bych provázal s politikou.
4: V téhle sérii uslyšíte mluvit expertky a experty, kteří se politickému marketingu profesně věnují. Zkoumají jej v rámci akademického výzkumu nebo dřív radili různým politickým uskupením.
11: Zkoumám trh, tedy nálady voličů.
4: Vysvětlíme si nejrůznější nástroje, které politický marketing využívá a ukážeme je na příkladech voleb v Česku. A začneme posametovou euforií a 90. lety.
1: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kampaň. Průvodce dějinami politického marketingu. Díl první. Demokracie vstupuje na trh.
12: Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the president.
4: Spojené státy, rok 1960. Televizní kamery zaznamenávají předvolební debatu prezidentských kandidátů Richarda Nixona a J.F. Kennedyho, ze které jako jasný vítěz vychází Kennedy, tedy alespoň podle diváků u televize. Posluchači rozhlasu, kteří unaveného a pobledlého Nixona, zotavujícího se z operace kolene, neviděli, se přitom přiklonili právě na jeho stranu. Tato tolik skloňovaná epizoda, která podle legendy přivedla Kennedyho do Bílého domu, vypovídá spíš o síle televize a vizuálního dojmu, než o tom, co politický marketing vlastně je, i když se příhoda uvádí jako jeden z jeho kořenů.
11: Jak si představit, co to je politický marketing jako samostatná disciplína a jak se vlastně v praxi používá?
4: Anna Šavit, expertka na politický marketing, která působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
11: Často se to zaměňuje i za komunikaci, že když politici mluví, že to je marketing, a tak to úplně není.
4: Pracovala na kampaních pro Karla Schwarzenberga nebo pro hnutí ANO.
11: jak se nabízí, tak je tam důležité to slovo marketing, market, trh. A vlastně ta disciplína vznikla tím, když si někteří odborníci všimli, vědci, že praktici v politice začínají používat záležitosti, které jsou spíše typické pro jako ekonomiku či hospodářství. To znamená, že začínáte analyzovat trh. Vůbec ten samotný pohled na politiku jako na trh, kde se objevují různé nabídky a soupeří se o voličské hlasy, je vlastně nový. A když chcete být vidět, slyšet, tak musíte vědět, ke komu mluvíte. A to je jedna z těch základních věcí, že politický marketing je vlastně o tom, že zkoumám nálady voličů, co chtějí, na co budou reagovat, ale potřebuju si přečíst, co se děje v té společnosti. To znamená, že se velmi často používají průzkumy, a to nejenom jako volebních preferencí, ale vy chcete ty své voliče znát jako skupiny lidí, kteří budou reagovat dobře na vaši nabídku. Málo když se nazýváte jako v té kampani přímo, nebo když někomu radíte jako politický marketer, velmi často se očekává, že vlastně na základě toho, že budete používat metody, já myslím, že jedna z nejpříhodnějších definic politického marketingu, že to je set různých nástrojů, jak vlastně jako mapovat a zkoumat voliče, ale i konkurenci, je, že se snažíte vlastně přijít se strategií, jak uspět v těch volbách. Vy prostě potřebujete vědět, jaké jsou nálady mezi voliči, na co budou lidé reagovat. A to je ta role stratega. Velmi často to začíná prostě normálně napsáním a přípravou volebního průzkumu.
4: Ve Spojených státech a jiných kapitalistických zemích se politika jako slazená limonáda prodává snáz než v Československu, kde se komunističtí kádři ukazovali lidem ledatak na tribunách.
13: A heslem milujeme svou vlast, volíme socialistickou budoucnost.
4: Zatímco si tedy Západ osvojoval rafinované postupy, jak poznávat voliče a jak je efektivně oslovit, Československo na svobodné volby a soutěž politických stran netrpělivě vyčkávalo do roku 1989.
14: Konec vlády jedné strany!
15: My jsme praxi připraveni jednat velmi konkrétně.
4: Události 17. listopadu na Národní třídě, demonstrace, stávky a vznik občanského fóra.
15: Jakési takové veřejné společenství, které by nemělo...
4: A skočme až na konec února 1990. Tehdejší federální shromáždění vyhlásilo po 40-leté vlády jedné strany svobodné volby. Pomyslný příběh českého politického marketingu se mohl začít psát.
10: Já bych odlišil ten rok 90.
4: Pavel Šaradin, politolog, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
10: To bylo skutečně referendum o to, kam ta Česká republika, respektive Československo, budou směřovat, jestli skutečně potvrdíme ty výsledky toho roku 1989, tedy svobodné volby, demokratická společnost, tržní hospodářství a podobně, anebo jestli zůstaneme někde na půl cesty, nebo se vrátíme třeba k té socialistické společnosti.
16: První svobodné volby v roce 1990 byly specifické z mnoha důvodů.
4: Miloš Gregor, expert na politický marketing z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
16: Ve chvíli, kdy politické strany kandidovaly ve svobodných volbách v roce 1990,
4: pracoval na kampaních pro koalici Spolu v roce 2021 nebo pro Karla Schwarzenberga.
16: Neměli žádnou zkušenost s politickou komunikací nebo politickým marketingem, protože v minulém režimu nebyla přítomná svobodná politická soutěž. To bylo charakteristické právě tím, že nejen v Československu, ale v celém východním bloku tehdejším začali se angažovat poradci zejména Spojených států, jednou z nejvýraznějších agentur, která pomáhala s volebními kampaněmi v bývalém sovětském bloku a východním bloku byla Sawyer Miller Group právě ze Spojených států, kteří jednak se podíleli na kampani občanského fóra v České republice, ale zároveň měli na kontě celou řadu kampaní po celém světě, ať už pro Dalajlámu v Tibetu, proti Pinochetovi v Chile, nebo pomohli k vítězství kandidátům v Bolívii, Kolumbii a řadě dalších latinskoamerických států, tak ale v tom evropském kontextu dělali i třeba pro Lecha Valesu v Polsku. Sawyer Miller Group byla agentura, která byla spojená zejména s kampaněmi pro demokratickou stranu ve Spojených státech a tomu právě odpovídala i profilace kandidátů, pro které byli ochotní spolupracovat a dělat kampaně v dalších zemích. To, že jsme tu měli americké poradce, vlastně pomohlo, aby ta volební kampaň nastoupila nějakou cestu standardních kampaní, tak jak jsme je znali ze západních demokracií, byť to ještě v té době ani zdaleka nedosahovalo těch kvalit.
4: Češi a Slováci, zdá se, měli tehdy jasno.
17: Začnu tím, co řekl předseda ústřední volební komise Zdeněk Záhorský. V zemi je správná předvolební atmosféra. Samozřejmě také...
4: Chtěli zpátky do Evropy a strany byly pro straníky, jak ostatně v kampani hlásalo Občanské fórum.
18: Teď skutečně mají Češi příležitost zvolit si vládu, jakou si zaslouží. To je velká odpovědnost.
4: Bylo tehdy vůbec nutné podrobně zkoumat nálady voličů a to, co přesně chtějí, a možná, že se celá představa obyvatelstva jako trhu tak trochu míjela s étosem doby.
18: Lidé si musí na tu demokracii zvykat, učit se jí. Víte, a to je právě to, co lidi děsí.
19: Věděli jsme, jak se ta krize vyvíjí a v čem je ta dynamika?
4: Ivan Gabal, tehdejší volební manažer Občanského fóra.
19: Pěstovali jsme spíše sociologický standard výzkumu, to znamená nejenom, jak vypadá veřejné mínění, ale proč si lidi myslí, co si myslí. Což bylo velmi důležitý a podstatný rozdíl. To znamená, my jsme chápali, co ti lidé od té změny chtějí, že nechtějí kompromis, že nechtějí modifikovaný nebo reformovaný socialismus, že chtějí totální změnu, že chtějí přejít do pluralitního multistranického systému. My jsme byli tak spoždění, že už jsme nedělali, nemuseli dělat kompromisy, ale naopak dávat určité břehy té řece toho veřejného zájmu. První výzkum je vlastně už nový. Byli hotoví, tuším, z přelomu prosince a ledna. A to směrování zpátky na západ, ten plný trh a pluralitní systém, to byly základní opory, které byly z toho ověřený, protože my jsme z těch výzkumů věděli, že to, co chtějí lidé slyšet, je, jak na tom reálně jsme. Protože do té doby to v jistém smyslu lakování na růžovo a lhaní komunistický, o nejenom o plnění pětiletek, ale o tom, jak jsme v kontaktu a podobně, vlastně toho měli všichni plný zuby a chtěli vědět, jak ta transformace bude vlastně těžká, bolet a bude dlouhá. A takže ta komunikace s těmi západními experty o tom byla, že oni říkali, neříkejte jim to. A my jsme říkali, ne, oni to chtějí vědět, takže my jim to budeme říkat. A to bylo to základní nastavení té kampaně.
16: Charakteristika těch kampaní byla, že chyběl nějaký jednotící prvek. V té euforii zatím nikdo moc nevěděl, co s volebními programy, jak vlastně ty volby uchopit tak, aby nabízely konkrétní programy, ale nutno říct, že to nevadilo ani voličům a ani těm politickým stranám v těch volbách, protože důležité bylo nějaké uchopení těch voleb jakožto referenda o tom, zda chceme nadále pokračovat bez komunistů. To znamená, nebyly tu přítomny kampaně, které by byly výrazně postaveny na jednotlivých osobnostech, jako známe například dneska. Pokud si voliči vybaví volební kampaně z posledních let, tak si vybaví zejména asi tváře čelních politiků, které doprovází nějaké volební slogany. Takže tohleto na začátku 90. let nebylo téměř vůbec přítomno.
20: Československý rozhlas zahajuje v neděli, to je zítra, vysílání volební kampaně. Pravidla hry jsou daná. Daný je i předpoklad, že kampaň bude mít důstojný průběh. Možná, že se někteří její účastníci budou lišit v interpretaci této důstojnosti. Možná, že i některé posluchače znepokojí tento zcela nový jev.
4: Ostrá fáze volební kampaně odstartovala v květnu 1990.
19: Nechci říct, že to byl úplný chaos, ale byl to kontrolovaný chaos.
21: I kulturnost chování stran musí působit na voliče. O tom se s každým dnem blíže k volbám přesvědčujeme i na Ostravsku.
16: Počáteční nevybíraží... Politické strany vyráběly různé letáčky, pamflety, plakáty, téměř na koleni.
19: Je potřeba si uvědomit, že v té době nebyl vůbec papír na tisky. Tiskli jsme část v Německu.
21: Počáteční nevýběravé způsoby, například přelepování a strhávání plakátů konkurence, mizí.
19: My jsme v tom dávali daleko víc akcentu v té komunikaci pak na programové prvky. Návrat do Evropy, jsem si vymyslel, strany jsou pro straníky, za to mě nesnášeli všichni, že jsem tohle použil.
16: Zároveň výraznou roli hrál v kampani a ať už vizuálně na plakátech, nebo třeba tím, že byl vnímán jako nějaký názorový, hodnotový vůdce, lídr. Václav Havel, paradoxně člověk, který vlastně v těch volbách nekandidoval, tak byl jedním z nejvíce vyobrazovaných politiků v té kampani.
0: Já jsem v posledních dnech podezírám z toho, že dělám volební kampaň Občanskému fóru a že se to nehodí pro nadstranického prezidenta. Já za to nemohu, že mě můj dlouholetý přítel, který je dlouholetým bojovníkem proti totalitě, že mě sem pozval, a nemohu hlavně za to, že náhodou figuruje na kandidátce Občanského fóra.
2: Dnes začaly svobodné demokratické volby do obou sněmoven federálního shromáždění a do České a Slovenské národní rady.
4: K prvním svobodným volbám přišli Češi a Slováci 8. a 9. června 1990.
22: Pro mnohé je to jistě zvláštní pocit. Vždyť i šedesátníci vlastně volí svobodně poprvé.
23: Dobrý den, rozhlase, já se jmenuji Jan Jirlička, jsem narozený v roce 42 a poprvé jsem volil.
24: Jeden hlas odevzdaný pro slušný lidi.
23: Uchoduje příslušník SNB, toho se pro boha lidi nebojte. Pokud nemáte pero nebo tušku, tak komise tam má ostře nabroušené tušky. Radši tu obálku zalepte, jenomže tam nemají houbičky. Houbičky došly. Takže musíme olíznout jazykem.
4: Volební účast dosáhla rekordních 96%. V Česku jednoznačně zvítězilo Občanské fórum. Druzí skončili komunisté, následovaní Moravským hnutím za samosprávnou demokracii. A poslední, kdo se dostal do České národní rady, byli křesťanští demokraté.
23: A to je všechno, protože největší životní zážitek jsou tyhle volby.
25: Zvítězila svoboda, zvítězila vůle po demokracii. A ty některé strany, které se možná neumístily výrazně, nepochybně se výrazně umístí ve volbách příštích, neboť v tom mezidobí se vykrystalizuje politický život, ty strany se zprofilují, zpřesní své programy, vyrostou nové generace politických osobností a ty politické osobnosti, jak se už těším, to všechno budou dělat místo nás.
4: Slova Václava Havla z června 1990 působí z dnešního pohledu skoro až prorocky. Jedna osobnost v prvních volbách skutečně vykrystalizovala a už tehdy si uvědomovala, že poznat své voliče se může jedině vyplatit.
16: Kandidoval i v té době ne úplně příliš známý široké veřejnosti Václav Klaus. Ten dostal za úkol kandidovat na Ostravsku, protože traduje se, že Václav Klaus si příliš nerozuměl s ostatními představiteli Občanského fóra a toto měl být způsob, jak vlastně Václava Klause přimět k nějaké pokoře, pokud měl kandidovat na Ostravsku, byl předpoklad, že v těch volbách ne příliš uspěje. Nicméně Václav Klaus použil velice osvědčenou taktiku ze zahraničí a něco, co funguje v volebních kampaních do dneška velice efektivně, a to, že se začala s občany a s voliči stýkat osobně. Václav Klaus byl velice houževnatý, měl velkou spoustu volebních mítingů, traduje se, že byl schopný si podat ruku s téměř 500 000 lidí během té volební kampaně. Tak to vyústilo ve výsledek, kdy Václav Klaus získal 360 000 preferenčních hlasů. Což byl dvojnásobek oproti známému tehdy Jiřímu Dienstbierovi a nebo trojnásobek oproti Marianu Čalfovi z KSČ. Tím pádem Václav Klaus se vracel do Prahy jakožto nekorunovaný vítěz těchto voleb a jeho role, jeho pozice naopak posílila a hrál pak v Občanském fóru ještě důležitější roli než do té doby.
4: Jak známo, Václav Klaus nakonec usedl ve federální vládě jako ministr financí a stal se otcem ekonomické transformace, tedy i jakýmsi symbolem přechodu ze socialismu na kapitalismus.
26: A já bych ještě chtěla, pane ministře, kdybyste nám řekl několik slov k velké privatizaci, která teďka nastane.
27: No, jestli
26: nebo
27: dovolíte.
26: Nastává, že?
27: Jestli dovolíte, já takhle vstanu, ano? A přinesu, počkejte vteřinku. Mohu vám prozradit, že máte to štěstí, že jste úplně první, protože nikdo jiný ještě neviděl návrh kuponové knížky, čili toho dokumentu, který každý náš občan si může zakoupit a zúčastnit se velké privatizace kuponovou metodou.
4: Hegemonie Občanského fóra znamená i to, že nemá smysl tolik uvažovat o různých voličských skupinách, jak to známe ze současného politického marketingu. Většina obyvatelstva zkrátka chtěla demokracii a tržní hospodářství. Do jisté míry to platilo i ve volbách následujících v roce 1992. Politická mapa Československa se ale od prvních voleb změnila.
1: Nemyslím si, že je to optimální vývoj, ale je to optimální východisko z dané situace.
3: Podle očekávání se Občanské fórum rozpadlo, protože to sdružovalo v sobě mnoho nesourodých prvků.
5: Tak je to rozumný rozvod samozřejmě, ale s tím, že se oba manželé rozvedení ještě domlouvají po přátelsku na tom, kdy budou navštěvovat děti a tak dále.
3: První to pochopil tedy Václav Klaus, který založil Občanskou demokratickou stranu.
6: Máme možnost po mnoha desetiletích v Československu vytvořit silnou pravicovou stranu konzervativního zaměření. To byla úvodní slova Václava Klause na dnešním ustavujícím kongresu Občanské demokratické strany v Olomouci.
3: Na základě toho reagoval zbytek těch, kteří byli spíše liberálnější než pravicově konzervativní, tím, že vytvořili Občanské hnutí. Volby v roce 1992 byly specifické v tom, že jednak poprvé skutečně už byly vyprofilovány různé politické strany, které se té soutěže účastnily.
4: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
3: To bylo jakési referendum o socialismu. Tam, pokud jste chtěl kandidovat a chtěl jste kandidovat jako levicová strana, tak jste byl dopředu odsouzen k neúspěchu, pokud jste tedy nekandidoval za komunisty. To byla taková atmosféra, že řekněme socialismu ne, pojďme budovat pořádnou demokratickou kapitalistickou společnost založenou na tržním hospodářství a podobně. A protagonistou toho byl Václav Klaus a protagonistou toho byla Občanská demokratická strana.
7: Reforma je dnes napadána z mnoha stran a chtěl bych zdůraznit, že nejen na Slovensku, ale i v Čechách a naším prvořadým úkolem je tuto podporu ekonomické reformě zajišťovat.
10: V roce 1992 už vidíme naprosto jednoznačné strategie politických stran, zvlášť ty, kolem kterých se soustředily populární osobnosti, tak ty už také přišly s profesionálními kampaněmi. V té době nejdále byla Občanská demokratická strana, která se představovala jako subjekt liberální, jako subjekt konzervativní, měli blízko k řadě politických stran v západní Evropě, tudíž jim také pomáhali odborníci ze západní Evropy, zejména z Velké Británie, kteří se soustředili kolem konzervativní strany. V té době zaznamenáváme také první slogany. Velmi dobře to dokládá právě Občanská demokratická strana, která přišla s programem nazvaným a s celou tou strategií Svoboda a prosperita, kde se v těch dvou slovech si zobrazuje to prvotní snažení Občanské demokratické strany.
8: Občanská demokratická strana. Hudba budoucnosti.
7: Stojíme na historické křižovatce. Teď nebo nikdy tu budoucnost máme v našich rukách. Poselstvím ODS je garance polistopadového vývoje, udržení základního směru, který jsme nastoupili.
16: Václav Klaus tomto navázal na úspěšnou kampaň z roku 1990. To znamená, měl obrovské mítingy s voliči na náměstích jednotlivých měst v České republice, objížděl celou republiku, vedl kampaň velice kontaktně. Nicméně podíváme-li se na ty specifické nástroje politického marketingu, které známe dnes, jakož jsou třeba ty průzkumy veřejného mínění, segmentace, to znamená, že uvažujete o jednotlivých segmentech společnosti rozdílně, že třeba jinak trošku promlouváte k seniorům, jinak k podnikatelům, jinak k maminkám na rodičovské, tak se tady příliš nekonalo.
26: Jedna a jedna jsou dvě. Dvě a dvě jsou čtyři. O plus H rovná se 24. 24 rovná se Občanské hnutí.
4: Kampaň Občanského hnutí, neodmyslitelně spjatého s osobnostmi z disentu, vedl Ivan Gabal, který stál i za úspěchem Občanského fóra. Tentokrát měl ale situaci výrazně těžší.
19: Já jsem nad tím dost váhal, protože OH bylo v té době už poměrně delší dobu pod 5% a mělo problémy vnitřní jakési politické soudržnosti.
4: Heslo jdeme správnou cestou se ale minulo s tehdejší náladou a uskupení na pomyslném politickém trhu velmi těžko hledalo volný voličský segment. Prostor napravo obsadila ODS a nalevo se žádná strana, která chtěla uspět, raději vůbec nevydala.
19: Celý ten rok 91 se pomalu zvedala československá krize. A v OH primárně ležela odpovědnost za udržení Československa. V ODS byla primárním motivem vyhrát volby. A vyhrát ty volby vlastně pomocí už ekonomických messagí. To znamená naopak eskalovat rozdíly mezi zpomalujícím Slovenskem a českou veřejností, která volala naopak po zrychlení těch reform. V té době vlastně jakoby už vládl pocit, ano, Rusové odešli a my jsme jakoby měli pocit bezpečí, takže ty ekonomické agendy byly klíčové. Vedle toho ty agendy československé, toho udržení státu, byly vlastně ty krizové.
9: Pane Dinsbyr, jak hodnotíte výsledky voleb?
11: Se prostě lidi rozhodli pro černobílé vedení a z proreformních stran tu, která je schopna nejvíce zjednodušovat.
4: Do českého parlamentu se občanské hnutí těsně nedostalo. Za to Občanská demokratická strana jasně zvítězila a Václav Klaus zamířil do čela vlády, kterou sestavil z KDS a lidovci.
12: Výsledky voleb nejsou náhodné, řekl předseda strany Václav Klaus, ale jsou výsledkem poctivé práce členů ODS a pozitivní volební kampaně.
4: První dvoje svobodné volby ukázaly, že strany se začaly rychle učit, jak poznávat, co voliči očekávají a jak s nimi komunikovat to, co jim nabízejí. Měli to tehdy o něco snažší. Voličstvo samo bylo tehdy poměrně homogenní.
13: Levice demokratická, ta se teprve u nás myslím musí vytvořit a ta pak patří k demokratickému spektru a není to tedy věc nostalgie.
4: Politický marketing se začal profesionalizovat v druhé polovině 90. let, kdy se na politické mapě začaly formovat jasné ideologie stělesněné charismatickými lídry.
14: Sociální demokracie kráčí stejnou cestou jako sociální demokracie v západní Evropě. A věřím, že tato cesta bude mít i tentýž cíl. Účast na vládě z vůle našich voličů.
4: V jakém duchu se nesly kampaně v 90. letech? Kdo lítal na volební akce helikoptérou? A platilo tehdy, že politické strany především prodávají své ideje a svůj program, o kterém jsou přesvědčeni, že pro zemi představuje to nejlepší? Nebo to celé bylo trochu jinak? To vše v příštím díle série Kampaň. Na tomto pořadu technicky spolupracovala Valérie Racmanová, dramaturgyní byla Veronika Kindlová a připravil jej Jakub Horáček. Všechny díly série najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích.
15: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
17: Josef Bartončík se proslavil jako kontroverzní postava československé politiky počátku 90. let. V přelomovém období pádu komunismu stál v čele Československé strany lidové a výrazně se podílel na její transformaci. Jenže těsně před prvními svobodnými volbami v červnu 1990 byl tehdejším ministrem vnitra veřejně obviněn, že byl agentem komunistické státní bezpečnosti. Více už v repríze pořadu Portréty řekne historik Michal Pér. Byla to tehdy událost. Rakouský týdeník Profil uveřejnil 14. května 1990 článek o tom, že tehdejší předseda Československé strany lidové Josef Bartončík byl před rokem 89 spolupracovníkem komunistické státní bezpečnosti. Vedení lidové strany na tiskovkách informaci vehementně popíralo. Důkazy o tom, že rakouský týdeník lže, ale nepředložilo. A volby, první svobodné, byly za dveřmi. Jak to dopadlo a kdo vůbec je Josef Bartončík? To nám přiblíží historik Michal Pér. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
15: Portréty.
17: Michala Péra, vítám ve studiu. Michale, hezký den.
18: Krásný den.
17: Myslím, že by bylo korektní upozornit naše posluchače, že jste nejen historik, ale protože se bavíme o kauze, která je spojena s Lidovou stranou, tak že jste také členem KDU ČSL a jste aktivní v komunální politice, říkám to dobře? Je to tak?
0: Ano, je to tak.
17: Dobře. Tak tedy Josef Bartončík, osobnost, řekl bych, zajímavá dodnes, protože je to jeden z případů, kolem kterého je pořád hodně otazníků a možná ne úplně hodně jasných věcí. Kdo byl Josef Bartončík, kde se vůbec v té politice někdy na začátku 70. letech objevil?
0: Josef Bartončík začínal svoji, tak říkajíc, politickou kariéru jako nejprve řadový člen a funkcionář Československé strany lidové, kdy on v 60. letech vstoupil do této strany, stal se činovníkem tehdejší organizace Mladí lidovci, tam nejvíce upoutal, tak říkajíc, tu pomyslnou pozornost. Je to člověk, který pochází z tradiční lidovecké katolické rodiny. A to byl vlastně i důvod, proč mu tehdejší režim neumožnil dosáhnout vysokoškolského vzdělání, které potom až v době, když byl zaměstnancem Československé strany lidové, tak při zaměstnání on vystudoval práva, takže se stal také právníkem. Takže takové to jeho představení je, že to byl funkcionář Československé strany lidové a současně také právník.
17: Ta jeho kariéra uvnitř strany je poměrně zajímavá. On se stal v roce 68 tajemníkem okresního výboru v Kroměříži. V roce 82 už byl vedoucím tajemníkem krajského výboru lidové strany v Brně. A abychom to propojili i s tou opravdu velkou politikou, tak on se také stal poslancem.
0: Když v roce 1981 zemřel Josef Plojhar, který v té době, my samozřejmě to jméno známe především jako dlouholetého ministra zdravotnictví, který byl v letech 1948 a 68 20 let ministr zdravotnictví a v letech 51 až 68 byl současně také předsedou Československé strany lidové. Po srpnu roku 68 a po vzniku federace se tento politik stal poslancem federálního shromáždění. A Josef Plojhar v roce 1981 v listopadu umírá a na uvolněný mandát nastoupil Josef Bartončík.
17: Už jsme říkali, že bychom se rádi bavili o události, která zasáhla do prvních svobodných voleb. Odhalení, nebo řekněme tomu tedy odhalení Josefa Bartončíka, co by údajného spolupracovníka státní bezpečnosti. Těžko se o tom hovoří proto, že existují pouze velmi kusé informace, nikoliv obsahy svazků. Nevíme o tom, byl-li Josef Bartončík opravdu spolupracovníkem, tak co přesně by měl státní bezpečnosti říkat. V květnu 1971 byl zaregistrován jako kandidát tajné spolupráce pod jménem Hájek a v říjnu roku 71 měl být převeden na agenta. Ten jeho svazek se různě stěhoval z Kroměříže do Brna, potom zpátky do Kroměříže, v roce 81 znova do Brna a v dubnu 1988 byl uložen do archivu, patrně už tedy pro státní bezpečnost neměl větší význam. A to možná proto, že od května 1988 založila státní bezpečnost na Bartončíka jiný svazek. Takzvaný signální, měla tedy nejspíš nějaký signál nebo informaci o Bartončíkově činnosti. Ten svazek byl pod krycím jménem Sponzor. Také nevíme, co obsahoval. Byl totiž zrušen a zlikvidován. Víme pouze, že u tohoto svazku nebo u té informace o něm je taková poznámka paragraf 112. A paragraf 112 v tehdejším zákoníku to bylo poškozování zájmů republiky v cizině. Michale, co se tady vlastně stalo? Státní bezpečnost se začala o Josefa Bartončíka najednou zajímat.
0: Celá tahle kauza je samozřejmě v mnoha ohledech komplikovaná, protože, jak se sám naznačil, ty materiály byly skartovány, byly zničeny, tudíž my se můžeme v některých okamžicích jenom domnívat, co všechno tedy mohlo být předmětem zájmu státní bezpečnosti. Obecně můžeme říci, že vzhledem k tomu, že Josef Bartončík byl funkcionářem Československé strany lidové a potom následně v 80. letech byl i poslancem za tuto stranu ve federálním shromáždění, tak samozřejmě státní bezpečnost měla vždycky obrovský zájem o to, co se děje v rámci Československé strany lidové, stejně tak jako velký zájem měla, co se děje v rámci tehdejší socialistické strany, protože tehdejší moc se obávala toho, že jak v rámci lidové strany, tak případně i v rámci socialistické strany se může vytvářet nějaká opoziční struktura, která by mohla připravit komunistickou stranu Československá o moc. Tenhle ten strach byl takřka permanentní a proto tak velký zájem o funkcionáře těchto povolených nekomunistických stran.
17: Vy jste říkal, vlastně podezření na jakousi činnost, koresponduje to s tím, co se říká, že Josef Bartončík byl jedním z iniciátorů vzniku koncem 80. let jakéhosi obrodného proudu uvnitř lidové strany?
0: Josef Bartončík byl čelným představitelem toho, co my označujeme jako obrodný proud. Ten obrodný proud má nějakou svoji genezi. My nejdřív hovoříme o takzvané skupině, která se nazývala Křesťané pro přestavbu, která se posléze přetransformovala právě v tento obrodný proud. A myšlenka téhleté skupiny byla snaha o změnu politických poměrů. Ta skupina Křesťané pro přestavbu se nedomnívala, že by došlo k nějaké likvidaci dosavadního systému, ale pro určité takové přiblížení oni usilovali o to, aby Československá strana lidová získala větší vliv ve společnosti a aby ta kontrola komunistické strany Československa a tehdejšího aparátu nebyla tak důsledná. Oni měli představu, aby ta situace se dostala před únor 1948, kdy už existovala Národní fronta, ale kde ty politické strany měly svoje možnosti volného působení a něco podobného očekávali také od těch změn, které se snažili prosadit a které samozřejmě tehdejšímu tomu nomenklaturnímu vedení lidové strany vůbec nebylo pochuti. Tehdejší předseda Zbyněk Žalman nebo generální tajemník tehdejší Josef Andrš byli ty, kteří se jaksi snažili proti tomu obrodnému proudu bojovat za každou cenu.
17: Že Josef Bartončík byl tak trochu zvláštním poslancem, o tom svědčí třeba to, že byl jeden z mála poslanců, kterému byl odebrán diplomatický pas, takže nemohl cestovat. Na druhou stranu on sám v rozhovoru před časem připustil, že byl jedním z mála, kdo si tykal s Gustávem Husákem. A také docela zajímavá informace na jaře 89, možná si ještě vzpomenete na tu atmosféru po Palachovu týdnu, byl Josef Bartončík údajně jediným poslancem, který odmítl hlasovat pro přijetí takzvaného Pendrekového zákona, který svěřil bezpečnostním složkám mimořádné pravomoci právě pro potlačování takovýchhle událostí, jako byl Palachův týden. Co se dělo 17. listopadu 1989, to je obecně známé. O 11 dní později se schází vedení lidové strany a 28. listopadu tedy volí nového předsedu. Stává se jim právě Josef Bartončík, který o den později má ve federálním shromáždění zajímavý projev. Malá ukázka z něj.
2: Na přelomu minulého a tohoto týdne se v Československé straně lidové jednoznačně prosadil obrodný proud, který vyrostl ze spontánního úsilí většiny členů o překonání krize ve straně, za rehabilitaci pravdy, práva a spravedlnosti základních pilířů křesťanství, které naše strana v posledním desetiletí do značné míry opustila, někdy pod vnějším tlakem, ale především z nedostatku odvahy a důslednosti některých vedoucích funkcionářů. jsme připraveni plnit úlohu a povinnosti svobodné nezávislé politické strany s vlastním programem zaměřeným na obnovu všech demokratických mechanismů ve společnosti při uplatňování rovnosti všech občanů bez rozdílu vyznání či politické příslušnosti. Chceme také vystupovat proti zneužívání politické i ekonomické moci. Nejen vláda by měla zajistit a kontrolovat uplatňování stejných podmínek pro uspokojování požadavků společnosti. Navíc pak by měla vláda a ne již vrcholný orgán kterékoliv politické strany rozhodovat o způsobu a možnostech života v naší zemi. Stejně tak musí být zajištěno zrovnoprávnění všech politických stran, současných i vznikajících, pokud jde o disponování mocenskými prostředky.
17: Michale, potom prosinci 89, řekněme leden 1990, oslovila lidová strana touhle svojí proměnou nebo přihlášením se ke svým kořenům, oslovila nějaké větší množství lidí?
0: Tak to nepochybně. Dá se s jistou nadsázkou říci, že to byl jeden z nejskvělejších časů této strany, což se projevilo i obrovským nárůstem členské základny. Stejně tak, jako byla to doba, kdy v téhle straně se hlásila i řada našich exulantů, kteří z politických důvodů museli odejít za hranice a tady v roce 1990 přicházejí na návštěvu nebo vracejí se. Tudíž to všechno jaksi dávalo té lidové straně naději, že bude v tom volebním souboji úspěšnou politickou silou, úspěšnou stranou.
17: Na tu atmosféru počátku roku 1990, prvních měsíců toho roku, vzpomínal Josef Bartončík v rozhovoru, který v lednu 2019 poskytl webovému serveru Blesk zprávy.
2: Byl jsem přesvědčený, že změna společenských poměrů je nutná. Komunismus má řadu zajímavých stránek, ale pro mě byl nepřijatelný ze dvou důvodů. Jednak militantního ateismu a jednak proto, že základním principem marxismu je třídní nenávist. A co pak je možné budovat nějakou perspektivu lidstva na systému, který má jako jedno z hlavních přikázání nenávist? Nepředpokládal jsem však, že vylijeme dítě i s vaničkou a budeme budovat návrat do kapitalismu volné soutěže. Československá strana lidová nabírala větší ambice. Existovala tu silná motivace ze zahraničí, jednak CDU, CSU z Německa, jednak Demokracia Kristiána v Itálii. Já počítal s tím, že bude potřeba spolupracovat ve větší míře s Demokracia Kristiána, ta mi připadala fantastická. Dva roky na to se za ní zavřela voda. I Evropou běžela snaha eliminovat politické složky křesťanského charakteru.
15: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
17: Historik Michal Pér je hostem těch dnešních portrétů, ve kterých si povídáme o Josefu Bartončíkovi a prvních svobodných volbách v roce 1990. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také David Hertl. A právě u těch svobodných voleb, u těch prvních, teď jsme. Do těchto voleb šla lidová strana v jakési koalici, která se jí jmenovala Křesťansko-demokratická unie, říkám to dobře, KDU?
0: Ano, přesně tak, protože po listopadu 89 nám tu vznikla vlastně nová křesťanská strana, která použije název Křesťansko-demokratická strana. My ji potom známe pod tou zkratkou KDS a byla reprezentovaná osobnostmi katolického disentu, jako byl ku příkladu Václav Benda a řada dalších postav z toho katolického disentu. Tak tato strana tvořila spolu ještě s několika dalšími menšími subjekty součást tohoto volebního projektu, který se tu tvoří na jaře roku 1990, který my známe pod tím názvem KDU. A tohle to byla vlastně koalice sil, která kandidovala v těchto prvních svobodných volbách. A právě dubnový sjezd lidovců, který byl vlastně první svobodný sjezd lidovců, byl takovým okamžikem, kdy byla odstartována tato příprava na ty první svobodné volby, které se uskutečnily v červnu 1990.
17: Když se dívám na volební preference, tak tato koalice KDU měla někdy v dubnu, v květnu 12 až 15% hlasů voličů, tedy očekávalo se, že by mohla získat. Koncem května to kleslo na 10%. My potom musíme říci, že 8. a 9. června proběhly svobodné volby a ta zásadní událost, o které dnes hovoříme, ta se odehrála ve středu 6. června večer. Tehdy náměstek federálního ministra vnitra Jan Ruml z Občanského fóra oznámil v televizních novinách, že předseda lidové strany Josef Bartončík nemá pro svoji funkci mravní kvalifikaci a obvinil Bartončíka ze spolupráce se státní bezpečností. Jenom dodám, že předvolební propagace byla zakázána toho dne od 14 hodin. Důležité ale je, co se dělo před tímto Rumlovým projevem. Odhalí to citace z knížky Václava Havla Prosím stručně, která vyšla v roce 2006.
2: O mnohaleté a placené práci tehdejšího už nového předsedy KDU ČSL a místopředsedy federálního shromáždění pana Bartončíka pro státní bezpečnost jsem se dozvěděl asi týden před volbami. I hned jsem ho pozval a mezi čtyřma očima mu navrhl, aby se vzdal funkcí i kandidatury ze zdravotních důvodů. On souhlasil, taky asi nestál o skandál. Uchýlil se tedy do nemocnice, odkud mi pak volal, aby potvrdil, že udělal, na čem jsme se domluvili. Já odjel uklidněn do Moskvy, snad to byla schůzka Varšavské smlouvy, už nevím, ale ještě tam jsem se dozvěděl, že pan Bartončík se funkce nevzdal a kandiduje dál. Ruml, který mi slíbil, že do našeho návratu nic nepodnikne, nečekal na letišti a sdělil mi, že jsou s Křižanem rozhodnuti oznámit o Bartončíkovi pravdu. Nebylo mi to moc milé, tyhle veřejné popravy nemám rád, ale zabránit jsem jim nemohl. Celé se to nemuselo stát, kdyby byl Bartončík dodržel svůj slib a nespoléhal na naše dobráctví.
17: Michale, mnozí doboví komentátoři už tehdy hodnotili tento krok Jana Rumla jako snahu v podstatě jasného vítěze voleb, tedy Občanského fóra, poškodit svého největšího soupeře. Pravda je ale taková, že ty informace o odhadech volebního úspěchu KDU ČSL kolem 20%, jak se dodnes někde objevuje, ty asi nejspíš nebyly reálné. Já vím, že KDU ČSL pak dostala těch 8,4%, nejspíš to bylo tedy nižší i o tohle poškození, ale věříte v těch 20%?
0: Bezesporu ta kauza poškodila tehdejší lidovou stranu. O tom není, myslím, sporu. Samozřejmě, že se setkáváme i s tou představou těch 20%. To si myslím, že je upřímně poněkud nadnesené. Já spíš si umím představit ten volební zisk někde v rozmezí právě kolem těch 12-15% odevzdaných hlasů. Což samozřejmě je obrovský rozdíl mezi těmi 15% a potom ve skutečnosti necelými 9% odevzdaných hlasů v těch svobodných volbách. A už i z toho prostého výčtu je srozumitelné, že to tu stranu poškodilo a bylo to opravdu zveřejněno v okamžiku, kdy ta strana se reálně nemohla už jakýmkoliv způsobem bránit a to samozřejmě i nahrává těm odpovědím, které říkají, celá ta kauza nebyla uveřejněna a motivována tím, že bychom se chtěli vyrovnávat s minulostí, ale tím, že jsme chtěli poškodit politickou stranu, která měla naději na úspěch ve volbách. A bylo naprosto přirozené, že v těch prvních svobodných volbách tahle informace působila jako dynamit, protože to bylo v uvozovkách to nejhorší, co mohlo tehdy jakoukoliv politickou stranu poškodit. Zpráva o spolupráci se státní bezpečností byla prostě věc, která pro tehdejší politiky byla naprosté tabu.
17: Dodejme, že jak Jan Ruml, tak Václav Havel mohli mít v té době, kdy tato informace byla zveřejněna, k dispozici pouze ty zprávy, které máme my dnes, totiž těch několik řádek o tom, kdy se měl Josef Bartončík stát kandidátem spolupráce, kdy agentem a kdy byl svazek skartován, protože on opravdu dodnes neexistuje nebo minimálně tedy nebyl nalezen. Důležité je ale říci, že Lidová strana se proti tomuto nařčení bránila. Soudně 23. srpna 1990 ale generální prokuratura zastavila trestní stíhání proti Janu Rumlovi v případu Josefa Bartončíka. K trestnému činu nedošlo. Sám Josef Bartončík se k té události vyjádřil až skoro dva měsíce po svobodných volbách 9. srpna 1990 na tiskovce, kde velmi obšírně hovořil o charakteru svých styků se státní bezpečností a obecně tedy s orgány ministerstva vnitra.
18: Pokud jde o charakter kontaktů, tak byly trojího druhu. Jednak to byly kontakty s příslušníky řady složek ministerstva vnitra, vyplývající z mého služebního zařazení. Československá strana lidová patřila k těm strukturám v minulém systému, které byly pod mimořádnou pozorností státní bezpečnosti. Kdykoliv docházelo k nějaké zvýšené aktivitě v oblasti života věřících, projevovalo se to zvýšenou frekvencí návštěv pracovníků bezpečnosti. V jiných případech se jednalo o kontakty a návštěvy příslušníků jiných složek ministerstva vnitra. Například v souvislosti s prokázanou trestnou činností některých mých zaměstnanců, trestnou činností kriminálního charakteru. Druhý okruh kontaktů ze státní bezpečnosti byly kontakty, které vlastně mi začaly být zjevné až v souvislosti s odvíjením tohoto případu. Já jsem samozřejmě celá léta, zejména po tu dobu, co jsem působil v Brně, předpokládal, že jsem sledován státní bezpečností a měl jsem v tomto směru i některé konkrétní poznatky, včetně výpovědi některých lidí, kteří byli žádáni o informace k mé osobě. Dnes z protokolu z generální prokuratury vím, že ve druhé polovině 80. let jsem byl takzvaně rozpracováván napřed pro podezření z trestného činu vyzvědačství, což byla verze pražské ústředny ministerstva vnitra, kterou brněnská služebna překvalifikovala na trestný čin poškozování zájmu republiky v cizině. Třetí forma takzvaných kontaktů ze státní bezpečnosti byla taková zprostředkovaná forma. Je pravdou, že někteří lidé, kteří byli v kontaktu ze státní bezpečností, mě víceméně pravidelně informovali o obsahu a rozsahu zájmu státní bezpečnosti vůči naší straně, ale i vůči třeba k církvím.
17: Jenom jako malý paradox dodám, že Josef Bartončík by podle lustračního zákona normálně prošel pozdějšími lustracemi. Michale, věta na závěr. Josef Bartončík se v jednom rozhovoru tak okrajově zmínil, že píše paměti.
0: Ano, já jsem se s ním také setkal a vím, že o tom Josef Bartončík několikrát hovořil při nejrůznějších příležitostech, že píše paměti. A samozřejmě já jako historik musím říct, že přirozeně se všichni na ty paměti a vzpomínky těšíme a doufáme, že spatří světlo světa.
17: Říká na závěr historik Michal Pér, moc vám děkuji, naslyšenou.
0: Naschledanou.
17: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a David Hertl se loučí od mikrofonu s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
15: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
20: Místo činu. Po stopách zločinu v terénu i laboratoři. Který obor je považován v nedávné a dnešní době za nejdůležitější? Co pro kriminalistu znamená případ neobjasnit a odložit? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
5: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
1: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
5: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
1: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
5: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
15: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. K úplné rezignaci na pozici vládního zmocněnce vyzval Turka už odpoledne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A to v případě, že se potvrdí průběh nehody tak, jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu aut odbočovacím pruhem. Z něj vjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním autem. To přitom podle záběrů mělo zapnuté výstražné zvukové znamení. Podobně jako Babiš vidí situaci i prezident Petr Pavel.
1: Já počkám, až to orgány, kterým to přísluší, vyšetří, ale pokud by tam bylo jakékoliv pochybení, zavinění, pak je i věcí osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry.
0: K rezignaci na všechny politické funkce Turka vyzývá i opozice. Nehodu teď vyšetřuje policie. Počet obětí dvou silných červnových zemětřesení ve Venezuele stoupl na víc než 4700, uvádí to agentura Reuters s odvoláním na předsedu tamního parlamentu Jorgeho Rodrigueze. Při zemětřeseních se zranilo přes 16 700 lidí. Venezuelské úřady přitom neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů je takových lidí několik desítek tisíc. Dvě zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasáhla především sever Venezuely. Nejzasaženější je stát La Guaira. Česko dál jedná s Izraelem o nákupu systému protiletecké obrany Spider. Během své návštěvy Tel Avivu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jde podle něj o jeden ze způsobů, jak plnit závazky vůči NATO.
2: Tyto systémy patří technologicky ke špičce. Zejména po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře víme, že je pro nás důležité snažit se splnit cíle stanovené vojenským plánováním NATO. Jedním z těch cílů je protivzdušná obrana České republiky.
0: Krajský soud v Ústí nad Labem snížil tresty za podvody při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku. Zkušební komisař a překladatel umožnili víc než 700 lidí získat doklad neoprávněně. Policisty na to upozornilo v roce 2019 ministerstvo dopravy. Tomu se zdálo podezřelé, že v 15-tisícovém Varnsdorfu skládá zkoušky stejný počet lidí jako ve 100-tisícovém Ústí nad Labem. Dnešní rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
3: Zkušební komisař dostal od odvolacího soudu 5letý trest ve vězení, zákaz činnosti na 6 let a propadnutí peněz, které u něj policie našla, tedy 350 tisíc korun a přes 300 eur. Původně dostal od děčínského okresního soudu 7letý trest. Překladatel pak půjde do vězení na 3 místo 4 roky a zaplatí pokutu 600 tisíc korun. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Francie se snaží o třetí postup do finále mistrovství světa v řadě. Jejich duel s úřadujícími evropskými šampiony ze Španělska komentuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Mirko Vasič.
4: Zatím jsou ale od něho dál než Španělé, kteří vedou 1-0, když se ve 22. minutě prosadil z penalty Oyarzábal. I druhý poločas můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Začne za pár sekund. Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: A vítěz zápasu Španělsko-Francie se v nedělním finále utká s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. A ještě hokej. Útočník Matěj Bliml přichází do Sparty. Se semifinalisty minulé sezóny Tipsport Extraligy podepsal po návratu ze zámoří 4letou smlouvu.
5: Nehoda na D5 u Plzně a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov dejte pozor za sjezdem na Plzeň Slovany. Na kilometru 79 havarovalo osobní auto. Po smyku zůstalo porouchané stát v jízdním pruhu. Dávejte tam opravdu veliký pozor, brzdí se náhle a vozovka může dost klouzat. Na Pražském okruhu čekejte zdržení u Černého mostu. V obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů. S přibývajícím časem je ale provoz víc a víc plynulý. A na D2 dejte pozor na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned na 4. kilometru stojí v odstavném pruhu porohochané osobní auto, v jehož blízkosti se chvílemi pohybují chodci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra dopoledne bude na severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, jinak ale čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty ve středu 23 až 28 stupňů Celsia, na severu Česka kolem 21 a na horách.

0: bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
2: Její divadelní představení jsou plná bolesti, zpracovávaných traumat ženské síly. Stejně jako v divadle se pak cítíte, když čtete její knihy. Ta poslední se dostala i do longlistu nominací na Magnézi literu. Režisérka a spisovatelka, autorka zmíněné knihy Co já, co ty, Miřenka Čechová je hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Miřenko, vítej.
3: Dobrý den.
2: U mikrofonu je Renata Kalenská.
1: Hovory.
2: Úplně na úvod. Vystudovala si taneční konzervatoř, Damu, Hamu, napsala si 3 knihy, inscenovala si více než 25 divadelních představení ve Washingtonu, New Yorku, v Praze, získala si několik mezinárodních cen. Četla jsem, že třeba ve Washingtonu, v Jihoafrické republice. A dnes chci s tebou mluvit hlavně o tvé poslední knize Co já, co ty. Já jsem byla tou knihou unešená. Přemýšlela jsem, jak to říct ve zkratce. Řekla bych, že ty nešetříš sebe, diváky, co se týče divadelních her, čtenáře, a děláš to takovým jako zvláštně jemným způsobem. Přemýšlela jsem, jak to nazvat krátce. Vymyslela jsem termín taková jemná pitva zaživa. Tak je to pro tebe bolavý tohle psát?
3: No, musím říct, že to vlastně pro mě bolavý není, protože pro mě to taková terapie činem. Já tím, že můžu některý zkušenosti a zážitky, nejenom moje, ale i druhých, přetvářet do nějakého uměleckého díla, tak vlastně mám pocit, že je nějak osmyslňuju, že je sublimuju právě skrz ten estetický tvar do něčeho, co může to negativní přetvářet do toho pozitivního. Ať už je to ve smyslu nějaké kompenzace nebo ve smyslu sdílení tématu, to, že v tom člověk není sám, to, že může ukázat nějaká východiska nebo nějaké cesty z toho. Pro mě to spíš právě takový coping mechanism, jak se k tím těžkým tématům postavit.
2: Když teda se zastavím u divadla, tak já vlastně z tvých divadelních představení vždycky odcházím jako kdyby rozkrájená. Pak se postupně dávám dokupy a ty teda se věnuješ tématům, která se mě bytostně týkají, takže pro mě to určitě má ten psychoterapeutický význam. Ty vycházíš nakolik ze svých osobních zkušeností, když pominu ty baletky, protože ty jsi studovala klasický balet?
3: Tak já myslím, že právě tím, že jsem si taky prošla nějakým typem mezní zkušenosti, takže se ve mně otevřela možnost empatie nebo porozumění nebo nějaké citlivosti k podobným tématům, které třeba nutně nemusí být osobní, ale nějakým způsobem je dokážu nacítit z druhého člověka. Je tam určitě nějaká rezonance, kde se potkáváme. Já se mám pocit potom v těch lidech jaksi zrcadlím a myslím, že se mi snad i daří být jim hodně, hodně blízko a proto možná se mohu dotýkat i věcí, které jsem sama neprožila.
2: A došlo u tebe někdy k nějaké retraumatizaci právě při práci na nějakém tématu? Já jsem se na to vlastně nechtěla ptát, ale sama jsem psala knížku Zamrzlé duše o sexualizovaném násilí a mě to teda otevřelo velké peklo.
3: Úplně rozumím. Já jsem se myslím, že retraumatizovala v okamžiku, když jsem vydala baletky. A ještě předtím, vlastně než ta knížka vyšla, tak jsem udělala rozhovor. Dala jsem rozhovor do Reflexu s Kateřinou Kadlecovou a na ten rozhovor se snesly vlastně strašně nevybíravé, nenávistné, mě ponižující a diskreditující reakce právě staneční obce, ačkoliv tu knihu nikdo nečetl. A musím říct, že tohle mě jaksi retraumatizovalo v tom, že jsem si uvědomila, že to prostředí, nebo řekněme někteří lidé, kteří mají určité mocenské pozice, takže není zdravé.
2: A toxické.
3: Je to toxické, ano. A myslím si, že se spousta lidí snaží to tak nedělat, zvlášť dneska už se to snaží napravovat. Nicméně ta reakce z tohohle prostředí byla natolik silná a intenzivní, že já jsem poprvé v životě zažila panickou ataku v okamžiku, kdy jsem četla na sociálních sítích nenávistné komentáře.
2: A ozval se někdo z těch lidí poté, co tu knihu přečetl?
3: Z téhle skupiny ne, ale ozvali se jiní lidé, kteří si tím prošli, kteří knihu přečetli, ozvalo se jich strašně moc. Musím říct, že tedy především ženy, které vlastně říkaly, to je moje téma, to je můj příběh, to jsem četla o sobě. Těch pozitivních reakcí bylo ohromné množství, ale já nevím proč, ale já prostě vždycky reaguju na tu nenávist, na to negativní, nějak bytostně se mě to dotýká a nemám vytvořený takový ten filtr, zdravý filtr toho, že to člověk buď nebude poslouchat číst, nebo že se od toho oprostí, nebo že nějakým způsobem zesměšní ty druhé na té druhé straně. Pro mě vlastně ten oponent je neustále partner, jo, a já ho vlastně nechci vytlačit z toho mého prostoru. A proto i v některé momenty nyní dělám to, že se s těmi lidmi scházím. Že aha, když dostanu nějaký nenávistný nebo kritizující komentář od člověka, u něhož si myslím, že by byla možnost dialogu, takže ho k tomu dialogu vyzývám.
2: Máš nějaký příklad, jak ten člověk potom z očí do očí vlastně s tebou mluví?
3: Naprosto odlišně, musím říct. U baletek se to stalo, měla jsem vlastně velmi takový chlapácký, jako určité chlapácké komentáře na mě, a pak, když jsme se s tím daným mužem setkali, tak vlastně z něj vyšlo, že on sám je obětí a že on sám vlastně tím prošel, necítil se v tom dobře, a myslím, že jsme se jako velmi zblížili pak v tom osobním kontaktu.
2: A mluvil o tom, proč takhle reagoval, to je zvláštní.
3: Jo, je to takový určitý stockholmský syndrom. Myslím si, že člověk hájí prostě to, v čem vyrůstal, to, co tvořilo po dlouhou dobu nějaké jeho jediné možné prostředí, to, kde měl pocit, že dostává šanci třeba navzdory něčemu jinému. Takže je to vlastně, je to, jak kdyby týrané dítě obhajuje svoji vlastní matku, protože nemá nikoho jiného než matku. Tak jako má to ten vlastně podobný efekt.
2: Já když jsem baletky přečetla, což bylo velice nedávno, ačkoliv to vyšlo v roce 2020, myslím, tak jsem si říkala, že ty jsi musela mít sny, už jako dítě, sny plné krvavých pád, zákazů, jídla a tak dále. To bylo tak těžké prostředí pro 12-letý, 13-letý holky. Co z té 12-leté holky v tobě dneska zůstalo?
3: No, my jsme vlastně paradoxně to takhle dramaticky neprožívali, protože myslím si, že se v nás vytvořil nějaký takový jako sebezáchovný postoj, a to byla ironie. A ta ironie skutečně už v tom raném věku bylo něco, co nás zachraňovalo. A my jsme vlastně to prostředí nahlíželi, tedy minimálně ta skupina kolem mě, velmi kriticky, a dělali jsme si vlastně z něho nějakým způsobem srandu. Samozřejmě, že nás děsilo a báli jsme se autorit, ale tím, že jsme je po té škole, po tom vyučování mohli zesměšnit, mohli jsme na ně napsat nějaké básničky, za které samozřejmě potom jsem taky dostala podmínečné vyloučení, nebo jsme mohli se s tím nějak jakoby společně jsme to neprožívali nějak jako traumaticky. Nýbrž se v nás vytvářel nějaký jakýsi anarchistický, řekla bych skoro až aktivistický postoj toho, že nám bylo jasné, kde se ta pravda nachází, a že jsme prostě v nějaké mezní situaci nebo v komplikované, kterou musíme vydržet, aby jsme se prostě někam dostali. A to někam, ten cíl, byl ten důvod, proč člověk musí něčím projít, proč to musí zvládnout. Je to takové jako v té psychologii, to jako ta cesta toho prince, ta iniciace musí zabít toho draka, aby získal tu princeznu.
2: A byla tam skutečně ta obrovská, někdy až chorobná touha, kvůli které jste vlastně vydrželi všechno, to, jak to v té knížce, jak to z ní leze?
3: Byla tam chorobná touha to zvládnout, ale u každého byla motivována něčím jiným. Já jsem neměla za sebou ambiciozní rodiče, kteří by chtěli, abych to dělala vůbec.
2: Takže jsi skutečně měla ty rodiče, kteří se tě o víkendu snažili vykrmit.
3: Jo, přesně tak, kteří nechtěli, abych to dělala, kteří do mě cpali to jídlo a kteří by si přáli, abych žila jakoby klidný život a dělala třeba paní učitelku. Tak to já nevím odkud, ale já jsem prostě tuhle touhu neměla a já jsem tam cítila, že já se prostě nechci vrátit. On je rozdíl, když v 10 začnete žít jako sama, nebo začneš žít sama a vyzkoušíš si to, co znamená ta svoboda. Ještě ke všemu v těch 90. letech, kdy má člověk pocit, samozřejmě falešný, že když se bude snažit, že může všechno. A pro mě jako nebyla cesta nazpátek. Já jsem nechtěla zpátky do bezpečí a klidu.
2: Nemáš ráda bezpečí a klid?
3: Teď už jo. Ale pro tvorbu je určité jako znejištění, určitý okamžik na hraně vlastně tím zdrojem nebo tím triggerem, z kterého já vycházím.
2: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus s režisérkou, spisovatelkou Miřenkou Čechovou.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Ještě bych tě chtěla vlastně poprosit, jestli můžeš trošku popsat tu toxicitu toho prostředí a co to s těma v podstatě malejma holkama dělalo, protože mně přijde, že toto je svět plný poruch příjmu potravy, šikany, frustrací, úzkostí.
3: Ono je vlastně zajímavé podívat se na to způsobem tak, že se nastaví určité parametry, v kterých se ten mladý člověk pohybuje, a když nevidí žádnou jinou cestu nebo nemá srovnání, tak je vlastně přijme za jakýsi normál. Je to tak, jak to je. Takže to, že jsme měli všechny nějaký typ poruchy příjmu potravy, že jsme všechny byli stejným způsobem šikanované, některé víc, některé míň, nebo zesměšňované, tak vlastně se to stalo takovou jakousi normou. My jsme se nad tím začali v podstatě pozastavovat, až když jsme byli mnohem starší.
2: A dá se říct, nebo dokážeš rozklíčovat, co to v tobě vzbudilo, jestli třeba máš silnější pud sebezáchovy, nebo co jsi v sobě dokázala vybudovat za hranice, za které potom už nikoho nepustíš?
3: Myslím si, že na jednu stranu jsem k sobě vlastně trošku bezohledná, že vlastně vydržím dlouho hodně a učím se, že to nemusím, že taky si můžu ulevit nebo že můžu být na sebe laskavější.
2: Chceš mi říct, že někdy odpočíváš?
3: Je to tak. Snažím se o to. Pracuju na tom se svojí terapeutkou, abych odpočívala, ano. Je to ale zároveň, myslím si, že poměrně silný smysl pro spravedlnost a pro nějakou komunitu nebo pro sdílení empatie s druhými, kterým se dějou podobné věci, tak že mě to vlastně nenechává lhostejnou. Mám potřebu je zachránit.
2: Smysl pro spravedlnost. To mi okamžitě naskočil Stand Up Iris, který měl i nominaci Natálii, kde vlastně exceluje Iris Kristeková a je to její autobiografický příběh, který ty si tady režírovala. Jak to s tebou cloumalo, když jste spolu ten její příběh plný sexuálního zneužívání a ponižování od autorit a vlastně i domácího násilí? Jak jsi u toho třeba trpěla, když jste to rozklíčovávali?
3: Tak Iris prošla neuvěřitelnou, myslím si, že takovou jako proměnou, taky bych řekla určitým způsobem iniciační. A kdy vlastně některá témata mě řekla úplně poprvé, jako kdy komu, a některá témata vlastně i si sama nahlas pojmenovala. Pamatuju se na noční telefonát asi kolem 2 hodiny, kdy já jsem chtěla udělat úplně odlišný závěr toho představení, protože já jsem se s Iris předtím už znala, vím, že její terapeut chodil na naše představení a vlastně chtěla jsem udělat takový happy end v tom představení. Chtěla jsem udělat to, že začala chodit k tomu terapeutovi a že se vlastně z toho dostala. A pak mi jednou v noci volala a říkala, že je to vlastně všecko úplně jinak. A v ten moment to teda mnou zacloumalo obrovským způsobem a jí taky. A přehodnotili jsme to, co děláme, a vlastně ona obrovsky odvážně se rozhodla i v tomhle vlastně dospělém věku vypořádat s tím dalším vlastně zneužíváním a otevřít ho v tom představení. A jinak podobně jako já má taky takový podobný mechanismus. Já jsem ty příběhy znala, některé, a taky je vždycky Iris vyprávěla na večírcích plných zábavy, smíchu, z určitého ironického odstupu. Smáli jsme se tomu, ale je to opravdu okamžik toho, kdy to člověk ještě nemá úplně zpracované.
2: Ona mi to vyprávěla, to jak vlastně řešila, že tento příběh nemůže mít ten šťastný konec, seděla vlastně tady na stejném místě jako ty, když to říkala. A byla si tím otřesena, že vlastně ta autorita, které ona se upnula, jí udělala úplně to samé, čím ona procházela v dětství?
3: Byla jsem tím naprosto otřesená, protože prostě, když máte člověka jednoho jediného, kterému věříte, když nemáte základ v té rodině, tak si říkáte, kde člověk najde nějaké útočiště, tak v nějaké odborné autoritě, v nějaké odborné pomoci. A i když ta poslední instance, ke které se upínáte, i ona selže, tak to je, kdyby se podle mě pod váma prolomil led. Už není čeho se chytnout.
2: Našla jsi v tom nějakou paralelu se svým životem, takový obrovský zklamání z nějaké autority?
3: Myslím, že ne, tohle ne.
2: Nemyslím sexuální zneužívání přímo, ale jako jakákoliv autorita, které se upínala a najednou bylo všechno jinak.
3: Myslím si, že možná ona idea toho, co vlastně znamená mít nějaký dětský sen, jít za ním a potom nějaký moment ho přehodnotit, že prostě člověk nenajde to prostředí, v kterém ho může dělat tak, jak ho chce dělat. A vlastně uvědomuje si, že musí přepsat vlastně celý ten zákon, vytvořit nový řád, nová pravidla a začít to dělat jinak. Proto já třeba teďka, když pracuju, tak já si strašně dávám pozor na to, abych z pozice režisérky, abych byla extrémně respektující a pečující, abych nikoho neusurpovala právě z té mocenské pozice, protože chtě nechtě, to je nějaká hierarchická pozice. Dávám si pozor na humor, aby nebyl příliš, abych někoho neurazila, abych viděla ty potřeby těch jednotlivých lidí, protože oni jdou často na hranu, fakt z kůží na trh. No a tím se snažím i přepisovat nějakou moji zkušenost, kterou jsem měla.
2: Teď mě vlastně napadá tady otázka na sbormistra. Jak ty nahlížíš na to, nakolik se má brát v potaz ta oběť, o které ten příběh je, ať už se potom říká cokoliv, tak ta oběť se jmenuje stejně jako hlavní filmová postava a ta oběť je retraumatizovaná a vlastně se opravdu ta Karolina zhroutila.
3: Jasně, no já s tím absolutně nesouhlasím, aby se takhle pracovalo, protože já vždycky, pokud zpracovávám nějaký dokumentární příběh, tak ta oběť je hlavní partner, který rozhoduje, co na jevišti bude a co nebude. Nikdy bych nepustila nic, s čím by dotyčná osoba nesouhlasila, ale hlavně ono v podstatě nejde o to dílo. Ono nejde o nějaký úspěch někde u diváctva, nebo že se to najednou promění, když se nevezme v potaz potřeba právě té oběti. Naopak, celé to dílo a jeho smysl, proč by měl vzniknout, je právě proto, aby člověk, který něco takového zažil, aby si mohl ten vlastní příběh přepsat. Aby on mohl vlastně změnit tu svou skutečnost. A i když to ukazujeme druhým, tak on je prostě v centru pro mě. Je to jeho příběh, on má na něj právo, on ho vlastní a měl by o něm rozhodovat.
2: Stalo se ti někdy, že by třeba ten člověk s tím nesouhlasil?
3: Nikdy jsem nedělala nic nebo nepustila nic, s čím by někdo nesouhlasil. Momentálně jsem pracovala na tématu manipulativních vztahů právě s anonymními respondenty a i když jsou anonymní v tom daném díle, nejsou rozpoznatelní, tak stejně jsme jim vlastně dvakrát posílali všechno předem, co bude řečeno, jak to bude sestříháno a očekávali jsme nebo čekali jsme na jejich schválení, že to tak můžeme pustit ven.
2: Jak s tebou třeba spolupracovaly ženy, které, protože ty si udělala nedávno představení o manipulaci ve vztazích, o domácím násilí, o tom, jak z toho toxického vztahu odejít. Jak s tebou spolupracovaly? Nebyla tam taky nějaká retraumatizace toho procesu?
3: Myslím si, že pro ně osobně, nebo já spolu s Johanou Ožvold, s kterou jsme to vytvářeli, to představení, jsme si vybrali respondentky a respondenta, kteří už jsou nějakým způsobem od toho samotného tématu trochu vzdáleni. Nebo jsou ve fázi, kdy jsou schopni o tom mluvit tak právě, aby je to samotné nezraňovalo. To je podle mě alfa omega. Nemůžu pracovat s někým na něčím, co v ten moment řeší a je tím zcela pohlcen. To by vůbec neprospělo nikomu. Podstatný byl nějaký časový odstup. Podstatné bylo to, že to řešili, nebo že to řeší, nebo že to vyřešili. Že i když ta témata byla extrémně bolestná, násilná, tak že vlastně našli východisko, našli jakoby cestu ven a oni se mohli podělit o to, že je možné se z takovýchhle vztahů byť s velkým úsilím dostat.
2: Která témata ti vlastně ještě leží v hlavě, protože ty se chápeš opravdu strašně těžkých témat, ať už je to paliativní péče, domácí násilí, sexualizované násilí. Zmínili jsme tady už těch příběhů tolik, je tam něco, co ještě ti chybí ve tvém portfoliu?
3: Já musím říct, že mě teďka na bedrech leží už delší dobu a čekám, než to budu moct zpracovat, téma násilí na sociálních sítích směrem k ženám, novinářkám, které dlouhodobě sleduju. A to mě teda, musím říct, likviduje úplně strašným způsobem. Ano, to je úplně bezhraniční nenávist, která je cíleně jako namířená speciálně vůči ženám. Neříkám, že není, vůči mužům je taky, ale ženy dostávají ten útok ještě úplně jiným způsobem, osobním. Ty výhrůžky jsou osobní, jsou sexualizované, jsou prostě ta nenávist jde někam do morku kosti. A tohle mě osobně strašně se dotýká i z toho důvodu, že taky dělám věci ve veřejném prostoru a ani desetinu toho bych vlastně neunesla nebo nevěděla bych, jak se s tím utkat. A proto já si vždycky ptám, jako co s tím. Zajímá mě, jaká je cesta právě toho, za prvé, jak to lze ustát a za druhé, jak to lze mírnit, jak se lze tomu vyhnout.
2: Vyhnout se tomu asi nelze.
3: Vyhnout se tomu nelze, protože nelze to nedělat, že jo? Nelze ty věci nedělat, nelze a nechceme být umlčeny. Takže spíš...
2: Mluví s těmi ženami, mě napadá samozřejmě Zdislava Pokorná, moje kolegyně,
3: ano.
2: A Polena Rychlíková, Sylvie Lodr.
3: Ano, přesně na tyhle myslím. Jsou to přesně ty ženy, které bych ráda pro tenhle projekt oslovila a vlastně ptala se jich na nějakou cestu. Nebo Saša Úlová teď nedávno,
2: ano.
3: Jak vlastně s tím oni sami nakládají.
2: Co by mělo být východiskem? Myslíš si, že se ti podaří přesvědčit nějaké verbální útočníky, aby s tímhle přestali? Upřímně řečeno, mně přijde naprosto nejefektivnější, ale zároveň vlastně je to kapka v moři, to, co děláš ty, že se s těmi lidmi stýkáš osobně.
3: Ano, a to jde samozřejmě u reálných lidí, ano. Kteří jsou z masa a kostí a kteří aspoň nějak minimálně jako fungují v tomhle prostoru, nebo mě nevadí jakoby oponenti na druhé straně, pokud jsou to lidé, kteří vlastně stejně jako já mají pocit, že bojují za něco dobrého. Ale pak je samozřejmě další věc a to jsou ty neřízené účty, jejichž cílem je vlastně jasná likvidace jakýchkoliv názorů a tam už by to samozřejmě chtělo nějakou jinou, nějakou změnu systému.
2: Já jsem vlastně před pár dny dočetla knížku Co já, co ty, kvůli tomu jsem tě oslovila a vůbec jsme se k ní nedostali. Mluvila jsi, protože to jsou vlastně útržky, to jsou jednotlivé příběhy, které si jakýmsi způsobem poskládala a dávají do hromady strašně silnou zpověď. Je tam nějaký ten hlavní příběh? Je tam nějaká postava, se kterou jsi to pak třeba teda i konzultovala nakonec?
3: To gro toho tvoří pro mě nějaká asi moje osobní emocionální odpověď na tyhle všechny věci. A to je emoce hněvu. Hněv, který je nám často odpírán a který já v téhle knize jsem chtěla tematizovat jako nějaký životadárný zdroj odporu.
2: Já jsem z toho pochopila, že rozhněvaná žena je velmi silná žena.
3: Je to tak, myslím si, že rozhněvaná žena má ohromnou sílu a ne vždy si to dovolíme, nebo se to také učíme, nebo já se to taky stále učím, dovolit si se hněvat. Má to obrovskou moc právě v tom, že si člověk nenechá vlastně všechno líbit a že z té pozice té bezmoci, té bezmocnosti vlastně hledá nějakou vlastní moc, jak té situaci čelit. A myslím si, že možná tohle může být i východisko, dovolit si vlastně nebýt tou obětí.
2: Umíš to
3: určitého.
2: Už?
3: No, ne, vlastně to neumím pojmenovat. No.
2: A umíš se hněv?
3: Učím se to. Pracuju na tom. Není to moje přirozenost, ale myslím si, že už se mi to podařilo.
2: Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla divadelní režisérka, spisovatelka Miřenka Čechová. Děkuji ti, že jsi přišla.
3: Děkuji moc za pozvání, Renato.
2: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
4: Czech Foreign Minister Petr Matzinka has pledged to strengthen both economic and political cooperation with Israel. Speaking at the opening of the Czech-Israeli Business Forum in Tel Aviv, Mr. Matzinka said he would continue to support closer economic ties between the two countries, as well as back Israel politically, including at the European level. Prime Minister Andrej Babiš says he wants the Czech Republic to join the newly launched European Missile Defense Initiative, bringing together 9 influential European countries and Ukraine to develop a joint ballistic missile defense system. Babiš said he had discussed the idea with French President Emmanuel Macron. And traffic in Prague was severely disrupted on Tuesday morning after an anonymous bomb threat prompted security restrictions at the city's main railway station, the respective metro station and a section of the city's main thoroughfare. No explosives were found.
5: Weather.
4: Wednesday should bring partly cloudy skies with rain in the southern and eastern parts of the country and day temperatures between 23 and 28 degrees Celsius. The Czech government is seeking to tighten the country's migration laws, including conditions for Ukrainians under temporary protection. The proposals are expected to pass through parliament, where the governing coalition has a comfortable majority. Vít Pohanka spoke to analyst Viktor Daněk about the impacts of the proposed changes.
5: There's quite a lot of changes happening. Some of them are partially motivated by the changes of the EU law with the new migration and asylum pact being now applicable. Partially they are motivated, or they are a result actually of the elections. So one part of the changes is motivated or is moving Czech law towards more unification of the rules, towards simplification and digitalization of all the procedures regarding asylum procedures. So, and there are the ultimate goal is to make basically all the communication, the whole environment for communication with the authorities fully digital in the following years. The proposed law also sets new rules on compulsory registration for foreign citizens who stay in the country for the long term. So that makes it actually quite clear and unified for every non-Czech citizens. And in parallel, there is also a proposal to set a couple of changes in the national law, that is, also changing conditions for Ukrainians that are staying in the country under the temporary protection mechanism.
6: You might have indicated that, but if you were to explain again, why is the new law in any way controversial, particularly when it comes to non-EU family members of Czech citizens? Mm.
5: I see at least two areas for potential political disputes that can spark controversies, and in some cases they already did. One part is the part regarding Ukrainians. I think this is quite obvious. SPD, one of the parties in the ruling cabinet, was quite vocal in the campaign that it wants to make Czechia much more strict towards Ukrainians. There were some rumors going around social networks, etc., about stories, alleged stories of Ukrainians that only allegedly claim benefits and are not actually living in Czechia and contributing to Czech social system, which I don't think there's evidence that something like this is happening in broad scale, that there might be individual cases. But when we see on the data, we see that quite clearly, actually, Ukrainians are net benefiters, not benefiters, net contributors to the Czech system. They are contributing quite largely, actually exceeding quite vastly the amount of money that Ukrainians are on the other side claiming as social benefits. So the benefits is quite clear in this. But nevertheless, this is something that was promised in the campaign, and now I think SPD is trying to deliver a bit more strict, or actually in some cases quite strict measures that would make life of Ukrainians in Czechia much more restrictive.
4: Czech radio analyst Viktor Daněk speaking there to Vít Pohanka about a proposal to tighten the country's migration laws. That's all from us for now, but you will find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Se stárnutím obyvatel se vynořuje otázka, jak zajistit dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb. Jejich poskytovatelé říkají, že je potřeba, aby se na nákladech v domovech pro seniory výrazněji podílely přímo rodiny. Dalo by se to nastavit tak, aby to bylo sociálně citlivé? Nebo je potřeba hledat jiné cesty, jak získat prostředky na služby, které bude potřebovat stále víc lidí?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dobrý den i vám.
9: Hezké dopoledne.
7: A začněme od vás. Proč vy chcete, aby se rodiny víc podílely na nákladech v domovech pro seniory?
8: Ten princip si myslíme, že by měl být stejný v rámci sociální politiky České republiky jako kdekoliv jinde, nejenom v domovech pro seniory. To znamená, základní podmínka nebo předpoklad je, že zdravotní a sociální péče je pro všechny zdarma dostupná bez ohledu na to, jaký je jejich příjem a ekonomická situace. A za ubytování a stravu, nejenom ve svých domácnostech samozřejmě, ale i v těch domovech pro seniory, si mají ti lidé, občané České republiky, platit sami. A teprve, když na to nedosáhnou a nemají ty příjmy, aby si mohli dovolit zaplatit ubytování a stravu, tak nastupuje ta sociální síť různých sociálních dávek, teď například, jak známe, jako superdávku. S tím rozdílem, že v případě péče o seniory se domníváme, a ono je to i v občanském zákoníku, má ještě nějakou odpovědnost rodina, respektive děti, v pomoci s těmi základními potřebami.
9: Paní Desatová, co říkáte na tenhle návrh v těch hrubých obrysech, jak ho tady reprodukoval pan Horecký?
10: No, za nás je to v podstatě jenom vytržená část něčeho, co v části evropských zemí funguje bez ohledu na to, aby jsme se bavili o dalších věcech. V evropských zemích, kde je nějaké spolufinancování, tak je to primárně nastaveno z majetku seniora, nikoli z majetku rodiny nebo dokonce vnuků. Počet zemí, kde mají povinnost se podílet děti nebo vnuci, je výrazně v minoritě v těchto modelech financování sociálních služeb a je třeba říct, že některé země od toho dokonce ustoupily, protože usoudili, že není prostě možné zadlužovat nebo zadlužovat budoucí generace. Jo, nelze udělat závěr, že povinné připlácení dětí je většinový západoevropský model, to není pravda. A pokud je, tak existují určité limity, které jsou poměrně vysoké. Třeba v Německu nedoplácejí děti, které mají roční příjem nižší než 100 000 euro.
9: Tak je skutečností, že ty úpravy v nejrůznějších evropských zemích se hodně liší. Každopádně není to tak, jak teď připomněla paní Desatová, pane Horecký, že když je nějaký model spoluúčasti jinde v Evropě, tak primárně se čerpá z majetku toho ubytovaného seniora, nikoli z majetku jeho dětí nebo vnuků?
8: Určitě se musí primárně čerpat z úspor nebo z majetku toho seniora. V České republice je třeba takzvané zákonné kapesné nebo zůstatek příjmu 15%, a kdyby nějaký senior například chtěl část toho kapesného, třeba 300-500 korun, použít na sníženou úhradu za ubytování a za stravu, tak to ani nesmí, protože to je zakázáno. Své vlastní úspory nesmí použít na tu úhradu. To znamená, i kdyby na to měl, tak český právní systém to v těch domovech neumožňuje. A pak je potřeba ještě jako rozdělit dvě věci. Jedna je spoluúčast přímé rodiny, bavme se tedy o dětech, z jejich příjmu, a druhá z jejich majetku. Zatímco z toho majetku je to věc, která funguje v menším počtu států, a my ani tuto debatu neotvíráme. Je to třeba i nemovitý majetek nebo úspory těch dětí a podobně. A například v Rakousku v minulosti jenom před pár lety upustili od prověřování převodu nemovitého majetku mezi rodičemi a dětmi, tak to je věc, kterou tady jako nechceme otvírat, ale je to pak nějaká možná participace a, jak říkala paní předsedkyně Desátová, do nějaké hranice těch dětí.
9: My se bavíme to znamená, o tom, jenom, aby, promiňte, aby ano. Bylo jasné, to, co vy za asociaci poskytovatelů sociálních služeb prosazujete, tak vy chcete, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit vzhledem ke svým příjmům, se víc podílely na financování péče pro své seniory v domovech.
8: Jednak určitě ne péče. Péče zdravotní, sociální zdarma, ale pokud příjem toho seniora nestačí na jídlo a ubytování nebo ty ubytovací služby, tak to je ta složka, o které se bavíme a kterou navrhujeme. Abych to demonstroval úplně na jednoduchém příkladu, maximální úhrada v domově pro seniory teď je 18 750, pokud nejde o jednolůžkový pokoj. Senior má příjem třeba 19 000, je tam pravidlo 15% zůstatku, to znamená, že ta úhrada mu je je mu předepsána třeba někde na úrovni 16,5-17 tisíc korun. Měl by doplácet třeba nějaké 2 tisíce a teď nemůže ani z toho zůstatku, ani z úspor a ani ta rodina vlastně to, ten doplatek je dobrovolný.
9: Paní Desatová, tak kdyby to nebylo to z majetku, bylo by to z příjmu, promiňte, položil bych otázku, nedávalo by to smysl, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit, měly vyšší spoluúčast?
10: Tak zaprvé já bych potřebovala reagovat na to, co řekl pan Horecký. Určitě. Ono v současnosti to takhle není. My oba víme, že to funguje tak, že děti jsou dneska přizvány k tomu, aby přistoupili jakousi smlouvou k tomu, že budou doplácet. My tady potom v poradnách řešíme případy lidí, kdy skutečně doplácí 5 000 měsíčně a dostanou se do situace, že rodině vypadne jeden příjem, jeden člověk je dlouhodobě nemocný nebo přijde o práci a je s tím velký problém, jakým způsobem to mají financovat. Takže ona není pravda, že se to dneska neděje. Možná se tím obchází trochu zákon, ale děje se to. A co se týče těch příjmů, podívejte se, my zaprvé musíme stanovit tedy nějaký chráněný majetek. Výši příjmu, od které se to bude odvíjet. Potřebujeme se také spravedlivě podívat na to, jaké má ta rodina možnosti ohledně dostupného nájemního bydlení. My se tady srovnáváme se zeměmi, které mají 20-30% pokryto dostupným nájemním bydlením, nikoliv pouze investičním. To my tady máme na 3%. To jsou všechno věci, které musíme zohlednit a to už se nebavíme o výši příjmů České republiky, respektive českých občanů, ano, ve srovnání třeba s tím Rakouskem nebo Německem.
9: Tak pane Horecký, není to tak, že spoluúčast už leckdy mají rodiny dnes, pokud jde o financování pobytu a stravy seniorů v domovech? A potom domysleli jste za asociaci důsledky toho svého návrhu? Nemohl by být vlastně sociálně necitlivý v jistém ohledu?
8: Ta možnost spoluúčasti rodinných příslušníků je dobrovolná. V řadě případů se stává, že je placená nebo hrazena třeba prvních pár měsíců a pak je vlastně ta smlouva zrušena nebo nedodržována. A také se to týká menšího počtu, tedy nikoliv většiny těch seniorů. A ten systém té spoluúčasti, já jsem řekl úplně v tom úvodním vystoupení, že chceme tam, kde si to ta rodina nemůže dovolit, aby nastupoval právě ten nástroj toho státu prostřednictvím například té superdávky.
9: A jak by se to určovalo, pane Horecký? Kdo si to může dovolit a kdo ne?
8: Ta úhrada bude stanovena ve výši nákladů za ubytování stravu, za stravu už tomu tak je, za ubytování nikoliv. Pokud na to ten senior nemá ze svého příjmu nebo z nějakých úspor s tím, že bude samozřejmě stanoveno, tak jak známe superdávce, že třeba je nějaká nepoužitelná částka 400 tisíc korun nebo nějaká podobná 400 tisíc korun známe ze superdávky, tak pak nastupují děti a jedna z těch nástrojů je třeba jenom, že ty děti dají čestné prohlášení, že jejich příjem to neumožňuje. A pokud to čestné prohlášení dají, tak nastupuje automaticky ta superdávka, která, když je senior doma a nemá náklad nebo příjmy na pokrytí těch nákladů, tak by vlastně stejný princip fungoval i v těch domově pro seniory.
9: Paní Desatová, co říkáte na tento konkrétní nápad, že by tedy bylo zavedeno čestné prohlášení, ve kterém by ta konkrétní rodina prohlásila, že skutečně si nemůže dovolit vyšší spoluúčast?
10: To neřeší celý ten problém. To přece ten problém bychom měli řešit komplexně. To znamená nejdřív přesnou kalkulaci nákladů na péči, ubytování a stravu, rozdělení všech zdrojů financování, jasný vyhodnocení, jaká tam hraje roli příspěvek na péči, protože v těch domovech většinou máme osoby se 3., 4. stupněm příspěvku na péči, což je další 14, případně 23 tisíc, které ten domov samozřejmě dostává.
9: Promiňte, že vám do toho vstupuju. Jenom bych se doptal, potom, co by se všechno toto dopočetlo, jak vy říkáte, ano, nemohl by ten institut z toho čestného prohlášení pomoct, že třeba by určité rodiny, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, přesvědčil o tom, aby se víc podíleli?
10: Ale takhle, většina rodin, která si to může dovolit, tak to buď dělá, anebo má ty své seniory v soukromých domovech, které stojí násobně víc, než ty domovy, o kterých se bavíme. Za nás je potřeba se podívat taky na to, jaké sociální služby vlastně chceme. My potřebujeme pobytové služby samozřejmě, ale za nás je velmi nerozvinutý institut terénních služeb. Chybí nám tady velká část podpory neformálních pečujících, a to skutečně i finanční, tak aby se lidé mohli starat o seniora doma. A je potřeba také vědět, že jestli chceme udržet stávající sociální služby, a to i ty lůžkové, tak je v našem zásadním přáním a předpokladem také rozvíjet geriatrickou péči, protože to je něco, co nám může pomoci ty lidi uchovat soběstačné, a to je to, kam bychom měli cílit.
9: K otázce domácí péče, dámo a pane, bych se s dovolením za chviličku ještě vrátil. Teď bych se ještě pozastavil u toho, co zmínila paní Desatová, a sice obracím se na vás, pane Horecký. Není to tak, že ty movitější rodiny, tedy ty, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, už dnes dávno mají svoje seniory v plně soukromých domovech a tedy platí víc tak jako tak?
8: Není to tak, protože ta situace je, že ta poptávka po těch lůžkách, to znamená nějakých v České republice 10-12 tisíc žádostí, kteří čekají na umístění, tak řada z nich si nevybírá, jestli to bude takzvaný domov. A já bych nerozlišoval soukromý nebo veřejný, protože o tom to není. Domov s dotací a bez dotace.
9: Máte data, která to, co vy říkáte, dokládají?
8: Máme data, shodují se i s daty Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, my tady máme nějakých 66-70 tisíc neuspokojených žádostí do pobytových služeb.
9: Já se moc omlouvám, že vás znovu přerušu. Jenom mi není jasné, jak z těch dat vyčtete, že ty movitější rodiny nedávají často svoje seniory do soukromých domovů.
8: Vyčteme z těch dat, že samozřejmě nikoli v soukromé domovy. Domovy, které nemají státní dotaci, 40% soukromých domů má státní dotaci a ty úhrady jsou tam úplně stejné jako u těch veřejných. Takže to je jenom objasnění jedné věci. A samozřejmě řada těch lidí si žádá tam i tam, protože těch míst je málo, ale tam, kde je vyžadována větší spoluúčast té rodiny, kde je absence té státní dotace, tak samozřejmě tam jde ten, jak vy říkáte, kdo je movitější. A já bych si ještě dovolil jenom jednou větou reagovat na ty dotace a kalkulace. My je nepotřebujeme dělat, jak říkala paní Desátová. My je máme. Péče je hrazena ve výši příspěvku na péči, přesně kalkulováno, kolik stojí měsíčně strava, přesně kalkulováno, kolik stojí ubytování, čili my nepotřebujeme jako si rozkládat a rozlišovat, jaké jsou příjmy a náklady v těch domovech. Víme to, akorát chceme vést debatu o spoluúčasti a o zajištění těchto základních vlastně činností.
9: Paní Desatová, tak nedokazuje ten významný nedostatek míst v domovech pro seniory, že něco je potřeba dělat a že ke zvážení je i návrh pana Horeckého, potažmo Asociace poskytovatelů sociální péče?
10: Takhle, těch 60 tisíc jsou žádosti, které někde jsou, a my víme, že ty seniori si dávají žádosti do klidně 2-3 pobytových zařízení a bohužel většinou zůstanou ty žádosti v tom systému i potom, co ten senior je do nějakého domova umístěn, protože už prostě se neobtěžuje do těch dalších zavolat a říct, že už to místo nepotřebuje. Tím chci říct, že skutečná potřeba může být o něco nižší, ale neříkám, že to není potřeba, ale my prostě říkáme, že je potřeba se soustředit i na to, aby ti lidé zůstali soběstační, aby mohli zůstat doma, aby ty služby mohli využívat. Dnes je to tak, že pokud nejsou služby dostupné, terénní péče, zdravotní péče doma, tak rodina nemá skutečnou volbu, ale jenom povinnost. A spoluúčast rodiny může být součástí systému jenom tehdy, pokud rodina skutečně volí, že bude pomáhat, ale nemůže být postavená do situace, že buď sama bude poskytovat celodenní péče nebo zaplatí vysoké částky, na které nemá. My tady vedeme debaty, že si lidé mají spořit na důchod, protože podle důchodové reformy jim budou klesat nově přiznané důchody. V podstatě jsou vedeni k tomu, aby investovali do vlastního bydlení, protože nechtějí platit tržní nájemné, které je srovnatelné s výší hypotéky. A pak jim řekneme, že ty peníze, které si odkládají v podstatě na důchod, tak mají použít na financování péče za své rodiče.
9: Čili
10: tak tím zase
9: vy říkáte,
10: zakládáme
9: že
10: jenom
9: potřeba
10: to, že
9: podpořit
10: bude
9: pečující osoby.
10: Samozřejmě.
9: Tak,
10: a je důležité vybudovat geriatrickou péči.
9: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Pane Horecký, v návaznosti na to, co teď od paní Desatové zaznělo, není potřeba hledat cesty, jak rodiny by se mohly starat ve větším počtu o svoje seniory doma? To znamená hledat cesty, jak podpořit pečující osoby ze strany státu?
8: Určitě ano, já jenom zase jednovětnou korekci, ta poslední věta paní Desátové, aby ze svých úspor platili za sobou péči. No, to nikdo nechce. Péče zdarma, sociální i zdravotní, znova potrhuju. Jestliže někdo
9: dobře, ale
8: si platí
9: současně,
8: za ubytování a stravu...
9: Současně jako, jsou to asi náklady, které jsou neodmyslitelné od toho pobytu v daném zařízení. Náklady
8: jsou a jsou daleko vyšší než ty náklady na ubytování a stravu. A ubytování a stravu si každý má hradit sám, když na to nemá. Má mu pomoc stát a nebo rodina. Takže jenom ten princip, který se furt jako točí ohledně toho a sklouzává k té péči. Ty pilíře té péče jsou tři. Je to neformální péče, to je největší na celém světě, v celé Evropě, tvoří 60 až 80%, v České republice je to nějakých 80%+. Dokonce pak je to terénní ambulantní služby a pak jsou to pobytové služby a my musíme posilovat všechny tři složky, protože když budeme posilovat jenom jednu, tak to bude buď neuměrně drahé, anebo zvládneme ten nástup a zvýšené poptávky a stárnoucí generace za těch 10-15 let. To znamená ta debata o posilování kapacit, ale i o těch úhradách a podmínkách poskytování anebo podpoře neformálních pečujících musí být ve všech těch třech pilířech té péče. To znamená neformální, terénní, ambulantní, která dojde za klientem domů a pak ta pobytová.
9: Paní Desatová, skutečně je posilování domácí péče tou cestou? Přihlédneme-li k tomu, co teď připomínal pan Horecký, že ten podíl rodin, které pečují o svoje seniory doma, je v Česku ve srovnání s Evropou velmi vysoký?
10: Tak já bych řekla, že s některými evropskými zeměmi jsme srovnatelní, ale my se musíme vrátit k dalšímu argumentu. Ta populace stárne, to víme všichni, ale otázka je, proč automaticky předpokládáme, že stárnutí populace musí vést proporcionálnímu nárůstu pobytové péče. My přece potřebujeme udělat to, aby ti lidé zůstali pokud možno co nejdále soběstační. To je skutečnou otázkou sociální politiky, jak co nejdéle zachovat soběstačnost člověka a oddálit okamžik, kdy bude potřebovat tu intenzivní dlouhodobou péči, která samozřejmě pro ty rodiny, které jí mají dělat 24/7, je natolik vyčerpávající a ekonomicky často neudržitelná, že potom hledají ty domovy. To je jasné.
9: Čili
10: ale
9: podle vás...
10: v debatě mě chybí otázka, proč se bavíme o tom, kde teda, že budeme potřebovat další lůžka, ale nebavíme se o tom, jak těm lidem pomoci, aby je potřebovali co nejpozději.
9: A podle vás je ještě možné zabránit tomu, aby se naplnily ty demografické predikce pro Českou republiku, že co 5 let tak přibude 20 000 lidí, kteří budou potřebovat právě to lůžko v domově pro seniory?
10: Samozřejmě, že to jde. Existuje tady plán národní rozvoje geriatrické péče, ale je potřeba, jak už říkala paní doktorka Jurašková, plán jsme sestavili za 2:12 a je potřeba ho realizovat, ale geriatrie je ten nástroj, který nám v tom výrazně může pomoci.
9: Mm-hmm. Pane Horecký, připustil byste, že ještě je možné zabránit tomu, aby víc a víc lidí se dostávalo, když to tak řeknu, do vaší péče, to znamená do péče poskytovatelů sociálních služeb v těch dalších letech?
8: Tou prevencí je to možné zmírnit, ale slovo zabránit se prostě nemůže použít. Jo. A dovolte mi jako krátký
9: příklad. Teď jsem to nemyslel nějak pejorativně, nezlobte se.
8: Jo, ne. Ten největší nárůst těch lidí jsou osoby trpící demencí. Za 15 let jich bude o 100% více, 15-20 let v České republice. A to je nárůst, který je jako v celé Evropě. Jo. Já nevím, jakou prevencí chce paní Desátová zabránit tomu, aby prognózy ÚZISu anebo dalších organizací se nenaplnily. A když se koukneme v České republice, tak za posledních 13 let ty kapacity domů pro seniorů zůstávají stejné, nenavýšují se. Ale raketově rostou kapacity takzvaných domovů se zvláštním režimem, protože v řadě případů se nechá ta péče poskytnout doma, třeba za pomoci pečovatelské služby, ale když je to 24-hodinový dohled a kontrola toho seniora, tak tam pak už je jenom varianta neformální pečující nebo rodinný, chcete-li, a pak to pobytové zařízení, ta prostřední už tam nefunguje. Trošku nám pomohou technologie, umělá inteligence, monitorovací systémy napojené na umělou inteligenci, které nám udrží lidi s demencí o pár měsíců nebo možná více měsíců doma. Nicméně můžeme preventovat to, co se stane z hlediska demence v České republice, ale ten dopad bude v řádu jednotek procent, kdybychom se opravdu hodně snažili.
9: Paní Desatová, tak není ten váš pohled příliš optimistický, když vezmeme v potaz lidi s demencí, kteří budou potřebovat lůžko v domovech pro seniory?
10: No, víte, to je poměrně složitá otázka. My jsme měli poměrně nedávno právě konferenci v Poslanecké sněmovně na téma demence, léčba a prevence, kde právě vystupovali geriatři, ale vystupovali tam i neurologové, a v Čechách se, nebo často, bohužel, bez přítomnosti geriatrů dochází k zaměňování demence s jinými symptomy. Prostě ten člověk je třeba jenom špatně léčen, jsou mu nasazeny léky, které potom způsobují jeho pomalost, malátnost, a ten člověk je diagnostikován jako dementní. To je právě to, proč potřebujeme geriatrickou péči. Na to se ukazuje, že začínají přicházet na trh i medikamenty, které dokáží, nechci říct vyléčit, ale zbrzdit nástup jak demence, tak Alzheimerovy choroby, která je asi nejznámější z těch dementí.
9: A těmito opatřeními, ale myslíte si, bude možné zvrátit tu predikci ÚZISu, která říká, že tedy co 5 let, tak dalších 20 tisíc lidí bude potřebovat lůžko v domově pro
10: seniory? Ale samozřejmě na to existuje právě i práce České geriatrické a gerontologické společnosti, která s těmito daty pracuje, právě když byla žádat o to, aby geriatrická akutní lůžka a geriatrické ordinace byly brány vážně a byly zařazeny zdravotními pojišťovnami na úhradovou vyhlášku a přinášely ty důkazy, co to bude znamenat, kolik to stojí teď, ale kolik to tomu systému může uspořit v budoucnu, i přesný dopad, jak to funguje s těmito lidmi a kolik těch lidí potom skutečně se s tou demencí musí potkat nebo léčit.
9: Pane Horecký, tak nepodceňujete rozvoj geriatrické péče v budoucnosti v České republice?
8: Ne, já znova říkám, že se nám může podařit to snížit o jednotky procent, žádný jako a ten lék,
9: a to je
8: který
9: je
8: významně drahý. To je nejenom jako můj odhad, ale to jsou i odhady jiných gerontologických společností v jiných zemích. Samozřejmě i my se účastníme těchto jednání a konferencí a prostě Evropa se připravuje na to, že pak se to smírní od roku 2045-50, ale Evropa se připravuje na to, respektive celý svět, včetně Spojených států a Austrálie, že prostě počet lidí trpící demencí se zdvojnásobí v příštích 2 dekádách a že to bude mít výrazný dopad na systém sociální péče, ale i zdravotní péče, a že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit. Děkuju. Na zázrační lék se
9: nečeká. U toho skončíme. Tolik prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký a předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Díky oběma.
8: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
0: Odkud pochází výraz trolling?
11: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19.
12: 20. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytu.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Dvořák podle vedení ODS neobjasnil otázky kolem svého majetku a neměl by kandidovat v pražských komunálních volbách. Spojené státy se podle iráckého premiéra Zaidiho do konce září stáhnou z Iráku. Fotbalisté Španělska porazili Francii a postoupili do finále mistrovství světa. A zítra čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák.

0: prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak dál stála 2570 korun. Například podle předsedy SPD Tomia Okamury tím vláda plní jeden ze svých slibů.
1: Naše vládní koalice prosadí a dnes začínáme s tímto návrhem tady ve sněmovně, že se dálniční známka, cena se zastropuje. To znamená dobrá zpráva pro všechny občany, pro všechny motoristy, co používají dálnice. Od ledna příštího roku se již cena dálniční známky nebude zdražovat.
0: Naopak opozice návrh považuje za populistický, třeba podle Pirátů vláda omezí příjmy a neřekla, jak výpadek nahradí. Teď návrh posoudí sněmovní hospodářský výbor. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku, řekl to irácký premiér Ali Zaidi při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země. Podle Trumpa tam už armáda není potřeba. Uvedl, že američtí vojáci v Iráku jsou, aby pomohli, pokud to země bude ještě potřebovat. Spojené státy počty svých vojáků v Iráku snížily už v minulých měsících. A podle údajů Spojených států bylo v zemi dříve nasazeno přibližně 2500 amerických vojáků. Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla mezi Mazelovem a Ševětínem na Českobudějovicku a policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. Pokračuje mluvčí jihočeských policistů Lenka Krauzová.
2: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Spatřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
0: Policie oznámení dál prověřuje, lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Fotbalisté Španělská a Francie proti sobě nastoupili v Texasu v semifinále mistrovství světa. Podrobnosti má Mirko Vasič.
3: Španělé už slaví se svými fanoušky. Francii porazili v semifinále 2-0, když se trefil z penalty Oyer Zábala. Druhý gól dal po přestrávce Pedro Oporo. Jejich soupeřem bude někdo z dvojice Anglie a Argentina. Tohle semifinále se bude hrát zítra. Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Zítra se právě v druhém semifinále v Atlantě utkají právě Argentina a Anglie. Zápas začne v 21 hodin českého času, opět v přímém přenosu Radiožurnál. Sport.
4: Uzavřená D8 u hranic a nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí. Dálnice D8 je aktuálně neprůjezdná v obou směrech v tunelech Panenská a Libouchec. Došlo v nich k technické závadě v technologii a zatím není jasné, jak dlouho bude provoz přerušený. Směrem z Německa si bohužel postojíte, v opačném směru je poslední volný sjezd exit 80 na Děčín. Na dálnici D3 směrem z Českých Budějovic na Prahu dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 112 osobní auto narazilo do svodidla, pravý pruh je blokovaný. Kolem místa nehody se navíc můžou pohybovat i chodci, tak opatrně. A na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem. Provoz ale není silný, kolona nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc bude oblačná i zatažená, občas se přidá déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubude oblačnosti a srážek. Ochladí se na 18 až 13 stupňů. Zítra pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Maďarsko a demokracie. Vydrží Babišova vládní koalice? Další vládní změna v Kyjevě. Babiš spustil kampaň Antipavel. ODS má problém v Praze 1 a návyk na rozptylování. To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
7: Názory a argumenty.

0: Maďarský parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Premiér Péter Maďar prezidenta označuje za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišel o moc. Poslanci Fideszu hlasování bojkotovali, ale Maďarova strana TISA má po volbách v parlamentu dvoutřetinovou většinu, která jí umožňuje schvalovat změny základního zákona. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Petře, vrací se do maďarské demokracie nebo se spíš naopak vytrácí?
1: Tak myslím si, že sám premiér Péter Maďar cítí, že toto opatření je poněkud na hraně, že opravdu se vydal na jakýsi tenký led. Proto ujišťuje i se svou vládou, že má jít pouze o jednorázové opatření, že to není návod, jak měnit prezidenta po každých parlamentních volbách, že opravdu jde pouze o tuto jednu konkrétní situaci, kdy Viktor Orbán byl u moci, jak si říkal, 16 let a během té doby opravdu obsadil všechny klíčové funkce svými lidmi. Připomeňme, že Viktor Orbán už v roce 2011 vlastně nechal přijmout novou ústavu, která mu právě umožňovala velice široce vládnout. On sám se vždy vyjadřoval spíše proti té takzvané liberální demokracii, mluvil o hodnotách, za které byl zvolen, které vlastně nadřazoval. A liberální demokracii považoval za něco měkkého, co není pro Maďarsko i jiné země tak úplně vhodné. Péter Maďar nyní spustil operaci, kterou nazývá očistný oheň. Jak zbavit právě Maďarsko orbánismu? Už ten název je poněkud varující, protože samozřejmě jakákoliv revoluce, a to očistný oheň svým způsobem je, vyvolává pochybnosti o tom, nakolik je to demokratické a nakolik může zakotvit demokracii nadále. Péter Maďar nyní chce vyvolat diskuzi o nové ústavě a tu novou ústavu co nejrychleji přijmout, což ovšem zabere pár let. Zároveň chce tedy zvolit nového prezidenta, který by měl vlastně být ve funkci do přijetí nové ústavy a nejdéle 5 let. Ovšem, což už zase vyvolává poněkud pochybnosti, říká, že prezident by měl být zvolen během velice krátké doby, maximálně do 20. srpna. Přitom ještě není známý ani kandidát jakýkoliv. Není tam žádná veřejná diskuze v této oblasti. Prostě ano, TISA si chce vybrat svého nového prezidenta, ale zatím o tom s veřejností nediskutuje, což také vyvolává přece jenom určité obavy. Není ovšem to jediné opatření, které tento 17. dodatek ústavy přináší. Tam jde i o to, že poslanci by měli nadále být voleni maximálně na 12 let nebo na 3 volební období. To se dotýká mnoha právě poslanců Fidesu, kteří jsou tam dosti déle a kteří by nyní nemohli kandidovat. Dále vlastně tady tímto způsobem chce Maďar zasáhnout i do ústavního soudu. Mezi těmi opatřeními je i to, že vlastně mandát ústavního soudce končí v 70 letech, což se zase dotkne některých kandidátů Fidesu. Musíme ale přece jenom připomenout, že ta situace v Maďarsku je výjimečná a v tomto ohledu vyžaduje výjimečné kroky. Zároveň to, co i u nás prostě slyšíme, voliči si toto vybrali, by mělo vždy být i v souladu s nějakými demokratickými principy.
0: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
1: Naslyšenou.
0: Premiér Andrej Babiš předsedá koaliční vládě a zatím vyjadřuje se spoluprací spokojenost. Vydrží ale koalice celé 4 roky? Tuto otázku si položil náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
2: Andrej Babiš nevynechá žádnou příležitost, aby zdůraznil, jak dobře se jeho hnutí ANO po boku motoristů sobě a hnutí SPD vládne. Prý je to s někdejšími koalicemi se sociálními demokraty a lidovci nesrovnatelné. Věřme mu, ví, co říká. Je rozdíl, když se spojíte se stranou, která má exekutivní zkušenosti a bazíruje na programu, a se subjekty, které se do nejvyšších politických pater podívali poprvé a nedělá jim problém vyměnit program za křesla a lojalitu k premiérovi. Proto také už motoristé nehlídají Babiše, například aby nevršil rozpočtové deficity, nýbrž plnění programového prohlášení vlády, jež přitom vychází takřka zcela z plánů hnutí ANO. Kdyby bylo podle SPD, došlo by k prudkému trhnutí kormidlem především v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Motoristé se zase jevili jako zástupci přísné Friedmanovské ekonomické školy, pro něž je alfou a omegou rozpočtová odpovědnost, jenže jedni i druzí jsou ve vládě pouze proto, že jiné partnery Babiš nenašel, a jelikož je ve sněmovně jejich váha malá, odpovídá tomu i vliv na vládní politiku. Aby ale byl v koalici klid, toleruje jim Babiš některé jejich libůstky, a tak motoristé provokují prezidenta, neziskovky, environmentalisty a občanské aktivisty, zatímco SPD se soustředí na útoky proti Ukrajincům a dalším migrantům, nebo se pokouší vrtat do očkovací strategie. Premiéry občas okřikne či postaví do latě, zejména když hrozí sešup pověsti Česka před zahraničními spojenci. Víc ale nezmůže, vždyť se bez Okamury s Macinkou neobejde. Dávno minula i chvíle, kdy se dalo uvažovat o možnosti, že by Babišovu jednobarevnou menšinovou vládu tolerovala některá ze stran středopravicové opozice. Přesto drolení koalice hrozí, ani ne tak u motoristů. Ti patrně chápou, že jejich exkurze do Strakovy akademie s tímto volebním obdobím nejspíš skončí. To, čím byli před volbami zajímaví, odhodili a dnes už nabízejí zboží, které může volič nakoupit u Babiše či Okamury. Proto je pravděpodobné, že se sami z vlády netrhnou, jinak by ostatně neplnili resorty, jež jim byly svěřeny svými členy, příznivci a sponzory. Komplikovanější to je s SPD. Tomio Okamura se ve funkci předsedy sněmovny pohodlně uvelebil. Zároveň si střídavě hraje na koaliční tlampač a koaličního potížistu. To například, když Babišův kabinet upřednostní před požadavky SPD naše závazky partnerům v Severoatlantické alianci nebo Evropské unii. Ani Okamura se nemůže chlubit tím, že by vládě stanovil program. Obstaralý ale národně konzervativní ideologii, která je typická pro podobné antisystémové strany napříč starým kontinentem, a vyhovuje i Babišovi, k jehož politickým vzorům patří Donald Trump, Viktor Orbán či Robert Fico. Podle nich se také koalice snaží oslabovat ústavní systém brzd a protivah i obyčejnou veřejnou kontrolu či mediální dohled nad vládními aktivitami. Jenže radikální a populističtí politici jsou nuceni číst lidem z tváří ještě pečlivěji než ostatní. Když potom třeba SPD usoudí, že může příklonem k establishmentu o významnou část voličů přijít, se sakramensky dobře si spočítá, jestli jí stojí za to dělat Babišovi křoví. Zvlášť, když Okamurův sněmovní klub je konglomerátem vícero stran a politických individualit, a takový Jindřich Reichl by se stranou pro nepochybně ochotně od SPD vůdcovství na extrémní pravici převzal. Trpělivost může dojít i Babišovi. Už teď jeho nervy dostávají zabrat, jenže krach koalice by byl přiznáním politické chyby, ba neúspěchu. A to on nedokáže. Raději bude stavět Potěmkinovy vesnice a líčit, jak je soužití s motoristy a SPD harmonické. Stará politická zákonitost však říká, že první rok koaličního vládnutí vždy probíhá nejhladčej. Ale čím blíž budou sněmovní volby, tím víc mráčků na koaliční obloze spatříme.
0: Uzavírá Lukáš Jelínek. Ukrajinská vláda podstoupila další změnu. Co se za ní skrývá? To odkrývá Ondřej Soukup.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský znovu mění vládu. Julie Sviridenková, která se premiérkou stala před pouhým rokem, se s vysokou mírou pravděpodobnosti stane novou velvyslankyní ve Washingtonu. Tedy, alespoň pokud správně čteme Zelenského slova, že jejím novým úkolem bude úzce spolupracovat s, cituji, naším hlavním spojencem. Jmenovitě zmínil jednání o licenční výrobě střel do systému Patriot. Současně stávající velvyslankyně Olga Stefanishina ve Spojených státech podala rezignaci oficiálně na vlastní žádost. Neočekávaný krok Volodymyra Zelenského je součástí jeho snahy změnit fungování vlády poté, co se musel zbavit svého nejbližšího spolupracovníka Andreje Jermaka. Připomeňme si, oč jde. V loňském roce vypukla aféra Mindičgate. Antikorupční detektivové obvinili dávného zelenského známého Timura Mindiče z toho, že vytvořil skupinu, která vyváděla peníze ze státního energetického holdingu Energoatom. Druhou větví případu bylo, že část peněz putovala na výstavbu luxusních vil nedaleko Kyjeva. Sám Mindič tajemně zmizel do Izraele pár hodin předtím, než si pro něj přišli detektivové. Jiní vysocí představitelé jsou vyšetřováni, včetně ministra energetiky Hermana Haluščenka. Mezi podezřelými je také Andrej Jermak, kterému měla patřit jedna ze zmíněných vil. A to už je pro Zelenského skutečně problém. Ani ne tak kvůli tomu, že on sám by měl být do případu zapletený. Nic podobného ve zveřejněných nahrávkách není. Ale Jermak byl jeho klíčovým spolupracovníkem. Sám Jermak vzpomínal, že v prvních měsících po začátku velké války se od sebe prakticky nehnuli. Dokonce spali na rozkládacích lehátkách ve stejném bunkru. Andrej Jermak je bezesporu mimořádně pracovitý člověk, možná až příliš. Zelenského si prakticky monopolizoval. Rozhodoval o tom, kdo se s ním může setkat, kdo mu může zatelefonovat. Stěžovali se na to i západní diplomaté, že sice se mohou na něčem domluvit s příslušným ministerstvem, ale nakonec to stejně musí odsouhlasit Jermak. To je ovšem pryč. Jermak se stáhl do pozadí a spíše se soustředí na to, jak by se mohl vyhnout trestnímu stíhání. Původně sice prohlašoval, že půjde bodovat na frontu, ale to se nějak nekonalo. Pro Zelenského to ale znamenalo, že musel přeorganizovat své fungování. Už se nemůže spoléhat na to, že Jermak operativní otázky vyřeší a ukrajinský prezident se bude moci soustředit na kontakty se zahraničními lídry, v čemž měl největší úspěchy. Další problém je, že noví lidé moc nejsou a nebo mu nevyhovují. To se podle zákulisních informací stalo mladému ministru obrany Mihajlu Fjodorovovi, který podle všeho nenašel s Zelenským společný jazyk. Dříve by to rozhodoval Jermak, jenže žádný nový Jermak už nikdy nebude. Třeba tak vznikne normální státní správa, která dokáže operativně reagovat na výzvy bez byrokratického zdržování a která nebude záviset na osobních telefonátech okolí ukrajinského prezidenta.
0: Říká Ondřej Soukup.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Babiš spustil kampaň Anti-Pavel. Tak nazval své zamyšlení nad současnou situací náš spolupracovník, publicista Martin Fendrich.
5: Smír nebude střet jako program. Tak by se dal stručně charakterizovat současný vztah premiéra Andreje Babiše k prezidentovi Petrovi Pavlovi. Kdo čekal, že se situace změní po summitu NATO v turecké Ankaře, ten se mýlil. Jedná se o postoj premiéra. Prezident se snaží o spolupráci. Ku příkladu, na briefingu v Ankaře označil za pozitivní nečekané oznámení ministra zahraničí Petra Macinky před odletem na summit NATO, že se Česko zapojí do iniciativy seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. To je program, ve kterém evropské země nakupují americké zbraně určené pro obranu Ukrajiny. Naopak premiér spolupráci opakovaně odmítá. Přítomnost prezidenta na summitu označil doslova za ostudu a tvrdil toto, cituji, chodili za námi naši partneři a ptali se pro Boha, proč tady je, co tady dělá. Když byl později dotazován, kteří lídři zemí NATO za ním chodili a říkali to, neodpověděl. Nedivme se, ono je těžko představitelné, že by to třeba Macron, Meloniová nebo Merz udělali. Bylo by to obrovské diplomatické faux pas. Navíc si Petra Pavla v NATO váží. Česká televize čerstvě informovala, že Babiš odmítl návrh prezidenta na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády České televizi k tomu řekl, Proč bych se měl na něčem koordinovat? My máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně. To vyjádření je naprosto klíčové. Ne kvůli specifické češtině, ale kvůli zásadně mylnému pohledu na roli prezidenta a vlády. Ta role je dána ústavou a má neúprosně jasnou logiku. Prezident posílený přímou volbou a vláda mají spolupracovat. Mají vytvářet co nejlepší podmínky pro české občany. Týká se to jak domácí, tak zahraniční politiky. Babiš jako by si neuvědomoval, že ústavní soud nyní projednává kompetenční žalobu prezidenta, podle níž vláda ignorovala jeho dopisy, odkládala rozhodnutí o jeho cestě na summit NATO a postupovala ve zlé víře. Kdyby si to uvědomoval, zřejmě by alespoň nyní ono jednání ve zlé víře raději odložil. Neodkládá je, naopak posiluje. Proč to dělá? To vlastně už v České televizi vysvětlil. Nechci být součástí jeho kampaně. Pro server iDnes to rozvedl po návratu z Ankary. Cituji. Pan prezident Petr Pavel je v kampani na druhý mandát a bohužel si vybral naši vládu jako téma kampaně. Znovu ale opakuji, že on je lídr opozice, je pro euro, je pro Spojené státy evropské, na všechno má jiné názory než naše vláda, stále nás kritizuje a to jak doma, tak v zahraničí. Konec citace. Babiš s oblibou staví realitu na hlavu. Když se podíváme na dění okolo summitu NATO, Petr Pavel usiluje dlouhodobě o to, aby se Česko v alianci nevezlo jako černý pasažér a aby bylo schopno bránit se cizí agresi. Tohle přece musí být i cílem vlády, jakékoliv vlády, ale není. Realita je jiná, než tvrdí Babiš. To on dělá kampaň proti prezidentovi, to on místo vládnutí a chránění Česka spustil kampaň Antipavel.
0: Uzavírá Martin Fendrich. ODS v Praze 1 má zvláštní problém. V čem spočívá? To nám prozradí Ondřej Konrád.
6: Asi je ještě v obecné paměti slavná historka někdejšího ministra průmyslu za ODS Martina Kocourka, o kterém se zjistilo, že převedl 16 milionů na konto své matky a vysvětloval to veřejnosti potřebou tuto sumu odklonit ze zřetele manželky, s níž se právě rozváděl. Ono odklonění ho ovšem stálo politickou kariéru. Něco podobného si zřejmě v nejmenším nepřipouští rovněž občanský demokrat Filip Dvořák, dlouholetý pražský zastupitel a jeden čas starosta centrální části metropole, čili Prahy 1, ačkoliv je jeho případ s Kocurkovým příbuzný. A na post starosty kandiduje také letos, i když se širší pražské veřejnosti na několik let ztratil z očí. Ale dřív se o něm docela vědělo a mezi zasvěcenějšími do pražských poměrů i mluvilo, přestože člověk nemusel věřit každému šprochu. Ale bez významu určitě nebylo, že roku 2011 vedení ODS buňku v Praze 1 na čas úplně zrušilo v souvislosti s kauzami, ve kterých figurovali starosta Bürgermeister a jeho následovník Dvořák, který ovšem současné organizaci občanských demokratů v Praze 1 opět předsedá. A tamní spolustraníci se za něho také v pondělí postavili proti výzvě nejužšího vedení s Martinem Kupkou v čele, aby Dvořák z kandidátky odstoupil. Protože investigativci ze serveru Seznam zprávy zjistili, že Dvořák před pár lety zdědil po svém otci nepodnikajícím nemocničním lékaři majetek v absurdní výši 230 milionů korun, což zahrnuje řadu bytů v Praze nebo ve Špindlerově mlýně, diamanty, tak řečené investiční, anebo komfortní jachtu kotvící na Jadranu. Reportérům k tomu nejprve Dvořák nechtěl říct nic, protože nevěděl důvod. Později poznamenal, že už otec původ majetku jednou dokládal a všechno bylo v pořádku. Dodejme však, že kauza tenkrát nějak tajemně vyšuměla. Později si Dvořák vzpomněl, že tatínek nakoupil nějaké akcie ze zdravotnické sféry. Předsedu Kupku to ovšem nepřekvapivě neuspokojuje a i se svými zástupci Portlíkem a Udženijou dál trvají na tom, že Dvořák ODS poškozuje. A všichni tři se také odmítli zúčastnit Dvořákova pondělního vysvětlování původu bohatství na půdě buňky šéfuje. A podle všeho má pevně v rukou. Když se za ním po jeho zhruba hodinovém monologu hladce sešikovala. V komunální politice zběhlý Dvořák, mimochodem viceprezident hospodářské komory, dělá dojem, že přesně ví, co a jak a s kým. A v nejprestižnějším pražském obvodě, sahajícím od Nového Města přes Staré až na Hradčany, se dokonale vyzná a udržoval si tu vliv i, co by v posledních 15 letech, prakticky neviditelný. A člověk se ovšem diví, proč má zájem vyjít z po mnoha stránkách výhodného šera zpátky na naopak ze všech stran viditelný post a přitáhnout tak sobě pozornost žurnalistických pátračů a následně možná i úřadů. Ale zřejmě se cítí být pevný v kramflecích a je přesvědčen, že ho ODS Prahy 1 z kandidátky nevygumuje, jak by se normálně nyní mělo stát. Tudíž ji už podruhé centrální vedení strany zruší, zhruba 3 měsíce před volbami, no možná Kupkovi a spol nic jiného nezbude, ale musí sebou v tom případě hodit.
0: Konstatuje Ondřej Konrád. Doufejme, že jste zůstali koncentrovaní na poslech až do této chvíle. Jedním z velkých témat doby je totiž ztráta schopnosti se na něco soustředit a obrovské množství věcí, které nás rozptylují. Skoro návyk na rozptylování, jak ostatně nazvala své zamyšlení spisovatelka Iva Pekárková.
7: Naše profesorka na češtinu nám často dělala přednášku o schopnosti koncentrace. Tvrdila, že zatímco ještě před 100 lety se každý žák musel umět koncentrovat nejméně 2 hodiny, dnes už se neumíme koncentrovat ani 45 minut. Neumíme udržet pozornost po celou vyučovací hodinu. Přednášky o koncentraci představovaly při hodinách češtiny příjemné rozptýlení. Pochopila jsem ale, že v čemsi důležitém zaostávám za studenty o 100 let staršími a že už to asi nenapravím. Je těžké změřit sám u sebe, jak dlouho se dovedeme na něco soustředit. Vědomí, že si měříme čas, nás ze soustředění vytrhuje. Mí kamarádi projevili velmi mizernou koncentraci, pokud se týče měření schopnosti koncentrace u mé osoby, a tak jsem dlouho netušila, jak na tom jsem. Dnes bychom člověku, který je schopný se do nějaké činnosti nechat vtáhnout tak hluboko, že nic jiného nevnímá a vytrvá v ní několik hodin, pravděpodobně dali nějakou diagnózu. ADHD, OCD, umístění na autistickém spektru. Lidi, kteří by svou schopností koncentrace vytřeli zrak i naší profesorce na češtinu, obyčejně vnímáme jako tak či onak potrhlé. Dnešní doba po nás žádá pravý opak. I když zrovna pilně pracujeme, třeba sedíme za počítačem v kanceláři typu Open Space, jaké jsou dnes v největší oblibě, a snažíme se napsat článek do novin, musíme být kdykoliv připraveni odpovědět na pozdrav kolegovi, zvednout telefon, když zazvoní, a ještě na půl ucha poslouchat debatu na téma, kdo zase rozbil kávovar. Není se čemu divit, že se už neumíme hluboce soustředit. Podle Glorie Mark, výzkumnice pozornosti, se v roce 2004 průměrný člověk dokázal soustředit na dění na obrazovce 2,5 minuty. V roce 2024 už to bylo jen 47 sekund. I to se zdá dost, vzhledem k tomu, kolik 10-vteřinových vtipných videí můžete sledovat jedno za druhým. Počítačový vědec David Levy z naší ztráty soustředění viní elektroniku kolem nás. Ta věčná oznámení, pípání, reklamy, co na vás vyskakují, to všechno nám z mozku vyrábí popcorn. Na věčné rozptylování je možné získat návyk, a když nás pořád něco nevyrušuje, máme z takového klidu absťák. Je to vlastně reakce na momentální nedostatek dopaminu, kterého si, když se kolem nás pořád něco děje, syntetizujeme víc. Dobrá zpráva je, že se ze závislosti na věčném rozptylování můžeme vyléčit. Většině lidí k tomu stačí pár dní nepoužívat elektroniku. Takový detox občerství náš mozek a může zlepšit schopnost soustředění. Naše profesorka na češtinu by měla radost. Ona nevěřila, že se zkracování koncentrace dá zvrátit. Dá, jen se na to musíme hluboce soustředit.
0: Uzavírá soustředěná Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Roman Cílek.
1: Oprátka za 8 mrtvých.
0: Díl 8. Spor o duši. Úterý, 2. dubna 1974. Městský soud v Praze určil počátek hlavního líčení na 8. hodinu raní. Předsedou senátu byl JUDr. Jan Rojt, soudci JUDr. Zdeněk Bureš, inženýr Antonín Dragoun, Božena Stříbrská a Alojzie Faktorová. Prokuraturu zastupovali JUDr. Miloslav Hubáček a JUDr. Milan Masařík. Vzhledem k tomu, že hned v prvním dnu mělo dojít k výslechu obžalované, byli přítomni i odborní znalci z oborů psychiatrie a psychologie, docent Vladimír Študent, doktor Stanislav Drvota a doktorka Františka Martonová. Předseda senátu sdělil, že podle paragrafu 201 odstavce 1 trestního řádu soud učinil opatření proti přeplňování jednací síně, což znamenalo, že přístup bude umožněn pouze na řádně distribuované vstupenky. Ze všeho nejdřív se hovořilo o penězích. Náhrady škod, za četné zdravotní újmy, za ušlou mzdu, za zničený oblek, za pohřebné, smuteční oblečení pozůstalých a náklady na úpravu hrobu, za rozbité hodinky, za zničenou výlohu obchodu, za mimořádné náklady zdravotnických zařízení v Praze 7, za znehodnocení 12 kg rybízu a tak podobně. Prokurátor pak přednesl obžalobu skládající se ze dvou bodů.
2: Za prvé, Olga Hepnarová dne 10. července 1937 ve 13 hodin a 45 minut v Praze 7 na třídě obránců míru v prostoru stanice elektrických drah Štrosmajerovo náměstí z nenávisti k lidem podle předem promyšleného záměru a v úmyslu usmrtit nákladním automobilem co největší počet chodců úmyslně stočila směr jízdy na chodník, kde přejela a zranila celkem 20 přítomných osob, z nichž způsobila 8 lidem smrt, 6 osobám těžkou újmu na zdraví a 6 přivodila lehčí zranění. Tedy jednak jiné úmyslně usmrtila, jednak se dopustila jednání pro společnost nebezpečného, které bezprostředně směřovalo k dokonání téhož trestného činu v úmyslu tento čin spáchat, přičemž u dalších poškozených k dokonání činu nedošlo. Za druhé, dne 7. srpna 1970 ve 2 hodiny ráno v hospodářské usedlosti svého otce v Zábrodí číslo popisné 36, okres Náchod, pomocí benzinu a novinového papíru založila požár v úmyslu tuto usedlost zničit, přičemž vzniklý požár byl přítomnými osobami uhašen, takže vznikla škoda ve výši 100 korun. Tedy dopustila se jednání pro společnost nebezpečného, které bezprostředně směřovalo k dokonání trestného činu, přičemž k dokonání trestného činu nedošlo.
0: Shrnutě řečeno, Olga Hepnarová spáchala podle mínění obžaloby trestný čin vraždy dílem dokonaný, dílem nedokonaný a dále pokus trestného činu poškozování cizí věci. Chcete se vyjádřit k obsahu obžaloby? Zeptal se Olgy Hepnarové předseda senátu. 9 měsíců prožila ve vazbě. Je to dlouhá doba. V ženském těle za ten čas dokáže uzrát další lidská bytost. V těle a duši Olgy Hepnarové se nic takového neudálo a bohužel ani v jejich myšlenkách se nezrodilo cokoliv nového, co by už nebylo ve stereotypu jejich vyjádření mockrát řečeno. Třeba lítost, kajícnost, pokora.
1: Musím k obžalobě uvést, že vy vidíte 8 mrtvých těl. Ale já také vidím 8 mrtvých těl. Nebo 8×10 mrtvých těl. Ale co je to za lidi? Jsou to takzvaní prýglknábe. I já jsem podobný prýglknábe. A chci vás nyní požádat, abyste si takové lidi nepěstovali. Protože když je nebudete pěstovat, nebudou myslet jako já. A tím pádem neudělají to, co jsem udělala já.
0: Prýglknábe. Čím dál častěji a v různých souvislostech bude tohoto pojmu používat, ale začala s tím až tady. před soudem, kde s transkripcí daného slova do protokolu nespočetněkrát zamotala hlavu zapisovatelce. Podle některých náznaků se k výrazu dobrala při předchozích rozhovorech s obhájcem a plně se s tím slůvkem ztotožnila. Skoro jako kdyby ji uchvátilo. Prügelknabe, v přeneseném obrazu hromosvod, obětní beránek, anebo v otrockém překladu jehož význam, jako by jí byl po převodu do ženského rodu nejbližší, klučený či přímo klackem mlácený chlapec. Tedy po česku otloukánek. Takhle se vnímala, ať právem či neprávem.
2: Proč o sobě říkáte, že jste Prügelknabe?
1: Protože jim jsem.
2: Vy se považujete svým postavením mezi lidmi za nějak výjimečnou?
1: Jsem výjimečný případ. A to přesto, že jsem tělesně zdráva, mám bílou pleť a nijak se neliším od ostatních lidí. Nikdy mi nebylo jasné, proč si mě vybrali za otloukánka. A to poprvé u Hepnarů už od narození a stále. Protože jsem měla sestru, mohla jsem srovnávat chování rodičů. Se mnou jednali podstatně hůře a neuměla jsem si to vysvětlit. Byli mne častěji než sestru. Už v době předškolní docházkou, ale i potom ve škole, kde jsem byla zase ta nejhorší a nejotloukanější.
0: A znovu, jako už mnohokrát, hovořila o svém životě. Vše z toho, anebo aspoň převažující většinu z toho, co říkat chtěla, již známe.
1: Vše ve mně dozrálo k tomu, že jsem zvolila pomstu jako řešení své situace. Pomstu vůči těm, kteří můj stav zavinili.
2: Měla to tedy být jakási forma vašeho vyjádření?
1: Chtěla jsem dát najevo, že chápu spravedlnost jako oko za oko, zub za zub. A začala jsem se na svůj čin připravovat.
0: O jejím činu se před soudem mluvilo do všech podrobností. Se svými odbornými dobrozdáními vystoupili nejen znalci v oborech motorových vozidel a silniční dopravy, ale i soudní patologové, kteří pitvali těla zemřelých. K něčemu, co by měnilo nám už známý pohled na tragédii, která se 10. července 1973 krátce po 1/4 odehrála na třídě obránců míru, se však nedospělo.
2: Už od té události uplynula řada měsíců. Ani dnes necítíte lítost nad lidmi, kteří vám neublížili a pouze shodou náhod se dostali pod kola nákladňáku, který jste řídila?
1: Nemohu říci, že toho, co se stalo, lituji. Stojím za svým činem, jinak by pro mne ztratil svůj vnitřní smysl. Ti lidé na stanici pro mne nebyli nevinní. Také pro ně bych byla Prügelknabe, pokud bych se s nimi dříve setkala. Říkáte-li, že jsem zajela lidi, kteří mi nijak neublížili, potom musím odpovědět, že mě také ubližovali lidé, jimž jsem nijak neublížila. Každý národ má svůj rasismus a já byla jeho obětí.
2: Byla byste schopna svůj čin zopakovat?
1: To je příliš hypotetická otázka. Pokud jde o mé budoucno, vy i já víme, že je podobné jednání prakticky vyloučeno. K ničemu již nedostanu příležitost. Ale i kdyby tomu bylo zázrakem jinak, myslím, že bych to znovu již neudělala. Spíš bych odstranila sama sebe. A nebo ne, ráda bych prohlásila, že již nic takového nikdy neudělám, ale měla bych k tomu jednu podmínku. Že vy už nikdy neuděláte z někoho člověka, který by se musel den co den cítit jako Prügelknabe. A museli byste to slíbit veřejně, aby o tom každý věděl.
0: Další den líčení. Středa, 3. dubna, 8 hodin ráno. Trojice svědků předvolaná na tuto hodinu se svorně a po vzájemné dohodě nedostavila. Otec, matka, sestra. Již den před zahájením procesu předložili prohlášení, že využívají práva, jež jim jako blízkým příbuzným umožňuje vzdát se svědecké výpovědi v trestní věci proti obžalované Olze Hepnarové. Soud rozhodl, že se pouze přečtou protokoly jejich svědeckých vyjádření pořízených při vyšetřování a obžalovaná bude mít možnost se k obsahu vyjádřit. A také se vyjádřila. K výpovědi otce Antonína Hepnara uvedla.
1: Není pravda, že by mi rodiče dali nějaké peníze na koupi chaty. Matka mě zapůjčila pouze malou částku, a to 800 korun, kterou se mi však po čase vrátila. Pokud jde o automobil Wartburg, je pravda, že ten mi po dohodě rodina koupila, abych se naučila lépe řídit. Když jsem však automobil později prodala, celou částku jsem jim vrátila, takže nemohou říci, že by se mnou měli nějakou škodu. Pokud jde o automobil Trabant, ten jsem si koupila z výtěžku za prodanou chatu. Tedy výhradně již za moje peníze.
0: Bez připomínek neponechala ani matčino svědectví.
1: Vyjádření rodičů si vzájemně odporují, pokud jde o vztahy v rodině. Otec říká, že tyto vztahy nebyly dobré, naproti tomu matka je hodnotí opačně. Já sama k tomu mohu říci, že tyto vztahy byly veskrze nedobré a špatně působily jak na mne, tak také na mou sestru, která by to mohla, kdyby chtěla potvrdit. Zpočátku jsem se snažila mít je všechny ráda, rodiče i sestru. Když však vidíte, že láska není opětovaná, tak cit prostě vyprchá.
0: Ještě emotivnější podobu měla její vyjádření k výpovědi sestry Evy. Požádala dokonce, aby byla z protokolárního záznamu sestřina výslechu na veřejné bezpečnosti, s nímž se seznámila před procesem, přečtena i začárkou škrtnutá pasáž v jedné z vět, která pak ve své úplnosti zněla takto. Sestra Olga je o 2 roky mladší než já. Snad z toho důvodu byly mezi námi normální sourozenecké neshody. S tímto stanoviskem obžalovaná nesouhlasila.
1: Naše neshody nebyly normální, ale byl to vztah na bázi nenávisti. Škoda, že zde sestra není jako svědek osobně přítomna.
2: Nesnášela jste svou sestru natolik, že byste uvažovala dokonce o její fyzické likvidaci?
1: Je možné, že jsem o něčem takovém i uvažovala, ale velmi abstraktně. Zabývala jsem se po jistý čas různými úvahami, ale bylo to zapříčiněno hlavně tím, že rodina se pro mne stala peklem. A v pekle přece nikdo nechce být.
0: Obhájce Otakar Topič se obžalované zeptal.
2: Váš čin obecně vyvolává pocit, že jste bytostí krutou, dokonce snad i sadistickou. Můžete soudu říci, zda jste se někdy v minulosti, ať již k člověku nebo ke zvířeti, chovala sadisticky, vědomně mu ubližovala a způsobovala bolest?
1: Nikdy. Mohu přísahat na to, že pokud jsem se dopustila zla, bylo to jen 10. července loňského roku, k čemuž jsem však byla donucena a dlouho jsem se rozmýšlela, zda to mám či nemám udělat. Jindy ne. Nikdy jsem lidem nic špatného neudělala. Vyjma případu mé sestry, kterou jsem nechala v křivém podezření, že to byla ona, kdo zapálil chatu v Zábrodí.
0: K většině dalších svědků se obžalovaná buď to nevyjadřovala, nebo reagovala jen velmi formálně. Aktivnější byla ve všech případech, kdy se svědecké výpovědi a stanoviska znalců dotýkaly otázek jejího duševního zdraví a niterné podstaty jejich vztahů k lidem.
1: Musím se bránit a uvádět věci na pravou míru. Je to přece spor o mou duši.
0: Psychiatra Miroslava P., který měl příležitost setkat se s Olgou Hepnarovou jen několik hodin po jejím činu a upřesnil nyní své tehdejší pozorování a velmi rychlé první dojmy, se zeptala.
1: Chtěla bych vědět, zda je k člověku nebo k lidem možno projevovat nějaké nepřátelské tendence, aniž by to bylo vlivem duševní choroby.
3: I když to s věcí nesouvisí, ano, je to možné.
1: Je vyloučeno, aby tyto tendence ostatní lidé projevovali nezávisle na sobě?
3: I to je možné. Člověk si ale většinou takové tendence alespoň z části vyprovokuje sám.
0: Další psychiatr, Jaromír B., seznámil soud s tím, jak přišel s obžalovanou do styku.
4: V dubnu 1972 byla ke mně Olga Hepnarová poslána k diferenciální diagnostice a zjištění, zda jde u ní o psychotický proces nebo neurotické potíže. Doporučil jsem odeslání do Lobče. I když u psychopatických osob není naděje na úplné vyléčení, lze počítat pouze s určitou úpravou stavu. Doporučil jsem jí, aby ke mně chodila na individuální psychoterapii a ona se během následujících 5 měsíců dostavila asi 7krát. Tyto pohovory ukončila někdy v září nebo v říjnu roku 1972, kdy přestala ke mně docházet. Pokud jde o prvá sezení, pak se s ní pracovalo špatně, byla skleslá, nemluvila. Ke konci jsem jí doporučil skupinovou terapii. Tam přišla pouze 1 či 2krát. Z toho, s čím se mi svěřovala, byl nejvýraznější její velmi napjatý a doslova až agresivitou nabitý vztah k rodičům. Snažil jsem se jí usměrnit na to, aby se od rodičů, pokud je opravdu považuje za zdroj svého napětí, pocitově izolovala a snažila se jít životem bez závislosti na nich.
5: Obhájce Otakar Topič zareagoval.
2: Měl jste k dispozici nějaké objektivní anamnestické údaje o pacientce?
4: Pouze kartu, protože v praxi šlo u slečny Hepnarové o běžný případ, jakých se denně vyskytují desítky a na podrobná zjištění není čas.
1: Pokud se tu hovoří o mé psychopatii, ráda bych věděla, zda je psychopatie vrozená nebo získaná.
4: Působí zde při utváření osobnosti obojí, tedy vrozené dispozice i výchovné faktory. U vás zřejmě byly tyto výchovné faktory velmi silné.
1: Vzpomínáte si, pane doktore, že jsem se vás tehdy ptala, zda lidé mají právo mi ubližovat a zda já mám právo jim to vrátit?
4: Neupamatovávám se na takový rozhovor, ale je možné, že jsme ho vedli. Předpokládám, že jsem vám řekl totéž, co mohu říci i dnes. Špatně nakládat s vámi právo jistě nikdo nemá, ale vy sama jste zřejmě provokovala lidi k jejich jednání. Získala jste návyky podle svých předchozích zkušeností a později jste se svým prostředím jednala už daným způsobem, aniž byste si to třeba i sama uvědomovala. Neutkvělo mi v paměti, že bychom spolu mluvili o nějaké vaší pomstě společnosti. Proč byste měla mít právo trestat lidi, když máte vzorce chování, jimiž lidi provokujete?
1: Na ony vzorce chování, jimiž podle vás provokují lidi, má vliv společnost?
4: Vlivy, které utvářejí povahu člověka, přicházejí ze všech stran. Domnívám se však, že tento rozhovor je již nad rámec soudem projednávané věci.
5: Odborný posudek psychiatrický a psychologický v průběhu druhého dne hlavního líčení přečetl předseda soudu s tím, že tvůrcům posudku lze následně klást otázky. Využil toho především obhájce Otakar Topič. Celých 60 minut trval pak slovní střet obhájce, který kromě práva vystudoval i psychologii, s mluvčím znalců docentem Vladimírem Studentem. Svár odborný, přemírou specifických výrazů a hodnocení pro laiky těžko sledovatelný. Hovořilo se o halucinacích, schizofreních a originálních bludech, o paranoidní schizofrenii, o hysterii, o psychopatologických významech některých dřívějších počinů obžalované, o možnosti reziduálního stavu po prodělaném duševním onemocnění v dětském věku. Hovořilo se mnoho, ale podstata se dala zjednodušit do primární rovnice. Šlo o to, zda je Olga Hepnarová jako pouhá psychopatická osobnost se schizoidními, hysterickými a agresivními znaky a netrpící tedy žádnou duševní chorobou za svůj čin plně odpovědná, jak tvrdili znalci, anebo zda jde u ní o vážné duševní onemocnění, pravděpodobně schizofrenii, jak se domníval obhájce, což by k její odpovědnosti za spáchaný trestný čin připisovalo otazník.
2: Mohl byste, pane docente soudu, objasnit základní rysy schizoidní psychopatie, tak jak jste ji definovali u mé mandantky?
4: Ovšem, je to citová chladnost, neschopnost porozumět citovým projevům druhých lidí, pocity, jakési skleněné stěny, přes kterou se s nimi dorozumívá, izolovanost, sklony k uzavření se do vlastního fantazijního světa, některé zvláštnosti v myšlení se sklonem k filozofování, zvláštní záliby a nápadnosti v chování, oblékání a podobně. A také snadná citová zranitelnost na straně jedné, na straně druhé pak chladný, odmítavý, až bezcitný postoj k jiným lidem. Na tomto pólu jde tedy i o schopnost uskutečňovat některé plány železnou logikou. Schizoidní psychopaté pak mohou jít i přes mrtvoly, jde-li o nějaký jejich velký plán.
2: Pokládáte za vyloučené, že u obžalované jde o reziduální stav po schizofrenním onemocnění v jejím těsně předpubertálním věku, kdy byla léčena v Praze a v Opařanech?
4: Není tu žádných známek, které by svědčily o proběhlé schizofrenii.
2: Měl jste z hlediska anamnestického o slečně Hepnarové některá další zjištění, kromě těch, která se nacházela ve spise? Mluvil jste s jejími rodiči, se sestrou?
4: Ne, s rodiči ani se sestrou jsem nemluvil.
2: Váš posudek jste z hlediska daného skutku vypracoval nepodjatě, nebo jste měl určité osobní výhrady takového rázu, že by objektivnímu vyjádření posudku mohli zabránit?
6: Taková otázka je pro mě zcela absurdní. Pod posudkem jsme podepsáni tři a musím trvat na tom, že ke každému případu přistupujeme nezaujatě a bez jakéhokoliv negativního nebo pozitivního postoje k obžalovanému. Já osobně dělám soudní posudky již mnoho let a jedna z mých funkcí na klinice spočívá v tom, že dbám o objektivnost posudků nejen svých, ale celé kliniky. Také jako krajský psychiatr pro Prahu na to dohlížím.
2: I tak musím zdůraznit, že většina psychologických vyšetření mé mandantky ukazuje na hraniční obraz mezi schizoidní psychopatií a schizofrenií. Konkrétně v posudku doktorky Martonové je uvedeno velmi obsáhlé vyšetření, přičemž zhodnocení značné části testů se blíží k hranici psychotického výsledku. Vzali jste tyto skutečnosti v úvahu?
6: Psychologové využívají poněkud odlišného jazyka a doktorka Martonová rozhodně neinterpretovala své posudky tak, že by u slečny Hepnarové šlo o něco jako počínající nebo hraniční psychózu. Ale to je otázka čistě psychologická a jistě si ji ona sama vysvětlí.
7: Jestliže se některé výsledky testů pohybují na hranici psychózy, pak této hranice nikdy nedosáhly. Ve 13 letech byla obžalovaná hospitalizována a psychologicky testována na dětském oddělení psychiatrické kliniky. Popis testů odpovídá obrazu získanému Teams testem v současné době s několika rozdíly. Za prvé, celkový intelekt, který se rozvíjí průměrně do 15 let, nebyl ještě tak rozvinut, byl nižší. A za druhé, byly tam převážně rysy schizoidní a v menší míře rysy hysterické. Zatímco při současném vyšetření nebyly v testu patrny rysy hysterické, byly tam jenom rysy schizoformní. Proti defektu po eventuálním psychotickém onemocnění svědčí to, že celkový výsledek je nižší. Odpovídá dalšímu vývoji a také rozptyl jednotlivých výsledků je jen nepatrně zvýšen, téměř normální.
5: Otázku k doktorce Martonové vznesla i obžalovaná.
8: Chci se paní doktorky zeptat, jak naložila s různými jmény, která se mi uvedla s tím, že ona si zjistí, jestli jsem neměla záslechy. Udělala jste to nebo ne?
7: Nevyhledávala jsem lidi, které jste jmenovala. Něco jsem si ověřovala ze spisů. A nakonec jsem podle všech známek z našich pozdějších rozhovorů usoudila, že jste neměla záslechy. Ba asi ani iluze ne. Snad tu byla jen některá nedorozumění nebo špatné interpretace.
5: Pak už obžalovaná nevznesla další otázku a o možnost dalších otázek nepožádal ani obhájce Otakar Topič s tím, že své záporné stanovisko k závěrům posudku znalců a také k tomu, že byla vyšetřovatelem veřejné bezpečnosti zamítnuta jeho žádost o revizní posudek, již několikrát vyjádřil a ještě vyjádří v závěrečné řeči. Střet zůstal nedobojován.
2: Četbu z knihy Romana Cílka Oprátka za 8 mrtvých připravila pro rozhlas Iveta Novotná, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkovali Borek Kapitančik, Zdislava Pechová, Aleš Slanina, Pavel Čeněk-Vaculík, Petr Kubes a Hana Briešťanská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
9: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Interview Plus.
10: V čem spočívá nová politická strategie Ukrajiny? Proč kvůli ní po roce odchází premiérka Svyrydenková? A přibližuje se Ukrajina k přístupovým jednáním s Evropskou unií? Na to se budu ptát ukrajinistky Lenky Výchové.
9: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
11: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: Filozof, spisovatel, jeden z nejvlivnějších myslitelů 20. století. To všechno byl Albert Camus. Muž, jehož životní peripetie by sami o sobě vydali na obsáhlejší román.
7: Camus se narodil 7. listopadu 1913 v Alžírsku, které bylo tehdy francouzskou kolonií, španělské matce a francouzskému otci. Ten však brzy zahynul během první světové války v bitvě na Marně. Camus vyrůstal s matkou v chudinské čtvrti a paměť této zkušenosti pak v sobě nesl po celý život.
12: Camus vystudoval filozofii a klasickou literaturu. Tuberkulóza pokazila jeho plány stát se učitelem a ukončila i jeho nadějnou kariéru fotbalového brankáře. Ve 30. letech navštívil Prahu. Stavy úzkosti, které zde prožíval, popsal později v deníkově laděném eseji Smrt na duši. V roce 1935 vstoupil Camus do komunistické strany, brzy se s ní ale rozešel a psal do socialistického a anarchistického tisku.
7: Teprve na konci 30. let se začal plně věnovat literatuře a novinářské práci. Jeho románová prvotina Cizinec, stejně jako známý filozofický esej Mýtus o Sisyfovi, vznikly během druhé světové války. Tehdy se Camus přestěhoval do Francie a podílel se i na odboji proti nacistickým okupantům. Ve své tvorbě se vyrovnával s absurditou světa bez Boha. Jestliže neexistuje posmrtný život, podobá se podle něj člověk právě Sisyfovi odsouzenému k beznadějné a zbytečné práci. Existuje pouze jeden opravdu závažný filozofický problém – sebevražda, píše v úvodu díla Mýtus o Sisyfovi.
12: Camus nalézá smysl v přiznání si této absurdity a v revoltě proti ní. Odpovědnosti jedince za vlastní existenci v mezilidské solidaritě a v boji byť beznadějném proti lidskému utrpení. Svoji filozofii dovádí k dokonalosti v románu Mor a ve sbírce esejů Člověk revoltující, vycházejících po druhé světové válce.
7: Jako jeden z hlavních intelektuálů té doby byl často řazen k existencialistům, přestože on sám tuto spojitost odmítal. V 50. letech procházel hlubokou krizí, ostře vystupoval proti francouzskému kolonialismu, ale i arabskému nacionalismu, odsoudil mimo jiné i okupaci Maďarska sovětskou armádou. V roce 1957 obdržel Nobelovu cenu za literaturu jako druhý nejmladší spisovatel v historii.
12: Přestože Camus neměl rád automobily, nechal se přemluvit k jízdě se svým přítelem. To bylo v roce 1960. Během cesty ale auto dostalo smyk a narazilo do stromu. Oba muži na místě zemřeli. V kapse Camusova kabátu se našel nepoužitý lístek na vlak, kterým spisovatel původně plánoval jet. Bylo mu tehdy pouhých 46 let.
11: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Poslanec Turek dočasně končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Spojené státy obnovily námořní blokádu íránských přístavů. Fotbalisté Španělska porazili Francii a slaví postup do finále mistrovství světa. Dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů. Je středa 15. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
14: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
15: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pádem jsem běžel mu pomoci.
14: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovat.

0: Babiše z hnutí ANO.
1: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
2: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
1: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
3: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
1: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Poslanci podpořili konec každoročního zdražování dálničních známek. Zákon schválili v prvním čtení. Koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
3: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
0: Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo obnovení námořní blokády íránských přístavů. V pondělí to nařídil šéf Bílého domu Donald Trump s tím, že chtěl zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Aktuálně rozhodnutí změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech obchodní a investiční dohody. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřeli memorandum o porozumění. Poté znovu zahájili vzdušné údery na íránské území. Obě strany se vzájemně obvinují z porušování dohody. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyridenkové a tedy i celé její vlády. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
4: Serhije Koreckého syn pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služebník lidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Višneve u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Vojenská přehlídka v centru Paříže letos patřila Ukrajině a spojencům Francie. Tisíce vojáků a stovky kusů techniky se ukázaly na bulváru Champs-Élysées. Francie si tak připomněla dobytí Bastily.
5: Vrcholem přehlídky byly stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami, které přelétly přes vítězný oblouk a pokračovaly na náměstí Concorde. Na nebi vytvořili formaci v barvách francouzské vlajky. V ulicích Paříže sledovali podívanou tisíce lidí, další se tísnili v kavárnách a restauracích, kde defilé vysílali v televizi. Letošní přehlídka byla větší a velkolepější než v předešlých letech. Zúčastnilo se jí asi 8500 vojáků a vojaček na 300 vozidel a více než 100 letounů. Přítomné byly taky zahraniční síly z takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí, které podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. V noci se bouřky přesunou na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: To znamená, že během ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
0: Místy by bouřky mohly být i dnes odpoledne, a to hlavně v jižních Čechách. Dnes poledne začne 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých Vysokých Pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit třeba na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots. Now,

0: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i fórum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu porazili Francii 2-0.
2: Španělé v zápase dominovali. Skóre otevřel ve 22. minutě z penalty Mikel Oyarzabal, který dal pátý gól na šampionátu. Druhou branku přidal v 58. minutě po jedné z povedených kombinací Španělů Pedro Porro. Francouzi dostali soupeře v závěru pod tlak, ale celkově si v utkání příliš gólových šancí nevytvořili. Španělé postoupili do finále mistrovství světa poprvé od roku 2010. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: A v druhém semifinále se od 21 hodin českého času v Atlantě utkají Argentina a Anglie. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o více než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
3: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a omezení na D11 u Prahy. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na stém 12. kilometru odklízejí následky nehody osobního auta, které narazilo do svodidel. Policie už je na místě, dejte zvýšené opatrnosti. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na výjezdu z hlavního města. Na 8. kilometru v omezení u exitu na Úvaly se projíždí pouze jedním pruhem, a to kvůli poničenému kanálu. A na pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu, v obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů. Jinak je provoz na hlavních tazích v Česku plynulý, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je teď oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů a přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno. Ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Čech naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. To byly hlavní zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jak se Česko angažuje v pomoci Ukrajině? Jak náročná bude poválečná obnova Rusy drancované země? Pomůže Ukrajině koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Rozhovor natáčíme po 14. hodině. Koalice ochotných je uskupení zemí, které se zavázaly k podpoře Ukrajiny bojící proti ruské agresi. Poslední setkání koalice právě skončilo v Paříži. Dospělo podle vás k něčemu významnému?
6: Dospělo, protože koalice ochotných dlouhou dobu, už v podstatě roky, fungovala především jako diplomatická, zahraničně politická platforma, kde se evropské státy, někdy i s mimoevropskými partnery, setkávaly a plánovali, jak by měli vlastně vystupovat právě diplomaticky nebo z hlediska nějakého dalšího tlaku. Málo kdy ale přišli s konkrétním průmyslovým vývojovým projektem, tak jako právě v uplynulých dnech, respektive měsících. A to právě s prostředkem, který by měl zásadním způsobem zvýšit kapacitu Evropy na výrobu a používání vlastních prostředků protivzdušné obrany.
5: Hned se k tomu dostaneme. Koalice ochotných, kterou tedy společně vedou Francie a Velká Británie, má celkem 37 členů. Jakou roli v ní sehrává Česko, které v posledních měsících ochotou pomoci Ukrajině úplně nepřekypuje?
6: Nesehrává v tom roli vůbec žádnou, Česko. Protože prostě kdo si nezaplatí ten tiket u stolu, to prostě není součástí takovéto koalice, která společnými náklady vyvíjí něco pro celou Evropu, no tak v tom samozřejmě nehraje žádnou roli. Česko hraje roli pomoci Ukrajině z hlediska udržování toho, co už několik let úspěšně běží a co se nikomu jinému nepodařilo nahradit nebo skopírovat, tedy muniční iniciativou, ale jinak žádnou roli nehraje.
5: No a dobře, když jste se o tom zmínil, v jaké kondici teď je právě ona česká muniční iniciativa a jakým způsobem zase v ní figuruje v tuto chvíli Česko?
6: Českovní figury stále tak, jako to bylo od začátku, tedy jako hlavní integrátor a koordinátor mezi státy, které chtějí Ukrajině finančně pomoci, kam se tedy už Česko neřadí, ale pořád to koordinuje, a Ukrajinou a ukrajinskými požadavky a firmami, které dokážou to zboží, které Ukrajina potřebuje, a ty státy, které jsou donory, to chtějí zaplatit, tak prostě to nějak slídá dohromady, sehnat a odeslat do Ukrajiny. Tak to je vlastně ta koordinační role Česka. V jaké je kondici? Je v kondici ne o tolik horší, než tomu bylo loni, protože ten mechanismus je zaběhlý několik let, funguje pořád stejně a je závislý na jediné ingredienci, a to je přísun finančních prostředků. A těch se dostává méně, než by samozřejmě byl ten plný potenciál, ale na druhou stranu nedávná je schválení půjčky 60 miliard euro pro Ukrajinu na vojenskou pomoc v rámci té celkově 90 miliardové půjčky ze strany Evropské unie. Tak obsahovalo konkrétně položku i pro dělostřeleckou munici, která de facto téměř celá půjde právě na Českou muniční iniciativu. Takže významné financování v řádu nižších jednotek miliard eur má tato iniciativa i letos zajištěnou.
5: V pondělí v Paříži zároveň vznikla nová takzvaná protiraketová koalice. S jakým cílem?
6: S cílem vytvořit program evropský na vývoj a výrobu balistických střel, což je jedna z věcí, kterou prostě Evropané nejvíce postrádají. Postrádá to samozřejmě i Ukrajina, ale ta za poslední roky, za poslední dva roky de facto, udělala ohromný skok kupředu. Do té doby evropská protiraketová obrana a její raketová komponenta byla zcela závislá na Spojených státech. Proto i vlastně ukrajinská protivzdušná obrana je závislá na střelách do baterií Patriot. A tady jenom řeknu fakta, těch střel se prostě loni vyrobilo jenom 620 a i tak to byl nárůst o 20% oproti tomu minulému roku, oproti roku 24. A přitom těch balistických střel, které útočí na Ukrajinu, tak Rusko dokáže vyprodukovat dvojnásobek. Proto vlastně byla i důležitá zpráva, že tedy Donald Trump mluvil o předání licence na výrobu střel do Patriotu právě na Ukrajinu, ale to zabere dlouhou dobu. Ukrajina už teď právě vyvíjí a vyrábí velké množství takových efektorů, jak se tomu říká ve vojenské terminologii, tedy těch střel, které dokážou v rámci protivzdušné obrany sestřelit tu letící balistickou střelu, která útočí na vlastní zemi. Takže ten evropský program vlastně říká, i my se připojeme. Chápeme, že nemůžeme být závislí na Spojených státech nejenom kvůli politickým rozmarům tamní administrativy, současné nebo budoucí, ale i kvůli tomu, že kapacitně to prostě nestačí. A tak přichází tento program Freya.
5: Na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám se v Paříži dohodly Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Proč nejsme jimi členy?
6: No, protože co bychom tam dělali, když nechceme nic přispívat? Všechny tyto státy, které jste jmenoval, mimochodem, tam mají i svoje více či méně výrazné průmyslové zastoupení. To nebylo jenom jednání mezi státy, mezi vládami, ale byly tam i firmy, desítky firm z těch zemí, které jsou součástí té koalice. Protože to se neupeklo celé v Paříži, teď, během posledních pár dnů, ale tato iniciativa už funguje cirka od května, kdy právě ukrajinská firma Firepoint přišla s tím, že to, co se naučila už vyrábět, a mimochodem vidíme poslední měsíce, že to má velmi úspěšné výsledky hluboko, tisíce kilometrů v hloubi Ruska. Takže prostě by mohli tuto technologii sdílet i s evropskými výrobci, aby prostě Evropa měla svůj vlastní systém. Co by tam dělala Česká republika, když do toho nechce nic přispět?
5: Přitom ale premiér Babiš na jednání koalice ochotných vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Jak tomu rozumíte?
6: Já tomu nerozumím upřímně, jako co tím vlastně myslí a proč vyzývá k tomu, aby tam třeba nebyla Velká Británie, která je tady v té jako raketové a protiraketové protivzdušné obraně zapojená. nedává, jako já vůbec nevím vlastně, co tím myslí, protože zároveň deklaruje, že se na tom nebude podílet, že pár dny byl v Ankaře na aliančním summitu NATO, ve kterém řekl, že se prostě Česko nebude podílet na vojenské podpoře Ukrajiny, takže nevím vlastně, proč by vzhledem k tomu úzkému propojení, o kterém jsem hovořil, tohoto systému protivzdušné obrany s ukrajinskou stranou, s ukrajinskými technologiemi, tak proč by vlastně nás tam někdo chtěl? Oni nám nezavírají dveře naštěstí, ale jako abychom byli, že bychom byli v pozici, že bychom si mohli jako cokoliv nárokovat, nebo jedno z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny a i evropské protivzdušné obrany Velkou Británii označovat jako za nežádoucího, no tak v takové pozici rozhodně nejsme.
5: Francie umožní Ukrajině licenční výrobu francouzských řízených střel, přesně naváděných bomb a protivzdušných střel, zatímco Kyjev tedy nakoupí francouzsko-italské systémy protivzdušné obrany nové generace a 16 stíhacích letounů. Jak významná je toto pomoc?
6: Až se to zrealizuje, tak to bude významná pomoc. Takhle bych na to asi odpověděl, protože francouzské deklaratorní sliby na podporu Ukrajiny vlastně od začátku té invaze, opravdu už přes 4 roky, de facto kopírují to, co se odehraje třeba někde jinde. Jo, myslím nějaké jiné deklaratorní sliby, nějaká jiná deklaratorní podpora. V momentě, kdy jsme slyšeli na summitu NATO Donalda Trumpa říkat, že mu nějaký ptáček řekl, že tedy podpoří Ukrajinu tím, že mi předá technologie, nebo udělá nějaký transfer technologií na ty střely do baterií Patriot, tak najednou o pár dní později i Francie řekne, že něco takového udělá. Já si takhle rozhodně si nemyslím, že to je jenom rétorika. Myslím, že to zapadá do nějaké širší koncepce toho, jak Francie uvažuje o Evropě, o obraně Evropy, ale myslím, že důležitější než tato deklarace bude, až si za pár měsíců řekneme, co reálně se v tom vlastně posunulo.
5: Spojenci Ukrajiny se na schůzce dohodli, že v příštích měsících zahájí společná vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jaký mají mít smysl?
6: Já myslím, že to je smysl, že ten hlavní smysl je v nějaké symbolické a tedy i odstrašující rovině, aby zkrátka ruská agrese počítala s tím, že, jak říká celé NATO, včetně generálního tajemníka Marka Rutteho, aliance bude bránit každý metr čtvereční svého území. A logicky ty země, které sousedí s Ukrajinou, tak jsou první na ráně pro nějakou další agresi, ať už to bude nějaká kinetická, přiznaná, což je málo pravděpodobné, anebo nějaká jiná, jako ostatně už o tom ne spekulují, ale velmi explicitně hovoří generální štáby a rozvědky mnoha zemí právě východního křídla NATO.
5: Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje iniciativa PURL, o které se momentálně hodně mluví?
6: To je fond, do kterého evropské státy přispívají, aby za to mohly být nakoupeny americké technologie, které Ukrajina potřebuje a které jinak nikdo vyrobit nedokáže. Velmi už se to vlastně tím pádem souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili, o té evropské iniciativě, o evropské snaze udělat něco vlastního. Ale pokud se bavíme o tom, jak pomoci Ukrajině, aby její města anebo energetická síť nebyla devastována neustálými ruskými útoky, jejichž počet střel neustále narůstá. Jo, jestli jsem říkal, že počet těch střel do baterií Patriot vzrostl o 20% za poslední rok, tak ještě mnohem více procent narostla produkční kapacita ruských kinžálů, tedy těch nejnebezpečnějších balistických střel. A to tím způsobem, že to se odhaduje, že to je o 50-70% více. Takže zkrátka Rusko vyrábí mnohem více a exponenciálně roste jeho výrobní kapacita z hlediska těch střel, které ničí Ukrajinu. No a aby na to mohla Ukrajina reagovat už nyní a ne až za pár let, až ten program Freya se zhmotní. To opravdu budou roky. Ale aby za to mohli dostat něco nyní, no, tak to musí koupit od Američanů. Aby to mohli koupit, musí tam dát peníze. A o tom je program PURL.
5: A není tedy pravda, co tvrdil minister zahraničí, že na zbraně pro Ukrajinu nedáváme ani korunu?
6: To vůbec netuším, jestli tam nakonec něco odchází nebo neodchází. Protože
5: má to být
6: těch
5: 140 milionů.
6: Má, no, ale ta vládní prohlášení pro mě osobně jsou tak jako zmatečná, že vůbec nevím, jaká je realita.
5: Tak vyjdeme z toho, že by to byla skutečně tato částka. Ve srovnání s tím, co darují jiné země, tak to není mnoho.
6: No, tak to není mnoho, no. to je jako méně než 6 milionů euro, jo. To je, jestli to budou... Dobře, tak jako ta nějaká ekonomická realita. Výhoda třeba toho evropského systému by byla v tom, že by několikanásobně stály ty prostředky, ty rakety méně než ty americké. A tak, abych to řekl v těch číslech, jo? Mm-hmm. Tak americká střela Patriot do Patriotů stojí cirka 3,8 milionu dolarů. Mm-hmm. Takže ten český příspěvek vyjde na méně než dvě střely do Patriotů. Asi takhle.
5: A proč to přesto rozkoušelo vládní koalici? Ptám se na váš názor.
6: Já si myslím, že to reflektuje tu jako někdy rozcházející se zahraničně politickou tendenci a orientaci těch vládních stran, jako velmi přirozeně. Proruská strana SPD, protizápadní, logicky nebude chtít jakkoliv podporovat Ukrajinu a v mnohem se jí tuto agendu podařilo jako prosadit na tom vládním půdorysu. Naopak ministr Macinka osobně nebo i ta strana motoristé se k Ukrajině vyjadřovali velmi, velmi přívětivě. A upřímně o zahraničně politické orientaci premiéra Babiše, ani neříkám hnutí ano, ale premiéra Babiše vlastně nevím, kam to zařadit během posledních měsíců.
5: V Bruselu paralelně probíhalo jednání unijních ministrů zahraničí podle šéfky evropské diplomacie Kai Kalasové. Je Unie docela blízko dohodě o 21. balíku proti ruských sankcí. Na koho mají být zaměřeny?
6: Mají znovu prohlubovat tu jinak jako vlastně horší účinnost toho sankčního balíčku, nebo těch předchozích 20 sankčních balíčků. Stínová flotila je rozhodně jedním z nich, ekonomické další sankce a ropné deriváty, ropné produkty, aby se to vztahovalo i na ty přeprodané ruské produkty, protože jako když si to vezmeme prakticky, tak všechny ty příjmy do ruské státní pokladny, na které jsou mířeny ty sankce, tak už nějakým způsobem byly adresovány. Máme za sebou 20 balíků, ale těch posledních minimálně 10 je skutečně o lepší implementaci toho, co ty minulé už nějak načrtly. Tady jenom dodám, že Ukrajina dlouhodobě hovoří o takzvaně přímých sankcích nebo aktivních sankcích, kdy jenom za posledních pár dní, no, řekněme dvou týdnů, se jí podařilo v rámci té ruské stínové flotily sestřelit ani potopit, ale poničit desítky plavidel té ruské stínové flotily, na které jinak se relativně malou úspěšností míří ty ekonomické sankce Evropské unie.
5: Součástí toho 21. balíčku je mimo jiné zmrazení současného cenového stropu Evropské unie na ruskou ropu, který by se měl už od 15. července zvýšit. Tak to moc času nezbývá.
6: Máme rozítřko, no. Uvidíme, jak to s ohledem na neustále se prodlužující válku v Iránu a tedy dopady na evropské ekonomiky kvůli ceně pohonných hmot dopadne i v této diskuzi, protože o tom ta celá diskuze je.
5: Jak si vysvětlujete, že členské státy se nedokážou dohodnout například na tom, že by měl být ruským vojákům zakázán vstup na území Evropské unie, což prosazují hlavně pobaltské státy?
6: Já si myslím, že je to především kvůli tomu, že zatímco u těch pobaltských států, případně Polsku, v případě Polska vidíme velkou rozhodnost v takovýchto činech, tak u ostatních států Evropské unie pořád převažuje vlastně podobný mentální vzorec, jako když jsme řešili zmrazení ruských aktiv. Že jde o nějaké univerzální hodnoty, které jako v rámci ať už tedy ekonomických práv u těch aktiv ruských v evropských bankách nebo Ruské centrální bance, anebo právě o lidských právech těch jednotlivců, kteří sice působili v ozbrojených silách Ruska, ale pořád jim to neupírá jako nějaká práva, která až jako do teďka, kterými až do teďka disponovali. Takže ta diskuze je skutečně o tom, jak moc kvůli té válce a kvůli aktivitám těch vojáků, kteří jinak nejsou za nic odsouzeni, jo? Bavíme se o těch, kteří nejsou souzeni za válečné zločiny, ano, tak jak moc omezovat jejich občan, nebo jejich práva, lidská práva a práva prostě na pobyt v Evropské unii.
5: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3,25 miliardy dolarů. To byl výsledek nedávné konference o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Může na tom něco změnit aktuální diplomatická roztržka mezi Varšavou a Kyjevem?
6: Já se to nemyslím. Já si myslím, že ta diplomatická roztržka se odehrává v jiné linii, která se zatím nemísí s tou ekonomickou, materiální, a to v linii čistě emocionální, která je i tak důležitá, ale zatím se drží v rovině symbolických kroků a nepropisuje se do těch ekonomických.
5: Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková, která mezi tím rezignovala, v Daňsku oznámila podpis více než 160 dohod v hodnotě přes 10 miliard eur. Jak by se mělo na poválečné obnově podílet Česko?
6: Já myslím, že by se na to mělo podílet s těmi nástroji, které byly vytvořeny a které byly zachovány a někdy i třeba posíleny i novou vládou. A tady mám pocit, že je shoda jednoznačná, jako ne teda samozřejmě SPD, ale jinak i na tom vládním půdorysu v hnutí ANO a s motoristy, že české firmy by měly být úspěšné v rámci rekonstrukce Ukrajiny. To, co je k tomu důležité dodat, je jednak samozřejmě někdy i ta symbolická zahraničně politická podpora, protože Ukrajinci to nevnímají jako business as usual, jo? Prostě Ukrajinci to nevnímají jako nějakou agendu, kdo bude jejich obchodní partner, ale jako boj o přežití. Takže velmi často říkají od prezidenta Zelenského dolů, že největší příležitosti dostanou ty státy, které je nejvíc podporovaly v jejich nejhorších chvílích. Takže i tato politická podpora a to, jak se vyjadřují představitelé státu, bude hrát roli v tom, jak ta rekonstrukce bude probíhat. Ale to je podmínka nutná, nikoliv dostačující. To, co bude klíčové, bude, jaké finanční nástroje ten, který stát připraví pro své firmy. No. A v tomto prostě třeba EGAP funguje dobře, Národní rozvojová banka má připravený balík peněz na to, aby české firmy podporovaly, a spolu s penězi z Evropské komise si myslím, že v tom české firmy mohou být úspěšné.
5: Vy jste o tom mluvil, Ukrajina koncem června dostala první 3 miliardy eur v rámci unijního úvěru, celková výše půjčky má být 90 miliard. Proč se na této půjčce Česko nepodílí?
6: Já myslím, že to je odraz nějaké malosti současné české jako politické reprezentace z hlediska té zahraniční politiky, kdy tady z toho chceme čerpat, že chceme, aby české firmy byly dodavateli, ale zároveň chceme, aby to platili někteří jiní. Ale jenom tady poznámka na okraj. To neplatí jenom nějaké velké bohaté státy, to prostě platí všechny ostatní státy Evropské unie, pokud se bavíme tady o té půjčce, takže mnohem menší státy než jsme my. A i když jsme se bavili o té koalici ochotných na tu raketovou obranu, tak tam jsou taky státy, které jsou menší než my. To prostě není o tom, že velký platí a malý můžou něco implementovat. To je prostě, já to vnímám jako odraz zahraničně politické malosti.
5: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek na Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Je to relevantní argument k tomu, že se nebudeme podílet ani na poskytnutí 70 miliard Ukrajině, což se dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Podle vlády bychom pak neměli na splnění výše obranných výdajů.
6: Není to relevantní argument. Je to jako vlastně nesmyslný argument, protože veškeré peníze, které se vykazují jako tato vojenská podpora Ukrajiny, se počítají do obranných výdajů. To je vlastně úplně druhé.
5: Jak náročná bude poválečná obnova Ukrajiny? Například server Econews v obsáhlém článku upozorňuje na to, že Ukrajina má na obrovské rozloze těžce kontaminovanou půdu. Jak vážný to je už teď problém?
6: No, je to vážný problém. Rozhodně už od zničení velké přehrady Nová Kachovka skoro 4 roky zpátky se mluvilo o ekocidě, tedy o trvalých následcích na životní prostředí, které nejenom zničení této přehrady, ale právě i celkové válečné působení bude mít na ukrajinskou krajinu, na ukrajinské zemědělství, na ukrajinský ekosystém. A to není jenom o ochraně nějakých ohrožených přírodních druhů, to je prostě opravdu o vlastně přežití tamního zemědělského systému, o přežití tamní přírody, protože ta kontaminovaná půda se bude čistit nejenom kvůli minám, kterých tam je vlastně jako minimum těch protipěchotních min, tam jsou spíš nevybuchlá munice, jo, která taky vypouští nějaký chemikálie do podzemních vod. Ale i z dalších jako důvodů, které tam prostě jsou dlouhodobě, jako průmyslové znečištění a tak, tak to zkrátka bude trvat desítky let, než se ta země dostane do takového stavu, aby mohla mít přírodu třeba, jako máme my.
5: A jak složité je nebo bude pro Ukrajince zajistit bezpečné potraviny?
6: Já jako takhle, ta potravinová bezpečnost na Ukrajině docela dobře funguje. Jestli si něco živě vybavuji třeba ze své první cesty válečné do Kyjeva a dalších měst v červenci 22, takže i tehdy Tam prostě byly regály plné jídla. Bylo dražší některé produkty, ale prostě to tam pořád bylo. A ukrajinská potravinová soběstačnost tady v tomhle, jako si myslím, že nikdy nekolísala. Ale ta zemědělství je hodně jako o exportu, jo, jak konec konců dokládá i ta krize, která byla před několika lety, když bylo zablokované Černé moře, vytvářely si ty obilné koridory, aby mohly exportovat do celého světa svoje obilí. Takže to je spíš otázka ekonomická, než by lidé na Ukrajině neměli co jíst.
5: Mohli by se třeba i na sanaci těch škod podílet české firmy?
6: To rozhodně ano. Vlastně Česká republika a české firmy se na těchto projektech podílí už dlouhou dobu a nezačali jsme v roce 2022, tedy během té velké invaze, ale například společnost Dekonta, tam už je 15 let, dělá projekty v Dnipropetrovské oblasti, což je jinak jako nejbohatší oblast Ukrajiny, velmi průmyslová, která má nějaký zvláštní status pro nás, my jsme něco jako jim patronem. A tam už vlastně oni působí 15 let, kde tehdy monitorovali škody na životním prostředí způsobené právě tou těžkou průmyslovou výrobou, ale velmi často třeba tam děláme, nebo české firmy tam dělají mnoho projektů na úpravy vod, na čištění vod a velmi často to není průmyslové nebo válečné znečištění, ale prostě tam jsou třeba jako nějaký výrazný kovy nebo těžký kovy, který prostě zamořují tu vodu. Takže vlastně tyto technologie tam jsou potřeba, české firmy tam už dodávají. Vedle energetických dodávek patří tohle rozhodně mezi, abych řekl, jako takový tři oblasti hlavní, kde mají, nebo čtyři, které mají české firmy největší potenciál a už tam jsou úspěšné nyní. Je to energetika, je to zdravotnictví, je to infrastruktura a je to právě životní prostředí nebo ochrana vodních toků.
5: Tak to bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
6: Děkuji, hezký den, naschledanou.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Evropský parlament schválil prodloužení kontroverzního opatření známého jako chat control.
9: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace.
10: Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
11: Výjimka by měla platit 2 roky, než ji nahradí trvalá právní úprava.
12: Chaotická bouře kolem chat kontrolu, hádka o sledování zpráv na síti, taky varování před šmíráctvím i apel na ochranu kvůli dětské pornografii. Co se to stalo v Evropském parlamentu? Poví Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Dnes je úterý 14. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
13: Děkuji moc za pozvání.
12: Velkou bouři v minulých dnech strhlo hlasování o takzvaném chat kontrolu v Evropském parlamentu. Co přesně se řešilo?
13: Řešila se vlastně výjimka z pravidel, které platí v Evropské unii už od roku 2021. A to výjimka z legislativy, které se říká e-privacy. Takže z legislativy, která vlastně řeší ochranu soukromí na internetu. Tuto legislativu Evropské unie řešili dlouhá léta předtím. Od roku 2021 tato legislativa platí a ta nám určuje, co mají třeba ty velké platformy dělat pro to, aby naše soukromí na internetu zůstalo zachováno. Kvůli tomu, aby ty velké platformy mohly řešit ty problémy, které jsou spojené se zneužíváním dětí online, tak dostali z těch pravidel dočasnou výjimku, která nám platila posledních 5 let a ta vlastně ten platformám umožňovala nahlížet zkrátka do konverzací a vyhledávat v nich nebezpečný obsah.
12: Ale my už jsme řešili chat kontrolu loni na podzim, to není to stejné?
13: To není to stejné, to je vlastně nový návrh legislativní, protože to, co jsem popisovala předtím, je tedy nějaká výjimka z pravidel.
12: Ano, ano.
13: A evropské instituce, myslím si, že správně uznali, že je dobré tuto velice citlivou věc regulovat něčím jiným než nějakou dočasnou výjimkou, která pořád potřebuje natahovat, ale že by bylo fajn nějaká jasná pravidla, jak s tím nelegálním obsahem, který se týká právě dětí, zneužívání dětí, nakládat, jak to postihovat a jak ho vyhledávat na tom internetu.
14: Dobře, takže to, co jsme řešili loni na podzim, tak to by měl být nějaký trvalejší zákon a tohle
13: přesně
14: je výjimka.
13: Tak.
14: Takže loni velký chat control, teď malý chat control.
13: Přesně tak.
14: A dobře, ale jak u velkého, tak i u malého je velká bouře emocí a názorů z jedné nebo z druhé strany. Ta výjimka letos na jaře vypršela, ale na jaře. A už v březnu se Evropský parlament usnesl, že ji nebude prodlužovat, ne? Tak proč to řešíme teď v červenci? Do toho musel někdo zasáhnout a znovu vrátit ten předpis na stůl, ne? Aby to mohli europoslanci minulý týden řešit.
13: Přesně to se stalo. Ten procedurální krok spustila Rada EU, to znamená členské státy. A to vlastně poté, co byly konzultovány s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metzolou, která měla jednat na základě nějaké pobídky ze strany šéfů frakcí Evropského parlamentu. Když se vlastně řeší, co vůbec bude Evropský parlament projednávat, čemu se bude věnovat, tak existuje i něco jako konference předsedů a ti šéfové těch velkých evropských frakcí se sejdou u jednoho stolu a vlastně říkají, čemu se má prostě Evropský parlament věnovat.
14: Takže to byl lobbying tak trochu?
13: Byl to samozřejmě i lobbying a zkrátka Evropská lidová strana, ta nejsilnější frakce, řekla, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. Roberta Metzola řekla radě členských států, my chceme, aby se to vrátilo zpátky. A Rada EU vzkřísila návrh a poslala ho do Evropského parlamentu na druhé čtení.
14: A je to podle pravidel?
13: Podle pravidel by to mělo být. Je pravda, že existují hlasy, které říkají, že Roberta Metzola poté, co několikrát ten návrh selhal v Evropském parlamentu, tak měla požádat Evropskou komisi, aby ten návrh zcela stáhla. Roberta Metzola to neudělala, protože zřejmě cítila, že nějakou šanci ten návrh má, ať už prostě mezi členskými státy nebo mezi europoslanci, takže o to nepožádala. Jinak o tom stažení návrhu potom rozhoduje Evropská komise, takže to, že by Evropský parlament požádal komisi, aby ten návrh úplně jako schodila ze stolu, tak to by ještě neznamenalo, že tak stane. O tom vždy rozhoduje Evropská komise a my vlastně ještě v tom březnu jsme viděli i velký tlak ze strany Evropské komise na Evropský parlament, aby se něco schválilo, protože co je ještě důležité je, že ty velké platformy, tak na ně ještě klade tlak jiná legislativa evropská, což je v Česku poměrně nechvalně známý Digital Services Act, DSA, k tomu se v Česku říká často nějaká cenzura, která vlastně říká těm platformám, že oni musí odstraňovat a řešit ten nelegální obsah, do kterého se samozřejmě počítá i obsah, který zneužívá malé děti. Takže i proto ta komise tak tlačila i na Evropský parlament, aby ještě se k tomu vrátil, aby to projednal, aby tam nebylo právní vákuum, aby ty velké firmy věděly, co mají dělat.
14: Dobře, tak abych to shrnul, tak výjimka z toho e-privacy, z té legislativy, to, že ty platformy mohou i přes ten zákon sledovat ty zprávy na internetu právě proto, aby zamezili šíření třeba dětské pornografie, tak to skončilo v dubnu, v březnu teda to prodloužení spadlo pod stůl, nicméně po nějakém lobbingu a rozhodnutí šéfky Evropského parlamentu a těch členských států a lidovecké frakce, která v tom byla nejhlasitější asi, tak se to vrátilo 100%. V červenci na stůl. Do druhého
13: přesně
14: čtení.
13: Tak.
14: Proč do druhého čtení?
13: Protože už to první čtení mělo nějakým způsobem za sebou.
14: Jo, byl tam ten vývoj, ale neúspěšný a teď je teda druhé čtení.
13: Ano, ano, přesně tak. A pokud zkrátka nějaký návrh rada pošle do Evropského parlamentu, tak je to automaticky už druhé čtení.
14: To druhé čtení proběhlo minulý týden v úterý a ve čtvrtek. Ve čtvrtek bylo to finální hlasování. Já jsem se na něj díval, ta atmosféra byla docela bouřlivá, řekl bych chaotická hodně. Bylo rušno v Evropském parlamentu v sále.
15: The vote is closed.
14: Věděli vůbec sami europoslanci, o čem hlasují? Byla tam spousta dotazů.
16: We ask for final rejection vote on the matter.
14: A spousta dodatků ještě k tomu.
17: We are standing with the children. We have to protect them from predators.
13: To je pravda. Já musím říct, že řada těch jednání Evropského parlamentu probíhá bouřlivě, že často se tam vlastně vykřikuje, o čem vůbec hlasujeme, co hlasujeme, protože tam to skutečně běží jak...
14: To bylo i teď, tam se někdo ptal, o čem teda teďka vůbec budeme hlasovat.
13: Ano, ano, ale to není úplně, nebo děje se to běžně v Evropském parlamentu, bych řekla, protože skutečně ta rychlost toho hlasování, ten počet těch pozměňovacích návrhů, které se k tomu objevují, tak je celá řada a těch poslanců je tam 720. Takže uhlídat všech těch 720, těch tam tedy bylo méně, protože bylo léto, tak je velice náročné a probíhalo tam velké zmatení, velká diskuze kolem toho, výkřiky kolem toho, ale jak říkám, to se občas v Evropském parlamentu zkrátka děje. A tam tedy procházelo to druhé čtení, tedy toho návrhu, a hlasovali se tam i pozměňovací návrhy. To hlasování bylo poměrně specifické tím, že se jednalo o druhé čtení a ještě urgentní vlastně proceduru, tak bylo zapotřebí, aby více než 361 europoslanců chtělo ten návrh shodit ze stolu. A těch 361 europoslanců se vlastně nenašlo.
14: Ale našla se většina.
13: Našla se většina,
14: paradoxní teda.
13: Ale prostě to hlasování bylo nastaveno tak a počítalo se s tím dopředu, že je potřeba více než 361 europoslanců. Ti se ale nenašli a potom se vlastně překročilo právě k tomu hlasování těch pozměňovacích návrhů a i to nám způsobilo trošku chaos, protože ne všichni europoslanci si byli vědomi toho, že je potřeba, aby jich bylo více než 361, takže když viděli, že jich hlasovalo více pro to, aby ten návrh byl smeten ze stolu, tak se začali stěžovat, jak to, že hlasujeme o pozměňovacích návrzích. Ale tam si myslím, že to byla spíše neznalost některých europoslanců, kteří si nenastudovali, jak vlastně se bude hlasovat ten den.
14: Musíme děti ochránit před sexuálními predátory, to zaznělo například právě od jednoho ze zástupců lidovců, odpor například vyjádřila levice. V jaké podobě teda nakonec byl ve druhém čtení malý chat control schválen?
13: Ten malý chat control byl schválen tak, že se pokračuje v té výjimce, která tady trvala uplynulých 5 let. Přidali se tam ale některé pozměňovací návrhy, které mohou působit jako velice důležité. A to je třeba to, že se to nemá vztahovat na šifrované konverzace.
14: End to end. Přesně to tam nebude.
13: Přesně tak, na to by se ta výjimka vztahovat neměla. Nebo to si myslí Evropský parlament, protože ještě nejsme u konce, ale
14: rozumím,
13: to je to, co Evropský
14: pořád.
13: Tak, to je to, co Evropský parlament řekl, že tady to skenování těch zpráv ano, ale nikoli u těch end-to-end šifrovaných komunikací, což je třeba WhatsApp.
14: Jo, no ale
13: nebo signál.
14: Dobře, ale tak není to třeba zase, když už to teda bylo schváleno, tohle poměrně velká šedá zóna nebo slepé místo, kde naopak třeba právě ta komunikace, ve které může probíhat nějaká kriminální činnost, by mohla fungovat a být?
13: Samozřejmě, že je, ale pokud by ten pozměňovací návrh třeba nebyl načten a nepanovala by nějaká shoda, že se to odhlasuje, tak by řada europoslanců si to rozmyslela, protože takhle ti europoslanci, kteří hlasovali pro to pokračování té výjimky, pokračování chat kontrolu 1, tak měli za to, že aspoň tady ti lidé budou mít chráněnou tu šifrovanou komunikaci, takže si nemůžou stěžovat na to, že jim úřady nahlíží do komunikací, protože budou mít kanály, jak stále komunikovat skrytě vlastně bez toho dohledu.
14: Kritizovala to například pirátka Markéta Gregorová, česká europoslankyně, mluvila o hořkosladkém pocitu, že se teda podařilo alespoň uchránit tu šifrovanou komunikaci.
18: Dokázalo se ale najít tuto absolutní většinu na 2 pozměňovací návrhy, konkrétně ty, které chrání koncové šifrování komunikací.
14: Kritizovala ale předsedkyně Evropského parlamentu a mluvili jsme tady o tom, že návrh vrátila k projednání a nedoporučila ho Evropské komisi naopak stáhnout.
19: Samotná Roberta Metzola porušila ta pravidla.
14: Právě Gregorová byla spolu s Kateřinou Konečnou, Ondřejem Dostálem, Ivanem Davidem a Ondřejem Krutílkem v úterý proti tomu, aby se výjimka ve čtvrtek vůbec projednávala. Co to znamená, že se teda hlasovalo v úterý a pak ve čtvrtek?
13: V úterý se hlasovala ta urgentní procedura, protože aby Evropský parlament mohl něco vlastně schválit okamžitě na plénu, bez toho, aby to zase museli řešit výbory Evropského parlamentu, které mají vlastně za úkol připravovat ty zprávy, které jdou potom na to plénum Evropského parlamentu, tak aby se vlastně toto mohlo obejít, aby se to schválilo ještě před letní pauzou, protože Evropský parlament nyní už je v letní pauze a znovu se vrátí zpátky do křesel ti europoslanci až v září, nebo na konci srpna, případně i v září, tak abychom neměli další ty 2 měsíce toho právního vákua, takže proto Evropská lidová strana především řekla, my potřebujeme to vyřešit urgentní procedurou a Evropská lidová strana je velice silná, má velice silný hlas, má právě tu šéfku toho Evropského parlamentu, tak díky tomu vlastně se jim podařilo tu urgentní proceduru schválit a proto hlasování té urgentní procedury získali souhlas nejen poslanců z Evropské lidové strany, ale celá řada europoslanců z různých politických stran souhlasila s tím,
14: hnutí
13: že je potřeba
14: bylo
13: to řešit
14: pro,
13: urgentně.
14: Kromě teda stanu TOP 09 KDU, a, která,
13: což jsou členové EPP.
14: Ano, tak hnutí ANO bylo třeba pro, to je zajímavé, takže kromě toho, že se to kontroverzně vrátilo vůbec na plénum na to projednávání, tak se ještě v úterý odsouhlasilo, že se to bude projednávat ve zrychleném režimu.
13: Ano, přesně tak.
14: Takže se za dva dny potom o tom hlasovalo.
13: Přesně tak a už vlastně v úterý bylo jasné, že pokud se ta urgentní procedura schválí a ve čtvrtek to půjde na to plénum, tak už bylo jasné, že bude zapotřebí ke smetení toho návrhu více než těch 361 europoslanců. Všichni ví, jak vypadá červencová plenárka, že už těch europoslanců je tam značně méně, řada z nich už je nadovolených, jsou omluvení z toho jednání. Takže už v úterý, když se hlasovala ta urgentní procedura, v řadě těm europoslanců muselo být jasné, že to ve čtvrtek potom projde, pokud to bude tou urgentní procedurou.
14: A co víc, abych to teda udržel u tématu českých europoslanců, to je nám nejbližší a europoslankyní, tak někteří mezi úterým a čtvrtkem otočili. Protože někteří v úterý chtěli, aby to bylo zrychleně vyřešeno a ve čtvrtek to pak ale neposlali dál, respektive neodsouhlasili. Tím se to stává ještě zamotanější. Je to případ právě třeba českých europoslanců za hnutí ANO. Proč tak rychle změnili názory? Otázkou Jaroslav Bžoch nejdřív mluvil o tom, že je potřeba, aby výjimka platila dál, protože policie díky tomu dostává echo o predátorech na internetu, pak ale ve čtvrtek teda nehlasoval a ostatní jeho kolegové z ANO byli proti, přestože v úterý byli pro.
13: Mohlo tam dojít ke zmatení některých těch europoslanců, protože oni často hlasují u celé řadě návrhů, když schvalují prostě ten program, schvalují třeba to, jestli bude ta urgentní procedura nebo ne. Já bych se nedivila k tomu a neříkám, že to tak bylo. Kdyby třeba někteří europoslanci si nevšimli, že to je ten chat control 1, protože ono to vlastně bylo označeno v tom programu jako, že to je prodloužení tady nějaké výjimky z e-privacy. Nebylo to označeno, že toto je chat control 1.0, takže možná jenom prostě si nedohledali, o čem ta legislativa je a řekli ano, tak my s tím souhlasíme, dejme urgentní proceduru, protože tady bude nějaké právní vákuum, pokud se, řekněme, neposuneme dál v této otázce.
14: Takže nedočetli dokonce.
13: Je to možné, neříkám, že to tak určitě je, ale nedivila bych se tomu.
14: A to samé Danuše Nerudová ze Starostu, která byla v úterý pro, ale proti ve čtvrtek. Potom čtvrtku pak Nerudová na sociálních sítích psala, že odmítla chat control a lidi teda začali automaticky celkem logicky vytýkat, že se chová alibisticky, když to hlasování vůbec teda umožnila v tom zrychleném režimu, pak se zablokovala Twitter.
20: Dnes jsem odmítla chat control 1.0, tak jak byl navržen členskými státy. U jednotlivých pozměňovacích návrhů jsem se řídila jediným principem. Chránit soukromí lidí a nepřipustit prolamování soukromých konverzací.
14: Tomhle velotoči rozumíte stejně, že si to paní europoslankyně prostě špatně přečetla?
13: Zrovna u paní Nerudové bych spíš si myslela, že ona nechtěla jít proti své vlastní frakci evropských lidovců, protože ona má i mezi těmi, řekněme, evropskými lidovci, kteří tlačili na to, aby se to vlastně schválilo, jak ta urgentní procedura, tak i ten chat control 1.0, tak ona tam má poměrně zajímavé postavení, oni jí vlastně svěřují poměrně zajímavé legislativy a samozřejmě, že ty frakce na to koukají, kteří ti europoslanci drží pospolu.
14: Hlídají si to.
13: Ano, prosazují ty priority té evropské lidové strany. Proto ta Evropská lidová strana, pokud si něco umane, že něco chce, tak se k tomu často potom i nějakým způsobem dospěje. Takže si myslím, že zrovna u Danuše Nerudové a u těch europoslanců z STANu TOP 09, tak to jejich hlasování bylo ovlivněno tím, že zkrátka sedí v té Evropské lidové straně. Tam jim třeba ti jejich spolustraníci předložili silné argumenty, proč to mají udělat, proč to mají odsouhlasit a oni nechtěli.
14: A tomu já rozumím, ale tak tam to platí pro to úterý, ale ve čtvrtek přece hlasovala proti.
13: Protože každý potom, nebo takhle, co se v Česku často dělá je, že potom hlasování Evropského parlamentu se nám pak objevují různé ty grafiky, kde
14: ano,
13: jsou ty fajky a
14: hlasoval,
13: křížky, kdo
14: ano,
13: jak
14: ano.
13: hlasoval. A nikdo potom nechce být kritizován za to, že tam má tu fajku nebo ten křížek podle toho, co to je. Takže
14: je to PR.
13: Je to, myslím si, že částečně, že PR, že nechtěla být označována jako ta, kdo odsouhlasila chat control 1.0, byť se to tak vlastně stalo v tím úterním hlasování.
14: Ano, a paní europoslankyně to pak teda ještě víc okomentovala na svém webu.
20: Kdybychom zrychlenou proceduru nepodpořili, parlament by velmi pravděpodobně nestihl přijmout svou pozici v zákonné tříměsíční lhůtě. Navíc, když jsou v tom letní prázdniny. Co by v tomto případě hrozilo? Automaticky by začal platit text schválený členskými státy, který prolamuje ochranu našich konverzací.
14: Je samozřejmě otázka, zda by se to v klidu nestihlo, kdyby ta lhůta byla prodloužená třeba o další měsíc, ta možnost tu je, a kdyby se to teda normálně řešilo standardní cestou. Nicméně, to už je jedno, bylo to schváleno ve čtvrtek, potom teda těmi jedinými, kdo souhlasili s chatkontrolem 1.0, tedy tím malým chatkontrolem, pokračováním té výjimky, za Česko byli 4 europoslanci. Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že ochrana dětí je pro něj jedna z největších priorit, ale odmítá, že podporuje plošný monitoring.
0: Já jsem s tou pozicí spokojený.
14: Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.
0: Ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
14: Pak je tu Ondřej Kolář z Topky, to je druhý český europoslanec, díky jehož hlasu prošel chat control, ten tvrdí, že ochrana dětí a ochrana soukromí nejdou proti sobě. Potom Luděk Niedermayer taky byl pro z Topky a Jan Farský ze STAN, tedy spolustraník Danuše Nerudové, který tvrdí, že díky tomuto mechanismu policie odhalila stovky případů zneužívání dětí. Což říká teda i Jaroslav Bžoch, pokud jsem dobře pochopil.
21: Tak například České republice, kdy za polovinu roku přišlo přes 8,5 tisíce těchto hlášení.
14: Taková data skutečně existují?
21: A policie byla schopná najít přes kolem 150 lidí, kteří se podíleli na trestné činnosti v oblasti zneužívání dětí v online prostředí.
13: Já jsem se snažila ověřit, zda existují jasná čísla, co nám tedy ten chat control, který dosud platil, ta 1.0, ta výjimka těch uplynulých 5 let, jestli to přineslo nějaké ty závěry. Mně se nepodařilo tyto informace, co říkají europoslanci o těch stovkách lidí, ověřit. To, co ale víme, je, že když podobné výjimce, nebo řekněme k podobnému spíše bezpráví, došlo dříve, takže ten počet těch reportovaných incidentů jako výrazně poklesl. Takže je pravda, že pokud ty platformy mohou do těch konverzací nahlížet, tak samozřejmě je vysoký ten počet reportovaných událostí, kdy se objeví nějaký ten nelegální obsah na sociálních sítích a ty autority to potom řeší, tak to víme, že ten nárůst tam je. Ale i třeba data Evropské komise vlastně říkají, že ještě nemáme dostatek informací o tom, abychom mohli jasně říct, že pokud ty platformy nahlíží do těch konverzací, tak potom máme třeba více lidí odsouzených za tady jako šíření dětské pornografie. Taková data bohužel nemáme nebo nejsou alespoň veřejně dostupná. Možná s nimi zatím disponují pouze nějaké, řekněme, složky trestního stíhání a tak podobně, ale na veřejnosti ta data nejsou.
14: Ale je to teda, když vezmeme v potaz alespoň nárůst toho reportování, je to teda něco za něco, protože řada těch europoslanců, nejenom europoslanců i expertů, skutečně upozorňuje tu velmi velké varování, že ten zásah do soukromí je v tu chvíli obrovský. Je to tak?
13: Je to tak a já bych chtěla v této debatě říct, že jako oba dva ty tábory mají velice silné argumenty. Na jednu stranu ochrana dětí, možnost tady nahlížet do těch konverzací, také musíme si uvědomit, že vlastně, když se třeba podíváme na různé průzkumy veřejného mínění, které se nechávají zpracovat evropské instituce, tak víme, že občané chtějí, aby se to nějakým způsobem řešilo, protože si uvědomí ten problém, že existuje. Chce to řada politiků, aby se to řešilo. Ale ta otázka je, jak to technicky zkrátka nastavit a zda je vůbec možné to technicky nastavit tak, aby to soukromí lidí zůstalo ochráněno. A to by měl přinést ten chat control.
14: No, ale ten teďka neřeším, ten abychom teďka v tom neřeším. Nedělali guláš ještě větší, než v tom je. Ten jsme řešili na podzim a možná zase někdy řešit budeme. Teď ještě zpátky k tomu malému chat controlu. Vy už jste to taky říkala, je léto, jsou prázdniny. I to umožnilo hladší schválení pokračování té výjimky, protože z těch českých europoslanců, abychom tady jmenovali další, řada z nich na tom hlasování ve čtvrtek nebyla. Už zmíněný Jaroslav Bžoch, ale třeba taky Vondra, Vrecionová, Kubín, Bartušek.
13: Kdokoliv se nedostavil na to jednání toho Evropského parlamentu, protože už měl nějaké jiné závazky, dovolenou například a tak podobně, tak vlastně hlasoval pro pokračování toho chat kontrolu 1.0, protože tam skutečně bylo klíčové, aby tam byl někdo, kdo zvedne ruku, že je proti a chce to shodit ze stolu. Kdo tam nebyl, tak vlastně hlasoval pro. Nutno ale podotknout, že když se to řešilo třeba v úterý, zda vůbec ta urgentní procedura bude, tak ti europoslanci, kteří už byli třeba v zahraničí, tak nemohli vědět, že se o tom bude ve čtvrtek hlasovat. Ale možná je to jejich chyba, měli být v práci, pokud věděli a věděli to, že v červenci se ještě koná plenární zasedání Evropského parlamentu.
14: Co s tím návrhem bude teď dál? Protože teda to prošlo druhým čtením, jestli chápu správně?
13: Ano, prošlo to druhým čtením, ale to ještě není konec legislativního procesu, protože ještě tam máme pořád i členské státy. Většina evropských legislativ vyžaduje jak stanovisko souhlas Evropského parlamentu, tak souhlas Rady EU a tyhle dvě organizace, instituce se musí domluvit vždycky na nějakém kompromisu, což je potom ta finální legislativa. Takže teď víme, že Evropský parlament chce, aby Chat Control 1.0 pokračoval a má tam nějaké pozměňovací návrhy. My víme, že Rada EU chce také, aby Chat Control 1.0 pokračoval, protože iniciovala to druhé čtení, ale nevíme, jestli Rada EU souhlasí s těmi pozměňovacími návrhy, což je ta zmiňovaná vlastně ochrana té šifrované komunikace, tak nevíme, co na to vlastně Rada řekne. Takže Rada EU má nyní 3 měsíce na to, aby se podívala na ten výsledek toho druhého čtení Evropského parlamentu a řekla buď ano, my s tímto souhlasíme s těmi pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu, schvalujeme to a legislativa je hotová, anebo Rada může říct pozor, my s těmi pozměňovacími návrhy nesouhlasíme a tím pádem nám pak nastává ještě další, řekněme, dohadovací řízení mezi členskými státy a Evropským parlamentem, kde se může stát opět v podstatě cokoliv.
14: Dobře, a když to projde, očekávejme teda, že by třeba ten průběh mohl být hladký, vzhledem k tomu, že oba dva ty orgány vlastně chtějí, aby ta výjimka pokračovala, tak v ten moment bude platit dokdy? Zase 5 let?
13: Ne, tam máme rok 2028, myslím, že je to srpen 2028, dokdy by ta výjimka měla platit. To znamená, že ty velké platformy budou moci pokračovat v tom, co těch uplynulých 5 let dělali. A něco, co jsme ještě nezmínili, a myslím si, že to důležité, je to, že vlastně ty platformy Meta, Google, Microsoft řekly, že i když jim nebyla schválena v tom dubnu ta výjimka, takže v té praxi budou vlastně pokračovat, protože je pro ně lepší být tak trochu na hraně zákona a dělat tuto aktivitu, spíš než aby potom dostali velkou pokutu kvůli nařízení DSA, která jim říká, že tuto záležitost vlastně musí řešit.
14: Tam je ten tlak z té druhé strany.
13: Ano, ano.
14: Tak vidíte, tak to bylo úplně zbytečné, to jednání v tom Evropském parlamentu, ne nakonec, když to stejně chtějí dělat.
13: Tak teď vlastně ty platformy mohou být spokojené, že mají jako fakt 100% právní, nebo pokud se to tady schválí na té úrovni rady, tak že budou mít tu jistotu, že vlastně jim nehrozí pokuta ani z jedné strany.
14: Dobře, rok 2028, do toho by platila případná výjimka a do té doby je spousta času na to znovu se vrátit k Chat Control 2.0, k tomu velkému a schválit to natrvalo. Chápu správně, že to je plán?
13: To je ten plán, ale tím, že tu výjimku teď máme na další 2 roky, tak vlastně ta ochota těch institucí řešit nějaký Chat Control 2.0 razantně poklesne, protože si všichni řeknou, tak do roku 2028 to máme nějak jakž tak jako ošetřené, tak to nechme těm dalším politikům třeba, ať si jako o tom handrkují oni, ať my třeba na tom nestrácíme nějaké
14: protože
13: politické body.
14: To bude velká bouře i příště.
13: Samozřejmě.
14: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla a udělala v tom jasno.
13: Já moc děkuji za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU, která každým dnem sleduje, co se to děje v institucích Evropské unie, takže si nemohla nechat ujít ani bouři kolem hlasování o chat kontrolu. Co se stalo, to jsme dneska probrali. Kdybyste náhodou mířili na Colors of Ostrava, tak se zastavte u Airstreamu Radiožurnálu, který se do Ostravy přesunul z Karlových Varů. A kdybyste neměli ve středu večer v Ostravě co dělat, tak od 8:45 na Chess Global Stage vystoupíme spolu s Janem Charvátem, kterého znáte z naší úspěšné speciální série Extrém. Naslyšenou zítra.
2: Ten komunistický a nacistický režim mají stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu.
3: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
22: Tato místa se v Ďáblicích za vás žela odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště.
3: Tentokrát uslyšíte příběhy, které obestírají Ďáblický hřbitov. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
23: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Oba tepelnické bloky můžou podle ministra Havlíčka vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. Černá Hora se přiblížila vstupu do Evropské unie. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
23: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V Temelíně to řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. V provozu by tak mohly být temelínské bloky až do roku 2080 a 2082, o 20 let déle, než se dosud uvádělo. A podle Havlíčka si delší provoz elektrárny vyžádá roční náklady na modernizaci přes 5 miliard korun.
4: Budeme mít dostatek energií, což pochopitelně je velmi důležité s ohledem na cenu. Je to dost důležité i s ohledem na stabilitu přenosové distribuční soustavy, jinými slovy. Čím více stabilních zdrojů, například jaderných zdrojů, tím menší pravděpodobnost, že zde budeme mít blackouty.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. K rezignaci na post zmocněnce vyzval Turka už odpoledne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnálu napsal, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí průběh nehody, tak jak ukazují nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vyjel přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocným vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie.

0: Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Todt.
1: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
0: Dotazníky můžou lidé vyplňovat do konce letních prázdnin. A začal 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba taky z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle a veškerý program je zdarma. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa v Dallasu, vyhráli 2-0 nad Francií, kterou čeká souboj o bronz. A v druhém semifinále se v Atlantě utkají od 21 hodin českého času Argentinci a Angličané. A cyklista tedy Pogačar ovládl 10. horskou etapu Tour de France. Slovinský závodník si díky tomu vylepšil vedení v čele celkového hodnocení. Na druhého Dána Jonase Vingegaarda má náskok přes 3,5 minuty. Po triumfu Pogačar poděkoval i svým kritikům.
2: Etapu jsem si opravdu užil. V závěru jsem nevěděl, jestli to vyjde, ale v posledním kilometru jsem ze sebe vydal úplně všechno. A děkuju všem fanouškům podél trati. I ti, kteří na mě bučeli, mi nakonec dodali ještě víc sil.
3: Překážka na D1 u Vyškova a taky na D10 u Březiny. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zpozorněte za sjezdem na Olomouc. Na kilometru 228 se porouchalo osobní auto a stojí v odstavném pruhu. Můžou kolem něho být i chodci, tak opatrně. A stejnou situaci čekejte i na D10 z Prahy směrem na Turnov. Tady za sjezdem na Mnichovo Hradiště na kilometru 60 stojí taky v odstavném pruhu auto s poruchou, ale může zasahovat do pravého jízdního pruhu. A ještě jednou D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Chocerady. Od 25. kilometru až za Šmejkalku je kvůli udržbě vozovky uzavřený levý jízdní pruh. Projíždí se pomaleji, ale výrazné zdržení nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noci teď oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
5: Czech Radio News in English.
6: Czech Foreign Minister Petr Maczinka has pledged to strengthen both economic and political cooperation with Israel. Speaking at the opening of the Czech-Israeli Business Forum in Tel Aviv, Mr. Maczinka said he would continue to support closer economic ties between the two countries, as well as back Israel politically, including at the European level. Prime Minister Andrej Babiš says he wants the Czech Republic to join the newly launched European Missile Defense Initiative, bringing together 9 influential European countries and Ukraine to develop a joint ballistic missile defense system. Babiš said he had discussed the idea with French President Emmanuel Macron. And traffic in Prague was severely disrupted on Tuesday morning after an anonymous bomb threat prompted security restrictions at the city's main railway station, the respective metro station, and a section of the city's main thoroughfare. No explosives were found.
5: Weather.
6: Wednesday should bring partly cloudy skies with rain in the southern and eastern parts of the country and day temperatures between 23 and 28 degrees Celsius. The Czech government is seeking to tighten the country's migration laws, including conditions for Ukrainians under temporary protection.

0: The proposals are expected to pass through Parliament, where the governing coalition has a comfortable majority. Vít Pohanka spoke to analyst Viktor Daněk about the impacts of the proposed changes.
1: There's quite a lot of changes happening. Some of them are partially motivated by the changes of the EU law with the new migration and asylum pact being now applicable. Partially they are motivated, or they are a result actually of the elections. So one part of the changes is motivated or is moving Czech law towards more unification of the rules, towards simplification and digitalization of all the procedures regarding asylum procedures. So, and there are the ultimate goal is to make basically all the communication, the whole environment for communication with the authorities fully digital in the following years. The proposed law also sets new rules on compulsory registration for foreign citizens who stay in the country for the long term. So that makes it actually quite clear and unified for every non-Czech citizens. And in parallel, there is also a proposal to set a couple of changes in the national law, that is also changing conditions for Ukrainians that are staying in the country under the temporary protection mechanism.
2: You might have indicated that, but if you were to explain again, why is the new law in any way controversial, particularly when it comes to non-EU family members of Czech citizens? Mm.
1: I see at least two areas for potential political disputes that can spark controversies, and in some cases they already did. One part is the part regarding Ukrainians. I think this is quite obvious. SPD, one of the parties in the ruling cabinet, was quite vocal in the campaign that it wants to make Czechia much more strict towards Ukrainians. There were some rumors going around social networks, etc., about stories, alleged stories of Ukrainians that only allegedly claim benefits and are not actually living in Czechia and contributing to Czech social system, which when we... I don't think there's evidence that something like this is happening in broad scale, that there might be individual cases. But when we see on the data, we see that quite clearly, actually, Ukrainians are net net contributors to the Czech system. They are contributing quite largely, actually exceeding quite vastly the amount of money that Ukrainians are on the other side claiming as social benefits. So the benefits is quite clear in this. But nevertheless, this is something that was promised in the campaign, and now I think SPD is trying to deliver a bit more strict, or actually in some cases quite strict measures that would make life of Ukrainians in Czechia much more restrictive.
0: Czech radio analyst Viktor Daněk speaking there to Vít Pohanka about a proposal to tighten the country's migration laws. That's all from us for now, but you will find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denisy Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Řeč bude o symbolice a významu gest, o komunikačním stylu trojkoalice a také o chybějící ministrovi, který přece jenom dorazil. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
4: Bilancovala své první pololetí v úřadě. Jak si paní Hejlová z vašeho pohledu vede z hlediska PR, z hlediska komunikace? Víme, že mimo jiné každé pondělí se konají klasické tiskové konference, kabinet, respektive jeho komunikační tým je aktivně například na Instagramu, pan premiér má vlastní podcast, je rovněž velmi aktivní na sociálních sítích, což bychom mohli říct i o ministrině financí nebo vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, i mimo jiné jeho momentky s Venkou Betinou jsou už, řekla, takové ikonické.
5: Když se podíváme na tu podporu veřejnosti, tak my tam vidíme několik různých typů dat
4: a poměrně stabilně u nás v Čechách je vždycky nízká důvěra vládě, ať je to jakákoliv vláda, což je poměrně zajímavé, že u nás vlastně ta důvěra vládě se pohybuje někde kolem 25, ale může klesnout až na třeba 20%, což opravdu celosvětově jsou velmi nízká čísla. Tato konkrétní vláda Andreje Babiše si ale udržuje zatím podle toho, co víme z těch momentálních výzkumů, poměrně jako vysokou možnost znovu zvolení té vlády. To znamená, když se zeptáte, koho byste volili nyní, tak je tam celá řada těch voličů, kteří by znovu volili například hnutí ANO, což je poměrně jako vysoké číslo. Tam se to pohybuje někde kolem 40%.
5: No a jak tedy k té důvěře nebo jejímu budování přispívá právě ta komunikace? Jaký styl teda zvolila trojkoalice?
4: Zase já to vezmu trošičku ze široka. My z jiných výzkumů vidíme, že lidé se odklánějí od těch tvrdých politických témat. Takovou tu většinovou veřejnost, ta politická jednání příliš vlastně nezajímají a to zajímá poměrně úzký okruh poučené veřejnosti, která se skutečně zajímá o to, jaká rozhodnutí tam padají, jaké zákony se přijímají a tak dále. Takže velkou část veřejnosti zajímá takové to, co je populární na té vládě. Kdo se s kým má rád, kdo se s kým nemá rád, přesně jak jste říkala, kdo má jakého mazlíčka, jestli je to pejsek nebo kočička, jaké se kdo vzal šaty a tak podobně. A to je ten komunikační styl, který tato současná vláda prosazuje, to znamená, zabývá se těmi tématy, které jsou aktuální, které jsou přijatelné pro tu velmi širokou veřejnost a které nezdůrazňují politická témata, pokud nemají výhodu pro jejich voliče. Takže pokud se jim podaří něco prosadit, tak to samozřejmě do té komunikace okamžitě zařazují. A to jsme viděli třeba i na té poslední tiskové konferenci vlády.
5: Čím vás zaujala poslední tisková konference před teda parlamentní přestávkou? Byť, jak řekl, myslím, to byl právě vicepremiér Havlíček, to ještě neznamená, že by se pochopitelně chod úřadu zastavil.
4: Spíše asi tou vizuální stránkou, vlastně ta vláda se sešla venku v Kramářově vile, takže ta vizuální stránka byla trošičku jiná.
5: A pardon, vy jste myslela teď to vlastně to bilancování, já jsem teď citovala vicepremiéra ze včerejší tiskové konference. Paní Hejlová, kdybyste měla srovnat ten komunikační styl předchozího kabinetu expremiéra Fialy a současné trojkoalice, vidíte tam nějaké zásadnější rozdíly, kdo je zdatnější v tom, jak používá sociální sítě, jak se snaží oslovit veřejnost?
4: Určitě tak ta současná vláda v podstatě vyrostla na sociálních sítích, takže oni s tím mají velkou zkušenost, je to součást jejich identity, nebrání se jejich používání, je to, řekla bych, pomalu jejich DNA a tím, že čím dál tím více lidí podle statistik sleduje politické zprávy přes sociální sítě, tak tyto kanály nabývají na důležitosti. A to se skutečně nebavíme jenom o tom vnitropolitickém dění, ale sociální média jsou stále důležitější i pro tu mezinárodní diplomacii. Takže tyto kanály nelze bagatelizovat nebo opomíjet a nebo nějakým způsobem říkat, my to nebudeme dělat, my se s tím nechceme učit, my nebudeme dávat nic na Instagram, já se nebudu fotit se svým pejskem. To si myslím, že to je jako volba každého politika, do jaké míry chce zveřejňovat soukromí a dnes mají politici mnohem větší míru kontroly nad tím, co chtějí zveřejnit a co ne. Ale to, že musí komunikovat ten svůj politický obsah a co dělají, co je podstatou jejich práce i na sociálních médiích, tak to dnes platí skutečně nejenom pro politiky, ale i pro tu vlastně širší diplomatickou sféru.
5: Co jste si, paní Hejlová, řekla, když jste viděla fotografii lídrů summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře před týdnem, před neformální večeří, což byl první den akce, kde organizátoři jak si rozsadili pány Babiše a Pavla, každý stál na jiném konci skupiny.
4: Je zajímavé, že tyto fotografie jsou takovou tradiční ikonografií těchto politických setkání a pokud by tam nebyl ten spor mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem, tak by se o nich nikdo nebavil. Ale právě to, že stáli každý na opačné straně, tak to zaujalo celou řadu českých médií a symbolizuje to nějaký ten spor nebo konflikt na současné české politické scéně.
5: Jak víme, dvě delegace jedné republiky byly v podstatě na tom summitu Severoatlantické Evropské aliance, víceméně se tam ani nějak extra nepotkávali, respektive nevyhledávali. Andrej Babiš si s Petrem Pavlem jen podali ruce, podle slov premiéra. Lídři na takových setkáních obecně, jak už jste i řekla paní Hejlová, jsou pod velkým drobnohledem médií, nejenom těch domácích, ale pochopitelně i jiných světových. Často si novináři všímají různé detaily, oblečení, účesy, nonverbální gesta, kdo kde stál, vedle koho, jak na koho se usmíval, jak se u toho tvářil, tak čeho jste si vy z těch dostupných fotografií, videí odnesla nebo všímala, co vás zaujalo jako odbornici právě na strategickou komunikaci?
6: Tak Česká republika opravdu již více než půl roku, že tímto konfliktem prostě kdo na ten summit pojede, kdo kde bude vedle koho sedět, kdo tam bude mít jakou roli. A to bohužel zastíňuje celou řadu těch dalších informací. Takže my jsme tady viděli dva rozdílné komunikační styly. Prezident Pavel spíše akcentoval to, co se tam asi domluvilo, jako takové ty opravdu jako podstatné věci. A premiér Babiš zase mluvil spíše k těm svým voličům a akcentoval to, co si myslí, že je zajímá, spíše takovým odlehčeným tónem a tak dále. Ten summit v Ankaře my musíme prostě vnímat v kontextu té současné geopolitiky. Druhá fáze války na Ukrajině je tady s námi již 4 roky a přichází zima, na kterou se i Ukrajinci velmi pečlivě připravují. A možná, že právě už po těch 4 letech, je to neskutečně dlouhá doba, tak právě tato zima bude možná ta, která rozhodne v tom konfliktu. A skutečně ten konflikt je jako pro celou řadu něčím, o co už se přestávají zajímat. Už je to součástí stabilní nějakého toho vnímání toho světa. A pro jinou část lidí naopak jako dopadá ta tíha toho konfliktu. A tam nesmíme zapomínat samozřejmě na obě dvě i strany, jak samozřejmě jak tu ukrajinskou napadenou stranu, tak i tu ruskou stranu, která také jim dochází prostě ropa, celá řada surovin. Takže já si myslím, že ta Ankara prostě symbolizuje to, jakým způsobem se ta politická budoucnost v tom následujícím roce bude ubírat.
5: Jinak teď jste mimo jiné nastínila, paní Hejlová, jak některá témata v závislosti na tom, co se děje, se dostávají, třeba jsou trošku upozaděná, pak jsou zase na titulních stránkách. Tak jak s tím pracovat? Vlastně i z hlediska právě té komunikace s tím čtenářem, posluchačem nebo divákem, aby dostával ty informace v nějaké míře, aby to bylo zajímavé, aby toho zase nebylo moc, tak jaký je váš názor?
6: No je zajímavé, že ta minulá vláda se snažila právě toto pojmout v oblasti té strategické komunikace a hodně zdůrazňovala náš přínos Ukrajině a podporu Ukrajině. A nyní vlastně tento kongres akcentoval, že ta částka, kterou my jsme vlastně dali do NATO, nebyly ty slíbené 3%, ale pouze 1,8%. Takže já si myslím, že to opět může vést k nějakému zklamání části voličů, ale vlastně na obou dvou stranách, protože u té části těch voličů, kteří jsou silně na straně podpory Ukrajiny, toto může vést ke zklamání a naopak u té části voličů, která Ukrajinu nepodporuje a spíše akcentuje ty české národní hodnoty nebo dejme tomu nějakým způsobem ty veřejné finance investovat zpět do České republiky, tak ta zase může mít negativní pocity z té komunikace, která již proběhla. Takže tato část veřejnosti má pocit, že na stranu Ukrajiny jsme dávali již příliš. Takže toto vlastně je velmi výhodná situace pro současnou vládu, která opticky z těch 1,8%, ať udělá jakýkoliv krok, tak to bude zlepšení. Tak to bude to i malé zvýšení bude vlastně zlepšení. Takže pro ně je to komunikačně velmi výhodná situace.
5: To si myslí Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: Napětí mezi vládou a Hradem se opět vyhrotilo. Premiér Andrej Babiš v neděli na svých sociálních sítích ostře ohodnotil právě ten konflikt s prezidentem Petrem Pavlem, co se týče účasti Severoatlantické aliance, ale nejenom to. Vůči Pavlovi se včera vymezil i Karel Havlíček, cituji jeho slova, nechceme se stát součástí kampaně pana prezidenta, rozumíme tomu, že má zájem o další znovu zvolení, nicméně my plníme naše vládní úkoly, které jsou čistě v exekutivní rovině. Tolik slova vicepremiéra Havlíčka, tak jak vy pohlížíte na tento spor?
6: No a takovéto spory máme ještě 2 roky předtím, než k tomu znovu zvolení teprve bude docházet. Takže my teď ještě 2 roky budeme žít velmi pravděpodobně tady v těchto sporech mezi vládou a prezidentem. A tyto spory velmi pravděpodobně neustanou, protože když se vyhrotily už takto, tak obě dvě strany budou hrát na ty své voliče a na tu jejich podporu. Takže se domnívám, že ta česká politická scéna i v těch následujících měsících a letech bude ve znamení podobných sporů.
5: To jsou vyhlídky, paní Jailová. Čekají nás na podzim komunální volby, také doplňovací volby do třetiny Senátu. Co očekáváte z hlediska právě nějaké strategické komunikace, nějaký leitmotiv vlastně těch nadcházejících voleb, jak se to vyvíjí?
6: Já očekávám slabší podporu toho minulého koaličního bloku, z nichž některé ty součásti těch koalic jsou tak jako na hranici v podstatě, takže uvidíme, jak se toto projeví v těch komunálních volbách.
5: Spíš jsem myslela, na co vlastně volič jaksi slyší z toho optického pohledu, co se týče vývoje těch předvolebních kampaní jako takových.
6: Vždycky jsou tam nějaké záležitosti, které jsou důležité, nějaké třeba finanční, samozřejmě programové a tak dále, ale potom většina stran už dneska se řídí politickým marketingem, kdy mají provedené předvolební průzkumy, vyberou si nějaké jedno téma, které je polarizační a na tom postaví tu kampaň. Takovým typickým příkladem byly třeba nemocniční poplatky. Jo, jste pro, anebo jste proti. Takže většinou vždycky potom ta kampaň se točí na nějaké takové menší věci, která je ale pro ty voliče důležitá.
5: Změňme téma. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je už historií. Křišťálový globus a další ocenění už předpokládám zdobí poličky v domovech jejich nových majitelů. Festival si letos připomněl také 80 let od vůbec prvního ročníku akce, která se konala v Mariánských Lázních. Tak jak jste si užila v svátek filmu? Vy jste strávila ve Varech několik dní.
6: Je to tak, já jsem ve Varech byla na ty vlastně první 4 dny a jezdím tam už 250 let. Takže já jsem tam skutečně jezdila ještě jako studentka. Nikdy jsem tedy nebyla ve Stanovém městečku, ale vlastně letos jsme spali v jednom z těch rekonstruovaných hotelů, který byl dříve právě tím lázeňským domem, ve kterým jsme byli ubytováni ještě jako studenti. A ta proměna Karlových Varů pro mě jako občasného návštěvníka je vždycky příjemným překvapením. Vidím tam zrekonstruované památky, letos tam bylo skutečně opravdu hodně lidí a ti lidé mají dobrou náladu. Samozřejmě vidím tam i pozitivní vývoj českých firem, které se tam prezentují. Takže pro mě ty Vary i letos byly opět velmi příjemným kulturním i společenským zážitkem.
5: Co je podle vás taková ta největší přednost nebo specifikum Karlovarského festivalu?
6: Propojení těch jednotlivých publik. V těch Karlových Varech skutečně se potkávají 3 světy. Na jedné straně ten svět filmový, svět celebrit, ale i producentů a všech různých filmových profesí, kterých je u nás stále hodně a právě i proto je Česká republika relativně úspěšná v té filmové branži. Vidíme tam svět biznesu. To znamená, že do těch Karlových Varů stále jezdí poměrně hodně například firem, které sponzorují ten festival, ale i dalších velmi důležitých domácích podnikatelů, biznesmenů anebo lidí, kteří jsou aktivní, dejme tomu, v té ekonomické sféře. A jsou to třeba i zakladatelé různých českých firem nebo jejich ředitelé a tak podobně. A je, ten třetí svět je svět toho filmového publika, fanoušků a veřejnosti. A já bych řekla, že tyto tři světy se tam prolínají, někdy jsou oddělené. V těch Karlových Varech na tom festivalu vzniká čím dál více míst, kam je nějakým způsobem omezený přístup, exkluzivní přístup, přístup na kartu a tak podobně. Ale ve finále všichni, pokud se ženou lístek, tak mohou sedět v tom stejném filmovém sále a sdílejí vlastně všichni ten zájem o ty filmy, které se tam promítají. A ředitel festivalu Krištof Mucha letos zdůrazňoval, že to je právě to, co činí ty Karlovy Vary výjimečné, že tam je to filmové publikum. Na rozdíl od Cannes nebo jiných filmových festivalů, které jsou spíše pouze profesní, tak u nás se to vlastně tyto tři složky společnosti setkávají.
5: Jinak, když jste zmínila výkonného ředitele Mezinárodního filmového festivalu Krištofa Muchu, tak také byl mimochodem hostem tohoto pořadu, tak vlastně říkal, že ta otevřenost těch varů je také tím dalším specifikem. A vlastně ten loňský 59. ročník, ten se konal poprvé bez dlouholetého prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. A tehdy mi pan Mucha řekl, že to byl právě pan Bartoška, který vlastně nad nimi držel ochranitelskou ruku, hlídal, aby byli všichni spokojení, tak nyní už vlastně to vedení festivalu, kam patří také umělecký ředitel Karel Och a pochopitelně celý velký tým spolupracovníků, už jsou vlastně sami.
6: Je to tak, já jsem měla možnost je tam sledovat jednak na tom samozřejmě oficiálním zahájení, ale i na dalších akcích, různých setkáních s novináři a tak dále. A myslím si, že co je předností toho pokračování toho festivalu, je, že se jim to podařilo opravdu zachovat. Že konkrétně pana Muchu jsem viděla na celé řadě těch aktivit, které tam byly, takže on tomu musí věnovat opravdu velkou energii, velký čas, propojovat ty různé světy, ty tři světy, o kterých jsme se bavili, a to není nic jednoduchého. Taky bych teda, když už tady mluvíme v rozhlase, ráda zdůraznila, že panu Muchovi trošičku závidím, jak krásně on dokáže vyprávět. On má neuvěřitelný dar vyprávění, má velmi příjemný hlas, takže ty historky z toho filmového světa a okolo toho festivalu, kdykoliv je slyším v rozhlase nebo někde jinde, tak si myslím, že i pro ty diváky jsou velmi příjemné a velmi zajímavé.
5: Konstatuje Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za váš čas, názory a přeji vše dobré.
6: Děkuji, hezký den.
5: I vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.

0: 2:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. A teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platili letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Maximální povolené ceny paliv dnes znovu vzrostly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty čerpací stanice prodávají maximálně za 39,34 Kč. To je o 15 haléřů víc než v úterý. Cena za litr benzínu zůstává skoro stejná, jako včera zdražil o haléř na 41,89 Kč. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne, rozhodla o tom vláda. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Kvůli vysoké teplotě museli i v úterý prolévat sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. A policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Na policisty se obrátila řidička, která tvrdí, že zvíře v úterý ráno zahlédla mezi Mazelovem a Střevětínem u Hluboké nad Vltavou. A podle ženy šlo právě o velkou kočkovitou šelmu a ne o jiné zvíře. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu i myslivecká sdružení. Policie lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu 2:0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa. Hokejista Matěj Bliml je novou posilou extraligové Sparty. S pražským týmem podepsal po návratu ze zámoří 4letou smlouvu.
2: Omezení na pražském okruhu a taky na D11 u Jiren. Na pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu. V obou směrech se projíždí jen jedním pruhem kvůli práci silničářů, a to v úseku mezi 61. a 62. kilometrem. Je to dobře značené a projedete bez zdržení. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný a ani tady kolona nevzniká. Ale zdržení čekejte na 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem kvůli omezení u Záhoří. Provoz je tam kyvadlový a v obou směrech naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě i silné. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo, s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Zhruba za 9 hodin od této chvíle obnoví Spojené státy podle Donalda Trumpa námořní blokádu iráckých přístavů. Cituji amerického prezidenta. Spojené státy americké budou od této chvíle známy jako strážce Hormuzského průlivu. Vzhledem k této roli a v zájmu spravedlnosti jim bude uhrazeno 20% hodnoty veškerého přepravovaného nákladu, a to jako náhrada veškerých nákladů nezbytných k zajištění bezpečnosti a ochrany této velmi nestabilní části světa, napsal Donald Trump na Truth Social. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je profesor Bostonské univerzity Igor Lukeš. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Osobnost Plus.
3: Tak Donald Trump oznámil už před pár dny konec té dohody s Iránem a prakticky v zápětí obnovil útoky. Je na tomhle postupu z vašeho pohledu něco špatně v okamžiku, kdy to byla druhá strana, která ji porušila?
4: No, špatně z mého pohledu je ta sama skutečnost, že Donald Trump zahájil tuhle válku, jako by to měla být procházka letním sadem. Přitom ve skutečnosti všichni víme z dějin, že jakákoliv vojenská intervence, zejména na Blízkém východě, je často nepředvídatelná, nebo dokonce téměř vždycky je nepředvídatelná. A už jenom proto si myslím, že ta současná situace je prostě produktem té ležérnosti, s níž se pan prezident, vlastně prezident té poslední supervelmoci na téhle planetě, páteční odpoledne rozhodl spolu s izraelským ministerským předsedou a pokud se nepletu, virtuálně tam byl také šéf Mossadu přítomen té diskuzi. Rozhodli se, že prostě udělají útok na Irán, protože jak Izraelci přesvědčili pana prezidenta, teheránský režim se položí do 3 nebo 10 dnů.
3: Jenom mi řekněte, vy tedy máte problém s celým tím, že se vůbec konal ten útok, anebo s tím, jak byl z vašeho pohledu nepřipraven?
4: No, já mám problém s oběma body, protože, jak jistě nejsem sám, kdo si pamatuje, že pan prezident ve svém programu svým voličům a vlastně celému světu sliboval, že ukončí ty nesmyslné nekonečné války, které Amerika zahajovala, jako by to bylo nic, od začátku 21. století, samozřejmě v důsledku teroristických útoků na Spojené státy v roce 2001, ale po invazi Afghánistánu, kterou ještě možná bylo možno nějak vysvětlit racionálně, následovala válka proti Iráku. A od té doby Amerika byla nejméně 20 let vojensky angažovaná v části světa, o kterém bylo notoricky známo, že jak se tam člověk jednou vojensky vklíní, tak se potom ukáže velmi těžko se odtud zase dostat zpátky, aniž by měl člověk odřená záda.
3: Rozumím tomu dobře tak, že samotný útok na Irán vy jste pokládal za nesmyslnou válku? Protože, víte, proč se ptám? Protože byla a je tady stále prostě nebezpečná země s nebezpečným režimem, která údajně, a tady se musíme spolehnout na tajné služby, vyvíjela jadernou zbraň. Takže v tento okamžik, co vlastně může prezident, jak říkáte, nejmocnější země světa, co vlastně má dělat podle vás?
4: Víte, je to velice zřídka, že bych s vámi nesouhlasil, ale tady musím protestovat proti premise vaší otázky. Říkáte, že zpravodajské služby se rozhodly nebo zjistily, že Irán se snažil vyrábět nukleární zbraň. Ve skutečnosti všech 18 amerických zpravodajských služeb dvakrát formálně informovalo prezidenta Spojených států přesně o opaku. A naposledy se to stalo, pokud se nepletu, v březnu roku 2025, kdy Trumpova vlastní ředitelka všech amerických zpravodajských služeb, Tulsi Gabbard, oznámila formálně kongresu, já jsem tam dokonce byl, že je dohodou všech amerických zpravodajských služeb, že se Irán nesnaží vyrobit nukleární zbraň. Nesnaží vyrobit nukleární zbraň.
3: Všechny nálezy ale, které tam byly učiněny až dosud, tomu odporují, tomu, co říkáte. Tam prostě našel se velmi super zhodnocený uran už, obohacený a tak dále. Lze tyhle zprávy jako, řekněme, ignorovat nebo...
4: No, zase se musíme podívat na fakta. Vzpomeňme si, že v roce 2015 za prezidenta Obamy se 5 zemí, všichni členové Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, plus Německo, plus Evropská unie a samozřejmě Irán, rozhodli podepsat dohodu JCPOA. Vím, že se tváříte na mě skepticky, ale byla to dohoda, na které pracovalo nejméně 200 lidí, zejména inženýrů, lidí s doktoráty v nukleární fyzice. A ti 2 roky vyráběli systém nebo stavěli architekturu kontroly, kterou nakonec potom tyhle země podepsali.
3: Pozor. Jasně, ale tam, pardon, jedna věc je mít podepsanou dohodu na něco a druhá věc je, co se děje v praxi.
4: Přesně, přesně. A podle té dohody v iránských laboratořích byli inspektoři a především tam byly všude videokamery a je znovu dohodou nebo zpravodajské služby, možná kromě Izraele, souhlasí, že Irán tu JCPOA dohodu z roku 2015 dodržoval. A skutečně, můžete se podívat na, na to, co říkají mezinárodní organizace, které dohlížejí na atomovou energii.
3: To znamená,
4: jejíž inspektoři právě v těch laboratořích byli přítomni.
3: Ale to znamená, že ten obohacený uran, který se tam našel, ten tam někdo dovezl?
4: Ne, ale ten obohacený uran neexistoval do roku 2018, kdy pod tlakem izraelského ministerského předsedy Netanyahua Trump od té dohody odstoupil. A v okamžiku, kdy od ní odstoupil, tak ta dohoda přirozeně neplatila a nezavazovala Iránce, aby ji dodržovali. A tak ji začali skutečně porušovat. Takže ten uran, který tam teď je, obohacený na 60 nebo 62%, což je skutečně nebezpečně vysoká koncentrace. A odtud potom skočit na 95%, což člověk už, z čehož přirozeně lze už potom vyrobit nukleární zbraň, to už je jenom velmi krátká cesta. Ale to je důsledek ne dohody z roku 2015, to je důsledek toho, že Trump od té dohody odstoupil v roce 2018.
3: Víte, sám Trump, na to asi máme jednoduché vysvětlení, sám Trump ale mluvil o tom, že Irán tu smlouvu prostě nedodržoval. A já když si maně vzpomenu, jak před zraky celého západu se Severní Korea vyzbrojila jadernou zbraní a všichni jakoby se koukali a nic, tak jsem prostě opatrná. Už pouhé náznaky něčeho tak jako tragického, jako by byla výroba jaderné bomby zemí, která se chová tak jako Irán, je skoro vykřičníkem, imperativem.
4: Naprosto s vámi souhlasím a tenhle sentiment chápu a respektuji. Ale jenom poukážu znovu na fakta, která jsem tady zmínil.
3: Jinými slovy říkáte, pane profesore, že kdyby byl v tuhle chvíli u moci prezident Obama, což je vlastně takový idol liberálních Američanů, takže by Irán byl mnohem slabší než dnes? Takhle to je?
4: No, v té vaší otázce zase vidím 2 momenty. Za prvé, si nejsem úplně jist, že liberální Američané obdivují Obamu tak, jak vy si myslíte. Obama sám o sobě říkal, pokud se nepletu, něco jako no drama Obama. Zkrátka, že nerad dělal věci, které dramatizovaly věci, které vytvářely krizová napětí. A výsledkem bylo, že i když v té době demokraté kontrolovali Bílý dům a obě komory kongresu, tak přesto nenašel nikdy odvahu udělat různá opatření nebo prosazovat různé návrhy zákonů, například stran zdravotního pojištění, protože neustále doufal, že získá spojence na druhé straně mezi republikány. To se nestalo, takže výsledkem potom ale byla taková ani to, ani ono, takový kočko-pes, a to je ta neslavná zdravotní to neslavné zdravotní pojištění, které nese Obamovo jméno. Ale co se týče postavení Iránu tehdy a teď, tedy ano, před útokem a po útoku, tak přirozeně před útokem celý svět věděl, že iránský režim je režim fanatiků, nebezpečných lidí, iracionálních lidí, lidí, kteří nepatří do 21. století. A věděli to ostatně především Iránci, dřív než Češi nebo Slováci a Maďaři. A navíc to byla země oslabená tím, že tam režim zastřelil možná několik desítek tisíc demonstrantů, kteří šli do ulic a žádali normální vládu, vládu, která bude podobná ostatním vládám v 21. století. A Napoleon, myslím, říkal slavně, že když váš nepřítel dělá chybu, je třeba ho nevyrušovat. A bohužel v téhle chvíli pan prezident Trump a Netanyahu se rozhodli zahájit válku proti Iránu, o které se domnívali, alespoň Trump, já myslím, že Netanyahu je mnohem racionálnější a inteligentnější.
3: Také mu jde o víc.
4: A jde mu také možná o víc v jeho zemi díky jejímu postavení. A proto zahájili válku, kterou nevyhráli. A protože Irán tu válku neprohrál, tak vzrostl, bez pochyby vzrostl geopoliticky v očích svých sousedů, dokonce i svých teologických nepřátel v rámci islámské komunity na Blízkém východě. A vůbec bych se nedivil, kdyby až tohle jednoho dne skončí, se neukázalo, že Irán se ve skutečnosti stane jakousi místní mocností, neřeknu velmocí, ale mocností. To navzdory tomu, že před válkou to byl pariah, to byla země, kterou nikdo nemohl brát vážně a bylo nemožno si ji vážit v zemi, kde vás zbičovali za to, že jste měla krátkou
3: sukni. Já tomu rozumím, ale vždyť Irán byl mocností, ať se nám to líbilo nebo nelíbilo, i před útokem byl to Irán, který prostřednictvím svých proxy jednotek dělal vlastně útoky na celém Blízkém východě, ohrožoval nejvíc Izrael a tak dále, to všichni vědí. To není přece tak, že kvůli útokům Irán se možná stane mocností. Irán, protože byl mocností, tak se stal zájmem Netanyahu a Trumpa. Já se ptám, je to tak?
4: Já mohu přijmout, chcete-li, s určitým váháním, můžu přijmout to, že říkáte, že i před válkou Irán představoval určitou formu mocenského státu. Ale možná se rozcházíme v tom, že můj názor je, že po té neprohrané válce se Spojenými státy význam Iránu ještě vzroste. A myslím, že ten můj argument je v podstatě selský rozum. Když dokážete obstát proti kombinované síle Izraele a Spojených států, už jenom se podívejme na letectvo, nemluvíme o armádě, nemluvíme o námořnictvu, nemluvíme o vzdušných, o kybernetických mocnostech a podobně. A už jenom to, že se vám podaří neprohrát, z vás bez pochyby dělá významnou zemi.
3: Když se teď blížejí ty podzimní volby ve Spojených státech a Trump se rozhodl, že vlastně půjde do toho rizika těch vysokých cen ropy kvůli té válce, tak co si myslíte, jaká image toho Trumpa vlastně Nebo s jakou imidží ten Trump pro sebe do těch voleb počítá, že budou lidi brát to, že je statečný vůdce silného národa, a nebo že jim zase zvýšil ceny?
4: Víte, já zase nejsem úplně schopen přijmout tu představu, že Trump před rozhodnutím jít do války si říkal, dobrá, mám dvě možnosti. Jedna možnost je, že budu jako pštros předstírat, že problém s iránským nukleárním programem neexistuje a může dojít ke katastrofě. A nebo podniknu nějakou akci, která ten problém prostě bude eliminovat. To by bylo fajn, kdyby to tak bylo. Jenomže já se obávám, že pan prezident se nerozhodl k té válce i za cenu toho, že bude benzín dražší, že vajíčka budou dražší, že všechno může být dražší, že inflace může stoupnout o pár desetin procenta. On se rozhodl pro tu válku v domnění, že nic takového se nestane, protože si neuměl představit, že Irán, který vojensky představuje nic, ten neutrácí na zbrojení ani jednu desetinu toho, co utrácí Spojené státy, tak Irán našel mocnou zbraň, která nemá co dělat s raketami nebo tanky nebo námořnictvem. Je to prostě uzavření hormuzského průlivu, který způsobil, jak se dalo předpokládat, já jsem se o tom učil na americké škole v roce 1979, velmi složitou ekonomickou situaci, tím, že právě zavřel ten průliv. Tady nejde jenom o 20% světové ropy, která tím proudí, tam jde tak například o hnojiva pro americké farmáře, kteří jsou zoufalí z toho, že nevědí, čím budou hnojit.
3: Tak a teď já se vás ptám, myslíte, že kromě těch zmíněných amerických farmářů, kteří nevědí, čím hnojit budou, tak že dopad na Američany téhle akce bude takový, že republikáni tvrdě narazí v těch volbách? Takhle to myslíte?
4: Nemyslím to tak vůbec. Já myslím, že ty volby jsou nepředvídatelné a nesmíme nikdy si představit, že voliči dělají racionální rozhodnutí. Já nevěřím, že pan Trump uspěl ve volbách už dvakrát, protože voliči byli nespokojení s cenou vajíček nebo s cenou benzínu. A to, že teď jsou vajíčka ještě dražší a benzín mnohonásobně dražší, to také nezpůsobí jeho porážku. Pan prezident je skutečně člověk nesmírně charismatický a představa, že by bylo možno ho nějakým jednoduchým způsobem porazit, protože ceny budou vyšší a jeho sliby nebyly naplněny a zahájil válku, ve které je teď chycen do pasti a neví, jak z ní ven. To ještě neznamená, že prohraje volby. Jasně, protože ale má takové charisma, že lidé ho prostě milují.
3: A vy si myslíte, že má takové charisma, že se z něj stává v podstatě úplně neporazitelný politik? Protože zdá se, vy naznačujete, co všechno mu odpustí Američané. Tak to by už ukazovalo, že tam bude v tom Bílém domě, jak dlouho bude chtít.
4: No tak to by bylo samozřejmě protiústavní, protože ústava stipuluje, že každý prezident nebo každý americký občan může sloužit jenom dvě období. A tohle je jeho druhé a myslím, že snad i poslední. Ale každopádně se vracím k tomu, že prostě on přece slavně o sobě řekl, že kdyby někoho zavraždil na 5. Avenue uprostřed dne, tak lidé by ho prostě volili dál. A tehdy to říkal s takovou humorem a s nadsázkou, ale já myslím, že svět nebo že fakta tohle prokazují. Podívejte se na to, kdo Trumpa volil. Volili ho většinově ženy, které on několikrát urazil. Volili ho Hispánci, o kterých říkal, že to jsou zločinci a prodavači drog a podobně. podobně.
3: Ne, to je ten náznak té neporazitelnosti, o které mluvím. Když říkáte, má obrovské charisma, nabízí někoho alespoň se zdánlivě srovnatelným charizmatem Demokratická strana?
4: Tady moje odpověď bude možná necharakteristicky krátká, ne.
3: No, kde to u těch demokratů podle vašeho pozorování drhne? V čem je ten problém po té, co nemocný Biden se ztratil? Tak proč není ta partaj, zvlášť v téhle době, kdy má jako velmi zhmotnělého soupeře? Tak kde to tam vásne?
4: Je to strana, která prochází velmi složitým vývojem a těžkými problémy, které začaly už za mého života v Americe od 70. let, kdy Amerika v roce 75 utrpěla těžkou porážku ve Vietnamu a nechala tam 60 tisíc padlých. A jedním z důsledků toho byla ztráta sebevědomí, ztráta přesvědčení, které motivovalo generace Američanů, že Amerika není jenom další země, ale že je to etická výzva lidstvu, že je to skutečně šampion svobody a těch hodnot, o kterých můžeme číst v americké ústavě nebo v deklaraci vyhlášení nezávislosti. A když právě demokraté začali pochybovat o tom, že morálně Amerika má cokoliv světu nabídnout, tehdy vstoupil na politickou scénu Ronald Reagan, který s tím svým fantastickým pozitivním přístupem, přátelským úsměvem a jistotou, že Amerika je stále země, která je výjimečná, že to není jenom země jako Dánsko, Švýcarsko, Sri Lanka, že to je prostě něco jako ten nejvyšší forma experimentu lidí, zda si dokážou vládnout bez králů, tyranů, diktátorů a podobně. A tam masově začali přecházet demokratičtí voliči, kteří po generace volili automaticky demokratické kandidáty, ti začali masově přecházet k Ronaldu Reaganovi. To byli elektrikáři, instalatéři, stavaři, zkrátka elita dělnické třídy. A do té doby demokratická strana právě na tady ty hlasy spoléhala. A ty hlasy nejenom ztratila s Reaganem, ale ty hlasy nikdy nezíská zpět.
3: Jasně. No takže já se vás ptám na úplně osobní váš odhad. Kdy má poprvé, jako je to v horizontu let nebo dekád, mají demokraté šanci proti republikánům zabodovat?
4: No, to záleží na tom, kdo bude reprezentovat republikány. Pokud by to měl být znovu Trump, tak bych byl skutečně pesimistický, protože si myslím, že tenhle člověk dokáže vyhrát i za těch nejsložitějších okolností.
3: Zatímco, no, ten už to nebude moc dlouho, jak pokud, jste sám připomněl.
4: Pokud to bude někdo jiný, tak to je potom situace, kterou nejsem schopen vůbec odhadnout, protože pokud to bude republikán, který je asi tak zajímavý, jako bude ten jeho demokratický protivník, tak potom se znovu vrátíme k tomu tradičnímu rozdělení americké scény.
3: Čili teď
4: scény.
3: Je to jenom na straně demokratů vlastně honba za charismatickým vůdcem. Nic jiného. Protože od toho se odvíjí všechno ostatní. Je to tak?
4: To je jeden, naprosto souhlasím, to je ten jeden bod. A druhý bod je jednota. A demokraté, protože právě jsou strana, která opakovaně neuspěla, tak jsou rozdělení, šíleně rozdělení. A máte demokraty, kteří jsou skutečně radikální, kteří tlačí na hranice toho, co v Americe bylo běžné v politice, kteří skutečně jsou nalevo od středu. Lidé, kteří mluví o všeobecném zdravotním pojištění, což je neamerická představa. A tihle lidé jsou ve vlastní straně víc a víc úspěšní, zatímco ale ta ten tradiční stranický establishment se na ně dívá jako na problémisty, kteří právě straně ukrádají nebo berou voliče.
3: Profesor Igor Lukeš z Bostonské univerzity byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
4: Na shledanou.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.

0: 2 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Při požáru v rekonstruované budově v Bruselu zemřelo několik lidí. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa, poražená Francie si zahraje o bronz. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
3: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
4: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
3: Děti, které páchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
5: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětí. S tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
3: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Několik lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově OXY v centru